Ba ne, to není krocan, říkala si Kachna. Jen se podívejte, jak krásně pracuje nohama a jak vzpříma se drží. Je to moje mládě. Ostatně je v jádru přece docela hezké, když se na ně pořádně podíváš. Lidli, pojďte pěkně se mnou. Povedu vás do světa a představím vás na Kachním dvorku. Jen se pěkně držte při mě, aby vás nikdo nezašlápl a mějte se na pozoru před kočkou. Dorazili do Kachního dvorku. Byl tam příšerný rámus, neboť dvě rodiny se praly o úhoří hlavu. A tak jí tedy dostala kočka. Vidíte, tak to chodí na světě, řekla Kachní maminka kačátkům a olízla se kolem zobáku, protože si také dělala na úhoří hlavu laskominy. A teď na nohy, přikazovala. Leďte si pospíšit a ukloňte se pěkně tamhle té staré Kachně. Je nejvznešenější ze všech zdejších, má v sobě španělskou krev, proto je tak silná. Jak vidíte, má kolem nohy červený klůcek. To je neobyčejně krásné a je to největší vyznamenání, jakého může Kachna dosáhnout. Znamená to, že by velmi neradi oni přišli a proto jí má každý zvířata i lidé dobře poznat. Pospěšte si a nestavět nohy dovnitř. Dobře vychované káče dává nohy pěkně daleko od sebe, jako tatínek a maminka. Podívejte, takhle. Ukloňte se teď a řekněte pěkně kách, kách. Kačátka udělala, jak ji maminka nařídila. Ale ostatní kachny si je prohlíželi a hlasitě káchali. Vydaj ještě tuhle čelátku, jako by nás už nebylo dost. A jak to jedno káče vypadá, fí, to tu nestrpíme. Jedna kachna se hned k němu rozletěla a štípla je do šíje. Necháš ho? Zavolala kachní maminka. Vždyť nic nedělá. Ale je příliš velikánský a nápadný, prohlásila kachna, jež ho štípla. A tak ho musíme štípat. Máš hezké děti, maminko, řekla stará kachna s hadříkem na noze. Všechny jsou hezké, až na jedno. To se ti nepovedlo. Přála bych si, abys je předělala. To nejde, vaše milosti, řekla kachní maminka. Není hezké, ale má nesmírně dobré srdce. A plave krásně, jako kterékoliv jiné kačátko, a skoro ještě lépe. Věřím, že vyroste do krásy, nebo že časem bude trochu menší hromotluk. Leželo dlouho ve vejci a proto nemá postavu, jak se patří. Poškubala kačátko za krkem a uhladila ho pěkně na hřbetě. Kromě toho je to kačer, dodala. A tak na tom tolik nesejde. Doufám, že bude hodně silný a že se životem dobře protluče. Ostatní kačátka jsou roztomilá, chválila stará kachna. Chovejte se tu jako doma a najdete-li úhoří hlavu, tak mi ji můžete přinést. A byli tam tedy jako doma. Jen ubohé kačátko, jež se proklubalo z vejce poslední a vypadalo tak ošklivě, kde kdo štípal, škubal a zlobil. Jak kachny, tak slepice. Je to takový hromotluk, říkali všichni. A krocan, který se narodil s ostruhami a který si proto myslil, že je císař pán, nadmul se jako loď s plnými plachtami, rozběhl se na kačátko a hudroval, až celý zrudl. Ubohé kačátko nevědělo, co dělat, kam se vrtnout. Trápilo se, že je tak ošklivé a že je celému kachnímu dvorku na posměch. Tak proběhl první den a později to bylo čím dál horší. Všichni ubohé kačátko štvali. I vlastní sourozenci byli k němu zlí a jen říkali, kdyby tě tak chtěla kočka vzít, ty šeredo. I maminka si povzdechla, kdybys raději byl někde za horami. Kachny ho štípali, slepice ho klovali a děvečka již dávala drůbeži po něm kopla.
a tak kačátko uteklo. Uletělo přes plot. Ptáčci v jeho křoví zděšeně vzlétli a kačátko si myslilo, to proto, že jsem ošklivé. Zavřelo oči a utíkalo dál. Došlo až k velikému močálu, kde hnízdily divoké kachny. Zůstalo tam celičkou noc. Bylo velmi unavené a utrápené. Ráno divoké kachny vzlétly a uviděli nového druha. Kdo jsi? Ptali se ho. Kačátko se otáčelo na všechny strany a zdravilo, jak nejlépe umělo. Ty jsi mi pěkný šereda, říkali kachny. Ale co na tom, když se nemíníš přiženit do naší rodiny? Chuděra kačátko nemyslilo vůbec na ženění, jen kdyby tak smělo zůstat v rákosí a napít se občas močálové vody. Leželo tam plné dva dny. Tu přiletěly dvě divoké husy, nebo správněji dva houseři. Neuplynulo dosud mnoho vody od té doby, co se vyklubali z vejce, byli proto poněkud prostořecí. Poslyš, kamaráde, volali na ošklivé kačátko, jsi takový šereda, že se mi docela líbíš. Pojď s námi a buď tažným ptákem jako my. Hnedlínko vedle na sousední močále bydlí několik roztomilých, nádherných, divokých hus, samé slečny, a volají, hej, hej, můžeš ještě udělat štěstí, přestože jsi takový šereda. Pif, paf! Rozlehlo se pojednou shora a oba houseři spadli mrtví do rákosí. Voda se zbarvila do krvava. Pif, paf! Zaznělo znovu a z rákosí vylidla celá hejna divokých hus. Znovu třeskly rány. Byl veliký hon. Lovci obklíčili močál, a někteří seděli i ve větvích stromů, vybíhajících daleko nad rákosí. Modravý kouř se táhl v obláčcích mezi tmavými stromy a válel se daleko nad vodou. Bahnem se řídili psy. Plesk, plesk. Sítí i rákosí se kymácelo na všechny strany. Byla to hrůza pro ubohé kačátko. Otočilo hlavu, aby jí schovalo pod křídlo, ale přímo vedle něho náhle stál velikánský pes. Jazyk mu visel daleko z chřtánu a oči mu svítily příšerně zle. Natáhl rozevřenou tlamu až ke kačátku, vycenil ostré zuby a plesk. Odcházel, aniž se ho dotkl. Zaplať pámbu, povzdechlo si kačátko. Jsem tak šeredné, že mě ani pes nechce. Leželo docela tiše, zatímco broky svištěly rákosím a třaskala rána za ranou. Teprve když už den pokročil, rozhostilo se zase ticho. Ale ubohé kačátko se dosud neodvažovalo zdvihnout. Čekalo ještě několik hodin, nežli se rozhlédlo, a pak pospíchalo, jak mohlo z močálu. Utíkalo přes pole a louky. Byl silný vítr, takže se jen s námahou prodíralo vpřed. K večeru došlo k chudičké chaloupce. Byla tak ubohá, že sama nevěděla, na kterou stranu spadnout, a jen proto zůstávala stát. Vítr kolem kačátka fičel, že si muselo přisednout na ocas, aby odolalo jeho nárazům. A bylo stále hůř. V tom kačátko spozorovalo, že dveře chaloupky vypadly dole ze závěsu a visí proto nakřivo. Takže by se mohlo vzniklou skulinou protáhnout do světnice. A hned to udělalo. V chaloupce bydlela stařenka s kocourem a slepicí. Kocour, kterému říkala synáček, dovedl ježit hřbet a příst. Dovedl i jiskřit, ale toho museli hladit proti srsti. Slepice měla malé krátké nožky a říkali jí proto krátkonožka. Snášela pěkně vajíčka a stařenka jí měla ráda jako vlastní dítě. Ráno hned spozorovali cizí kačátko a kocour začal příst a slepice kdákat. Copak,
řekla stařenka a rozhlédla se. Neviděla však už dobře a myslela si, protože kačátko je tučná kachna, která se zatoulala. To je mi vzácný úlovek, libovala si, budu teď mít kachní vejce. Jen není-li to kačírek, musíme to vyzkoušet. Kačátko bylo tedy přijato na 3 neděle na zkoušku, ale vajíčka se neobjevovala. Kocour byl pánem v domě a slepice milost paní. Říkali vždy my a svět, protože věřili, že jsou jeho polovicí. A to lepší polovicí. Kačátku se zdálo, že je možno mít i jiné mínění, ale to slepice nestrpěla. Umíš snášet vajíčka? Zeptala se ho. Neumím. Tak drž zobák. A kocour se ho otázal. Umíš ježit hřbet, příst a jiskřit? Neumím. Nech si tedy své mínění pro sebe, když hovoří rozumní lidé. Kačátko vysedávalo v koutku a bylo mu smutno u srdce. A tu se rozpomnělo na svěží vzduch a na sluneční svit. Přepadla je podivná touha plout po vodě, že nakonec nemohlo jinak. Muselo se svěřit slepici. Co je to s tebou? Zeptala se. Nemáš nic na práci, proto dostáváš roupy, snášej vajíčka nebo přeď a přejde tě to. Ale když je to tak krásné plout po vodě, řeklo kačátko, je tak krásné, když se ti nad hlavou zavře voda a potopíš se až na dno. Inu, to je mi opravdu náramný požitek, řekla slepice. Zbláznilo ses. Zeptej se jen kocoura. Je nejmoudřejší ze všech, koho znám, jestli pluje rád po vodě nebo se potápí. O sobě ani nechci mluvit. A zeptej se i naší vrchnosti, stařenky. Moudřejšího stvoření, než je ona, není na celém světě. Myslíš, že jí láká plavat a mít hlavu pod vodou? Vy mi nerozumíte, že hrálo kačátko. Když my ti nerozumíme, kdo by ti už měl rozumět? Nechceš snad přece být moudřejší než kocour a než naše stařenka? O mě už nemluvíc. Jen se dítě nedělej a děkuj stvořiteli za všechno, čeho se ti tu dostalo. Nedostalo ses do teplé světnice a do společnosti, kde můžeš lecos pochytit? Ale jsi žvanílek a není zrovna nejzábavnější zabývat se s tebou? Mně můžeš věřit. Myslím to s tebou dobře. Říkám ti nepříjemnosti a podle toho se poznají praví přátelé. Hleď jen, abys snášelo vajíčka a naučilo se příst nebo jiskřit. Myslím, že se vydám do širého světa, řeklo kačátko. Jenu tak si jendi, odpověděla mu slepice. A kačátko šlo. Plavalo po vodě, potápělo se, ale všechna zvířata je pro jeho ošklivost přezírala. Nastal podzim. Listí v lesích zežloutlo a zhnědlo, zmocnil se ho vítr, takže tančilo do kolečka a vysoko ve vzduchu bylo cítit zimu. Mraky visely těžké kroupami a sněhovými vločkami a na plotě havran křičel zimou krá, krá. Bá člověka mrazilo už jen při pomyšlení na tu zimu. Ubohému kačátku se opravdu nevedlo dobře. Jednou večer, když slunce právě překrásně zapadalo, vyletělo z křoví hejno nádherných velkých ptáků. Kačátko dosud nikdy nevidělo někoho tak krásného. Byli oslnivě bílí, s dlouhými ohebnými krky. Byly to labutě. Vyrážely nesmírně podivuhodné zvuky. Rozpěly nádherná dlouhá křídla a odlétaly ze studených krajů do teplejších zemí k širokému, volnému moři. Stoupaly vysoko, převysoko.
a malému ošklivému kačátku bylo podivně u srdce. Otáčelo se na vodě do kolečka, natahovalo za nimi vysoko krk a vyrazilo výkřik tak hlasitý a podivný, že jemu samému z toho bylo úzko. Nemohlo na ty krásné, šťastné ptáky zapomenout. A když je ztratilo z dohledu, rychle se potopilo až na samotinké dno. Když zase vyplulo, bylo na dobro jako ztracené. Nevědělo, jak se ti ptáci jmenují, ani kam letí, ale přesto je milovalo jako dosud nikoho. Nezávidělo jim ani trochu. Jak by je bylo mohlo napadnout, přát si takovou krásu? Bylo by bývalo šťastné, jen kdyby je byly kachny trpěly mezi sebou. Je ubohé, ošklivé stvoření. Zima byla tuhá, nesmírně tuhá. Kačátko muselo plavat sem tam po rybníce, aby nemohl úplně zamrznout. Ale každé noci se otvor v ledu v němž plavalo úžil a úžil. Mrzlo až praštělo. Kačátko muselo neustále pracovat nohama, aby se led úplně nezavřel. Nakonec únavou zmalátnělo, zůstalo nehybně ležet a zamrzlo v ledu. Časně z rána šel okolo sedlák. Uviděl kačátko, sešel k němu, rozbil dřevákem led a odnesl je do můženě. Tam přišlo zase k sobě. Děti si s ním chtěli hrát, ale kačátko myslelo, že mu chtějí ublížit a vletělo v poděšení rovnou do krajáče mléka. To se rozstříklo po světnici. Selka vykřikla, rozmáchla se a kačátko vlétlo do máselnice a pak do sudu s moukou a zase z něho vyletělo. Pane, to vypadalo. Selka křičela a oháněla se po něm pohrabáčem a děti klopítali jedno přes druhé, chtějíce je chytit a smáli se a křičeli. Ještě štěstí, že byly dveře otevřené. Kačátko vyletělo mezi křoví do čerstvě napadaného sněhu a zůstalo tam ležet jako ve mdlobách. Bylo by příliš smutné vypravovat o vší bídě a utrpení, jež kačátko zakusilo za té kruté zimy. Když sluníčko začalo zase hřát, leželo v močále mezi rákosím, skřivánci zpívali a bylo překrásné jaro. Pojednou kačátko roztáhlo křídla, zašuměla silněji než dříve a nesla kačátko mocně vpřed. Nežli se nadálo, octlo se ve veliké zahradě, kde kvetly jabloně, kde voněl šeřík a sklánil se na dlouhých zelených větvích k hladině křivolakých průplavů. Jak tam bylo krásně, jak jarně a svěže. Právě proti kačátku se vynořily z houští tři krásné bílé labutě. Zašuměly křídly a pluly nesmírně lehce po hladině. Kačátko poznalo ty nádherné ptáky a zmocnil se ho podivný smutek. Poletím k ním, k těm královským ptákům, uklovou mne k smrti za to, že já takový šereda odvažuji se k ním přiblížit, ale ať, lépe, když mě oni usmrtí, než aby mě štípali kachny, klovali slepice, kopala děvečka z drůbežárny, a než v zimě zase tak trpět. Vletělo na vodu a plulo k nádherným labutím. Uviděli je a zamířili k němu šumíce křídly. Jen mě ubíte, řeklo nešťastné stvoření, a sklonilo hlavu k hladině, očekávajíc smrt. Ale co to v čiré vodě vidí? Uvidělo pod sebou vlastní obraz. Není již nemotorným, špinavě šedým ptákem, ošklivým a všem odporným. Je labutí. Nevadí, narodíš-li se v kachním dvorku, jen když si z labutího vejce. Mladá labuť byla nesmírně šťastná, vzpomínajíc na všechna utrpení a na všechna protivenství, jež zakusila. Dovedla teď ocenit své štěstí, všechnu nádheru, jež jí kynula. A velké labutě pluly kolem ní a hladili jí zobákem. Do zahrady přišlo několik dětí, házeli do vody chléb a zrní a nejmenší z nich zvolalo: je tu nová labuť! A ostatní také zajásali. Přiletěla nová labuť.
tleskali a tančili kolem a běželi pro tatínka a pro maminku. Házeli do vody chléb a koláče a všichni říkali, ta nová labuť je nejhezčí, je tak mladá a krásná. A staré labutě se jí ukláněly. Tu se jí zmocnil velký ostych. Ukryla hlavu pod křídla, nevěděla, co počít. Byla nesmírně šťastná, ale ani trochu pyšná, protože dobré srdce nikdy nespyšní. Vzpomínala si, jak jí pronásledovali a jak se jí posmívali. Teď slyšela všechny říkat, že je nejkrásnější ze všech těch překrásných ptáků. Šeříky skláněly větve až k ní na hladinu a slunce svítilo teple a krásně. Křídla mladé šťastné labuti zašuměla, její štíhlá šíje se narovnala a labuť ze srdce zajásala. O tak velkém štěstí se mi ani nesnilo, když jsem byla ošklivým kačátkem.

0: jo. Je, kdybych já tak věděl, kam jsem to jenom... Jejda, Nánku, to je ale nepříjemné. Už bych to měl mít vymyšlené. Auweis! Že by to bylo v téhle knížce? Ne, tady to taky není.
1: Ahoj, Hubo!
0: Jau!
1: Pozor! Proč padáš, Hubo?
0: Protože tu mám všude ty knížky, no.
1: Takhle? No, hromadě knížky? No, to vypadá, že si tu hraješ na knihovníka horolezce. Teda spíš na knihovníka padače.
0: No jo, no, máš pravdu. Mám tady čurbes.
1: Jo, to říká Justýna. Máš tu čurbes, to říká Justýna. Ona tu byla? Ona to viděla?
0: Ne, nebyla a nebude. Čeká doma na jaro. Aby začala s jarním úklidem přesně ve chvíli, kdy jaro přijde.
1: Jo, a ty jsi začal ještě než přišlo jaro, viď?
0: Ne, já neuklízím, já hledám.
1: Co hledáš?
0: Nápad hledám.
1: Na co nápad?
0: Zkoušel jsem vymyslet nějaký krásný stálý pozdrav na úvod našeho oříškování. Všichni tady mají vymyšlený nějaký krásný pozdrav a my nemáme nic.
1: Jak to myslíš? Jak pozdrav?
0: No, tak třeba Laskonka říká...
1: Já vím co.
0: No.
1: Ahoj, mrsetkové a šmakovinky říká.
0: No právě. Nebo netopír Pierre začíná vždycky...
1: Přimísela bum, bim.
0: Přesně tak. A myška Bibi říká co?
1: Čau, pískoto.
0: Dokonce i Justýna má svůj pozdrav.
1: Myslíš tím to, jak vždycky zmateně říká, že je domácnostní kachna Justýna a pak se do toho dalšího úplně zamotá. No, tu bych si teda úplně za vzor asi nebral, ne?
0: Ale je to také osobitý pozdrav, Piggy. Splete se, řekne nějaký nesmysl a hned všichni vědí, že začíná Justýnina přednáška.
1: Jo, to jsi řekl přesně, přednáška. Všichni ostatní mají pořád, jen Justýna má odbornou přednášku. Tak to se ti povedlo, Hugo.
0: Pš, moc se jí nesměj. U Justýny nikdy nevíš, kdy se objeví za dveřmi. A to by pak byl tanec.
1: To by nebyl tanec. To by ti tady pěkně zvedla mandle za ten tvůj čurbes, jak ona říká.
0: Piggy? To je přece typické oříškové slovo.
1: Zvedla mandle? To jsou dvě slova.
0: Ne, ten čurbes, ten se mi líbí. A před chvílí na mě vypadla z knihovny knížka, kde se původ tohle oříškového slovíčka vysvětluje.
1: Takže hr na něj.
0: A co s tím naším pozdravem?
1: A tím se teď netráp. Později něco vymyslíme, neboj se.
0: No dobře. Stejně mě nic pořádného nenapadlo, vždyť si to slyšel.
1: Nic si z toho nedělej, Hugo. Pojďme raději oříškovat. Jsem s tím čurbesem. Jsem s tím čurbesem. Je, to se rýmuje. Jsem s tím čurbesem.
0: Tak dobře. Jestli pak víš, co je a proč se říká čurbes.
1: No, čurbes? Čurbes je samozřejmě jiné slovo pro nepořádek.
0: To je pravda. Odpověděl jsi správně, Piggy. A věděl bys, proč se čurbes říká? Z čeho slovo čurbes vzniklo?
1: No, tím jsem nikdy nepřemýšlel. Tak to budu mít dneska jenom za půl bodu.
0: Ale půl bodu je také úspěch, Piggy.
1: Já vím, no. Tak jo, a teď mi řekni, jak to s tím čurbesem je.
0: Jo, tak v téhle té knížce píší, že vznik slova čurbes je trošku nejasný. Ale má se za to, že do češtiny bylo převzato z německého Chorbeis, které vzniklo ze dvou slov jiných národů, které se na našem území potkávaly. Z cikánského čor, to byl výraz pro krádež, a slova bajs, to je slovo z prastarého jazyka, kterému se říká jidiš. A tohleto slovo bajs v jazyce jidiš znamená krčma. Takže když význam těch dvou slov spojíš, vznikne ti něco jako čorbeis, zlodějská krčma?
1: Zlodějská krčma. Já tomu teda vůbec nerozumím. Zlodějská to bych věděl, ale krčma, Jakože je něco pokrčené nebo přikrčené, nevím.
0: Aha, ty nevíš, co znamená slovo krčma.
1: No, nevím.
0: No, krčma je starší výraz pro hostinec nebo hospodu, putiku. Už chápeš?
1: Ne.
0: Ne.
1: Já totiž nerozumím tomu, jak čurbes může být zlodějská krčma, že? No, nevím, to...
0: Celé to náhodou smysl docela dává. Hmm. Jen se zamysli.
1: Tak jo, tak já se zamyslím. Zavírám očička a ty říkej, co si mám představit.
0: Dobře, představ si zloděje. Máš?
1: Mám.
0: A teď si představ tlupu zlodějů.
1: Jo, mám.
0: Představ si krčmu.
1: Mám.
0: Tak, a teď si představ tlupu zlodějů v krčmě. Máš?
1: Jo.
0: No, a jak to tam vypadá?
1: No, to bych koukal.
0: Neříkej mi, že všichni spořádaně sedí za stolem, všude je bezvadně uklizeno a tiše v klidu usrkávají heřmánkový čaj.
1: Tak to ani náhodou. Perou se, ječí, pijou, ano, a buchají do stolu. Jo. Vzduchem lítají sklenice a šafle a meče a pistole a klobouky. Pane, jo, tam to tady vypadá.
0: No, takže docela čurbes, co?
1: Jo, no jo, už to chápu.
0: Tak to bychom měli.
1: Dneska se ti ten oříšek povedl, jen co je pravda. No jo, loupežnická ta, jak to říká, ta...
0: Krčma.
1: Jo, he? A co když se tam i podřezávali krčky? Ne, krč mě. Nebo tam nechávali po stolech tancovat s krčky.
0: Kdybys už opustil krčmu a přenesl svou fantazii na vymýšlení pěkného výstižného pozdravu na začátek našeho oříškování, byl bych ti velmi vděčen.
1: No, tak třeba vítejte v Hogově čurbesu.
0: Ale to ne, no, čurbes to je...
1: Oříšková krčma do každé rodinky.
0: Oříšková krčma.
1: Když je to dneska nepořádek, tak by to šlo. No, oříšek je tam... kamarád, oříšku je každý rád, když kolem jede nákladák.
0: Jaký nákladák? To s tím nemá nic společného.
1: Oříšek do každé říše. Řížský oříšek, krčmě, louskejte.
0: Nech už tu krčmu.
1: Louskejte, jak steklí, ne, abyste se sekli.
0: Taky ne.
1: Tak mě.
2: A co to je to domky žálky?
3: To je právě to smutno.
4: Hele, a to by nešlo. Abyste byli vidět dřív než s těma prvníma nočníma ptákama.
3: Šlo. Tatínek by vám musel půjčit zjevný pergamen. Kdo by ho přečetl, tomu se zjevíme i za bílého dne.
4: No prosím, on má zjevný pergamen a nepůjčí nám ho. Krkoun jeden.
5: A? Tomu říkáš krkoun, ty liško ryšavá.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den ve spolek. Zjevný pergamen je zde, hleďte.
2: Kluci, počkej.
5: Ale hned tak někomu ho nepůjčím.
2: Ale mě jo, že jo?
5: Ty se mi zamlouváš ze všech nejvíc. Podej mi ten francouz nápoj.
2: Pěkně z ručky do ručky. Bělejstro a já francouz nápoj.
5: Zapůjčím vám ho, ale až skončí oprava hradu, vrátit.
6: Te amice spiritus guaesumus audinos et statim apparas fiat. Funguje to.
5: Už vidíš?
6: Ano.
2: Ale já nikoho nevidím. Musíte se postavit do řady za toho, kdo to čte, pak ho uvidíte.
7: Jé, to jsou krásné.
8: Já prostě nic nevidím. Když neumíš číst, tak ho nemůžeš vidět.
9: Švagrová, jak jsi mohla zradit? Jak jsi mohla? Čti? Pětičlenná rodina v Praze Kobylisích snědla košík. Košík jedovatých hub v domnění, že se jedná o žampiony. A kvůli tomu si hlasovala proti žampionům.
10: A taky je tam o úplacích. A my jsme upláceli to Níku, ty řemeslníky. V obci Chuchvary u Kolína se na to přišlo a hnali to k soudu.
9: Chuchvary u Kolína je rovina. Tam je hned všechno vidět. Než to my jsme v kopcích. Švagrová, ty se z té černé kroniky jednou zblázníš. Víš, co jsi způsobila? Mohl jsem být žampionový král?
10: Nezlob se na mě, švagře.
9: Ne, na slzy je brzo. To neznáte, Jouzu. Pamatuješ na bratrance Karla, co byl Andule na svatbě?
10: Jo, ten divnej.
9: Jo, ten vlivnej. A vzpomínáš si, co tam říkal na té svatbě? Rodino, já vás nedám.
10: To už bylo kránu, to nevěděl, co mluví.
9: A já za ním vyrazím.
10: Počkej.
9: A hned, ten jim ukáže.
10: Ale švagře, snad ne autem.
9: Myslivečku.
10: Vždyť si požil.
9: Vždyť chtěl žampiony na divané.
10: V obci Dok si požil řidič Mácha alkohol a skončil v Máchově jezeře.
7: Ty, to je jenom osoba.
9: Dobrý den, přejete si...
7: Volant! Ten se mě hodí.
11: A ty sedí na svou.
9: Děkuji, ústivě. Dobrou noc, přijďte zas.
12: Jupiter a želva. Před tisíci lety nenosili želvy svůj krunýř s sebou na zádech. Pak se stalo něco, co způsobilo, že želvy svůj krunýř nosí provždy s sebou. Začalo to, když velký bůh Jupiter pozval všechna zvířata na velkou oslavu. Na slavnost přišlo každé zvíře, kromě želvy. Jupiter byl zklamán. Doufal, že se všichni tvorové pod sluncem dostaví na jeho slavnost. Ale želva to pokazila. Třeba je nemocná, obával se bůh. Zajdu tam a uvidím. Tak se Jupiter vydal na cestu k želvímu domovu. Jakmile tam dorazil, shledal, že tvor vyhlíží dokonale zdravě. Proč jsi nepřišla na mou slavnost? Zeptal se bůh.
13: Nechtěl jsem, zívla želva. Zůstala jsem místo toho doma.
12: Opravdu? Řekl bůh nahněvaně. V tom případě, kdekoliv půjdeš, navždy poneseš svůj domov sebou. A od těch dob je to tak až do dnes. Naučení: buďme opatrní na to, co říkáme, protože nás jinak vezmou za slovo.
14: Sekeru měl lupič Karas, ukrýval je v kredenci. A s ní kradl znovu a zas, jako straka, a to hlavně v červenci.

prosinec. Aha, do pečic. Vždyť Tři králové jsou přece v lednu, ne? Teda Mirku, co jsi mi to tady napsal? No víš co, tak se budem tvářit jako, že je to schválně. Míru si toho nevšimne, ne? No tak

0: paní učitelka vyvolá Ondru. Ukaž mi tady na mapě Ameriku.
1: Ondra se zamyslí a řekne... tady je.
0: Paní učitelka ho pochválí a zeptá se dětí. Děti, kdo objevil Ameriku?
2: Děti vykřiknou... Ondra!
3: Ale byl to Krištof Kolumbus!
2: A ty jsi nějaký chytrý!

0: se nevrátím.
1: To se tedy vrátíš, jinak ti namlátím šošolku.
0: Cože? No dovol, taťuldo, proč mě chceš mlátit? Vždyť to všechno je jenom hra.
1: Já se splet. Já nechtěl říct šošolku, ale šošolku.

0: cinco, coco, coco, na tu te gustru, nu, nu, nu, nu, nu, hei, zare, ciunu, ciunu, ciunu, ciunu.
1: Nu, nu, nu, to je něco jiného. Namlátit mě nebo šošovičce, to je rozdíl.
2: To tedy je? Šošovičku nemusím honit po bytě.
1: Hele, Taťuldo, a co je to vlastně ta šošovička?
2: No co asi? Čočka.
3: Teda, pane Spejble, vy jste tak vzdělaný.
2: No.
3: Kdo by to do vás řekl?
2: No.
3: Kam vy na ty vědomosti chodíte?
2: Když jsem byl mladý, tak jsem sloužil u sedláka.
1: Jo?
2: To nevíte?
1: To tedy ne.
3: Vyprávějte.

0: Kabát jsem měl papírový, slaměné kalhoty a střevíčky z husí košky, punčošky ze sítí. Každičky se zastavoval, jak se mě to svítí. Klobouk jsem měl z pavučiny, za ním myší pírko. Když mě nechceš, vem si, co chceš, má zlatá panenko.
1: Jo, tak to ano. To jste byl opravdu feša.
0: A nejenom já. I ten sedlák, u kterého jsem sloužil, se uměl vyparádit.
2: Sedlák, sedlák, sedlák, ještě jednou. Sedlák, sedlák, sedlák, sedlák, je velký pán. On má pás na břiše a na svým kožiše. Tuli, tuli, tuli.

0: Jelovej.
1: To tedy je, jen si to poslechněte.
2: Vzal si sedlák, selku slepou, klicnu hlukou, kosu tupou, sečetra. Za chalupou, sečetra, za chalupou. Tráva suchá, selka slepá, klicna hluchá, kosa tupa, sedlák se. Če jen to lupa, sedlák se. Če jen to lupa.
3: Je?
4: No, tak to se tedy sedlák se selkou moc nenajedli.
1: No, to tedy ne. A když si na to ta selka stěžovala, uklidňoval ji sedlák.

0: jsme.
1: Chudák Selka.
2: Jo, jo. Člověk si musí moc dobře rozmyslet, koho si vezme.
1: A nejenom člověk, bábinko, to i takový komár.
2: Nepovídej.
0: Vážně? Povídej.
3: Digi básnička.
4: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: A teď ještě jednou.
4: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňam.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Vysvětlivka. Co je to ten pokojík? Než vám povím, jak to bylo dál s panem Vavřincem a s Hejlíkem, měla bych vysvětlit, kde vlastně Hejlík s dědečkem byl.

0: bydlí. Samozřejmě, že pan Vavřinec neměl žádný zvláštní pokojíček pro lichožrouty a podobné nezvané hosty. Vždyť ani vy žádnou takovou komůrku doma nemáte a přesto u vás nějaký lichožrout bydlí. Nebo snad chcete tvrdit, že vám se ponožky nestrácejí? Nejspíš tedy nevíte, že za stěnou vaší kuchyně, obýváku nebo ložnice je dutý prostor. Možná, kdybyste kousek po kousku tu zeď malým kladívkem proklepali, zaslechli byste takový zvláštní dutý zvuk, jako když klepnete na bubínek. A když se vám poštěstí ten zvuk uslyšet, tak to jste právě zaklepali na dvířka místnosti, ve které žije nějaká lichožroutí rodinka. Pokud si to budete chtít doma zkusit, tak vám ještě napovím, že to místo je často schované za tapetou nebo za nástěnným kalendářem nebo za zasklenou svatební fotografií vašeho pradědečka a prababičky. Lichožrouti, kteří žijí ve školních třídách, mívají bydlení za obrazem prezidenta. Hejlík s dědečkem měli svůj pokojík mezi kuchyní a koupelnou, a to za zarámovaným diplomem, který Egon Vavřinec obdržel ještě na vojně. Byl v něm jmenován jako nejlepší trubač hradní stráže. Ten jejich pokojík vypadal v mnohem menším měřítku, ovšem tak trochu jako byt pana Vavřince. I oni měli malou kuchyňku a ložnici, jen bez koupelny se obešli. Lichožrouti se totiž vodě vyhýbají, protože hrozně dlouho schnou a neradi se ždímou. Konec vysvětlivky.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Jeden z prvních válečků do hracího strojku, který si babička nechala u pana hodináře udělat, byl tenhle. S písničkou Ach, synku, synku. Naše babička ji moc ráda zpívala a nikdy nám nezapomněla zopakovat, že ji měl rád i náš první prezident, prezident Masaryk.

Mušek se ptá, oral lisy, tatíček se ptá, oral lisy. Oral jsem oral, ale málo. Oral jsem oral, ale málo. Kolečko se mi polámalo, kolečko se mi polámalo. Když se ti zlámalo, dej ho spravit. Když se ti zlámalo, dej ho spravit. Nauč se, synečku, hospodařit. Nauč se, synečku, hospodářit. A abych nezapomněla, když se v téhle písničce zpívá ach, synku, synku, doma lisy, znamená to, synáčku, si doma? A tatíček se ptá, oral lisy? Bychom dneska řekli, tatínek se ptá, jestli si oral. Natáhnu pérko a můžeme zpívat.

0: Proč pes žije s člověkem? Buriatská bajka. Kdysi před dávnými časy žil v hlubokém lese pes. Žil sám a sám jako poustevník, široko daleko neměl přítele. Jaký div, že se mu jednoho dne přece jen trochu zastesklo.
1: Co je do takového života?
0: Pomyslil si.
1: Žít a nemít ani druha, s kterým bych si popovídal. Najdu si přítele. Nechci už žít tak osaměle.
0: Dlouho pes samotář přemýšlel o tom, kdo by se mohl stát jeho druhem a kamarádem, ale nikdo se mu nezdál dost dobrý. Až nakonec po dlouhém přemýšlení se rozhodl, že jeho přítelem může být jen ten, kdo je na světě nejsilnější a ničeho se nebojí.
1: A kdo pak je na světě vlastně nejsilnější?
0: Přemítal. Hloubal a hloubal, den a noc prohloubal, až nakonec radostně zvolal.
1: Už to mám. Nejsilnější tvor na světě je přece vlk. Kde jaké zvíře před ním uteče, tak je to. Půjdu za ním a řeknu mu, abychom byli přáteli a žili pospolu.
0: Jak řekl, tak udělal.
2: No dobrá, dobrá.
0: Zavrčel vlk, když ho vyslechl.
2: Proč bychom nemohli žít spolu? Pojď ke mně do doupěte.
0: Přišla noc, oba ulehli a brzy usnuli. Zanedlouho se ozval šramot. Pes se probudil a začal štěkat, co mu hrdlo stačilo.
3: Co pak to děláš?
0: Poděsil se vlk.
3: Uslyší tě medvěd, přijde sem a oba nás zabije a sní.
0: Pes přestal štěkat, ale pomyslil si.
1: Tak vida, vlk se bojí medvěda. To tedy je medvěd nejsilnější na celém světě. Půjdu zítra za medvědem.
0: Opravdu. Druhého dne nechal vlka vlkem a vypravil se za medvědem. Našel ho v lese, jak vybírá lesním včelám med.
1: Přišel jsem k tobě, medvěde,
0: řekl mu.
1: Protože hledám přítele na život a na smrt. Hledám tvora, kterého by se každý na světě bál. Tebe se bojí i vlk. Jsi tedy nejsilnější. Pojď, budeme spolu žít.
4: Ale rád. Chceš-li, můžeme spolu hospodařit.
0: Zabrumlal huňáč a hleděl si pláství, z kterých vybíral med divokých včel. Pes se tedy přistěhoval k medvědovi. Když spolu nějaký čas žili, stalo se jednou v noci, že pes opět uslyšel podezřelý šramot a začal štěkat, až probudil medvěda. Huňáč se probral ze spánku a ulekaně mu domlouval.
4: Buď přece sticha, neštěkej tak hlasitě. Zaslechl jsem zvenku šramot. Možná, že kolem obchází lev. Ještě tě uslyší, vrhne se na nás a po tobě i po mně bude veta.
0: Pes umlkl. Stočil se v koutku do klubíčka a v duchu si řekl.
1: Vida, medvěd tedy není nejsilnější, když se bojí lva. Půjdu za lvem a budu žít s ním.
0: Hned druhý den opustil medvěda a vydal se za lvem.
1: Buď zdráv, lve.
0: Oslovil ho uctivě.
1: Říká se, že jsi ze všech tvorů nejsilnější. Je to jistě pravda, vždyť i medvěd má před tebou strach. Pojď, budeme žít spolu jako přátelé.
0: Lev potřásl hlavou, zařval, zježil hřívu a odpověděl.
5: Jsem nejsilnější tvor na světě a nikoho se nezaleknu. Chceš-li se stát mým přítelem, budiš.
0: A tak spolu žili nějaký čas v pravé družnosti. Ale jednou v noci uslyšel pes podezřelý šramot. A tu se rozštěkal tak divoce, že vzbudil lva.
5: Co tě to napadlo, štěkat takhle na celé kolo?
0: okřikl lev psa.
5: Víš ty, co se může stát? Uslyší tě člověk, přijde sem s puškou a bude nás to stát oba život.
0: Pes přestal štěkat, ale pomyslil si.
1: Vida, tak ani lev není nejsilnější tvor na světě, když má strach z člověka. Půjdu tedy za člověkem a budu žít s ním.
0: Ještě té noci pes utekl a běžel hledat člověka. Když ho našel, řekl mu.
1: Hledám nejsilnějšího tvora na světě. Chci, abychom spolu žili jako přátelé. Šel jsem za vlkem, ale vlk se bojí medvěda. Šel jsem za medvědem, ale medvěd se bojí lva. Šel jsem za lvem, ale lev se bojí tebe. Přišel jsem tedy za tebou, člověče. Pojď, budeme žít spolu.
5: Dobrá, budeme.
0: Řekl člověk a odvedl psa domů. Žili spolu nějaký čas a stalo se, že jednou v noci uslyšel pes šramot a začal štěkat. Člověk se probudil a zavolal.
5: Štěkáš, kamaráde? Jen štěkej, ať každý ví, že tady žijeme my dva a že z nikoho na světě nemáme strach.
0: Tu se pes rozštěkal ještě víc, neboť poznal, že člověk je ze všech tvorů na světě nejsilnější a že se nikoho nebojí. Od těch dob žije pes s člověkem jako jeho věrný přítel.

V jedné vesnici byla stará děvečka jménem Káča. Měla chaloupku, zahradu a k tomu ještě pár zlatých peněz. Ale kdyby byla celá ve zlatě seděla, nebyl by si ji ani ten nejchučší chasník vzal, protože byla jako čert zlá a hubatá. Měla starou matku a leckdy posluhu potřebovala. Ale kdyby byl mohl někoho grejcar spasit a ona dukáty platila, nebyl by jí toho nejmenšího udělal proto, že se hned pro každé slovo soudila a vadila, až to bylo na 10 honů slyšet. K tomu všemu nebyla hezká a tak zůstávala na ocet, až jí bylo již pomalu 40 let. Jak to z většího dílu ve vesnicích bývá, že je každou neděli odpoledne muzika, bylo to i zde. Jak se ozvali u lichtářů, anebo v hospodě dudy, hned byla plná sednice hochů, cíni a ponáspy stály děvčata a u oken děti. Ale nejprvnější mezi všemi byla Káča. Hoši na děvčata kývali a ty se ubírali dokola, ale Kačence se toho štěstí, co živa byla, ani jednou nedostalo, ač by Dudákovi třeba sama byla zaplatila, než navzdor tomu nevynechala přece ani jednu neděli. Jedenkrát jde také a myslí si po cestě, tak stará jsem muž a ještě jsem s hochem netancovala. Není-li to k zlosti, věru, dnes bych tancovala třeba s čertem. Se zlostí přijde do hospody, sedne ke kamnům a dívá se, který kterou k tanci bere. Najednou vejde do dveří pán v mysliveckém oděvu. Sedne nedaleko Kačenky za stůl a dá si nalít. Děvečka přinese pivo, pán ji vezme a nese Kačence připít. Kačenka se chvíli v duchu divila, že má ten pán pro ní takovou čest. Chvilku se upejpala, ale konečně se ještě ráda napila. Pán džbánek postaví, vytáhne z kapsy dukát, hodí ho Dudákovi a křičí, sol hoši! Hoši se rozestoupí a pán si bere Káču k tanci. Jakýho šlaka, kdo pak asi je, ptají se staří a sestrkují hlavy. Hoši se ušklebují a děvčata schovávají hlavu jedna za druhou a přikrývají hubu zástěrou, aby Káča nezahlídla, že se jí smějou. Ale Káča neviděla žádného. Ona byla ráda, že tancuje. Byť by se jí byl celý svět smál, nebyla by si z toho pranic dělala. Celé odpoledne, celý večer tancoval pán jen s Káčou. Kupoval marcipán i sladkou vodku a když přišel čas jít domů, vyprovázel jí po vsi. Kýž bych mohla s vámi tak do smrti tancovat jako dnes, pravila Káča, když se měli rozcházet. I to se ti může stát, pojď se mnou. A kde zůstáváte? Chyť se mne kolem krku a já ti povím. Káča ho chapla, ale v tom okamžení se proměnil pán v čerta a letěl s ní zrovna k peklu. Uvrat se zastavil a tloukl. Kamarádi přišli, otevřeli a když viděli tovaryše, že je celý upachtěn, chtěli mu ulehčit a Káču z něho sundat, ale ta se držela jako klíště a živou mocí se otrhnout ti nedala. Chtěj, nechtěj, musel se čert s Káčou na krku k panu Antichristovi odebrat. Koho si to neseš? Ptal se ho pán. A tu povídal čert, jak chodil po zemi, že zaslechl Káčin nářek o tanečníka a mysle jí trochu zastrašit, že se s ní pustil do tance a pak, že jí na chvíli také peklo chce ukázat. Já nevěděl, dokončil, že se mne nebude chtít spustit, protože si hlupák a naučení moje si nepamatuješ, vyhal si na ně starý pán. Dřív ne s tím, co začneš, máš jeho smýšlení znát. Kdybys byl na to vzpomněl, když tě Káča vyprovázela, nebyl bys jí bral sebou.
Nyní se mi klid z očí a hleď, jak se jí zbavíš. Pln mrzutosti štrachal se čert s panou Kačenkou na zem. Sliboval jí hory dolí, jestli se ho spustí. Proklínal jí, ale všecko nic platno. Utrmácen rozlobem přijde se svým břemenem na jednu louku, kde mladý ovčák v hrozitánském kožichu zaobalen ovce pásl. Čert byl proměněn v obyčejného člověka a tudy ho ovčák nepoznal. Koho pak to nesete, příteli? Ptá se důvěrně čerta. Ale milý člověče, ledva dýchám. Považte jen, já šel svou cestou, na nic ani nepomysle a tu mi skočí ta ženská na krk a nechce se mne živou mocí spustit. Chtěl jsem jí nést až do nejbližší vesnice, ale tam jí nějak odbít. Nejsem v stavu, nohy pode mnou klesají. No počkejte chvílku, já vám od té neodbity pomohu, ale nenadlouho, protože musím zase pást. Asi za půl cesty ji odnesu. I to budu rád. Slyšíš ty, chyť se mne, křičel ovčák na Káču. Sotva to Káča uslyšela, pustila se čerta a chytla se huňatého kožichu. Nyní měl štíhlý ovčák co nést, Káču a hrozný velký kožich. Avšak ho to také dost brzo omrzelo i myslil, jak by se Káči zbavil. Přijde k rybníku a tu mu napadne, aby jí tam hodil. Ale jak? Kdyby byl mohl kožich i s ní svléknout. Byl mu sice dost volný a protož se o to pomalonku pokoušel, jestli by to šlo. A hle, vyndá jednu ruku, Káča neví nic. Vyndá druhou, Káča neví ještě nic. Odundá první petličku z knoflíku, oddělá druhou, třetí, až blunk, Káča leží v rybnice i s kožichem. Čert nešel za ovčákem. On seděl na mezi a pásl ovce, dívaje se, brzoli se ovčák s Káčou navrátil. Nemusel dlouho čekat. Mokrý kožich na rameně pospíchal ovčák k louce, mysle, že bude cizinec i snad u vesnice. A ovce, že jsou samotní. Když se spatřili, koukal jeden na druhého. Čert, že jde ovčák bez Káči a ovčák, že tam pán posud sedí. Když se domluvili, řekl čert k ovčákovi. Já ti děkuju, ty jsi mi velkou službu prokázal, neboť bych se byl snad musel do soudného dne s Káčou nosit. Nikdy na tebe nezapomenu a jednou se ti bohatě odměním. Abys ale věděl, komu jsi z nouze pomohl, povím ti, že jsem čert, to dořekl a zmizel. Ovčák zůstal chvíli jako omámený stát a pravil sám k sobě. Jsou-li všichni čerti tak hloupí jako on, tedy je dobře. Nad tou zemí, kde náš ovčák živ byl, panoval mladý kníže. Bohatství měl dost i se svobodným pánem nadevším požíval všeho v plné míře. Den ode dne kochal se v rozkoších, jakých jen svět podati může. A když nastala noc, ozýval se z knížecích síní zpěv rozpustilých hejřivých mladíků. Zem spravovali dva správcové, kteří nebyli o nic lepší než sám pán. Co neprohejřil kníže, nechali si oni dva. A ubohý lid nevěděl, kde má již peněz nabrat. Kdo měl krásnou dceru, anebo peníze, ten neměl utěšené chvíle, neboť mohl s jistotou rozkaz očekávat, že to kníže vším právem pro sebe požádá a milost boží tomu, kdo by se vůli jeho byl zprotivil. Kdo by mohl takového panovníka milovat? Po celé zemi proklínal lid knížete i správčí země. Jedenkrát, když nevěděl, co si má vymyslit,
povolal kníže hvězdáře a poručil, aby jemu i dvěma jeho správcům planety četl. Hvězdář uposlechl a zkoumal ve hvězdách, jaký konec vezme život třech marnotratníků. Odpust knížecí milosti, řekl Sahotov se svým zkoumáním, tvému životu i tvým správcům hrozí takové nebezpečenství, že se to vyřknouti obávám. Jen mluv a je tě to cokoliv, ty ale zde zůstat musíš a nevyplní-li se tvá slova, přijdeš o hlavu. Já se mile rád spravedlivému rozkazu podvolují. Poslyš tedy, než bude druhá čtvrt měsíce, přijde pro oba správce čert. V tu a v tu hodinu, ten a ten den, v oupinku, přijde pak i pro tebe knížecí milosti a všecky tři vás zaživa do pekla odnese. Do vězení odveďte toho živého šejdíře, poručil kníže a služebníci učinili podle rozkazu. V srdci nebylo knížetí, jak se stavěl, slova hvězdářova otřásl v ním jako hlas soudní. Poprvé se v něm ozvalo svědomí. Správce odvezli na polo mrtvé domů, žádný z nich do huby nevzal. Sebravše všechno jim mění své, sedli do vozů, ujeli na své statky a dali hrady se všech stran zatarasit, aby pro ně čert přijít nemohl. Kníže se obrátil na pravou cestu, žil tiše a pokojně a sponenáhla se pouštěl do spravování země, doufaje, že se snad přece krutý osud nevyplní. O těch věcech neměl chudý ovčák ani zdání. Den jak den pásal své stádo a nestaral se pranic, co se ve světě děje. Jednoho dne z nedadání stojí před ním čert a praví k němu. Přišel jsem, ovčáčku, bych se ti za tvou službu odměnil. Až bude čtvrt měsíce, mám odnést do pekla bývalé správce země, protože okrádali chudý lid a knížeti zle radili. Ale víš-li co, poněvadž vidím, že se polepší, nechám je tu a přitom se ti hned odměním. Až přijde ten a ten den, vejdi do prvního hradu, kde bude množství lidu. Až se strhne v hradu křik, služebníci vrata otevrou a já pána pryč povedu. Tu ke mně přistup a řekni, odejdi v tu chvíli, sice bude zle. Já tě poslechnu a půjdu. Potom si ale dej od pána dva pytle zlata dát a nebude-li chtít, řekni jen, že mne zavoláš. Od toho jdi k druhému hradu a též tak udělej a stejný plat požádej. S penězi ale dobře hospodař a užívej jich dobrému. Až bude měsíc v oupenku, musím odnést samého knížete. Než to bych ti neradil, abys ho chtěl vysvobodit. Sice bys musel vlastní svou kůži nastavit. To dořekl a odešel. Ovčák si pamatoval každé slovo. Když bylo čtvrt měsíce, vypověděl službu a šel ke hradu, kde jeden z těch dvou správců zůstával. Přišel tam právě včas. Zástupy lidstva stály tu a dívali se, až čert pána ponese. Tu se strhne v zámku zoufandlivý křik, vrata se otevrou a černý táhne pána ven, synalého a na polo mrtvého. Tu vystoupí z lidu ovčák, vezme pána za ruku a čerta odstrčiv volá, odejdi, sice bude s tebou zle. Tu chvíli čert zmizí a potěšený pán dlíbá ruku ovčákovu, ptaje se ho, co žádá za odměnu. Když řekl ovčák, že dva pytle zlata,
poručil pán, aby se mu ho tolik bez meškání vydalo. Spokojen šel ovčák k druhému hradu a též tak dobře jako u prvního pořídil. Rozumí se samo sebou, že se kníže dost brzo o ovčákovi dověděl, neboť se bez toho pořád poptával, jak to s pány dopadlo. Když to všecko uslyšel, poslal vůz se 4 koňmi pro milého ovčáčka a když ho přivezli, snažně jej žádal, by se i nad ním smiloval a z drápů pekelných ho vysvobodil. Pane můj, odpověděl ovčák, vám to slíbit nemohu. Jedná se tu o mne. Vy jste velký hříšník, ale kdybyste se chtěl docela polepšit, spravedlivě, dobrotivě a moudře svůj lid spravovat, jak se na knížete sluší a patří, pokusil bych se o to, a kdybych měl sám za vás jít do horoucího pekla. Kníže s opravdovou myslí všecko slíbil a ovčák odešel, přislíbiv jemu, že se v určitý den vynajde. Se strachem a hrůzou očekávali všude úplněk měsíce. Jak to zprvu knížeti přáli, tak ho nyní litovali, neboť od té chvíle, co se polepšil, nemohl si žádný hodnějšího knížete přáti. Dnovy ubíhají, ať je člověk z radostí nebo z žalostí počítá. Než se kníže nadal, byl den za dveřmi, o kterém se vším, co ho těšilo, rozloučit se musel. Černě přistrojen jen, celý smrtelný seděl kníže a očekával buď to ovčáka nebo čerta. Najednou se otevrou dveře a černý stojí před ním. Stroj se, pane kníže, hodina vypršela, já jsem tu pro tebe. Ani slova neodpovídaje vstal kníže a kráčel za čertem na dvůr, kde nesmírné množství lidstva stálo. Tu se prodírá houfem ovčák, celý upachtěný, běží zrovna k čertu, volaje zdaleka. Uteč, uteč, sice bude s tebou zle. Jak se můžeš upovážit mne zdržovat? Nevíš-li, co jsem ti řekl? Pošeptal čert ovčákovi. Blázne, mě tu nejde o krále, ale jde mi o tebe. Káča je živa a bdá se po tobě. Jakmile uslyšel čert o káči, byl hned ten tam a nechal knížete v pokoji. Ovčák se mu v duchu vysmál a byl rád, že to lstí knížete vysvobodil. Za toho udělal kníže svým nejprvnějším dvořenínem a co vlastního bratra jej miloval. Avšak se také s dobrou potázal, neboť byl chudý pasák, upřímný rádce a správný dvořenín. Ze 2 pytlů zlata nenechal ani grejcaru. Pomohl ním těm, od kterých je správcové vydřel.

0: partou sídlí v hustém lese. Kdo ho slyší, hned se třese.
1: Krade, lže a loupí, protože je hloupý.
0: Bambitka, zlato, přijdete na to.
1: V žaláři banda skončila sranda.
2: Kdo pak ví, odpoví.
3: V žaláři banda...
1: Co je žalář?
3: Žalář je vězení. Vězení pro různé loupežníky.
1: A lotry. Takže je to loupežník.

0: Pavučinka.
1: Pavučinka. Nad tím naším paloukem mluví pavouk s pavoukem. Co to vidím, drahé dítě? Kdo tě učil soukat nítě? Tohle má být síť? Kdo si myslíš, že se chytí do tak potrhaných sítí? Všechny mouchy uletí ti, ty jsi truhlík, viď?
0: A ten malý pavouk na to. Když já strašně škytám, táto. A jak škytnu? Škyt! Přetrhnu si nit.
2: A teď ještě jednou.
1: Pavučinka. Nad tím naším paloukem mluví pavouk s pavoukem. Co to vidím, drahé dítě? Kdo tě učil soukat nítě? Tohle má být síť? Kdo si myslíš, že se chytí do tak potrhaných sítí? Všechny mouchy uletí ti. Ty jsi truhlík, viď?
0: A ten malý pavouk na to. Když já strašně škytám, táto. A jak škytnu? Škyt! Přetrhnu si nit.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Jak se motýl Augustín učil poznávat svět. Motýl Augustín se jednou ráno vzbudil a náramně se nudil. Na louce neviděl široko daleko žádného kamaráda. Žádný motýl, žádná myška, ani čmelák nebo včela. Nikdo nebyl na blízku. Ani brouci na písku. Nikde nikdo. Zívnul, líně se protáhl a protřel ospalé oči. Koukl na nebe a vidí, jak si po něm vykračuje malý mrak. Mráček. Měl černý fráček a držel stříbrnou konívku. Byl to Mráček Pršáček. Ale to motýl Augustín nevěděl. Nemohl to vědět. Byl ještě moc malý a neznal svět. Kam pak jdeš, mráčku? Zeptal se. Za šípkový kopec. Mám tam práci. Včely mě pozvali. A taky ptáci. Schne tam jetel, řepa a žito. A mně je to líto. A na co máš konívku? Vyptával se dál motýl. Na vodu přece. Pokropím lesy, louky a všechno, co roste na poli. Pokropím cokoliv. A bude zas dobře. Budou plné stodoly. Kam já přijdu, tam prší. Moje stříbrná voda zachrání celý kraj. Stříbrná? Divil se motýl. Byl ještě moc malý a neznal svět. Déšť nikdy neviděl, neměl o něm ani potuchy. Nevěříš? A mráček pršáček naklonil konívku. Spustil se déšť. Droboučký, jemný, vlahý. A protože zrovna vykouklo sluníčko, zářily padající kapky jako stříbro. Jedna kapka, druhá, třetí. Motýl rychle za keř letí. Čtvrtá a hned za ní pátá. Motýl rychle pod list chvátá. Tam se skrčí. Ještě, že jsem se schoval. Všechna krása by mě omokla. Radoval se a koukal spokojeně k nebi. Pršelo stříbrně. Na kytky, na keře, na smrky, na břízky. Kapky teď zvonily jak malé penízky. Tak co? Usmál se pršáček. Už věříš? Ale musím přestat, aby mě voda vystačila na jetel, na řepu a na žito. Nečekal na odpověď, zamával na rozloučenou a ztratil se za šípkovým kopcem. Vzduch voněl po dešti. Louka byla vykoupaná do zelena, do červena, do žluta a do modra. Žížaly vylézaly z děr, ptáci vesele zpívali a na nebi se smálo zlaté slunce. Motýl Augustín vyletěl vysoko nad stráň a dal se do tance. Byl ještě malý a neznal svět, ale na vlastní oči už viděl stříbrný déšť.
1: Piggy vtipk. Jdou dva tučňáci po poušti a jeden říká, tady to asi hodně klouzalo.
2: Proč myslíš, ptá se druhý.
1: No, že to tady tak hodně sypali.

0: Ahoj, mrsotkové a šmakovinky. Dnes nahlédneme do italské kuchyně. Naučíme se totiž připravovat pesto.
1: Pesto, hurá! To bude italský těsto, viď? Těsto, těsto, takže budeme asi péct.
0: Piggy, kde pak těsto? Pesto.
2: Pesto jako těsto, ne? To...
0: Ne, pesto určitě znáš, akorát nevíš, že se tomu tak říká.
1: Je, já bych na nejvíc věděl, co to je. Šupito pesto.
0: Prosím.
1: Šupito pesto. Jako když se má něco udělat metaleskum bleskum.
0: Prosím. Vůbec ti nerozumím.
1: Jakože to spěchá. Šupito pesto.
0: Aha. Ne, to je šupito presto. Ne pesto. Ale máš pravdu. Presto je italský. Ale s pestem to nemá nic společného.
1: Tak jo. Co je to, to pesto?
0: Když to mám vysvětlit úplně jednoduše, je to zelená omáčka z bylinek, která moc dobře chutná s těstovinami.
1: Jeda, no jo, že už jsem to u tebe jedl, viď?
0: Určitě ano. Připravuju si ho totiž sama a teď to naučím i tebe.
1: Jo!
0: Navíc s kachnou Justínou pěstuješ bylinky. Tak pro ty své budeš mít alespoň krásné využití.
1: Tak to je paráda, to se mi vážně šikne. A jaké bylinky na to pesto jsou potřeba?
0: Pesto není jen jedno. Existuje několik druhů. Nejznámější je ale bazalkové pesto, nebo pesto se sušenými rajčaty. A my se dnes pokusíme o to bazalkové. Takže budeme potřebovat spoustu bazalky.
1: Je, tu já mám zrovinka vypěstovanou.
0: Ještě ti o pestu řeknu pár zajímavostí. To ke kuchyni také patří. Pesto vymysleli v severní Itálii. A pesto se jmenuje pesto podle italského slova pestare. A to znamená tlouct nebo mlátit.
1: Jo, a nepodívala ses do slovníku špatně, laskonko. Určitě je to tlouct a mlátit.
0: Ale Piggy, sám uvidíš, že pesto se připravuje právě tak, že všechny přísady utlučeš a umlátíš dohromady.
1: Jo.
0: Ale v moždíři, paličkou.
1: Aha, moždíř to je taková ta velikánská, nebo někdy taky malinká kovová nádoba, viď? A tou paličkou ano. Se dělá duc, duc.
0: Řeknu ti, co budeme všechno potřebovat. Asi 50 gramů čerstvých bazalkových lístečků.
1: To mám.
0: 100 ml olivového oleje. Jeden stroužek česneku. Jednu polévkovou lžíci piniových oříšků. 6 lžic strouhaného parmezánu.

0: Aha, takže to jsou semínka borovic a ne ořechovníku.
1: Tyhle borovice, pínie, rostou hlavně kolem Středozemního moře.
0: Tak to je kolem Itálie, viď to moře.
1: Přesně tak. A mají takovou nasládlou, trošku pryskyřičnou chuť. Ochutnej.
0: No, ty jsou dobré.
1: Jsem ráda, že ti chutnají. Ale zpátky k pestu. Správně se připravuje v tom starodávném hmoždíři. Je to taková kamenná miska s paličkou.
0: Jo, já myslel kovová a ona je také kamenná.
1: Můžou být různé pigy.
0: A co s tou paličkou a s tou miskou?
1: Tam se všechny přísady rozmačkají a mísí.
0: Aha, takže to je to utlučeš a umlátíš je dohromady,
1: viď, pesto. A dnes můžeme pesto připravit i v mixéru.
0: Bez moždíře, jenom v mixéru. Aha.
1: A s tím vám doma pomohou rodiče. V mixéru je to jednodušší, ale pesto připravené ručně v hmoždíři má prostě lepší chuť. Všechny přísady, tedy bazalkové lístečky, česnek, píniové oříšky, parmezán, sůl a zatím jen polovinu oleje vložíme do mixéru nebo do hmoždíře a mixujeme a hmoždíme. Tak, postupně doléváme zbytek oleje.
0: Aha.
1: Pesto by mělo být krásně krémové.
0: Mám, nesu.
1: Piggy si vybral hmoždíř.
0: Chci být tradiční a připravit pesto jako pravý středomořský Ital.
1: Líbí se mi tvůj přístup, Piggy. Ukaž, jak ti to jde. Není to nic těžkého, že? Už to máš všechno krásně rozemnuté a rozmíchané.
0: Řekl bych, že mi to šlo šupí to presto. Jde to teda docela dobře, to hňoucání. Palička z hmoždíře je sice na mě trošku těžká, ale překvapilo mě, jak rychle jsem to měl umíchané.
1: Jsi šikovný, Piggy. Připravil si šupito presto báječné pesto.
0: Šupito presto báječné pesto.
1: Opravdu vynikající.
0: Chutná ti?
1: Moc. Víš co, Piggy? Prostři stůl a já zatím uvařím těstoviny. A hned to tvoje pesto ochutnáme na těstovinkách. Co říkáš?
0: Jú, jdu na to, prostírám.
1: A vy, děti, najdete recept i postup v mé, tedy laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. Tak zase příště uvaření, mlsotkové.

0: Muž z moře. Na motivy irských pohádek. Žili muž a žena v chaloupce na břehu moře a měli tři dcery. Jedna byla silná, druhá byla moudrá a ta třetí byla statečná. Krásné byly všechny tři. Jednou před vánočními svátky se rodiče vypravili do města na trh a nabádali své dcery.
1: Bude-li oheň kouřit?
2: Nechte otevřené dveře i okna.
1: Bude-li vítr?
2: Nechte otevřené dveře, ale okna zavřete.
1: A bude-li bouře?
2: Zavřete okna i dveře.
1: A schovejte se na půdu pod vyschlé sudy.
0: Děvčata se otci a matce poklonila. Na nic se neptala. Byla zvyklá příkazy rodičů poslechnout. A věděla, že za poslušnost budou mít o Vánocích hody. Otec a matka odjeli. Oheň začal kouřit, tak okna i dveře domku zůstaly načas otevřené. Pak se zvedl vítr, dívky zavřely okna. A na večer začalo moře hučet. Blížila se bouře. Tehdy dívky udělali vše, jak rodiče nařídili, a schovali se na půdu pod staré sudy. Sedí tam, sedí a bouře neustává. Moře bičuje břehy, hrom bije. Tu si povídá ta nejstarší.
3: Co jsem živá, bouři jsem neviděla. Pokaždé mě otec s matkou schovali. Jsem velké, silné děvče. Nemám se čeho bát. Půjdu, maličko se podívám, pak se zase vrátím. Sestry se nic nedoví.
0: A tak to také udělala. Tiše vyklouzla spod sudu a po špičkách jde dolů ke dveřím. Zastaví se u okna a co nevidí? Po dvoře chodí vysoký muž. Ve světle blesků se leskne jeho meč, stříbrné brnění. Jeho oči září jako hvězdy.
3: To je snad sám svatý Patrik,
0: napadlo dívku.
3: Půjdu a pozvu ho k nám.
0: Zapomněla na opatrnost, běží ke dveřím, otevře je. V tu chvíli ji ruka v železné rukavici uchopila za zápěstí a muž v brnění vede dívku k moři. Marně se děvče bránilo, napínalo všechny síly. Muž vkročil do příboje a dívka musela za ním. Za chvíli se nad jejich hlavami voda zavřela. A bouře zuřila dál. Na půdě zatím pod sudem přemýšlí druhá sestra.
4: Jsem už velká dívka a dosud jsem bouři neviděla. Pokaždé mě otec a matka schovali. Proč asi? Jsem přece chytré děvče, ve všem si vím rady. Nemám se čeho bát. Půjdu, jen maličko se z okna podívám, pak se vrátím a sestry se nic nedoví.
0: Tak to také udělala. Tiše vyklouzla spod sudu, po špičkách jde dolů k oknu. Bože, po dvoře tam chodí vysoký muž. Stříbrné brnění se leskne, září meč po boku a černé oči svítí jako hvězdy.
4: To musí být svatý Patrik,
0: povídá si děvče. Docela zapomnělo na opatrnost, běží ke dveřím a otvírá. Tu ji za ruku uchopí dlaň v železné rukavici a muž vede dívku k moři. Nic jí nebyl platný její důvtip. Písek pod nohama zaskřípal, voda se jí nad hlavou zavře. A bouře zuří dál. Až do rána se vlny vrhaly na pobřeží, rvaly břeh. Až do rána seděla třetí dívka pod vyschlým sudem. Teprve když slunce vyšlo, bouře se utišila a děvče mohlo ven. Volá na sestry, nikdo neodpovídá. Marně je dívka hledala, marně plakala. Jen vítr se ozval. A jak naříkali rodiče, když se vrátili z města domů.
5: Tvé sestry odvedl muž z moře,
0: řekli dceři.
2: Za velikých bouří před Vánoci přichází na břeh a láká nejkrásnější dívky do své říše.
5: Žádná se dosud nevrátila.
2: Budeme tvé sestry oplakávat, jako by byly mrtvé.
5: Ani vánoční svátky slavit nebudeme.
0: Ne, tatínku. Ne, maminko. Já pro sestry plakat nebudu. Vysvobodím je.
5: Co tě to napadá?
2: Jak bys ty, děvče, mohlo bojovat s mužem z moře?
5: Stateční rytíři ho vyzývali na souboj.
2: A žádný nevyhrál.
5: Jen jejich kosti položili vlny na břeh.
0: Dívka sklopila hlavu a rodiče se domnívali, že od svého nápadu upustila. Oplakávali své dcery, jako by byly mrtvé. Jen jim bylo divné, že zbylé děvče pro sestry nepláče. Dívka však nestrácela naději. Šla ke kováři a nechala si vykovat brnění a těžký meč. Sotva jej oběma rukama zvedla. Ale cvičila s mečem den co den, až její paže zesílily. Pak ovinula kolem meče několik svých dlouhých vlasů. Čas byl klidný, tiše plynul a Vánoce už byly za dveřmi. A rodiče se zas vypravovali do města na trh a nabádali dceru.
1: Víš, co máš dělat?
2: Bude-li oheň kouřit?
1: Nech otevřené dveře i okna.
2: Bude-li vítr?
1: Zavři okna.
2: A přijde-li bouře?
1: Zavři dveře i okna.
2: A schovej se pod vyschlý sud na půdu.
5: Nedej Bůh, abychom ztratili i tebe.
0: Nebojte se, tatínku a maminko. Nic zlého se mi nestane. Celý den byl klid. Až k večeru se zvedl vítr. A jak slunce zapadlo, přiblížila se bouře. Dívka zavřela dveře, zavřela okna. Ale na půdu nešla. Oblékla brnění, posadila se k okénku a čeká. Blesky křižují nebe, hrom bije, vlny se valí ke břehu. A náhle mezi vlnami cesta, černým sametem potažená. A po ní kráčí ke břehu, ach bože, vysoký muž. Stříbrné brnění se leskne, meč po boku se blízká a černé oči září jako hvězdy. Je krásný jako svatý Patrik. Jako očarovaná dívka vstala, jde ke dveřím. Touží jen po jednom, aby ji ten muž vzal za ruku a odvedl sebou, kamkoliv. V tom si ale vzpomněla na sestry a očarování z ní spadlo. Stáhla hledí na přilbě, pevně uchopila meč a jde ke dveřím.
2: Slyš mě, muži z moře, vyzývám tě na souboj.
0: Muž z moře se otočil, vidí rytíře v plné zbroji.
6: Stovky jich se mnou bojovali, nikdo mě nepřemohl. Jdi, vrať se domů, nechceš-li, aby ryby obírali tvé kosti.
2: Odvedl si do moře mé sestry. Budu s tebou bojovat. Když prohraješ, propustíš je na svobodu.
6: Odvedl jsem do moře stovky dívek. Takový je můj úkol. Žádnou nepropustím. Leda, že bych prohrál, ale to se nestane. Nemohu být přemožen smrtelným mužem.
2: Pak musíš být přemožen mnou. Braň se!
0: Zvedla dívka meč, ocel zazvonila o ocel. Statečně se bije muž z moře, statečně se bije děvče. síly jsou vyrovnané. A bouře žene stále větší vlny, jako by chtěla tomu, co přišel z moře, pomoci. Vítr se opírá statečné dívce do kolen, aby je podlomil. Už jí ruka začíná umlévat. Směje se muž z moře.
7: Tvůj konec se blíží.
0: Tu po něm dívka sekla mečem, dlouhé vlasy se uvolnily z jilce a ovinuly se muži z moře kolem krku. Jakoby jej pevná ruka držela. Marně se snaží nadechnout. Klesá na kolena, bere ruku protivníka do své.
7: Prohrál jsem.
0: Jen to řekl, bouře se utišila. Mezi vlnami se otevírá cesta, bílým sametem potažená, a po ní kráčejí ke břehu stovky dívek. Mezi nimi obě sestry. A další div. Na moři se vynořil ostrov. Na něm stříbrný zámek.
8: Jsem vysvobozen ze zakletí,
0: praví muž z moře.
8: Jsi-li chlapec, budeš mým bratrem. Jsi-li dívka, budeš mou ženou.
0: Odložila dívka přilbu. Dívá se muži z moře do očí. Ach bože, ty oči září jako hvězdy. Je krásný jako sám svatý Patrik. Budu tvou ženou. Byla velká svatba o Vánocích ve stříbrném zámku. Manželé vzali k sobě rodiče i obě sestry, pod dobrým jídlem se stoly prohýbaly a darů u ohniště bylo bezpočet. Pak všichni žili šťastně až do smrti.

0: Přijeli k malému domku ve strmé uličce, Klement tam bydlil ve dvou malých světničkách. Všude po zdech visely trubky všech možných tvarů a každá na šňůře jiné barvy. Klement zatopil a vařil čaj a Jakub si prohlížel trubky. Ta nejzakroucenější se mu líbila ze všech nejvíc. Byla z krásně vyleštěné mosazy a světilka na ní jen hrála. Pane Klement, řekl Jakub, co kdybyste pozval Karličku dovnitř, když je štědrý večer? Budeme tady troubit a popíjet čaj a Karličce byste mohl dát na talíř trochu ovsa nebo obroku.
1: No, myslíš, že se sem vejde?
0: Řekl Klement, ale bylo vidět, že tu myšlenku uvítal, jen se lítostivě podíval po čisté podlaze.
1: Karlička bude děsně ráda,
0: řekl Jakub. Pan Klement odešel a za chvilku se vrátil s Karličkou. Na prahu ji očistil kopyta od sněhu a Karlička vděčně zastříhala jedním uchem a bělmo levého oka jí drobet zvlhlo.
1: Nemáme tu ovšem žádný stromeček, řekl Klement při čaji, ale mám tu větvičku jmélí.
0: Každému pak dal kus vánočky.
1: Karličko, řekl, můžeš klidně mluvit, on si to Jakub nechá pro sebe.
0: Karlička na Jakuba mrkla, aby neprozradil, že už to ví, a řekla, teď nám Klemente zatrub nějakou koledu, děsně ráda koledují.
1: Karlička má hrozně ráda koledy, řekl pan Klement, a nejraději ty, jak je o tom oslíkovi, jak dýchal na děťátko. Karlička mu to hrozně závidí, tomu oslíkovi. Kolikrát jsem ti říkal, Karle, že závidět se nemá.
0: Já vím, Božka, zašeptala skromně Karlička a sklopila zrak. No a pak se dali do koledování. Pan Klement troubil, troubil, troubil a Jakub s Karličkou zpívali k trumpetě. Karlička ještě do taktu takhle hrabala nohou, ale pan Klement jí to zarazil. V tom si vzpomněl na tu nedoručitelnou zásilku a že se podívají, co to může být. To se ale nemá, řekla Karlička, ale pan Klement jí usadil, od kdy se koně pletou doručovatelům do řemesla. Všichni byli strašně zvědaví, co v tom balíku je, zejména Jakub. Pan Klement položil balík na stůl. Bylo na něm napsáno Jakub Praha. No Jakub ale neuměl číst, takže se pana Klementa zeptal, co je to tam napsáno, že to nejde doručit.
1: Je tam napsáno Jakub Praha. A kde já mám hledat nějakého Jakuba? Dal jsem to i vyvolat, ale nikdo nic o nějakém Jakubovi nevěděl. No já se přece jmenuju Jakub, pane Klement,
2: vyhrkl Jakub. A mohlo by to být pro mě, protože já jsem taky z Prahy. Ono těch Jakubů nebude tolik. To by mohlo být pro mě, pane Klement. Tak to taky otevřeme.
0: Odřízl červenou pečeť a zásilku rozbalil.
1: A teď vám, děti, řeknu, co v tom balíku bylo, protože já to sám taky nemůžu vydržet.
0: Tak tedy, byl tam malý starodávný dostavník, tažen čtyř spřežím lipicánů, na kozlíku seděl voska, v jedné ruce drželo opratě, ve druhé maličkou trubku a v držadle byl zastrčen bič. Všechno bylo tak veliké, že se to vešlo do krabice od bot. Ale co bylo nejkrásnější, že ti lipicáni byli z masa a kostí, stoupala z nich pára a nepokojně sebou poškubávali, že je voska stěží držel na úzdě. Lucerničky po stranách vozu sví a uvnitř vozu seděli docela malí cestující, povídali si, ale co to nikdo nevěděl? Karlička se neudržela a zařechtala na celé kolo. Spřeženě lipicánu jí slabounce odpovědělo.
1: Pane postilione, řekl Klement, kam vlastně jedete s tou diligencí?
0: Ale voska neodpověděl, jen tichounce a dlouze zatroubil na zatočenou trubku, na hlavě měl šedý cylindr a černou pelerinu přehozenou přes záda. Jakub do ní foukl a pelerina se rozevlála. Koničci se vzepjali a dali se do cvalu. Dostavník udělal tak několik okruhů po stole a Jakub strčil několikrát do pana Klementa a ptal se, zda je ten dostavník skutečně jeho?
1: To rozhodne ministerstvo spojů, řekl pan Klement, protože sám dostával na dostavník chuť. Řekl si, že si třeba dá změnit jméno na Jakuba. Ale Karlička se po něm pohrdavě podívala a Klement řekl rychle: ano, milé dítě, je to tvoje sakum pikum i s balicím papírem, ale jen jestli si toho dovedeš vážit.
0: Teď se stala zvláštní věc. Dvířka dostavníku se otevřela a z nich vystoupil docela malinký Jakub, ale navlas stejný, jenže byl vysoký na půl sirky. Jakube, jsi to ty? Vykřikl Jakub. Ano, já jsem ty, řekl maličký Jakub komářím hláskem, jenže nevím, kde bydlíme. Musíme domů, poněvadž maminka už po třetí pláče a tatínek bloudí po zasněžené Praze a hledá tě. Za chvíli budou vysílat tvou fotografii v televizi. Tak Jakube, řekl Jakub, já bych tu tedy zůstal s Klementem a Karličkou a ty jeď k nám domů, ať se to uklidní. Víď, Karličko? Nevím, řekla Karlička, ale ta Vánočka byla moc dobrá. Já už teď ničemu nerozumím a myslím, že je na čase, abych možná přestala mluvit. Je toho na mne moc. Nikdy jsem si nemyslela, že by mohli být tak malí koně a tak nádherně podkovaní. I když jinak nemám ráda lipicány, protože se rádi vytahují, musím říci, těmhle všechna čest. A taky to řekla. Pak lipicáni ještě udělali několik okruhů a Voska jim dal do pytlíku ovsa. V tom se dvířka dostavníku otevřela znovu a vystoupila z nich ta malá holčička se zápalkami, jenže je asi nechala v dostavníku. Ale byla skřehlá a po tváříčce jí tekly tak malé slzičky, že o nich nikdo ani nevěděl. Jakube, řekla, myslím, že bys měl jít domů ty a my tu všichni zůstaneme u Klementa. Ty jdi domů, ale my budeme tvoji, víš? A vždycky budeme tvoji, ale nikdo to nesmí vědět, jen ty, Klement a Karlička. A maminka by taky byla zoufalá, kdyby domů přišel tak malý Jakub, že by se vešel do náprstku, prosím tě, to musíš sám uznat, Jakube. To taky uznávám, řekl Jakub, z toho by maminka byla asi celá vedle.
1: A pro tatínka by to taky nebylo nic lehkého, prosím tě, řekl Klement. Ten by se snad zbláznil, viď, Karle?
0: Ano, Božko, zašeptala Karlička. Pak se dvířka dostavníku otevřela po třetí a vystoupil pán s kaprem, ale už bez kapra.
1: Mladý muži, řekl, sděluji vám, že jsem kapra na vaše přání hodil do Vltavy. Ale jděte domů, ano?
0: Je to někdy velice, velice těžké, řekla Karlička. Nechtěl byste kousek Vánočky s čajem?
1: Děkuji, řekl pán, měl jsem právě krocana s nádivkou.
0: Pak smekl, vzal holčičku za ruku a vrátil se k dostavníku.
1: Tak, řekl Klement, teď dostavník zase zabalíme a uložíme tamhle na skříň. A kdykoliv se ti zachce, lipicáni předjedou, třeba 5x denně.
0: A co když tady nebudete, řekl Jakub.
1: Budeš mít klíč, řekl pan Klement. A podal Jakubovi veliký klíč na červeném provázku. Jen po sobě vždycky uklič, dodal a nenadrob, kdyby s koním dával ovsa.
2: To se nebojte, pane Klement, řekl Jakub, všechno bude v pořádku. Přinesu si ze Síně koště, jsem velice čistotný.
1: Tak, řekl Klement, a teď pojedeme domů. Kde bydlíš?
0: To jsem právě zapomněl.
1: Tak to musíme na strážnici, řekl pan Klement, jistě už tam mají hlášení. Tak, Jakube, nasedej a pojedeme.
2: Výborně,
0: řekl Jakub a skutečně se zaradoval, protože měl rád palné zbraně a doufal, že na strážnici nějakou uvidí. Zapřáli Karličku a vyjeli. Jeli strašně pomalu, protože se jim nechtělo se rozloučit. Několikrát se vrátili na Maltéské náměstí a Karlička z ničeho nic řekla, co kdybychom se vrátili, už dávno jsem nestrávila tak pěkný večer jako dnes. Ale zoufalí rodiče čekají, řekl Klement, vraťme jim přece dítě. A zastavil přímo před okrskovou stanicí, kde se svítilo. Tam se všichni tři dojemně rozloučili a Klement jen důvěrně pošeptal Jakubovi Lipicáni. Pak prudce zazvonil. Na strážnici bylo teplo od rozžhaveného bubínku. Tři muži ve stejnokrojích louskali ořechy. Jeden otvíral krabičku sardinek. Tvářili se přitom, jako by chtěli začít zpívat koledy, ale Klement jim to přerušil. Nekoledovalo se tedy, ale ořechy louskali dál. Jeden rozlousknutý hned nabídl Jakubovi. Děkuji, řekl Jakub, máte to tu moc hezké a nejhezčí je ten stromeček, je skládací. Všichni tři strážníci řekli, že ano, že je skládací a louskali ořechy dál a sardinky nechali plavat. Našel jsem toho zbloudilého chlapce, řekl hlubokým hlasem Klement. Už byl skoro zmrzlý, seděl u portálu Nostického paláce a spal. Ohřál jsem ho a nakrmil. Nemohu ho odvést domů, neboť dítě nezná svého bydliště. Jsem poštovní zřízenec Klement, nestraník, bez vyznání, bytem v Podolí 7. No dobrá, řekl ten nejplešatější. Dobře jste učinil, občane? Však on bude vědět, kde bydlí, kdo se takhle kouká, ten určitě ví, kde bydlí.
2: Prosím, a jak se koukám? Optal si Jakub.
0: Koukáš, jako bys neuměl počítat do pěti, pravil ten nejplešatější. A že umíš do pěti?
2: Já umím do 30, řekl pobouřeně Jakub. A pane, můžu se dívat do ohně? My máme ústřední topení.
0: Sedl si na bobek a díval se do ohně.
2: A najednou spatřil v ohni někoho chodit. Byla to docela malá postavička. Jakub poznal lampáře z bílého a zeleného náměstí s dlouhou tyčí na rozžíhání lamp.
3: Chytám jiskry na tyč, abych měl dost ohně k zapalování, řekl lampář. Ale neříkej to nikomu.
0: S kým si to tam povídáš, řekl ten nejplešatější muž.
2: Ale to jen tak pro sebe, řekl Jakub.
0: A jak to, že ty vůbec nepláčeš, řekl ten nejplešatější. Není ti hanba? Klidně utečeš z domova, procouráš celý štědrý večer, tváříš se, jako bys neuměl do pěti počítat a neuroníš ani slzu. Umíš ronit slzy?
2: No, ronit umím, řekl Jakub, ale ne vždycky. Vy umíte vždycky?
0: Ten tlustý a plešatý se pak zvedl ze židle a sedl si k Jakubovi na zem. Ten druhý, kterému ostatně říkali Pištoro, jim hodil dva ořechy a on je chytli.
2: Plynař se zatím tiše vytratil.
0: Tlustý a plešatý se na něj pořád a pořád díval a řekl, těší se domů.
2: No, dost se těším, řekl Jakub nejistě, ale ne, zas tak moc, to tady je to hezčí. My máme ústřední topení a tady není.
0: No a kde pak máte to ústřední topení, řekl ten plešatý.
2: No doma, odpověděl Jakub.
0: Kde by bylo ústřední topení?
2: Doma přece.
0: A kde máte ten dům, povídal plešatý a foukal do jisker. Jakubovi se podařilo jednu jiskru chytit a jako si ji schovat do kapsičky, ale už zhaslou.
2: No, oni budou rádi, až zas přijdu domů, řekl Jakub, protože jsem jejich potěšení a jsem jejich štěstí, takže oni budou hrozně rádi.
0: A tak ty jsi jejich štěstí, řekl plešatý. A čí pak?
2: No, jejich, řekl Jakub, všech.
0: No dobře, řekl zase ten plešatý. A jak se oni všichni jmenují, anebo jak ty se jmenuješ?
2: Já se jmenuji Jakub, řekl Jakub.
0: A tatínek je taky Jakub, maminka je Bětka, babička je Bába. A jinak si neříkáte?
2: No ještě si všichni říkáme Zlato, řekl, ale babičce říkáme Bábo a ona nám děti, ale jinak si všichni říkáme Zlato.
0: Jo, Zlato, řekl ten plešatý, a to stačí?
2: No úplně, řekl Jakub.
0: Pešatý se zvedl a šel do vedlejší místnosti. Vrátil se s bílou svíčičkou a postavil ji k tomu skládacímu stromku. Pak ji zapálil zapalovačem a ten třetí, co stále seděl, jako by se mu něco stalo, otevřel ty sardinky. Z ničeho nic zaspívali koledu, pásli ovce valnaši, vidlenské svalnaši, dojda. Oheň v kamnech praskal a bubínek hučel a u dveří visely krátké kožichy a samopalí. Ja. Tak oni si všichni říkají zlato, řekl Plešatý, když dospívali. A ten marnotratný syn ani nezapláče. Tak budeš brečet nebo ne?
2: No, nebudu, řekl Jakub.
0: Tak on prý jejich štěstí a jejich potěšení, povídá ten Plešatý. Víc jsem nevyšetřil.
2: Já mám malý dostavník, řekl Jakub, ale ten je u Klementa. Na kozlíku sedí voska a troubí na zakroucenou trubku a táhnou to lipicání, všechno je to takhle mrňavé, říká se tomu inteligence.
0: Inteligence? Řekl zamýšleně ten Plešatý a vypadal, jak se říká, tedy jako docela paf. Pištora si utíral mastnou bradu a zíral do prázdna. A jestli nevíte, co dělal ten třetí, tak vám to povím, louskal ořechy a ošetřoval svíčičku. No a co bys ještě chtěl, optal se Plešatý, když máš ten dostavník s lipicány. Tak co bys chtěl teď?
2: No já bych chtěl takový malý semafor s malou budkou a abych mohl řídit dopravu. A tak bych chtěl bílé rukavice a aby bylo vždycky, co řeknu. Když řeknu zelená, aby byla zelená, když řeknu červená, tak červená.
0: A co bys řídil, řekl Plešatý, tady?
2: No vás bych řídil, řekl Jakub. Vy jste dělali auta, já bych vás řídil. Tak to udělejte a uvidíte. Dobře vám radím, udělejte to a uvidíte.
0: Tu ten tlustý vytáhl z nějaké zásuvky bílé rukavice a ten druhý šel pro koš na papíry a postavil ho doprostřed světnice. Vlez do koše, řekl Plešatý, a budeš řídit dopravu. My budeme auta, já budu Fordka, Pištora bude Mercedes a Hofman bude popelářský vůz. Hofman, opakujte, co budete, když máte tak špatnou paměť. Popelářský vůz, řekl Hofman. No a všichni byli rádi. Tak, teď nás prožeň, řekl Plešatý.
3: Jakub je prohnal a dokonce dal 2 pokuty po 10 haléřích. Všichni hrozně troubili. Hofman jako popelářský vůz vysypával, došel si dokonce do kamínek pro trošku popela do krabičky od sirek, aby měl co vysýpat. Právě jeho Jakub 2krát potrestal. Na Plešatého si netroufá. A v tom ten Hofman zvolal, vezeme vám uhlí. Ale kde bydlíte, službo? Jo, to jako my, řekl Jakub. No vy, zařval Hofman z okénka auta. Tak kde bydlíte, staršino?
2: No my bydlíme v Truhlářské 5, řekl Jakub neopatrně.
0: A v tom se celý provoz zastavil. Jen Plešatý ještě couval a dlouze a dost strašně zatroubil. Dostal pokutu, že troubil na křižovatce.
2: Svíčička v tom dopravním ruchu zhasla a už ji nikdo nezapálil. Plešatý si oblékl krátký kožich a beranici a řekl, tak pojď, kamaráde, a plač. Plač, synku, plač, ty uličníku. A vyšli ven do sněhu. Teď by právě byli měli předjet lipicání, ale nepředjeli. A plynové lampy svítily bíly a zeleně a měsíc si medil nad starým městem. Tak se Jakub dal do velikého pláče a plakal. Tlustý ho držel za ruku a říkal, maminka napekla koláče, aby nám nebylo do pláče. Ale nakonec přišli domů. Všichni volali ty zlato, ty naše zlato, no to je přece no něco takového. A právě nám se něco takového stane, no ale štěstí v neštěstí. Za oknem tiše ržáli lipicáni, pod stromkem byl malý semafor na baterii a Plešatý se s tatínkem napili pod stromečkem a říkali si Jardo, ale tatínek byl Jakub. A Jakub byl také Jakub.

0: Biggie Hádanka. A teď jedna třeba ze stodoly. Ve zdi díra, mesám síra, to jsem celá já. Mám dvě očka, pozor kočka, a uška šedivá. Co to je? Kdo pak ví?
1: To já vím.
0: Kdo pak mlsá sír a bydlí v díře?
1: A koho já rád chytám? Je to myš.

0: Vigy básnička. Šedá myš. Má šedá myš, ve sklepě má skrýš. Do zahrádky vyjde vrátky a pak neví kudy zpátky. Hopsa hejsa, hopsa hejsi a ty v kole taky nejsi.
1: A teď ještě jednou.
0: Šedá myš. Malá šedá myš, ve sklepě má skrýš. Do zahrádky vyjde vrátky a pak neví kudy zpátky. Hopsa hejsa, hopsa hejsi a ty v kole taky nejsi.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
2: A tak kdykoliv uvidíte, bratři, někoho na větvi, zachovejte se jako náš ducha přítomný Lotrando. Bez prodlení odříznout. A nyní prosím pana Lustiga, aby nám řekl něco o bižutérii.
3: Jistě. Jablonecká bižutérie. Čili jak my od fochu zkráceně říkáme bižu, má ve světě skvělý zvuk. My prosím nezastíráme, že se jedná o imitaci. My to přiznáváme již její přístupnou cenou. Krásná práce, že? Například tady. Jenže to ti lupiči nebyli štont pochopit. Prej je to padělek a chtěl z nás napálit, budeš vyset. Já povídám, hergot sakra chlapi. Já povídám, krucifix chlapi. Krucipísek?
2: Jenom písek, pane Lustigu. Jenom písek.
3: Já povídám, písek. Chlapi, co pak jste nikdy neslyšeli o naší slavné české bižutérii a jejich kápo, ten vyvrhel nějakej Lotrando? To je náhodička, co? Můj mladý zachránce se jmenuje úplně stejně jako ten starý raubíř.
2: Schoda jmén, pane Lustigu, pouhá schoda jmén. Chlapcův otec je majitel Zlatého dolu.
3: Inu, svět je malý a o náhody tu není nouze. Tak ten mizera...
2: Můžu?
3: Ten mizera povídá. Himmel, Herrgott, povězte ho za nohy. Himmel, Laudon? A povídá. Laudon, povězte ho za nohy na strom.
2: Herrgott, tady se ale blbě přednáší.
0: Piggy vtipk.
4: Jede had na kole a potká myš.
5: Myš se ho ptá.
0: Hele, hade, jak to, že jezdíš na kole, když nemáš nohy?
6: Aha, řekl had a upadl.
1: Mohl šlapat jednou.

0: Ahoj mrzotkové a šmakovinky, jsem tu zase já, vaše veverka Laskonka
1: a já
0: a můj věrný kuchyňák, tedy nejlepší pomocník v kuchyni, Piggy.
1: No jo, kuchyňák, kuchyňský robot, obr, dobr, bobre. Co dneska budeme dělat, Laskonko?
0: Říkala jsem si, že bychom mohli připravit pro všechny nějakou zdravou svačinku. Co říkáš?
1: Ráda, svačínek není nikdy dost. To aspoň říká Hugo, kdykoliv ho vidím.
0: Tak se do toho pustíme. Všude je zase k dostání spousta řetkviček. Tak si uděláme řetkvičkovou pomazánku.
1: Tak jo, řetkvičky. To je moje. Jednou o nich složím řetkvičkovou hymnu. Já mám rád řetkvičky.
0: To jsem ráda. Doufám, že děti taky. Řetkvičky jsou kromě toho,
1: že budou mít svoji vlastní hymnu.
0: No, i náramně zdravé a mají v sobě spoustu vitamínů.
1: No jo, vitamíny, to říkala i Justína. Posledně jsme je u ní sázeli. A věděla jsi, že se dají pěstovat nejen na záhonku, na zahrádce, ale třeba i doma, za oknem, v truhlíku. Fakt, může si je takhle vypěstovat úplně každý.
0: Ano, ano, to se nám hodí, že už děti vědí, jak na to. A teď jim poradíme, jak tu jejich řetkvičkovou úrodu chutně zpracovat. Na dnešní mňamku budeme potřebovat chystej svazek řetkviček, pažitku, sůl, lučinu, kelímek síru kotič, chlebíček, na který pomazánku pak namažeme.
1: Tady leží, mám.
0: A dále kulaté nůžky na nastříhání pažitky. Dvě misky a prkénko a nůž na krájení. S nožem budu ale řezat já a dětem doma s řezáním pomůže někdo dospělý.
1: Takže nůž si také připravíš sama, viď?
0: Protože,
1: že jsou nože ostré, ví i malý ježiček. Všechno mám, říkaj dám.
0: Tak, poprosím tě, abys pořádně a pečlivě omyl všechny řetkvičky od hlíny. Podávej mě a já je budu krájet na plátky a dávat do misky.
1: A to je ta krájecí dospělácká část, co? A nemohl bych je třeba nastrouhat?
0: No, to bys mohl, dobrý nápad, ale pozor na kopítka, ať si je tam nenastrouháš taky. Přeci jen ty řetkvičky nejsou moc velké, tak opatrně.
1: Nejsem kotě z kotěhulek. Strouhám mistrovsky jako krtek.
0: Tak, výborně. A teď mi dej ty řetkvičky, co jsi nastrouhal krtek.

0: Μηχανή.
1: Μηχανή, σε ζωστά μου, πι πι πι πι πι.
0: A teď rychle namazat na chlebíčky. Kamarádi přijdou, co nevidět. Tak ať máme svačinku nachystanou, než dorazí.
1: Zapínám funkci rychlo mazání. Šblenci, šblenci, šblenci. Matlám to tu jak slimák cestičku.
0: Vidí, ty jsi ale vtipálek. Ty jsi dnes jako nějaká zvířátkovská omalovánka.
1: Počkej, počkej, počkej. Mám svůj umělecký záměr.
0: Já mám kuchařský záměr a to je také umělecký záměr. Až budou chlebíčky namazané, můžete je ještě posypat pažitkou, kterou si můžete klidně sami nastříhat kulatými nůžkami. Co je na pažitce skvělé, Piggy? Věděl bys?
1: Že je dobrá? Že si ji můžu posypat chlebíček?
0: No, to určitě taky, ale... Třeba něco o tom, když si ji pěstuješ doma.
1: Aha, no jasně, asi vím, jak to myslíš. Na pažitce je skvělé to, že když si ji doma vypěstuješ v květináči, můžeš ji stříhat, šmik, šmik a sypat na chlebíčky a ona zase vždycky doroste, doroste.
0: Přesně tak, přesně tak. Takže se stříhání pažitky nemusíte vůbec bát.
1: Já už stříhám nůžkami jako králíček ušima. Střih, střih, šmik, šmik, šmik.
0: A chlebíčky jsou hotové. Nádhera. Co říkáš, Piggy? Napište mi, jak dopadly vaše chlebíčky. Nebo mi je třeba vyfoťte, nebo namalujte. Recept na pomazánku i celý postup najdete jako vždy na www.piggy.cz v mé sbírce nejlepších veveřích receptů. A příště...
1: Ne příště, hned. Řetkvičková hymna. Složil já, Piggy. Ježeček, žabička, slimáček, krteček, králíček i ptáček.

0: Za dlouhých zimních večerů, kdy lidé drávali peří, zaslechli ku příkladu kvílení větru. A vymysleli co? Meluzínu. A ten váš nápis. To bude fosfor. Strouchni bělé dřevo například.
1: Divá bára.
2: A běda vám! Běda! Smrtelníci! Hratě můj, můj, můj! Víckrát, ať vás tu nevidím! A běda vám! Větru!
1: Tak co, jsou to výplody nebo strašidla?

0: Podívejte. Ha? Není to ani vyplot fantazie, ani strašidlo děti. Je to chlap.
1: Kucí. Zavřeno za účelem přijímky zboží.
2: Boháček si hraje na obchod.
1: No to jsem našel. Muselo mu to vypadnout z kapsy.
2: Jouza. Fakt. To on vždycky přilepí na dveře samošky.
0: Vidíte, děti, žádné nadpřirozené bytosti, ale docela obyčejný Jouza.
2: A co ten druhej?

0: O dvou kouzelných korunkách. Pohádka z Bhútánu. Na úpatí vysokých hor se rozkládalo jedno království. V něm, úplně na severu, v sevření nebetyčných štítů, leželo Tyrkysové jezero. Voda z něj stékala do nížin a zavlažovala celou zemi. Co kdo pamatoval, nikdy se nestalo, že by řeka vyschla a vody byl nedostatek. Nebylo to však zadarmo. V jezeře totiž žila obrovská žába a žabák. Střežili jezero a také poklady, které se prý skrývaly v jeho hlubinách. K jezeru se proto nikdo neodvážil ani přiblížit. Jen jednou ročně, vždy na nový rok, přiváděli královi sluhové vždy jednoho chlapce, narozeného v roce tygra, aby ho žabým strážcům obětovali. Taková byla jejich úmluva s králem. Nedáli jim každoročně chlapce narozeného ve správném roce, žáby tok řeky zastaví a celé království bude bez vody. Každý rok vyšla řada na jednu vesnici a ta musela přivést chlapce, který bude ponechán na pospas žabám. Jednoho roku se však stalo, že takové dítě nemohli najít, ať dělali, co dělali. Jediný, kdo zbýval, byl syn samotného krále, nejstarší princ a následník trůnu. Když tuto zprávu králi oznámil jeden z jeho ministrů, král zbledl jako stěna. Co to říkáš? Osopil se na ministra. Obětovat korunního prince strážcům jezera, to nejdražší, co mám. Můj pane, nikoho jiného jsme nenašli. Když nedáme prince žabým strážcům jezera, zhyne žízní celé království. Dlouho se král bránil, dokonce vyslal další pátrací skupinu, ať obrátí celé království vzhůru nohama a najde chlapce narozeného v roce tygra. Ale buď v celém království nikdo takový opravdu nebyl, nebo ho vesničané dobře schovali. A tak králi nezbylo, než jít za princem a sdělit mu tu strašnou novinu. Když se princ dozvěděl, co ho čeká, ani nemrknul. A prý, že se jen musí rozloučit se svým nejlepším přítelem Tašim, který byl skoro jako jeho bratr. Taši nevěřil vlastním uším. Tebe, korunního prince, že mají hodit žabám? Princ ne princ. Taková je od nepaměti úmluva králů naší země a strážců jezera. Chlapci obešli svá nejmilejší místa, kde si jako malí hrávali. Naposledy si zastříleli na terč a domluvili se, že Taši prince k jezeru doprovodí. Taši ale stále v duchu doufal, že na žáby nějak vyzrají. Druhého dne z rána se vydali na cestu. Celý den stoupali do hor, jen kolem poledního poobědvali pálivé papričky se sýrem. Večer složili hlavu pod vysokým cypřišem. Když už se jim víčka klížila, uslyšeli nad sebou dva orly, jak se spolu baví.
1: Kam mají ti chlapci namířeno? Ptal se jeden. Jeden je princ a král ho obětuje vládcům vod. Ten druhý je jeho nejlepší přítel a vyprovází ho na poslední cestě, odpověděl druhý orel.
0: Myslíš, že by se mohli nějak zachránit?
1: Ale ovšem, to by ale museli vědět, že síla žab je v jejich korunkách. Stačí, když jim je schodí a se žábami je konec. Když to chlapci uslyšeli, srdce jim poskočilo radostí. Hned si z větví zhotovili dlouhé kůly, aby měli čím žabám schodit korunky z hlavy. Ještě za tmy došli na dohled k posvátnému jezeru. Zuli si boty a tiše se přikradli k jeho břehům. V měsíčním světle rozeznali obrysy dvou obřích žab, jak sedí na balvanu u břehu. Přiblížili se ještě blíž a to už slyšeli, jak spolu žáby rozpráví.
2: Jen si představ, kdyby král a jeho poddaní věděli, že toho, kdo má na hlavě naše koruny, stačí udeřit do hlavy a rázem z něj bude boháč.
1: V tom princ Taši mu pokynul na znamení, že nadešla chvíle pro útok. Chlapci popadli kůly a každý srazil z hlavy korunku jedné žábě. Tím ztratili veškerou sílu a bezvládně spadli do jezera. Chlapci rychle vzali korunky a padli si do náručí celý šťastní, že princ unikl jisté smrti. Když hoši sestoupili z hor, rozhodli se, že než se vrátí domů, budou chvíli vandrovat, aby poznali cizí kraje. Šli z údolí do údolí a vždy přenocovali u některého z vesničanů. Neměli ale žádné peníze, kterými by se místním odvděčili za pohostinnost. Taši si naštěstí brzy vzpomněl, co říkali žáby. Vyzkoušíme, jestli měli strážci jezera pravdu. Já si nasadím korunu a ty mě uhoď do hlavy, řekl. Princ Taši ho poslechl a ten v zápětí začal plivat zlato, stříbro a drahé kameny. Tak přece je to pravda. Budeme teď mít čím zaplatit za přenocování a za jídlo. Jednou však nocovali u zlé vdovy, která žila sama se svou dcerou. Zrovna, když zase Taši plival zlaté mince a tyrkysy, nakukovala vdova potají do jejich komůrky. Když viděla, co se děje, zalapala po dechu a hned si řekla, že všechno to bohatství musí získat. A tak s dcerou zosnovala plán. Milým chlapcům nabídla po večeři čhank a tak dlouho jim dolévala, až byli dočista opilí a na místě oba usnuli. Pak je připravila o všechny drahocenosti. Když se chlapci probudili, byli kdesi uprostřed hustého lesa. Byla hluboká noc a oni se třásli zimou. Okradli nás a odvlekli kdo ví kam, povídá Taši. Princ se rozhlédl a v dálce, kdesi na kopci, uviděl maličké světélko. Támhle vidím lidské obydlí. Půjdeme se tam zahřát a až bude den, vrátíme se do vsi a dáme těm proradným ženským, co proto, odpověděl princ. Vydali se tedy za světlem, až došli k maličkému chrámu, který byl zasazený na úbočí lesnatého pahorku. Vyřezávanými okny nahlédli chlapci dovnitř. Spatřili zlatou sochu Budhy, kterou matně osvětlovalo jen několik máslových lampiček. V tom k soše přistoupil starý mnich, sáhl za ní a vytáhl chatak, bílou obřadní šálu. Rozprostřel ji na zem, lehl si na ní, otočil se doleva a pak doprava. A v tom okamžiku se proměnil na osla. Osel vyskočil, oběhl místnost, zahýkal a zase si lehl na katak. Otočil se doprava a doleva a proměnil se zas ve starého mnicha v karmínovém rouchu. Svému kousku se potěuchle zasmál. Potom katak složil a pečlivě ho schoval za zlatého Budhu. Viděl jsi to, povídá Taši. Katak si půjčíme a dáme těm zlým ženským za vyučenou. A tak také udělali. Když starý mnich odešel, třikrát se soše uklonili a půjčili si čarovný katak. Pak našli vesnici a vypravili se rovnou k vdově a její dceři.
2: Ale to jsou k nám hosti. Mysleli jsme, že už se vám u nás nelíbí.
1: Dělali se, že hochy rády vidí. Něco vám neseme, za vaši pohostinnost a péči. Je to kouzelný katak. Lehněte si na něj, otočte se doleva a pak doprava. Vdovu hned napadlo, že právě díky kouzelnému katagu chlapci přišli k takovému bohatství. A protože jí zlato, stříbro a tyrkysy, které hochům ukradla, nestačily, hned si lehla, stáhla na zem i dceru a udělala přesně tak, jak chlapci řekli. V tu ránu se každá z nich proměnila v osla. Tak, a máte, co si zasloužíte, řekl princ. A protože věděl, že zdejší král právě staví nový letní palác, odvedl osly na královský dvůr, aby je zaměstnali na stavbě. Ať tam třeba nosí hlínu a kamení. Když to vyřídili, pokračovali chlapci ve svém putování. Oslům se mezi tím vedlo bídně. Pod tíhou kamení se jim podlamovaly nohy a hýkali, jako by je na nože brali. Když se za několik měsíců princ s Taším vraceli kolem královského dvora, kde osly nechali, šli se na ně podívat. Když uslyšeli, jak žalostně hýkají, zželelo se jim zvířat. Rozprostřeli před ně katak a poručili jim, ať si na něj lehnou a otočí se nejdřív doprava a pak doleva. Osly mile rádi poslechli a za chvíli už před hochy stála vdova s dcerou, celé strhané a umolousané. Doufám, že si teď budete pamatovat, že krást se nemá, řekl princ. A obě ženy hned spěchali domů, aby chlapcům vrátili všechno, o co je připravili. Když se chlapci rozloučili s napravenými zlodějkami, zamířili cestou domů, nejdřív k lesnímu chrámu a vrátili vypůjčený katak. Pak pokračovali k jezeru, kde všechno začalo. Bylo nám dobře i bez korunek. Posloužili nám a už je nepotřebujeme. Proto je vrátíme, kam patří, řekli a hodili korunky do posvátného jezera. A tam, na jeho dně, leží spolu s dalšími poklady dodnes.

0: Chceš povědět pohádku o tom, jak se Jiřík spojil s čertem jen proto, aby se stal princem a mohl se oženit s krásnou princeznou? A ta princezna byla tak chytrá, že čerta přelstila a Jiříka nakonec před peklem zachránila. Tak se uveleb a poslouchej. Pohádka začíná. Chudý Jiřík se toulal světem. V létě pracoval u sedláka a pomáhal sklízet úrodu z pole. Na podzim si našel práci u mlynáře, mlel mouku a rozvážel ji po chalupách. Přes zimu zase pomáhal v kovárně, kde se naučil kovat motyky, hřebíky a koňské podkovy. Byl se svým životem docela spokojený, ale přece jenom moc dobře se mu nevedlo. Měl jen jedny potrhané kalhoty, boty se mu rozpadaly a v břiše mu občas kručelo hlady. Jednou, když už zase šel od vesnice k vesnici a hledal nějakou práci, přivedla ho cesta ke krásnému zámku. Zastavil se a díval se přes plot do zámecké zahrady. Když tu na cestičce mezi květinami uviděl princeznu krásnou jako růže. Jiřík si povzdechl.
1: Ach jo, já bych se snad i nechal od čertů v pekle smažit.
0: Jen kdybych si mohl takovou krásnou princeznu vzít za ženu a bydlet s ní na nějakém zámku. V tom to za ním zasvištělo, zasmrdělo to kouřem a vedle něj se objevil chlapík s černými vousy, celý v zeleném oblečení, jako myslivec.
2: Jsem tady, abych splnil tvoje přání,
0: povídá.
2: Já jsem čert a když budeš chtít, udělám z tebe prince. Vezmeš si za ženu tu krásnou princeznu, jmenuje se Eliška, a budeš z tohoto zámku vládnout celému království. Ale za 20 let pro tebe přijdu a odnesu si tě do pekla. Tak co říkáš? Tady je lístek papíru a pero. Píchni se do malíčku a krví se mi podepiš.
0: Jiřík se dlouho nerozmýšlel.
1: Ale co? Říkal si. 20 let je dlouhá doba, to mi stojí za to.
0: Píchnul se do malíčku, až vytekla kapka krve a tou se čertovi na lístek podepsal.
2: Tady máš pytlík plný zlaťáků. Ať z něj ubereš kolik chceš, bude pořád plný. Rozvaž si svůj pytel a v něm najdeš šaty, v jakých chodí princové. Ustroj se a za lesíkem na tebe čeká služebnictvo s tvým koněm. Potom jeď na zámek a uvidíš, že se budeš princezně Elišce líbit. Postarám se o to,
0: řekl čert, spokojeně se zachechtal a zmizel i s lístečkem. Jiřík simnul oči a nevěděl, jestli se mu to nezdálo. Ale v ruce držel měšec plný zlaťáků, ve svém pytli opravdu našel vzácné šaty a za lesem už netrpělivě čekali služebníci s krásným koněm. Nedalo se nic dělat. Jiřík se oblékl, sedl na koně a jel zaklepat na zámecká vrata. Když Jiřík přijel, krásná princezna byla ještě na zahradě a sama mu šla otevřít bránu. Jsem princ z dalekého království, povídá Jiřík. Jenom tudy projíždím na své daleké cestě a rád bych požádal pana krále, jestli bych nemohl se svými sloužícími u vás na zámku přenocovat. Elišce se hned zalíbil a od té chvíle měla jen jedinou starost. Jak to udělat, aby se ten krásný princ u nich zdržel alespoň na několik dní? Král byl rád, že se u nich na zámku zastavil někdo tak bohatý a z dalekých krajů. A tak sloužící museli rychle vynášet do pokojů všechny ty truhly a princovy věci, kterými ho čert zásobil. Při večeři si Jiřík vymýšlel a vyprávěl o dalekých zemích, o podivných zvířatech a ptácích, kteří tam žijí, a princezna z něj nemohla oči odtrhnout. Ráno Jiřík poděkoval za nocleh a chystal se odjet. Ale král, který viděl, že se Elišce jejich host náramně líbí, ho přemlouval, aby zůstal na pár dní. Jiřík si to jakoby chvíli rozmýšlel, ale pak rád souhlasil a na zámku zůstal. Když Jiřík po několika dnech viděl, že Eliška je s ním ráda, popravdě jí řekl, že by si ji chtěl vzít za ženu. Princezna souhlasila, král také, a tak se brzy konala veliká svatba. Jiřík byl jako v nebi. Splnilo se mu to, po čem toužil. Protože byl hodný a ke každému spravedlivý, lidé ho měli rádi. A tak, když starý král jednoho dne zemřel, stal se Jiřík králem a Eliška královnou. Tady by mohla pohádka skončit. Ale určitě si vzpomínáš, že na začátku se Jiřík musel upsat čertovi a ten si pro něj po 20 letech měl přijít a odnést ho do pekla. No tak poslouchej, jak to bylo dál. Jiřík si na čerta po mnoho let ani nevzpomněl. Žil s Eliškou šťastně a spokojeně a narodili se jim krásné děti. Až přišel čas, kdy do 20 let scházel už jen jeden jediný rok a Jiřík dostal strach. V noci nemohl spát, přes den s nikým nemluvil a trápil se. Chodil po zámku jako stín a smutně se díval na své děti a manželku. Ta se ho občas ptala, co se děje, proč se neusmívá a nespívá si jako dřív. Ale on se vždycky všelijak vymluvil a nic jí neřekl. Tak to trvalo celý rok, až do čertova příchodu zbýval poslední den. Jiřík se zavřel do svého pokoje, celý den nic nejedl a trápil se. Večer se najednou plameny svíček v Jiříkově komnatě zatřepotaly větrem. Jiřík ucítil kouř, zamčené dveře se sami otevřely a v nich se objevil zeleně oblečený chlapík s černými vousy.
2: Tak co, Jiříku, jestli pak víš, že zítra máš jít se mnou do pekla?
0: Zachechtal se čert. Měl jsem tolik práce a starostí, že jsem na to skoro zapomněl, vymlouval se Jiřík. Prosím, čerte, dej mi ještě 3 dny, abych se mohl alespoň rozloučit s dětmi a s manželkou. Jen 3 dny, prosím.
2: No dobrá, dám ti 3 dny a k tomu mnohem víc,
0: povídá čert.
2: Každý ten den mi můžeš uložit jeden úkol, ať je to cokoliv. A kdybych ho náhodou nedokázal splnit, vrátím ti lístek podepsaný tvou krví a nechám tě navždy na pokoji.
0: Jiřík se zaradoval a těšil se, že za ty 3 dny přece jen něco vymyslí, co čert nebude umět vyplnit. Ráno vyšel vesele z pokoje a pospíchal ke své Elišce. Tak, když viděla, že se usmívá, měla velikou radost a hned si oba vyšli na procházku do zámecké zahrady. Pověz mi, moje milá, co by tě potěšilo, co by ti udělalo radost, ale ať je to něco, co nejde vyplnit, vyzvídal Jiřík na Elišce. Nic nepotřebuju, jen bych byla ráda, abys byl veselejší, odpověděla mu. Ale ne, vždyť veselý už jsem, přij si nějaký úplný nesmysl, naléhal Jiřík. No tak dobře, tady před zámkem máme krásnou zahradu, ale za zámkem mi vadí ta obrovská skála, která stíní a brání ve výhledu. Tak bych chtěla, aby ta skála byla do rána pryč. Zasmála se Eliška a i Jiřík se zaradoval, protože si myslel, že má pro čerta úkol, který nejde vyplnit. Večer se otevřely dveře a čert si přišel pro první úkol. Čerte, chtěl bych, abys tu skálu, která nám zezadu celý zámek stíní, do rána odstranil, řekl mu Jiřík. Čert se zachechtal a zmizel. Ráno Jiřík spěchal k oknu a krve by se v něm nedořezal. Obrovská skála byla pryč a místo ní jen holá pláň. Čert svůj úkol splnil. Na zámku ale bylo pozdvižení. Všichni se chodili na tu rovnou pláň dívat. Ty snad máš něco s čertem, řekla mu Eliška, když viděla, co se stalo.
1: Ale vůbec ne, zapíral Jiřík. To nás včera asi poslouchal nějaký kouzelný skřítek a vyplnil ti tvoje přání.
0: Ale Eliška byla chytrá a věděla, že něco není v pořádku. Jenže Jiřík jí nechtěl nic říct a jenom ji prosil, aby si vymyslela další přání.
1: No dobrá, povídá Eliška. Ať tedy je ta pláň do rána pokrytá rozkvetlými květinami a velkými stromy.
0: Tak večer, když čert znovu přišel, dostal druhý úkol. Ráno, když se Jiřík probouzel, zarazila ho silná a nezvyklá vůně vzácných květin. Přiskočil k oknu a zbledl jako stěna. Celá pláň vypadala jako rajská zahrada. Vysoké stromy šuměly v letním větříku a tisíce nádherných květů zářilo všemožnými barvami. Ale najednou vedle ní stála jeho Eliška. Vzala ho za ruku a řekla:
1: Jiříku můj, už mi nesmíš nic zapírat. Máš něco společného s čertem. Řekni mi celou pravdu, abych ti mohla pomoci.
0: A tak jí Jiřík všechno vyprávěl. Jak se čertovi upsal a jak má už jenom jeden poslední úkol. A když ten úkol čert splní, hned zítra si ho odnese do pekla.
1: Nebuď smutný, Jiříku, těšila ho Eliška. A až večer čert přijde, pošli ho za mnou. Já už něco vymyslím.
0: A tak večer, když se ve dveřích objevil zeleně oblečený chlapík s černými vousy, Jiřík ho hned poslal za svou ženou.
1: Tak
0: Ty jsi ten čert, který si má mého muže odnést? Uvítala ho Eliška.
2: Ano, to jsem,
0: odpověděl čert. A mohu si místo něj já zvolit jedno přání, ať je to cokoliv?
2: Tak dobře, můžeš.
0: A když ten úkol do rána nesplníš, vrátíš nám lístek s jeho podpisem a necháš Jiříka na pokoji?
2: Ano, v tom případě bych ho nechal.
0: Usmíval se čert a myslel si, že se svými pekelnými kamarády dokáže splnit každičký úkol. Tak tedy, povídá Eliška, pojď ke mně a vytrhni mi z hlavy 3 vlasy. Ale udělej to tak, aby mě to ani trošičku nebolelo. Čert se zakabonil, vzal mezi prsty 3 Eliščiny vlasy a trhnul.
1: Jau!
0: Vykřikla Eliška. Vidíš, už máš u mě vroubek. Řekla jsem ti přece, že to nesmí ani trošičku zabolet. Ale prominu ti to. Tak, a teď ty vlasy vezmi a do rána uděláš, aby každý ten vlas byl o 2 metry delší, než je teď. Čert se na vlasy chvíli díval, ale nevěděl si rady. Vzal je tedy sebou do pekla, aby se s ostatními čerty poradil, jak na to. V pekle se všichni čerti seběhli, ale žádný nevěděl, jak ty vlasy prodloužit.
2: Tentokrát si prohrál,
0: řekl mu král čertů Lucifer.
2: Když je budeme natahovat, přetrhnou se. Když do nich budeme bouchat kladivem, roztlučou se. Když je dáme do ohně, spálí se. Nezbývá ti nic jiného, než jít zpátky na zámek a namísto prodloužených vlasů odevzdat lístek s podpisem.
0: Čertovi se na zámek k chytré princezně pranic nechtělo. Tak se schoval ve křoví a ráno, když Eliška otevřela okno, vhodil dovnitř lístek a rychle zmizel. To bylo radosti. Jiřík s Eliškou se objali, až jim vytryskly slzy štěstí z očí. Lístek s podpisem rychle spálili, vzali se za ruce a šli se spolu projít do té krásné nové zahrady, kterou jim čerti za zámkem postavili. A když vycházeli ze zámeckých dveří, Jiřík samou radostí zazvonil na zvonec. No a pohádky je

0: Vandrovala blecha, potkala íveš. Kam pak ty, milá blecho, kam pak ty vandruješ? Vandruju já do mlínice, mlínářovi do čepice, musím tam být dnes.
1: Digi hádanka.
2: Běžím, běžím, nemám dech, přitom ležím na zádech.
3: Mňau, už víte.
1: Had, kdyby se plazil, tak ale se neplazí
2: se
1: po zádech.
2: Ne. Po břiše.
1: Běžím, běžím, nemám dech, takže ne, takže to není živé, když to nedýchá.
2: Ležím na zádech.
1: Kdo pořád běží a nikdy se nezastaví.
2: Vítr.
1: A to není živý.
2: Vítr běží po poli.
1: Vítr běží po poli, ale ten by dýchal, ten dělá.
2: A hlavně běží po nožičkách, že jo? Nožičkama.
1: Vítr? Tak dobrá, vítr má nožičky. Kocoure, ty blázníš, vítr nemá nožičky.
2: No jo, jo, utíkej, utíkej.
1: Víš, co by to mohlo být?
2: Co?
1: Víš, co vypadá jako modří hadi, když se na to podíváš z velikanánské výšky? Kdyby si třeba letěl letadlem a z letadla by si koukal dolů na krajinu pod sebou, tak tam běží takové modré stužky jako modří hadi, kteří leží na zádech.
2: Je, to bude asi

0: tak pojď honem, Piggy. Pojď se posadit a poslouchej.
1: Už sedím, Hugo. Sedím na krouceném ocásku jako sluně na žížale. Povídej.
0: Tak co by si s Piggy myslel, kdyby ti řekl, že je někde Kocourkov?
1: Co?
0: Kocourkov.
1: No, já bych myslel, že tam budou mít asi moc kocourků, že tam budou bydlet samý kocourkové, viď? To bychom se měli zeptat spíš kocourka Vojty, jestli mu o tom městě někdo už něco namňoukal.
0: Kdepak, vyhrál jsem bod.
1: To?
0: Poslouchej, co to byl Kocourkov. To bylo jedno malé městečko a v tom městečku měli velké trápení. Přemnožili se jim tam myši a kousali, div, že nesnědli i všechny obyvatele.
1: To se jim tam asi nežilo dobře.
0: No to opravdu ne. Naštěstí šel jednou kolem nějaký Němec a protože měl kocoura, obyvatelům městečka ho půjčil. No a milý kocour za pár dní všechny myši vychytal. Obyvatelé kocoura koupili a Němec šel dál svojí cestou. Sotva vytáhl paty, páni radní si vzpomněli, že vlastně neví, co takový kocour žere, když už nemá myši. Tak za pocestním vypravili posla. Posel běžel a jak byl udýchaný, Němec mu vůbec nerozuměl, na co se ho ptá, a zeptal se ho, co? A to se německy řekne was.
1: Was?
0: Was. No a posel se vyděsil, protože si myslel, že odpověď je vás.
1: Vás!
0: Jakože ten kocour pak bude lovit a žrát vás. Ve městečku vypukla panika, začalo hořet a celé městečko lehlo popelem.
1: Jada!
0: No a když si pak občané vystavěli městečko nové, pojmenovali ho podle toho památného kocoura Kocourkov.
1: Ti byli ale hloupí.
0: No to jo.
1: Takže když řekneš, že je někde Kocourkov, znamená to nejspíš, že se tam dělají úplně hloupé a nesmyslné věci. Že jo?
0: Přesně tak, Piggy. A o tom bájném původním Kocourkovu se toho povídá mnohem víc.
1: To budou nějaké švandy, viď? Říkaj, co se povídá, říkaj.
0: Představ si, že jednou si postavili novou radnici a zapomněli do ní udělat okna.
1: Jo.
0: Takže uvnitř byla úplná tma. Tak si řekli, že budou dovnitř nosit světlo ve všelijakých nádobách a pytlích.
1: Nosili ho dovnitř.
0: Jo. V pytlích.
1: Beďo, to jsi teď vymyslel.
0: Nevymyslel.
1: To přece nemůže být pravda.

0: básničku.
1: O trpaslíčkovi.
2: Byl jednou jeden trpaslíček.
1: A ten měl dlouhou zlatou niť.
2: A na té niti zlatý klíček.
1: Uměl s ním všecko otevřít.
2: Malinké zámky na ovoci.
1: Otvíral na zahrádkách v noci.
2: Zatímco sadař tvrdě spal.
1: Napil se šťávy a šel dál.
0: A teď ještě jednou.
2: Byl jednou jeden trpaslíček.
1: A ten měl dlouhou zlatou niť.
2: A na té niti zlatý klíček.
1: Uměl s ním všecko otevřít.
2: Malinké zámky na ovoci.
1: Otvíral na zahrádkách v noci.
2: Zatímco sadař tvrdě spal.
1: Napil se šťávy a šel dál.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: bílé pírko. Dnes po celý den mi nějak nebylo dobře. Coural jsem kolem chaloupky a nic mi nechutnalo. A bříško mě bolelo. Když začalo dne ubývat, řekl jsem si, že to takhle dál nejde, že se musím léčit. Šel jsem nakonec louky, kde je velice mnoho stromů vedle sebe a za sebou tak hustě, že i ve dne je pod nimi skoro tma. U těch stromů rostla pěkná tráva, to je pro nás pro kočky nejlepší lék. Vybral jsem si hodně tuhé listy a pustil jsem se do nich. Najednou za sebou slyším hubky, hubky, cupy, dupy. Ohlednu se tam, na zadních nožkách s předníma přitisknutýma na bříšku stojí jeden takový divný. Má dlouhatánské vztyčené uši, temné oči a čumáček se mu pořád hýbe. Dívá se na mne, čumáčkem mele a povídá, hele, co tu děláš? To je moje tráva. Tebe také bolí bříško? Ptám se. Ušatý svěsil jedno ucho a povídá, proč? Mne bříško nebolí, já mám jenom rád. Mně je dobře. A tuhle trávu mám každý večer k večeři. Zkrátka, já se tady pasu a tak se tady nemůžeš pást ty? A svislé ucho zase postavil. No já jsem mu řekl, já se nepasu, já se léčím, protože mě bolí bříško. Ušatý se spustil na všechny čtyři, dlouhá ušiska složil dozadu, hopsal ke mně blíž, poškubával mladičkou trávu a povídá, to je divné, jaké ty si vybíráš léky. Na bolení je přece pampeliška. Má výborné hořké mléko, je to učiněná pochoutka. No, řekl jsem mu, že nejlepší kočičí lék je tráva tvrdá a skoro suchá. Ta bříško znamenitě vyčistí. Nechápu, že by někdo mohl zahnat hlad tak, že okouše kus paloučku. No, mám k večeři nejraději maso a zapijím ho mlékem, které mi můj člověk dává do misky. Ušatý se zarazil, posadil se na zadní, vztyčil uši a rozčileně hýbal nosem. Tak ty rád maso? A máš něco s člověkem? Tak já ti něco povím. Já jsem králík bílé pírko a na tenhle palouček už raději nechoď. Tahle tráva je moje. A já jsem mu řekl, že jsem kocour modroočko, že mu to tady nesním a že bychom si mohli ještě trochu popovídat. Ale bílé pírko řekl, když ty rád maso a kamarádíš s člověkem. A zase se spustil na všechny čtyři a asi už docela ztratil chuť k jídlu. Pomalu hopsal ke stromu, jen se mu bílé pírko, tedy jeho kratičký ocásek v šeru pod stromy, blýskal. Chtěl jsem mu ještě něco říct, ale bílé pírko se rychle obrátil a povídá, hele, modročko, nechoď ty za mnou, když jsi maso rád. Já to nemám rád. Nechoď, kdybys šel, musel bych tě bacit zadními běhy do nosu. Bylo mi to velice divné a taky trochu smutno mi z toho bylo, že bílé pírko se mnou nechce nic mít. Ty se mnou nechceš mluvit, bílé pírko, zeptal jsem se ho. Bílé pírko vystrčil hlavu za stromem a povídá, maminka by to zakázala. Ani na dálku se mnou nesmíš mluvit, ale opravdu jenom na dálku. A ušatý kličkoval pryč, jen občas jeho bílé pírko zasvítilo mezi stromy. Já se vracel k chaloupce a musel jsem moc přemýšlet o tom, jak je to na světě divně zařízeno, že jeden má rád trávu a jiný maso. A že ti dva se proto nemohou dorozumět.
1: Piggy vtipk.
2: Jde medvěd po lese a vidí, jak slon leze na strom.
3: Proč lezeš na ten strom, ptá se medvěd. Protože mám rád jablka, na to slon. Ale vždyť to je jedlé, namítne na to medvěd. To nevadí, já mám jablíčka s sebou.
1: Je, to měl asi kapsy.
4: On měl za ušima.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Rop, top, torop, tip, top.
2: Ahoj.
1: Terap, tere, pip, pip.
2: Ahoj.
1: Co je?
2: Co je, co je? Co by bylo? Přece když muž potká ženu, měl by ji pozdravit, ne?
1: Jakou ženu? Já žádnou nevidím.
2: No dovol. Mě bys měl pozdravit.
1: Nevím od koho.
2: Měl by se nad sebou zamyslet.
1: Ještě to tak.
2: Škoda, že jsi se mnou nešel na ty hodiny společenské výchovy.
1: A ty jsi tam teď byla?
2: Byla.
1: Jo, proto. A co jste si tam učili?
2: Slušnému chování, blbečku.
1: A k čemu to je, prosím tebe?
2: Nože, aby si věděl, jak se chovat a oblékat, abys v životě uspěl.
1: No tak to jo, to by mě zajímalo.
2: No, vidíš, vidíš. Je? Tak tedy, za prvé. Než vyjdeš mezi lidi, vem na pomoc zrcadlo.
1: No čeprsk.
2: Ovšem tím se namyslí, že abys do něho koukal od rána do večera. To ne, to by byla marnivost.
1: Spíš odvaha.
2: Ty fakt. Koukni se na sebe, jak vypadáš.
1: No co bych se díval? Já se znám. Mám slušivý a praktický obleček.
2: Nedej se vysmát.
1: Náhodou. Už v něm chodím 72 let a nikomu to nevadí.
2: No právě. Musíš jít s dobou. Jako úspěšný mladý muž bys měl mít kravatu, sako, mobil, aktovku a...
1: A trenky.
2: Nech si ty srandičky. Ale konečně, když už jsme u těch trenek, povšimla jsem si. Čistota je základ.
1: Náhodou já si trenky měním.
2: Náhodou.
1: To není pravda. Jednou týdně.
2: Jednou týdně? Já omdlím.
1: No a s taťuldou a taťulda se mnou, abys věděla.
2: To raději nevědět. Já z těch tvých řečí dostanu alergii.
1: Alergii?
2: No.
1: Co je to?
2: Alergie?
1: No.
2: No, to je teď moderní slovo.
1: To jo. Ale co to znamená?
2: Osypeš se, když ti něco vadí.
1: No tak to bych musel být samej pupínek. Ale Máni, abys věděla, tak já jdu taky s tebou.
2: Nepovídej.
1: Povídám. Byl jsem se svou chorobou u léčitele.
2: A jo.
1: To je teď taky moderní.
2: Jo. A co ti řekl?
1: 100 korun.
2: No ne, já myslím, co jsi měl.
1: 20.
2: Co?
1: No 20 korun.
2: Chceš ne, co ti chybí?
1: Přece 80 korun. To dá rozumné.
2: Hrvinku, prosím tě, soustřeď se, já myslím, co jsi měl za chorobu.
1: Bolesti v zádech.
2: Aha. A co ti na to ten léčitel poradil?
1: Abych si povolil k šandy.
2: Aha. A pomohlo to?
1: Ne.
2: Jak to?
1: Záda mě nebolej, ale zas mi pořád padají gatě. Je, hele, Máni, já už musím běžet.
2: Počkej. Kam spěcháš?
1: Taťulda přijde každou chvíli ze školy.
2: On chodí ještě do školy.
1: Ale ne. Má tam střídní rodičák v docela intimním kruhu.
2: Jak tomu mám rozumět?
1: No jenom učitelka a taťulda.
2: No těprsk, ty jsi zase něco provedli.
1: Ne.
2: Ne?
1: Psali jsme slohovou úlohu, čím chci být, až budu velký.
2: A co jsi napsal?
1: Že chci v divadle rozdělovat role.
2: To je pěkná zodpovědnost, to je těžký.
1: Co by? Dáš na každý záchod jednu roli.
2: Už tě chápu.
1: No vidíš, no, to jsi taky jediná. Je radost vyměnit.

0: Jak Akhu Tenpa zařídil hostinu pro celý kraj. Pohádka z Tibetu. V jednom malém království na střeše světa žil král, který byl lakota sama. Přestože ve studni na jeho dvoře bylo vody dost a dost, lidem ji odměřoval a nechával si za ní platit. Když takhle jednou časně z rána stály vesničané z vědry před studnou a čekali, až na ně přijde řada, Akhu Tenpovi došla trpělivost. Oč se vsadíte, že zařídím, aby král vodu rozdával zadarmo a navíc ještě uspořádal velikou hostinu pro celý kraj? Povídá. A co kdybys pak naučil moje jaky lítat? Vysmála se mu jedna sousedka a všichni kolem se rozesmáli, až se za břicho popadali. Akhu se jen lišácky usmál a nic na to neřekl. Ještě ten den uskutečnil svůj plán. Počkal si, až král bude na střeše paláce a postavil se ke studni. To už tam nikdo ze sousedů nebyl, protože tou dobou všichni pracovali na poli. Když uviděl, že král hledí jeho směrem, začal dělat, že se hádá s někým tam dole ve studni. Rozhazoval rukama a křičel jako o život. Jak to král uviděl, nechal si Akhu Tenpu zavolat nahoru do paláce. Co jsi to tam prováděl, ty blázne? Pane, tomu nebudeš věřit. Nága, hadí vládce tvé studny, mi začal vykládat, že jsi nejlakotnější král široko daleko. A tak jsem tě hájil, že kdybys mohl, dáváš lidem vodu i bez placení. On mi ale nevěřil. Voda je prý zadarmo všude a navíc všichni ostatní králové jednou za rok uchystají pětidenní hostinu pro celé království. O tvé dobrotě a velikém soucítění by ho prý přesvědčilo, jedině kdybys přestal za vodu vybírat peníze a připravil týdenní hostinu. To by se ti pak nikdo nevyrovnal. A co bych z toho měl? Opáčil rozzlobený král. Nága by ti přestal nasazovat psí hlavu a taky vzkazuje, že když uděláš tu hostinu, z poloviny ti na ní přispěje a vychválí tě u svých bratrů po celém Tibetu. Na to už král slyšel. Zrušil tedy poplatek za vodu a poručil služebnictvu, ať vystrojí hostinu pro všechny z celého okolí. Navařili obrovité hrnce jídla a napekli ty největší dobroty. Jedlo se a pilo, zpívalo a tancovalo. Akhu Tenpovi ze všeho nejvíc chutnal čhang. Tibetské pivo z kvašeného ječmene, které se tenkrát zvláště povedlo. Všichni si s ním rádi připili. Vždyť se Akhu Tenpovi podařil nevídaný kousek. Když pak za týden hody skončily, poslal král Akhu Tenpu za Nágou, ať splní své slovo a přispěje na hostinu. Král zase vše pozoroval ze střechy. Akhu Tenpa začal láteřit, rozhazovat rukama a dupat, jako když se s někým hádá. Králi, králi, jen si to představ, povídá Akhu celý udýchaný, když vyběhl na střechu paláce. Nága říká, že své slovo splnil, svůj díl už prý zaplatil, povídá, že dal vodu, ze které se na hostinu dělalo všechno jídlo a pití.
1: Ten podvodník!
0: Procedil král mezi zuby, rozběhl se na dvůr ke studni a popadl veliký kámen, že jim hodí ponágovi.
1: Ne, to nesmíš, pane, neubližuj vládci studny.
0: Vždyť víš, že kdyby se rozlobil, mohl by se přestěhovat jinam a odnést sebou všechnu vodu. Král mrštil kamenem místo do studny o zem a Aghu se potutelně usmál. Už se těšil, až všem sousedům řekne, jak krále doběhl.

0: kapitola 8. Učitel lektvarů. Tamhle je, podívejte.
1: Kde?
0: Vedle toho vysokého kluka s rudými vlasy. Ten s těmi brýlemi. Viděl jsi mu do tváře? Viděl jsi tu jeho jízvu? Od chvíle, kdy Harry příštího dne ráno vyšel z ložnice, nepřestával kolem sebe slyšet šuškání. Studenti, kteří čekali před učebnami, si stoupali na špičky, aby si ho prohlédli, nebo se otáčeli a s vyvalenýma očima šli chodbou nazpátek, jen aby ho mohli potkat. Harry by si býval přál, aby to nedělal. Sám se totiž soustředoval na to, aby našel učebnu, kam má jít. V Bradavicích bylo 142 schodišť, některá široká a prostorná, jiná naopak úzká a rozvyklaná. Některá v pátek vedla jinam než jindy a na dalších v půli najednou zmizel schod a museli jste si pamatovat, že ho máte přeskočit. Byly tam dveře, které se neotevřely, pokud jste je o to zdvořile nepožádali, nebo jste se jich nedotkli na jediném správném místě, a dveře, které vůbec nebyly dveře, nýbrž pevné zdi, a ty to jen předstíraly. Právě tohle bylo velice těžké, zapamatovat si, kde co je, poněvadž všecko jako by bylo neustále v pohybu. Lidé na obrazech se každou chvíli navzájem navštěvovali a Harry si byl jist, že dokonce i brnění mohou chodit. Pomoc se nedala čekat ani od duchu. Vždycky jste se ošklivě polekali, když některý z ničeho nic proklouzl dveřmi, které jste se pokoušeli otevřít. Skoro bezhlavý Nick novým nebelvilským studentům vždycky ochotně ukázal, kam mají jít. Za to potkat strašidlo protivu, když jste už tak šli pozdě na vyučování, bylo horší než dvoje zamčené dveře a záludné schodiště. Určitě vám vysypal na hlavu koš na papír, potrhl vám koberec pod nohama, házel po vás kousky křídy, nebo se přiblížil ze zadu, abyste ho neviděli, chytil vás za nos a zavřeštěl: "Držím tě za frňák!" Ještě horší než protiva, pokud to vůbec bylo možné, byl školník Argus Filch. Harry a Ron si to u něj stačili rozlít hned první den ráno. Filch je přistihl, jak se pokoušejí násilím otevřít jakési dveře, které na neštěstí vedly právě do zakázané chodby ve třetím patře. Nechtěl věřit, že jen zabloudili. Naopak byl přesvědčen, že se je pokoušejí vypáčit úmyslně a hrozil jim, že je zavře do kopky ve sklepě. Nakonec je zachránil profesor Quirrell, který zrovna šel kolem. Filch měl kočku, které říkali paní Norrisová. Takové vykrtlé, špinavě hnědožluté stvoření s vypovlenýma očima jako dvě lampy, úplně stejnýma, jako měl školník. Paní Norrisová hlídkovala po chodbách sama a pokud jste před ní porušili školní řád, třeba jen palcem u nohy překročili povolenou čáru, blesku rychle zmizela a dvě vteřiny na to už tu stál udýchaný Filch. Ten znal tajné chodby po celé škole líp než kdo jiný, snad s výjimkou dvojčat Weasleyových, a dokázal se objevit stejně nenadále jako duchové. Všichni studenti ho nenáviděli a mnoho z nich si ze všeho nejvíc přálo, aby mohli paní Norrisovou pořádně nakopnout. Pokud se vám nakonec podařilo učebnu najít, byly tu ještě samotné hodiny. Jak Harry zakrátko zjistil, čáry a kouzla obnášely daleko víc, než jenom mávnout hůlkou a pronést několik podivných slov. Každou středu o půlnoci museli svými dalekohledy zkoumat noční oblohu a učit se názvy různých hvězd a pohyby planet. Třikrát týdně chodili do skleníků vzadu za hradem a pod vedením obtloustlé malé čarodějky, profesorky Prýtové, studovali blinkářství. Učili se, jak zacházet se všemi těmi podivnými rostlinami a houbami, a dozvídali se, k čemu se jich používá. Rozhodně nejnudnější ze všech předmětů byly dějiny čar a kouzel. Jediný předmět, na který měli ducha. Profesor Binns byl už opravdu velice starý. Jednou usnul před krbem ve zborovně a když příštího dne ráno vstal a šel na hodinu, své tělo tam nechal. Profesor Binns jednotvárně mumlal a žáci si zapisovali jména a data, ovšem Emerich zlý a Urik podivný se jim pořád pletli dohromady. Profesor Kratiknot, který je měl učit kouzelné formule, byl maličký hubený kouzelník, který se vždycky musel postavit na hromádku knih, aby viděl přes stůl. Na začátku první hodiny si udělal seznam studentů a když se dostal k Harryho jménu, vzrušeně zapištěl a zmizel jim z očí. Profesorka McGonagallová byla zase úplně jiná. Harry měl pravdu, když si říkal, že by nebylo dobré dostat se s ní do sporu. Byla přísná a chytrá a sotva se při její první hodině posadili, řekla jim svoje.
1: K přeměňování patří některá z nejsložitějších a nejnebezpečnějších kouzel, kterým se v Bradavicích budete učit. Každý, kdo by si při mých hodinách chtěl nějak zahrávat, půjde a už se nevrátí. Berte to jako první a poslední varování. Pak proměnila svůj psací stůl v prase a to zase zpátky v psací stůl. Na všechny to udělalo veliký dojem a nemohli se dočkat, kdy začnou také. Brzy však zjistili, že ještě dlouho nebudou měnit kusy nábytku ve zvířata. Poté, co si zapsali spoustu složitých pokynů, dostal každý zápalku, aby se pokusili udělat z ní jehlu. Na konci hodiny jediná Hermiona Grangerová dokázala svou zápalku aspoň trošku změnit. Profesorka McGonagallová třídě ukázala, jak je teď stříbrná a špičatá a obdařila Hermionu jedním ze svých vzácných úsměvů. Předmět, na který se všichni těšili, byla obrana proti černé magii. Ukázalo se však, že hodiny profesora Quirrella jsou spíš legrační. V jeho učebně to úporně páchlo česnekem a všichni tvrdili, že má odehnat upíra, se kterým se Quirrell kdysi setkal v Rumunsku a že prý se obává, že se jednoho dne vrátí, aby ho přece dostal. O svém turbanu jim profesor navykládal, že jej dostal od jistého afrického vladaře z vděčnosti za to, že ho zbavil oživlého neboštíka, jenž řádil v jeho říši. Studenti tomu však příliš nevěřili. Když totiž Seamus Finnegan dychtivě požádal, aby jim Quirrell vypravoval, jak toho zloducha přemohl, profesor se začervenal a začal mluvit o počasí. Navíc si všimli, že turban podivně zapáchá a vyzlivá dvojčata prohlašovala, že je také napěchovaný česnekem, takže Quirrell se ochraňuje na každém kroku. Harry mu se velice ulevilo, když zjistil, že není míle za všemi ostatními. Celá řada žáků pocházela z mudlovských rodin a stejně jako on donedávna neměla tušení, že jsou kouzelníci nebo čarodějky. A všichni se museli naučit tolika věcem, že dokonce ani takový jako Ron neměli nijak velký předstih. Pátek se stal pro Harryho a pro Rona významným dnem. Konečně se jim totiž podařilo dostat se do Velké síně na snídani, aniž by cestou jedinkrát zabloudili. Co dnes máme? Zeptal se Harry Rona, zatímco si sypal cukr na vločkovou kaši. Dvouhodinovku lektvarů společně se Zmiozelem, řekl Ron. Snape je ředitelem Zmiozelské koleje. Říká se, že jim vždycky nadržuje. Teď uvidíme, jestli je to pravda. Škoda, že profesorka McGonagallová zase nenadržuje nám, řekl Harry. Profesorka McGonagallová stála v čele Neverbilské koleje. To jí však nezabránilo, aby jim den předtím neuložila celou haldu domácích cvičení. V tu chvíli dorazila pošta. Teď už se na to Harry zvykl, ale první den ho patřičně vylekalo, když při snídani z ničeho nic vletěla do Velké síně snad stovka sov a všechny kroužily kolem stolů, až objevili své majitele a upustil jim do klína dopisy a balíčky. Hedvika až dosud nepřinesla Harry mu nic. Občas přiletěla, kousala ho do ucha a vzala si od něj ždíbec topinky, než se v sovinci znovu uložila ke spánku spolu s ostatními školními sovami. Toho rána se však snesla mezi misku s marmeládou a cukřenku a upustila Harrymu na talíř nějaký vzkaz. Harry ho okamžitě odevřel.
2: Milý Harry, vím, že máte v pátek odpoledne volno, tak co kdybys tak ve tři přišel a dal si se mnou šálek čaje? Rád bych slyšel všecko o tvým prvním týdnu ve škole. Pošli mi odpověď po Hedvice. Hagrid.
1: Harry si od Rona vypůjčil husí brk, načmáral na zadní stranu lístku dobrá, tak naschle odpoledne a poslal s ním Hedviku zase pryč. Měl vlastně štěstí, že se mohl těšit na čaj u Hagrida, poněvadž hodina lektvarů byla to nejhorší, co Harryho v Bradavicích do té chvíle potkalo. Během hostiny na zahájení školního roku Harry postřel, že se profesoru Snapeovi nezamlouvá. Na konci první hodiny lektvaru zjistil, že se mýlil, ne, že by se mu nezamlouval. Profesor Snape ho prostě nenáviděl. Hodiny lektvarů se konaly v jedné podzemní místnosti. Byla tam větší zima než nahoře na hradě a studentům by tam běhala po zádech husí kůže i bez všelijakých živočichů, naložených vláku, ve skleněných nádobách, všude po stěnách. Stejně jako Kratík noci i Snape na začátku hodiny pořídil seznam nových žáků a stejně jako Kratík noce u Harryho jména zastavil. Ano, ovšem, Harry Potter, naše nová hvězda. Draco Malfoy a jeho přítelíčkové Crab a Goyle se zakryli ústa dlaněmi a hyňali se. Snape vyvolal poslední jméno a pak se rozhlédl po učebně. Oči měl stejně černé jako Hagrid. Nebylo v nich však vůbec nic obrovy srdečnosti. Byly studené a prázdné a když jste do nich pohlédli, museli jste myslet na temné tunely. A vaším úkolem zde je zvládnout náročnou vědu a přesné umění přípravy lektvaru. Začal. Spíš jen šeptal, než mluvil. Studenti však slyšeli každé slovo. Stejně jako profesorka McGonagallová si i Snape dovedl bez námahy udržet ve třídě ticho. Jelikož se to obvykle obejde bez pošetilého mávání hulkou, leckdo z vás stěží uvěří, že i to jsou kouzla a čáry. Pochybuji, že byste opravdu pochopili, jaký půvab v sobě má tiše bublající kotlík a výpary, které se nad ním detelí, a neviditelná síla šťáv, jež skrytě putují lidskými žilami, omamují mysl a potrobují si smysly. Dokážu vás naučit, jak připravit věhlas, stáčet slávu a dokonce uložit do zabroušených flakonů smrt. Pokud ovšem nejste takové stádo tupohlavců, jaké musím obvykle učit. O tomto proslovu zavládlo v učebně znovu ticho. Harry a Ron jen povytáhli obočí a podívali se jeden na druhého. Hermiona Grangerová seděla na okraji sedačky, jako by za každou cenu chtěla co nejdřív dokázat, že ona tu pohlavá není. Potře, vyvolal ho náhle Snape. Co získám, když přidám rozdrcený kořen a z fodelu k výdělu huspelníku?
0: Zdrcený kořen? Čeho? K výluhu? Z čeho?
1: Harry se podíval na Rona, který se tvářil stejně zmatený jako on. Hermiona se horlivě hlásila. To nevím, pane, řekl Harry. Snape se jízlivě ušklíbil.
2: Ale, sláva zřejmě není všecko.
1: Hermioniny zdvižené ruky si nevšímal. Zkusíme to ještě jednou, Potre. Kdybych vám řekl, ať mi přinesete bezoár... Kde byste ho hledal? Hermiona vystřelila ruku tak vysoko, jak jen bylo možné, aniž by přitom vstala ze sedačky. Harry však neměl sebemenší tušení, co to bezoár je. Snažil se nevidět Malfoje, Krabbeho a Goyla, kteří se svíjeli smíchy. To nevím, pane.
2: Myslel jste, že je zbytečné otvírat nějakou učebnici, než přijdete sem, že ano, Potre?
1: Harry se přemohl a zpříma pohledl do Snapeových studených očí. Samozřejmě, že si u Dursleyových všechny učebnice předem prošel, jak si však Snape mohl myslet, že si z tisíce kouzelnických bylin a hub zapamatuje úplně všecko. Hermiona mávala zdviženou rukou, Snape si však nadále nevšímal.
2: Potře, jaký je rozdíl mezi Šalamounkem a Mordovníkem?
1: To už Hermiona vstala a natahovala ruku až ke stropu sklepení.
0: To nevím,
1: odpověděl Harry klidně.
0: Myslím ale, že Hermiona to ví, tak proč se nezeptáte jí?
1: Několik studentů se zasmálo a Harry postřel Seamusův pohled i jak na něj zamrkal. Snapeovi se však jeho návrh ani trochu nelíbil.
3: Sedněte si,
1: utrhl se na Hermionu.
4: Pro vaši informaci, Potre, Asfodel a Prýněk spolu vytvářejí uspávací prostředek tak silný, že se mu říká doušek živé smrti. Bezoár je kámen, který se nachází v žaludku kos, a uchrání vás před většinou jedů. Pokud jde o Šalamounek a Mordovník, jedná se o stejnou bylinu, které se také říká oměj. Co se děje? Proč si to všecko nezapisujete?
1: Naráz všichni začali hledat brka a pergamen. Do toho Tartasu Snape ještě řekl.
4: Za vaši drzost nebyl věc přichází o jeden bod, Potře.
1: Tím, jak hodina lektvaru pokračovala, se pro Nebelvirskou kolej věci ani trochu nezlepšily. Snape je rozdělil do dvojic a uložil jim namíchat jednoduchý lektvar na léčení vředu. Přecházel po místnosti ve svém dlouhém černém plášti, díval se, jak odvažují sušené kopřivy a rozdrcené hadí zuby a našel něco špatného málem na každém s výjimkou Malfoje, který mu zřejmě padl do oka. Právě všechny vyzýval, ať se podívají, jak dokonale Malfoj podusil hlemíždě, když celé sklepení naplnil oblak nakyslého zeleného dýmu a hlasitý sykot. Nebylo by se Bůh ví, jak podařilo rozstavit Seamusův kotlík, až z něj zbyla jen pokroucená hrouda kovu a jejich lektvar se roztékal po kamenné podlaze a vypaloval ostatním díry do bot.
4: Během několika vteřin už celá třída stála na sedačkách, zatímco Neville, kterého ve chvíli, kdy se kotlík roztrhl, lektvar celého zmáčel, jen bolestně sténal a na rukou i na nohou mu naskakovaly červené puchýře.
0: Vrtáku jeden!
4: Utrhl se na něj Snape a jediným mávnutím hulky louži zase odstranil.
1: To jste tam určitě přidali dykobrazí ostny dřív, než jste kotlík odstavili z ohně.
4: Neville tiše kňučel a puchýře mu naskakovaly už i na nose.
0: Orveďte ho na ošetřovnu,
4: štěkl Snape na Simuse. Pak došel k Harrymu a Gronovi, kteří pracovali hned vedle Nevilla.
2: A vy, Potre,
1: proč jste mu neřekl, ať tam ty ostny nedává? Myslel jste, že když on to zkazí, budete vypadat o to líp, co?
4: Že ano, tím jste Nebelevir připravil o další bod. To už bylo tak nespravedlivé, že Harry otevřel ústa a chtěl se bránit. Ron ho však za kotlíkem kopl do kotníku.
0: Nehádej se s ním. Slyšel jsem, že Snape umí být pěkný parchant.
4: Když hodinu na to stoupali po schodech ze sklepení, Harry mu se hlavou honila jedna myšlenka za druhou a cítil se pod psa. Hned v prvním týdnu připravil Nedelvír o dva body. Ale proč ho Snape tak nenávidí?
0: Neber si to tak, řekl mu Ron. Fredovi a Georgeovi Snape taky pořád zráží body. Mohu jít za Hagridem s tebou?
4: 5 minut před třetí vyšli z hradu a vydali se přes školní pozemky. Hagrid bydlel v malém dřevěném domku na okraji zapovězeného lesa. Před dveřmi uviděli samostříl a pár galoší. Jakmile Harry zaklepal, ozvalo se zevnitř divoké škrábání a hromový štěkot. Pak uslyšeli Hagrida, jak křičí:
2: zpátky, tesáku, zpátky!
4: To už pootevřel dveře a štěrbinou zahledli jeho veliký, zarostlý obličej.
2: Počkejte chvilku, tesáku, zpátky!
4: Pustil je dovnitř a známa ho přitom držel za obojek obrovského černého psa, cvičeného na černou zvěř. V domku byla jen jedna místnost. Od stropu visely bažanti a šunky, v měděné konvici na otevřeném ohni vřela voda a v koutě stála mohutná postel s pokrývkou, sešitou z malých kousků.
2: Udělejte si pohodlí jako doma,
4: prohlásil Hagrid a pustil tesáka, který se okamžitě vrhl na Rona a začal mu olizovat uši. Stejně jako Hagrid, ani tesák očividně nebyl tak hrozný, jak vypadal. Tohle je Ron, řekl Harry Hagridovi, který v tu chvíli naléval vařící vodu do velkého čajníku a vyrovnával na talíř drliášové hrudky.
2: Takže tu máme dalšího Weasleyho, co?
4: Řekl Hagrid a díval se na Ronovy pyhy.
2: Od rána do večera nedělám málem nic jinýho, než že honím ty vaše dvojčata z lesa.
4: Na grdášových hrudkách si Harry i Ron málem polámali. Oba však předstírali, jak jim chutnají a pověděli Hagridovi všechno o svých prvních vyučovacích hodinách. Tesák si opřel hlavu Harrymu o koleno a celého ho poslintal. Harryho i Rona velice potěšilo, když Hagrid nazval Filče ten syčák starý.
2: A když přijde na tu kočku, paní Norrisovou, tu bych rád jednou seznámil tadyhle s tesákem. Jestli pak víte, že vždycky, když přijdu do školy, chodí pořád za mnou. Nemůžu se jí zbavit. Má to od Filče nařízený.
4: Harry vypravoval o hodině u Snape a Hagrid mu stejně jako Ron řekl, aby si s tím nedělal těžkou hlavu, poněvadž Snape nejspíš ze studentů nemá rád vůbec nikoho. Mně to ale připadalo, že mě doopravdy nenávidí.
2: Hlouposti, proč by tě nenáviděl?
4: Harry mu se nicméně zdálo, že se mu Hagrid při těch slovech nedívá zpříma do očí.
2: A co tvůj bratr Charlie?
4: Zeptal se Hagrid Rona.
2: Toho já vždycky měl rád, se zvířatama to opravdu uměl.
4: Harry přemítal, jestli Hagrid úmyslně odvedl řeč na něco jiného. Ron mu začal vypravovat o Charlieho práci s draky a Harry mezi tím zvedl kousek papíru, který ležel na stole pod čajovou panenkou. Byl to výstřižek z denního věštce. Poslední zprávy o vloupání u Gringotových. Vyšetřovatelé se nedále zabývají vloupáním u Gringotových 31. července všeobecně připisovaným neznámému zlému černokněžníkovi nebo čarodějnici. Skřetové z Gringotovy banky dnes znovu zdůraznili, že neznámý lupič si nic neodnesl. Trezor, který prohledal, totiž jeho vlastník právě toho dne vyprázdnil. Ale co tam bylo, vám neřekneme, takže do toho nestrkejte nos, pokud víte, co je pro vás dobré, uvedl mluvčí skřet banky dnes odpoledne. Harry si vzpomněl, jak mu Ron ve vlaku říkal, že se někdo pokusil vyloupit Gringotovu banku, nezmínil se však, kdy se to stalo. Hagride, řekl Harry, tomu vloupání u Gringotových došlo na moje narozeniny. Mohl se to stát právě v době, kdy jsme tam byli. Tentokrát už nebylo pochyb. Hagrid se zcela určitě vyhnul jeho pohledu. Jen něco zamručil a nabídl mu další grliášovou hrudku. Harry si zprávu znovu přečetl. Trezor, který prohledal, totiž jeho vlastník právě toho dne vyprázdnil. Hagrid toho dne vyprázdnil trezor číslo 713, pokud se dá mluvit o vyprázdnění, když si někdo odnese malý, umlousaný balíček, že by zloději pásli právě po něm. Když se pak Harry a Ron vraceli do hradu na večeři kapsy nacpané grliášovými hrudkami, které ze zdvořilosti nedokázali odmítnout, uvědomil si Harry, že o žádné z hodin, které až dosud ve škole měli, nemusel uvažovat tolik, jako o čaji u Hagrida. Že by Hagrid ten balíček vyzvedl právě včas. A kde je teď? Věděl snad Hagrid o Snapeovi něco, co mu nechtěl prozradit?

0: Figy hádanka.
1: Sedá v noci v každém koutku, ale jak si na ní posvítíme, nikdy ji nemůžeme najít.
0: Co to je?
2: Já vím.
3: Co?
0: Veverka před oranžovou stěnou.
3: Ne, počkej, veverka v tunelu.
0: Ne, tu bys našel.
3: Ne, tam není nic vidět. Jo,
0: já
3: počkej.
0: Vím, co to je, není tam nic vidět.
3: No, je tam tma.
0: Tma je to. Sedá v noci v každém koutku, ale jak si na ní posvítíš, tak už ji nenajdeš.
3: Tak je pryč.

0: To jsem zvědavá. Co mi řekneš, Hugo? Tak. No. Tak co na tohle povíš? Hugo? Tak. To jsem mohla čekat, tohleto. Vašnosta je tady rozvalený jako tento nonc, jako telátko, selátko. Pěkně v chlívečku, jak vidím. Hugo!
1: Co to? Kdo jak kudy? Ovšemže, zde?
0: No.
1: Co to máš na hlavě, Justino? Jejda, mane, kdo ti to udělal?
0: Sama. To jsem si udělala sama. Je to krásný nový klobouček, vycházkový. A teď ho testuji, protože chci jít odpoledne za Antonínem. A chci na něj udělat dojem.
1: Radši to sundej, nedělá mi to dobře.
0: No vidíš, takový ty jsi. Jak mi něco jen trochu sluší, už mi to nepřeješ. Žárlíš, víš? Závidíš, že mi to puší. Sluší.
1: Justino, prosím tě, já bych si nikdy...
2: Jada! Už se sypu, nazdarek, zdraví vás, pigoušinoček, pigouš, šulánek, pigiráček. Co je? Je tu nějak kapánek napjato, že jo? Že byste se zase pohádali, co, že jo?
1: Piggy, Justína si myslí, že jí nepřeju, aby byla hezká.
0: Jsem rozpotřena. Rozostřena. Rozkmotřena s Hugem.
2: Jo.
0: Kvůli svému novému tento noc kloboučku. A nemluvím s ním, aby věděl.
2: Tak to jsi v průšvihu, kamaráde. Co to má na hlavě? To je Darda.
1: To je ten její klobrc.
2: Chápu, je mi to jasný. Máš pravdu. A proč si jí to říkal?
1: Tak byl jsem rozespalej.
2: Ach jo, nevadí, to se spraví, sleduj. Hej, no jo, Justino, máš pravdu. Hugo dneska není naložený, to víš, vzbudila si ho. Tak se lék a to pak jeden neví, co mluví.
0: No, takže mi to sluší.
2: Počkej. Já se na tebe podívám úplně pozorně.
0: No.
2: Justino.
0: No.
2: Ty máš nový klobouk.
0: Všiml jsi, že je to klobouk.
2: Je to na hlavě, tak je to klobouk. Ale jaký krásný klobouk.
0: Vážně se ti tento nonc líbí.
2: Ohromně.
0: Hnát, chlap, klap, totiž fakt.
2: Fakt, jsi v něm krásná, taková něžná a jako hodně...
0: No, jaká?
2: Hugo, poraď mi nějaké slovo, hodně...
1: Ale jaké slovo?
0: Něžná a no... Jaká, no?
2: Jaká by měla být, aby se líbila Antonínovi?
1: Co pak já vím? Oduševněla.
2: Jo, to je to slovo. Oduševněla. Vyloženě oduševněla si, jo.
0: Vážně.
2: Jo.
0: Opakuj to ještě jednou. Jaká jsem v tom klobouku? Něžná a?
2: Oduševněla.
0: Ale jdi, to není pravda, ty lichometníku jeden, jakáže to jsem?
2: Oduševněla.
0: Je to poznat, věděla jsem to, když mám ten vycházkový klobouček, je to poznat, ale stejně ty jsi lichometník. Vidíš, Hugo? Oduševněla.
1: No tak dobrá, tak asi ano. Oduševněla. Když si tě představuju, jak nafukuješ pneumatiku do dvoukoláku, tak to klidně řeknu. Oduševněla.
0: Vidíš? Přišel jsi na to.
2: Prima, takže můžeme hádat?
1: Tak.
0: Už jsme se tento noc dohádali, ne? Hugo uznal, že jsem krásná, vtipná, elegantní, výjimečná, šik a oduševnělá. Takže už jsme se usmířili a hádat se nemusíme.
1: Nic takového jsem neřekl.
2: Hugo, řekl jsi oduševnělá. To stačí, Justina už si to nějak vyloží.
1: No právě.
2: Takže se jde hádat.
0: Kvůli čemu?
2: Ne kvůli čemu, ale co? Jdeme hádat, co znamenají slova, eh? Jdeme louskat jazykový oříšek.
0: No jistě, jsem oduševnělá, jdeme louskat.
1: Tak, kdo máte na dnešek oříšek připravený?
2: Řada byla na Justýně.
1: Ano, ano.
0: Já dělala klobouk, na oříšky nebyl čas.
2: Jo, a mě žádný nenapadl, ach. Co ty, Hugo?
1: Já myslím, že Justýna jeden pěkný oříšek přinesla.
0: Tak to ne. Mám na klobouku jen skořápky a nedám. Jsou natřené krásnou stříbrnou barvou. Zbylo mi jí jen trochu, když jsem natírala rouru od kamen. To se louskat nedá. Nic nedostaneš, to je můj oduševnělý klobouk. To by se ti hodilo mi ho vzpříčit, vzklíčit, zničit. Nic nebude.
1: Ale ne, ty jsi řekla Pigimu jedno takové slovíčko. Vzpomeneš si jaké?
0: Oduševnělá.
1: Ne, lichometníku. Víš, co to je a kde se to slovo vzalo?
0: To jsem nikdy v životě neřekla.
2: Řekla? Řekla jsi mi, ty lichometníku jeden, ale stejně jsi lichometník. Když to slovo říkáš, tak určitě víš, co znamená. Proto se Hugo ptal, protože on to určitě neví a chce ti udělat radost, abys byla nejen oduševnělá, ale měla i oříšek navíc. Bod, že jo, Hugo, že jo?
1: No, nevím, ani radši.
2: Lichometník, no.
0: Já znám jenom lichořeřišnici. Tu znám bezvadně. Lichometníka jen používám. S tím nemám nic společného.
2: Takže nemáš ani tušeníčko, co to znamená? Lichometník? No, Justýno, máš nebo nemáš tušeníčko, co to znamená lichometník?
0: Hm? No. Říká se to, když tě někdo pochválí. A tím to pro mě končí.
1: Lichometník je slovíčko, které vypadá, jako kdyby ho někdo poskládal ze dvou různých slov.
2: Licho a metník.
1: Správně, Piggy. První část slova, to licho, pochází z jakého slova?
0: Když mám jen jednu ponožku lichou, tak nemám tu druhou.
1: Ne, jiný nápad. Přemýšlejte.
2: Lichotit někomu. Lichotka, lichocení.
1: Ano, říkám někomu o něm samém něco hezkého. Lichotím mu.
2: Jo, to je to licho. A teď to metník, co to je?
1: Přemýšlejte.
0: Metník by mohl být někdo, kdo mete. Meteš, tak si metník, to se říká.
2: No to se neříká, říká se metař. Tomu, kdo mete, se říká metař.
1: No, mést je něco malinko jiného než metat. Něco po někom házet.
2: Metat? Takže lichometník je někdo, kdo metá lichotky. Ha, to je dobré. Takže lichometník je někdo, kdo má všechny rád.
1: Mohlo by to tak být, kdyby tohle slovo nesouviselo spíš se slovem licoměrník nebo ošemetník. A ve staré češtině lichota znamenalo klam, lež, úskok. A ta lichota souvisela se slovem lichý. Liché znamenalo podvodný nebo zlý. Takže když se v Čechách kdysi dávno lichotilo, dělalo se něco špatného. Když lichotili, dělali tenkrát něco špatného. Vlastně podváděli, nebyli upřímní.
2: Ale my jsme upřímní.
0: Já chci vědět jenom jedno. Jsem krásná? Nebo aspoň oduševnělá?
2: Jsi.
0: To se mi ulevilo. Jdu za Antonínem předvést se v těch nejlepších larvách. Barvách. Slíbil mi, že mě namaluje. A bod za oříšek si klidně nech, Hugo, i když jsem ho vymyslela já. Nazdar!
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Víš, co ti řeknou, Piggy? Že jsme lichometníci.
2: Já vím, to je moje vina. Chudák Antonín, toho ten klobouk sejme.

Už když se v zoo narodil, byl to moc divný krokodýl a bíloženavců záviděl zelí. Už když se v zoo narodil, byl to moc divný krokodýl.

Když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři, odpověděl jim roztouženě. Když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři,

housku, anebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky, knedlíky, melouny, tvaroh, papriky. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně, vy, pane, jistě jíte busty. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně, já nechci být tak jako vy tlustý. No to je rána pro Krista pána, máme tady krokodýla, vegetariána, miluje nudle mrkevousku, nebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky, krokodýla.

0: Gigi básnička.
1: Už je podzim, hnědá hlína, lepí se nám na paty.
2: A z modrého nebe zbylo jenom Hance na šaty.
1: Draku, hledej mezi mraky ještě kousek plátinka.
2: Ať si může modrou sukni ušít také maminka.
3: A teď ještě jednou.
1: Už je podzim. Hnědá hlína lepí se nám na paty.
2: A z modrého nebe zbylo jenom Hance na šaty.
1: Draku, hledej mezi mraky ještě kousek plátínka.
2: Ať si může modrou sukni ušít také maminka.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

co se stalo, když se housenka stáhla a roztáhla. Byl krásný den, lesklý a zářící jako korálek, sladký jako pytlík bonbonu, veselý jako balónek z pouti. Slunce šlo nebem a hřálo, co mu síly stačily. Kytky voněly, brouci v trávě běhali sem a tam a motýly tančily nad loukou. Byl krásný den. Na velkém zeleném listě lezla housenka. Stáhla se, roztáhla, stáhla se, roztáhla. Koukej, harmonika, křikl čmelák na cvrčka. No jo, harmonika, řekl cvrček, ale nemá, do hraní se vůbec nemá. A sám zahrál, jak nejlíp uměl. A nebylo toho málo. Písnička za písničkou, jedna hezčí než druhá, všechny letěly k vysokému modrému nebi, co si po něm vykračovalo slunce. Čmelák nezůstal pozadu. Basoval, až se zvonečky na stráně rozbimbaly, až se kytky rozhoupaly jako houpačky. Housenka slyšela, jak spolu cvrček a čmelák hrají. Slyšela, co si povídají. Když jsem jako harmonika, tak jsem jako harmonika. Začnu taky hrát, co se může stát, řekla. A začala. Stáhla se, roztáhla. Stáhla se, roztáhla. Na jednom místě na listě stála, věřte mě, nevěřte, hrála a hrála. Cvrčku, Jářku, nechme všechnářku. Máme harmonikářku, křikl čmelák. A už hráli všichni spolu. Cvrček na housle, čmelák na basu a housenka na harmoniku. Písnička za písničkou, jedna hezčí než druhá, všechny letěly z trávy k vysokému.

0: rozkoš. Před dávnými časy byl v Novém Městě půrkrabím Straka z Nedbalic. Ale byl velmi přísný a zlý a lid ho nemiloval. Jednou jel na procházku a když přijel nedaleko Rousína k lesíku, k rybníku Náchodskému, viděl na mezi pasáka ovce pást. I zajel k němu, aby ho snad trochu postrašil. Ale pasák ku podivu ho ani nespozoroval a jen před sebe se díval.
1: Kam pak se tak neustále díváš?
0: Ptal se pan Straka. Touto otázkou, jsa ze svého přemýšlení vytržen, vzchopil se pasák a když přísného úředníka pozdravil, odpověděl jemu. Hleďte tamto, milostivý pane. Jaká to prostranost. Jaké krásné místo k založení rybníka. Co ta pole jsou, tam rybník založit. Ten potůček, co tam teče, mohl by se tam vést. A nebylo by velké hráze potřeba. Byl by to rozkošný rybník a nestál by mnoho. Když si to pan Straka přehlídl, jak mu to pasák ukazoval, podivil se rozumu a ostrovtipnosti chlapcově a umínil si rady jeho užít. Ale jsa příliš hrd, aby ho za to pochválil, hodil jen po pansku hlavou a odejel. Když přišel domů, poslal na to místo lidi, kteří práci započít museli. Pole chudým lidem patřící bez milosrdenství se rozkopala, aniž ubozí krejcaru za ně dostali. Stal se tam tedy rybník, který měl hodinu kolem, bez velké práce a nákladů. Byl rozkošný, jak chlapec řekl, a proto jej také Rozkoš pojmenovali. Pana Straku z Nedbalic chválili za jeho moudrost a chudého pasáka si žádný nevšiml. Lidé však, kterým tak nespravedlivě pole odňal, pana Straku příčinou toho zakleli, aby jim čert po smrti oral dotud, až by se rybník zase v pole obrátil. Tenkrát prý slova mnoho platila a s čertem žádná hračka nebyla. Proto také, jak pan Straka umřel, viděli lidé vždy v měsíci lednu, jak čert panem Strakou dvě brázdy od konce ke konci rybníka orá. Mnozí tvrdili, že jej na své oči viděli. Ale nyní je rybník zničen a jsou tam zase pole. A ubohý pan Straka snad také

0: zbytku, co ještě nemáte. Zalévám, aby vláhu měla.
1: Jaké má jméno?
0: Jako ty! Když jsi tu rostla po okolí,
1: z té vůně jdou až mrákoty.
0: Sáhni si na ní.
1: Au, to bolí.
0: Tak se přece chytila, jak jsem ti to slíbila. Pojďte sem lidi, růžence víně je. Na prstě lesknou se krvavé krůpěje.

netopíří kouzlení. Simsala, pum, bim, hi. Zavřete oči a poslouchejte sametový šum mých křidélek. Přilétám k vám. Já, netopír kouzelník, magický Pierre. Oh, lala. Opět vám poodhalím tajemný svět magie a čar. Ale pozor, jsou to kouzla nebo ne? O tom se přesvědčte sami. Dávejte pozor. Začínáme. Z vašich dopisů jsem vyčetl, že máte v oblibě zvláště efektní barevná kouzlíčka. Dobře. Připravil jsem si pro vás další. Ukážu vám, jak udělat v obyčejné sklenici vody ohňostroj barev. Gejzír rozmarné barevnosti. O, jaká nádhera. Navíc na tomto triku můžete odpozorovat několik základních vlastností oleje a vody. Budete na něj potřebovat jednu vysokou sklenici a dvě další sklenice. Stačí menší. Teplou vodu, olej a tekuté potravinové barvivo. Prodává se v obchodech v malých lahvičkách. Kupte alespoň dvě barvy a o nákup poproste někoho z rodiny. A teď vysokou sklenici naplňte teplou vodou až skoro po okraj. Do druhé a třetí sklenice nalejte trochu oleje. Do výšky asi tak 1 cm. Do každé sklenice s olejem kápněte několik kapek potravinového barviva. Do každé skleničky s olejem jinou barvu a zamíchejte. Teď přijde to hlavní. Do vysoké sklenice s teplou vodou pomalu nalijte část oleje s jednou barvou z té jedné sklenice a pak část oleje s druhou barvou z druhé sklenice. Co se stane? Co pozorujete na hladině? Olej s vodou se nemísí, protože olej má větší hustotu než voda. Zůstává nahoře na hladině. Barvivo ale proniká přes vrstvu oleje do vody a klesá ke dnu. Cestou ale nechává ve vodě barevné stopy, které připomínají různobarevné obrazce ohňostrojů. Krása, nespa? Barvy se promíchávají a mísí, vznikají nové a nové odstíny. Když vylijete olej s barvivem do vody, je zajímavé pozorovat, jak bublinky oleje spěchají na hladinu a jak se jimi naopak barvivo prodírá a vytváří pozoruhodné magické obrazce. Možná zahlédnete, jak najednou ze dna vyletí částečka barviva zase vzhůru, aby nakreslila ještě něco dalšího. Je to proto, že v ní asi uvízla nějaká nepatrná částečka oleje. A místo oleje je nahoře, takže barvivo vynese sebou zase vzhůru. Je to vskutku čarokrásná podívaná. Jaké barvy jste namíchali? Co vidíte v barevných obrazcích? Jaké obrazy? Napište mi, jak tenhle váš kouzelnický trik dopadl. Můžete si barevné tvary ve vodě i vyfotit a poslat mi obrázek. Těším se. A těším se i na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele. V roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

0: Bylo pozdě na večer. Zasněžené hory se tyčily velebně k nebi a jejich vrcholy na sebe hleděly přes propasti, z nich štoupaly mlhy, šedobílé a ledově chladné. Občas se od hradeb těžkých mraků oddělil obláček a pomalu se vznášel nad horským úbočím, kde hnízdili orly a kondoři. Pod jedním vrcholkem svítilo malinké světýlko. Bližším pozorováním se dalo zjistit, že jde o žlutý stan a že se v něm svítí. Ze stanu se do pusté krajiny linuly přesmutné tóny Šňupálkovy foukací harmoniky. Kus odtud zvedla čenich hyena a poslouchala. Ještě nikdy hudbu neslyšela. Pak dlouze a příšerně zavila. Co to bylo? Zeptal se čenich a přisunul se blíž ke světlu. Nic nebezpečného, odpověděl Šňupálek. Teď si dáme písničku o čmelákovi, jak šel na maškarní ples. A znovu se dal do hraní. Pěkná písnička, poznamenal Mumínek. Není ale jasné, jak ten čmelák pochodil a jestli na tom maškarním plese bylo veselo. Radši nám vypravuj nějaký příběh. Šňupálek chvilku uvažoval a pak řekl, vyprávěl jsem vám někdy, jak jsem před několika týdny potkal ty férky? Ne, odpověděl Mumínek. Koho, že si to potkal?
1: Ty opravdu nevíš, co jsou férkové? Zeptal se Šňupálek udiveně. Přece s tebou musí být příbuzní, vždyť vypadáte úplně stejně, i když ty jsi samozřejmě bílý a oni pestří. Navíc mění barvu, když se dopálí.
0: Mumínkovi se hněvem zatmělo před očima. Určitě příbuzní nejsme, řekl. Nejsem příbuzný s někým, kdo mění barvu. Vyskytuje se pouze jeden druh muminů a ti jsou bílí.
1: Ti férkové se ti ale rozhodně velice podobali, pokračoval Šňupálek klidně. Myslím, postavou. Férko všechno rád zařizoval a organizoval, což bylo často dost duchamorné. Jeho sestřička ho poslouchala, ale podle mne myslela na něco jiného, asi na sebe. Od hlavy k patě byla pokrytá pěkným, hebkým chmířím a měla ofinu, kterou si neustále kartáčovala. Takový nerozum, řekl Mumínek.
0: A co dál? Zeptal se čenich.
1: Nic zvláštního, odpověděl Šňupálek. Sestřička tkala z trávy koberečky na spaní a vařila dobré polévky, když měl někdo bolení bříška. A za ušima měla kvítka.
0: A na pravé noze zlatý kroužek. To není žádný pořádný příběh, zvolal čenich. Kde je nějaké napětí?
1: Ty nepovažuješ za vzrušující, když někdo poprvé v životě uvidí férka, který navíc dokáže měnit barvu? Zeptal se Šňupálek a pokračoval ve hře na foukací harmoniku.
0: Slečny jsou praštěny a ty taky, řekl Mumínek.
2: Pak zalezl do spacího pytle a obrátil čenich ke stěně stanu. Tu noc se mu však zdálo o malé slečně Ferce, která se mu podobala a jíž daroval růži, aby ji nosila za uchem.
0: To je k vzteku, prohodil Mumínek, když se ráno probudil. Ve stanu bylo mrazivé chladno. Šňupálek zrovna vařil čaj. Dnes vylezeme na nejvyšší vrchol, řekl.
3: A jak víš, že je to ten správný? Zeptal se čenich a natáhl krk, aby se na jejich cíl podíval. Vrcholek však byl zahalen do těžkých šedých mraků.
0: Podívejte se na tohle, odpověděl Šňupálek. Všude samé špačky od cigaret. Ty vyhazují profesoři.
3: No ne,
0: pravil čenich s lítostí, že na to nepřišel sám. Putovali vzhůru klikatou horskou cestičkou,
2: vzájemně spojeni záchranným lanem, které si pro jistotu uvázali kolem bříšek.
3: Nezapomeňte, že to děláte na vlastní riziko, řekl čenich, který šel poslední v řadě. A myslete na můj zánět středního ucha.
2: Cestička byla stále strmější a stoupali stále výš. Všechno kolem nich bylo prastaré, gigantické a nehostinné, strašlivě nehostinné. Mezi holými srázy plachtil s rozpjatými křídly kondor. Bylo to jediné živé stvoření, které se zde dalo spatřit.
3: Takový velikánský pták, poznamenal čenich. Určitě ho v těch výškách trápí samota.
1: Někde tu rozhodně má svou paní a možná i spoustu kondorků, řekl Šňupálek.
2: Kondor plachtil majestátně dále a obracel sem a tam hlavu s chladnýma očima a zahnutým zobákem. Přesně nad nimi se smávajícími perutěmi zastavil.
3: O čem teď přemýšlí? Uvažoval čenich.
1: Vypadá dopáleně, řekl Mumínek. Mám dojem, že přemýšlí o nás.
2: V tom Šňupálek vykřikl, letí na nás! Všichni tři rychle skočili ke skalní stěně. Kondor se svíštícími perutěmi se řítil na cestovatele. Vtlačili se do malé trhliny ve skále, pevně se jeden druhého drželi a strnulí hrůzou očekávali, co se stane. Už byl tady. Přihnal se jako bouře, jeho mohutné perutě byly do skály a kolem trojice se zatmělo. Bylo to úděsné. A najednou nastal zase klid. Celý roztřesení vystrčili čenichy. Kondor plachtil velkým půlkruhem v temnící se propasti hluboko pod nimi. Pak se najednou zvedl a letěl do nitra hor.
1: Stydí se, že mu to nevyšlo, poznamenal Šňupálek. Kondoři jsou velice pyšní. Určitě to už nebude opakovat.
3: Kondor a jeho kondorci, vykřikl čenich rozčíleně. Náramně dojemné a obří ještěrky a k tomu vodopád padající do samých zemských útrop. Pro malé zvířátko, jako jsem já, je těch dobrodružství až nad hlavu.
1: Největší dobrodružství na tebe ještě čeká, řekl Mumínek. Naše kometa.
2: Všichni tři vzhlédli k těžkým mrakům.
1: Přál bych si, aby bylo vidět nebe, poznamenal Šňupálek.
2: Zvedl pero, které po sobě zanechal kondor, dal si je za klobouk a řekl,
1: pojďte, musíme dále.
2: Později odpoledne vylezli tak vysoko, že se ocitli v mracích. Z ničeho nic měli kolem sebe samou studenou mlhu a pouhou šedivou prázdnotu. Skála byla kluzká, chůze po ní nebezpečná. Trpěli hroznou zimou a Mumínek smutně vzpomínal na vlněné kalhoty, které v tuto chvíli putovaly do středu země.
3: Myslel jsem, že mraky jsou hebké jako vlna a že se v nich krásně jde, pravil čenich a kýchl. Mám celé té bláznivé cesty až po krk.
1: Co to tam je? Zeptal se Mumínek a prudce se zastavil. Leží tam něco lesklého.
3: Diamant?
2: Zeptal se čenich a celý ožil. Vypadá to jako malý náramek, řekl Mumínek. A hned se pustil do mlhy.
4: Dej pozor, volal za ním Šňupálek. Leží až na krajičku propasti.
2: Mumínek šel dál s velkou opatrností. Úplně na kraji propasti si lehl na bříško a natáhl po náramku tlapku.
4: Držte pevně lano! Zakřičel.
2: Šňupálek a čenich drželi, co jim síly stačily, a Mumínek se vyklonil přes okraj ještě dál. Nakonec se náramku zmocnil a vyškrábal se zpátky.
1: Je ze zlata, pravil.
2: Neříkal si, že ta slečna Ferka měla na pravé noze zlatý kroužek?
1: Ano, odpověděl Šňupálek posmutněle. A byla tak krásná. Vždycky chodila trhat květiny na nebezpečná místa.
3: Tak teď je asi na padrť, poznamenal čenich.
2: Putovali trudnomyslně dále, stoupali stále výš a byli čím dál víc unaveni a prokřehlí. Nakonec se posadili, aby poskytli nohám odpočinek a mlčky zírali do válejících se šedých závojů. V tom se mraky rozestoupily a pod našimi poutníky se objevilo celé moře oblaků. Z hora vypadaly hebké a krásné, takže se jim zachtělo brodit se v nich, hroužit se do nich a chodit po jejich koberci. Teď jsem nad mraky, prohlásil slavnostně Šňupálek. Pak se obrátili, aby se podívali na nebe, které takovou dobu neviděli.
5: Co to zas je? Zašeptal Čenich ustrašeně.
2: Nebe už nebylo modré. Mělo načervenalou barvu, která působila nadpřirozeně.
1: Asi západ slunce, řekl Šňupálek nejistě.
3: Samozřejmě to je jasné, dodal Mumínek, zapadá slunce.
2: Věděli však, že to není západ slunce. Způsobila to kometa ozařující svým červenavým světlem večerní nebe. Mířila k zemi a ke vší té drobotině, která jí obývala. Na samém vršku zubatého horského řetězu se nacházela observatoř, kde páni profesoři konali tisíce zajímavých pozorování, kouřili tisíce cigaret a vedli samotářský život ve společnosti hvězd. Věž měla kulatou skleněnou střechu a zdobila ji skleněná koule duhových barev, která se neustále pomaloučku otáčela. Mumínek šel v čele, otevřel bránu a na prahu se uctivě zastavil. Celou věž tvořila jediná veliká místnost, odkud největší astronomický dalekohled světa neustále pozoroval hvězdní svět. Pomalu se pohyboval a současně pátral ve vesmíru po nebezpečí. Přitom si pro sebe předl jako kočka. Všude kolem pobíhala spousta profesůrků, šplhali nahoru a dolů po schodech zlesklé mosazy, šroubovali, měřili, seřizovali a občas něco zaznamenávali do svých zápisníků. Měli velice naspěch a všichni kouřili cigarety.
3: Dobrý večer, řekl Mumínek.
2: Nikdo si ho však nevšiml. Mumínek šel tedy opatrně dál a zatáhl nejbližšího profesora za kabát.
3: Ty jsi tady zase? Řekl profesor.
2: Promiňte, ale já jsem tady ještě nikdy nebyl, ohradil se Mumínek plaše.
3: Tak to byl někdo, kdo se ti náramně podobal, řekl profesor. Teď tady není žádný klid, nemáme čas na návštěvy, co tu pobíhají a kladou dětinské otázky. Nějaké pak kroužky na nohu u stahromů. Ta kometa je nejzajímavější událostí, jaká se mi v životě stala. No tak co chceš?
2: Nic důležitého, zamumlal Mumínek. Chtěl bych jenom vědět, jestli byla porostlá chmířím. Myslím, tu, co zde byla přede mnou. A jestli neměla za uchem kvítko.
3: Profesor zvedl ruce k nebi a vzdychl.
2: Chmíři a kvítka mě nezajímají. Ani kroužky na nohou. Ty opravdu považuješ za důležité, jestli nějaká slečna ztratila z nohy kroužek, když očekáváme kometu?
3: Nějaký význam by to mít mohlo, odpověděl Mumínek vážně.
2: Děkuji mockrát.
3: Není záč, řekl profesor a odspěchal ke svému dalekohledu.
5: Tak co říkal? Zašeptal Čenich. Přiletí kometa?
2: Kdy spadne? Zeptal se Šňupálek.
3: Zapomněl jsem se zeptat, odpověděl Mumínek. Slečna Ferka tady ale taky byla. Do žádné propasti nespadla.
5: Ty jsi praštěný, prohlásil Čenich. Teď se jdu zeptat já.
2: Dobře, se dívejte, jak to vyřídím.
3: Pak šel malý Čenich k jinému profesorovi a řekl.
5: Slyšel jsem vás velice chválit, jak jste dobrý v objevování komet.
2: Opravdu? Odpověděl profesor rozradostněn.
3: Tahle kometa je neobyčejně krásná. Uvažuji, zda ji nemám po sobě pojmenovat. Pojď se na ní chvilku podívat.
2: Čenich ho následoval po všech schodech nahoru. Byl prvním zvířátkem, které se mohlo podívat do největšího hvězdářského dalekohledu na světě.
3: No, není to pěkná kometa? Zeptal se profesor.
5: Vesmír je černý, ale úplně černý,
2: zašeptal čenich. Byl tak zděšený, že se mu na zátylku zježily chlupy. V nedozírné temnotě blikaly hvězdy jako živé. Byly tak veliké, jak říkala Ondatra. A v dálavách mezi nimi jako potměšilé oko svítilo něco rudého.
5: Kometa, řekl čenich. To rudé je kometa, co se sem přiřítí.
3: Jistě, že se sem přiřítí, souhlasil profesor. To je právě zajímavé. Každý den ji uvidíme líp. Den ze dne bude rudější a krásnější.
5: Ale ona stojí na jednom místě, poznamenal čenich. A nevidím žádný ohon.
3: A ohon má za sebou, vysvětlil profesor. Letí přímo k nám, proto se zdá nehybná. Není krásná.
5: No to je, řekl čenich. Rudá je jistě hezká. Kdy sem přiletí?
2: Zíral na malou červenou jiskru v dalekohledu ohromen hrůzou. Podle mých propočtů by se měla dotknout země 7. srpna v 8 hodin 42 minut večer.
3: Možná o 4 vteřiny později, odpověděl profesor.
5: A co se pak stane?
2: Zeptal se čenich.
3: Co se stane? Pravil profesor. Na to jsem ještě neměl čas myslet. Průběh té události ovšem velmi zevrubně popíšu.
2: Čenich začal slézat po schodech dolů. Nohy se mu přitom třásly. V půli cesty se zastavil a zeptal se.
5: Kolikátého je dnes?
3: 3. srpna, odpověděl profesor. A je přesně 7 hodin 53 minut.
5: Tak to my zřejmě budeme muset domů, řekl čenich. Zatím ahoj.
2: Když se čenich vrátil k ostatním, cítil se o pěkný kousek větší.
5: Je černý, prohlásil. Černý jako uhel.
2: Jako vesmír, zeptal se Momínek.
5: Pochopitelně, vysvětlil mu čenich. A kometa je rudá a má za sebou ohon. A má se dotknout země 7. srpna v 8 hodin 42 minut večer. Možná o 4 vteřiny později. Profesora, já jsme to vypočítali.
2: Tak to si musíme pospíšit domů, řekl Momínek. Jaká důležitá věc se to v neděli měla stát?
5: Oběd s piškotovým dortem a k němu ovocné želé a šlehačka, prohlásil čenich nedbale. Úplné dětinství, aspoň pro toho, kdo se díval hvězdářským dalekohledem.
1: Rozhodně si ale musíme pospíšit, zabručil Momínek. Otevřel dveře a vyběhl ven. Jen klid, dodal za ním Šňupálek. Jestli poběžíme hlava nehlava, rozbijeme si čenichy v nějaké propasti. Kometa přece přiletí až za 4 dny.
3: Kometa, pořád kometa, vybuchl Momínek. Tatínek a maminka to s ní vyřídí, jen co se vrátíme domů. Musíme ale sehnat slečnu Ferku. Vždyť ona vůbec neví, že jsem našel kroužek z její nohy.
2: Zmizel v soumraku a ostatní táhl za sebou. Byli totiž spolu stále svázáni lanem. Tísnivá, načervenalá barva nebe zesílila. Mraky se rozptýlily a celá horská krajina ležela obnažená v neskutečném večerním osvětlení. V dálce se daly rozpoznat temné skvrny lesa a úzký proužek řeky.
1: Tak dobrá, myslel si Šňupálek. Proč by se nemohli vrátit domů? A slečna Ferka s kroužkem na noze je asi lepší než bez něho, ať kometa přiletí nebo ne.

0: hört er gut.
1: Piggy vtip.
2: Potkají se dva psy a jeden říká:
3: Uf, kam jdeš?
2: Druhý na to:
4: Uf, k doktorovi, s blechami.
3: První pes: No vidíš, já už je mám 2 roky a ještě nebyly nemocné.

0: o tygrovi Fridolínovi. To je kdesi takový zapomenutý prales. Tím pralesem vede hluchoněmá cestička a na samém konci hluchoněmé cestičky bydlel ukrutánský zlý tygr Fridolín. Samozřejmě, že si hluchoněmou cestičku vymyslel a udělal on sám. Byl totiž líný lítat po pralese a namáhat se. Takhle každý, kdo šel hluchoněmou cestičkou, musel přijít nakonec až k jeho doupěti a tam si to už přestrašlivý Fridolín s každým vypořádal podle své chuti. A nestalo se věru, že by se po hluchoněmé cestičce vrátil někdo živý zpět, aby mohl nechat ostatním na jejím začátku varovný nápis. I letělo jednou nad tím pralesem pekařské letadlo a bylo vrchovatě naložené makovníky. A jeden makovník byl tuze zvědavý. Vykukoval pořád z okénka a co jiného se mu nestalo, než že vypadl z letadla ven. Spadl do pralesa, jen to žuchlo a rovnou na hluchoněmou cestičku. Nikde nikdo nebyl. A tak milý makovník vstal, oprášil se a šel hluchoněmou cestičkou rovnou k doupěti tygra Fridolína. Byl to hloupoučký a neskušený makovník a vůbec netušil, že by mu mohlo někde hrozit nějaké nebezpečí. Pobroukával si jakousi píseň, až konečně přišel na samý konec hluchoněmé cestičky. Strašlivý Fridolín ho už vyhlížel. Zařval přeukrutně, myhl se vzduchem jako pruhovaný blesk a popadl překvapený makovník. Ten nestačil ani slušně pozdravit a už byl snědený. Tygr Fridolín stál chvíli zadumaně, potom se mlsně olízl a zahuhlal.
1: Hromé, to bylo dobré.
0: A zahleděl se přimhouřeně hluchoněmou cestičkou, jestli tam snad nepochoduje takové dobroty ještě aspoň 1000 kusů. Ale nikde nic. I zalezl do doupěte a číhal dál. Od té chvíle však nebylo se strašlivým Fridolínem něco v pořádku. Jako by mu v hlavě přeskočilo. Zachutnali mu totiž makovníky. Na nic jiného neměl ani pomýšlení. To šlo například po hluchoněmé cestičce růžové prasátko. Šlo, spokojeně si chrochtalo, až přišlo nakonec. Tu proti němu vyskočil přestrašlivý Fridolín, vycenil na něj zamakované zuby a zařval. Davaj, makovník! Samozřejmě, že prasátko udělalo pod sebou strachem loužičku a koktalo.
2: Já nemám.
0: A tu ukrutný Fridolín zavil jako tovární siréna a chraptivě zaskřehotal. Už ať seš pryč, nebo... Tam šel každý po hluchoněmé cestičce pěkně pomalunku, zvesela, inu, jako na procházku. Ale naspět letěl každý jako bledý tryskáč půl metru nad zemí a jakživ se už tím směrem neopovážil ani ohlédnout. A tak se stala jednoho krásného dne ta věc, že z hluchoněmé cestičky vylezl na sluneční světlo sám vyhladovělý Fridolín. Když k němu makovníky nepřišli sami, vydal se je hledat. Bez makovníků neměl život pro Fridolína už vůbec žádnou cenu. Zakoulel žlutýma očima, potom neomylně zavětřil a pustil se jako posedlý kterýmsi směrem. Nemýlil se. Do večera vyslídil pekařskou továrnu, která vyráběla makovníky ve velkém a letadly je rozvážela po celém světě. Tygr Fridolín už nemyslel na nic. Bez rozmyslu napadl nejbližší makovník a než se kdo nadál, slupl jich celou ošatku. Ani si nevšiml, že ho chytilo za kožich plno zamoučených pekařských rukou a strčili ho do pevné klece. Usmíval se jen přihlouple a šťastně na všechny strany a mlsně se olizoval. Ihned ho odeslali expres do nejbližší zoologické zahrady. Na kleci měl cedulku. Pozor, žere pouze makovníky. A tak skončil strašlivý tygr Fridolín v zoo. Maso nechce ani vidět. Ale kvůli makovníkům vstane třeba o půlnoci.

0: Písničku.
1: Kašel.
2: Po městě chodil kašel a zrovna mě si našel. Ale už běžím z nákupu, nesu si láhev syrupu.
1: A tak se, milí zlatí, ten kašel zase ztratí.
2: Je.
0: A teď ještě jednou.
2: Po městě chodil kašel a zrovna mě si našel. Ale už běžím z nákupu, nesu si láhev syrupu.
1: A tak se, milí zlatí, ten kašel zase ztratí.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz
3: a tam ji najdete.

0: Egonovy přípravy na nový život. Pana Vavřince se ku podivu tohle všeobecné vzrušení nijak moc netýkalo. Profesora Kadeřábka neznal a pokládal ho za šarlatána, který využil situace a chce se za každou cenu zviditelnit.
1: Já bych vám, milý pane, mohl o lichožroutek a o Kilimandžáru vyprávět, ale nechám si to pro sebe. Ani mě nenapadne chodit s tím do televize. Já mám teď docela jiné starosti, říkal si.
0: To byla pravda. Egon žil jenom návratem Helenky. Už se mu podařilo zjistit, že vrchní sestra nepřiletí s ostatním letadlem, nýbrž se vrátí domů tím starým kamionem. Cesta se pochopitelně protáhne, příjezd je očekáván v sobotu v odpoledních hodinách na centrálním náměstí, kde převezme štafetu nový kamion mířící zase do Afriky. Egon se dal do gruntování. Začal u ledničky a skončil v prádelníku. Z ledničky vyhodil do odpadků všechny nedojedené konzervy a z prádelníku všechny licháče, aby si Helenka nemyslela, že je nějaký nepořádník. Vymetl i pod postelí a pak si na lůžko pověsil její fotografii v rámečku. Najednou se mu do hlavy zavrtala znepokojivá myšlenka. Jak to vlastně budou žít ve třech? Teď, když Hihlík zůstal sám, bude ho jistě víc potřebovat. A co na to Helenka řekne? Nebo si Hihlík už je přece velký, někoho domů přivede. To by ještě šlo, ale co když pak přijdou děti? Teď, když Hihlík už nemá dědu a jeho rodiče jsou v Africe, proč by si nemohl pořídit děti?
2: Tohle se panu Vavřincovi honilo hlavou. Napadlo ho, že se musí podívat, jak to vlastně v tom Hihlíkově pokojíku vypadá. Sundal ze skiny diplom, ale žádná dvířka tu neviděl, jen pár pavučin.
1: Jak je to možné? Kudy s dědou dovnitř a ven chodili?
2: Vzít si kladívko a zeď proklepat, aby našel to duté místo, ho nenapadlo. Na to nebyl dost praktický. A tak diplom nejlepšího trubače zase pověsil na skobu a řekl si, že se na to Hihlíka zeptá.
1: Ale kdy?
2: Teprve teď si Egon uvědomil, že Hihlíka už několik dnů neviděl. Nevěděl, že je teď pořád s Ramíkem a že u něho na půdě i spí. Ale zarazilo ho, že si toho vůbec nevšiml. A jak by mohl, když měl plnou hlavu slečny Helenky, že?

0: číhá v lese vykřoví a je tuze hladový. Číhá tady na Karkulku, to už dávno, kde kdo ví. Kdo je to?
1: Kdo pak ví, odpoví.
2: Toho nemám rád. No, to je takovej přerostlej pes.
3: No, já mám pejsky, ale rád.
2: Já jak který?
3: No, ale když číhají na Karkulku, tak to není pejsek.
2: To je větší pejsek. To je takovej vlk.
3: No, ale víš, že ve skutečnosti vlci jsou ohromně moudrá a společenská zvířata.
2: Vážně?

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: O řepě. Zasadil dědek řepu. Vyrostla, byla veliká, převeliká. I chtěl dědek řepu ze země vytáhnout. Táhne, potahuje, ale vytáhnout nemůže. Pozval si dědek babku na pomoc. Babka táhne dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. Babka zavolala vnučku. Vnučka táhne babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. Vnučka zavolala psíčka. Psíček táhne vnučku, vnučka babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. Psíček zavolal kočičku. Kočička táhne psíčka, psíček vnučku, vnučka babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. A tak zavolala kočička myšku. Myška táhne kočičku, kočička psíčka, psíček vnučku, vnučka babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují. A konečně řepu vytáhli.

netopíří kouzlení. Šimsalabum, bim, bonjour. Bonjour, kdo pak vás to zdraví takhle krásně? Bonjour, dobrý den, přece já. Zdravím vás a smekám svůj kouzelnický cylindr. Proč mám cylindr a proč kouzelnický? Jsem kouzelníček, váš netopír Pierre. Hlásím se vám znova s dalším parádním experimentem. Ukážu vám, jak se dá pohnout věcičkami. Uj, to je zcela tajemné, že? Vítám vás u dalšího netopířího kouzlení. Dnes k němu budete potřebovat dvě kuchyňské houbičky na nádobí. Lepší jsou ty placaté. Uzavíratelný plastový sáček se zipem, tak velký, aby se do něj dobře vešly obě houbičky na sobě. A jedno brčko. Tak, brčko umístěte mezi houbičky tak, aby jeden konec brčka koukal z pytlíku ven. Zazipujte sáček. Aby se vám potom neotvíral, můžete jeho uzavření pojistit lepící páskou. Takto je dobré upevnit a utěsnit i brčko, aby vzduch neunikal jinudy, než jen a pouze brčkem. Máte? O, nádhera, šikulové. Nástroj na dnešní pozorování máme hotov. Nyní budeme potřebovat nějakou lehkou věc, třeba nějakou malou figurku. Nebo lehounký míček. No, namiřte na ně brčko čouhající ze sáčku a zatlačte ze zhora na houbičky. Vidíte? A znova. Stlačováním houbiček se brčkem vytlačuje vzduch a ten pohybuje figurkou nebo míčkem. Pokud jí chcete pohnout větší silou nebo prudčeji, zkuste sáček nejprve brčkem nafouknout. Experimentujte. Vyrobte si víc takovýchto sáčků a zkuste uspořádat třeba závody. A nebo co takový foukaný fotbal s pingpongovým míčkem. Míček je dovoleno posouvat pouze pomocí přístroje, který jsem vám dnes popsal. Věcičky se pohybují, aniž byste se jich přímo dotkli. To je legrace. To je magnifik. Tak, pro dnešek se s vámi loučím, mezami. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele. V roji jisker mizí přítel, který kouzlí vesele. A letím.

0: Ruská pohádka Mluvka bohatýrem. Bylo to za časů cara Vladimíra. Tehdy žila kdesi na širé Rusy stařenka, která měla jediného syna. Jmenoval se Foma a byl jednooký. Jednoho dne Foma vyjel na pole, aby je zoral. Jeho koníček byl velmi ubohý. Tu Fomu zachvátil zármutek i sedl si na mes a seděl. Nablízku něho byla hromada mrvy a kolem ní kroužila a bzučela hejna much. Foma vzal do ruky dlouhý prut a udeřil jim do houfu much. Potom počítal, kolik jich jednou ranou zabil. Již napočítal 500 a ještě tam leželo množství nespočítaných. I měl za to, že je jich tak nesčíslné množství, že je není možno ani všechny spočítati. Přistoupil ke svému koníčkovi a i na tom sedělo 12 velikých ovádů, které ihned jednou ranou své dlaně usmrtil. Na to vrátil se jednooký Foma domů k matce a prosil ji, aby mu dala své požehnání. Neboť, povídá, pobil jsem nesčíslný počet vojáků a hned to pak ještě 12 mocných bohatýrů. Pusť mě tedy, mamičko, stanu se bohatýrem. Orati a síti, to není práce bohatýrská, jež se pro mě nehodí, protože ta přísluší sedlákovi. Matka mu tedy požehnala krekovným činům a vypravila ho na cestu, aby se mohl proslavit. Foma si vzal na rameno ostrý srp, na pas si zavěsil košík z líčí a do toho položil zubatý nůž. A tak jel jednooký Foma cestou necestou do dalekých krajů, až přijel ke kamennému sloupu. Nemá je ani zlata, ani stříbra po ruce, ale jenom kousek křídy, napsal tedy křídou na ten sloup. Tudy jel Foma, slavný bohatýr, který jednou ranou porazil 12 mocných reků a na to nesčíslné vojsko přemohl. Potom jel dále. Toutéž cestou ubíral se po chvíli i bohatýr Ilja Muromec. Přijel ke sloupu a přečetl si nápis. Věru, tudy musel se brát znamenitý hrdina, neboť nepoužil ani zlata, ani stříbra, jenom křídy. Pravil k sobě Ilja a připsal k tomu. Za hrdinou Fomou jel tudy hrdina Ilja Muromec. Za nějakou hodinu dohonil Fomu a pravil k němu. Slavný bohatýre, co myslíš, jak mám jeti, před tebou nebo za tebou? Úzkost ho patrně jímala z onoho nápisu křídou. Jeď za mnou, vzkřikl na něho Foma a hrdě pobídl svého koně. Zanedlouho jel také Aljoša Pupovič kolem toho kamenného sloupu. Zdáli již viděl nápis, který zářil jako oheň. Četl nápis Fomův a také nápis Ilji Muromce. Vyňal kus ryzího zlata z torby a připsal na sloup. Za Iljou Muromcem jel tudy Aljoša Pupovič. Dohonil Ilju Muromce i povídá mu. Pověz, Iljo Muromče, zdali mám jeti před tebou nebo za tebou. Mě se neptej, zeptej se mého staršího bratra Fomy, zněla Rekova odpověď. Aljoša Popovič dojel k Fomovi a ptá se ho. Fomo, smělý bohatýre, jak poručíš jeti Aljošovi Popoviči? Jeď vzadu za mnou, odpověděl Foma. Tak jeli v řadě za sebou, cestou necestou, do dalekých krajů, až přijeli ke krásným zahradám. Ilja Muromec a Aljoša Pupovič postavili si tu krásné bílé stany. Foma však si rozložil na trávu jen pod vlékačky. Náhodou tyto zahrady byly majetkem samého ruského cara a proti tomu carovi vytáhl tou dobou čínský císař do pole se 6 mocnými vojsky. Ruský car poslal Iljovi Muromci zprávu. Císař čínský zdvihl válku proti mně, caři ruskému. Chcete mi přispěti ku pomoci? Když Ilja Muromec ukázal tento list Fomovi, Foma obracel list sem a tam, poněvadž dobře čísti neuměl, potřásl jen hlavou a konečně řekl: pro mě budiš. Čínský císař brzy přitáhl blízko k městu. Ilja Muromec a Aljoša Popovič přišli k Fomovi a promluvili k němu slova bohatýrská. Nepřítel táhne proti carovi a již stojí před městem. Musíme města hájiti. Půjdeš ty sám nebo pošleš nás? Jen jdi ty, Iljo, můj molotče, řekl Foma a ani brvou nehnul. Ilja Muromec tedy vyjel a porazil všecky nepřátele. Brzy na to přivedl zase čínský císař 6 jiných bohatýrů a nad to nové nesčíslné vojsko vytáhl s nimi. Ilja Muromec a Aljoša Popovič přišli zase k Fomovi a tázali se ho. Pověz, Fomo, slovutný bohatýre, půjdeš ti sám do boje nebo pošleš nás? Jen jdi ty, Aljoško, povídá Foma, jako by se nic nestalo. Aljoša Popovič tudíž vytáhl do pole a přemohl nesčíslné vojsko i 6 udatných bohatýrů. To řekl čínský císař. Mám ještě jednoho jediného bohatýra, kterého jsem chtěl ušetřit, ale nyní i toho vyšlu. A zase císař čínský přitáhl s nesmírným vojskem, veda sebou též onoho proslulého, udatného bohatýra. I pravil čínský císař svému hrdinovi. Ruský bohatýr nepřemohl nás silou, ale lstí. Proto, co bude ruský bohatýr dělati, dělej ty po něm. Ilja Muromec a Aljoša Popovič přišli zase k Fomovi a tázali se ho. Půjdeš ty sám nebo pošleš nás? Půjdu sám. Přiveďte mi mého oře. Rozhodl se Foma. Koně bohatýrů pásly se na šírem poli a škubali trávu. Ale Fomova kobila stála v ovesném poli a hltavě polikala oves. Ilja Muromec přistoupil ke kobile Fomově, ale ta, že se dosyta nenažrala, začala kousati a vyhazovat kopyty na všechny strany. Tu dopálil se Ilja Muromec, chytil herku za ocas a přehodil ji přes plot. Ale Aljoša Popovič mu řekl, jen aby to neviděl Foma, slavný bohatýr, sice by nám zatopil. Síla přeci není v koni bohatýra, nýbrž v bohatýrovi samotném, pravil Ilja Muromec a přivedl herku Fomovi. Ten sedl si na koně a myslel si, pro mne mohou mě třeba zabíti, aspoň nebudu mít z toho ostudu. Na to zvolna vyjel. Přikrčil se ke krku kobylky a zavřel pevně oči. Čínský bohatýr však vzpomenul si na rozkaz svého pána i sehnul se také a rovněž zavřel obě oči. Na to Foma seskočil z kobylky, sedl si na kámen a začal brousit svůj srp. Čínský hrdina ho napodobil, seskočil z válečného oře a jal se brousit válečný meč. Tu spozoruje, že Foma má jen jedno oko otevřené i pomyslí si. Jedno oko přivřel. Dobrá, já ho přelstím a zavřu obě oči. Sotva však oči přivřel, usekl mu Foma srpem hlavu. Pak vzal válečného oře za uzdu a chtěl na něho vyskočit, ale nemohl se naň vydrápati. Proto přivázal k oře stoletému dubu, vylezl na strom a seskočil rytířsky na koně. Sotva kůň ucítil jezdce, vzepjal se a vytrhl dub i z kořeny. Pak pádil vší silou pryč, vláče je za sebou mohutný strom. Foma křičí: pomoc! Pomoc! Ale hloupí Číňané, že rusky nerozumí, s křikem rozutekli se na všechny strany. Bohatýrský kůň rozšlapával je kopyty a srážel je stoletým dubem k zemi. A tak všechny do jednoho pobil. Tu napsal císař čínský Fomovi list. Nikdy nebudu proti tobě válčiti. S tím byl Foma docela spokojen. Také Ilja Muromec a Aljoša Popovič žasli a obdivovali Fomu, slavného bohatýra. Potom jel Foma k ruskému cáři. Čím se ti odměním, slavný hrdino, tázal se ho cář. Vezmi sobě z mých pokladů zlata, kolik ti libo, nebo přijmi polovici mého slavného cárství. Či chceš moji překrásnou dceru? Jen mi dej svoji překrásnou dceru a pozvi na svatbu mé mladší bratry Ilju Muromce a molodce Aljošu Popoviče. Odpověděl Foma a hrdě vypjal svá prsa. Tak se oženil jednooký Foma s překrásnou dcerou ruského cara. I kde kdo obdivoval se jeho udatenství a slávě, kterou mnohdy bývají zahrnováni netoliko lidé opravdu velicí svými činy? Nýbrž i někdy velicí lidé toliko hubou, jako byl Foma, o němž vypravuje tato pohádka.
1: Co se stalo?
2: Něco mi snědlo nohy. Ukažte, podívám se. Počkejte, ale vždyť je máte.
3: No jistě, našel jsem je pod gaučem. A vy jste kdo?
2: Pes Egon.
3: Prosím.
2: Reportér.
3: A co tady děláte?
2: Já se svým čenichem pro

holky i kluky, prověřím je zleva zprava a natočím zvuky, když se v zoo klubu ptáci hrabaví a zpěvní, hned to zmíním při relaci s pestřím zprávy všední. Kde je soutěž, kde je akce, tam se musím šusnout, nejde to žít bez legrace, na ní si chci zgustnout, pes je zprávař dokonalý, vždy ochotný k akci, ve dne v noci připravený na každou atrakci. Já se svým čenichem pro

když přijedou stávky klauni s cvičenými lvoury. Zpráva letí do vesmíru až mezi ufoury, když se někde koná velký závod vzducholodí.

0: Je to zelené a stojí to v rohu. Co je to?
1: No, nevím.
0: Žába na hanbě!

Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidílek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha hněv. Moucha hněv přilétne, cítíme-li uvnitř sebe vztek, naštvanost či zuřivost. Někdy nám přitom vyklouzne z pusy křik a nadávky, které nás pak mrzí. Přilétnout může ale i tehdy, zlobíme-li se na někoho právě. Cirkus aneb kdyby nebylo kdyby. Opět skončily prázdniny. Prázdniny, po kterých šli Ferda s Kubou poprvé do školy. 1. září měli nachystané aktovky s penálem, psacím perem, pastelkami, slabikářem, přezůvkami a svačinou. Brzy odpoledne, ten samý den, se doma rozrazily dveře. Ahoj, mami! Ferda i Kuba se přiřítili udýchaní do kuchyně. Maminka čekala, že jí jeden přes druhého budou líčit zážitky z 1. školního dne, ale spletla se. Mami, představ si, do města přijel cirkus. Půjdeme tam, že jo, prosím. Žadonil Kuba a Ferda se hned přidával. No, mami, prosím, prosím, zahlídli jsme klauna. Půjdem tam hned dneska, prosím. Počkejte, počkejte, kluci, nejdřív se uklidněte. Chtěli jsme vás s tatínkem vzít do cukrárny, abychom oslavili, že máme doma školáky. Ale tohle taky zní jako dobrý nápad. Super, půjdeme do cirkusu, jásal Kuba. Ano, půjdeme, ale nejdřív mi řekněte, co ve škole. Nemáte na zítra nějaký úkol? Vlastně máme, uvědomil si Ferda. Máme paní učitelce namalovat obrázek s nejkrásnějším zážitkem z prázdnin. Vidíte, 1. úkol a vy byste na něj málem zapomněli. Běžte si do pokojíčku malovat. Než přijde tatínek z práce, krásně to stihnete. Kluci zmizeli v pokoji. Kuba si hned rozložil papír s pastelkami a začal malovat. Ferda si lehl na postel, chvíli koukal do stropu a pak šel hrát hry na počítač. Ty nebudeš malovat? Ptal se Ferda Kuby. Ale jo, za chvilku. Jenže z chvilky se stala hodina, z hodiny 2 a za další chvíli uslyšeli klíče v zámku. Táta je doma! Kuba už měl obrázek hotový a netrpělivě tatínka vyhlížel. Ferda rychle vypnul počítač, zasedl ke stolu a honem kreslil. Dveře pokojíčku se otevřely. Ahoj, kluci. Maminka mi řekla, co jste vymysleli. Zkontroluju ty vaše výtvory a jdeme do cirkusu.
oznámil tatínek a začal si prohlížet obrázky. Kuba se rozhodl malovat den, kdy byli všichni na koupališti. Papír hrál všemi barvami, povedlo se mu to. Bylo vidět, že se snažil. To samé se bohužel nedalo říct o Ferdovi. Kreslil na poslední chvíli, nesnažil se a obrázek se mu vůbec nepodařil. Odbil ho. Takhle by to nešlo, kamaráde, řekl tatínek. První domácí úkol a ty ho takhle odbudeš? Do pokoje přišla maminka. Věděla, že Ferda umí malovat hezky. Tím víc byla překvapená a zklamaná, když si jeho obrázek prohlédla. Nedá se nic dělat. Do cirkusu půjde jen Kuba s tatínkem. My zůstaneme doma a ty uděláš úkol znovu. Rozhodla maminka. Ale mami, prosím, já to namaluju, až se vrátíme. Já chci jít taky, žadonil Ferda. Už jsem řekla, Ferdo, měl jsi dost času. Je mi líto. Trvala na svém maminka. Tatínek s Kubou odešli. Ferda zuřil. Bouchl dveřmi od pokojíčku. Pak dokonce roztrhl svůj nepovedený výtvor. Maminka přišla za ním. Domluvíme se takhle, Ferdo. Když uklidíš, co jsi natropil a uděláš si úkol, půjdeme do cirkusu zítra. Spolu. Bereš? Tak jo, beru, mami. Ferda uklidil roztrhaný obrázek, zasedl ke stolečku a začal malovat nový. Tentokrát se mu to podařilo. Dokončil obrázek právě ve chvíli, když se Kuba s tatínkem vrátili z cirkusu. Druhý den si oba kluci za namalované obrázky přinesli ze školy první jedničku. Když se maminka s Ferdou vypravovali do cirkusu, venku začala bouřka. Pořádná bouřka. Chtěli jít i v dešti, ale protože vypnuli proud, zůstali nakonec doma. Následující den odpoledne volal Ferda na maminku. Mami, dneska jdeme do cirkusu. Venku už je hezky a úkoly mám hotové. Vyrazili. Přišli na louku, kde ještě včera stála manéž a maringotky. Teď tam však byla jen ušlapaná tráva. Kolem letěla moucha hněv a směrem k Ferdovi zabzučela. Jdeš pozdě, bzz, máma ti to pokazila, kvůli ní jste to nestihli, bzz, může za to ona, ponoukala moucha hněv. Kde je cirkus, mami? Je mi to líto, Ferdo, asi už odjel, vysvětlovala maminka. Jakože odjel úplně pryč? Ano. Ferda se rozplakal. Otočil se na maminku a začal křičet. To je tvoje vina. Kdybys mě nechala jít s Kubou, stihl bych to. Nebo ten další den. Prout třeba vypadl jen v našem domě, tady klidně mohl jít. Ty jsi to celý pokazila. Ferdo, kdyby jsi udělal úkol včas, mohl jsi do cirkusu přece jít. Nesváděj vinu na mě. Já ale úkol udělal, akorát se vám nelíbil. Rozčiloval se Ferda. Zase začalo pršet. Maminka vzala Ferdu za ruku a chtěla jít domů. Nech mě! Vyškubl se jí. Celou cestu šel kousek za maminkou. Doma si s Ferdou chtěla maminka promluvit, on jí ale škaredě ocekával. Myslel si, že je to její vina, že za všechno může maminka. Ať si říká, co chce, je to nespravedlivé, říkal si pro sebe Ferda. Tatínek se na něj zlobil a poslal ho do pokojíčku. Bylo celkem pozdě, Kuba už spal. Ferda si vlezl do postele. Chtěl to taky všechno zaspat. Po chvilce Ferda uslyšel vzlikot. Maminka si s tatínkem povídala a plakala. Ferda poslouchal. Slyšel, jak opakovala slova, která jí Ferda říkal, když došli na místo, kde měl být cirkus.
všechny jeho výčitky a obviňování. Maminku ještě plakat neslyšel. Teď plakala jen a jen kvůli němu. Už se na ní nezlobil, zlobil se na sebe. Bylo mu to moc líto. Že odbyl domácí úkol, že se zlobil, že křičel a byl zlý. Maminka samozřejmě nemohla za to, že cirkus odjel. Chtěl běžet za ní a omluvit se strašně moc, ale bál se. Co teď? Usnout nemohl. Vstal. Sednul si potichu ke stolečku, rozsvítil lampičku a maloval. Ráno vstal Ferda brzy. Slyšel, jak maminka chystá snídani. Šel za ní do kuchyně. Maminko, promiň mi ten včerejšek, prosím. Moc mě mrzí, jak jsem se k tobě choval. Ty jsi za nic nemohla. Řekl Ferda a podal mamince obrázek. Byla na něm namalovaná maminka s Ferdou v cirkuse.

0: básnička.
1: Tati, kup mi pejska. Nejlepší je štěně. Budu ho brát na procházku třeba 100krát denně.
0: Naučím ho štěkat. Pro mě to nic není. On mi bude na oplátku radit při učení.
1: A teď ještě jednou a pomalu. Tati, kup mi pejska. Nejlepší je štěně. Budu ho brát na procházku třeba 100krát denně.
0: Naučím ho štěkat. Pro mě to nic není. On mi bude na oplátku radit při učení. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Kámen jako peřinka. Byl jeden mládenec, co se vyučil krejčím. Uměl ušít kalhoty, vestu i kabát, ale přece se vydal do světa, že se podívá, jak jinde látku stříhají. Počítal také, že si v cizích krajích více vydělá, že pár zlaťáků domů přinese, aby se mohl oženit. Šel tedy, kam jej oči vedly, kam jej nohy nesly. Tu dojde na louku, kde ležela spousta kamenů, každý kámen kulatý jako lidská hlava. Krejčík se posadil, že si odpočine, a tu se před ním objevil stařeček. Postava schrbená, vous šedý, tvář bledá, jako z kouře utkaná. Polekal se hoch, ale dělá jako by nic. Slušně pozdravil. Jak se ti líbí na mé louce? Ptá se stařec. Mládenci se ta louka nic nezamlouvala. Kámen, nic než kámen, takovou by nechtěl kosit. Ale že byl zdvořilý, nechtěl dědečka urazit. A povídá, pěkná je, tráva jako samet. Jak to řekl, tráva mezi kameny povyrostla, zhoustla na pěkný koberec. A stařec se ptá dál. Jak pak se ti na mém kameni sedí? Kámen byl tvrdý, hrbolatý, velice tlačil. Ale že se mládenec nechtěl dědečka dotknout, povídá. Tuze dobře se mi sedí. Kámen jako peřinka. Jak to dopověděl, kámen tlačit přestal, v skutku byl měkký jako hedvábný polštář. Stařec se usmál. Když se ti dobře sedí, vezmi si kámen sebou, kam půjdeš. Možná, že ti štěstí přinese. Jak to dořekl, zmizel. Krejčík se po něm dívá, stařec nikde. No, to není jen tak. Tady se kouzla dějí. Vstal, vezme kámen a podívejme, nic neváží, jako pírko se nese. Tak šel mládenec dál s kamenem pod paží. Došel k jakémusi statku. Před dveře vyjde hospodář a můj ty bože, sahá Krejčíkovi sotva po kolena. Trpaslík. Jiný by se třeba zasmál, ale mládenec byl zdvořilý, poklonil se. Dobrý den, vzácný pane. Jsem vandrovník řemesla krejčovského. Nepotřebujete ve dvoře něco ušít? 100 obleků bych potřeboval, povídá skřet. Pro mou rodinu a pro čeleť. Ale museli by být do týdne hotovi. Když do týdne, tak do týdne. Zkusím to, povídá mladík. Přinesli mu látku zelenou jako mech. Krejčík se posadil na kámen, začal stříhat. Dobře, pohodlně se mu sedělo. Týden šil a hlad ani žízeň nepocítil. 100 obleků ušil pro všechny trpaslíky. Dobře si zvedl, řekl hospodář. Dobře tě také odměním. Za každé šaty dostaneš zlatý. No, to byla věru královská odměna. Mládenec zavískl, vzal truhličku z penězi a rozloučil se. Dál do světa nešel, vrátil se domů, vyhledal hodné děvče a oženil se. Postavil pěkný dům, nábytek pořídil dubový, vyřezávaný.
ale při práci se dal jen na kameni, měkkém jako peřinka, tam se mu dílo nejlíp dařilo. Po celý život se Krejčíkovi dobře vedlo, a to proto, že byl zdvořilý a vždycky dbal, aby nikoho na světě neurazil.

0: Figy hádanka. Plují klády v řece Nilu, mají zuby jako pilu. Co je to?
1: Kdo na to přišel?
2: Já se bojím.
0: V řece Nilu, je tam plno krokodýlu,
2: Ty jsi to řekl.
0: Jo, jsem si jenom zpíval.
2: No ale krásně.
0: V řece Nilu, je tam plno krokodýlu, mají zuby jako pil.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Slepička a kohoutek vyšli si do lesa na oříšky. Hned tam za zahrádkou stál ořech a mnoho skořepinek pod ním leželo. Slepička a kohoutek hrabali se dlouho v nich, až se přece jadýrka dohrabali. Slepička je nejdříve viděla a do zobáčku vzala. Ale kohoutek jí začal klovat a chtěl jí je vzít. Tahali se o jadýrko, až slepičce ze zobáčku vypadlo. Tu kohoutek z čerstva je chtěl popadnout, ale místo jadýrka popadl kus skořepinky. Ta mu uvázla v krku a zůstal bez dechu ležet. Jak slepička viděla, že je kohoutkovi zle, běžela, co nožky stačily k studánce pro vodu, by kohoutka milého vzkřísila. Prosila studánku: studánko, dej vody mému kohoutkovi. Leží za zahrádkou tiše, ani nedýše.

šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Švec praví, já ti nedám dříve střevíce, dokud mi nepřineseš od prasete štětiny. Slepička běží k praseti. Ach, prasátko, dej štětiny ševci mistru. Švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Prasátko praví, nedám ti dříve štětiny, dokud mi nepřineseš zemlejna věrtel hrachu. Slepička pospíchá, již celá zemdlená do mlejna. Ach, mlináři, dej hrachu prasátkovi. Ono dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Nedám ti dříve hrách, praví mlinářka, dokud mi nepřineseš džbán smetany. Slepička běží ke kravičce. Kravičko, dej smetany mlinářce. Mlinářka dá hrachu prasátkovi. Prasátko dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi. Leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Kravička praví, nedám ti dříve smetany, dokud mi nepřineseš čerstvé trávy. Slepička běží na louku. Ach, louko, dej trávy kravičce. Ona dá mléka mlinářce. Mlinářka dá hrách prasátkovi. Ono dá štětiny ševci. Švec dá střevíce švadleně. Švadlena dá šátek studánce. Studánka dá vody kohoutkovi. Leží za zahrádkou. Tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Louka praví, nedám ti dříve travičky, dokud mi nevyprosíš z nebe rosičky. Slepička prosí nebe o rosičku a nebe se ustrne a sešle louce rosičku, ta dá trávu kravičce, kráva dá mléka mlinářce, mlinářka hrachu dala prasátkovi, prasátko štětiny ševci, švec dal střevíce švadleně, švadlena bílý šátek studánce, studánka vody dala slepičce. Slepička běží ouprkem k milému kohoutkovi, pustí mu do krku vody, kohoutek zatřepotá křídloma, skořepinka mu vyskočí z krku a on vesele zakokrhá kikiriki.

myšáci a myšky, moje milí myšáčata. Je právě ten nejfajnovější čas na to, abych vám zase odpověděla na nějakou vaši zvídavou otázku. Víte, jak vybírám, na kterou otázku odpovím? Já jsem dlouho přemýšlela, jak to dělat nejlíp, aby se nikdo necítil ošizenej nebo předběhnutej. Tak dlouho jsem nad tím dumala, až mi Piggy poradil, abych losovala. Tak jo, tak jsem začala z těch vašich krásných dotázků losovat. Dám je napsaný na papírkách do svý myší kšiltovky, pak zavřu očiska a postupně je vytahuju. A víte, co vám řeknu? Mě to takhle moc baví. Je to takový napínavý. Vždycky si říkám, co tam na mě asi čeká. Je to super, že se mě ptáte. Pište dál, ať moje kšiltovka není nikdy prázdná. Jste šikovný, fakt? A dneska vyhrál tenhle dotaz. Lenka T. má doma pejska a píše. Pejsci prý vidí černobíle. Opravdu vidí černobíle,

Zapnula jsem komp a šup na síť, že projedu pejskovatý stránky. A pak mě napadlo. Teď já se můžu zeptat Egona. A hned to budu vědět i se všema podrobnostma. Vyfrčela jsem za Egonem a Egon nebyl doma. Ani ve studiu. Vydal se někam za reportáží. To je u něj normální. Všude se protáhne, všechno vyčenichá a hodně toho stíhá. No, tak se nedalo nic dělat. Vrátila jsem se zase k internetu a dozvěděla jsem se tohle. Dlouho, ale fakt hodně dlouho se věřilo, že to tak je. Že psi vážně vidějí černobíle. Moc jsem toho nepochopila, našla jsem tam samý dost vědecký pojednání, no a znáte mě, co já s tím? Jsem jenom obyčejná myšanda, že jo? Tak jsem to zase tak kór dobře nepochopila, no, ale prej, mají lidi v očích nějaký tři barevný, jakoby přijímače nebo co, a pejskové jenom dva. A kvůli tomuhle si všichni vědci dřív mysleli, že psi barevně vidět nemůžou. Ale pak se přišlo na to, že to nebude tak docela pravda. Psi vidějí barevně, ale ne tak jako většina lidí. Vidějí barvy tak asi jako člověk, který je barvoslepej. To znamená, že všechny lidský barvy rozeznat nedokážou. Nedokážou ani odlišit jednotlivý odstíny, ale nějaký barevný vnímání mají určitě. Omezený, ale mají. Prej moc nevidějí zelenou, modrou a žlutou. Ale zase údajně rozeznávají mnohem víc odstínů šedivý a černý barvy než lidi. Ještě se to všechno zkoumá, takže možná za pár let budem vědět úplně přesně, jak který zvíře vidí. Možná je i tohle zdůvodnění toho, co se občas stává. Že třeba pejskovi hodíte nějakou hračku, která má podle vašeho oka úplně křiklavou barvu. Hračka spadne do trávy a váš pejsek ji ne a ne najít. No jo, jak ji má najít podle barvy, když on tu barvu vidí úplně jinak? Pro něj je třeba úplně nenápadná, nerozeznatelná od barvy trávy. A tak tam pak zmateně pobíhá a hledá hračku mnohem díl, než by podle vás měl. Tak to mějte na paměti, že pejsci sice vidějí barevně, ale pořád vidějí svět jinak, než ho vidíte vy. Ale stejně je to, myslím, dobrá zpráva. Co, Lenko? Je to krásný vědět, že všichni vaši miláčci nemají jenom černobílej svět. No, stejně se na to pro jistotu ještě přeptám i Egona. Až ho teda uvidím. Teď už ale frčím jako torpédoborec. Letím šmejdit dál. Pište a pište. Teď víte, zvědavých dotazů já nemám nikdy dost. Mějte se. Písklata.

0: jak si Rumcajs nechal poručit od babičky Plušky. Jičínský sládek Kule byl taková tíha, že ho země sotva nesla. A tak starosta Toušek jednou povídá.
1: Aby měla městská rada větší váhu, vezmeme sládka mezi konšely.
0: Dali pro něho udělat židli z křemeláku. Jiná by se pod ním byla rozletěla na třísky. Nedlouho potom vzkázal jičínský kníže pán starostovi, že od zítra nebude jezdit kočárem po silnici, ale rovnou přes louku u rybníka. Starosta Toušek řekl písaři, písař vzal klíč a šli otevřít kasu. Kasa měla zámek a muselo se v něm 9krát otočit klíčem. Před léty ho vykoval kovář Hrášek. Nikdo po něm by to už nedokázal. Otevřeli kasu, starosta do ní sáhl pro knihu a v knize bylo psáno, že louka u rybníka už 300 let patří městu Jičínu. Starosta dal knihu zpátky pod víko, 9krát otočil klíčem na druhou stranu a k tomu povídá.
1: Ať kníže pán přijde a my mu ukážeme, čí je ta louka.
0: Když to kníže pánovi vyřídili, vyjela do něho taková zlost, až od něj syčelo. Ani kočár si nezavolal, přirajtoval rovnou na koni.
2: To je rebelie, povídá starostovi Touškovi a všem radním. A někdo si to odnese.
0: Dovedli ho ke kase a řekli.
1: Kníže pán sám uvidí, co je psáno v knize.
0: Jičínský kníže pán jen poťukával kramflíčkem u boty od laždici. Starosta tedy kývil na písaře.
1: Otvírej.
0: Písař nasadil klíč, ale jak se třásl písařskou bázní, klíč se mu vysmekl z ruky. Rozjel se pod laždicích rovnou pod nohy Sládkovi. Kule jednou nohou stačil uskočit, za to druhou dostoupil na klíč. Ten klíč už nikdy nebude otvírat. Sládek ho roztlápl na macísek. Kníže pán přestal poťukávat kramflíčkem, postavil se na celou nohu a povídá.
2: Quel malheur! Teď už si nepřečtu, že ta louka u rybníka není má.
0: Odešel z radnice, vyskočil na koně a rajtoval přes ring zpátky do zámku. Odpoledne dal zapřáhnout do kočáru a rozkázal točit se s kočárem po louce u rybníka. Když kníže pán odrajtoval, postál starosta s radními nad rozšlápnutým klíčem. Nakonec řekli.
1: Ty si to, Kule, udělal, tak to zas odčiň.
0: Sládek Kule vzal klíč a obešel s ním všech 6 kovářů, co tloukli v Jičíně kladivem. Kováři se na klíč podívali a řekli.
3: Aby s tím, Kule, snad šel do Hradce.
0: Sládek Kule se vypravil do Hradce a obešel s roztlápnutým klíčem 11 lepších kovářů. Podívali se na klíč a povídají.
3: Tohle by nesvedli ani v Praze.
0: Kule strčil klíč za košily a vracel se zpátky do Jičína. Mračil se, až se mu nad hlavou zbíralo na mraky. Tou dobou seděl Rumcajs před jeskyní a zatloukal pěstí kámen do kamenu, aby si vyzkoušel loupežnickou sílu. V tom se začne prohýbat země.
3: To bude sládek Kule,
0: povídá Rumcajs. Provlékl se houštím a potkal se se Sládkem na horní cestě nad Řáholcem. Povídá mu.
3: Tak jak si pořídil s klíčem v Hradci?
4: Takhle.
0: Povzdychl si Kule smutně, až od toho málem spadla rosa. Sáhl za košily a položil Rumcajsovi do dlaně roztlápnutý klíč. Rumcajs si klíč přehodil z ruky do ruky a řekl.
5: S jičínským starostou jsem se nikdy neměl nejlíp, ale s kníže pánem vždycky mnohem hůř. Víš co, Kule? Prospí se tamhle v trávě a já se na to podívám.
0: Sládek Kule si opatrně lehl, aby neublížil pramínku pod zemí nebo jezevci v noře. A než došla chvilička, spal. Rumcajs s roztlápnutým klíčem si sedl na to místo, kde prve zatloukal kámen do kamenu. Nadýchl se, až se na dubech hnulo listí a dal se do klíče. Velikou silou ho mačkal a hnětl, až v železe skřípalo jako ve sněhu. Lopotil se s klíčem po délce i napříč, palci pracoval nejsilněji, malíčky jen přiťukával. Když to mělo být hotové, rozevřel dlaně a povídá.
5: Sakriš!
0: On mu v dlaních neležel klíč, ale ševcovské kladívko. Rumcaj si ofoukl čelo a dal se do toho znova. Místo klíče mu ale vyšlo železné kopítko, co na ně švec usadí botu, když chce zarazit hřebík do kramfleku. Tak Rumcajsovi vycházely všechny možné ševcovské vrcajky, až nakonec železo rozemnul v hrst cvočků. Povídá.
1: Kule, neznám kovářský fortel, jdu na to po ševcovsku.
0: Už jen čekal, až se Kule probudí, aby mu řekl, na radnici vyřiď, že starosta louku u rybníka před kníže pánem neuhájí. Jenže to už tam chvíli chodila kolem babka Snůší. A spíš babička, protože to byla taková pluška, co s ní postrčí každý větříček. Snůše jí vonělo jako z paseky. Dívá se na Rumcajse, jak pro samé rozpaky nad pokaženým klíčem znova začal zatloukat kámen do kamenu a povídá.
6: Ty jsi ale silák.
1: Jak kdo naroste,
0: řekl do vousu Rumcajs. Babička ukázala prstem na Sládka, uloženého v trávě.
6: A tohle je zas nějaká váha.
1: Jak kdo naroste,
0: řekl do vousu Rumcajs.
6: Za to já jsem hotová pápěra,
0: politovala se babička. Blízklo jí v očích a dořekla.
6: Co kdybych já, camprlička, vám dvěma silákům poručila? Poslechli byste?
1: Za sebe můžu slíbit, povídá Rumcajs.
6: A co kdybych ti poručila po knížecím?
0: Rumcaj se už klíbil jako pošťovíku, ale nakonec povídá,
1: třeba po knížecím, když ti to, babičko, bude pro radost.
0: Babička Pluška se divně zajíkla, když křikla
6: auf!
0: Rumcaj vyskočil, jako by ho vyhodilo pérko. A babička Pluška zas na Sládka.
6: A ty taky auf!
0: Rumcaj strčil do Sládka loktem a Kule vyskočil taky.
6: A teď se, chytráci, podívejte,
0: zaťukala si prstem na čelo babička.
6: Co jste málem zmařili svou nekřesťanskou silou a tíhou?
0: Rumcajs se podíval pod sebe a podíval se pod Sládka.
1: Krucíš, povídá Rumcajs. Vždyť jsme málem zalehli, co se tu zelená. Vždyť on tu kvete zámečníček.
0: Babička Pluška už nečekala. Pospíchala, aby pověděla ve třech vsích, jak poručila Rumcajsovi. Rumcajs si klekl na koleno a utrhl dva zámečníčky i skvítky. Tou dobou stál starosta Toušek s radními kolem zamčené kasy, aby jedovali, že kníže pán už zas jezdí do kolečka po louce u rybníka. Kníže pán se vyklánil z kočáru a volal na kočího.
2: A teď kalopem, aby se vidělo, kdo je té louky pán.
1: Taky, že se uvidí,
0: povídá někdo vpředu u koní. A on to Rumcajs. Vyšel z houští, sáhl koním po ohlávce a už to všecko vede k radnici. S Rumcajsem jde Kule, ten zasnese pod čepicí oba zámečníčky, aby je nevytrousil z tlustých prstů. Na radnici ty zámečníčky dali jednoho před kasu a druhého za ní. Ten vpředu táhl, ten vzadu tlačil a zámek odskočil. Pod víkem ležela kniha a v ní bylo napsáno, čí je ta louka u rybníka.

jak vodník opravoval mlýnské kolo. Ještě ani pořádně nevyšlo slunce na oblohu a mlýn už vesele klapal, že to bylo slyšet široko daleko do kraje. Mlýnář stál na zápraží a spokojeně se díval, jak se voda valí mlýnským náhonem. Najednou se ozvala rána a někdo z mlýnice volá: pane mlýnáři, pane oče, pojďte sem, mlýnské kolo se zastavilo. A skutečně, kolo stojí jako přibité. Nahoře z něj voda jen tak ucmrdává, ale dole v náhonu se to jenom vaří. Mlynář a jeho pomocníci šmejdí a hledají, ale závadu najít nemohou. To je ale nadělení, vzdychá mlynář. Tady je každá rada drahá. Tady nám může pomoci jedině vodník z rybníka za lesem. No a tak pro něho šli. Vodník Piškvorec zrovna učil malé sumce, jak se krade rybářům návnada z háčku, a tak, toť se ví, moc tou její žádostí nadšený nebyl, ale nakonec si dal říct a šel. Přišli k náhonu, voda se válí a hůčí, ale mlýnské kolo se ani nehne. Vodník prošel mlýnici, díval se na ložiska, na hřídele a na všechna ta táhla, kouknul pod mlýnské kameny, ale potom zakroutil hlavou. Tady to není. A to musí být někde v náhonu. A hop, a už byl ve vodě. Ponořil se až na dno, rozhlíží se a tady to máme. Dole na mlýnském kole sedí nějaký úplně cizí vodník a vší silou drží kolo, aby se nemohlo točit. A co ty tady, povídá vodník Piškvorec tomu cizímu. Ale ať už si pryč, nebo tě přetrhnu jako úhoře. Jenom ne tak zhurta, pane kolego. Zašklebil se na to ten cizí vodník. Tohle je od dneška moje voda a já si tady můžu dělat, co chci. A na důkaz, že to myslí vážně, sevřel mlýnské kolo ještě pevněji. Vodník se vynořil z vody a povídá mlynáři, sedí tam dole nějaký chlapík a nechce se hnout. Co s ním? Mlynář začal bědovat a tak se šli do mlynice poradit. Někdo radil vytočit stavidlo, náhon zastavit a až by se ten chlapík odstnul na suchu, pak ho vyhnat. Ale vodník Piškvorec nad tím jenom kroutil hlavou. Kde pak? Až byste mlynské kolo zase pustili, on by se vrátil. Ne, ne, ne. Musíme na něho vymyslet něco jiného. Ale ať přemýšleli, jak přemýšleli, nic nevymysleli. A jak tak mudrovali a pořád z toho nic nebylo, povídá najednou vodník, já se tam doskočím na toho chlapíka ještě jednou podívat. Třeba už dostal rozum, vyběhl z mlýnice a hup do náhonu. Ale dole bylo všechno při starém. Ten vetřelec seděl stále na mlýnském kole a ještě si k tomu pískal na rákosovou pištělku. A ať si říká, kdo chce, co chce, pískal náramně pěkně.

to se na to podívejme, povídá vodník Piškvorec. Ty jsi dokonce muzikant. To se ví, že jsem, odpověděl pyšně ten cizí vodník. A jaký? Já jsem býval, holinku, kapelníkem v Královské vodnické kapele. Jak to vodník Piškvorec uslyšel, vyskočil z náhonu a zašeptal mlynáři do ucha, tak už to mám, teď už vím, jak na něj. A než by se ho mohl mlynář na něco zeptat, byl pryč. Jen se jim zdálo, že se nahoře u stavidla myhla jeho zelená kamizola a potom jakoby něco žbluňklo. Mlynář i jeho pomocníci chvíli čekali a pak si šli sednout zpátky do mlýnice. Kdo ví, jestli se ještě vrátí, povzdychl si mlynář a dodal, neznám horšího pohledu na mlýn, než když se mu netočí mlýnské kolo. Složil smutně hlavu do dlaní a jeho pomocníkům taky moc do zpěvu nebylo. A tak by tam snad seděli smutně až do dnes, kdyby najednou neuslyšeli zvenku nějaký podivný hluk. Táhlo se to jakoby z veliké dálky, ale velice rychle se to přibližovalo. Znělo to jako nějaké břinkání, troubení, pískání a bubnování a kdo ví, co ještě.

Všichni vybiehli z mlynice a co to vidí? Z hořejšího rybníka od stavidla sjíždí v mlýnském náhonu celá vodnická kapela. Vepředu jede vodník Piškvarec s bubnem, za ním píská Úhoř Pikolu, Štika vrzá na klarinet, vzadu třískají Raci Činely a úplně nakonec jede Sumec s basou. Tak jsme tady, uculil se vodník. Jenom jsem si musel skočit pro kamarády, to víte. Sám bych to asi těžko stačil. Mlynář spráskl ruce, ale než se zase stačil zeptat, k čemu to všechno vlastně bude dobré, vodník mávl paličkou a křikl: a teď, kamarádi, vodnický pochod! A kapela spustila. Byl to rámus, až se celý mlýn třásl. Ale ještě se ani nedostali k repetici, když to v mlýnském kole zaskřípalo a tam, kde se voda vařila nejvíc, vykoukl ten cizí vodník. Tak to teda zase ne, křičel, až mu ta jeho žebácká papule docela zčervenala. Takhle se vodnický pochod nehraje, ten se hraje přeci takhle. A vytáhl z šosu píšťalku a začal pískat. A pískal opravdu moc pěkně.

Víte, to je tak, povídá vodník Piškvorec a po straně mrknul na mlynáře. My jsme se doslechli, že jste býval kapelníkem v Královské vodnické kapele. A tak jsme se vás přišli zeptat, jestli byste nechtěl hrát s námi. Bydlet byste mohl tadyhle v hořejším rybníce, bez taky prázdný. A je lepší, když tam bude bydlet náš vodník, než aby se tam usadil ještě nějaký dareba. A občas byste mohl dohlédnout na mlýnské kolo, aby se správně točilo, řekl mlynář. Ten cizí vodník chvilku koukal, už vůbec nebyl nabrůčený a dokonce se zdálo, že se trochu stydí. Tak je tedy dobře, povídá po chvíli takovým nějakým zjihlým hlasem. Já bych to vzal. A potom zaklepal píšťalkou na mlýnské kolo a už zase přísným hlasem dodal, tak nezapomeňte, večer je zkouška u mě. A ponořil se. A v tu ránu to v mlýnském kole zaskřípalo a začalo se znovu otáčet. A jak to bylo dál? No jak by to bylo? Od těch dob měl mlynář výborného pomocníka a vodnická kapela ještě lepšího kapelníka.

0: щеняка вилечи. Хав, хав, няв. Писничка щенячи. Хав.
1: Рытиш подваскового ряду. Před Kilimandžárem už čekal kudla Dederon. Ukáž! Vtáhl Hihlíka dovnitř. Popadl igelitku a obsah vysypal k ostatním licháčům, ukradeným už předtím v Číňanově krámku.
2: Věřil jsem, že to dokážeš,
1: řekl a svolal celý svůj gang.
2: Mládenci, zatleskejte našemu novýmu parťákovi. Ať žije Hihlík!
1: Všichni až na Tulamora juniora zatleskali a chtěli si s ním podat ruku.
2: Kamarád Hihlík splnil přijímací zkoušku a bude pasován,
1: zvolal Dederon. Najednou se celý proměnil. Vypadal slavnostně a mluvil spisovně. Lichožrouti se rozestoupili do půlkruhu kolem barového pultu. Na něm Hihlík stál a nevěděl, co ho čeká.
2: Poklekni,
1: vyzval ho Dederon. Hihlík poslechl. Dederon držel plechový tác, na kterém se tu roznášely půl litry piva. Teď na něm spočívala nějaká starodávná punčocha se stříbrným podvazkem. Tác položil před klečícího Hihlíka.
2: Polipi,
1: přikázal. Hihlík poslechl. Dederon tác s punčochou ukradenou z muzea údajně připatřila slavnému pirátovi séru Francesi Drakeovi, opět pozvedl a pravil.
2: Slavnostně tě pasuji na rytíře podvazkového řádu kudly Dederona.
1: A udeřil tím tácem Hihlíka do hlavy. Hihlík si oddechl. Má to za sebou, ani to moc nebolelo.
2: Teď se postav a ukaž mi levé ucho.
1: Dederon mu dvěma prsty ucho řádně promnul a druhou rukou mu probodl lalůček mocným spínacím špendlíkem. Hihlík jen sykl. Věděl, že bolest nesmí dát najevo.
2: Tento špendlík tě spíná s námi všemi,
1: zvolal Dederon a hned na to se ti vychrtlí ošpendlíkovaní lichožrouti kolem Hihlíka radostně srotili. Teď už se k němu přišoural i Tulamor junior. Každý kromě Hihlíka by poznal, jak žárlí. Ani Dederonovi to neuniklo.
2: Co vy dva? Tváříte se jako spiklenci a přitom jste bratranci,
1: zašklebil se. Nečekal na odpověď a vedl je do komory se železnými dveřmi. Ze zaprášené skřínky vytáhl to, na co Hihlík nejvíc čekal. Váček s amuletem. A sám mu ho pověsil na krk. Hihlík to přijal zdánlivě bez zájmu. Víc ho zaujaly prázdné igelitové pytle v koutě. Z ničeho nic do nich začal strkat všechny ponožky, které tu byly všude rozházené. Dederon na to nevěřícně zíral.
2: Co to děláš?
1: Zeptal se až po chvíli.
3: Bratránek tu uklízí. On je takhle vychovaný.
1: Chechtal se Tulamor junior.
4: Klídek! Dělám tu místo pro další.
1: Utrousil Hihlík na půl pusy a cvrknul do špendlíku, i když to trochu bolelo.
2: Líbíš se mi čím dál víc, pochválil ho kudla. Místo tu budeme brzo potřebovat.
1: Na co, šéfe? Zeptal se Hihlík.
2: Čekáme přece výkupný.
1: Odpověděl Dederon a Hihlíka poslal pryč. Tulamora zavřel v komoře a odešel do své tajné místnosti, kam nikdo nesměl vstoupit. Potřeboval si promyslet, jaký další tah udělá v rozehrané partii s velkým šéfem. A hlavně potřeboval si šlehnout. Vytáhl z pouzdra ponoštičku a namočil ji do plechovky piva. Dneska si ten dudlí pěkně vychutná.
5: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
6: A teď ještě jednou.
5: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
6: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
5: Loupežnice krakacha.

0: na samém vrcholku stříbrné jedle, hnedlinko u nebe, zařídil si svou domácnost pár veverek kudrnáčkových. Jedle jim kolébala veverčata a kudrnáčkoví zase na oplátku setřásali z větví sníh a hlídal její děti šišky před zlodějskými datly. To by pak jedle ze žalu ronila prysky řičné slzy. V lesním zpravodaji si kudrnáčkovi přečetli zprávu, že Strakapůt, malíř podzimu, je už zakletý v bílou vránu a slouží jako svatební drůžička pro obveselení královně zimě. Veverka Kudrnka však veverčatům už dávno navlékla zimní kožuchy, takže se mrazivého počasí bát nemusí. Po ránu si pěkně načesala štětiny na uších, naparádila si ocas a pak uvařila snídani z bohatých zásob spižírny. Tatík Veverušák se ještě chvíli mazlil s veverčaty v pelechu. Také je zkoušel s pískáním, cvrčení, kličkování a chytání blech. Tohle měla veverčata nejraději. Ale pak musel tatík Veverušák setřásat sníh z přetížených větví paní domácí a tou byla stříbrná jedle. Jen vzdychala pod sněhovými poduškami. Už jsem tím sněhem udušená, kudrnáči. Veverušák třásl, až setřásl také velikánskou šišku. Spadla na placatý kámen pod strom a lusk z rozpuklé šišky vyskočila panenka. U bukvice, rozkřičel se Veverušák kudrnáč. Ty jsi princezna z veverčí pohádky.
1: Ale co tě nemá, jsem přece šišinka jedlová a tady je můj domov.
0: Veverušák škubl rezavým chvostem, seskočil, posadil si šišinku na hřbet a hned si to šrouboval po stromě do veverčího pelechu. Veverčata cenila řezáky jako opice a hned nové kamarádce nasypala několik jadérek na hraní. Toho povídání a divení nebralo konce. Pak všichni posnídali oříškovou kaši a teď, že si budou hrát. Chvostík měl nápad. Budeme honit blechy, šišinko, chceš? Panenka posmutněla.
1: Když já nevím, jak se tahle hra hraje.
0: Ale to nic, my tě honit blechy naučíme. Svlékni si tu parádu z mušelínu, ty cingralta nám taky půjčíš a hned uvidíš. Šišinka učinila vše, jak si chvostík přál a rozklepala se chladem.
1: Já tedy budu s vámi ještě chvíli ty blechy honit, ale mě je strašná zima. Co budeme dělat?
0: Veverčata tedy půjčila šišině letní kožich uložený na zimu. Jen stříbrnou čepičku z husích per jí ponechala, protože veverčatům padala ze špičatých uší. Každá z nich si však něco z té její parády na sebe navěšila a že si tedy budou hrát na krásné princezny zajaté zlou černokněžnou krakachachrou. Až je hra omrzela, rozhodl se veverčí kluk Chvostík, že si tedy zase budou hrát na slepou bábrlínu. Ticho, já vás rozpočítám. Datel, vrán, oříšek, máš rezavý kožíšek. Šiška jedle smrk, pšenka ptačí brk. Slepá bábrlína připadla na šišinku. Veverčata jukala hned tu, hned tam, šroubovala po větvích a šišinka ne a ne některé chytit v tom veverčím kličkování. Mrzutě skočila dolů
1: a já už nehraju. Jdu se klouzat na rybník.
0: Chvostík, že také. Sedla si mu na chundelatý chvost a mete lily přes závěje k rybníku. Ostatní veverčata za nimi.
2: Havrani přestali rabrakovat a tetky vrány zvědavě přešlapovaly na sněhu.
0: Veverčata rejdili s šišinkou po klouzačce tak divoce, až probudili tetku Vychřenici, Sněhule i strejdu Dujavce. Z pelechu vyplašili zajíce i srnky.
2: náhle zasvištěla ve vzduchu kavčí křídla loupežnice Krakachachry. Kroužila níž a níž.
3: Co se to tu tak potěšeně blyští?
2: Krakachachra zaskřehotala, popadla Šišinku zatřpitivá pírka a frrrr. Uletěla s ním do svého loupežnického sídla, kavčího hrádku v Lomech.
3: Kra, kra, kra. Tak pohoď, panenko, uvážu si tě ke křídlu za nohu, aby mi tě neukradla moje nejlepší přítelkyně Straka. No, vidíš mé poklady? Budeme je teď leštit a přebírat.
2: Chtivě sezobla Šišince čepičku ze stříbrných pírek, posadila si ji na svou vypelichanou hlavu a ve střepu zrcadla se obdivně fintila. Pak vytáhla Krakachachra ze skalní skuliny velikou lupu a dlouho třpitnou čapku pozorovala. Křápala.
3: To je vzácná stříbrotepecká práce. No, sluší mi líp než tobě. Vždyť by se na tebe ani takový šperk nehodil. Budeš mi teď sloužit a pečovat o mou krásu i zábavu.
1: Já chci domů na jedli k veverčatům.
2: Šišinka fňukala jantorové slzy a loupežnice Kafka je chtivě sezobávala do pláteného měšce.
3: Ještě pláč, ještě. To jsou ale krásné korále. Cože? O těch zrzavých kudrnáčích nechci nic slyšet. Nesmím si do šišek ani klovnout. Tak mě pronásledují. No, co koukáš? Když už nebrečíš, tak si aspoň dej do práce. Hybaj.
2: Loupežnice Krakachachra zazývala tak mocně, jako by ji chtěla spolknout. Vystrašená Šišina jí musela našolíchat peří a výskat vypelichanou kavčí hlavu. Krakachachra začala podřímovat, až usnula jako pařez. Vychrupovala na celý kavčí hrádek, až se břidlice drolila. Když Šišinka zkoušela rozvázat uzel na noze, zaslechla šramot. Na protějším vrcholu stromu se houpala veveřice kudrnka. Velikým skokem přistála tiše u přivázané Šišinky. Hebitě jí překousla provaz, ale za to pevně přivázala loupežnici Krakachachru k velikému balvanu.
3: A teď se pevně drž chvostu a zavři oči.
2: Tiše poručila. Šišinka poslechla na slovo a už letěly přes nejvyšší vrcholky stromů, jako kdyby veveřice kudrnka měla křídla. To bylo radosti nad shledáním v jejich domově na stříbrné jedli. Pak si všichni dlouze povídali, zahráli si domino, pak veverko nezlob se a nakonec si hledali blešky a vešky. Jedle je kolébala houpy hou, houpy hou hou, až všichni usnuli v jediném klubku.
4: Sedmá kapitola. Kulikvak a Kvakulína.
5: U rybníka Kvákáče to vypadalo velmi podivně. Na břehu rostla vrba a v jejich větvích se usadila změť barevného potrubí. Obrovské vodní kolo neustále nabíralo vodu do lopuchových listů. Když se trychtýř u kola natočil správným směrem, voda vtekla do správného potrubí a pak mohla doputovat až na vílí louku.
6: Teda to je zařízení.
5: Divil se Pupíno. Bláža udiveně vrtěla hlavou. Adélka si vytáhla bloček a pastelky, aby si to všechno rychle namalovala.
7: Tak, jdeme na to!
5: Zavelel Skřítek výletník.
8: Na co?
5: Zeptali se jednohlasně všichni ostatní. Samým údivem zapomněli na svůj úkol. Když výletník natočil trychtýř směrem k růžovému potrubí, hned se všichni vzpamatovali.
8: A kolik vody máme poslat?
5: Zajímala se Buča.
6: Asi hodně moc.
5: Rozumoval Pupíno.
9: Ty bys tomu dal.
5: Durdila se Bláža.
9: Vždyť bys mohl zahrádku vyplavit.
5: Než stačili cokoliv udělat, ozval se od někud ze křoví podivný dutý zvuk. Pupíno se polekal a schoval se za Bůču. Adélka se přitiskla k výletníkovi a Bláža začala couvat tak nešikovně, že se všichni svalili na jednu hromadu. Z křoví u rybníka vyskočil žabák, který měl v puse dlouhé rákosové stéblo a pískal do něj jako do pišťalky. Galantně pomohl Adélce vstát a přitom jí políbil ruku.
3: Kulikvak, jménu mé.
5: Představil se.
3: A vy jste jistě zakletá princezna? Když vás políbím, proměníte se v žábu?
10: Ne, já nechci.
5: Bránila se Adélka a ostatní kamarádi ji hned začali chránit. Skřítek výletník se postavil před Adélku a dokonce i Pupíno sebral všechnu odvahu a chobotem obřího žabáka svouknul zpátky do rybníka. V to ráno se ozval hlasitý smích, na hladině se v lekninovém lehátku opalovala krásná žabí dáma Kvakulína. Všechno tiše pozorovala, ale pak se neudržela a dala se do hlasitého smíchu.
11: Neboj, on to takhle zkouší na každou žábu.
5: Konejšila Adélku, pak přišla blíž a pošeptala jí.
11: Nakvákala jsem mu, že nejsem žába, ale zakletá princezna. A že čekám na prince. A on si teď myslí, že všechny víly, princezny a dívenky jsou naopak zakleté žáby. Tululum.
5: Adélka se přestala bát. Pomyslela si, že Kulikvak je asi nešťastný. Za okamžik se Kulikvak vynořil z vody. Narovnal se a ladným pohybem si z kapsičky u kalhot vytáhl zrcátko a hřebínek, aby si na hlavě přečísl svůj jediný kudrnatý vlásek. Adélka se odvážila přijít k němu blíž a řekla.
10: Jsme tady dnes poprvé. Máme za úkol poslat vodu na růžovou louku, ale nevíme, jak to udělat a kolik vody víla potřebuje. Nemohl byste nám pomoci?
3: Bude mi ctí, vzácná princezno,
5: odpověděl žabák a královsky se uklonil. Pak jedním skokem vyskočil na kolo, roztočil ho, trychtýř namířil do růžového potrubí a pak na kole skákal a tančil naprosto neuvěřitelným způsobem. U toho se zpíval.
3: Kulikvak, kukukulikvak, kukukulikvak, kukukulikvak, kukukulikvak, jeee!
5: Poslednímu taktu se roztočeným kolem nechal bezvládně svést do vody. Když to žbluňklo, Adélka a její kamarádi běželi blíž. Čekali, kdy se Kulikvak vynoří, ale on nikde.
6: Nemám ho vylovit chobotem?
5: Staral se Pupíno. Kulikvak podplaval pod vodou o kus dál, nenápadně vylezl na břeh mezi blatouchy a zezadu se potichu připlížil ke kamarádům, aby je vylekal.
3: Kvák!
5: Všichni zborově věkli a Kulikvak se rozesmál.
3: Snad jste se o mě nebáli. Vždyť umím plavat.
5: Kvakulína nevěřícně zakroutila hlavou a kamarády vzala raději stranou.
11: Vůbec si ho nevšímejte. Jestli chcete, ukážu vám náš rybník. Pojďte dál.
5: Řekla a skočila do rybníka. Adélka, Bláža, Bůča, Pupíno i Výletník na sebe rozpačitě hleděli, ale do rybníka se neodvážili. Nikdo z nich plavat neuměl. Adélka vzala do ruky dvě lávičky od profesora Bimbulíka. V jedné bylo zvětšovadlo a ve druhé lítadlo. Ani jeden z těchto vynálezů jim asi nepomůže. V tom se zase objevil Kulikvak a přes rameno měl přehozený jakýsi oblek.
12: Je libo speciální potápěčský obleček?
5: Zeptal se Adélky. Během chvilky ji nasoukal do nepromokavé kombinézy. Pak jí dal do úst rákosové stéblo, aby mohla volně dýchat, a už ji táhl pod hladinu. Ostatní se nezmohli na slovo. Do vody se báli. Kvakulína Adélku vytrhla Žabákovi z náručí a raději ji rybníkem provázela sama.
11: Tady bydlí pan Sumec. Je ze všech nejstarší,
5: řekla a ukázala na fousatou rybu v houpacím křesílku.
11: Tady ale musíme dávat pozor, protože je tady spodní proud a mohl by tě odnést. A teď se koukneme do rybí školky.
5: Ve školce plavaly malé rybičky, škádlily se ploutvičkami, hrály nahoněnou, naschovávanou nebo obraceli pekseso s malovanými oblásky. Adélka na to zírala. Moc se jí ve školce líbilo. Hned si vzpomněla na svou školku a trochu se jí zastesklo.
10: Na břehu všechno nakreslím,
5: slibovala si v duchu. Ze snění ji vytrhla ryba s černou páskou přes oko a šátkem přes tlamičku. Vypadala jako pirát. Vrhla se na Adélku, vytrhla ji a unášela někam pryč. Než se Kvakulína vzpamatovala, Adélka nebyla na dohled. Naštěstí to ale viděl Kulikvak. Naskočil do své stíhací ponorky a vydal se na záchranou výpravu. Adélka byla celá vyděšená a zmatená, když se kromě pirátské ryby na obzoru objevila ponorka, která plnou rychlostí narazila do ryby s černou páskou přes oko. Adélku ten náraz vymrštil až nad hladinu. Tam se tak stačila nadechnout, než spadla zpátky do vody. Bláža, Bůča i Pupíno zděšeně vykulili oči. Když Adélka dopadla zase zpátky do vody, Kulikvak už na ní čekal, otevřel poklop ponorky a když tam Adélka spadla, rychle ho zase zavřel. Adélka si sundala potápěčský oblek a hladila si potlučený zadeček. Pak si uvědomila, že ji Kulikvak vlastně zachránil a poděkovala mu.
10: Děkuji ti za záchranu.
12: To byla maličkost.
5: Mávl rukou Kulikvak.
12: Kdybyste náhodou věděla o nějaké žábě, která by chtěla za muže superhrdinu mého formátu, tak mi dejte vědět, jo?
5: Adélka Kulikvakovi podala ruku na důkaz, že jejich ujednání platí. A pak se hlasitě rozesmála a smála se, i když ji Žabák dopravil na břeh. Tam pak zvědavým kamarádům vyprávěla, co všechno zažila. Přitom do svého zápisníčku kreslila jeden obrázek za druhým.
13: Moja si zálibně prohlížela svůj narozeninový dort. Už se nemohla dočkat, jak se na něm odpoledne při oslavě všichni pochutnají. Ze všeho nejvíce těšila na kousky ananasu. Ty si necháš nakonec. Předtím sní kivy a trochu želé. Taky byla nedočkavá, jak chutnají ty malé bílé kopečky, kterými je dort ozdobený. Nic podobného ještě nikdy nejedla a dokonce ani neviděla. A je to vůbec k jídlu? Přemýšlela. Co když jsou to jenom ozdoby, jako třeba svíčky? Ale nehoří to, ani nesvítí, tak se to asi přece jenom jí. A kdo ví, jestli to nebude ještě lepší než ananas. Moju přemohla zvědavost. Rozhlédla se, jestli ji někdo nepozoruje, a opatrně se dotkla jednoho bílého kopečku. Byl měkký a kousíček jeho zůstal na prstu. Znovu se rozhlédla a strčila si prst do pusy.
14: Nic zvláštního, pomyslela si.
13: V tom se ozval. Dáš mi taky? Byl to slabonký hlásek, ale Moju, která se bála, aby ji někdo nenachytal, strašně vyděsil. Ani se nepohnula, jenom očima hledala, kdo a odkud se to ozval. Tady jsem, přímo před tebou, zaševelil hlásek znovu. Moja vytáhla prst z pusy, přimhouřila oči a najednou ho uviděla. Na kraji tácu s dortem byl mravenec. Tak můžu si vzít? Zamával na ní ty kadly. Prosím, šlehačku mám ze všeho nejraději. Šlehačku? Podívala se Moja. Šlehačku? Řekl mravenec. To bílé, co si právě ochutnala. Aha, překvapeně odpověděla Moja. No když ti chutná, dej si. Děkuju. Mravenec vyběhl na dort a ukousl si kousilínek šláčky. Potom další a ještě jeden.
14: Ta je výborná,
13: rozplýval se. Šlehačka je ta největší lahoutka na světě. A neříkám to jenom já, ale i moje maminka a všichni mý sourozenci. Jak to, že ji neznáš? Co pak gorily šlehačku nejedí? Moja pokrčila rameny. Možná ji jenom nejedí často. Poprvé jsem ji viděla až na tomhle svém narozeninovém dortu.
14: Cože? Ty máš narozeniny? Vykřikl mravenec. Promiň, jím tvůj dort a ani jsem tě nepopřál.
13: Rychle přeběhl dort a usadil se Moje na ruce. Milá Mojo, za sebe i za svou maminku a za všechny své sourozence ti přeji všechno nejlepší k tvým narozeninám. Moja poděkovala a pak trochu unáhleně řekla. Když máte všichni šlehačku tak rádi, přiveď i maminku a sourozence. Vážně? Podivil se mravenec. Maminka nikam nechodí, ale sourozenci určitě rádi přijdou. Rozběhl se domů a Moja nad dortem přemítala, jak to, že mravenec šlehačku zná a ona ne. Jestli to nebude tím, že je malý a všude se snadno dostane. Ale než to stačila pořádně domyslet, začali k ní jako černý potůček proudit mravenci. Nevěřícně se na ten nekonečný zástup zahleděla. To všechno, že jsou mravencovi sourozenci? Myslela, že budou tak dva nebo tři, možná i 10, ale určitě ne takováhle záplava. Kousek před dortem se mravenčí průvod zastavil. V jeho čele stál mravenec, který už Moje pogratuloval a radostně volal. Tak jsem ti je přived.
14: Aha, hlesla zaskočená Moja. A to všechno jsou tví sourozenci?
13: Jistě, řekl hrdě mravenec. Celé naše mraveniště je jedna velká rodina. Mám 51 532 sourozenců.

0: ani ananas se už pomalu směřovala. Ale co řekne rodičům? Jak jim vysvětlí, co se stalo s dortem? Čím více blížilo poledne, tím byla Moja skleslejší. Kdyby se ten oběd aspoň opozdil, pomyslela si, ale jako by ho přivolala. V tom okamžiku uslyšela: Mojo, oběd! Moja se mravencům omluvila a pomalu šla k obědu. Mlčky se posadila a zvolna začala jíst. Vůbec jí nechutnalo. Vlastně ani nevnímala, co jí. Mojo, proč se v tom jídle tak šťouráš? Co pak s tebou je? Divila se mamka Kidživu. Moja jen rozpačitě pípla. Nic. Je unavená, ale počkej, jak ožije, až budeme mít dort, prohlásil táta Richard. Moja se celá přikrčela. Nejraději by byla malá jako mravenec a schovala se do nějaké škvíry. Po obědě se Kidživu slavnostně zvedla. Tak, a teď přinesu Mojin narozeninový dort. Mami, vyjekla Moja a rozeběhla se za ní. Dohnala ji až u dortu, vlastně u toho, co z něj zbylo. A byl to opravdu jen docela malý kousek. Mojo, rozlobeně vykřikla Kidživu, proto si vůbec neobědvala. Ty jsi před jídlem snědla celý dort. Maminko, začala plačtivě Moja, prosím tě, nezlob se, ale mlč, Mojo, přerušila ji Kidživu. Popadla do ruky tác se zbytkem dortu a strkala před sebou Moju zpátky k ostatním. Podívejte. Když Moja viděla udivené a rozlobené pohledy Richarda, Kamby a Shindy, konečně se zpamatovala. To jsem nesnědla já. A kdo to teda byl? Zeptal se přísně Richard. S pláčem na krajičku Moja vyprávila, jak ochutnala trošičku šlehačky, jak se seznámila s mravencem a jak jí přišel zástup gratulantů.
1: Ty ses od těch mravenců ale nechala napálit,
0: zabručila Shinda. No to ne, sama se mě pozvala, vykřikla Moja. To si hodná, Mojo, ale že budeš mít tolik nových kamarádů, to se nečekala, viď?
2: Kolik že jich bylo? Zeptal se už veselý Richard.
0: Já nevím, asi 50 000, odpověděla Moja. Richard se rozesmál. Tak tolik gratulantů nikdy žádná gorila neměla. Na to se začala smát také Kidživu se Shindou a nakonec i Moja. Smáli se dlouho a když se utišili, Kidživu řekla. Myslím, že je na čase, abychom dojedli ten dort. Ani to však nestačila dopovědět a všichni se při pohledu na ten ubohý zbyteček dortu znovu rozesmáli.

0: Justýna. Justýna.
1: Cože? Co? Už?
0: Už jsem vysílá. Justýno, pojď.
1: No tohle, ještě nemám ten poslední tým, totiž Rým.
0: Dobásníš to potom.
1: Vážení a milí posluchači, srdečně vás vítám u vašeho oblíbeného prakticko-poetického pořadu s domácnostní kachnou Justýnou. A jistě, Piggy je tu fraky. Taky.
0: Ahoj, děti. Minule jsi říkala, že máš ještě nějaký další nápad na krmítka.
1: Já mám nápadů, Piggy. Na krmítka také, ale od té doby, co jsem se rozhodla, že budu nejen domácnostní kachna, ale i kachna umělkyně. Musím říci, že se ze mě nápady jen prší. Že ze mě nápady jen srší.
0: Jo. To ti všichni věří. Jen myslím, že můžeme zůstat u těch krmítek, víš? A bude to nejlepší.
1: No, dobře. Jenže, Růžovko, my si musíme něco zopakovat.
0: Já vím, musíme zopakovat, co ptáčci můžou zobat a co ne, abychom jim neublížili, víš?
1: Správně. Ráda bych ale řekla, že myslím, že pro praktické návody není třeba používat verše.
0: Tak já to řeknu za tebe a bude to rychlejší, jo?
1: No, ale báseň ne. Báseň říkám ve svém pořadu jen já, dáma. Sama.
0: Neboj, já si všechno pamatuju i nezveršované. Ptáčkové můžou. Zrní a ovesné vločky a semínka a oříšky a kousky jablek a různé bobulky a hlavně nesmí nic slaného, protože po soli by mohly i umřít, viď?
1: No, ano. Ty jsi to ale všechno tak rychle vyhrknul, že já teď pořádně nevím, jestli jsi řekl všechno důležité.
0: Neboj se. Řekl, věř mi, Justýno, můžeme se do toho pustit.
1: No, dobře, takže minule jsme, jak si jistě moji věrní posluchači pamatují, vyráběli jednoduché krmítko z ruličky od toaletního papíru.
0: A co bude dnes?
1: Bude to podobně jednoduché. Nachystala jsem si tady několik velkých šišek, aha, borovicových. Takové najdete v každém pořádném lese. Dále tu máš... Co? No, řekni to sám. Co tu máme?
0: Tak med, zobání pro ptáčky v sáčku.
1: No, ptačí zob, ten mám z minula. Koupila jsem ho už hotový v obchodě. Už namíchaný. A ještě... No, co tu ještě? Co je tu ještě?
0: Provázek.
1: Výborně. A první úkol bude tenhle. Na každou šišku přivaž nahoru provázek kolem šišky.
0: Kolem šišky?
1: Kolem, ale ty mě úplně pleteš. Kolem špičky.
0: Udělám takhle nahoře. Radši dva uzly, aby to drželo, viď?
1: Až to budeš mít, tak každou šišku potři vrstvou medu. A nešetři, ať je vrstva podřádná. Pořádná. Místo medu se také dá použít arašídové máslo.
0: Už to mám asi na
1: patrné. A teď tu šišku hoď tady do sáčku s tím zrním. Počkej, pojď sem. Přidržím ti ho.
0: Hop, tam.
1: Tak, teď stačí tím sáčkem pořádně různě potřást. Zrnička se nabalí na lepkavý med. A až se bude zdát, že už se další zrnička nenalepují, protože už nemají kam, tak můžeme šišku ze sáčku zase vytáhnout.
0: Hotovo! No. A teď už stačí jen zavěsit šišku na větvičku a ptáčci si vyzovou, co jim bude chutnat. Paráda, já udělám ještě jedno šiškové krmítko pro Huga.
1: No ale ne, že zase utečeš.
0: A jedno pro zajíce Antonína.
1: Cože? No, tak udělej pro Huga, pro Antonína ho udělám já a pak za ním zajdeme. A uděláme si procházku a půjdeme krmítka rozvěsit a já ti tam budu recitovat. No. Tak šup, šup, nezdržuj to, Piggy. A nech tam nějaké pěkné zrní na tu Antonínovu šišku. No. Víš, že Antonín je umělec a nemůže dostat jen tak ledajakou šišku. Navíc ode mě.
0: Tak já bych si myslela, že bys možná měla tomu Antonínovu tu šišku dát.

0: vás je tedy u nás jménem svým, jménem všech ostatních pěkně vítám, milí, jaký ctěný jméno?
1: Berta Mravec.
0: No tak, muzikanti, co pak je tohle za hudbu na uvítanou? Co si o nás pomyslíš, nový kamarád?
1: Ferda Mravenec.
0: No všem, tak prosím, paní muzikanti, pozor, až řeknu tři, tak spuste, ať to břinče, ať to hřímá, ať to ryčně zní, tak prosím, kde bylo za 14, 86, 7, 3.
2: To broučičí, tak vy nedáte pokoj.
3: Víte vám kušnek.
2: Kdo je u vás šnek, vy brouci?
0: Pardon, vašnosti, hle míří, jen ražte dál spínkat ve svém domečku a nenechte se rušit.
2: Ale jestli mě ještě jednou probudíte, tak se rozběhnu a...
0: Sladké spaní, vašnostíku.
1: Nevlídný patron, co?
0: Jino, šnek. Ale to nic, kamaráde.
1: Ferda Mravenec.
0: To nic, my ti přesto zahrajeme. Tak muzikanti, žádné hřímání, ale pěkně polehoučku, potichoučku, ať to lká, že ano, a to ševli jako vánek, ať to chytne u srdce. Eniky, peňky, teď. Počkat, muzikanti, počkat! Prosím, neutíkat!
2: Ale teď už mám té vaší muziky dost, hajdamáci. Tady už si jeden ani schrupnout nemůže.
0: Pardon, ctihodný pane, hlemíždí, to mi ne, to jaksi, abych tak řekl. Zvlněná studená porucha zasáhla směrem severojižním a...
2: Severojižní poruchu.
0: To již vadron opravují jihosevero-východo, hlavně tedy z hora dolů padá voda, takže...
2: Takže co?
0: Takže já se radši poroučím, moje úcta, poklona, čau, ahoj!
2: No, jen si nemyslí, že bych tě nedokázal dohodit. Ale mně se nechce, protože jsem vás všechny zahnal a konečně můžu v klidu spát v teploučku, v suchoučku.
1: Promiňte, ctihodný hlemíždi, pěkně vás prosím, nepustil byste mě k vám do domečku, když tolik prší.
2: Jen ať prší, alespoň roste heboušká travička, mňam, mňam, mňam.
1: Ale já všecek promoknu.
2: Co je mi potom? Já se mám kde skovat.
1: Snad by se našel kousilínek místa i pro mě.
2: V mém domečku. Jak si to představuješ, drzou, nedrzá? Co si to vůbec dovoluješ, ty smoklý hastrmane, tatrmane, klice odtud? Nebo začnu volat o pomoc, ty černý, ušmudlaný hajdamáku?
1: Vždyť se v tom liáku utopil.
2: Dobře ti tak, umazanče umouněný. Aspoň tě ten déšť umije. A pláfať už si odtud.
1: Jestli pak víte, lidičkové, jak jsme se mezi vás vlastně dostali. No, tak já vám to radši povím. To bylo tak... Vymyslel si nás jeden tuze hodný člověk, Ondřej Sekora. Napsal o nás knížky a protože byl malíř, namaloval ještě obrázky a pak povídá: Ferdo, pytlíku, běžte do světa. A tak jsme tedy právě teď i u vás.
0: Ano, to budete koukat, co my dva dokážeme. Já to již všechno znám, všechno vím, všude jsem byl, když sotva jsem se vylíhnul, už jsem viděl na vlastní kukadla všechno možné, ba i nemožné. Jestli pak, Ferdo, víš, kde jsem přišel na svět?
1: Určitě jako každý jiný brouk si byl nejdřív červíčkem.
0: No jo to, ale kde? Rozumíš, kde? Nehádej, stejně bys na to nepřišel. Tak si představ, když jsem byl ještě červíčkem.
1: Počkej, pytlíku. Lidičkové třeba nevědí, že brouk není hned broukem. To je totiž tak, víte? Když chce mít maminka brouková maličké, snese drobounká, docela drobou lilinkatá vajíčka. Kdyby se z nich hned vylíhli brouci, byli by tak mrňaví, že by je ani nebylo vidět. A tak se z nich nejdřív vylíhnou červíčci a ti červíčci žerou kolem sebe, nač přijdou, až jsou hodně tlustí a velicí. Potom se zabalí někteří do pevné truhličky, jiní do měkké peřinky a usnou a spí a spí a když se probudí, prask. Peřinka praskne a z ní vyleze veliký a silný brouk.
0: A teď pozor, já se vylihnul, protřu si oči a vidím, že nic tedy nevidím. Byli jsme takové docela mrňavé skulince uvnitř nějakého prkna, tak uzonké, že jsem měl co dělat, abych se prokousal a vysoukal ven, ale sotva vykouknu, kamaráde, div, že mi kukadla nevypadla úžasem. Představ si, přímo přede mnou velikánská stěna obrovského sálu plného lidí, a po té stěně pobíhá človíček v legračním kloboučku s takovou legrační hultičkou a já se koukám, ani nedodám, ale pak mi to přišlo k smíchu a já se culil, že ano, já se zubil, já se usmíval a chechta a smál se, až se mi rozbolelo břicho. No a ještě mockrát jsem pak toho směšného človíčka viděl a říká se mu Chaplin.
1: Takže ty jsi přišel na svět v kině?
0: No hochu, já v tom kině viděl věci, třeba chlapík na koních, jak hází takovým dlouhým provazem, lázo se tomu říká, nebo auta, vláky, letadla, kocáví, škoráví, skala, moc jsem viděl. A tak si jenom nepovídám, pitlíku, všecko si viděl, všecko znáš, všude si byl, všemu rozumíš, je na čase, abys vyrazil někam dál, a tak jsem roztáhl křídla a frrr, do světa. No a zrovna teď jsem tedy tady. A co ty, kamaráde?
1: Já? Já se vyznám v práci. Ledacos udělám, zhotovím, opravím.
0: Tak to je ono. Ferda Mravenec, práce všeho druhu. Pink. Všecko dovede, všecko spraví, všecko postaví, všecko přinese. Co pak vám k smíchu, čvarná puntičkovaná krasotingo?
4: Já jsem, prosím, slunéčko sedmitečné. Ale říkají mi Beruška.
1: Vy jste nějaká veselá Beruška.
4: Když já se musím smát, protože vy dva jste takový směšní.
0: Jo, tak že my jsme vám pro legraci.
4: No.
0: Poříšte vy, jako jedna, tak já vám tady něco povím.
4: Nede až jindy. Já teď zrovna pospíchám ke kmotru Cvrčkovi, muzikantovi, poslouchat rádio.
0: Rádio, rádio to nic není. Já se hrabe nějaké to, jak říkala ta hýňalice uhýňaná, nějaké to rádio, kam se hrabe, třeba na mě, no, nemám pravdu, Ferdo?
1: No, víš, že bych si to Cvrčkovo rádio taky rád poslechl?
0: Prosím tě, co je to vlastně to rádio?

0: Digi básnička.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly. A teď ještě jednou.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly. Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete.

zuby kaši, to jsem krásně zavřený, študujou mě malí žáci, starsové i stařeny. To jsem rád, je to jsem rád, že jsem zácný exponát,

0: vystaven, všude kolem hladké stěny, abych se nedostal ven.
1: O vděčné kozičce. Byla jedna chaloupka a v té chaloupce zůstávali tatínek s maminkou a dceruškou Aničkou. Měli taky kozičku. A tu kozičku Anička krmila a pásla a měla jí moc ráda. Jednou, když už neměli čím topit, šel tatínek do lesa na dříví. Když se vracel domů, potkal malého vousatého mužička. Tatínek se mu vyhnul, ale mužiček mu pravil: jen se mi nevyhýbej, já ti pomohu z bídy. Vytáhl z kapsy pytlík dukátů a řekl: ty všechny ti dám, když mi dáš to, co tě doma první přivítá. Tatínek mu to slíbil a dostal od mužička dukáty. Když přicházel k chaloupce, vyběhla mu naproti Anička. Tatínek zesmutněl. Anička se ho ptala: tatínku, proč jsi tak smutný? A tatínek doma vyprávěl, co se mu v lese stalo, a dodal smutně: milá Aničko, zítra už tě nebudeme mít. Druhý den šel tatínek s maminkou časně ráno na trh. Anička ještě spala. Když se probudila, zjistila, že je v chaloupce sama, a začala hledat své rodiče. Šla ke koníčkovi a ptala se ho: koníčku můj milý, nevíš, kde je tatínek s maminkou? Ale koníček jen zařechtal a Anička mu nerozuměla. Šla tedy ke kravičce. Kravičko moje milá, nevíš, kde je tatínek s maminkou? Ale kravička jen zabučela a Anička ji nerozuměla. Šla za kozičkou. Kozičko moje milá, nevíš, kde je tatínek s maminkou? A kozička odpověděla: Aničko, vždycky jsi mě dobře krmila, já ti poradím. Vezmi ten velký koš, dej mi ho na záda a sedni si pod něj, donesu tě k rodičům. Anička vzala koš, sedla si na kozičku a jeli. Když přešli řeku, potkali toho malého mužíčka, který si šel pro Aničku. Kam, kozo, kam jdeš? Ptal se. Koza mu odpověděla: na trh s vejci. Prodej mi je tady. Ale kozička mu řekla: tady je prodávat nebudu. A pospíchala dál. Mužíček věděl, že pod košem sedí Anička, a pustil se za kozou. Kozička utíkala, až přišla k velkému rybníku a přeplavala na druhou stranu. Když byla na břehu, ohlédla se a viděla vousatého mužíčka, jak se v rybníce topí, už mu koukala jen ta brada a za chvilku zmizel pod vodou. Tak byla Anička zachráněna. Pak běželi domů. Když se tatínek s maminkou vrátili domů, vypravovala jim Anička, co se jí přihodilo. Ti měli velikou radost a za to, co pro ně kozička udělala, ji měli ještě raději a nikdy ji nedali od sebe pryč.

0: Proč pak ty, Jakube, máš vlastně rád kameny?
1: Zdědil jsem to po dědečkovi. Vyprávěl mi, že kameny jsou schránky a v nich jsou ukrytá tajemství. Některé jsou léčivé, v jiných se skrývají kouzla nebo osudy. Alchymisté hledali kámen mudrců a dobrodruzi zase drahokamy. Ale každý kámen si sebou nese nějaký příběh. Třeba tenhle tmavě žíhaný valounek v mojí sbírce.
2: To je přece žula. Vypadá, jako by to byla dříve kostka.
1: Správně. Byla to dříve dlažební kostka, než jí voda obrousila.
0: A proč máš ve sbírce pamětních kamínků a oblázků i nějakou dlažební kostku?
1: To uvidíte, když přijedete do Vodňan. Nejen, že je celé město pečlivě vydlážděné těmito kostkami, ale rádi se vám tu pochlubí, proč se říká chytrej z Vodňan. Kdysi dávno cestoval krajem císař pán. Daleko před ním jel posel, který zařizoval, aby ve městě, kterým má císař projíždět, bylo všechno v naprostém pořádku. Takový posel dorazil jednoho dne i do Vodňan. Rozhlížel se chvíli po městě a hned mu bylo jasné, že není na tak vzácnou návštěvu připraveno.
3: Musíte si vydláždit náměstí. Císař přece nemůže přijet na plácek plný bahna a kaluží.
1: Řekl po prohlídce městské radě.
0: My bychom samozřejmě rádi přivítali císaře co nejlépe.
1: Začal purkmistr a městská rada živě přitakávala.
0: Ale to víte, doba je zlá, sedlákům se neurodilo, rybníky taky nenesou co dříve, do toho ty války. Město prostě nemá v pokladně ani zlatku na kamennou dlažbu. Je nám to opravdu líto.
3: Dobře, dlažební kostky necháme přivést za císařovi peníze, ale vydláždit si to tu už musíte sami.
1: Přistoupil posel na vychytralost radních.
3: A přijedu si to zkontrolovat.
1: Když se ale počase vrátil do Vodňan, nevěřil svým vlastním očím. Všechny ulice města i nejmenší uzonké uličky na předměstí byly čerstvě vydlážděny. Pouze náměstí, místo, kde se měla zdržovat vzácná návštěva, bylo stále plné bahna a kaluží.
3: Co to má znamenat?
0: Chtěli jsme čerstvě vydláždit i příjezdové cesty a na náměstí už nezbyly kostky. To víte, jsme chudé městečko, rádi bychom vyhověli, ale na dlažbu náměstí už kámen nemáme.
1: Posel nemohl údivem nad drzostí měšťanů ani promluvit, ale co naplat. Císař pán už byl na cestě a náměstí plné bláta. Musel tedy rychle nechat přivést další dlažební kostky na královské útraty. Ovšem vodňančtí oslavovali. Komu se podaří přijít zadarmo k vydláždění celého města? Jenom chytrým z Vodňan.
2: Teda Jakube, lidi jsou vážně chytráci.
1: No, já znám i chytré prasátko. I když u něj je důležitější dobré srdce. To zdědil po svém praprastříci. Chrochňátko je krásně růžovoučké, vymydlené prasátko, které si žije v zemanství u starého kance v Hoslovicích. Jako to prasátko v žitě. Má krásné jméno, útulný chlívek a zemanka Tereska ho chodí odpoledne drbat za ušima. To jeho praprastříček, starý kanec, byl na tom daleko hůř. Byl tak sám, že dokonce ani nebyl nikdo, kdo by mu dal jméno. A tak je dodnes známý jenom jako starý kanec. Jenže jemu to vůbec nevadilo, protože nic jiného neznal. Byl rád sám. Celé dny se proháněl po lese v lidu prázdném pošumaví a byl šťastný. Mohl si rýt, kde chtěl, všechny ponravy a kořínky byly jen jeho. A těch bukvic, to bylo jeho nejzamilovanější jídlo. Vždycky si jich na zimu nastřádal plnou jeskyni pod vrcholem kopce. Až jednou se všechno změnilo. Pošumaví není moc úrodné, proto se tam lidé stěhovat nechtěli. Potřebovali spoustu odvahy a síly, aby tu mohli začít budovat hospodářství. A takový odvážlivec se našel. Byl to Jirka, dřevorubec.
0: Podívej na to krásné dříví.
1: Ukazoval manželce Terezce první pokácený strom.
0: Z toho vypálím takové uhlí, že mi za něj ve Volyni budou platit zlatem. Vykácím všechno až po ten potůček a tam nám postavím chaloupku. A až k vrcholu kopce to všechno patří nám.
2: Máš pravdu.
1: Přisvědčila Terezka.
2: Je tu nádherně. A tady si uděláme malé políčko a vypěstujeme si na zimu trochu obilí. A příští rok už bychom si mohli za peníze z uhlí koupit nějakou slípku nebo kozu, aby měli děti občas vajíčko a mlíko k snídani.
1: Přisvědčila Terezka. Starý Kanec měl poklidu. Od rána do večera dřevorubec Jirka sekal nebo řezal dřevo a Terezka s dětmi šmejdili po lese, sbírali houby a borůvky a klestí a kdo ví, co ještě. Barborka s Vojtíkem pořád někde pobíhali, hráli si na schovávanou, pokřikovali a v kořenech stromů si stavěli pokojíčky. V celém lese nebylo místečko, kam by se Kanec na chvilku natáhl a neslyšel dětské výskání nebo údery sekyrky. Až přišel Martin. Znáte to, Martin většinou jezdí na bílém koni, jenže toho roku vzal sebou zřejmě celé stádo. Sněhu napadlo tolik, že to ani starý Kanec nepamatoval. Les stichnul, a zesmutněl. Nikdo nevýskal. Nikdo nesekal ani neřezal a starý Kanec poprvé v životě pocítil samotu. Najednou se mu po těch rozjívených lidech zastesklo. Jak asi žijou v té malinké chaloupce pod sněhem? Políčko měli malé, obilí moc mít nebudou, a Jirka se v těch závějích do Volyně nedostane, aby prodal uhlí a přinesl něco k jídlu. A sníh leží tak dlouho a nechce slézt. Kanec na lidi myslel stále častěji a nakonec to nevydržel. Šel se podívat k chaloupce. Nahlédl oknem a viděl na vlastní oči to, co už tušil. Všichni byli pohublí a choulili se u kamen. Jsem to, ale vždyť mám jeskyni plnou bukvic. Můžu jim pomoct. Zaradoval se starý Kanec a radostí zachrochtal. Podivný zvuk vyrušil Jirku z klimbání. On vzal do ruky hůl a vyrazil z chaloupky. Před chalupou stál obrovský Kanec, jakého ještě neviděl. Hladovému Jirkovi připadal velký jako zubr. Stál klidně a díval se Jirkovi do očí.
0: Víš, jsem hrozně unavený a hladový. Jestli mě chceš sežrat, tak se ti asi neubráním.
1: Řekl Jirka, ale Kanec zavrtěl hlavou, otočil se a pomalunku odcházel. Jirka si odechl, jenže po chvíli se Kanec zase zastavil a ohlídl se po Jirkovi.
0: Snad nechceš, abych šel za tebou?
1: Podivil se Jirka a Kanec pokýval hlavou. Jirkovi najednou připadal tak přátelský, že za ním skutečně šel. Kanec ho dovedl až ke své jeskyni a ukázal Jirkovi zásoby bukvic. Jirkova radost neznala mezí. Nanosil do chaloupky bukvice a Terezka z nich upekla placky. Jakmile sníh povolil, vydala se celá rodina s uhlím do Volyně.
4: Tak co, cácorko?
1: Ptal se kupec Barborky, když jim za uhlí nakládal na saně pšenici a vejce.
4: Nezapomněli jste ještě na nějakou dobrotu?
2: Jasně, že zapomněli.
1: Ťukla se Barborka do čela.
2: Dejte nám ještě pytel jablek pro starýho Kance.
1: Ale starý Kanec nedostal jen ten pytel jablek. Na památku, že zachránil první obyvatele Hoslovic od hladu, Jmenuje se po starém kanci místní hospoda i celé zemanství. A jeho praprasynovce Chrochňátka můžete dodnes v Hoslovicích potkat.

0: Zuzanka a písmenka. Byla jednou jedna holčička, jmenovala se Zuzanka, a ta psala do školního sešitu tak hrozná písmenka, že nad nimi musel každý zaplakat. A skutečně. Když je paní učitelka viděla, dala se do pláče. A plakala tak dlouho, dokud neměla úplně mokrý kapesník. Potom šla k panu školníkovi a řekla mu: podívejte se na ta písmenka, která napsala Zuzanka do školního sešitu. Co tomu říkáte? A pan školník se podíval na ta písmenka a dal se do pláče. Plakal tak dlouho, dokud neměl úplně mokrý kapesník. A pak řekl: některá mají zlámanou nožičku a některým nožička úplně chybí. Musíme s nimi něco udělat. Když mi pomůžete, můžeme s tím být do večera hotovi. A tak udělali plno malinkých destiček a plno sádrových obvazů na zlámané nožičky, a když s tím byli hotovi, dali všechna ta nešťastná písmenka v Zuzančině sešitě do pořádku. Ráno řekla paní učitelka Zuzance: Zuzanko, nemůžeš přece psát do školního sešitu taková písmenka se zlámanými nožičkami nebo docela bez nožiček. Nemáš ponětí, jak těžko se spravují. A Zuzanka si dala říct. Snažila se. A ani jednomu písmenku už nechyběla nožička a ani jedno nebylo polámané. Ale když si paní učitelka sešit příště prohlédla, přece byla velice smutná, protože všechna písmenka vypadala, jako by aspoň 2 týdny nejedla. Tak byla hubená. Paní učitelce bylo těch písmenek líto. Vzala je domů, udělala smažené řízky s bramborem a moučník se šlehačkou a celý večer je krmila. Protože písmenka byla tak slabá, že neudržela ani vidličku. Zuzanko, řekla ráno paní učitelka, proč píšeš tak hubená písmenka? Musíme večer překrmovat. Víš ty vůbec, jakou to dá práci? Dej si prosím tě záležet a píš je trochu silnější. A Zuzanka si dala záležet. Snažila se a opravdu nenapsala ani jedno písmenko hubené. Ale když paní učitelka sešit příště prohlédla, hrozně se polekala. Protože jedno písmenko bylo tlustší než druhé a všechna byla napsána do kopce, takže sotva dýchala. Byla celá spocená a měla velikou žízeň. Pro pána krále, pomyslela si paní učitelka, co teď? Takhle spocená písmenka nemohou přece pít. Vždyť by se mohla nachladit. Donesu je domů a uvařím jim čaj. Tím se žízeň nejlépe zažene. Vzala je domů, uvařila jim čaj, ale to už bylo pozdě. Několik písmenek se cestou nachladilo a 9 z nich dostalo horečku. Co měla paní učitelka dělat? Běžela s nimi do nemocnice a tam si je nechali, protože všech 9 písmenek dostalo zápal plic. Ráno řekla paní učitelka Zuzance: Zuzanko, nemůžeš přece psát do školního sešitu tak tlustá písmenka a ještě k tomu do kopce. Jsou pak celá uřícená, nemohou popadnout dech a lehce se nachladí. Podívej se do sešitu. 9 písmenek tam chybí. Jsou v nemocnici. Mají zápal plic. A Zuzance to bylo velice líto. A řekla 2 holčičkám. Byli byste tak hodné a šli se mnou odpoledne do nemocnice? Jdu navštívit svá tlustá písmenka, která mají zápal plic. A holčičky řekly, že ano, a přinesly i kytičky a Zuzanka měla také kytičku a když přišli do nemocnice, řekla Zuzanka písmenkům.
1: Je mi to opravdu líto. Už nikdy nebudu psát tak tlustá písmenka do kopce. Budu si už dávat pozor na psaní, tyhle holčičky slyší, co říkám.
0: A písmenka řekla, jen aby. A tvářila se, jako by tomu moc nevěřila. Ale Zuzanka to myslela vážně. Opravdu si dala příště záležet a psala taková písmenka, že když potom měla písmenka veliký sjezd a hledala mezi sebou 3 nejkrásnější, nikdo nemohl najít hezčí písmenka, než byla ta, která napsala Zuzanka.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: O prolhané princezně. V jednom království, co není vůbec nějak daleko a už vůbec ne za sedmero řekami, žila princezna, která byla strašně, ale strašně ulhaná. Vlastně všechno, co řekla, si vymýšlela. Třeba dojedla kuře k obědu a šla za chůvou. Chůva se zeptala, co pak bylo dobrého k obědu? Škubánky, odpověděla ta princezna, jen tak. Prostě proto, že nikdy neříkala pravdu. Ani vám nepovím, jak se vlastně jmenovala, protože to bylo každou chvíli jinak. Říkala si Věruška, Evička, Eulálie, Hanka a někdy dokonce Robert nebo Petr. Jen aby mohla víc a víc lhát. To víte, její královské rodiče to hodně trápilo. Pan tatínek králi často přehnul přes koleno a naplácal jí žezlem, aby holku vychoval. Paní královna se trápila a často si poplakala po kom, že ta holka je tohle, že si nezasloužila. Já jsem po své mamince víle s fialovýma očima, vykřikla ta princezna drze a utekla tropit další nepleku. Když bylo princezně 18, celé království se těšilo, jak se jí zbaví, že se konečně provdá a půjde lhát někam jinam. Na zámku uspořádali veliký ples a sjeli se princové ze všech koutů světa. Dokonce i turecký sultán poslal svého syna, i ruský car a pruský císař. Princezna, to jsem ještě neřekl, byla moc krásná a všem, kdo ji neznali, se moc líbila. Princové netušili, jak je prolhaná a při pohledu na ní se zamilovali. Do jednoho. Princezna se všemi tančila a pro každého měla líbezný úsměv. Jednomu vypravovala, jak přemohla draka, druhému vychválila své přednosti při řízení země, třetímu líčila svá vítězství na dostizích. Všichni jí byli okouzleni a každý toužil jen potom odvést ji sebou do své říše. Den po plese se konala velká hostina, které se zúčastnili všichni královští hosté a princezna začala. Tureckému princi řekla, jak ho pomlouval jeho komoří, ruskému careviči vylíčila, že jeho severní soused chtěl mermomoci, aby s ním utekla, a maďarskému následníkovi si postěžoval, že jí chce unést šejk Ibn Al. No to vám byla mela. Pustili se do sebe každý s každým, jen aby ochránili čest princezny a získali její srdce. Jenže to byly hlavy korunované a ne žádní truhlíci. A tak, když potom leželi vedle sebe na marotce, slovo dalo slovo. Všichni si vysvětlili, jak to doopravdy bylo. A místo světové války se konal jen hromadný odjezd. Nezůstal ani jeden. Co teď s princeznou? Na celém světě má zkaženou pověst a nikdo ji nebude chtít. Snad ji teď máme na krku doživotně, hrozili se rodiče. Nakonec se rozhodli pro to nejchoulstivější řešení. Nechali na zámek povolat čarodějnici. Princezna byla tou dobou vzteklá, velice uražená, že ji její nápadníci tak lehce prokouchli.
2: Asi jsem to trošku přepískla, řekla si.
1: Ale taky nemuseli utíkat tak honem, například ten snědý princ z východní říše nebyl vůbec ošklivý. Zasnila se ale jen na chvíli. Když jí rodiče zavolali do svých komnat, byla už opět připravena lhát. Tentokrát však byla překvapena spolu s rodiči, byla v místnosti i obávaná čarodějnice.
2: Zavolali mě sem proto, zaskřehotala čarodějnice, že prý pořád jenom lžeš, děvenko.
3: To není žádná pravda, odpověděla princezna. Za prvé nikdy nelžu a za druhé nejsem žádná děvenka, ale zbrojnož bivoj a přemohl jsem právě v lesích hvozdech divočáka.
1: Maminka královna se rozplakala nad tou nehorázností. A dokonce i čarodějnice se zarazila.
2: Tady pomůže jen opravdu silná medicína. Víš, že se říká, že lež má krátké nohy a daleko nedojde? Tak teď si to můžeš vyzkoušet.
1: Udělala ve vzduchu pár čarodějných gest a princezna se začala zcvrkávat a zcvrkávat. Měla nožičky kratší než trpaslík.
2: To je proto, děvenko, aby se lež nemohla rychle šířit, řekla čarodějnice a zmizela.
3: Princezna chtěla běžet za ní, ale mohla jen cupitat miniaturními krůčky po místnosti a vztekle nadávat.
1: No, to víte, královští rodiče tak příkrou medicínou nebyli taky dvakrát nadšení, ale ta holka si o to řekla.
4: Princezna dochlopítala na hradní nádvoří a tam ji potkala děvečka Madlenka.
2: Princezno, co se vám stalo? Vykřikla v hrůze.
1: Princezna odpověděla, jak bylo jejím zvykem.
2: Přišel zlý černokněžník a když jsem odmítla stát se jeho ženou, tak mi uřezal obě nohy. Tu chvíli to ve vzduchu hvízdlo a princezně se nohy o další centimetr zmenšily. Na nádvoří se objevila čarodějnice a řekla jí, za každou vyslovenou lež se vaše nohy zkrátí a za každou řečenou pravdu povyrostou. Sama si vyberte, jak chcete vypadat.
1: Pravda, uběhlo pár let, než z princezny byla zase kráska s dlouhýma nohama. Ale v pohádkách je možné všecko.
2: Dneska prý docela spokojeně žije se svým snědým princem a mluví čistou pravdu. Občas ještě ze zvyku, když něco řekne, podívá se rychle pod sukně.

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Kmotr všech kmotrů. Tulamur senior kopal do pohoří ponožek. Takhle rozzuřeného ho Ramses ještě neviděl, ani takhle čilého. Ten tlouštík, který celý den trávil v posteli, najednou poskakoval jako přehuštěný balón a rval. Rval tak, že by ho profesor Kadeřábek musel ve své pracovně slyšet, kdyby půda nebyla ponožkami tak dokonale zvukově izolovaná.
2: Můj junior, v moci toho šílence, René a prej vědec.
1: Vsteky překousl nezapálený doutník.
2: Můj jediný prvorozený syn,
1: zavil.
3: A co já, otče?
1: Ramses se celou dobu krčil za půdním trámem.
2: K tobě se neznám. Jste sice dvojčata, ale ty ses narodil až hodinu po něm a vzal si roha.
3: A co jinýho jsem měl vzít?
2: Kladivo. Měl si vzít kladivo a rozmlátit tu skrz naskrz zranou skleněnou klec.
1: To slovo mu udělalo dobře. Vydýchal se, uklidnil, dokonce se začal dost divně usmívat.
2: Dobrá, synku, smažeme to a začneme jednat.
4: Podej mi telefon. Teď mě poznáš, jak mě neznáš.
1: Padre se rozmáchl proti kopsům ponožek.
2: Tohle všechno jsem nedostal od nikoho zadarmo.
4: Já se musel zatraceně ohánět.
1: Na chvilku se zasnil.
4: Jo, chlapče, někdy i kladivem.
1: Ramses s údivem zůstal trčet na místě.
2: Tak, kde to vázne?
1: Musel se prohrabovat hromadou rozházených ponožek, než se k telefonu dostal. Byl to černý bakliťák s vysokou vidlicí, ale sloužil. Profesor Kadeřábek ten starý krám nechal kdysi ležet na schodech s tím, že ho příležitostně odklidí na půdu, ale dřív se o to postaral Tulamur senior. Pár dovedností z těch časů, kdy se musel ohánět, mu zůstalo a tak se šikovně dvojlinkou připojil na profesorův nový telefon. Ten o tom pochopitelně nic nevěděl. Velký šéf tlustými prstíky klepal na číselník.
2: Tak koho z těch mých bejvalejch ostrých hochů probudíme ze zimního.

0: pokud vím, tak v tomhle městě je pořád jen jedinej šéf. A to jsem já. Nebo je teď snad něco jinak? Tohle už znělo výhružně. To se ví, že jste jedinej šéf. Šéfe, jak já říkám hochům, když se takhle někdy sejdeme. Jo, pádre, to bejval holoubci kmotr všech kmotrů. Vasil by jistě pokračoval, ale zarazilo ho zavrčení. Bejval. No, já jen jakože se dlouho nic nedělo, hájil se zkroušeně Vasil. Ale bude, oznámil mu šéf. Vasile, teď se vyhrabeš z té svý teplý postele a obejdeš pár hochů. Ha? Doufám, že víš, kde je najdeš. Zvedneš je od karet, od ženských i od dětí, jasný? No. Hlavně Pepu Padráta a Škrtiče Čanga. V noci vás čekám.
1: Ve sluchátku to začalo divně šumět a ozvalo se udivené halo, halo.
0: Bacha, končím.
1: Zasečel Tulamur senior a praštil sluchátkem. Vasil dlouho koukal na svůj obstarožní mobil. Našel ho v kapitánské kajutě opuštěného parníku, tedy spíše v raku, kde občas přespával. Ten mobil tu ležel pěkných pár let, ale ještě nikdy nezazvonil. Není to znamení, že se konečně něco děje?

0: Nedělej hurvaj, zať máme tu zoologii za sebou.
1: Ale tati, já bych to od někoho opsal a bylo by to místo takhle, když je venku tak krásně.
0: Jo, jo, obsat nějaký nesmysly, když ti tadyhle na to chci přispět svými znalostmi. Ostatně, domácí úloha je, když je doma.
1: Zrovna když jsem si pozval Máničku.
0: Mánička si ráda poslechne a nebude jí škodit, když se taky přiučí. Viď, Máničko?
2: Prosím, ano. Máme se vzdělávat pořád a pořád a pořád a jindy taky.
0: Správně, Máničko. Tak piš už. Ještě si nezačala, už to máš ukoptěný až hrůza.
2: Hurvínek si to opíše na čisto, až to bude mít hotové na Špinavovi.
0: Jen se ho nezastávej. Tak píš. Tur domácí, tečka.
1: Scott.
0: Tak co to má být, tur nebo Scott?
1: To je fuk.
0: Vám říkali ve škole?
1: Říkali, v knížce to taky.
0: Ano, konečně to není rozhodující. Dělej, já budu listovat a hledat otázky a ty koukej začít.
1: Tur je doma, Scott.
0: Není to moc stručný?
2: Napiš, Hurvínku, když přijde tur domů, tak je to Scott.
0: Už to nechte, to nic. Tady jsou konkrétní otázky. Co získává člověk chovem skotu?
1: Získává skot.
0: Výborně, jen se toho nebát. Schutí do toho a půl je hotovo.
1: No jo, půl, my to máme mít celé.
0: Počkej, dál tu stojí. Jak se kráva pase a jak uchopuje potravu?
1: Kráva se pase?
0: No.
1: Kráva uchopuje potravu?
0: No.
1: Když?
2: Kráva se pase ústy.
0: No přece si to viděl, jak to dělá. Nepamatuješ, jak ti v senohrabech sežrala to tričko? Tak jak to napíšeš?
1: Kráva se pase jedna, dvě, už to má v sobě.
0: Stačí jedna, dvě. To tedy Hurvajs, to se musí nechat, ovládáš.
2: Jedna žasné, Hurvínku. Já jsem na tebe hrdá.
0: No a co dál o krávě?
1: Kráva mužského rodu je vůl.
2: Jú.
0: No, je to tak, Máničko, nedá se nic dělat. Pokračuj.
1: Jejich děcko je tele.
0: No, vždycky to nebejvá jen jejich děcko, ale dejme tomu. Dál, chvíli musíme být ještě u těch volů. K čemu je nám vůl?
1: Vůl je nám na maso.
0: No dobře, a vůl je přece také zvíře tažné.
1: A proto odlétá vždy na podzim k jihu.
0: Tak dost, nechtěj bejt humorní, když je to smutný, jak je stráda. Píš.
1: Jo.
0: Vůl je dobrý k tahu a když jsou na to dva, tak je to, no?
1: Vkusnější.
0: No to víš, vkusnější. Je to lepší to dva k tahu. Dál. Co žere kráva? No? Kráva žere, no? V létě trávu, v zimě seno.
1: Seno hrabe chtrička.
0: Nech si to. Žere píci a je z toho...
1: Celá pryč.
2: Je z toho tlustá, ty hloupinké.
0: Je z toho mléko.
1: A ještě lecos.
0: Mlč a piš. Počkej, jak je to tu. Složení mléka, laboratorní práce. Nuže?
1: Nuže?
0: Nemluv takový pitomosti. No z čeho se skládá mléko?
1: Z auťáku.
0: Ale chemicky.
2: Mléko se skládá z láhve, mlíčka.
0: No z vody, a... tuku, bílkovin a tak.
1: Správně.
0: No to bych řekl. Počkej, tady, no prosím. Důkaz bílkoviny. Přidejte k mléku několik kapek octa, zahřívejte, potřepávejte a za chvíli se srazí bílý tvaroh. No, to je zbytečně zlouhavé. To dostaneš někdy ve flašce už hotové. A tohle je důležitý pro život, jo. Co jste pozorovali při zahřívání mléka ve zkumavce?
2: Prosím, my jsme pozorovali, že zkumavka rupnula, no. Ale my jsme měli těch zkumavek velmi značně hodně.
0: Výborně. A co jste spozorovali?
2: No, spozorovali jsme, že rupnuli všecinečky.
0: A vidíš, Hurvaj, co toho Mánička pochytila. No a už by se to mohlo zakončit, co říkáš?
1: Se ví.
0: Píš. Kráva si skládá... Počkej, tady to je. Jo, tadyhle. V tlamně protáhlé hlavy chybějí horní řezáky... No, to je nás takový víc nejde. Tadyhle má rohy z rohoviny. No, bolej tu sexu. Jo, hlavu spojuje s trupem svalnatý krk. No, to tam napiš. To se jinde nevidí.
1: Už to píšu. Tur i Scott jsou u nás...
2: Nebesíčka, vždyť jste vynechali telátko.
0: No, pravda. Píš částečně vůla, částečně nebesíčka. Telátko. V našich krajinách se vyskytují...
1: Pouze v maličkých kousíčkách.
0: Kousičkách a proto tohle už tady opíšem. Proto mají velký hospodářský význam.
1: Jo.
0: Hnízda si stavějí v dutinách stromů, v zimě odlétají k lidským, počkej, obydlím.
2: Jemináčku, krávy si stavějí hnízdečka, ale
0: moment, mně se to obrátilo na síkoru koňadru.
1: To nemá, ty dva ptáky už taky zvládneme.
0: Nic, píš. Tur i skot se vyskytuje hojně, nejen u nás, ale i v ostatním světě.
1: Puntík.
3: O princi ze sousedního království. Milé děti, tohle je pohádka o princi ze sousedního království. Správně. Přesně o tom princi, se kterým si Mourinka nemohla hrát, protože už byl moc veliký a měl mít v neděli svatbu. Bral si tenkrát jednu překrásnou vílu a já náhodou vím, jak se to celé seběhlo. Prozradila mi to paní Macháčková. Ona na tu svatbu pekla koláčky a mě pak přinesla výslužku. Mňam. A když mi slíbíte, že budete dneska hezky spát, povím vám, jak to bylo. Tak tedy. V sousedním království žili byli král a královna a ti měli syna. Byl to syn nadevše milovaný, samozřejmě, protože všichni rodiče milují své děti nadevše. A když nadešel tomuto synovi 22. rok, povolal ho jeho královský otec do své komnaty a tam k němu držel takovouto řeč. Synu můj nejmilovanější, je tomu již 22 roků, kdy nastal nejšťastnější den mého života, totiž den, kdy ses narodil. Dělal si mi radost po celou tu dobu, ba dokonce i v pubertě, a proto je mi zatěžko poslat tě tam, kam tě dnes poslat musím. Do světa. Nejmilejší Evalde, tak se totiž ten princ ze sousedního království jmenoval. Nastal čas, aby ses vydal za svým štěstím a štěstím celého našeho rodu a vyhledal si manželku a ujal se vlády v naší říši. A milý Evald, který byl vždy poslušen svého otce, ba i ve věku problematickém, jak jsme právě slyšeli, se na tu cestu vydal. Rozloučil se s matkou i s otcem, jak se sluší a patří, vsedl na kůň a vykročil pravou nohou svého oře ze zámku. Projel křížem krážem celé království a seznámil se s velkým množstvím slečen, slečinek, holek, dívek a děvčat. Dokonce se mezi nimi našlo i jedno děvče. To bylo, myslím, někde v okolí Vysokého nad Jizerou, ale žádnou si za ženu vzít nechtěl. Ne, že by se princ ženění bál, to ne. Tohle byl velmi statečný princ. Ale tak nějak nemohl najít žádnou spřízněnou duši. Oni všechny ty slečny, slečinky, holky, dívky, děvčata a děvče byly samá kudrlinka a volánek, samé achich a ouvej a je mi poněkud mdlo a samá kabelka a podpatek, ale že by věděli, kde je karburátor, nebo uměli hrát šachy, či dokonce na pozoun, to ani náhodou. A Evaldovi to najednou celé přišlo tak nějak líto, pročež zašel do prvního hostince a tam si poručil malinovou limonádu a pak ještě jednu a pak ještě jednu, aby ten žal řádně spláchnul. Když už mu ty malinové bublinky lezly ušima a princ pomalu nevěděl, čí je, přistoupila k němu nějaká cizí osoba řkouc. Poslouchají, mladej pane, já už jich dlouho pozoruju, oni mají trable, že jo? A já bych vsadila poslední vařečku na to, že jsou v tom ženský. Nemám pravdu? Máte pravdu, nějaká cizí osobo, máte, odvětil na to Evald slabým hlasem. A vyprávěl té ženštině svůj životní příběh. A když skončil, povídá, Uznejte sama, mladá paní, že já jako princ přece nemohu jít do seznamovací agentury nebo si dokonce podat inzerát mladý princ 198/89, vysokoškolák, nekuřák, abstinent, svobodný bez závazků, s vlastním zámkem 64+12, 15x koupel na své C zahradou a hospodářskými budovami, hledá milou, pohlednou, nezadanou dívku se zájmem o motorová vozidla, šachy a hru na žesťové nástroje značka Spěcháno. Jak by to vypadalo? A vůbec, já ani nechci, aby mne má nastávající milovala, protože jsem princ a mám bílého koně. Chci, aby ve mně našla zalíbení proto, že umím cvičit na kruzích, vyznám se v nerostech, hraji na niněru a celkově jsem veskrze báječný. Mají pravdu, mladý pane, svatou pravdu. Přitakala mu ona osoba, otírajíc si přitom zvlhlý zrak. A jakože se Macháčková jmenuju, já jim pomůžu. Zatím se tady ubytujou, dají si pořádnou večeři a večer poklekání přijdou ke hřbitovu a já jim povím, kudy z kaše ven. Načež si princ poručil takovou lehčí večeři pro jednoho a když tu kachnu z 20 knedlíky spořádal, šel si lehnout. Probudili ho teprve zvony, které ohlašovaly klekání. Evald vyskočil z postele, ani si nestihl vyčistit chrup a utíkal ke hřbitovu, jako kdyby mu byl v patách pracovník finančního úřadu. Zastavil se až u zdi, kde pod cedulí s nápisem Hřbitovní řád čekala paní Macháčková. Ta nedělala žádné okolky a rovnou šla k věci. Tak poslouchají, panáčku, nechají všechno, co mají v hostinci, já už se jim o všechno postarám, a upalují ještě teď přes les za 9 hor a 9 řek. Měli by tam být zítra kolem poledne. A až tam budou, ptají se po sirotčinci. A až ho najdou, nechají se tam zaměstnat jako automechanik. Ostatní už přijde samo. Ale jestli to klapne, musí mi slíbit, že pečení svatebních koláčků zadají mojí firmě, abych si taky přišla na svý. Evald všechno svatosvatě slíbil, hlasitě a zařetelně poděkoval, vřele potřásl paní Macháčkové rukou a rozběhl se k lesu. Ta za ním ještě chvíli zjihle hleděla a potom šla domů počítat, kolik bude potřeba mouky, másla, droždí, tvarohu, rozinek a ořechů na ty svatební koláčky. Druhý den kolem 12, zrovna když všichni usedali k šunkaflekům s okurkou, kdo si zabušil na dveře sirotčince. Hlavní teta vychovatelka šla otevřít a když se Evald ohlásil jako znamenitý a vyhlášený automechanik, okamžitě ho přijala, odvedla ho do jídelny a osobně mu naložila pořádnou porci a 2 okurky navíc. A po obědě, když měli děti polední klid, vrhnul se princ na obhlídku vozového parku, jehož byl teď správcem. Jestli si děti myslíte, že našel garáž plnou nablízkaných vozidel zahraničních značek, tak se hořce mýlíte. Vozidlo tam stálo jedno jediné, vůbec nebylo zahraniční, nýbrž tuzemské. A jeho stav byl v stavu katastrofálním a nepoužitelném. Ovšem princ, který se nebojí ženění, se nelekne ani zastaralého dopravního prostředku. Plivnul si do dlaní, otevřel kapotu a začal hledat karburátor. Já vůbec nevím, jak se to mohlo stát. Určitě v tom bylo nějaké kouzlo, ale představte si, že ho vůbec nemohl najít. Podíval se všude, dokonce i pod sedadlo spolujezdce, ale karburátor nebyl ani tam. A když už to hledání začal pomalu vzdávat, ozvalo se za ním jemné dívčí zakašlání.
4: Dobrý den,
3: Dovolte, abych se vám představila. Já se jmenuji Kristýnka. A jak říkají vám?
4: Já jsem Evald, automechanik.
3: Moc mne těší. Nemohla bych vám, pane Evalde, automechaniku, být nějak nápomocná?
4: Ani ne, zrozpačitěl automechanik. Leda, že byste dokázala najít karburátor. Já už si s tím lámu hlavu drahnou dobu, leč stále se mi jej nepodařilo nalézt.
3: Nevím, jestli toho budu mocna vyhledat ten, jak vy říkáte, karburátor v údrobách tohoto minibusu rok výroby 1996.
4: To jste snad děti ještě ani nebyli na světě.
3: S výkonem 25 koní a spotřebou 80 litrů na 2 kilometry.
4: Potom roztomile zamrkala, ponořila se pod kapotu, ukázala na karburátor a povídá:
3: nebude to tohle?
4: A světe div se, bylo. Evald Kristýnku okamžitě pozval na kávu do cukrárny na náměstí, ale ona se musela vzdráhat, neb jí právě začínala hodina pozounu. Leč každá hodina i hodina pozounu má jen 60 minut a tak zanedlouho už Evald s Kristýnkou hráli v cukrárně na náměstí šachy a u toho si povídali samozřejmě hlavně o Kristýnce. A tak se náš princ dozvěděl, jak to vlastně celé bylo a proč Kristýnka již 19. rok svého života tráví v sirotčinci. A já vám to, milé děti, také objasním, ať jste v obraze. Kristýnka nebyla vůbec žádná slečna, slečinka ani dívka, nebo děvče či snad holka, natož děvče. Ona byla víla. No opravdu, mě můžete věřit na moutě kutě. A když byla ještě vílí miminko, zaklela její maminku jedna zlá čarodějnice do karburátoru. Ale vy se, děti, nebojte, vaší mamince se to nemůže stát. A kdyby přece jen náhodou, tak on by ji tatínek hned vysvobodil. No a to dá rozum, že karburátor se nemůže starat o miminko. A proto byla Kristýnka v sirotčinci, kde na ní byli moc hodní, dokonce ji nechali studovat na Akademii muzických umění pozoun, protože proto měla vlohy. Ale přesto, že studovala s prospěchem výborným, často jí bývalo smutno. Stýskalo se jí po mamince. A když zjistila, že je zakletá právě do karburátoru auta, jehož vlastníkem byl sirotčinec, chodívala si s ním povídat. A to už Evald nevydržel. Vrhnul se na kolena, z kapsy saka vylovil malou krabičku a požádal Kristýnku o ruku, neb se jeho srdce vzňalo. A Kristýnka otevřela krabičku a v ní byl roztomilý prstýnek z ryzího zlata s pravým démantem a ona řekla ano, protože jí bylo jasné, že potkala osudovou lásku. Jen se trochu strachovala, jak to teď bude s hodinami pozounu, ale Evald jí vyjevil pravdu, i když mu to zpočátku nechtěla věřit, že je princem a má bílého koně a zámek 64+12 a ujistil ji, že i u nich mají Akademii muzických umění a že tedy může ve studiu pokračovat u něj doma. A byla svatba. Paní Macháčková napekla svatební koláčky a přijeli hosté zdaleka široká a pozvali i všechny tety a děti ze sirotčince a pozvali i karburátor, čímž pominula kletba a maminka byla zase maminkou a pan král a paní královna se radovali, jakou šikovnou vílu si to ten jejich kluk namluvil a jak jim to sluší. A Evald s Kristýnkou byli šťastní až do smrti a hrávali spolu dueta pro niněru a pozoun a nikdo už nikdy nebyl sám a nikomu už nikdy nebylo smutno.
5: Jednou už za první tmy čekala maková panenka na motýla Emanuela. Každou chvíli zavolala: slyší mě někdo? Není tam někde motýl Emanuel? U lesa není, řekla ozvěna od lesa.
6: U rybníka taky není,
5: zašeptala ozvěna od rybníka.
7: Celý den jsem ho ani nezahlídla, houkla ozvěna od skály.
5: A bylo už pozdě večer, měsíc šel po nebi a maková panenka se stále ještě dívala do tmy. Najednou v té tmě někdo vykřikl, pro pána, to je neštěstí.
8: Kdo je to? Nikoho nevidím.
5: Podeď by si viděla. Já jsem totiž zhaslé luční světýlko Ferdinand. Nesvítím.
8: A kdo tě zhasl, Ferdinande?
5: Nějaký nešika pták, mávl křídlem a bylo to.
8: Mohla bych ti nějak pomoct, řekla panenka.
5: Ale ano, povídá už veselý Ferdinand. Zvedni dva křemínky, co ti leží u špičky střevíce a křísni s nimi o sebe. Makové panenky mají jen malou sílu. Panenka pomalu zvedla křemínky, jako by to byly dva balvany, a uhodila jedním o druhý. Vyskočila jiskra a před panenkou stojí luční světýlko Ferdinand a tiše září. Pták mě zhasl křídlem, ty si mě znova zapálila jiskřičkou a já ti děkuju, řekl a dal se do tance. Tancoval po špičičkách trávy, točil se dokola, anebo zas jen tiše hořel jako na slavnosti. Najednou toho nechal. Přitočil se k panence a povídá, já se tu veselím jako na bále a tobě se přece někde ve tmě ztratil motýl Emanuel. Jestli dovolíš, já se po něm podívám.
8: To bych byla ráda, řekla maková panenka.
5: Ferdinand odběhl do tmy a panenka čekala dál. Za chvíli bylo slyšet pořádně veselou motýlí písničku a motýl Emanuel je tu, cylindr má na stranu a vykládá, jestli se, panenko, na mě zlobíš, tak se nezlob. Za všechno může Jitrocel, protože on pořád lízně si Emanueli a ještě trochu a ještě aspoň kapičku?
8: Já se nezlobím, řekla maková panenka, ale ty, Emanueli, musíš jít hned spát.
5: Ustlala mu postel ve velikém žlutém květu a Emanuel si do ní vlezl. Panenka ho houpala, ale Emanuel ne a ne usnout. Nakonec povídá,
8: já neusnu, protože mám velikou žízeň.
5: Kde mám teď co schánět, řekla panenka. Noční rosa už dávno spadla.
8: Já mám žízeň, řekl Emanuel.
5: Maková panenka se vypravila pod hermánky, ale tam ani kapka. Když se vracela domů, potkala vysoký bodlák. Všude na něm stála rosa. Bodlák byl tak ježatý, že se po něm rosné kapky bály sklouznout do trávy. Panenka bodláku povídá, dej mi kapku pro Emanuela, on má žízeň.
8: Velkou, řekl bodlák. Ale prosím, panenko, naber si rosy, kolik chceš.
5: Maková panenka udělala krok a uvízla s cukínkou v bodláči.
8: Pust mě, vykřikla. Já nemůžu, ani kdybych sám chtěl, řekl bodlák.
5: Motýl Emanuel zatím čekal, nedočkal se a usnul ve velikém žlutém květu. Probudil se a měsíc už ukazoval kránu.
8: Maková panenka mi někam zabloudila, lekl se Emanuel a letěl ji hledat.
5: Uviděli ho můry, které se zrovna chystali jít spát a šeptali si, co je to za bláznivého motýla? Co pak pořádný motýl lítá před sluníčkem?
8: Co je to za bláznivého motýla? Povídá o chvilku později bodlák, který držel makovou panenku za sukničku. Viděli jste někdy motýla hrnout se takhle rovnou na bodlák?
5: To už byl Emanuel namávnutí křídly od bodláku a volá: pusť mou panenku, pusti!
8: Tak si pro ní pojď, povídá bodlák.
5: A mouchy, co tam před ránem brousili kolem, si za chvilku povídali. Maková panenka uvízla na bodláku za sukínku a motýl Emanuel za křídlo. Jenže to už se tam po špičičkách trav hnalo luční světýlko Ferdinand. Postavilo se před bodlák a řeklo: hned je oba pustíš, panenku i Emanuela.
8: A když nepustím, naježil se bodlák.
5: Tak uvidíš, řekl Ferdinand a svítil přísně jako svíčka v soudní síni.
8: Pálíš? Zeptal se opatrně bodlák.
5: Pustíš? Zeptal se Ferdinand.
8: Pustím.
5: A bodlák pustil makovou panenku i motýla Emanuela. Ale já nepálím, zasmálo se luční světýlko Ferdinand a odběhlo po špičičkách trav. Natrženou sukínku si panenka snadno spíchla a taky Emanuelovi vyspravila křídlo.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Hrnande, už máme zbraně. Hola, hola, hoj, hola, hola, hoj, hola, hoj. Nebudeme spiráty dělat žádný ciráty. Hoj, hola, hoj, hola, hoj, hola, hoj. Pámu s námi a zlý pryč.
2: Hola, hola, hoj.
1: Hoď si reček, přitom křič.
2: Hola, hola, hoj.
1: Hrnande, už máme zbraně. Hola, hola, hoj, hola, hola, hoj, hola, hoj. S uleželým střelím

0: Povídám pohádku pro kluky Třeštidla a pro holčičky Mazlíčky. A bude zase zdaleka, až z Afriky. Zrovna tam v Africe jedna velká, tak trochu nemotorná a možná i malinko krátkozraká zebra skákala po cestě. Skákala, běžela, hopsala, až přitom zakopla o kámen. Ouvejs, kámen, drzý kámen, uhodil mě do kopítka, zvolala nemotorná zebra. A na to kámen promluvil. Dávej pozor, kam šlapeš. Ano? Zebra se zarazila, koukla na kámen pořádně a zjistila, že se po cestě, kam si šourá, malá nenápadná želva. Kdo pak má dávat pozor na takové mrňousy, jako si ty? Odsekla, střihla ušima a měřila si želvu rozlobeným pohledem. A želva zase pohněvaně mžourala na zebru. Chvíli tam tak stáli a okukovali se, jako by přemýšleli, jestli se začnou hádat, anebo půjdou dál každá po svém. Nakonec se spolu pomaloučku, polehoučku dali do řeči, i když obě pořád mluvili dost pichlavě. Jak jsi malá, prohodila zebra, sekla kopítkem do vzduchu a zírala svrchu na želvu. To musí být dost nešikovné, milá želvo. Každý si na tebe troufne, viď? Mně zas připadá nešikovné být velká, ušklíbla se želva. Velká, nemotorná a nápadná, prostě taková jako ty, milá zebro. Být malá je o moc příhodnější, každý mě snadno přehlédne. I tobě se to stalo. Stalo, nestalo, teď už tě vidím a můžu ti ledaco zprovést, kdyby se mi chtělo, víš, milá želvo, třeba tě seknout kopítkem. Jenomže kdybych se neozvala, nevšimla bys jsi mě, jak bys mě tedy sekla kopítkem, tak si nic nenamlouvej, milá zebro, uchychtla se želva. Ovšem, s tebou je to jiné, že? Tebe si všimne každý. Už tvoje pruhované šaty křičí na dálku. Hele, hele, koukejte, tady jsem. Nemám se za co stydět a vůbec nech moje šaty na pokoji. Zvedla nos zebra. Proužek je letos v módě. Já bych zas nechtěla chodit v tak nenápadně hnědozelené, jakou máš na krunýři. Zebra sklonila hlavu, upřela krátkozraké oči na želvu a přezíravě dodala. Co je to vůbec za barvu? Má nějaké jméno? Šikovná barva, tak se jmenuje. Usmívala se želva a mžourala spod krunýře korálkovýma očima. Nebo neviditelná barva, tak se jí také říká. Barva kamenů a trávy. Díky ní jsem docela nenápadná. Jak to tak zebra poslouchala, na chvilku skoro zatoužila být malou želvou a nosit šaty v nenápadné barvě, které se říká šikovná a neviditelná. Ale potom jí napadlo, že to, co želva tvrdí, nemusí být docela pravda a vyhrkla. A co třeba déšť, milá želvo, ten si tě najde všude, i když jsi malá, nenápadná a kdo ví co. Želva se zasmála. Sotva spadne jedna jediná kapka, lehce se schovám, mám domů blizoučko. A je, jak by ne, když si svůj domeček nosím pořád sebou na zádech, nezdá se ti i tohle šikovné? Pohlédla na zebru a poťouchle dodala. Za to ty v dešti celá promokneš do posledního proužku. Zebra pohodila hlavou. Věděla, čím se teď pochlubit. Kde pak? Mám rychlé nohy. Každému dešti uteču. Takhle si povídali želva a zebra dole na zemi. Takhle se vzájemně trumfovali. Nahoře na nebi je poslouchal malý mráček, který se líně loudal modrou oblohou. Poslouchal jen tak z dlouhé chvíle a nejdřív jenom na půl ucha, ale nakonec se zaposlouchal víc a napadlo ho. Tak já vyzkouším, která je na tom líp. A spustil malý deštík, jen pár kapek, které se snesly na želvičku i na zebru. Ale zebra neutekla, ani želva se neschovala. Klidně si dál hověli na cestě a žvanili. Želva se dokonce zasmála a prohodila k zebře.
1: Takový deštík, to je příjemné osvěžení, nemyslíš, když tak jeden jde prašnou cestou?
0: Báječné osvěžení, přikývla zebra. Mráček se zakabonil. Co je to s vámi? Jaké osvěžení? Máte utíkat, schovávat se. Proč nedržíte slovo? Proč? Kvůli nějaké mrňavé přehánce se ani nehneme. My obě jsme totiž mysleli opravdu pořádný déšť. Viď, želvo?
1: To se ví, pořádný. Spusť ho a potom něco uvidíš.
0: Co je to za vytáčky? Mluvilo se jenom o kapkách. Vykřikl mráček a z lítosti mu upadlo dalších pár kapek.
2: Jen houšť, udělej pořádný déšť, jinak se vážně ani nehneme.
0: Smála se zebra.
2: Na pořádný déšť už nemám sílu, vždyť je mě sotva půl. Plakal mráček. A to jenom kvůli vám, vy lhářky.
1: Nech si ty drzosti. Napomenula ho želva.
0: Ale mrak plakal dál.
2: Proč něco jiného říkáte a něco jiného děláte? Proč?
0: Opakoval to pořád do kolečka, až to želvu i zebru omrzelo. A tak se želva schovala do svého domku a zebra svižně utekla.
2: Už zase lhali. Řekli, že se ani nehnou a najednou jsou obě pryč. Proč?
0: Zaplakal nešťastný, hloupý malý mráček a toho stálo poslední kapku. Pak naposledy vzdychl a také zmizel, rozplynul se. A to jen kvůli řečem, které jednou na cestě v Africe vedly jedna pruhovaná zebra s jednou docela nenápadnou želvou.

0: oroseném ránu doplavali vodníci Stulík a Blatoušek zlatou stokou k vesnici Záblatí. Za vesnicí se leskla hladina rozsáhlého rybníka. Jmenoval se Záblatský. Na rybníku bylo veselo. Potápky se potápěly, divoké husy kejhaly, čírky modré panáčkovaly, ale na břehu v rákosí seděl hubený vodník a plakal. Plakal tak usedavě, že každá slza, která spadla do vody, udělala veliké žbluňk. Blatoušek se Stulíkem pěkně pozdravili a zeptali se, proč brečí.
1: Ani se neptejte,
0: odpověděl hubeňour a plakal dál. Byl tak hubený, že mohl v brku spávat. Usadili se vedle něho a snažili se ho pěknými slůvky utěšit. K utěšení nebyl, vzlikal, škytal, štkal a vzdychal. Až za hodnou chvíli se dal zajíkavě do vyprávění.
1: Rybník v noci obchází, škyt.
0: Zase vytáhl stavidla pláče. Slzy tekly jako při povodni.
2: Co je to škyt, který v noci obchází?
0: Ptal se potichu Blatoušek Stulíka.
3: Hubeňour nabral dech a pokračoval.
1: Ohnivé strašidlo, tak strašlivé, že se ho bojí i Záblatský ponocný. Z očí mu srší jiskry, vlasy má v jednom plameni. Po rybní mi poručil, že musím strašidlo utopit. Říkal, že když ho neutopím, dá mě z vody vypráskat. A kam bych na stará kolena šel? Na nohy nemůžu, rekma mám, hlava mi neslouží. Podechu lapám, kam bych se jenom vrtnul, já nešťastný, jejda, jejda.
3: Když tu hrůzu vypověděl, trochu se uklidnil a zeptal se, odkud pak?
0: Vodníci odpověděli popravdě, odkud jdou. Hubený nešťastník se rozjásal.
1: Tak vy jste od Rožmberka? Vy jste ti rváči, co se prali o rybník a nakonec ho nedostali?
3: My jsme se neprali, dušovali se oba. Nemohli pochopit, kdo to tak rychle roznesl po kraji. Hubeňour vyskočil a začal vandrovníky objímat.
1: Moji zlatí rváči, přemůžete strašidlo, utopíte ho a všichni vám budeme vděční do smrti smrťoucí.
4: Utopit by se mělo, když je ohnivé, ve vodě zhasne, rozvážně pronesl Stulík.
2: Ale my strašidla netopíme, poznamenal rychle Blatoušek.
4: Kde pak, to my neděláme, potvrdil Stulík.
0: Hubeňour si ale nedal říct a dál vedl svou. Prosil, škemral, sliboval, modré z nebe s bylinou svatého Jána, nakládanou vláku z ibišku a slazenou šťávou z kořene lékořice. A to byla v tu dobu velká vzácnost. A když vandrovníci kroutili hlavami, že ne, přidával hory, doly, lužní les, rybníky průtoční, luční, náhorní i úboční. Sliboval všechno, co nemohl splnit. Bylo jim ho líto. Stulík nakonec řekl.
4: Tak dobře, jedním okem se na to strašidlo podíváme. Víc neslibujeme.
2: Ohnivé strašidlo jsem ještě neviděl. Kouknu se oběma,
0: vytahoval se Blatoušek. Stulík se jeho odvaze podivil. Blatoušek dodal,
2: přimhouřenýma, asi takhle.
0: A zavřel obě oči. Když slunce zapadlo a přikradla se tma, všichni tři čekali na ohnivé strašidlo. Blatoušek se Stulíkem zacípem rákosu. Hubeňour vystrkoval nos z vody v bezpečné vzdálenosti od břehu. Za Záblatskou tvrzí vykoukl měsíc. Cvrčci na louce přestali cvrkat, žáby kuňkat, ptáci pípat. Blatoušek se strachem třásl, až rákosí šustilo, kde si v dálce se ozval síček a vyloudil naříkavý skřek. Skřek převzala táhlá ozvěna. Najednou kousek od břehu za křovím vzplál oheň. Plamen se pomalu zvedal výš a dal se do pohybu směrem k vodě. Proti měsíci se rýsovala mohutná postava nesoucí zapálenou smolnici. Funěla do plamene, až jiskřičky létaly, oči blízkaly z otvorů bezmasého obličeje. Jakoby postava neměla krk, hlava přecházela hned v mohutné tělo. Hrůza pohledět. Rozhrnulo se rákosí a bosé nohy začvachtaly v bahně u břehu. Na hladinu padl dlouhý stín. Strašidlo mělo v ruce bydlo, na konci stroj zubcem. Ryby se táhly ke světlu zapálené smolnice. Je to pytlák a na hlavě má pytel. Skočíme po něm, až řeknu teď. Když pytlák hodlal vrhnout trojzubec po rybě, stulík vykřikl: teď! Oba odvážlivci vyskočili z rákosí, strhli z postavy pytel a vyrazili jí smolnici z ruky. Ta ve vodě jen zasyčela. Pytlák se strachy rozjektal, měsíc se zasmál a rozzářil se. Hubeňour vykřikl:
1: hrdek smrdec, to je přece Matěj Bluškojce se Záblatí, jen počkej, Matěji, to se na tebe řekne.
0: Matěj vzal nohy na ramena a uháněl k vesnici. Ryby se radostí mrskaly, žáby spustili na počest hrdinů chorál. Hubeňour pěl velikou chválu, obdivem nešetřil. Pak uspořádal hostinu. Snášel k jídlu všelijaké dobroty, jenom modré z nebe s bylinou svatého Jána, nakládanou vláku z ibišku a slazenou šťávou z kořene lékořice, neměl právě po ruce. Radost v rybníku nebrala konce. Teprve když byly žáby spění oslavných chorálů tak ochraptělé, že ani kuňknout nemohli, všichni odpluli. Když kránu oba hrdinové po dobře vykonané práci usínali v tůnice, zašpital Blatoušek: Stulíku, spíš?
5: Spím, odpověděl Stulík v dřímotě.
0: Bál ses?
5: Bál.
0: Tak nejsme hrdinové.
5: Strach má velké oči, i hrdinové se bojí.
0: A spí už. Dobrou noc.
5: Dobrou,
0: odpověděl Blatoušek, ale usnout nemohl. Nedalo mu to. Stulíku, spíš?
5: Spím.
0: Když spíš, tak mi ještě pověz, jak jsi poznal, že tu není strašidlo? Jenom podle pytle na hlavě? I strašidla mohou nosit na hlavě pytel.
5: Strašidla nevrhají stín.
0: A my jsme strašidla?
5: Jsme vodníci a od strašidel se vodníci liší tím, že jako lidé mají stín.
0: Tak je to. Teda, jak ty, Stulíku, všechno víš?
5: Mám oči, abych viděl, uši, abych slyšel, hlavu, abych myslel. A taky jsem o pár roků starší.
1: A chce se mi spát.
0: Blatoušek zašeptal: tak ať se ti něco pěkného zdá, kamaráde.

лисий випраск, а я за ній перу.

0: po mně.
1: Vánoční vyzvánění. Na kopečku stál kostelík se zvonem Kryšpínem a na kopečku přes údolí kostelík se zvonem Cecilkou. Kostely se stavějí na kopečku nejspíš z té příčiny, že lidi jsou v nich nebyblíž. Když Kryšpín spustil bim bam, jak se máš, Cecilko? Cecilka odpovídala bim bam, bim bim bam bim, mám se dobře. A povídali si řečí zvonů. Kryšpín a Cecilka byli nejbližšími zvony a za ty dlouhé časy se stali sobě nejbližšími. A za ty dlouhé časy se Kryšpínova věž začala rozpadávat. Přišli zedníci, rozebírali zeď a jak jim kameny padaly, narážely na zvon a zedníkům se líbilo, jak to krásně zvonilo. Ale Kryšpín začal chraptět a chraptěl, až ztratil hlas. Bim bam bim, co se ti stalo, Kryšpíne? Ptala se z druhého kopce Cecilka. Kryšpín zachraptěl, ale přes údolí se to nedoneslo. Bim bam, Kryšpíne, bim bam bim, Kryšpínku, volala Cecilka úzkostně a marně a najednou její volání ustalo. Nad údolím teď leželo ticho, že to bylo jako tíseň. To ticho vytáhlo zvonaře pana Matouška před dveře a když pořád nic, šel se podívat, co se přihodilo. A Kryšpín praskl. Viděl hned pan Matoušek a šplhal hned na druhý kopec. A Cecilce puklo srdce, věděl hned zvonař. Když zvon praskne, musí se celý silně nahřát, aby se puklina dala zatavit zvonovinou. Jenomže pan Matoušek neměl tak velkou pec a musel jí stavět. Toto bude trvat. Do svátků se to nestihne, hádali lidi a v údolí bylo pořád ticho a tíseň, jako v domě nemocného. Ale když Vánoce vešly do údolí, pec už stála a věž byla opravená. Zvonař vyměnil Cecilce srdce, zatavil Kryšpínovi puklinu a vyzvedl jej do věže. Byly Vánoce a to je příhodný čas k vyzvánění. A Cecilka vyzvánění.

0: Předpotopní příběh o slepičkovi a kohoutce. Slepiček byl tak lenivý, že ani neotevřel oči a zamumlal: mám ukrutnou žízeň, kohoutko. Jdi k vodovodu a pořádně se tam za mne napí. Kohoutka vstala, začala hejblovat s vodovodem a najednou křuch. Vodovod jí zůstal v ruce. I spustila poplach, vodovod se snažila vtisknout zpět do zdi, ale tenkrát byly vodovody. Voda tekla, voda stříkala, voda hučela.
1: Vstaň, slepičku, uháněj pro instalatéra, já to tu budu držet, než přijde.
0: Vyjevený slepiček uháněl pro instalatéra, ale ten jen zíval.
2: Prý dnes už nic nedělám, jsem jakýsi zesláblý. Jo, kdybys mi, slepičku, přinesl klobásku s křenem, snad bych se zvrávoral.
0: Slepiček spěchal k řezníkovi, ale ten prý, kde pak v takovém vedru klobásku a ještě s křenem, ani vstát se mu prý nechce, snad kdyby tak dostal džbán studeného piva, možná, že by se nějaká našla, ale takhle. Slepiček utíkal tedy do hospody. Hospodský podřimoval za pultem.
3: Cože? Pivo bys chtěl? Piva mám dost, ale nemám žádný salát. Dones mi salát.
0: Zelinář řekl slepičkovi.
4: Salát? Podívej si, jak vypadám. Jaký jsem zarostlej. Přiveď mi holiča, ať mě ostříhá, ať mě oholí. Potom si popovídáme o salátu.
0: Holič se mu vysmál.
4: Tak zelinář by potřeboval mých služeb. No prosím, zajdu za ním, oholím ho, ostříhám, navoním. Ale jak, když mám na nohách kuří oka a nemohu chodit? Pošli mi sem ošetřovatelku z pedikury a uvidíme.
0: Ošetřovatelka v pedikuře řekla:
5: to tak, já půjdu ořezávat kuří oka a kdo za mě uvaří knedlíky, ha? Možná, že tady kuchař odvedle by si dal říct a uvařil by mi je, potom by to snad šlo.
0: Kuchař odvedle, když uviděl slepička, zajásal:
6: prima, že jsi tu. Právě přemýšlím, kdo za mě okroužlí tuhle tu hromadu brambor, tu máš nůž, až to okroužlíš, dostaneš knedlík.
0: Slepiček tedy kroužlí, ale byl lenivý. Přišla na něj dřímota. Bramura mu vypadla nazpět do džberu. Škrabka také, dříma, podřimuje. Kuchař klimbá u kotle. Ošetřovatelka v židličce. Holič v kumbálku. Zahradník ve skleníku. Hospodský za pultem. Řezník v chladírně. Instalatér na divanu. A kohoutka drží vodovod. Drží, ale udržet nemůže. Voda teče, stříká, voda hučí. Odtlačí kohoutku, která také zadřímala. A teče, stoupá a stoupá. Ráno se všichni probudili utopení. A voda tekla druhý den, třetí, desátý, čtyřicátý a zatopila celý svět. Jen pan Noe se svým plovoucím zvěřincem se neutopil. A ryby a husy. A prázdné zazátkované lahve.

0: Rodiče Dorotce často domlouvali a nabádali jí k velkorysosti, ale všechno bylo marné. Dorotčina lakota se ještě zvětšovala a dosahovala obrovských rozměrů. Děti si s ní přestali hrát a její rodiče se nakonec ze žalu a hanby usoužili. Dorotce to nevadilo a dokonce se i radovala. Od té chvíle bylo všechno její a nikdo jí nepřikazoval, aby si s někým o něco dělila. Jenže jednou při nedělní vycházce oslovil Dorotku starý dědeček a požádal ji, aby mu půjčila kapesník. Dorotka se z lakoty celá roztřásla a chtěla odmítnout, ale nakonec si pomyslela, že dědeček je určitě nějaký kouzelník a vykouzlí 10 nových kapesníků, a tak s těžkým srdcem vytáhla svůj čistý a nádherný kapesník a podala ho dědečkovi. Dědeček se do kapesníku ze všech sil vysmrkal, vrátil ho Dorotce a řekl:
1: to je za trest za to, že jsi tak lakomá. Tento kapesník se ti už nikdy nepodaří vyprat.
0: A tak se i stalo. Když Dorotka přišla domů a snažila se kapesník vyprat, nepodařilo se jí to, a protože byla lakomá, pere kapesník dodnes.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: O psích zvicích. Co ti dnes, Dášeňko, povím, není žádná pohádka, ale pravda pravdoucí. Doufám, že chceš, aby z tebe byl vzdělaný pejsek a že budeš dávat pozor. Před mnoha sty a tisíci lety nežil ještě pes s člověkem. Tehdy totiž byl člověk ještě divoký a nedalo se s ním žít. A proto psi žili ve psích smečkách, ale ne v lesích jako srnky, nýbrž na velikánských loukách, které se jmenují prérie, čili stepy. Proto má každý pes podnestakrát louky a běhá po nich, až se mu uši třepou. Vyšli pak, Dášenko, proč vlastně se každý pes třikrát otočí do kolečka, než si lehne ke spaní? To je proto, že dokud žili psi ve stepí, museli si pod sebou udupat vysokou trávu, aby si v ní vyšlapali pelíšek a pěkně se jim leželo. To dělají podnes, i když spí v lenožce, jako to děláš ty. A víš, proč si psi v noci odpovídají štěkáním? To je proto, že si ve stepí museli dávat znamení, aby v noci našli svou smečku. A víš, proč zvedají nožičku na každý kámen a pařez a pokropí jej? To dělali v prérii, aby každý člen jejich smečky čuchnul a poznal, tady byl náš kolega, neboť tuto na kameni nechal svůj podpis. A víš, proč vy, pejskové, zahrabáváte do země kosti a kůrky chleba? To jste dělávali před tisíci lety, abyste měli nějaké sousto schováno pro dobu hladu. Tak vidíš, jak jste byli odjakživa moudří. A víš, proč pes začal žít s člověkem? To bylo tak. Když člověk viděl, že psi žijí ve smečkách, začal také žít ve smečkách. A protože taková lidská smečka ulovila spoustu zvěře, bylo kolem jejího tábora naházeno mnoho kostí. A když to psi viděli, řekli si: co já se budu honit za zvěří, když u lidí je kosti habaděj? Od té doby začali psi doprovázet lidské tábory a tak to přišlo, že lidi a psi patří dohromady. Teď už nepatří pes do psí smečky, ale do smečky lidské. Ti lidé, se kterými žije, jsou jeho smečka.

proto je má rád jako své bližní. Tak, a teď běž a hoň se po louce. To je tvá prérie.

0: Smláďatý je kříž. O, je. Zrovna jako s dětmi. To, když si taková ještěřička vzpomene, nebo když si takové kotě umane, nebo takový vrabčák, to šla jednou lasice do vesnice za dva prsty nakupovat. Den byl krásný, ze zahrádek vonilo devaterým kvítím a slunce se jenom smálo. Jak jsem stará, libovala si lasice, ještě bych si schutí zatančila, když vidím ten krásný svět. A právě v tu chvíli spatřila mladého vrabce Čimčaříka, jak sedí na bříze a neskonale smutně čimčaruje. Ale, vrabče, podívila se lasice, ty jsi nabral dneska písničku ze zakalené studánky, co pak je to s tebou? Vrabec sotva hlavu pootočil. Co by bylo? Mám světobol. Světobol? Ale. A kde pak jsi tu nemoc uhnal, prosím tě? Snad si něco špatného snědla, teď ti to leží v žaludku a tlačí. Běž s tím k doktoru Krocanovi. Říká se, že je na vnitřní nemoce odborník na slovo vzatý. Když myslíte, tetka. A Čimčařík letěl za Krocanem. Ach, doktore, jsem nemocen, moc nemocen. Patrně jsem něco snědl, co nemohu strávit. Leží mi to v žaludku a nedá to pokoj. Vyšetři mě, prosím tě. Krocan dělal, co mohl. Dvakrát vrabce proklepal od A až do Z, ptal se, bolí-li ho to tu nebo zase tu, ale když si vrabec na nic nenaříkal, byl s učeností v koncích. Kdybych se vrabče rozkrájel na porce, nenajdu na tobě, co by se za nehet vešlo. Nevymýšlíš ty si něco, abys třeba nemusel do školy, třeba. Ale co vás napadá? Vždyť jsem na to ani sám nepřišel, to lasice. A vrabec ani nepoděkoval za dobrou vůli a celý načepířený letěl zpátky za lasicí. Tak jak? Ptala se ho, sotva ho z dálky spatřila. Dostal z kapky? Nebo snad prášky? Předepsal ti doktor koupele? Musíš držet dietu? Povídej, to víš, jak jsem zvědavá. Ale nic takového, lasice, zbytečně si mě k němu hnala. Prý jsem zdráv jako řípa. A lasice užasla. To mi nejde, vrabče, do hlavy. Jsi zdráv jako řípa a přece máš světobol? A přece mám světobol, rozvzdychal se vrabec. Nic mě nebaví, všecko mě mrzí, nemám chuť ani na třešně, nejraději bych se neviděl. Lasice z toho nebyla moudrá. Uvažovala, přešlapovala, potřásala hlavou, až jí napadlo. Snad ti tedy, mladý pane Čimčaříku, padlo něco do oka. Třeba z prach, nebo saze, nebo sklíčko z láhve, od černého piva. Ale rozhodně to bylo něco černého, vidíš-li najednou svět tak černě? Seber se a leď k datlovi. K tomu utíkají s očima z celého kraje. Vyšetří tě, ošetří tě, zase budeš v pořádku. Vrabec se rozletěl k červenému buku, ale datel neviděl Čimčaříka právě rád. Řekni, příteli, nemohla by tvá nemoc chvíli počkat? Jsem totiž unaven. Kde pak, datle, to by nemohla, zaštěbetal Čimčařík. Je to hrozně vážná nemoc. Něco děsného padlo mi do oka. Ale snad to nebyla kometa i s ocasem? V kterém oku to máš? V kterém? To bych sám rád věděl. Ale Čimčaříku, musíš přece vědět, v kterém oku tě bolí. Ale vždyť mě v žádném oku nebolí. Tak tě tedy snad pálí, tlačí. Ani nepálí, ani netlačí. Vím jenom, že jsem hrozně vážně nemocen a že to je od očí. Datel pomalu ztrácel trpělivost. Mluv, vrabče, nebo tě s bandurskou vyženu. Vidíš snad špatně? Já? Urazil se vrabec. Já mám náhodou takové oči, že vidím z Nelahozevsi, jak v Rychnově nad kněžnou zrají třešně. Datel se na vrabce nechápavě podíval. Ty, vrabče, styď se. Vidíš, jak jsem unaven a přitom si ze mne přijdeš dělat legraci? Ale jakou legraci? Jestli si udělal někdo z koho legraci, pak to byla lasice ze mne. A vratec odletěl. Tak co? Ptala se lasice účastně. Vypláchl ti doktor oko? Vykapal ti je zázračnými kapkami zvanými bórová voda? To zrovna. Ještě mi vynadal, že jsem ho zbytečně zdržel. Ale pak máš patrně očička v pořádku. A přece máš světobol. A přece mám světobol. Nelíbí se mi na deštíčku, nelíbí se mi na sluníčku, nechci si hrát, nemůžu spát, je mi skoro do breku. Je to nějak zamotané, zapřemýšlela si lasice a najednou vykřikla. Už to mám. Vsaďme se, že máš na srdci červa. A se srdcem nejsou žerty, honem běž k doktoru Skřivanovi, ten jediný má rentgen. Vrabec tedy letěl ke Skřivanu. Dej mě pod rentgen, doktore, představ si, že mám na srdci červa. Pojď. Cože tam máš, podivil se Skřivan. To je mi divná nemoc, pojď. Že má někdo švába na mozku a provádí potom všelijaké nesmysly, to se stává, ale červ na srdci? No, pojď, podíváme se na to. A Skřivan dělal, co mohl. Točil vrabcem vlevo, točil jim napravo, díval se bez brýlí i s brýlemi, ale nakonec povídá. Pojď, kdybych se ukoukal, nenajdu nic. Srdce ti tluče pěkně jako zvon. Pojď. A jak pak si vlastně, kamaráde, na tuhle nemoc vůbec přišel? Ale co pak jsem na ní přišel já, utrhl se vrabec, to mi nakukala lasice. A už za ní letěl. Tak jsem tetka na tom rentgenu byl. No, to jsem sama ráda. Červ, jako hrom, viď? Nebo snad, pro boha, dokonce celá stonožka? I kde pak? Povídal Skřivan, jak on to povídal. Pojď, povídal. Srdce máš jako zvon.
1: Srdce jako zvon? A přece máš světobol?
0: Všecko mě mrzí, nic se mi nelíbí. Nejraději bych neviděl svět.
1: Jenže teď se lasice rozlobila.
0: I podívejme. Tak ty nevidíš, jak támhle ta chrpa krásně modře kvete? Která chrpa, tamhle ta, a že kvete nějak moc krásně a modře, já to teta nevidím.
1: Nevidíš, zlobila se lasice, a proč pak, když máš zdravé oči, tak snad aspoň cítíš, jak ti plesá srdce pod jarním sluníčkem, ne?
0: Že mi plesá srdce, proč by to dělalo, ani to nenapadne.
1: A jak pak to, když máš srdce v pořádku, durdila se lasice dál. A co, když ti děti nasypou drobečky? To nemáš v žaludku jako v pokojíčku?
0: Ani ne,
1: fňukal vrabec a čekal, jak ho lasice začne litovat. Jenže lasici to ani nenapadlo.
0: I ty jeden darebo,
1: rozkřikla se na celou ves. Tak tobě se tenhle krásný svět nelíbí, jsi zdravý jako řípa a runcáš jako stará baba. Mládeneček jako ty musí celý den výskat, smát se a zpívat na celý zobák. A ty jenom otravuješ pro nic a za nic druhé. Tu máš. A Čimčařík se udiveně chytil za pravou tvář.
0: No ne, vy máte páru, teta, já bych nechtěl být váš. Až se mi zajiskřilo v očích. Ale je, teta, já už vidím, jak je ta chrpa krásně modrá a sluníčko mi tak krásně šije do peří a na mou duši, že je svět jako malovaný. Já už, teta, nemám světobol, já už mám jenom, já mám, teta, já mám hrozný hlad.
1: Mějte se tu dobře, já si zaletím ke škole, než se mi děti rozběhnou. A vrabec letěl a lasice se za ním dívala a už se zase usmívala. Vida, jak já jsem doktor. Vyléčila jsem vrabce ze světobolu 1-2. Už zase vesele čimčaruje. A kdy taky by měl vrabec tak vesele čimčarovat, když ne za mlada? Tak vidíte. Neříkal jsem, že s mláďaty je kříž? A u vrabců zrovna jako u slonů. A u těch slonů je to jako u lidí. O sluně se postarají rodiče, ale dospělý slon se musí postavit na vlastní nohy. Zavolá si ho takový král džungle a řekne:
2: já, kvůli horové, od zítřka převezmeš místo hlídače v kokosovém háji. Je to háj nás všech, tak ho háj. Také sklizeň bude patřit nám všem. Jenom opice to nechtějí vzít na vědomí. A proto pozor na ně. Mnoho štěstí a zlom si vás.
1: A Kulihora zasalutuje a odpoví: stačí, stačí, pane králi lve, já to místo beru a proto ty opice spláčou nad výdělkem. Na zítří ráno nemohl Kulihora ani dospat. Jen tak, že si ve spěchu vyčistil kli a už běžel do kokosového háje a s varovně vztyčeným chobotem chodil stále sem a tam a sotva spatřil z dálky podezřelou opici, volal na ní: mašinu, ty, nechceš-li přijít k úrazu? Zpočátku se opice jen smály. A to nic, a to nic, a to nic, a to nic, a to nic. Nové koště vždycky dobře mete. Slon nás přece nemůže doběhnout. Ať nás honí na motora, ať nás honí po palmách. Jenže opice se přepočítali. Sotva, že slon zaslechl nejmenší praskot, už byl pod kokosovníkem, podal si do těru chobotem a pořádně jí nandal.
2: To přestává každá legrace, kroutili se opice.
1: V tomto háji jsou nejlepší kokosy z široka daleka a doposud jsme je vždycky sklízeli my. A co si počneme, až tudy pojede obchodník, který nám za ně slíbil ty překrásné červené hřebínky do vlasů? Zkusme slona podplatit. A zkusili. Slíbili mu silonový šáteček, lichotili, jaký to bude sekáč, ale slon nechtěl ani slyšet.
2: Co pak jsem opice? Zlobil se.
1: Já jsem slon a kromě toho hlídač v tomhle háji. Tak alou. Jiný by toho už nechal, ale kde pak opice? Co si jednou vezmou do hlavy, už z ní nepustí, dokud si ji neurazí, nebo dokud to neprorazí. Přemýšleli, vymýšleli, až dostali nápad. Asi tak za týden chodil slon Kulihora po ránu hájem, přepočítával kokosy a pro jistotu výstražně vytruboval. Byl pyšný, protože včera navštívil jeho rodiče sám král lev.
2: Váš syn,
1: volal jim mezi kli,
2: je hlídač, jakého jsme tady ještě neměli. Takový hlídač by zasloužil zlatý metál.
1: Rodiče div neplakali. Vidíš, Kulihoro, nadarmo jsme ti vždycky nekladli na srdce. Jak se vyplácí světovitost. Kulihora se sice tvářil, jako by byl na takovou poctu zvyklý denně, ale v hloubi své mladé sloní duše povyrostl. Možná, že o mě napíší i v zpravodají džungle a přidají k tomu fotografii a snad se protlačím i do sloního dějepisu.
0: A Kulihora se tak zasnil, že se až polékal, když zaslechl z povzdálí suchý hlas.
3: Dobrý den, to máme krásné jítérko.
1: Opírajíc se o hůlku, kráčela proti němu stará rezavá opice s velkým věncem z palmových ratolestí kolem hlavy a přívětivě se usmívala. Slon jí přemýšlivě popošel vstříc. Hádal, že není místní. Ty zdejší treperendy přece nenosí kolem hlavy palmový věnec.
2: Dobrý den, řekl proto nezvykle zdvořile. Patrně přicházíte někoho navštívit, pravda. A odkud pak až?
3: Zadaleka, mladý pane, až z Tramtárie,
1: odpověděla rezavá opice pod palmovým věncem.
3: A nezdržím vás, snad když se na chvilku posadím. Zadarmo to nechci. Povím vám za to celý váš osud.
1: Co vás čeká, co vás nemine, po čem si šlapete, o čem nevíte a co všechno ještě k tomu patří.
0: Kulihora dočista zdřevěněl. A jak vy něco takového víte?
1: Já jsem prorokyně, odpověděla opice důstojně. Jsem prorokyně Tramtaranda Stramtárie, jméno mi. Jistě je neslyšíte poprvé. Nemohu si myslet, že byste byl takový nevzdělanec.
0: Vidíte, a jsem, přiznával slon zarmouceně. Rodiče mě drželi zkrátka a nesměl jsem vytáhnout paty z džungle a teď mám tak povážlivé mezery ve svém vzdělání. A opravdu, opravdu mi budete prorokovat velectěná Trantarando?
1: Jakože jsem Stantárie. A abyste nemyslel, že snad jenom slibuji, začnu hned. Jste mladý?
0: Ano.
1: Jste hodný?
0: Já se stydím.
1: A hezoučky? A nadaný?
0: Myslíte?
1: Široko daleko by takového slona nenašel. Proto je taky vaše budoucnost jako růžová zahrada. Když zavřu oči, vidím velký cirkusový stan. V tom stanu plno světel červených, žlutých a modrých a kolem sedí davy lidí, ani nedýchají, protože nad manéží tančí na provaze veliký, krásný slon. Je oblečen do červené čabraky se stříbrným třepením, na hlavě má perlovou čelenku, kolem krku náhrdelních z rolniček, nad sebou drží průhovaný slunečník, vznáší se jako páška, hudba k tomu tiše přihrává. Teď slon naskakuje, seskakuje, usmívá se, klaní se a lidé vstávají, tleskají, usmívají se, házejí mu karamely jak květiny a volají, ať žije slon Kulihora.
0: Slon Kulihora se z té opičí věždby celý třásl. Na mou duši, slon jsem, Kulihora jsem, velký jsem, sama jste to ráčila uznat. Zdá se proto, že ten slon na provaze musím být jen a jenom já. Ale jak bych jim mohl být, jsem-li už jednou hlídačem v kokosovém háji.
1: Hlídačem v kokosovém háji, hlídačem v kokosovém háji, opičila se po něm opice. Dnes jim jste, ale co pak bude zítra konec světa? Snad jste si nemyslel, že budete pořád hlídat kokosový háj. Takové zaměstnání se hodí pro leda jakého slona, ale vy jste slon nadaný, vy jste slon krásný. Vy se stanete tanečníkem na provaze, jakože jsem Trantaranda, prorokyně z Trantárie.
0: Dlouho se pak slon Kulihora díval za odcházející opicí a říkal si, kdo by to byl řekl, že je mezi opicemi takový klenot. A má dočista ve všem pravdu. Co je nakonec takový hlídač kokosového háje?
1: A Kulihora nemeškal, zapomněl na svou povinnost, pádil domů, strhl na dvorku šňůru, na které maminka sužívala prádlo, natáhl jí mezi dva kokosovníky, uvázal na uzel a začal se připravovat na svou slavnou budoucnost. Jenže se mu to jaksi nechtělo dařit. Zkoušel vyskočit na šňůru, ale spadl. Zkoušel vyšplhat se na pálmu, ale svalil se.
0: Snad se Trantaranda přece jenom mýlila. Bylo mi hned divné, že by slon mohl tančit na provaze, ale jak by bylo potom možné, aby všecko ostatní souhlasilo? Krásný jsem, dobrý jsem, nadaný jsem, Kulihora jsem.
1: A slon mával tlapou.
0: Darmo maminka neříká, že bez práce nejsou koláče. Ať mám ucho natržené, ať levý kel nadranc, ať jsem samá boule. Takových pár modřin stojí přece za tu slávu, kterou mi prorokovala sama Trantaranda Stramtárie. A šup nahoru a šup dolů a už zase ležel na všech čtyřech.
1: Tatínek s maminkou mu právě nesli svačinu a když ho viděli s natrženým uchem, krvácejícím chobotem a odřenými koleny, přísně spustili. Ty se spral. A s kým se spral? A proč se spral? Kolikrát jsme ti říkali, že se nesmíš prát?
0: Ale vždyť já jsem se nepral. Ještě lži. Vždyť si nejsi ani podobný. No snad, ale není to z pračky.
1: To je z toho, že cvičím, rodičové milí, neboť ode dneška vím, že je mi osudem předurčeno stát se tanečníkem na provaze.
0: Staří se na sebe vyděšeně podívali.
1: Zbláznil se, zašeptal otec zdrceně.
0: Dočista,
1: rozvzlikala se maminka.
0: Moc si chuděra bral tu povinnost k srdci. Pojď, hochu, pojď. Pojď domů, dám ti obklad na hlavu.
1: Ale Kulihora je nedrle odstrčil.
0: Vy mi nevěříte, co? Však budete zpívat jinou, až vám povím, že mi to prorokovala sama slavná věštkyně Trantaranda z Trantárie.
1: Trantaranda? Z Trantárie?
0: Ano, ta?
1: A Kulihora se chystal vyprávět o skvělém cirkusovém stanu plném světel, když se od kraje háje ozval rozpálený lví řev.
2: Kulihoro, kde jsou naše kokosové ořechy?
1: A Kulihora se otočí a opravdu. Palmy jsou očesány a z houští se ozývá cinkavý opičí smích.
0: Tramtaranda,
1: koktá slon a chce vyprávět o svém setkání, ale lev řve dál.
0: Tak vy mi taky nevěříte, že tu byla?
1: Ptá se slon pohněvaně.
0: Pod palmovým věncem, o hůlce, zhrbená, rezavá, z Trantárie, jistě jste o ní už taky něco slyšel.
2: Slyšel? Znám jí přece darebnici zrzavou, jak svou vlastní hřívu. Právě teď se mi přistihl, jak prodala hromadu kokosových ořechů za pár hřebínků a zrcátek. Takové krásné, veliké ořechy to byly. Mluv, obhajuj se, jestli můžeš.
1: Slon Kulihora se sotva držel na nohou.
0: No když tak... Dobře mi věštila, říkala, že jsem mladý a krásný a nadaný.
2: Ty, že jsi krásný? Jen se na sebe podívej,
1: řval král džungle, až se dělal vítr.
2: A o jakém nadání to mluvíš, když jsi nedokázal ohlídat ani pár kokosovníků? Ješita jsi a hlupák jsi a opice to prokoukli dřív než já. Popadni pro vás, vandruj světem a bav lidi podívanou na slona, který je takový slon, že chtěl tančit na provaze. Až dostaneš za vyučenou, vrať se. Uvidíme, co se dá dělat. Ale pamatuj, dřív než do roka a do dne, ať tě tu nevidím.
1: Lev je král džungle. Tak co Kulihorovi zbylo? Musel jít. Nepotkali jste ho snad? Po světě přece nechodí tolik slonů, kteří by byli ochotní věřit na kdejakou slávu, kterou jim prorokuje nějaká Trantaranda z Trantárie. No, a pak, že s mláďaty není kříž.
4: Antilopy a pštros. Není antilopa jako antilopa. Některá je malá, jiná velká. Jedna je brouškovaná, druhá strakatá, třetí... všelijaká. Jak říká pštros, antilopy jsou různé a je jich plná Afrika. A pštros to musí vědět. Pokaždé, když si jde ráno zabíhat, vykukují na něho antilopy z každého křoví. Sledují mě, chtějí okoukat můj běžecký styl, aby mě mohli předhonit. Stěžoval si pštros své milé pštrosici, sotva doběhl domů. A paní Pštrosová ho vždycky napomínala, aby tolik nekřičel, zvlášť, když vykládá takové nesmysly. Pšt, co kdyby tě někdo slyšel? A pamatuj si konečně, že tvůj pštrosí běžecký styl se hodí jenom pro tvé dvě pštrosí nohy. Antilopy mají vlastní běžecký styl pro své čtyři nohy. A protože čtyři je víc než dvě, počítej s tím, že by tě antilopa stejně vždycky předhonila. No tak tohle musel pštros uznat. Ale hlavně se nechtěl hádat. Chtěl si jen každé ráno v klidu proběhnout. A nepřál si, aby ho přitom antilopy pozorovali. Proč to jenom dělají, tomu nepřestávalo vrtat hlavou. Pravda je, že ty antilopy byly jen dvě. Dvě antilopí holky, jmenovaly se Tydly a Fidly, a měly dlouhou chvíli. Otravovalo je každý den nacvičovat tu známou antilopí schovávačku, kterou už znali naspaměť, a proto řekli:
5: to je pořád jenom hop do křoví, hop z křoví, hop tam, hop ven. My se nechceme od rána do večera jenom schovávat. Chceme, aby na nás bylo ze všech stran vidět.
4: Antilopy jsou všechny moc hezké a těmhle dvěma to slušelo obzvlášť. Tak se stalo, že dostali nápad, za který by je nikdo, kdo se v Africe aspoň trošku vyzná, nepochválil.
5: Místa je tady všude dost, uspořádáme nějaké závody. Na závody vždycky přijde spousta diváků a ti všichni nás uvidí,
4: řekla Tydly.
5: Jenže při závodech běžíš tak rychle, že si tě nikdo nestačí pořádně prohlédnout,
4: napadlo hned Fidly.
5: Lepší než závody by byl ples, nemyslíš? No jasně, že by byl ples. To bude to pravé, jásala Tydly.
4: Když mají antilopy radost, tak málo kdy tleskají, místo toho radši skákají. Tydly a Fidly začaly nad svým báječným nápadem vyskakovat a zároveň přemýšleli, co si na ten ples vezmou na sebe, aby byli ze všech nejkrásnější.
5: Je, co takhle pštrosí péro, za každé ouško jedno.
4: A tím pštrosím pérem to vlastně všechno začalo. Místo hop do křoví, hop z křoví, začaly Tydly a Fidly nacvičovat na ples všechny možné nové tance, ale hlavně začaly hlídat pštrosa. Pozorovali ho každý den, dávali pozor, kdy už konečně ztratí některé své nádherné péro. Sledovali každý jeho ranní běh, až už jich měl pštros plné zuby. Jednou ráno, když zase běžel, tak udělal něco, co by od něho nikdo nečekal. V tom nejprudčím běhu se zastavil. Zabrzdil antilopám přímo před nosem a rozlobeně vykřikl:
6: proč koukáte?
4: Když se antilopa lekne, vyskakuje ještě výš, než když má radost. Skáče prostě jako blázen. A tak vyskakovali Tydly a Fidly jedna výš než druhá, místo aby pštrosovi na jeho otázku slušně odpověděli.
6: Ty antilopí holky jsou asi praštěné, pomyslel si pštros. Měl bych se jít radši zeptat někoho jiného, ale koho?
4: Tolik potřeboval pštros vědět, proč po něm antilopy pořád koukají, až se nakonec rozhodl pro krokodýla. Krokodýl je starý a proto bude i moudrý a zkušený. Jedině on mi může povědět, proč po mně antilopy koukají. Na krokodýla si vzpomněli i ty dvě hezké antilopy hned, jak se trošku uklidnili a přestali tolik vyskakovat. Jen moudrý a hodný děda krokodýl bude vědět, jak by se dala sehnat pštrosí péra na ples. A tak ještě dopoledne navštívili krokodýla pštros i obě antilopy. Zdálo se, že krokodýl spí, ale nespal. Také to nebyl moudrý, hodný děda. Byl velice zkušený a byl to zkrátka krokodýl. Chňapl nejdřív po antilopách a když včas uskočili do křoví, tak jak to měli naučeného ptám ho ven, ohnal se alespoň po pštrosovi. Pštros měl štěstí. Zkušený krokodýl se tentokrát netrefil, minul pštrosa jen o pírko, tedy přesně o dvě pírka, která mu uvízla mezi ostrými zuby. Ozdobil se potom těmi nádhernými pštrosými péry, ačkoliv je známo, že krokodýlové na plesy nechodí. A konečně spokojeně usnul. Po téhle příhodě Tydly a Fidly už víckrát na pštrosa z křoví nekoukali. Pštrosí peří nepotřebovali, protože se na ples nechystali. Radši znovu a pilně nacvičovali známou antilopí schovávačku hop do křoví, hop z křoví, která je pro antilopy tak důležitá. A pštros se zase mohl každé ráno v klidu proběhnout tak, jak to měl rád. Jen ho mrzelo, že se nenašel nikdo, kdo by mu vysvětlil, proč tenkrát ty antilopy na něho z křoví pořád koukali.
7: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
8: zachránil mě Franta Šramota. Bylo pěkné, teplé odpoledne, vyhříval jsem se u lesa, najednou koukám, v trávě se sune nějaký ocásek. Lezl a lezl a vůbec nikomu nepatřil. Lezl docela sám. Řekl jsem si, že to musím vyzkoumat. A ocásek jsem trochu packou napálil. Ocásek začal lézt rychleji. Vzal jsem ho trochu drápkem a on lezl ještě rychleji. Začalo to být velice zajímavé. Ocásek uháněl a já pořád do něho ťáv, ťáv, ťáv, ťáv. Ocásek se najednou zastavil, stočil se do kolečka a já koukám, uprostřed toho kolečka se zvedá hlavička. Na hlavičce dvě malé oči, pod očima tlamička a z ní každou chvíli vyběhnou dva červíčci a zase se schovají. Malá očka se na mě upřeně dívají a tlamička dělá jen... Sedím a koukám, jak se ta hlavička pořád víc zvedá. Její oči se na mě dívají velice zlé. Já sedím a sedím a dívám se do těch zlých očí, jako bych docela zdřevěněl. Tlamička se blíží k mému čumáčku a já vidím, že z ní nevybíhají dva červíčci, ale tenký jazyk na konci rozdvojený. Tlamička říká velice zlé, seknu, seknu, kočky. Nemohl jsem se ani hnout. Čuměl jsem na tu tlamičku, která pořád říkala, seknu. A nesekneš, zafuněl nějaký hlas. Pak to chruplo a hlavička klesla k zemi. Vidím, že za tou hlavičkou je zakousnutý dlouhý špičatý rypáček a za tím rypáčkem a kolem něho samé pichláky. Rypáček pořád chrup a chrup a za chvíli z toho ocásku nezbylo docela nic. Rypáček se otočil ke mně, pichlavá očka na mne zamžourala a rypáček řekl, máš víc štěstí než rozumu, modroočko. Kdybych byl náhodou nepřišel, dostal si rovnou do čumáčku a bylo po tobě. Velice mě udivilo, že mě špičatý rypáček zná, ale divil jsem se ještě víc, když řekl, ty bydlíš tady s tím člověkem v chaloupce. Náhodou vím o tobě všechno. No, a kdo pak jsi ty? Ptám se špičatého rypáčku. Já jsem Franta Šramota. Franta Šramota? To je divné jméno, takové nějaké, ne naše, ale člověčí. A on povídal, no však mi ho také dal ten tvůj člověk. Já jsem náhodou ježek. Loni jsem s tím člověkem žil v chaloupce, zrovna tak pohodlně jako ty. Každý den miska mléka a jiné dobroty. Nakonec mě toho mrzelo a utekl jsem na svobodu. Nemohl jsem se s tvým člověkem dohodnout. On v noci spí, já náhodou nejraději v noci lovím. Celé noci jsem po jeho chaloupce běhal, ale ani kobylky, ani šváby, zkrátka nic pořádného tam nebylo. A tvůj člověk ještě huboval, že celou noc šramotím, že jsem Franta Šramota. Tak jsme se rozešli. Víš, modročko, není nad svobodný život. A co je to svobodný život, Franto Šramoto Ježku? Zeptal jsem se. Ježek nakrčil čelo, až mu bodliny zakryly skoro celou tvář a povídá, víš co, říkej mi fanouši, to je hezčí. Tak mi říkal tvůj člověk, když se na mě náhodou nezlobil. Ježek potom vykládal, že žít na svobodě znamená nepatřit vůbec nikomu. Všechno si sám udělat, o všechno se postarat, nečekat, až někdo všecko připraví pod nos. Ukázalo se, že Franta Šramota, totiž fanouš, je veliký lovec. Že loví myši, šváby, žáby, brouky a že se nebojí ani tak zlého zvířete, jako je ocásek s hlavičkou, kterému se správně říká zmije. Franta Šramota tvrdil, že zmije dovede kousnutím zabít i člověka. A já byl velice rád, že jí Franta snědl. Co bych si počal, kdyby zmije zabila mého člověka? Já nedovedu žít na svobodě. A Ježek mi pak vyprávěl, že žít na svobodě je zajímavé, ale že to není žádná legrace, protože když se jeden zmýlí, nikdo mu nepomůže. Jak si kdo ustele, tak si léne. Někteří kamarádi si na zimu špatně ustlali a na jaře, když se měli probudit, tak se neprobudili, protože byli zmrzlí. A taky, že je veliká starost s tím, aby se v létě hodně jedlo, aby se tloustlo, aby bylo při dlouhém zimním spánku z čeho trávit. Bylo to všecko velice podivné a já jsem se chtěl ještě na mnoho věcí zeptat, ale Franta Šramota najednou zdvihl rypáček, zavětřil a řekl, jestli mě můj nos nemýlí a já mám náhodou moc dobrý nos, tak je nablízku ten tvůj člověk. Raději zmizím. Buď zdrav, modročko, a zmím se vyhýbej, ty nejsou náhraní. Franta si to odšramotil do křoví a nevzal můj člověk do předních tlapek a hladil mě, protože měl radost, že jsem se mu neztratil. Protože jsem musel pořád přemýšlet o tom svobodném životě, zapomněl jsem na předení a tak můj člověk ani nepoznal, že je mi s ním dobře.
9: Tak už je duben, měsíc čiperných blech. Celou zimu dají jakž tak spokoj. Občas vás sice kousnou, ale to jen abyste věděli, že nejste na světě opuštěný, že jsou při vás alespoň blechy. Jakmile však přijde duben, vylíhne se kdeco. Housata, kachňata, kuřata, kůzlata, štěňata a mám dojem, že i blešata. Nebylo, jestli je to snad tím, že v lehkém jarním kožichu je jim u mě přece jen chladněji a musí se zahřát pohybem, no to přesně nevím. Vím jen, že se v dubnu mohu udrbat. Duben mi tedy avizují blechy. Avizovat je cizí slovo, které znamená hele, už to tu bude. Mému tatínkovi avizovali duben kromě blech i čápy. Pocházíme totiž z jižních Čech a ty jsou domovem rybníků a tudíž i kaprů, čápů a mého tatíka. Můj člověk mě tam dostal a převezl mě sem, co tu jsem. Původně jsem se domníval, že tu chce zřídit taky rybníkářství a já, že tu mám být jako rybníkář. Tak jsem se do toho bez dlouhých průtahů dal a začal jsem dělat rybníčky, kudy jsem chodil. V kuchyni, v parádním pokoji, v zadním pokoji i v ložnici, ale sklidil jsem za to jen nevděk. Asi proto, že ty moje rybníčky byly mrňavé. Tenkrát jsem byl ještě štěně a na takový Rožnberg bezdrev nebo horušický rybník jsem si netroufl. Ty jsou moc veliké, na ty musí být podle mého aspoň Bernardin nebo Dobrman. A tak jsem tu rybníkářství nezaložil. A na čápí jenom vzpomínám. Hlavně na toho, co hnízdil na našem komíně. Ne, že by se toho jeden od něho dověděl moc. Čápy jsou němí. Nekdákají ani nekokrhají, na to, že by štěkali. Jen syčí jako husy. A hlavně klapají zobákem. Ale i tak se tatík dověděl, že se k nám vracejí z jižní Afriky a že denně uletí asi 150 kilometrů. A že u nás je jim nejlíp. U nás je každý považuje za člena rodiny, ale kde jinde je hledí dostat spíš na pekáč. A to jsou přitom například v Africe ještě víc k užitku než u nás. V Africe dovedou spořádat hejna kobylek, co byla postrachem a pohromou celé země. V Evropě čápům vadí prý jen dráty. Já nevím, proč musíte po té Evropě natahat tolik drátů, pustil se vždycky náš čáp do mého tatíka. Nás kvůli ním přijde za rok okrk tolik, že si to neumí nikdo představit. Já žádné dráty po Evropě nenatahuju, bránil se vždycky tatík. Já nepotřebuju ani telefon, ani žárovky. Kam chci, tam doštěknu a kam nedoštěknu, tam nechci. A místo žárovky máme my psi čumák. Není nad náš čumák. Žádná žárovka neočuchá patník. Natož, aby avizovala listonoše nebo kominíka. Když čapí pár přiletí, sepere se nejdřív o své hnízdo s jiným párem. Ono těch hnízd není tak moc. V Evropě je jich sice přes 90 tisíc, ale v Čechách jen 300. Proto se o ně čápi perou jako hasačerti, ale rytířsky. čáp s čápem a čápice s čápicí. Nikdy se nepere čáp s cizí čápicí. V tomhle jsou ti ptáci tak vychovaní, jako my psi. Kdo vyhraje, ten si hnízdo opraví a vysedí na něm obyčejně 3-4 mláďata. Někdy až 7. Ale čapí mláďata. Lidé totiž tvrdí, že čápy nosí mimina. Mně se to tedy nikdy nezdálo. A jednou jsem se osmělil a toho svého čápa jsem se zeptal, jestli je na tom něco pravdy. Něco jo, řekl, ale vlastně nic. Pravda je, že nosíme jenom žáby, kluky ne. Ale kromě žab sbíráme i čolky, mloky, hady a ještěrky a v polích a u rybníků i krtky a hlavně hraboše. Víš, kolik my pochytáme hrabošů, když je takový myší rok? I přes 40 za hodinu. Chytil jsi někdy 40 hrabošů za hodinu? Nechytil, přiznal jsem se tenkrát. Jenže já jsem ještě štěně. Až dorostu do psa, chytím jich za hodinu 80. Holedbal jsem se. Smál se čáp. Jestli jich chytíš za hodinu 80, tak ti uštípnu špičku ocásku a připíchnu ji v Africe na nástěnku. Celá Afrika se ti tam bude chodit klanět. Měl pravdu. 80 jsem jich nikdy nechytil. Jenže taky je mi špička ocásku milejší na oháňce, než na nástěnce v Africe. Ale stejně je škoda, že mi vyprášili z kožichu do rybníkářství. Tady si lidé sázejí pod okna růže a já nevím co. A nevědí, že obyčejný komín s čapým hnízdem a čápaty je taková krása, jaké se nic na světě nevyrovná.

0: vypadá.
1: No, Žižka měla taky jedno oko a učíme se o něm dodnes.
0: Hele, když se na to nebudeš šmatat, když se nebudeš platit a když nebudeš mrkat, tak to vydrží.
1: Hele, Honzo, a hlavně se neboj. Řekni, že zastupuješ 20 dětí z naší obce.
0: Proč děti, ať řekne klidně mládež, ne?
2: Jasně, mládež.
3: Jasně, mládež.
1: No takže zastupuješ 20 mládeží z naší obce a když pořád chtějí nějakou tu činnost, tak ať nám koukaj ten hrad navali.
2: No jasně, správně.
4: K poslednímu bodu promluví ředitel školy Vávra.
5: Jak víte, příští rok odcházím do důchodu. Každý člověk po sobě rád něco zanechá, někdo sepisuje paměti. Já sepisoval žádosti, aby se něco udělalo s naším hradem Brtníkem. A nic. Nic. Památkáři ho mají v plánu za 5 let. Až najednou přišel tenhle ten návrh našich dětí, který jste si jistě všichni přečetli.
6: No to teda přečetli. A řeknu vám, že...
5: Než se dáme do diskuze, snad bychom měli pozvat toho chlapce dál.
4: Jo. Jen do pocem.
7: Dobrý den.
4: Sedni si, chlapče.
7: Děkuji.
4: No tak se posaď.
6: Tak já jsem si teda přečet, co ty děti sepsali. A řeknu vám, mě to připadá jako hloupost. Co? No, dát dětem hrát, co pak to je normální?
0: Slovo si vzal Jouza, Jenda stojí, voko normální, nikdo si ničeho nevšim. Pilátová alias Černá kronika se šklebí a kejvá hlavou.
8: Pilátová se šklebí a kejvá hlavou.
9: My nechceme celý hrát. Chceme jenom věž. Ve věži by byla klubovna a dole muzeum.
6: Tady švagrová Pilátová by vám nejlépe řekla, co děti bez dozoru dovedou. Prosím, švagrová Pilátová by řekla nejlépe, co děti bez dozoru dovedou. Prosím.
10: V obci Kukleny si vyšli 2 nezletilí chlapci ke stohu slámy. Pomocí 2 kamenů zkoušel vykřesat oheň. Pokus se podařil, stok schořel do posledního písmenka. Jste velká. V obci Vraná ploštice skupinka nezletilých si hrála se stavidlem rybníka o rozloze 2 hektarů, až rybník zcela vypustila. V obci Bouchálka odbrzdili nezletilý bagr.
0: Černá kronika furt něco malé.
11: Měli bychom se podívat na ty její jahody. Vitamíny už stejně nepotřebujeme.
8: Ano, vyplenit černý kronice zahradu.
10: S náloží dynamitu a vyhodili do povětří skladiště mykané příze.
6: No, a ještě přeští švagrová, co se stalo v obci Hulín.
10: V obci Hulín nezletilí...
4: To by snad stačilo, ne? Tak vy tedy myslíte, že... Posaď se, chlapče. Vy tedy myslíte, že by ty děti mohly na hrádku způsobit škodu?
5: Neplač, Jendo, ještě jsme neprohráli. Ty teda myslíš, že je lepší nechat ten hrad bez užitku chátrat, než svěřit ho dětem?
6: Pozor, bez užitku ne. Vypracoval jsem následující plán.
12: Profesor v županu. Půda profesora Kadeřábka se proměnila v noclehárnu. Na jedné palandě chrápal Vasil, na druhou se natáhl Carlos a Ramses si lehl vedle otce na železnou postel. Probudilo ho prudké slunce a štěkot. To se Hubert v přízemí domáhal Procházky.
13: Na schodech určitě zůstaly nějaké ponožky, uvědomil si Ramses. Bernardin půjde po stopě.
12: Rychle se vykradl na chodbu. Měl pravdu. Sem tam nějaká visela ze zábradlí a jedna byla dokonce před profesorovým bytem. Zrovna ji zvedal, když se otevřely dveře a v nich stál profesor Kadeřábek v županu. Ramíku, zvolal překvapeně, ty mě hledáš. Ano, zalhal Ramses a nalezené ponožky schovával za záda. Hubert už dole táhl na šňůře paničku k rannímu venčení. A když profesor Kadeřábek v pracovně radostně zvolal: příteli, musíme si toho tolik povědět, Ramses přestal lhát a ke všemu se přiznal. Přiznal, že celý život strávil s bratrem a se svým otcem a s maminkou Mochitou, na kterou se ale už moc nepamatuje, tady v téhle vile na půdě. Profesor celou dobu mlčel, stál a poslouchal. Posadilo ho teprve sdělení, že jejich otec býval mafiánským šéfem a půda ohromným skladištěm, Ramík řekl, impériem nakradeného galanterního zboží, jmenovitě punčoch, punčochových kalhot, dupaček, podkolenek a ovšem ponožek. Jak to, že byla? Přerušil Ramíka. To už není, zvolal lítostivě. Představa, že něco tak velkolepého nemůže zdokumentovat, popsat a zakreslit do svého díla, ho na chvíli zdrtila.
13: Není. Včera v noci vydrancoval gang kudly Dederona.
12: Profesor Kadeřábek strnul. S posvátnou úctou opakoval slova, která v životě lichožroutu zazáří zlověstným třpitem. Vydrancoval gang kudly Dederona.
13: A to není všechno, vyrušil ho Ramses. Tulík se s ním spřáhnul. Stal se guvernérem našeho horního města.
12: Profesor sáhl po džbánu vody, kterou si připravil k zalití fíkusu. Vyprahlo mu, celý džbán vypil.
13: A kde jsou teď Tulík a ten Dederon?
7: V Kilimandžáru.
13: V Kilimandžáru.
12: Profesorovi v hlavě hučelo, jako by z dálky slyšel bušení tamtamu.
7: To je jejich hlavní stán v dolním městě,
12: vysvětloval Ramses už trochu netrpělivě. Moc se tu zapovídal, měl by se vrátit nahoru. A jeho citlivý profesorský přítel to poznal.
13: Jdi za otcem, řekl. Musela to být pro něho hrozná rána. Nenechávej ho samotného.
12: Vyšel s ním do předsíně a tak otcovsky se na něho usmál, že mu Ramík málem pověděl, že jeho otec přece samotný není, když tam je i Sibiřan Vasil a Mexičan Carlos. Ale aspoň tohle si nechal pro sebe.
14: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
15: Pelandok závodí se slimákem. Když si Pelandok po všech těch příhodách oddechl, vydal se dále a přemýšlel, co by měl ještě udělat, aby si pořádně vyzkoušel svůj um. Je vůbec někdo na světě, kdo by byl chytřejší než on? A tu se z vůle boží, neboť on je vznešený, potkal se slimákem, který se právě soukal po kmeni stromu. Pelandok ho oslovil. Hej, slimáku, nechtěl bys se mnou závodit tak na vzdálenost jednodenní cesty? Slimák souhlasil. Dobře, Pelandoku, ale až za týden mám ještě nějakou práci. Pelandokovi to také vyhovovalo. Slimák zatím celých těch 7 dní chodil za ostatními slimáky usazenými u řeky, na pobřeží, v močálech, v jámách a kalužích a řekl jim. Až uslyšíte Pelandokův hlas, který bude kontrolovat, jak daleko jsem uběhl, musí se mu ozvat jen ten, co bude před ním. V žádném případě nesmí ani pípnout slimák, který bude za ním. Když nadešel den závodu, dostavil se Pelandok ke slimákovi a trval na splnění slibu. A tak ráno začali závodit. Pelandok běžel po suché zemi, slimák si zvolil vlhko, bažiny a kaluže. Když už měl Pelandok běhu dost, zavolal na slimáka, jak se jemu v závodě vede. Ten se ale ozval daleko vpředu. A tak Pelandokovi nezbylo nic jiného, než běžet dál. Za hodnou chvíli se zase Pelandok zastavil, zavolal, ale zaslechl Slimákův hlas jen velmi slabě. Tak daleko byl před ním. To už dostal strašný vztek, vyrazil jako blesk a běžel bez zastávky půl dne. Sotva popadal dech, když znovu zavolal na Slimáka. A ten mu odpověděl zase pěkný kus vpředu. A tehdy si Pelandok řekl: ten Slimák je ale mizera. Běžím ze všech sil a ne ho dohonit. Teď, abych se před všemi Slimáky styděl, že jsem s jedním z nich prohrál závod. A přitom se vlekl hodně pomalu, když lezl po větvích. Sotva dýchal. Proto se mu taky závod nabídl. Ale vypadá to, že únavu jenom předstíral. Kdybych věděl, že umí tak rychle utíkat, nebyl bych se s ním pustil do závodění ani za nůši banánu. Pelandok si lehl a nakonec uznal. Tak dobře, Slimáku, tentokrát si vyhrál. Když Slimáci uslyšeli, že Pelandok přiznal svoji porážku, zavískli radostí, jak se jim podařilo mazaného jelínka doběhnout. Pelandok pak zůstal ležet pod stromem, aby si odpočinul. Najednou uslyšel se zhora nějaký šum. Jakási muška si tam pobzukovala. Kdo si to tam bzučí? Nedal si pokoj Pelandok. Moucha mu odpověděla: to je moje břicho, Pelandoku. Včera v noci šel kolem bůvol a jeden z trnů, co mu uvízl v kůži, mě bodl. Píchl mě naprst hluboko do břicha a to bolestí tak bzučí. Že se nestydíš tak lhát. Tělo máš jak špendlíkovou hlavičku a trn se ti zarazil do břicha naprst hluboko? To ti mám věřit? Muška odpověděla: vidíš, Pelandoku, nechceš mi věřit. Ale já jsem nemluvila o tvých prstech, ale o svých. Pelandok se zamyslil.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Profesor Kadeřábek a tajemný hlas. Profesor Kadeřábek měl báječnou náladu. Dokonce ho napadlo, jestli ještě svede kotrmelec. Podařilo se. Točila se mu hlava, ale tak nějak příjemně. Vzpomínal, kdy naposledy mu takhle bylo. Jak? Chvíli hledal pro svůj duševní stav správné slovo a našel ho.
2: Je mi závratně,
1: zvolal nahlas. Jednou už něco takového pocítil. Proto měl na zdi pověšenou tenisovou raketu, třeba že se do jeho pracovny hodila jako kožich do sauny. Co by samotářský student a premiant začal navštěvovat tenisový oddíl. Žádného spoluhráče nepotřeboval, vystačil si s betonovou tenisovou zdí. Pinkal do ní s tak náruživou silou, až se drolila. Ani si nevšiml, že ho už několik dní sleduje štíhlonohá plavovláska, která na vedlejším kurtu hrávala s přítelkyní. Jednou však přišla sama a odvážně navrhla, že by si mohli zapínkat spolu. Hranému se zatočila hlava. A když se ta dívka na lavičce u kurtu přezouvala do tenisek, pocítil náhlou závrať. Spatřil, jak se jí z bílých ponožek klubou růžové prstíky. A už tehdy se o ponožky velice zajímal a tohle spojení ho ochvátilo. S úsměvem mu nabídla první podání. René si míček nadhodil a uchváceně do něho praštil, jak byl zvyklý, tedy jako do betonové zdi. Drobná plavovláska se po přímém zásahu sice poměrně brzy vzkřísila, ale víckrát se už na tenisových dvorcích neobjevila. A tak René pověsil raketu na hřebík. Všechen svůj čas začal věnovat studiu ponožek. Poznal jejich historii i současnost, zkoumal ponožky z celého světa, ale především se snažil odhalit věčnou záhadu. Proč a kam se lidem ponožky ztrácejí? A toho dovedlo k jeho pravé a skutečné lásce, k lichožroutům.
2: Je mi závratně,
1: zvolal profesor Kadeřábek a vrátil se ke stolu, kam si rozprostřel portréty lichožroutích tuláků. Celý den zdokonaloval ty rychle nahozené skici, které pořídil na nábřeží, a teď s nimi byl na výsost spokojený.
2: Tohle omráčí celou akademii věd.
1: A jak se budou výjímat v jeho díle život lichožroutu, a což teprve kapitola, v níž popíše příběh svého seznámení a přátelství s mladým lichožroutem Ramíkem a jeho bratrancem Hihlíkem.
2: To bude na Nobelovu cenu.
1: Ze slastných myšlenek ho vyrušilo drnčení telefonu. Drnčel tak silně, že sluchátko ve vidlici nadskakovalo. Hlas mu zadrhával,

0: Vyšluchátko zvedl a řekl: prosím.
1: Správně. Prosit budeš, abych ti synáčka vrátil. A já ti ho možná vrátím za malý výkupný. Pár pytlů licháčů. Různý velikosti, různý série a žádnej podraz. Zase se ozvu. Prask a ticho.
0: Sladká závrať rázem zmizela. Profesorovi dosad zatělo drápky zvířátko jménem Strach.

0: Bylo jednou jedno pole a to pole rozkvetlo začasného léta celičké růžovým jetelem. Jakmile jetelové paličky otevřely své kalíšky do sluníčka, začaly hned tak sladce a omamně vonět, že přivábily včely ze žlutého úlu, co stál v cípu louky u lesa. Jestli to nevíte, jetel je náramně zvědavé kvítí. Jetelíček kmítek z medu lákal k sobě na besedu zlatou včeličku. Povídej mi, slečno včelo, co se u vás v úle dělo. Poseď chviličku.
1: Kde pak? Na sezení a povídání nemám čas.
0: Kam pořád spěcháš?
1: Mám plné nožičky práce, co pak nevidíš? V každé plný košík pilu. Sotva je donesu domů, musím letět znovu.
0: Pro koho potřebuješ tolik pilu?
1: U nás ve včelím království není nikdy pilu dost. A i kdyby bylo, my máme jiné starosti než plané klávosení.
0: Jaké starosti? A s kým?
1: Přece s naší královničkou. Všechny, co je nás v úle, se od rána do večera nezastavíme, děláme všechno proto, jen aby byla šťastná a spokojená.
0: A je šťastná?
1: Moc ne. Sedí si na svém medovém trůně a je smutná. Smutná a protivná. Máme s ní soužení, jetelíčku.
0: Včela sebrala své pilové košíčky a horem pádem s nimi uháněla domů, jen aby se včelí královnička nehněvala. Nehněvala se, jen byla očividně smutnější a také protivnější. Už ani nemluvila, jen fňukala a chřadla.
1: Takhle to dál nejde. Musíme pro ně najít nějakou silnou medicínu, jinak nám načisto umře.
0: Včely se poplašeně vyrojily z česna a rozletěly se znovu po kraji. Teď najednou jim bylo jetelové kvítí dobré.

0: Jetel je sice zvědavé kvítí, ale není skoupý. Našenkoval včelce plný čbáneček léčivého nektaru, co pomáhá proti všem neduhům. Jenže včelí královnička nejspíš chytila neduh nad neduhy, jen co vypila léčivý čbánek, fňukala dál.
1: Ach, já nešťastná, já ubohá, fňu.
2: No tak, královničko, nech už toho naříkání a pověz, co tě bolí.
1: Nic mě nebolí, vlastně všecko mě bolí, chůvičko, ano. Všecičko.
2: A nevymýšlíš si tak trochu?
1: Nevymýšlím. Fňu.
2: A kde tě bolí nejvíc?
1: Nejvíc mě bolí u srdce, abys věděla. Chtěla bych. Poslyš, nevíš, co bych vlastně chtěla?
0: Včelka se usmála. Byla to velice moudrá včela. Dělala královničce od malička chůvu a věděla, že jak začne včelí královna takhle fňukat, má to pokaždé stejnou příčinu.
2: Už vím, co ti je. Poslyš, královničko, tebe posedlo vdávadlo.
1: Vdávadlo? To je jistě nějaká hrozná nemoc.
2: Ano, je to nemoc, kterou dostane každá včelí královnička, když vyroste z dětských křidílek a stane se z ní velká královna. Ty nepotřebuješ žádné lektvary, potřebuješ najít ženicha. Tak je to.
1: Ženicha?
2: No,
1: tak dobře, já ho jdu hledat.
2: Co tě napadá? Žádná královna si nemůže hledat sama nápadníka. Královna musí čekat, až jí bude nápadník představen. Hned zítra ti přivedu urozené pány a ty si z nich někoho vyvolíš.
1: Nikdy jsem u nás v úle žádné pány neviděla, natož pak urozené.
2: Urozené pány, ženichy, mám pro tebe v rezervě. Ve zvláštních zásobních komnatách.
1: Co tam dělají?
2: Nic. Polehávají, klábosí a čekají, až ti budou představeni, aby se mohli ucházet o tvou královskou nožku.
1: A kdo vlastně jsou ti urození ženiši?
2: Však sama uvidíš. A až uvidíš, sama si mezi nimi vybereš.

0: Nejurozenější královno, dovol, abych ti představila tvé nápadníky. To jsou oni.
1: Vešli tři tlouštíci, jeden větší břichopásek než druhý. Ani se kvůli tloušťce nemohli před trůnem náležitě uklonit.
2: Proč jsou tak vypasení?
0: Proto, že na tebe museli tak dlouho čekat. Od čekání se tloustne.
2: Moc se mi nelíbí.
0: Líbí, nelíbí, když si královna, jednoho si musíš vybrat. Tak aspoň jim něco řekni, ať vidí, jak jsi vychovaná.
3: Tedy můžete povstat, pánové, ať si ta břicha netlačíte. Kdo pak jste?
1: Tlouštíci se s úlevou narovnali a ten nejkulatější předstoupil před královničku. Povídá. My jsme, prosím, trubci.
3: Trubci?
1: Ovšem, veličenstvo. Jeden jako druhý s dlouhým rodokmenem, jeden jako druhý se šlechtickým titulem. Já jsem baron Trubec z Troubova. Zde bratránek, rytíř, Trumber, Strubčan. A zcela vzadu, račte si všimnout, synovec Zeman Trouba od Troubovy Hůrky. Písemné rodokmeny se seznamem předků předkládáme.
3: To nebude třeba.
1: Už jsi snad vybrala, rozářil se baron Trubec jako lívanec.
3: Já... Ne, nevybrala.
1: Ale ty musíš. Nač bychom jinak tak dlouho čekali v zásobních komnatách?
3: Musím se trochu rozmyslet.
1: Dobrá, ale ne dlouho.
3: Do zítřka.
0: Slyšeli jste, pánové? Její veličenstvo královna musí pečlivě zvážit, kdo z vás se stane jejím ženichem, potažmo manželem. Slyšení je u konce. Pokračování zítra.

0: ještě za posledním nápadníkem nezaklapli dveře a včelí královnička byla už zase jedno slzavé údolí.
1: Ach, já nešťastná, já uboha, fňu, fňu, fňu.
2: Ale co zase naříkáš, koukej se rozhodovat.
1: Ach, chůvo, chůvičko, jak se mám rozhodnout, když je jeden ženich ošklivější než druhý?
2: Možná, že máš pravdu. Krásy nepobrali, za to urozenosti.
1: Co jsou mi platní urození tlustoši? A ten Zeman Trouba, vždyť má pléš.
2: No, on rytíř Trumbera taky není zrovna do módní přehlídky. Všimla si z těch nožiček do O.
1: Baron Trubec má zas nohy do X a pupík, že se přes něj nevidí na špičky těch xatých nohou. Moc se nesměj, ty si je brát nemusíš. Ach, ouvej.
0: A včelí královnička začala tak hrozně vzdychat a plakat, že by se nad ní kámen ustrnul.
2: Chudinko, chudinko moje malá, kdybych věděla, pro koho tě vychovávám.
1: Pane Chůvo, ani jednoho si nevezmu. I kdyby mě to mělo stát královský trůn.
0: Včelí chůva ožila.
2: To by šlo. To není nejhorší nápad.
1: Co jako?
2: Jediná cesta z toho zádrhelu je, že utečeš. Zítra, až se trubci dostaví k rozhodujícímu slyšení, oznámím jim, že jsi zmizela.
1: Chůvičko, ty bys to pro mě udělala.
2: To víš. Z čerstva královskou korunku dolů a pospěš si, pustím tě zadním česnem.
1: Ale kam jít?
2: Kam tě oči povedou a křídla ponesou, královničko? Svět je velký, voní růžovým jetelem a ty se v něm jistě nestratíš. No tak leď, štěstí na tebe čeká jinde než v náručí hloupých trubců.
1: Sbohem, chůvičko. A nezapomeň na mě.
2: Nezapomenu, královničko. Nikdy nezapomenu.
0: Včelí královnička rozebíjela křídla a frrr, rozletěla se nad jetelovým polem. Jetelíček jí voněl na cestu, mával jí růžovými paličkami a královničce bylo najednou veselo a volně, inu tak, jak může být jen tomu, kdo si letí hledat opravdové štěstí.

0: Bylo jednou jedno pole a to pole kvetlo růžovým jetelem. Jetelové paličky otevřely své kalíšky do sluníčka a voněly sladce přes sladce, až se z té vůně hlava zatočila. Jistě víte, co je to za pole. Od květu na květ, od lístku k lístku jím bloudí včelí královnička, která potají utekla ze svého rodného úlu, aby si v dalekém světě našla opravdické štěstí. Třeba už ho našla, to štěstí.
1: Možná, že trošičku štěstí už jsem našla. Rozhodně je ho tu víc než doma v úle. Nemusím sedět na trůně, nemusím panovat a všecko řídit. Nemusím se vdávat za žádného nemotoru, trubce. Ještě kdybych si uměla tak pěkně zaspívat, jako jetelové paličky ve větru.
0: Kdybys poprosila, možná, že by tě jetelíček svou písničku naučil.
1: Poprosila? Včelí královna prosit neumí. To mě chůva neučila.
0: No, tak se to budeš muset naučit sama. Jen to zkus.

celou od medu. Mladí kvíti voní louka, sluníčko ji s tebou prouka. Prosím,

0: Falešně, falešně, chichotaly se jetelové paličky. Musíš výš. Ještě výš.
1: Víš, už to nejde.
0: Včelí královnička si uraženě sedla na prostředek trojlístku, mračila se a fňukala, zrovínka, jako když sedávala na medovém trůně a nechala se rozmazlovat od chůvy a všech svých včel. Jenže teď byla chůva daleko, nikdo nepřispěchal, aby královničku politoval, aby se zeptal, co ji bolí.
1: Já opuštěna. Všem jsem jen pro smích i tomu jeteli. Fňu. Že já ho jen prosila. Ponižovala se jako nějaká obyčejná včela.
0: Ta je ale protivná, inu královnička, že ty jsi radši nezůstala doma. Mohla se se slávou vdávat, mohla s tebe být urozená paní Trubcová. Přestaň se vztekat a utři si nos, ať tě tu takhle nikdo nevidí.
1: Kdo by mě viděl? Široko daleko není včelí nožička.
0: Čelí snad ne, ale pod lístkem na tebe kdo si pokukuje.
1: Je mi ne kluk, jak hromotluk. Jdi odtud.
2: Jsem tady doma. Kdo vlastně jsi, že poroučíš?
1: Královnička.
2: A jak se jmenuješ?
1: Nepotřebuju se nijak jmenovat, protože jsem jedna, jediná a první ze všech.
2: To je divné. U nás se každý nějak jmenujeme. Já ku příkladu se jmenuju Brunďa.
1: Brunďa? Ty jsi ale velká včela, Brunďo. A co to máš za kabát z černého sametu? Jako bys nevěděl, že včelí móda je zlatě medová.
2: Co pak jsem včela?
1: A kdo jsi?
2: Přece Brundibár. A moc si na mě nevyskakuj. My čmeláci Brundibáři pod žádnou královničku nespadáme. Ani pod včelí, ani pod jinou. My jsme sami pro sebe.
1: A kdo pro vás sbírá pil do košičku?
2: Sami si ho nazbíráme, sami si ho užijeme.
1: A kdo vás řídí? Kdo za vás panuje?
2: Nepotřebujeme řídit ani panovat. K ničemu to nevede. Kdo v životě moc řídí a panuje, nakonec se umí jen vztekat a fňukat, jako ty, včelo.
1: Neříkej mi, včelo, jsem královnička. Co pak si neslyšel?
2: Královnička nic není. Potkal jsem tě na medovém jeteli, budu ti říkat medunko. Chceš?
1: Když ale budu medunka, nebudu královnička.
2: To ne, buď jedno nebo druhé.
1: Medunka se mi líbí, ale co budu dělat, když nebudu panovat?
2: To, co my Brundibáři, a my nejlíp ze všeho umíme zpívat. Budeš zpívat s námi.
1: Je mi ne, to ne, já umím jen falešně.
2: Neboj se, medunko, naučím tě zpívat po našem, po Brundibársku.
0: Plácli si a v tu chvíli věděli, že budou kamarádi. Brunďa vzal královničku medunku k ním domů a tatínek Brundibár s maminkou Brundibárkou si mohli hlavy ukroutit, koho si to vede.
2: To je medunka, tati. Moc ráda by uměla zpívat jako Brundibár, jenže je trochu rozmazlená a hned fňuká, když jí něco nejde.
0: S nějakým hloupým fňukáním, řekl tatínek Brundibár, si u nás, medunko, moc neužiješ. Fňukání nech včelým královnám. Ty prý jsou ukňourané až běda, jak se k nám, Brundibárům, občas donese. Medunka ani muk. Za nic na světě by na sebe neprozradila, že ještě včera nosila na hlavě královskou korunu. U Brundibáru se jí totiž moc líbilo.
2: Pozor, začneme s učením. Tati, vem A.
0: Tatínek Brundibár vzal A, z komory vytáhl basu, maminka Brundibárka sedla k pianu a Brunďa spustil tu jejich.

0: Co koukáš, medunko, zpívej přece taky.
1: Já si netroufám.
0: I jen si troufni.

0: Mišrum, mišrum, mišrum.
1: Co vám mám povídat? Než se týden s týdnem sešel, notovala si včelí královnička z Brundibáry, jako by se mezi nimi narodila. Na medový trůn, královskou korunu a urozené trubce si ani nevzpomněla. Jen pochůvě se jí občas zastesklo. Brundia, protože ji měl ze všech Brundibárů nejraději, to na ní hned poznal.
2: Co je s tebou, medunko? Nespíváš, nebroukáš, ani na jetelové vůni si nezamlsáš.
3: Vzpomínám, co doma.
1: A tak se Medunka s Brundou dohodli, že se na večer tajně vypraví do včelího úlu. Proč tajně? Inu proto, aby před Brundibárovi s tatínkem a maminkou neprozradili, koho si to vlastně přivedl Brundia domů na vyučení. Přilítli na Česno. Nikde nikdo, ani jediná včelička nebyla doma.
3: To je divné. Jindy tu byl touhle dobou největší schon.
2: Je někdo doma?
1: Zase bylo dlouho ticho. Pak se dveře na škvírku otevřely a vykoukla chůva.
3: Pro pána! Spaste včelí duše, Brundibár!
4: Počkej, chůvo, nezavírej před námi. To je přeci Brundia, můj kamarád. A já, co pak mě nepoznáváš?
3: Královnička, naše královnička. No, to jsem se dočkala. Přivede jí domů Brundibár. Cos kde provedla, nešťastnice?
4: Nehuboj, radši mi pověz, proč je to tak pusto a prázdno?
3: Veliké neštěstí přišlo k nám do úlu, královničko. Jak si zmizela, zmizeli i urození trubci. Šli si hledat nějakou jinou královnu. A ostatní včely přestal bez královny bavit svět. Nemají se o koho starat, nemají pro koho sbírat sladký nektar do košíčků.
4: O mne už se nikdo starat nemusí. Naučila jsem se u Brundibáru starat se sama o sebe. A taky už umím zpívat. Chceš si, chůvo, poslechnout?
3: Co je to platné, že mi tu budeš zpívat jako Brundibár? Měla bys, královničko, vládnout a panovat. A to se ti, jak tak koukám, nechce, viď?
4: Nechce.
3: Já to věděla. Je konec s naším úlem. Včely bez královny jsou jako tělo bez hlavy.
4: Ledaže?
3: No?
4: Ledaže by mi s tím panováním pomohl tuhle Brundia. Co říkáš, Brundio? Chtěl bys mě dělat prvního královského rádce?
5: Co pak o to? Zkusit bych to mohl. Jenže kdo to kdy viděl, aby včelí královna měla za rádce Brundibára?
4: Víš co, Brundio, nech planého mudrování. Raději mi poraď, jak jen těm mým včeličkám nejlíp oznámit, že už jsem zase zpátky doma.
5: Snad nejlíp písničkou.
4: To je nápad. A kterou?
5: Přece tou naší, Brundibárskou.
4: Včeličky, kde jste která? Už jsem zase doma!
1: Jakmile královnička zavolala, najednou se celé jetelové pole rozespívalo. Ale nebyl to zpěv. To se včeličky zblízka i zdaleka slétaly za svou ztracenou a znovu nalezenou královnou.
4: Jen poleďte blíž, to jsem já a tohle je Brundia. Můj kamarád a první rádce. To on mě odnaučil vztekat se a fňukat. Za to mě naučil něco lepšího. Poslouchejte, bude to po brundibársku.

0: Za pár dní stála kuchyně a velká kuchyňská kamna, sklep na mléko a jiné věci. Jednou po ránu seděl na skváníček Mezulan v lidu prázdné jídelně, kterou postavili poštolky. Seděl na stole, kýval nohama a pusu měl do podkůvky.
1: Pojď, pojď, pojď. Budeme se podívat, jak družiny staví vlajkový stožár, Mezulhane, šup.
2: Ale.
1: Jaké pak ale? U stožáru bychom neměli chybět.
2: Já nikam nepůjdu, mě už to nebaví.
1: Aha, aha, tebe už to nebaví.
2: Ne.
1: Milospán si myslí, že každý v životě dělá jen to, co ho baví. To by bylo snadné, kdyby se dalo dělat jenom to, co jednoho baví. To by se to žilo, kdyby život byl jedno velké varieté. A co pak tě vlastně už nebaví? Čím pak ses tak přepracoval, že se ti do ničeho nechce?
2: Já jsem se ničím nepřepracoval. Mě nebaví pořád jenom škodit, škodibíku. Nebaví mě dělat kazy světa a kazit dětem stanové podsady, táborové brány nebo kamna. Ono jim to dá tolik práce. A my se okolo jen ometáme a děláme každému to nejhorší.
1: My, že děláme jen to nejhorší?
2: Jo.
1: My? My, že neděláme užitečné věci?
2: Ne.
1: No, ty to máš v hlavě teda moc ošklivě srovnáno, ty máš v hlavě pořádný myšmáš. Tak pojď, pojď, pojď, necháme stožár stožárem a pěkně si popovídáme o tom, co je posláním na schválničku. Mělo by ti to být už dávno jasné, protože jsme to probírali už mnohokrát. Ve škole. A na školení taky. Jenže ty hol žádné přednášky a hodiny nepotřebuješ. To by je nejlíp, když můžeš lelkovat. Lelkovat, okounět a koukat, kde co lítá. Nače ti potřeba poučení, když je lelkování příjemnější, co?
2: Hele, já náhodou nikde nelelkoval. Já dostal jedniček a hvězdíček a sludíček víc než celá na schválničkovská třída.
1: A za co? Když máš v hlavě takový myšmáš.
2: Tě.
1: Měl bys je všechny vrátit, protože, milí Mezuláne, naším posláním vůbec není něco kazit a někomu škodit posláním na schválničku, je? Klekni si. Mezuláne, klekni si. No. Posláním na schválničku je vychovat táborníky tak, aby to nebyly lajdačiska, lemplíci a ledabílci. Povstaň, Mezuláne, povstaň.
2: To já náhodou dobře vím, co je naším posláním. Jenže nevidím nic výchovného v tom, když někomu něco zkazíme.
1: Ale a... Milý Mezuláne, neříkej, že jsi ve škole a na přednáškách nelelkoval, když můžeš plácnout něco tak nehorázného. Čím dosahuj na schválničce svého poslání? Aha. Klekni si. Mezuláne, klekni si. Tak na schválničci dosahuj svého poslání tím, že učí a trestají nedbalce jeho vlastní chybou. Povstaň, Mezuláne, povstaň. My přece nekazíme nic, co je dobře uděláno. My dorazíme jenom to, co někdo ožulí, co není takové, jaké by to mělo být. Já vyrazil z ruky kladívko Karkulkovi, ale protože ho nedržel správně, pevně, vyléval jsem polévku dětem na tepláky, ale jen z jídelních stolů, na které byl Linduška líní vzít vodováhu. I to je pravda, že se z nových táborových kamen ozývali rádi jako z děla. Když tam rozdělali oheň, ale praskala břidlice, ze které se sporák stavět. Co? Neměl! I hřebíky jsem dětem ohýbal při zatloukání, ale naučili jsme je, že se neohýbají, když je dřevo pěkně, co? Podložené. To si budou pamatovat, co? Celý život. My na schválničci máme, milí Mezuláne, velikou odpovědnost před budoucností. My z těch dětí musíme udělat pořádné lidi. Jen se podívej dneska na dospělé. Proč dělají dveře, které se nedají pořádně zavírat? Proč vážou knihy, které se dětem rozpadnou dříve, než je dočtou? No, proč klidně zapustí kanálovou mříž o decimetr níž, než je vozovka? Protože nemají naší průpravu. Lidé, milí Mezuláne, jsou různí, ale takovýhle vyrostou, když si je my nevezmeme do parády. A to my uděláme už proto, že musíme znovu stvrdit naše poslání velena schválení přísahou. Klekněme si, milí Mezuláne, klekněme si.
2: Ano. My na schválničci jsme si vědomi, že jsme nejlepší a nejdůležitější bytosti pro člověka. My z člověků uděláme lidi, ať se jim chce nebo ne.
1: No, a teď můžeme jít. Od zítřka začíná normální táborový život.
0: Oba na schválních si vstali a šli se podívat na stožár zblízka. Družiny už ho postavili. Na schválničci si ho prohlíželi, ale ať se dívali, jak chtěli, stožáru se nedalo nic vytknout. Však i to je naše zásluha, řekli si. A měli svato svatou pravdu.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
4: Křemílek a Vochomůrka šli lesem. V tom se Vochomůrka zastavil, protáhnul se, zívnul si, položil se pod borovici, dal si pod hlavu polštářek mateří doušky a spal. Křemílek si lehl jen tak bez polštářku a usnul taky. Spali sotva chvíli, když se na ně zhora sesypal oblak borových semínek a šišek.
2: To musíš zrovna mě na nos.
4: Rozlobil se na šišku Vochomůrka, ale nahoře na borovici se někdo zasmál. Seděla tam Veverka a povídá.
2: Já jsem se teď trošičku zasmála, ale jinak jsem strašně smutná. A co pak to?
4: Politovalý křemílek.
2: Ale scháním na zimu trochu jídla, jenže šišky jsou letos jalové a o houbu jsem ještě ani nezavadila.
4: Vzdychla si Veverka a odskočila výš, jestli by tam nenašla výživnější šišku.
2: No, to víš, každý má své trápení.
4: Potěšilý křemílek. Vochomůrka si přestlal mateří douškový polštář a oba znova usnuli. A tu k Vochomůrkovi přišel sen a zaťukal mu na čelo.
2: Můžu, prosím? Jen rečte dál,
4: zamumlal Vochomůrka. Sen mu udělal nad čelem znamení dvěma palci a Vochomůrkovi se zdálo, že stojí na vysoké špičaté hoře. U nohou mu plyne obláček a povídá: Vochomůrko, proč ty taky nelítáš? Vochomůrka jen povyskočil a už letí. Chvíli letí jako pták, chvíli plave jako ryba. Doletěl až na to místo, kde spali s křemílkem. Vochomůrka se chvíli obcházel, pak si vlezl sám do sebe a probudil se. Šťouchl do křemílka a povídá:
2: Já ti měl krásný lítací sen. Ale to bylo.
4: Broukl rozespale křemílek a otočil se na druhé ucho. Jenže Vochomůrka mu nedal pokoj. Leží, dívá se rovnou do nebe a pořád jen o snu.
2: To já nejdřív stál na takové vysoké špičaté hoře.
4: Sotva to dořekl, začalo ho to zvedat nahoru a pořád výš.
2: A pak jsem jen rozpřál ruce a už jsem letěl.
4: A Vochomůrka rozpřáhl ruce a už letěl. Vyrostla totiž pod ním bedla a teď z ní sletěl jako z balkónu.
2: No tak, co to vyvádíš?
4: Lekl se křemílek. Vochomůrka se na bedlu zle rozlobil.
2: No tak nemůžete dát pozor, kde vyrostete vy houbo.
4: Bedla byla krasavice. Nesla se štíhle, měla paraplíčkový klobouk a závoj a na Vochomůrku se ani kale nepodívala.
2: Tse, takový píďa. A jak ono to křičí.
4: Vochomůrka si to nedal líbit.
2: A vy se nestydíte být tak, tak nohatá.
4: Bedla už řekla jen och, och a byla na omdlení. Křemílek vzal Bochomůrku za ruku.
2: Pojď radši pryč.
4: Když odešli, Bedla se ještě chvíli tiše vztekala a nakonec řekla.
2: Teda, tohle si odnesete, tohle si ale pořádně odnesete.
4: Sáhla pro sypátko a začala kolem sebe sypat po lese i po pasece. Křemílek s Vochomůrkou měli k pařezové chaloupce ještě kus cesty a v tom Křemílek klopítne a klopítne i Vochomůrka. Jde se jim pořád hůř. Paseka je najednou plná kopečků a už tam vyskakují ze země bedly. Jedna za druhou. Narostl jich celý les a Křemílek s Vochomůrkou v tom bedlovém lese zabloudili. Byli by tam bloudili dodnes, když v tom zaslechli písničku.
2: Hupky, hupity, smrk a jedle, houpy, houbity, bedla k bedle, chroupy, chroupity, houby, houbity, out.
4: A ona to byla veverka. Sklízela bedly na zimu a už jich měla pár otýpek. A povídá,
2: nepřekážejte a radši si tu na chvíli sedněte. Já vám pomůžu, abyste trefili.
4: A Křemílek s Vochomůrkou se moc rádi posadili.

Dobrý večer, děti. Poslyšte, co se kdysi dávno přihodilo. Vy jste sice už byli na světě, ale byli jste ještě tak malinké, že si na to vůbec nebudete pamatovat, protože jste neuměli ani mluvit, ani chodit, leželi jste v postýlkách a kolíbkách a dělali doplínek a říkali a b. To bylo tak všechno, co z vás člověk dostal. A tak vás rodiče, ale hlavně maminka, chovali, krmili, přebalovali a dávali vám pusy na zadeček. A tehdy se nějak rozmnožili myši. Ono totiž bylo teplo a sucho a to mají myši rády. Co pak o to? Myši sami o sobě můžou být i docela roztomilé. Ale když mají hlad, tak všude lezou, všechno sežerou, v noci dupou a pobíhají a nenechají nikoho v klidu spát a roznášejí špínu a nemoci. A to se tenkrát stalo. Lidi už byli zoufalí. To si třeba někdo nechal večer jablíčko na talíři, že si ho ráno sní. A tak ráno vstane, jde si pro něj a ono už bylo nejen to jabko pryč, ani stopka nezůstala, ale i ten nebohý talířek byl ohlodaný. Nebo u jedněch sousedů, nějací Filisovi to byli. Pan Filis se díval na televizi, paní Filisová pletla nebo četla, no to už je teď jedno, a na mističce měli moc dobré sušenky. Už jich bylo jenom pár. A pan Filis povídá, musím se jít vyčurat. A taky šel. A paní Filisová zase, že zatím uvaří čaj. Tak jo, za chvilku se vrátili a sušenky pryč. Pan Filis nadahaval, že mu je paní snědla a paní Filisová zas, že to on si je všecky naráz nacpal do pusy, žádnou, že ji nenechal, zkrátka pohádali se, málem, že nepadla i nějaká ta facka. A pak spolu dlouho nemluvili, a každý si kupoval sušenky sám a tajně se jimi cpal a stloustli. A to se stalo ve víc rodinách. A tak se lidi hádali, fackovali a tloustli i hubli a kdo ví co. A zatím všechno sežrali myši. A žrali dětem ve školách svačiny z tašek a ze stolků. V obchodech bylo všechno nahlodané a rychle se to kazilo. A dokonce prý ty myši, když se jich sešlo víc, nebo se třeba na tom domluvili a udělali takovou válečnou výpravu, sežrali někomu psa. A třeba u nás v domě takovou vzácnou kočku, Tamaru, celá šedivá byla, dokud žila. A tak to trvalo dost dlouho. Myší bylo pořád víc a byli čím dál tlustší a drzejší. Jedna prý dokonce vlezla k tobě do postýlky a hrála si s takovým chrastícím panáčkem. Naštěstí vaši slyšeli ten hluk, přiběhli, maminka se lekla, objala tatínka a ten jí musel vysadit na skříň, dokud tu myš nezažene. Ale tatínek chytil tu drzou myš za ocásek a odnesl jí do zoologické hadům. Ti se tím živí. Ale to už opravdu byl vrchol. Všude se o tom mluvilo, v rádiu, v televizi. Tam dokonce ukazovali nejtlustší myš na světě a ta byla velká jako malé selátko. I noviny toho byly plné. Lidi nadávali, proč, že se s tím nic nedělá, co pan prezident, proč prý taky nechytá myši a jak pak ministři, ti, že by taky mohli pomoct a vojsko a policie, že se už úplně ztratili z ulic a kdo ví, kam utekli. No, nespokojenost byla obrovská a dokonce udělali takovou soutěž, vlastně dvě. Jedna se jmenovala Myšlionář a tam ten, kdo chytl milion myší, tak dostal milion korun. A ta druhá se zase jmenovala Superchytač a tam zase, kdo nachytal nejvíc myší a donesl na důkaz toho nejvíc ocásků, tak tomu nebo té vydali jim osobně naspívanou písničku Nejkrásnější myšlenka. Pořád se to všude hrálo a tak člověk neměl nikde od těch myší pokoj.
A taky byly všude plakáty a poutače, kdože přijde na to, jak se těch myší zbavit, ten, že se může zúčastnit soutěže o titul Náš vyhubitel, že je to velmi čestný titul a uznávaný v celém světě. A tehdy, když tatínek našel tu myš v té postýlce, když se maminka tak polekala a když se pořád nikdo jiný nehlásil, tak tatínek řekl, já jdu do toho. Něco mu totiž už hlodalo v hlavě, ale nebyla to myš, byl to nápad. Tak se dal zapsat jako uchazeč o titul vyhubitele, sedl si ke stolu a přemýšlel. Někdy taky přemýšlel třeba odpoledne na lůžku, někdy různě na záchodě, prostě kudy chodil, tudy přemýšlel. A pak ho zavolali, maminka ho viděla v televizi a byla na něho pyšná. I tu vaši postýlku otočila tak, aby z ní na něj bylo vidět, kdyby na to přišlo. A byli tam i jiní uchazeči, nějací dva páni, Lauda a Vrabec, navrhovali vylákat myši hrou na píšťalu. Ale to se to mluví, že? A když to pak někdo zkusí, tak to nefunguje. Ba právě naopak, přiláká to ještě i krysy a potkany. A navíc tatínek ani na píšťalu nemůže hrát, protože chudák nemá hudební sluch. Ale přišel s jiným nápadem. Vyhrál s ním tu soutěž a že se to teda tak zkusí. Tak jo. Na náměstí dovezli velký nákladák, na plošinu dali ale opravdovou horu toho dírovaného ementálu, kolem posadili píšťalovou filharmonii a ještě instalovali takové větráky, které tu vůni síra rozháněly do okolí. A skutečně netrvalo dlouho a myši se začaly zbíhat k tomu síru. Lezli po vyklopených stěnách nahoru, zahryzávali se do síra a prokousávali se hlouběji a hlouběji. Napřed jich proudili celé zástupy, pak to řídlo a nakonec už přibíhala jen sem tam nějaká myš. A až už nepřicházela žádná, i když pískala filharmonie do píšťal, jak nejsilněji uměla, tak se seběhli ti televizní moderátoři a hostesky, zaklapli ty boky toho velikého nákladňáku a byl konec. Nákladňák odjel daleko a daleko a ty myši, které po cestě všechny ten sýr sežrali, vyklopil do moře a tam se utopili a byl od nich pokoj. Řidič pak auto umyl, naložil banány a jel zase zpátky domů. Tatínek skutečně taky dostal toho vyhubitele, myslím toho našeho. Museli ale bohužel s maminkou zaplatit ten ementálský sýr, protože to televize platit nemůže. Na to nemá, aby za každého platila, co ho napadne. Ale tatínek s maminkou měli přece jenom nějaké peníze uspořené, něco jim dali děda a babička, tak se to nějak srovnalo, i když to nebylo zadarmo. Ale maminka dala tatínkovi opravdu sladkou pusu za to, že jí zbavil těch myší, kterých se tak bála a vy jste už taky mohli klidně spát a nikdo vám nelezl do postýlky. A teď teda už taky běžte, ať jste zítra tak šikovní a silní jako ten váš tatínek. Dobrou noc.

hostina. Jestli pak už to znáte, že bude hostina. Ke štěstí už mi chybí oběd a k němu had. Tak s vámi řečí rybí, budu si povídat. Pak s vámi řečí rybí, budu si povídat.

0: Narodil se chlapeček, malý jako paleček. A hned se měl čile k světu. Začal pobíhat po světnici a vyptával se maminky na všechno možné. Maminka právě dávala do košíku jídlo a chystala se ho odnést tatínkovi, který byl na poli a oral. Paleček jí ale řekl, proč bys, maminko, nosila jídlo na pole, když máš mě? Já sám tatínkovi oběd donesu. Dal si košík na hlavu a uháněl za tatínkem. Představ si, paleček byl tak malý, že ho pod tím košíkem nebylo ani vidět. Tatínek právě obracel koně na konci pole, když tu si všiml košíku s jídlem, který k němu sám běží po cestě. Nemohl věřit svým očím. Ale to už na něj paleček vesele volal. Tatínku, tatínku, já jsem tvůj synáček a nesu ti od maminky oběd.
1: To mám ale šikovného chlapce.
0: Zaradoval se tatínek a s chutí se pustil do jídla.
2: Tatínku, dovol mi na chvíli řídit koně a zorat kousek pole,
0: poprosil paleček.
1: Jak bys to chtěl udělat?
0: Podivil se tatínek.
1: Vždyť jsi tak maličký.
2: Nech to na mě,
0: vesele odpověděl paleček a vlezl si přímo do koňského ucha. Tak ho kůň dobře slyšel a paleček mu jen rozkazoval.
2: Hie, hie, prr.
0: Kůň sám tahal pluh a oral a paleček ho řídil přímo z ucha. Po cestě okolo pole zrovna projížděl velký kočár a v něm seděl bohatý kupec.
1: Haló, hospodáři, co to znamená?
0: Povídá ten kupec tatínkovi.
1: Viděl jsem košík, který sám nosí jídlo? Teď vidím koně, který sám oře. Jak to děláš? Ale to nedělám já, ale můj synáček. Je silný a šikovný, ale tak malinký, že mu říkáme paleček. Víš co? Prodej mi ho, dobře ti za něj zaplatím,
0: navrhoval kupec a už se těšil, jak palečka někde v cizině draze prodá.
1: Kde pak? To nejde,
0: zavrtěl hlavou tatínek.
1: Takový klučík není na prodej.
2: Ale ano, tatínku, prodej mě,
0: rychle mu zašeptal do ucha paleček.
2: Však uvidíš, já se ti brzo vrátím.
0: A tak tatínek poslechl a palečka prodal. Kupec mu zaplatil hromadu peněz, strčil si palečka do kapsy a jel. Paleček ale na nic nečekal. Byl malý jako myška a měl právě tak ostré zoubky. Rychle v kapse prokousal malou dírku, protáhl se jí a za chvíli už utíkal po cestě zpátky domů. To bylo radosti, když se paleček vrátil k tatínkovi a mamince. Za tu hromadu peněz od kupce si postavili nový krásný dům a všichni v něm dlouho, šťastně a spokojeně žili a dokud neumřeli, tak tam žijí dodnes. A jednoho dne paleček zazvonil na zvonec a pohádky je konec.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Druhá vsuvka o Františkovi, Květuš a Hubertovi. Před vilou profesora Kadeřábka stál starý nákladák. Na jeho korbě byla skříň, pohovka, pár židlí, stůl, křeslo a stojací lampa. Paní Květuš právě vyšla ze vrat s kupou šatstva, jen tak halabala převázanou provazem a za ní pan František nesl v náručí televizor. Právě televize to náhlé stěhování zapříčinila. František Bartoš totiž v reportáži z demolice poznal domácího Květuš Voráčkové. Okamžitě telefonoval, že ji v domě toho šílence prostě bydlet nenechá. Kdo se jednou vrhnul na jeřábníka, může se podruhý vrhnout na osamělou ženskou, hulákal do sluchátka. I ona tu scénu v televizi viděla, ale přesto profesora

0: život. To by byl pěkný název pro pension, pomyslel si profesor Kadeřábek, který to všechno z okna pozoroval.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Byl jeden domeček. Byl jeden domeček, v tom domečku stoleček, na stolečku mistička, na mističce vodička, v té vodičce rybička. Kde je ta ryba? Kočka ji snědla. Kde je ta kočka? V lesi zaběhla. Kde jsou ty lesy? Na prach schořeli. Kde je ten prach? Voda ho vzala. Kde je ta voda? Voli ji vypili. Kde jsou ti voli? Páni je snědli. Kde jsou ti páni? Na hřbitově pochová.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček. Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jelená je tráva, fotbal to je hra. Taťuldův večerníček.
2: Ber ho! Neber ho! Podrž ho! Ale nedrž ho!
1: Brýden! Taťuldu, ty se díváš na televizi.
2: No, ne, asi vidíš, ne?
1: A nedávají náhodou večerníček.
2: A nemáte náhodou psát domácí úkoly?
1: Ne, si my dneska žádné nemáme.
2: To je škoda. Kam to kopeš, ty nádhero?
1: A budeš se ještě koukat dlouho, taťuldo?
2: Pozor na něj.
1: Na Horvínka. Proč na mě?
2: Šmanko, to je moula.
1: Horvínek.
2: Co?
1: Že jestli Horvínek.
2: Co je s ním?
1: Jestli je moula.
3: Já?
2: No jo, no.
1: Taky si to myslím. A co vy?
2: Co já?
1: Koukáte na fotbal, že jo?
2: Rád bych, Máni, rád bych. A pokud možno v klidu.
1: To se vám nedivím.
3: No baví tě to.
2: No jo, porad. Já, to je něco.
1: Jo. No ukažte, já se na tu televizi taky podívám, když je to tak novinové, jo?
2: Máni, kam to lezeš? Prosím tě, stoupni si někam stranou.
1: Proč?
2: Stojíš mi před obrazovkou, nevidím.
1: Hned, já si jenom na chvilku kouknu, jo?
2: Uhni.
1: To je teda, to jsou věci, to je, jestli teda tomu vašemu fotbalu dobře rozumím.
2: Uhni.
1: Tak ten pán, co stojí v té síčce, mezi těma dvěma tyčkama, ten míček, co mu do ní ti jeho kamarádi Pani. Kopají, nechce, že jo?
2: Prosím tě, jak to myslíš?
1: No, protože ho pořád odkopává ten balonek, že jo?
2: Ale no jo, pořád nechce ho, no.
1: Jsem si to myslela, jenomže proč mu ho tam teda pořád kopají, když ho nechce?
2: Prosím tě, uhni.
3: Máni, to neřeš, fotbal je hra, ve které vítězí to mužstvo, které pošle nejvíc míčů do soupeřovy branky, no.
1: Poštou?
3: No.
2: Máni, uhni.
1: Jo.
3: No.
1: A proč?
2: Děti, nemůžete si povídat někde stranou a ne před televizí. Já nic nevidím.
1: Hned, už to bude. Hele, Horvínku, a kde asi mají ti hráči tolik těch míčů vzít, aby jich co nejvíc poslali do té branky, když na tom hřišti mají jenom jeden míč?
3: Máni, to neřeš.
2: Šmanko, teď nemůžete být chviličku sticha. Co? Co?
1: Co?
2: Máni, uhni. Stoupni si dál.
1: Už jdu, no.
2: No, konečně. A ty hurvajš taky uhni.
3: No jo, už jdu.
2: Jakže máš oči, ty nádhero?
1: Já.
2: A s tebou se nebavím, Máni.
1: Tada.
3: Ten ti to nandal, co?
1: No.
2: Jak to hraješ, ty bambulo?
3: Já nic nehraju.
2: S tebou se nebavím, hurvajš.
3: Tada.
1: Ten ti to nandal, co?
2: Já se na to nemůžu koukat.
1: Máte pravdu, pane Spejble. Kdo by se taky na takovou hloupost měl dívat? Já to vypnu, jo? Tak.
2: Ne! Máni, co to děláš? Zapni tu

0: televízii honem. No tak, rychle.
1: A tak jo, no.
2: To je konec.
1: Konečně, já to zase vypnu. Tak.
2: Dali jsme vítězný gól. A já ho neviděl. Švanko, ty na to nepřežiju. Já to prostě nepřežiju.
1: Ale ano, nebojte se, pane Spejble. Tohle vám pomůže.
2: Co to má znamenat? Máni, ty jsi mě polila čajem?
1: Ano, prosím, ale studeným.
2: Cože?
1: To znám totiž z domova. Babinka vždycky říká, že šok se má léčit šokem.
2: Já ti dám šokem.
1: No, ale měl byste se jít utřít, jste celý zmáchaný. Tak až se nenastydnete, pane Spejble.
3: To určitě, taťulde, to určitě.
2: Co, já?
1: Jo.
3: Tati, a až se utřeš, tak utři prosím i tu podlahu, jo?
1: Správně, vždyť tady to tak vypadá, samá voda.
2: Já tady nebudu.
3: Ty, Mani, to nám to vyšlo, viď? Hezky jsme si to na taťuldu vymysleli. Televize je naše. Teď se konečně můžeme kouknout na ten večerníček.
1: Moje řeč, zapni honem tu televizi.
3: Provedu.
1: Yes, stihli jsme to.

0: Byla jednou jedna dálnice a ta vedla do velikého města. Jezdilo po ní tolik aut, že by je nikdo nespočítal. Některá mířila tam a některá zase zpátky. A aby se ta auta mezi sebou nesrazila, byl uprostřed dálnice zelený pruh trávy. A právě tady, do všeho toho spěchu a rámusu, vyrostl jednou docela potichu malý kopeček hlíny.
1: Je, to ne! Kde jsem se to vyhrabal?
0: Auta si krtka vůbec nevšímala. Co pak mají čas brzdit u každé krtčí hromádky? Za to krtek z nich byl celý pryč.
1: To je a jedno hezčí než druhé. Jen kdyby tolik nepospíhala. Halo, auta, pomalu, ať vás můžu prohlídnout.
0: Šňůra aut jako na povel zpomalila, zabrzdila a řidiči hned stahovali okénka a volali, co se to tam vpředu stalo, zase nějaká bouračka, to nám ještě tak scházelo. Za to krtek si liboval. Právě před ním totiž zastavilo auto ze všech nejkrásnější. Celé bledě modré a seděl v něm bílý chlupatý pes.
1: Oni i pejsci mají auta, to jsem nevěděl.
0: Mezitím se auta na dálnici znovu rozjela, svištěla kolem jako o závod, ale krtek už se po nich ani moc neohlížel. To bledě modré s pejskem mu nasadilo brouka do hlavy. Sedl si na svůj kopeček hlíny, klapky pod bradou a snil.
1: Ach, mít vlastní autíčko. Ani by nemuselo být bledě modré. Třeba bych si vybral červené nebo zelené. Nebo žluté. Stačilo by mi malé, malinkaté, jen kdyby jezdilo. Točil bych volant, ten autíčko by veselé vrčelo. A kdybych měl chuť, tak by si zatroubil.
0: Ze snění krtka vyrušil až příjezd montážního vozu. Vyskákali odtud mechanici, jedno nepojízdné auto odtáhli vedle dálnice, aby nepřekáželo, a hned se dali do práce. Tohle krtek musí vidět a hezky zblízka. Prokličkoval mezi auty na druhou stranu a byl to div divoucí, že ho žádné nezajelo. Za to teď se mohl dívat mechanikům rovnou do ruky.
1: To by mě ani nenapadlo, že se auta skládají ze samých kousků. Kdybych ty kousky měl, dal bych si autíčko dohromady sám. Jedna, dvě bych s tím byl hotov.
0: Jinou tak už to na světě chodí. Čemu nerozumíme? To nám vždycky připadá náramně snadné. Co krtek o autech věděl? Dohromady nic. Jenomže jezdí po dálnici a mají čtyři kola. A koukáním se taky o moc víc nedozvěděl.
1: Taková velká kola. Ani bych tak velká nepotřeboval. Ale kola musí mít každé auto, jinak by nemohlo jezdit. Tak se mi zdá, že kola jsou u auta hlavní věc. Ale kde je vzít? Kdybych měl kola, začnu stavět třeba hned.
0: Jenomže pak si krtek prohlédl auto zdola a musel uznat, že i podlaha je důležitá. Kam by jinak ta kola přidělal? A kam by přidělal sedátko a volant? A houkačku a pedály? Spravené auto zatím odjelo. Auto, autíčko! Šťastnou cestu!

0: zápětí pak odstartovali i mechanici, protože je honem honem volali telefonem zas k jiné bouračce. Zbyl tu po nich kolem dokola jen velký nepořádek. Poškozené součástky, šrouby, matky, ozubená kolečka, hadice, hadičky, kousky kabelů, dokonce i děravá nádrž od benzínu.
1: Ale na docela malé autíčko by to možná stačilo.
0: A Krtek začal všechno to harampádí snášet na jednu hromadu. Uviděla ho myška a nestačila se divit.
2: Ty, co s tím, Krtku, budeš dělat?
1: Budu stavit, myško.
0: Zvědavá myška si však nedala jen tak odbít.
2: Co budeš stavět, Krtku? Řekni, třeba ti poradím.
1: Neřeknu, můžeš hádat. Prčí to, trobí to a jestí to. A tomu myšky nerozumějí.
0: On tomu moc nerozuměl ani Krtek, což bylo horší. Dával dohromady kousky aut, jak ho napadlo. Namísto kol našrouboval hranaté matky, podlahu udělal z benzínové nádrže, kde si opodál objevil i rozbitý reflektor, dvě vypálené svíčky a ulomený volant. Dalo mu to spoustu práce, spoustu schánění, tahání a montování, ale nakonec to celé vypadalo, aspoň z dálky, skoro jako malé autíčko.
1: A to ono sedat. Motýlku nechceš svést, sedni si na vant a dobře se drž. Tak znova. A do četice.
3: Copak? Proč mě zlobíš, autíčko, proč nechceš jezdit? Šlapu na pedály, točím volantem a ty nic? Ani nevrčíš, ani nebřučíš a kdybych si chtěl zatroubit, musím troubit sám.
0: Jestli to nebude tím, že autíčku chybí motor. U opravdových aut je motor schovaný pod kapotou a tak Krtek vůbec netušil, že bez motoru auto nejde. Všechno sváděl na hranatá kolečka.
3: Kdyby moje autíčko mělo kola kulatá s opravdickými pneumatikami, určitě by jezdilo.
0: A najednou se zdálo, že nastal den splněných přání. Ke Krtkovi se právě takové kolečko zakutálelo.
3: Je, kde ses tu vzalo? Kdybych měl tak aspoň ještě jedno. Nebo aspoň tři.
0: A nežli to Krtek dořekl, věřte, nevěřte, z kopečka se k němu kutálela trávou další tři kolečka. Jen tak, že je stačil pochytat. Co to? Co se to tam děje?
3: Asi někdo něco spravuje.
0: Nebo spíš rozbíjí. Krtek se utíkal podívat a zůstal s pusou do kořán. Na louce za kopcem jakýsi kluk uličník rozbíjel kladívkem červené autíčko na klíček. Proč to dělal? Kdo pak ví? Nejspíš, aby si dokázal, kolik má síly. A teď celý pyšný upaluje i s kladívkem cestou k městu. Krtek se nad tou spouští div nerozbrečel.
3: Tohle já bych autíčku nikdy neudělal. Co se teď počne?
0: Někdy je každá rada drahá a brečet nestačí. Naštěstí se v pravou chvíli objevila myška. Ta byla všude a vždycky všechno věděla. Vykoukla z odpadkového koše a řekla:
2: nabouraná auta se spravují v autoservisu. Je to tady hned naproti.
0: Krtek se podíval tím směrem a rázem poznal, že si myška nevymýšlí. Že to tak skutečně je. Montážní vozy tam ze všech stran svážely rozbitá auta, která už nešla opravit jen tak u silnice. Jeřáb s velikým hákem a klepety je popadl, kam si je odnesl a z autoservisu pak vyjížděla všechna auta opravená jako nová.
3: To je teda něco. Pojď, autíčko, taky to zkusíme.
0: Dalo to dost práce. Krtek se pořádně zapotil. Než svázal provázkem dohromady všechny zbytky autíčka, všechna čtyři kolečka, a než je odtáhl do servisu. A co když je nakonec nevezmou? Co když berou jenom velká auta? Ale hák na jeřábu ani nemrkl a odnesl Krtkovo červené autíčko jako každé jiné. Čekání bylo nekonečné, skoro jako v nemocnici, ale nakonec se Krtek přece jen dočkal. Červené autíčko na klíček vyjelo ze servisu krásně opravené. Jenom už nebylo červené, ale přelakovali je na růžovo.
3: Nevadí, teď si autíčko ještě hezčí.
0: Krtkovi se zkrátka vyplnilo další veliké přání. Měl autíčko, které bzučelo, vrčelo, troubilo. Stačilo je klíčkem natáhnout a už se jelo.
3: Díky za radu, Miško, nechceš se svést.
0: Ale Miška se jen uchychtla a řekla: po dálnici? Ani náhodou. Jeď si sám, Krtku, a dávej pozor, ať nikoho nezajedeš.

Ono to pro Krtkovo autíčko vážně nebylo na dálnici nijak snadné. Krtek musel každou chvíli zastavit, natáhnout je klíčkem. Takže ostatní auta byla netrpělivá. Řidiči stahovali okénka a volali: uhni s tím mrňou sem, my spěcháme. A bílý pejsek v bledě modrém veleautě si dokonce významně tukal na čelo. Teprve na večer, když aut na dálnici trochu ubylo a všechna krásně svítila, i to maličké růžové, Krtkovi se konečně podařilo odbočit z dálnice na polní pěšinku. Tam se mu jelo moc hezky. Nikomu nepřekážel a ta pěšinka ho dovedla až domů na lesní stránku. Zaparkoval autíčko před svou krtinou, vytáhl klíček, aby mu s autíčkem nikdo neodjel, a šup do pelíšku. Tu noc se mu pak zdály samé báječné sny.

0: Bez auta se dneska nikdo neobejde. Nebo ne? Tebe už autíčko omrzelo? Dřív si Krtku jezdil od rána do večera, až k lesu a zpátky? Nebo k dálnici a zpátky?
1: No právě. Na dálnici překážím a tam a zpátky mě nebaví. To není žádné překvapení.
2: A taky mu od samého vysedávání v autě narostlo bříško a nemohl dopnout kalhotky.
1: Nepomlouvej, já tě slyšel, takže...
0: Takže?
1: Takže hurá za dobrodružství!

0: jak se jim šulístek okoukal. Dešťové mraky se toulaly bůh ví kde a ten mrňavý mráček ani nestál za ždímání. Ale sluníčko to muselo zkusit, protože vodu moc potřebovalo. Myšáček šulístek totiž zůstal zase na suchu. To bylo škemrání a slibování, než si ho kocourci vyprosili. A najednou, jako by ho neměli. Dokonce je ani nenapadlo, že se taky potřebuje napít, když je horký den. No tak šulístkovi nezbylo, než nastavit mističku a čekat, jestli něco ukápne. No, moc toho nebylo. Jedna kapka, druhá, třetí a konec. Víc vody mráček nevydal, ale šulístek byl rád i za málo. Na letní žízeň to nestačilo, no ale přece jen se ovlažil, než zalezl do boudičky, kde bylo taky vedro, ale aspoň stín. Za to macourek a camfourek se měli. Strýc Mour zaléval až po západu slunce a tak pumpa na zahradě byla volná celý den. Stačilo trochu zapumpovat a vytryskla voda chladná, pitná a když se tlapkou přiucpala trubka, tak i krásně stříkavá. Tak si u té pumpy lebedili a šulístek jim vůbec nescházel. Jen camfourek si jednou přece jen vzpomněl. Ty, macourko, myslíš, má šulístek vodu? Asi ne, ale nestarej se, třeba mu někdo dá. Stejně už mě nebaví chovat myš, jako kdekdo, ohrnul nos macourek. Taky by jsem radši choval něco vzácnějšího, souhlasil camfourek. Třeba křečka. Ale kdo ho vzít? Já jednoho potkal. Předevčírem. Fakt. A čí byl? Ničí. Bude náš, když si ho vyplavíme, jelikož vím, kde má noru, pochlubil se macourek. A nelhal. Předevčírem to opravdu věděl, jenomže netušil, že dneska už to neplatí. Křečkovi totiž byla ta stará nora těsná. A tak si vyhrabal novou, krásnou, čtyřpokojovou. Zrovna před ní odpočíval po včerejším stěhování, když se objevili ti dva legrační kocouři. Vlekli spolu kone v plnou vody, dotáhli ji k jeho staré noře, vylili tu vodu dovnitř a číhali, co bude. Když nebylo nic, tak přestali číhat, usoudili, že jedna konev nestačí a šli pro druhou. Potom pro třetí a pro čtvrtou. No a když se připachtili s pátou, křeček se už neudržel. Vyprsknul smíchy a tím se prozradil. Mamo! Skočil po něm macourek a připásnul ho slamákem. Ale neměl. Chrup, chrup, chroust. V slamáku se prokousala díra, vyrazil z ní křeček a zaprskal tak hrozně, že macourek sedl leknutím. Ale sotva dosedl, už byl zase na nohou. Upaloval k rybníku a kvílel. Jau, jau, jau, jau. Co se stalo? Co je ti? Běžel za ním camfourek. Zakousl se do mě křeček. A už se pustil, když jsem ho namočil. To nebyl křeček. Ale brabenec, tamhle se hrabe z vody, podívej, ukazoval camfourek. Jenže macourek už neměl o mravence zájem. Teď ho zajímal strýc Mour. Schrupnul si opodál na břehu v tom horku a měl moc krásný prut. A dokonce zbytečně, protože když spal, tak ho nepotřeboval. Přesně takový se nám hodí. Liboval si macourek, když si ten prut potichoučku vypůjčil. Než se strejda vzbudí, stihnem nachytat spoustu ryb a pořídíme si akvárium. Jestli ovšem dneska berou, staral se camfourek, ale zbytečně. Než to dořekl, už jedna zabrala. A byla kus. Nehnuli s ní, i když oba táhli, co to dalo. Až najednou, z ničeho nic, když to vůbec nečekali, vystřelila z vody daleko na břeh a plác, to je. Co je? Kdo je? Co se děje? Zděsil se strýc Mour, kterému právě přistála na hlavě. Ale než se rozkoukal, potom spaní, už neviděl nic. Kocouři už dávno pelášili od potoka kolem křeččí nory po louce až dolů na zahradu. A tam si teprve troufli vydechnout. Mám prostě dneska smůlu, no, žehral zamračeně Macourek. Nic si z toho nedělej. Akvárium v bytě stejně darmo překáží. Křeček bude lepší, těšil ho Camfourek. To teda nebude. Žádného křečka nechci, i kdyby sám přilezl a škemral. Takhle poletí. Popadl Macourek padavče a mrskl s ním někam do koruny stromu, aby ukázal jak. No, a že měl dneska doopravdy smůlu, strefil se. Jedno vosí žihadlo nestojí za řeč. Dostal ho už skoro každý. Macourek taky. A Camfourek dokonce dvě. Jenže to, co na ně vyrazilo ze hnízda, mělo dohromady 1000 žihadel. Jestli od rybníka jen tak pelášili, teď prchali o život. Za nimi to bzučelo a hučelo a vířilo až hrůza, čím dál blíž, jak je vosy doháněli. Vosí hnízdo sice vydrželo, ale stejně bylo zle, dokonce ještě hůř, protože tenhle roj byl nejsilnější v okolí. Kocouři ztráceli dech, opravdu už mleli z posledního, když zaslechli myší pískání. Ten šulístek, co na něj zapomněli, rozčileně poskakoval u boudičky a mával na ně. Rychle, rychle, sem! Byl to vážně ten nejlepší nápad. Když za sebou zabouchly dvířka, vosy na ně nemohly. Chvilku ještě trvalo, než jim to došlo, ale nakonec to vzdali. Když šulístek pootevřel dvířka, ani jedna vosa už nebyla v dohledu. Hodný myšáček, hodný, hodný, hladil ho Camfourek. Však my ti to oplatíme, ale, zapolikal na sucho Macourek, napřed bych se napil, kde máš vodu? Ale jen se zeptal, už se zastyděl. A bylo proč. Šulístek totiž, jak už byl zvyklý, nastavil prázdnou mističku a čekal, jestli zhora něco ukrápne. Jenže na obloze nebyl žádný mráček, sluníčko už nemělo co ždímat a tak neukráplo nic.
1: Vidíš, přece neměl vodu,
0: vyčítal Camfourek.
1: No jo, neměl,
0: přiznal zahambeně Macourek.
1: Ale bude mít, ode dneška pořád,
0: prohlásil, popadnul šulíska do náruče a zamířil rovnou na zahradu. Strýc Mour zaléval až po západu slunce, takže byla pumpa ještě pořád volná. Dost dlouho na to, aby se všichni mohli dosyta napít a vyšpláchat. A co vy? Jestli máte doma pejska, kočku, křečka, morče, nebo co já vím, taky spoléháte, že mu třeba někdo dá? A nebo má vody dost? Běžte se radši přesvědčit.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: U studánky pod stromem jedlovým v lese Svákově se scházívali Toník s Mariánkou. Poznali se o sobě slavské pouti a hned se do sebe zakoukali. Toník Mariánce koupil srdce z marcipánu a Mariánka Toníkovi marcipánového husara. Od té chvíle byli nejraději spolu. Jenže Mariánka sloužila u sedláka v Klenovicích a Toník až ve Vlastiboři. Obě vesnice jsou od sebe náhodným vzdálené, ale v půli cesty je les Svákov a v něm studánka. Pěknější místo by široko daleko nenašli. Těch pár honů nemohlo být v jejich lásce překážkou. Vodeď by bylo. Co se jen natěšili, až přijde večer a poběží si do náruče. A právě ve studánce měla Mariánka schované pusinky. Věděl to ale jenom Toník a strašidílko Doudlo, které je, jak se patří, hlídalo. Když Toník na Mariánce loudil, jednu nebo pět hlídala a Toník se
2: adresa, po každé zase usmíval. Audi archiv, archiv pořadu, Goldwave, Windows Internet, radio napřený audio.
1: Dobrý večer, děti. U studánky pod stromem jedlovým v lese Svákově se scházívali Toník s Mariánkou. Poznali se o sobě slavské pouti a hned se do sebe zakoukali. Toník Mariánce koupil srdce z marcipánu a Mariánka Toníkovi marcipánového husara. Od té chvíle byli nejraději spolu. Jenže Mariánka sloužila u sedláka v Klenovicích a Toník až ve Vlastiboři. Obě vesnice jsou od sebe náhodným vzdálené, ale v půli cesty je les Svákov a v něm studánka. Pěknější místo by široko daleko nenašli. Těch pár honů nemohlo být v jejich lásce překážkou. Vodeď by bylo. Co se jen natěšili, až přijde večer a poběží si do náruče. A právě ve studánce měla Mariánka schované pusinky. Věděl to ale jenom Toník a strašidílko Doudlo, které je, jak se patří, hlídalo. Když Toník na Mariánce loudil, jednu nebo pět mu jich dala a Toník se po každé sladce usmíval. Taková sladkost se hlídat musí. I teď víte, že je Doudlo ve studánce hledalo, aby také ochutnalo a i žáby Kvandy se ptalo, ale nevěděla. Také nikdy od nikoho žádnou nedostala. Jenže pusinky ve studánce pít museli. Odkud by je Mariánka brala? Toník často vedl svou, že musí do světa vydělávat zlatky, aby koupil chalupu a kus pole a s Mariánkou hospodařili na svém. Aby do světa nešel, přidala Mariánka pusinku navíc a zase byli spolu med a mandle. Tohle všechno strašidýlko Doudlo z větve vidělo a slyšelo. Ale co se nestalo? V Klenovicích, kde Mariánka sloužila u sedláka, měla chalupu Blažej Erteple. Chalupu a pole zdědil po rodičích, ale hospodařil od 10 k 5. Chodil postavení od ničeho k ničemu, křížem z blane přeložil, nejraději sedával v krčmě a objímal sklenici. A tenhle Erteple začal nadbíhat Mariánce. Hospodní, že by byla, dobře se měla, půl chalupy, že by jí nechal. Ale Mariánka se na vějíčku slibů nachytat nedala. Jednou na večer, kdy si Toník s Mariánkou říkali u studánky pěkná slovíčka a Doudlo na větvi poslouchalo, najednou vidí, že z houští někdo vykukuje. A on to Erteple. Právě ve chvíli, kdy Toník na Mariánce loudil pusinku. Mariánka jednu ze studánky vzala a dala mu ji. Erteple na to koukal vyjeveně jako zajíc na nový sníh. Sotva Mariánka s Toníkem odešli, vrhl se ke studánce a začal šmátrat ve vodě. Doudlo hned spustilo své strašení. Dlo, dlo, dlo, dlo, dlo. Packu si chystalo k plácnutí, když se s hukotem přidali sovy. Erteple nechal lupu a hledal, kudy odtud cesta. Svého úmyslu se však nezdál. Doběhl do krčmy, poručil si kořelku, aby zahnal strach a aby ho něco napadlo. No to byste museli Ertepleho znát. Tomu, když se náhodou někdy něco v hlavě vylíhlo, tak to nebylo nic dobrého. Za chvíli začal v krčmě vykřikovat. Jen počkej, Mariano, takhle tě budu mít v hrsti. Už vím, jak na to. Ráno Erteple vypáral ze slamníku zlatky, které měl po rodičích na nejhorší časy. Několik jich uložil do šuplete, ostatní do kapsy, která byla jakž tak pevná, do druhé se dala ruka po loket strčit a vydal se do sobě slavy na rychtu. A tam hned bez okolku, že koupí studánku v lese Svákově pod stromem jedlovým a odveze si ji na svá humna. Končele ho znali jako své boty. Nadkoupí, hlavou nekroutili a že prodají. Proč by neprodali? Aby se s ním dlouho nezdržovali, písař sepsal kupní smlouvu. Studánku v lese Svákově pod stromem jedlovým prodávají Blažeji Erteplemu v Klénovicích rozenému s tím, že ji odveze na svá humna Bezpídě lesa. Bezpídě bylo třikrát podtrženo. Když tak neučiní zítřejší den, studánka i tři zlaté obsy zůstanou. Erteple prohlásil, že nechce ani kousíček lesní půdy, jenom studánku. A tři zlaté okamžitě zaplatil. I to se ví, neprozradil, že má ve studánce Marianka schované pusinky. Rozradostněný nad tím, jak dobře koupil, šel zapít kup do krčmy. Pil, pil a snoval plány, jak bude Marianka k němu chodit s prosíkem, aby jí nějakou pusinku dal. A dá, proč by nedal, ale musí mu je dávat zpátky. Tak chytře to měl vymýšleno. Když se pozdě v noci vracel domů do Klenovic, posadil se na mes a počítal, kolik zlatek mu zbylo. Tak dopočítat se nemohl, ale bylo jich dost. Jak měl v hlavě, dal zlatky do kapsy, do které se dala ruka po loket strčit a když šel dál, zlatky trousil po cestě. Letěla tudy kavka a když viděla tolik rozesetého třpitu, dala se do sbírání. Zlatku po zlatce nosila do svého hnízda v dutině starého stromu poblíž studánky. Doudlo se divilo, cože má kavka tak napilno, a nedalo mu, aby se nepodívalo. Jú, bylo to trpětivé, kulaté a bylo toho dost. Ráno se Erteple divil, že tolik peněz propil, ale jaké zlé, měl ještě v šupleti. Obešel chalupy a najmul chasníky na převezení studánky. Chasníci se smáli do rukávů, ale šli. U studánky byl písař a dráb jako dohlížející, aby byla podle smlouvy převzata jen a jen studánka. Erteple poručil chasníkům kopat. Doudlo nevědělo, co si má počít. Tolik lidí strašit najednou se neodvážilo. Letělo tedy na Svákovské hradiště vzbudit Býra Velkého, zvaného Bubo Bubo. Králi noci, poraď, co dělat. Bubo Bubo poradil. Nic. A poradil moudře. Erteple musel odejít s nepořízenou. Ani s nejmenším kousíčkem lesní půdy se studánka nedá přenést. Natož bez něho. Erteple šel do krčmy, propil zbylé zlatky a chasníci se smáli od ucha k uchu. Večer se sešli u studánky Toník s Mariánkou. Toník zase vedl svou, že musí do světa, aby vydělal zlatky, tady, že mu do klína nespadnou. Doudlo napadlo, že zlatky to je možná to kulaté třpitivé, co má kavka ve svém hnízdě. Vzneslo se a mátlo packou do dutiny stromu a sypalo Toníkovi do klína jednu po druhé. To bylo divení a radosti. Toník s Mariánkou si propachtovali od erteplého chalupu a pole a protože dobře hospodařili, dobře se jim vedlo. Mariánka chodila každý večer lán cesty se čbánem do lesa Svákova. Ve studánce pak nabrala pusinky, aby jich měla pro Toníka dost a dost.

0: Jo, dneska je fotbal. Tatínek už tam šel?
1: Jasně, už dávno.
0: Tak to já musím za ním.
2: Řekl Maxi Pes Fík a ostrým sportovním tempem doběhl až ke bráně stadionu. Před pokladnou se ale zastavil a hezkou chvíli tam nerozhodně přešlapoval, protože nevěděl, co má dělat. Byly tam napsané ceny vstupenek pro diváky, pro vojáky i pro děti, ale nikde nebylo napsáno, co stojí lístek pro psa.
0: No, to je potom těžký.
2: A ještě ke všemu tam byl nad pokladnou veliký plakát, kde bylo napsáno: Fandi, ale zůstaň člověkem.
0: Jo, to se jim snadno řekne. A co teďka já?
2: Řekl si Fík a potom se rozhodl, že si koupí člověčí lístek, protože na černo tam přece jenom vlézt nechtěl.
0: Nejdřív si ale musím vyzkoušet, jestli vůbec projdu tím kolovrátkem.
2: Tedy správně se tomu kolovrátku říká turniket, je to taky v metru a je to takové počítadlo na lidi. No jo, právě že jen na lidi. Pes by možná taky prošel, ale na Maxi psa to bylo moc malé. Jenom se mu podařilo pěkně ucpat vchod a už tu byl pořadatel a netrpělivě ho vyháněl. Člověče, nezdržujte tady provoz. V maskách se tam nesmí. Tady není žádnej maškarní bál, člověče. To víte, pořadatelům se dá těžko něco vyvracet nebo vysvětlovat. Takže Fík radši poslušně vycouval, dal si pořádný rozběh a přenesl se přes vchod parádním maxipsím skokem. Jak ten pořadatel pořád pozorně civil na turniket, ani si nevšiml, že mu nad hlavou letí pes. On taky málo kdo by počítal s tím, že by mu mohli nad hlavou lítat psi.
0: No, a jsem tady. Teďka ovšem, jak najdu v tom davu tatínka?
2: Ale nebylo to obtížné. Fík sice neviděl tatínka, za to tatínek hned na dálku bezpečně spatřil Fíka. On takový maxipes se taky dá sotva přehlídnout. Zapískal na něj a Fík se hned rozběhl správným směrem. Za to hráči na hřišti přestali běhat, protože si mysleli, že to zapískal rozhodčí.
3: Tak podívejte, pane, co jste tím pískáním způsobil za zmatek? Vidíte, co jste spískal?
2: Zlobil se pořadatel a chtěl tatínka dokonce vyvést. Jenže to už se přiřítil maxipes a pořadatel, když viděl, že to obrovské zvíře patří k napomínanému pánovi, radši toho napomínání hned nechal a spěšně se vzdálil. Ani se nepokusil zkontrolovat Fíkovi vstupenku.
0: Já stejně žádnou nemám,
2: přiznal Fík tatínkovi, když byl pořadatel z doslechu.
0: Býval bych si koupil, vážně, ale oni žádný vstupenky pro psy nemají.
2: Kdyby i měli, stejně by tí neprodali.
0: Proč pak?
2: To by museli mít leda vstupenky pro slony.
0: Náhodou, tak velký zase nejsem jako slon. No, a koupil bych si ty psí lísky třeba 3, no.
2: Tohle už opravdu zapískal pan rozhodčí a na hřišti se zase začalo hrát.
4: Horký párky limonáda.
0: A s houstičkama.
2: Jelibo jeden páreček, prosím, nebo 2. Dejte to sem celé, ukázal tatínek na košík, který už byl stejně z poloviny vyprodaný. Ten zbyteček mi klidně sníme. Na půl, viď, Fíku?
0: Jasně, každý půl.
2: A taky, že to tak udělali. Tatínek snědl půl párku, Fík půl koše párku. Prodavač jen udiveně zamžikal očkama a nesměle se zeptal.
4: Budete si přát taky limonádu?
0: Jasně.
4: Samozřejmě, asi tak 20. Že, prosím?
0: Depak,
2: ohradil se Fík.
0: To není zdravý moc se nalejvat. Kdepak 20? Stačí 18.
2: Kopaná se sice hraje na hřišti, no ale někdy ovšem ten míč taky vletí až na tribunu. A zrovna těsně vedle Fíka.
0: Já si kopnu,
2: radoval se Fík. Tatínek ho chtěl včas varovat, ale už to nestihl. Dej pozor!
5: Fíku! To ses do toho musel zas tak opřít.
0: Když já zapomněl.
2: Fík zkrátka zas jednou zapomněl, že má moc velkou sílu a dal takovou ránu, že to protrhlo síť.
0: Já nerad.
2: Křičel přes celé hřiště, ale nikdo ho neslyšel, protože davy ještě obdivně hučeli nad tou dělovkou.
0: Ještě, že jsem netrefil tyč. Brána je dražší než síť, že jo?
2: Vyděšený brankář se zaryl za tyčí do země jako krtek. A když ho vyhrabali, ještě se nějakou chvíli třásl strachy a pak teprve mohl rozhodčí písknout a zápas pokračoval. Diváci pěkně fandili, ale potom zas rozhodčí odpískal nějakou chybu a na protější straně se ozvala banda výrostků.
0: Copak, to se smí?
2: Samozřejmě, že se to nesmí urážet rozhodčího, jenže výrostkové si to pořád jaksi nechtějí nechat vysvětlit.
0: No, tak já jim to teda vysvětlím.
2: Rozhodl se Fík, třemi skoky tam skočil mezi ně a pořádně štěknul. Už jenom od toho štěknutí čtyři upadli, jaký to udělal vítr. A když k ním pak Maxipes silným hlasem promlouval, drželi se výrostci jeden druhého, aby to s nima moc necloumalo.
0: Tak, pánové, aby bylo jasno, já sice nejsem pořadatel, ale jestli budete na toho černýho pána hrubý, spořádám vás pořádně. Chce si to snad někdo se mnou rozdat?
2: Ale to samozřejmě nikdo nechtěl, protože až takovou odvahu zase neměli. Když potom opět rozhodčí jednou chybně zapískal, jenom se slušně hlásili jako žáci ve škole. A teprve, když jim dal Fík mávnutím tlapy svolení, zvolali sborem. Jenže teď zase ztratili rozum hráči na hřišti. Pár se jich tam začalo strkat a pošťuchovat, někteří se dohadovali s rozhodčím a dokonce do něj strkali. Fík už se na to nemohl dívat. Skočil tam mezi ně jako vítr a mocným hlasem křikl.
0: Co je to za způsoby?
2: Hráči strnuli na místě jak personál v šípkové růžence, rozhodčí strachy upustil píšťalu a úprkem se hnal pryč, jak je na to z některých hřišť zvyklý.
0: Vidíte, vy chytráci, teď vám utek rozhodčí,
2: řekl Fík a sebral pohozenou píšťalku.
0: Budu vám to muset pískat sám, ale žádný hlouposti, to vám povídám.
2: Znovu zahájil hru a byla to tedy hra. Všichni hráli tak vzorně slušně, že rozhodčí Fík ani moc pískat nemusel. Když konečně přece jen písknul, byl to omyl. Chtělo se mu jenom kýchnout, jak ho včelka pošimrala na nose.
0: Promiňte, já jsem se upísk,
2: řekl Fík a omluvně rozpřáhl tlapy.
1: Ale vždyť se nic nestalo, pane rozhodčí,
2: řekli mu oba kapitáni a banda výrostků na pokyn toho nejstaršího hned zborově zvolala.
6: Rozhodčí je také člověk.
2: No, třeba si ani nevšimli, že rozhodčí je teďka zrovna pes. Třeba to nemysleli nijak zle. Potom už pískl Maxi pes jenom dvakrát a vždycky správně.
6: Správně, ruka! Správně, penalta!
2: A když písknul soudce Fík po třetí, byl to konec utkání.
4: Teda, to byl dneska fotbálek, co?
2: Libovali si fanouškové.
4: No víte, rozhodčí byl sice, takhle bych řekl, byl sice pes, ale pořádek si udržet uměl, to teda jo.
2: No ale to už Fík neslyšel, protože seděl doma v houpacím křesle, na šňůře se mu sušily dva páry kopaček a Maxi pes důležitě vykládal Áje.
0: To bys neřekla, Ájo, jak je to soucování namáhavý. Musím si trošku odpočinout.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: První sníh padal celou noc a ráno se údolí říčky Křemelné probudilo zahalené do bíla. Zdálo se, že závěj se malinko pohnula. Pak se z ní vynořil černý knoflík a za ním tlamička s dlouhými vousy a bystrýma očima. Vidrýsek vykoukl ze sněhu, povylezl, otřepal se a nevěřícně se rozhlížel na všechny strany. Poskočil a jako na saních sjel až k samé vodě. Na vteřinu strnul a pak bez zašplouchání, snad aby nenarušil šumění řeky, zmizel pod vodou. Ledňáček se skočil z pozorovatelny a těsně nad vodou odletěl někam proti proudu. Vidrýska sníh trochu zaskočil. Plaval při břehu a vypadalo to, že se bojí vylézt z vody. Vyhýbal se dokonce i balvanům v proudu a ani neznačkoval své území. Celý les i stráně nad řekou se zdály být úplně bez života. Vidrýsek ulovil dva malé pstruhy a snědl je ve vymletém břehu v jakési jeskyňce, kam se s nich nedostal. Proti proudu řeky zamířil do jednoho ze svých příležitostných příbytků. Půl metru pod hladinou si do něho v příkrém břehu vyhrabal vchod a šikmou chodbou se dostal až do prostorného, suchého doupěte.

Následujícího dne se kraj úplně změnil. K polednímu vyšlo slunce a oteplilo se. Jižní vítr přinesl oblevu. Z větví padaly kusy sněhu a všude ze stromů kapalo. Příštího rána už sníh stmavnul vodou a brzy úplně zmizel. Vydrýsek opět cestoval po řece, jednou přespal v kořenech stromu a podruhé o několik kilometrů dál v upravené noře. Už zapomněl na nejistotu vyvolanou prvním sněhem. Za čas se však znovu ochladilo. Nepadal sníh, za to v noci přišel pořádný mráz. Nejprve zamrzly tišiny a tůně a pak se hezky od břehu led rozšiřoval dál do proudu. Vydrýsek vyhledával nezamrzlá místa, jenže po mrazivých nocích jich bylo stále méně a méně, až zůstaly otevřené pouze peřeje. Dokonce i malé vodopády se přeměnily v ledové kaskády. Pstruzy se ukryly do nezamrzlých prostor u dna, kam za nimi Vidráček nemohl. Ten už dostával pořádný hlad. Na řece zůstalo jen několik míst, kde mohl do vody nezamrzlými ledovými oky. Dokázal se dostat pod vodou od jednoho k druhému, ale taková hra v řece bez ryb jej nenasytila. Pustil se tedy opět proti proudu.

Za své cesty, během níž hledal domov, si pamatoval jedno místo se spoustou ryb. Kousek od soutoku šumavských řek se nacházely pstruží sádky a do nich se hladový vydrák vypravil. Trochu si dělal starosti, jak se dostat na oplocené prostranství. Zkoušel to vodou, tam jej však zastavili těsné mříže. Pokusil se tedy obejít plot a najít v něm nějaký otvor. Po dlouhé době a s trochou hrabání se nakonec dovnitř dostal. Na každé nádrži čeřila vodní hladinu v jediném nezamrzlém místě velká vrtule. Většina divokých vider by se takového zařízení bála, ale vydřísek měl z dětství strach

0: Sníh popadával i v následujících dnech. Vidlísek se vrátil zpět do zátočiny na Křemelné. A protože mrazy povolili, opět se otevřela uprostřed řeky vodní hladina. Zase mohl lovit pstruhy, potápět se a cestovat řekou. Nežil v nadbytku, občas měl hlad, ale tak už to v přírodě chodí.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Cipísek pobyl doma sotva pár dní a řekl, už se mi zase chce do světa. Manka ho dovedla k prutu divizny. Já nevím, Cipísku, co tam pořídíš. Vždyť divizna má hlavu ještě pořád výš než ty. Rumcaj to poslouchal, zasmál se do vousu a povídá, jen ho, manko, nech. Mému synkovi nesmí být svět pro strach. A tak se Cipísek vypravil. Šel a šel, až přišel na udupanou louku u Jičína. Všude tam bylo plno vojáků, troubili a bubnovali, naládovali pušky a vystřelili. Uprostřed louky stál stan. Bydlel v něm generál, měl modré kalhoty a bílou kazajku a na klobouku nosil kohoutí ocas. Ten generál každou chvíli vyšel ze stanu a zavolal na vojáky.
3: Mám radost, že tolik střílíte a bubnujete!
2: Pak se vrátil do stanu a posílal na všechny strany vyzvědače, aby vyzvěděli, jestli nepřítel přijde od Kbelnice nebo od Kopídlna. Nikdo mu to nedokázal povědět. Generál si koulel zlatým knoflíkem, ale jednou mu to vyšlo tak a podruhé zas naopak.
3: A potřeboval bych šikulku, co by nakoukl do nepřátelských lejster a přišel mi to říct.
2: Vzdychal generál, až se mu čeřilo kohoutí peří na klobouku. V tom tam přijde Cipísek a povídá, ten šikulka jsem já. Generál si luskl prsty.
3: Víš co, já to s tebou zkusím.
2: Odvedl Cipíska do stanu, kreslil bílou křídou na černou tabuli a k tomu vykládal.
3: Tuhle je řeka a tuhle je les. A v tomhle údolí leží nepřátelské vojsko. Uprostřed vojska je stan s praporkem a v něm stůl s lejstry. Někde v těch lejstrch je napsáno, jestli na nás maršálek přijde útokem od Kbelnice nebo od Kopilna. A ty tam doskočíš a vyzvíš to.
2: Generál dopověděl, česal si kartáčem peří na klobouku a Cipísek šel. Kam jdeš, Cipísku? Volali na něho vojáci. Kam mě poslal váš generál? Odpověděl Cipísek a vojáci vzdali čest a ustoupili mu z cesty. Jak říkal generál, musel Cipísek nejdřív přes řeku, protože měl bukovou kazajku a kalhoty z dubové kůry. Přeneslo ho to jako loďka na druhou stranu. Prošel lesem a už tam byl. V tom údolí, kde leželo cizí vojsko. Jak byl Cipísek maličký, jen se mihl nepříteli před očima a zastavil se až ve stanu s praporkem. Stojí tam u stolu s lejstry maršálek. Na čáce má krocaní ocas, pořád bere se stolu lejstro a pořád jen to jedno lejstro, čte si v něm, kroutí hlavou a vzdychá. To bude to lejstro, kde je napsáno, co chce vědět náš generál v Jičíně. Pomyslel si Cipísek. A když se maršálek otočil, popadl lejstro a utíkal s ním rovnou zpátky do Jičína. Tady je ten papír, řekl generálovi. Generál nejdřív dal vystřelit z kanónu Cipískovi na slávu, rozložil si lejstro před očima a povídá,
3: to jsem zvědav, jestli to bude od Kbelnice nebo od Kopidlna.
2: Sotva dočetl, zaklel, jako když třískne hrom a potom si vzdychl.
3: Všecko je prohraný.
2: A dupl si na Cipíska.
3: Co si mi to přinesl?
2: Ono v tom lejstru bylo napsáno. 2 libry masa na polívku, 3 krejcary zeleninu, 0,5 libry nudlí a 1/4 lotu soli.
3: Pomávit bitevní lejstro!
2: Rozkřikl se generál.
3: Ty věci měl maršálek nakoupit maršálek.

0: si na polívku. Ale on zapomněl a proto tolik vzdychal.
1: Když se Runcaj s Mánkou v lese řáholci od sojek dověděli, co za scipísek vyvedl, vypravil se Runcaj s generálovi a povídá mu:
0: "Půjčte mi kanón, já tam střelím, ustřelím maršálkový krocaní ocas z klobouku a on už si rozmyslí, táhnout na Jičín. Jak bys tam mohl střelit?" odsekl generál. "Když nevíme, jestli je maršálek u Kvelnice nebo u Kopilna."
1: No, kanón Rumcajsovi nepůjčili. A bylo nejhůř, ale nakonec to všechno napravila Manka. Navařila hrnec hovězí polívky a donesla ji maršálici. Maršálice maršálkovi poručila: "Veď se bude obědvat." A tak maršálkovic obědvali, pak si maršálek musel zdřímnout a už byl čas k večeři. Po večeři šli spát, ráno se nasnídali, ale už zas, aby obědvali. No a k válce se nedostali. A proto tenkrát nepřišlo na Jičín vojsko a...

0: Kristýnko, je čas k obědu, kde pak jsi? No tak, Kristýnko, teď si nehrajeme na schovávanou, vylez. V kolně není, u kůzlat taky ne. Mourinko, Punťo, neviděli jste to dítě? Mámko, te, vrátka do zahrady otevřená. A zadní do lesa taky. Že ta holka zase utekla.
1: Babička se mohla pominout. Jen jí chvilku spustí z očí a je pryč. Utíká do světa. Nejblíž z babičiny chalupy je do světa přes les.
2: La, la, la, la, la. Je maliny, borůvky, natrhám si do dlaně. A ty krásné houby, jako červené deštničky, s bílými puntíky. Až se vrátím ze světa, vezmu je babičce. Bude mít radost.
1: Proč Kristýnka utíká? Je zvědavá. A to je dobře. Ničeho se nebojí. Jenomže to je špatně. Ještě neví, co všechno se jí cestou do světa může stát. Za to to ví babička.
0: Co když někam spadne? Nebo si zobne jedovaté bobule? Co když si spete rulík zlomocný s borůvkou? Mně se něco stane. A houby taky skoro nezná. Jestli ochutná muchomurku, nebo šlápne na zmii, nebo uteče na silnici a zajede jí auto nešťastné dítě.
1: Usoužená babička měla strach až na půdu a viděla všechno černě. Ale nezůstala jen u toho.
0: Punťo, jdeme. Hledej. Kristýnko! Kristýnko! Tady jsi. Co to máš? Zahodíš to?
2: Babi, takhle krásnou houbičku. Je pro tebe.
0: Pěkně děkuju. Ani pro mě, ani pro tebe.
2: A proč ne?
0: To je muchomůrka červená, pěkná jedovatka.
2: Jo?
0: Nic si v lese nejedla.
2: Jenom maliny, ale ty znám. Borůvky, koukej, co jich tu je.
0: Tak to jsou opravdu borůvky. Nic jiného?
2: Ne.
0: Tak pojď domů.
2: Ale babička...
0: Žádné odmlouvání. Abys věděla, já se zlobím.
1: K obědu měli báječné jahodové knedlíky a babičino nasupené mlčení. Kristýnka se tvářila dotčeně a zalezla s kočkou Mourinkou na své oblíbené trucovací místečko.
2: Něco ti řeknu, Mourinko. Babička mě nikam nepustí. Nic mi nepřeje. To je toho, že jsem šla do světa. Naši jsou tam taky. O, ani jsem se nestratila. Hned mě našla.
1: Babičku, když jí měla doma, brzy přešel strach a zlost. Poslouchá Kristýnčiny stížnosti kočce a přemítá, jak jen malé cestovatelce rozmluvit utíkací spády. Svět, do něhož se tak dychtivě hrne, může být pro ně nebezpečný. I když je to les, který chundelatými tlapami borovic a smrků sahá málem do zahrady.
0: Kdyby tady byla holčička, která by chtěla slyšet pohádku...
2: Pohádku, jo?
0: Tak by tu byla babička, která pohádku zná.
2: Ta holčička je tady, babi.
0: Ano. Tak bylo jedno malé mourovaté koťátko. Narodilo se ve stavení na kraji velikého lesa a dostalo jméno Mourinka.
2: Jako naše kočka. Jmenovalo se jako ty, Mourinko.
0: A to koťátko bylo velice zvídavé a hravé. Je, kdo udělal černé ťápoty na koberci? Kdo pak vlezl do uhlí?
3: Miau, když z uhláku na mě svítilo žluté kocouří oko.
0: Jaké pak oko? Knoflík, který si tam zašantročila, Mourinko. No, aspoň vím, kde je. A kdo roztrhal noviny?
3: Chtěla jsem vědět, co je na nich tak zajímavého, když do nich pořád koukáte, ale nic jsem nenašla.
0: Už. Je, na židli je med. Jak se tam dostal?
3: V hrnci to tak sladce vonělo.
0: Ty nezbednice mourovatá, že na tebe vezmu smeták. Mourinka nečekala, hop a skok, vzala to oknem do zahrady.
3: to zrovna. Budu čekat, až mě vymetou. Půjdu sama a hned. Když si neváží kotěte v domě. Miau! Vůbec nic nesmím. Každý mi radí. Miau, co mám a co ne. Tůze mi to vadí. Vůbec nic nesmím. Hnedle se zlobí. Miau, přitom musím říct, kotě domov zdobí. Miau!
0: Hop a skok. A Mourinka zmizela v lese.
2: Jako já?
0: A nebylo to poprvé. Proto, ať se jí to líbilo nebo ne, nosila kolem krku uvázanou velikánskou bílou mašli. Nejradši si hrála ve vysoké trávě. Hledej pak neposedné kotě, ne větší než mourovaté klubíčko. Stačilo se porozhlédnout, kde se mezi květinami třepotá ohromnatánský bílý motýl.
2: A byla tam Mourinka. Dali jí mašli, aby jí našli.
0: Teď ale hopsala tak daleko, že z chalupy by nedohlédli ani cípek její krásné pentle. A Mourince se ztratil plot zahrady i celá chalupa.
3: Co to tu voní? A lítá a utíká a šumí a šplouchá. Mokří. Málem se mě to nechalo. To se dělá vodo. Nejsem ryba. Jsem koťa. A stejně je to v lese lepší než doma. Doma nic nesmím. Uhlí černí, med medí. Klubičko se zacucha, knoflíky zakutálejí a když skočím na stůl pozdravit dědečka a polije se kafem, je to taky na mě. Ne, ne, nevrátím se. Na krku mašli, aby mě našli. Stejně jim uteču tam, kde všechno smím. Mňau, všichni to slyšte, za uši pište. Domů se nevrátím, to dobře vím. Mňau, au, jau, co mě to píchlo do čumáčku a do tlapek? Jau, jau, jau, jau, jau, pustíš mě? Nepr se se mnou, nebo.
0: Mourinka se zapletla do tnitého maliní a vylezla celá zdrápaná. Dokonce v něm uvízl i cípek její mašle.
3: Takhle škrábat. A to se říká škrábe jako kočka.
0: Brzo však malé neposluše otrnulo. Hrála si se slunečními zrcátky v trávě, číhala, kde se co šustne a pokoušela se to lapit. Až z toho všeho usnula. Ve snu ji nenapadlo, že v chalupě je boží dopuštění.
4: Kde je Mourinka? Žena mu utekla do lesa. Já se zblázním, co když někam spadne. Nebo ji něco uloví.
2: Babičko, a takhle se zbála o mě.
0: Ani mi to nepřipomínej. A ty by ses nebála, kdybych se ti ztratila? Tak vidíš. Padl soumrak, ztratili se stíny a v lese se udělala tma tmoucí.
3: Kde to jsem? Mám hlad a je mi zima. Kde je moje mlíčko? Babičko, dědečku. Co to na mě letí? Pomoc!
0: V poslední chvíli se koťátko vzchopilo a vtisklo se do prohlubně mezi kořeny pařezu, jak jen mohlo nejhlouběji. Kolem prošuměla obrovská křídla. Zasvítily žhavé oči, větší než největší knoflíky, které kdy vidělo. Vír, noční dravec, se vydal na lov. To už babička s dědou s baterkami prohledávali les.
4: Podívej, na maliní je cárek Mourinčiny mašle. strašné. Jdeme dobře.
5: Mourinko, kde jsi?
4: Mourinko.
5: Mourinko.
4: Dědo, dědo, posviť sem pod pařez. Nezabílala se tam pentle?
3: Dědečku, babičko, chtělo mě to sníst. Chci domů. Já už budu hodná.
0: A tak to všecko dobře dopadlo. Ale nemuselo.
3: Dali mi mašly, aby mě našli. Domů mě odnesou, to dobře vím. Mňau.
6: Všichni to slyšte, za uši pište. Neuteču vám tam, kde všecko smím.
1: Věřte nebo ne, když tu písničku zpívala kočce Mourince a hladila jí po hřbetě, jako by se zkušená a světa znalá Číča pousmála pod vousy.
3: Papičko, uvážeš mi mašly? Že nezlobím jako to koťátko z pohádky?
0: No, někdy ne.
1: Ne, že by babiččiny starosti s Kristínkou končily. Ale do světa jí sama přece jen neutíkala. Chodili tam spolu. Babička vnučce vypravovala, co kde roste, leze, běhá, poletuje a co od čeho může čekat. Aby, až přijde čas, kdy se vydá pěšinkami sama, věděla, že ne všechno neznámé a krásné na pohled je bezpečné a dobré.

městečku Jendonu žil nadmíru silný a odvážný mladý muž. Byl tak znamenitým lukostřelcem, že jeho šíp trefil ouško jehly zabodnuté do přídě loďky v silném proudu. Jednoho dne se vydal složit zkoušku dospělosti. S lukem a toulcem na rameně si vykračoval horskou stezkou, až konečně došel k hoře Dekaksanu. Vystoupil na její vrchol a odpočíval. Rozhled nádherný po širém kraji, foukal chladný větřík a všude kolem posvátné ticho. Najednou nedaleko zazněl naříkavý hlas bažanta. Mladík se rozhlédl a pod mohutným cedrem uviděl, jak veliký, silný had obtáčí tělo krásného bažanta a chystá se ho sníst. Bažant se marně zmítal a snažil se vyprostit. Mladík nemohl snést pohled na bezmocného ptáka v obětí zlého hada. Uchopil luk, napjal tětivu a vystřelil. Šíp zasvištěl vzduchem a zasáhl hada. Had pustil bažanta a bezvládně klesl k zemi. Zachráněný pták vzlétl, zakroužil nad mladíkem, jako by chtěl poděkovat, a zmizel v lese. Odpočatý mladík vstal, rozradostněný, že bažantovi pomohl, a svižně kráčel dál. Šel dlouho a že žádnou únavu necítil, nedbal, že slunce už zapadalo za hory. Když nikde poblíž neviděl žádné lidské obydlí, vylezl na rozložitý strom a v úžlabině uviděl světýlko. Zaklepal na dveře domu s doškovou střechou a po chvíli mu otevřela stará žena s podivnýma očima. Mohu poprosit o nocleh pro unaveného poutníka? Žena jen pokynula a pustila ho dovnitř. Po chvíli mu přinesla večeři. Mladík jídlo ochutnal, ale nepochutnal si, ačkoliv měl hlad jako vlk. Raději šel spát a jak si lehl, ihned usnul. Jak dlouho spal, nevěděl, ale probudila ho velká tíha na prsou. Otevřel oči a poznal, že ho od nohou až po krk ovinul obrovský had. Čekala jsem tě. Pomstím se ti za svého manžela. Mladík se chtěl vysvobodit ze sevření, ale ačkoliv byl hbitý a silný, sevření hada bylo neúprosné. Pochopil, že hadem je žena, která mu otevřela. Postřelil si ho a teď možná umírá. Zazníli z opuštěného chrámu na úpatí hory tři údery zvonu, bude to znamení, že můj manžel žije a já tě propustím na svobodu. Ne-li. Had nedomluvil. Tiskl mladíka tak silně, že ten už ani dýchat nemohl. Z posledních sil promluvil. Kde by se v opuštěném chrámu vzal zvon? Chceš-li mě zabít, neotálej. Nepospíchej, opovážlivče. Vyčkáme do svítání. Čas plynul, ale všude ticho. Cinkání zvonu se neozvalo. Další hodiny čekal mladík v sevření hada. Potom se ozvalo tiché cinknutí, po chvíli druhé a po nekonečných minutách třetí. Můj manžel mi podal zprávu, že žije. Máš velké štěstí. Jsi volný. S těmito slovy uvolnil had sevření a mladík rychle vyběhl do lesa. Chtěl pokračovat v cestě, ale pak si vzpomněl, že nikde žádný opuštěný chrám neviděl. Rozhodl se, že se přesvědčí. Obešel celou horu a až na jižním svahu
našel nevelkou, polorozbořenou svatyni. Vydal se ke zvonici a pod největším zvonem našel mrtvého Bažanta. Bažant, kterému včera zachránil život, se obětoval pro svého zachránce a hlavou třikrát silně udeřil do zvonu. Mladík vzal mrtvého Bažanta do náručí a začal ho litovat a hladit. Když na mrtvé tělo krásného ptáka padla mladíkova první slza, Bažant se pohnul. Když skanula druhá, barevná péra se proměnila v duhový závoj a třetí slza způsobila, že před mladíkem stála krasavice, jakou v kraji nikdo neviděl. Statečný mladík a krasavice se měli rádi. Spokojeně spolu žili a lidi z okolí se chodili dívat, jak může vypadat štěstí.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jednou se Víla a Málka houpala na zelené větvi jako na houpačce. V tom přiletěl pěnkaváček, usadil se na větvičku a žaluje. A Málko, asi se stalo neštěstí. Snad ne, lekla se Amálka. Pěnkavička ráno vyletěla z hnízda a ještě se mi nevrátila. Žaluje pěnkaváček. A to já se po ní podívám, řekla Amálka, sebrala do ruky cípí závoje a rozběhla se hledat pěnkavičku. Ptala se na ní všech sedmi ozvěn v lese, ale ty nic nevěděli. Až tu pěnkavičku našla v houští červených proutků. Tady jsi, vydýchla Víla Amálka, pojď honem se mnou, pěnkaváček tě už od rána schání. Já bych ráda, jenže já jsem chycená, řekla na to smutně pěnkavička. Víla Amálka se líp podívala a vidí, že pěnkavička je chycená za jedno křídlo a za ocásek. To ptáčník sklopeček tu nalíčil lep, stěžuje si. Podej mi druhé křídlo, já tě odlepím, řekla Amálka. Opřela se patami a táhne za křídlo, co má síly. V tom zafoukal lesní vítr, Amálčin závoj se rozevlál a všechno to uvázlo v lepu. Teď jsme chycené obě, vzdychla si Amálka. Za chvilku v červeném houští zapraskalo a zahrála tam píšťala, co vábí ptáky. To jde ptáčník sklopeček, špitla pěnkavička. Amálka rychle řekla slovo libibililivili a přeptáčkovala se z víly v ptáčka. Byl z ní ptáček pěkný a nevídaný. Hele, povídá ptáčník sklopeček, když udělal poslední krok z houští. Chytili se hned dva? Ten první je pěnkavička, ale ten druhý? Já se budu muset doma podívat do knížky. Opatrně oba ptáčky odlepil a posadil je do klece, co si přinesl sebou. Druhému ptáčkovi se nemohl dost vynadivit. Ty barvy, ty lehoučké peroutky a jemné nožky. A ten hlásek až zaspívá. Jenže v tom opodál v lese tarara na trubku. Ona to byla královna. Vyjela si na lov, ztratila koně, ztratila myslivce, zbyla jí jen trubka. Královna v kulatém kloboučku vyšla z houští a povídá, to jsem ráda, sklopečku, že tě vidím. Co pak si to chytil? To je ale krása. Hned zítra mi toho ptáčka přineseš, aby mi zaspíval. Druhý den přinesl sklopeček klec s oběma ptáčky do královniny světnice. Necháme je v kleci spolu, poručila královna. Ať pěnkavička obveseluje toho většího a ten větší ptáček, ať mi pěkně zaspívá. Jenže ani pěnkavičce, ani Víle Amálce v ptačím peří nebylo do hopsa. Seděli v kleci a mlčeli. Královnu to zlobilo pořád víc. Teď poručíš sklopečku po ptáčnicku, křikla. A jestli mi ten větší nezaspívá, tak všichni uvidíte. Sklopeček poroučel po ptáčnicku i na píšťalku předříkával. Ale jak měla Amálka v ptačím peří zaspívat jako pták, když to víly neumějí?
2: Všecko to půjde do vězení, škrtla rukou královna. Malý ptáček, větší ptáček a sklopeček taky.
1: A hráli smutné trumpety a ty tři vezli na dřevěném voze v železné kleci na do smrti do vězení. Hlídal je jeden z píků
2: ale pěnkavička přece stačila špitnout Amálce. Udělej nějaké výlí čarování a utečeme a bude to. Já nemůžu, špitla Amálka pěnkavičce, protože jedeme polem a já polní čarovánky neumím. A pak jeli lesem. Tak teď, naváděla pěnkavička Amálku. Jenže to bych musela mít lamželískový kořínek, řekla Amálka. Vězení už bylo blizoučko, co by dohodil Šiško. Ale v tom se tam nese pěnkaváček, co pořád ještě věrně hledal svou pěnkavičku. Volá, vítr mi donesl všechno, co se tu mluvilo nahlas i potichu. Tuhle je, Amálko, lamželískový kořínek. A jak dopověděl, pustil kořínek na kles. Co se dělo, to se dělo. Všecko kované železo se rozlítlo. Koně se splašili a odvezli sebou prázdný vůz. Sklopeček tam zůstal sedět v mechu u cesty a dívá se, jak před ním poskakují tři ptáčci. V tom se ten nejpěknější z nich převrhl přes kolínko a je z něho Víla Amálka. Sklopečku povídá, já vím, že stejně dál budeš chytat ptáky, protože jsi ptáčník, ale na pěnkavičku a na pěnkaváčka mi nikdy ani nesáhneš, řekla Víla Amálka.
3: Léto se chýlilo ke konci. Strýček Sekáč svolal všechny pavoučky z okolí a oznámil jim, že se budou slavit jmeniny. Jmeniny? Co to je? Divili se pavoučci. Jmeniny jsou pro mladého pavouka veliký svátek, vysvětloval strýček. Jméno může dostat jen ten, kdo něco dokázal pro dobro druhých. Dejte hlavy dohromady a rozhodněte, kdo z vás by měl jmeniny slavit. Pavoučci se poradili a řekli jedním hlasem Pája. Správná volba, usmál se strýček Sekáč. A pak se postavil v pavoučině a pravil, slyšte, dávám k slavnostním jmeninám Pájovi své vlastní jméno. Od této chvíle jsem pro vás jen pouhý strýček a Pája je pavouk Sekáč. Ať žije Pája Sekáč, volali pavoučci, listí se třáslo a jehličí se sypalo a po pěšině se šoural truchlivý slimák. Léto je pryč. A tady ještě někdo má náladu na hloupé jásání, stěžoval si. Dobrý den, pane Truchloune, volal Pája. Já mám dneska jmeniny. Tak to jo, zabručel slimák. A jak se budeš jmenovat? Pája Sekáč, křičeli pavoučci. Hrdé jméno, řekl Truchloun. A šoural se k domovu. Strýček se chystal k další řeči, ale najednou kolem něho něco zadrnčelo. Pořádně ho to vylekalo.
4: Ujo, čo se bojíš? Já jsem dobrý chalán. Já jsem komár z komárna.
3: Pája hned poznal starého kamaráda. Servus, volal. Servus, Pišto.
4: Servus, Sekáči, hlaholil komár. Servus, Pájo.
3: To je dneska návštěv, bručel strýček, protože se trochu styděl za to své leknutí. Pak se obrátil na komára.
4: Tak se u nás posaď, řekl Pájův přítel, je i náš přítel. Kde pak? Já mám hlad jako vlk, zadrnčel Pišto. Musím nejdřív navštívit tu chutnou paničku, co bydlí za lesem v chatě. Tak servus, Pájo, servus ve spolek.
3: Komár oddrnčel a strýček se zase nadechl ke slovu. Pavoučci a pavouci, zvolal.
4: Oslavy skončí a přijdou dlouhé podzimní dny. Obloha nebude modrá a mušky nám přestanou padat do sítí. A právě v takových časech musíte držet nejvíc pohromadě. Chtěl bych vám říct něco, na co Pája přišel docela sám. Chtěl bych vám říct, že dobré srdce je víc než plný žaludek. A pěkný příběh je víc než tučná moucha. Náš Pája Sekáč, tohle už ví. A proto mu přeju jen jedno, aby ulovil zlatou mušku, aby dokázal to, co mně se nikdy nepodařilo. Pavoučci zatleskali a sem tam se v pavučině zatřpitila slzička. Celý podzimní les dostal zlatavý nádech. Slunce se zlatě lesklo na listech i pavučinách. Ale nejvíc nad tou Pájovou tam dokonce něco zlatě zacinkalo. Já jsem nezapomněla, ozval se zlatý hlásek. Jsem tady, můžeš si mě chytit. Zlatá muška, zvolal strýček nevěřícně. Chyť ji, Pájo, volali pavoučci. Ale Pája se jen díval a usmíval se jako ze sna. Pájo, zacinkala zlatá muška, dnes máš velký svátek, tak nekoukej a chyť si mě. Chyť ji, křičeli pavoučci, tak dělej, chyť zlatou mušku. Ale Pája se ani nepohnul. Zlatá muška nosí štěstí. A štěstí se nedá chytit do sítě, jako se duha nedá vymalovat na oblohu, řekl najednou dospělým hlasem Pája. Podivili se pavoučci. Je to tak, strýčku? Zeptal se Pája. Mám pravdu? Strýček chvíli přemýšlel. Já nevím, chlapče, řekl nakonec, ale když ti neumí poradit hlava, ať ti poradí srdíčko. Všichni čekali, jak se Pája rozhodne. Zlatá muška stále seděla v rohu jeho pavučiny. Pája k ní pomalu přešel, naklonil se nad ní, připravil se ke skoku. Zlatá muška ulekaně zablikala. Strýček stál na špičkách, vykloněný z pavučiny. Pavoučci zapomněli dýchat, slunce nad sebou zatáhlo mráček, osika se rozklepala. A Sekáč Pája poodstoupil, narovnal se a zešeptal: leď, leď si kam chceš, zlatuško. Mráček se roztřepil a vzduch se znovu zlatě zatřpitil. Šepot barevného listí ustal, jen osika se pořád ještě ustrašeně třásla. Za tohle tě, Pájo, nikdy neopustím, řekla zlatá muška a rozzářila se jako hvězdička na nočním nebi. Já vím, řekl Pája, vždyci kouzelná. A co ještě jsem? Zašeptala muška. Jsi moje potěšení, řekl Pája. A tajemství, zašeptala zlatá muška. A zlehýnka odletěla. A to je všecko. Konec jednoho léta i pohádky.

0: Dobrý den, pane
1: Tiše. Tiše, chvilku.
0: Jo. Co je, tatí?
1: Abys byl chvilku ticho.
0: Teď já jsem úplně ticho, tatí. Jak to, že nejsem ticho, když náhodou jsem?
2: To jsem mluvila já prvé, to nemluvil Hrdinek.
1: Mlčte, šmanko, ty. A poslouchejte.
0: Co?
1: Slyšíte?
0: Simano, tatí.
2: Já ne, pane Spejble.
1: Jak to, že ne?
0: A ty něco slyšíš?
1: Kukačku, kdybyste chvilku mlčeli, tak byste ji slyšeli taky. Před chvílí kukala kukačka.
2: Jo, to já bych taky chtěla slyšet kukat. Já ještě neslyšela kukat.
1: To je strašně zajímavý pták, kukačka, nemyslete si.
2: Jo.
0: A co je na ní zajímavého, že je tak zajímavá?
1: Všechno je na ní zajímavé.
2: A co nejvíc, pane Spejble, co nejvíc?
1: Zajímavé je na ní například to, že kukačka nikdy nekuká.
2: Jejda.
0: Kuká, tatí, já ji slyšel tolikrát, že už bych mohl kukat sám.
1: To je právě ta mýlka. Ono totiž, když něco kuká, tak to nikdy nekuká kukačka.
2: A kdo tedy kuká, když nekuká kukačka?
1: No zamyslete se trošku, když nekuká ona kukačka, tak to může být jedině no.
2: Pan kostelník, pane Spejble.
1: Ale kostelník, co pak kostelník kuká? Kostelník přece zvoní, Máničko, od toho má zvon, aby zvonil, když je třeba poledne, žano, a ne aby kukal.
0: A vždyť pan kostelník nezvoní, tatí, pan kostelník přece peče rohlíky a housky, si říkal, a na to nepotřebuje zvonit.
1: Moment, abychom si rozuměli, ty myslíš pana kostelníka z pekárny?
0: Ano, tatí, já myslím pekaře pana kostelníka.
1: No proto, já myslel, že myslíš kostelníka.
0: Ne, taťuldo, já myslel pana pekaře.
1: No moment, ty myslíš pekaře kostelníka, ale ne pana pekaře.
0: Já přesně nevím, koho myslím, tatí.
2: Já myslela toho pana kostelníka, co peče, pane Spejble.
1: Protože to je rozdíl. Pan kostelník je pekář, ale pan pekař je doktor, to je zubář. Ten mi dělal přece stoličku.
2: Kdo vám dělal stoličku?
1: Pan doktor pekář.
0: Jsi říkal, že jsi koupil v prodejně tu stoličku.
2: No.
1: Ale tadyhle stoličku v puse, sedmičku. Aha. No, tu mi dělal pan doktor pekář, ten mi plomboval.
2: Protože byla děrová, vidíte, ta
1: ovšem,
2: stolička.
1: Ovšem, samo sebou.
2: No.
0: On přitom kukal?
2: Jo.
1: Ale koukal, proč? Šmanko, ty proč by přitom měl kukat? Už jsi viděl doktora, který by při ošetřování pacienta kukal?
2: Já teda nikdy ne, pane Spejble, to
1: no
2: teda
1: tak,
2: ne.
1: No tak, proto ti povídám, že kuká kukačka, že ano. Jenomže, když kuká kukačka, tak nikdy nekuká ta kukačka, ale kdo? No, ne ta kukačka, nýbrž.
0: Pan doktor, tatí.
1: Šmanko, teď jsem o tom...
0: Kominík, tatí.
1: Ale kominík, už jsi slyšel kukat kominíka?
0: Slyšel, tati, včera po chodníku šla nějaká občanka a kominík na ní kukal z komína, aby si všimla, že vymetá a že je užitečnej.
1: Jenomže když v lese něco kuká, tak to není kominík a není to ta kukačka, je to vždycky a jedině kukaččák, kukačák, čák, sameček od kukačky.
2: A samečka nekuká nikdy?
1: Ovšem, že ne, to je ta zvláštnost, kterou lidi nevědí.
2: A co teda dělá samečka od kukačky?
1: No, hledá nějaké cizí hnízdo, aby tam snesla vajíčko.
2: Samečka.
0: Jak to cizí?
1: Protože ona do svého hnízda vejce nesnáší. Ona je podstrčí cizím ptákům, to jsi ještě neslyšel, pojem kukačí vejce.
2: A co dělá ve svém hnízdu teda kukačka?
1: Nic. Ona své hnízdo ani nemá. Ona ho ani nestaví.
0: A co teda staví?
1: Proč by ho stavila, když podstrkuje svá vajíčka do hnízda třeba kosovi, strnadovi a tak?
2: A proč je strčí ke kosovi nebo ke strnadovi?
1: Protože své hnízdo nemá, Máničko. Teď jsem to povídal a vysvětloval.
2: No?
1: Vajíčko musí být kde? V hnízdě. Kukačka hnízdo nemá, tak ho snese do hnízda třeba kocholoušovi.
0: Říkal strnadovi.
1: No tomu taky, prostě k cizímu. A oni jí mládě vylíhnou a vychovají.
0: A jak ho naučí kukat?
1: Jak to kukat?
2: Jak naučí tu malou kukačku kukat, když oni nekukají?
0: Strnad přece nekuká.
2: No.
0: Chocholouš taky ne a no. Nikdo.
1: Co by ho učili kukat? To umí mládě od přírody samo. Co pak ty neumíš kukat?
0: Umím, tatí.
1: No tak vidíš.
0: A ona mě snesla kukačka, tatí?
1: Cože?
0: Jestli mě snesla kukačka.
1: Co to povídáš za nesmysl? Kde je tvůj otec?
0: No já původně myslel, že ty, tati, jenomže když pojídáš...
1: Jak to myslel? Jak to původně? Kdo je tedy původně šmangote podle tvého tedy tvůj otec?
0: Jsem kukačka, tati.
1: No? Prosím tě, seber se trošku. Ptám se tě vážně. Kdo je vlastně tvůj otec? Ptám se tě vážně. A ty plácneš, že kukačka.
0: Tak ocholouš, tati, já jsem řekl kukačka, protože jsem myslel...
1: Šmangote, ty máš zase dneska den? To mi zase začíná stoupat krev do hlavy.
2: Slyšeli jste to? Teďka zase zakukala, ale hodně v dálce, ani to nebylo slyšet.
1: Prosím vás, vemte se za ruce a dejte si odchod, nebo z vás začnu kukat já sám.
0: Šmano, tati, pojď máni, jdem poslouchat kukačku.
2: Naschledanou, pane Spejble.
1: Naschledanou.
0: Ahoj, tati.
3: Má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: U maminky zelenoočky. Druhý den mě Bělovou z Zrzunda vedl přes naši zahradu do jiné zahrady, až jsme přišli k velikému domu. Tam v pelíšku ze suché trávy ležela zelenoočka a u ní kvikaly malé živé drobečky. Jednoho z nich zrovna velmi důkladně milá. Tak tady máš zelenoočku s její rodinkou, pošeptal mi Bělovou ze Zrzunda. Buď zdravá, zelenoočko, jak pak se ti daří? Zelenoočka po mně otočila oči, vůbec nebyly zelené, ale celé tmavé a řekla, buďte zdraví. Blíž ani krok. No, tak jsme se slušně posadili, ocásky otočili kolem předních nožek a koukali na ty kočičí děti a já povídám Bělovousu Zrzundovi. Ty, Zrzundo, ta koťátka jsou ale ošklivá, viď? Vždyť ona jsou, myslím, i slepá. Zelenoočka vyskočila a vlepila mi z každé strany jednu, pak popadla do tlamičky to děťátko, které zrovna domila a utíkala s ním pryč. Za chvíli se vrátila pro další, potom pro to poslední a už se neukázala. To jsi neměl říkat, modroočko. Každou maminku bolí, když jí někdo pohaní děti. Nemyslí si, že ty jsi byl hezčí, když ses narodil, povídal Zrzunda. Ale slepý jsem nebyl. I byl jsi slepý jako každé kotě. Já nevěřil, protože jsem se na to nemohl upamatovat. Zrzunda mi vyprávěl, že každé kočičí dítě, ať z něho vyroste kočka tak veliká, jako je tygr, nebo lev, nebo puma, nebo jaguár, nebo levhart, nebo rys, nebo tak malá, jako jsem já a Zrzunda. Každé koťátko přichází na svět s očkama zalepenýma. Když jsem se ho zeptal, jak dlouho to trvá, řekl, že tolik dní, kolik máme my dva dohromady nožek a ještě k tomu musíme připočíst jeden ocásek. V zahradě jsme si našli teplé místo, že se budeme slunit. Zrzunda se položil na záda, roztáhl všechny čtyři a spokojeně předl. Mně to ale pořád nešlo do hlavy. Šťouchl jsem do něj. Ty, co to je za kočky? Ten tygr, lev a ty ostatní. Jak jsou velké? No tak to je různé. Ty největší jsou skoro jako kráva, povídá ospale Zrzunda. Ale já nevěděl, co je kráva. A nechtěl jsem se přiznat, že to nevím, jenže Bělovou se Zrzunda to poznal a povídá... Ty největší kočky jsou tak veliké, že jejich tlapka je větší, než si ty. To mě docela vylekalo. Pomyslel jsem si, jak by to se mnou dopadlo, kdybych takové lví nebo tygří mamince poháněl děti a ona by mi dala z každé strany jednu. Ptal jsem se proto, ve které zahradě, u kterých lidí tyhle veliké kočky bydlí. Bělovou se Zrzundami řekl, abych se nebál, protože ty veliké kočky žijí v domech, které pro ně lidé postavili. Jednou se tam půjdeme podívat, řekl Zrzunda. A kde je to, Zrzundo?
5: V zoo.
4: zívl Bělovou ze Zrzunda, obrátil se ke mně zády a usnul. A já nevěděl, jestli jen tak nahlas zívl, nebo jestli to zoo je něco, kde bydlí veliké kočky, co se jich lidé bojí. Zrzundu už jsem si budit netroufal a myslel jsem na to, jestli tyhle veliké kočky také předou a jaký je to asi rámus. A myslel jsem tolik, že jsem z toho usnul. Zdálo se mi, že přišla velká kočka a měla vousy delší než já ocásek, otevřela velikánskou tlamu, popadla mě za kůži na hřbetě a nesla mě do svého doupěte. Začal jsem křičet, až jsem se probudil. Za kůži na hřbetě mě držel můj člověk a moc se zlobil, že se toulám.
5: Pohádky ovčí babičky. Budu vám vyprávět pohádku o hloupém vlku a chytrém beránkovi. Tak se pěkně posaďte a tiše poslouchejte. Vlk číhal u lesa na beránka a beránek se klidně pásl na nedaleké louce. Najednou vlk vyskočil a vyštěkl. Teď tě sežeru, hloupý beránku. Beránek se však nelekl a řekl, ne, ne, ještě hloupější vlku, já ti uteču. A běžel a utíkal seč mohl, ale vlk ho stejně doháněl. Tu se beránek zastavil. Stát, hloupý vlku, stát. Udivený vlk se opravdu zastavil a beránek pokračoval. Jak můžeš, ty hloupý vlku, chytat beránka, když jsi sám? Co když já poběžím kolem vody a ty třeba kolem lesa? Jak pak si mě nadběhneš? Chceš-li mě chytit? Musíte být přece alespoň dva.
6: No jo, to je pravda, uznal vlk. Hned si zavolám kamaráda.
5: Dlouze zavil a za chvíli tu byli vlci dva. Ale beránek na nic nečekal a už zase běžel. Uběhl kus cesty, utíkal seč mohl, ale vlci ho za chvíli přece jen zase doháněli. U starého buku se beránek zastavil a vykřikl.
6: Stát, hloupí vlci, stát. Dost jsme si už nahráli nahoněnou. Teď si budeme hrát na kolo mlýnský, ano?
5: Překvapení vlci se nejdříve dívali jeden na druhého, potom zase na beránka a nakonec se zeptali, no a jak se to hraje?
6: No, na to musí být čtyři, vysvětloval beránek.
5: Jeden, dva, tři, počítali vlci. No to je nás málo, ale jen počkej, hned si zavoláme kamaráda. Zavili, jak to jen vlci dovedou, a už tu byl třetí vlk. Beránek i vlci se pěkně chytili za ruce, tancovali kolem starého buku a prospěvovali.
6: Kolo mlýnský, za čtyři rýnský, kolo se nám polámalo, mnoho hluku nadělalo, koulelo se kolem buku, udělalo bác.
5: A už se všichni vlci kutálejí od starého buku z kopce dolů. To bylo ran a boulí. Když se vlci vzpamatovali, vzpomněli si na beránka. Ale ten už zase uběhl kus cesty. Běžel, utíkal seč mohl. Ale to víte, vlci jsou vlci a za chvíli ho zase doháněli. U posečené louky ho téměř chňapli.
6: Stát, hloupí vlci.
5: Co zas? Zavrčeli vlci.
6: Teď si budeme hrát na slepou bábu,
5: rozhodl beránek.
7: No jo, jak se to hraje?
5: Ptali se otrávení vlci.
6: Já vám nejdřív všem zavážu oči, řekl beránek, a pak mě budete hledat.
5: Pečlivě jim zavázal oči a hned se rozběhl loukou zase pryč. Vlci se zatím motali po louce a naráželi jeden do druhého. Už tě mám, beránku, já tě mám, beránku, tady jsi, beránku.
7: To jsi ty, Beránku?
5: Ale Beránek už mezi tím doběhl domů. Kde jsi běhal? Ptal se ovčák.
7: Ale vlci mě honí.

0: slepičce Pepičce. Žila byla slepička Pepička. Kropenatá, černooká, hrabe zobá, krásně kvoká. Zobá zrní na dvorečku, chválí dobrou potravu. V tom jí ořech z ořešáku spadl rovnou na hlavu. To se ví, že se slepička Pepička lekla. Zatočila se jí hlava. Kouká zleva, kouká zprava. A hned zagdákala na celý dvůr. Jejda, pomoc pro Boha, padá na nás obloha, kokokokodák. Hafík Rafík se polekal a zaštěkal. Už se blíží konec světa, brzy bude po všech veta. Myška, myška se polekala a zapištěla. Nebe padá níž a níž, najděte si všichni skrýž, pišty, fišty, písk. Koza Róza se polekala a zamečela. Záchraňte se, líné kůže, už nám nikdo nepomůže, mé, mé, mé. Vepřík Petřík se polekal a zachrochtal.
1: Utíkejte do lesa, zřítila se nebesa, hro, hro, hro.
0: Jak se lekli, tak se lekli, hned se všichni rozutekli. Slepička Pepička se schovala do kurníku, Hafík Rafík do sklepa, myška, myška do myší díry, koza Róza do stodoly, vepřík Petřík do křoví. Jen kravka Slávka a volek Bolek dál klidně přežvikovali. Kravka Slávka zabučela.
2: Nešlo by to bez.

0: nemám ráda paniku.
1: Volek Bolek se přidal.
0: Ty jsi zdravá, já jsem zdravý. Co se zláme, to se spraví.
1: Kravka Slávka pokývala hlavou.
0: Já ti ráda pomohu, podepřeme oblohu.
1: A jak řekli, tak udělali. Vzali nebe na rohy, každý půlku oblohy. Zvedli nebe nahoru, vidíte, jak pěkně drží od obzoru k obzoru? Slepička Pepička vylezla z kurníku, Hafík Rafík ze sklepa, Myška Myška z myší díry, Koza Róza ze stodoly, Vepřík Petřík ze křoví. Dali se do tance a zpívali. Obloha už nepadá, sláva nazdar, tradadá. Tak Volek Bolek a Kravka Slávka zachránili celý svět. Ale kdo ví, jak by to dopadlo nebýt slepičky Pepičky? Ta si přece všimla první, že padá obloha. Sláva, sláva, sláva, ať je dlouho zdráva.
2: Hvězdy nikdy nelžou, aneb zbytečně chytrá princezna. I když to tak často podle pohádek vypadá, zdaleka ne každá princezna je hloupá. Ta, o které chci vyprávět dneska, byla dokonce hodně vzdělaná a zajímala se nejen o sebe, ale i o vědu. Od starého astrologa se naučila číst z hvězd a byla moc užitečná svému tatínkovi i celému království tím, že dalekohledem nalezla řešení státnických problémů. Celé dny seděla nad knihami, učila se botaniku, fyziku, chemii a to byste nevěřili, dokonce i aritmetiku. Ke zklamání královny se odmítala učit vyšívání a své krásné oči měla celé zarudlé od toho, jak hleděla dalekohledem na noční oblohu. Její maminka královna z toho velkou radost neměla. Holka je chytrá, no to ano, ale mezi všemi těmi čísly, kódy, značkami a tak, tam přece nenajde toho pravého mládence. Jak věčně sedí nad knihami a nejde nikam do společnosti, na plese už nebylo vidět, ani nepamatuju, tak si akorát zkazí oči a zůstane nám na ocet. Když takhle lamentovala dlouho a vytrvale, jak to starostlivé maminky dovedou, přece jen její stezky prošly houštím sčítanců odmocnin a logaritmických pravítek až k princezně Markétě. Markétka měla maminku moc ráda a neměla v úmyslu jí trápit, chtěla jí udělat radost. Rozhodla se ale založit své budoucí manželství na vědeckém podkladu. V matematických příručkách bohužel žádný konkrétní návod, jak najít ideálního prince, nenašla. Selhaly i chemické tabulky a rukověd přírodovědce, takže se rozhodla zeptat se hvězd. Dívala se na oblohu dlouze a dlouze, dělala si poznámky, konzultovala s odborníky a 5. dne na to, jak se říká, kápla. Co se děje? Zeptal se zděšeně tatínek král, když Markétka vhopkala do trůního sálu po jedné noze. Bolí tě kotník? Vůbec ne. Maminko, tatínku, přišla jsem vám říct, že se budu vdávat. Rodiče byli nadšeni. Ani na okamžik nepochybovali o tom, že se jejich moudrá dcera rozhodla správně. Povídej, přeháněj, kde si ho potkala? Je hodný? Máte se opravdu rádi? A kdy bude svatba? Padaly otázky jedna za druhou. Kdy bude svatba, to ještě nevím, ale vím, že hvězdy mi dali odpověď a že se nemýlím. Rodiče zpozorněli. Chceš nám tedy něco říct o poselství hvězd a ne o budoucím králi naší říše? No to spolu přece souvisí. Nemohla bych mít za muže někoho, koho by mi nebeská prozřetelnost nedoporučila. Myslím, řekl tatínek a moc hezky se přitom na maminku usmál, že dokonce ani hvězdy nemají hlavní slovo v tom, koho chceš mít vedle sebe na celý život. To se tedy velmi pleteš, odporovala Markétka tak výrazně, až její brýle na čele poskočily. Bez souhlasu hvězd bych si nikdy netroufla k tak významnému kroku. A hvězdy hovoří zcela jasně. Ten pravý muž, který mi bude dobrým manželem a království spravedlivým králem, bude můj 24. nápadník. Královští rodiče kroutili hlavami, ale protože sami měli dojem, že Markétka je chytřejší než oni, nakonec pokrčili rameny a ohlásili námluvy. Podle královské vyhlášky se stanovilo, že všem princům, ale i ostatním, kteří mají s princeznou vážné úmysly, je dovoleno, aby se ucházeli o její ruku. Ten z nápadníků, který bude 24., dostane Markétku za ženu a tečka. Stalo se něco, co dějiny nepamatují. Město, kde byl královský zámek, se během několika dní změnilo k nepoznání. Nápadníků se sjeli stovky, princů, rytířů, zemanů a statkářů, ale nikdo z nich nemířil k zámku. Každý si totiž dával dobrý pozor na to, aby byl právě on, 24., vyvolený. S nevídanou ochotou si dávali vzájemně přednost, ba přímo postrkovali jeden druhého před sebe. To bylo samé, vy jste přišel přede mnou, jen běžte, nikdy bych si nedovolil předbíhat, kde pách, mám pocit, že jsme se ubytovali až po vás, tak jen smělej jděte první. Město bylo jako nafukovací. Plné nejen nápadníků, ale i nejrůznějších zlodějíčků, příživníků, šejdířů a rádodajek. Začaly docházet potraviny i místa v hostincích. Lid začal být neklidný a král rozčílený. Markétka to celé sledovala dalekohledem a jen vzdychala. Ale byla přesvědčena o tom, že hvězdy se nemýlí a odmítala jakékoliv jiné řešení. Královská rada zasedala od rána do večera a řešila tu spoušť. Královna vyšívala svatební šaty vlastními slzami. Nikomu to nedělalo dobře. Někteří princové dokonce číhali v královských zahradách na vhodný okamžik, kdy se zařadit do fronty, a kvůli tomu ani nespali, takže začali vypadat dočista nemocně. A dost, řekl jednoho dne tatínek král. Podívej, holka, já ti věřím, že to máš dobře spočítané, ale takhle to dál nejde. Vždyť nám ty tvoje námluvy splanírujou celé království a lid už se taky bouří. Budeme to muset udělat jinak. Jinak to, tatínku, nejde. Hvězdy by to nedovolily. A záleží ti přece na tom, abych byla šťastná. Záleží, Markétko, ale nejsi jediná, o koho se musím starat. Takže to rozhodnu a basta. A Basta taky byla. Podle tatínkova nařízení si nakonec Markétka musela vzít za muže mládence, který bydlel v Královské ulici číslo popisné 24. Mrzí mě to, Markétko, moc mě to mrzí. Ale osud království je přednější a královna se rozplakala. Ale Markétka šla svému osudu vstříc s tváří odhodlanou. Jestli to má být František Vomáčka, Královská ulice číslo 24, pak děj se vůle královská. František nebyl dvakrát nadšený, a nebyl nadšený ani jednou. Doženění se mu nechtělo a bydlení u maminky mu celkem vyhovovalo, ale když to nejde jinak. Zklamaní nápadníci se z královského města rozjížděli do všech stran. Někteří neštvaní, jiní posmutněli a Markétka byla pozvaná k Františkově mamince na nedělní husu. Markétka, když vešla do uklizeného obýváku, zůstala stát jako opařená. Před ní byly police plné knih a velký pracovní stůl s mikroskopem. Chvíli na to přišel František a pak musela maminka dát husu do trouby, aby nevychladla, protože ti dva se ponořili do knih a do hovoru, ze kterého ničemu nerozuměla. Přišlo jí trochu líto, že vůbec nevnímali tu pochoutku, kterou jim podsouvala, a pak ji poslala na zámek paní královně. Tyhle dvě maminky spolu teď sedaly nad vyšíváním a chystáním svatby, zatímco mladí nevnímali svět kolem sebe a jen když se nad knihami jednomu z nich zamlžili brýle, vzájemně si je láskyplně očistili. No a byl tu ten slavný den. Všechno bylo nachystáno, hotovo, došito a dovařeno. František a Markétka měli červené oči od svých nočních diskusí a výzkumů, ale Markétka se stejně zdála smutná. To víš, holka, utěšovala jí královna, sama oči plné slz. Když přijde ta slavná chvíle, každá z nás to prožívá, z toho si nic nedělej. Vždyť to je od samého štěstí, jak jste se s Františkem našli. Já vím, škytala Markétka mezi slzami, ale mě stejně pořád vrtá hlavou, jak je možné, že se hvězdy zmýlily. Bojím se, aby nám to nepřineslo smůlu, že jsme je neposlechli. Máš Františka ráda, tak mu věř, uklidňovala jí maminka Vomáčková. Včera nebyl celý den doma, zajímalo by mě, co má zase za lubem, ale určitě je to pro vaše štěstí. Tatínek král vedl nevěstu do obřadní cíně, aby ji slavnostně předal jejímu milému. A když tam došli, zůstali stát oba s pusou do kořán. Místo Františka stálo totiž před nimi 24 slavnostně oděných jinochů. Jeden za druhým přistupoval k Markétce a žádali ji o ruku. Teprve když 23krát řekla ne, tak teprve přistoupil František. Můžeš teď, Markétko, už být se mnou šťastná jednou provždy? Markétka Vomáčková už byla dočista jenom šťastná se svým manželem a král mu slavnostně předal korunu. Na trůn pak nastoupil jako František 24. A ti dva panovali moudře.

Ukradené potěšení. Jednou seděli Čmelda s Brundou na vysoké kopretině jako na rozhledně a divili se, co se to jenom děje. Nejdřív kolem tryskem uháněl zelený koníček, hned za ním stonožka. A v zápětí se myhlo v trávě několik zděšených brouků a jeden červík na otázku, co se stalo, vůbec neodpověděl, ale rovnou se zavrtal hluboko do země. Muselo se přihodit něco hrozného, pomyslili si čmeláci, když v tom přiběhl kvapník.

0: tam nemám chvíli klid. Já tam dávno už měl být. Ne, nesnídám, nesvačím, nestihnu to, nestačím, promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.
1: Co se děje, kvapníku? Ptali se Čmelda s Brundou. Utečte! Všichni pryč! Volal. My taky? A proč? Chtěli vědět Čmeláci. Protože je zuřivá! Vykřikl kvapník. Já chvátám! Chvátejte taky! Utíkejte! Zachraňte se! A byl pryč. Někdo zuří a je nebezpečný, usoudili Čmeláci. Ale kdo? Ozvalo se přímo nad nimi. Vedle kopretiny stanuly velikánské nohy a rovnou na Čmeláky mířil ostrý zobák a hleděl rozhněvané oko.
2: Okamžitě slezte na zem, abych vás mohla líp sezobnout. Řekla slepice.
1: Čmeláčci se strachy tak roztřásli, že neslezli, ale spadli rovnou slepici k nohám. Jen to žuchlo.
2: Říkala jsem slezte a nespadněte.
1: Kvokala mrzutě ta slepice.
2: Natlučené padavky nemám ráda. A stejně mi nic nechutná, protože jsem smutná.
1: Vzdychala. A proč jsi zuřivá a zároveň smutná? Odvážil se zeptat Čmelda.
2: Protože mě někdo ukradl mé nejkrásnější vajíčko. Mé jediné potěšení.
1: Plakala slepice. Tohle bylo doopravdy k pláči. A co bys řekla tomu, kdybychom ti vajíčko pomohli najít? Napadlo Brundu.
2: Abych potom přestala být zuřivá a smutná. Dala bych se s radostí do tance.
1: Řekla slepice a začala se dokonce malinko usmívat.
2: Abyste věděli, to moje vajíčko bylo na obou koncích tak krásně šišaté. A bylo celé bílé. A uvnitř.
1: Slepice se zarazila a už zasměla v očích slzy. No tak, jenom hezky a s úsměvem, povzbuzoval jí Čmelda.
2: Uvnitř bylo žluté kurátko, ko.
1: Špitla slepice. Čmelda s Brundou vyskočili. No to si nemohla říct rovnou, co kdyby se to tvoje pískle najednou vyklubalo, co by si samo ve světě počalo. No honem, jdeme.

Všichni se divili, jakou si čmeláci našli kamarádku. Ale slepice se na všechny strany přátelsky usmívala a do kolečka opakovala. Neutíkejte přede mnou, nebojte se mě, já už nikoho nesezobnu, na mou duši. Jenomže o tom nejdůležitějším, o ztraceném vajíčku, nikdo nevěděl. Přiběhl kvapník se zprávou, že viděl ne jedno, ale celý košík vajec a že patřil Pučmeloudovi. Hned se k němu vypravili. Už z dálky slyšeli, jak si zpívá.

0: chceli malovaný líbe aspoň dílí. Slepice si snese, snese jiný.
1: Jak pučmelout zahlédl čmeláky a slepici, schoval košík za zády.
0: Jděte pryč, kšíc, kšíc,
1: odháněl je.
0: No tak, nezastavujte se, pokračujte, s Bohem.
1: Hele, pučmeloude, co máš v tom košíku? Chtěli vědět čmelda s Brumdou. Malovaná vejce? Kde jsi je vzal? A slepice se přidala. Pa, pa, pa, to jsem se také chtěla zeptat. Pa, kdo snáší taková žertovná pa, pa, pa, vajíčka? To musí být někdo moc veselý. Pa, pa, pa, pa.
0: Snáším je já, odpověděl rychle pučmelout. Já sám snáším je a hned zase sbírám tady do košíku. Tak naschledanou.
1: Ale čmeláci se nenechali odbít. Ukaž nám je, pučmeloude, co když mezi barevnými vajíčky bude také nějaké čistě bílé?
0: Ale kde pak,
1: breptal pučmeloud,
0: kde pak byste našli bílé?
1: A pak se ze samého rozčílení podřekl.
0: Každé jsem si obarvil.
1: A v tom se také jedno omalované vajíčko v košíku zavrtělo, skořápka praskla a na svět vyskočilo kuřátko. Jenže nebylo žluté, ale strakaté. Slepice rozpřáhla křídla. Ty, papa, moje kuřátko, papa, pojď ke mně, pojď. Ale kdo tě takhle zmaloval? Přece pučmeloud. Usmívali se čmeláci. Vzal ti bílé vajíčko a omaloval ho i s kuřátkem. Počkej ty, pučmeloude, hrozila slepice. Až tě chytím, sezobnu tě jako malinu. A tak měla slepice kuřátko, které bylo strakaté jako papoušek. A to kuřátko mělo dva nejlepší kamarády, Čmeldu a Brumdu. Ale pučmeloudovi slepice ten kousek s malovaným vajíčkem nikdy neodpustila. A jak mohla, tak ho pěkně prohnala.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: To bylo už hodně dávno. Tenkrát stoly měly nejen nohy, ale i ruce. A hrnce měly nejen ucha, ale taky nos. A hodinky měly nejenom ručičky, ale taky očička, bříško a zadeček. Tehdy ještě myši vůbec neměli strach z koček. Opravdu. Ani trošičku se jich nebáli. Jedna myška bydlila tenkrát s naším kocourem v psí boudě na našem dvoře. Byla to pěkná bouda, měla i sklep. Jednou, bylo to v úterý, venku sněžilo a kocour seděl v křesle a četl noviny.
2: Podívej se, kocourku, jak venku sněží, povídá myška. Jestli bude sněžit celý den, zasype nám sníh celou boudu a my se nedostaneme ven.
3: To nevadí, povídá kocour. Stejně je venku zima a sníh zebe do tlapek. Budeme doma a nepůjdeme nikam.
2: Ale co budeme jíst? Musíme přece nakoupit něco k jídlu, abychom tu neumřeli hlady.
3: Já neumřu, povídá kocour. Kdyby bylo nejhůř, tak bych přece snědl tebe.
2: No, mám nápad, kocourku, povídá najednou myška. My si v tom sněhu vystavíme tunel. Budeme pak tím tunelem chodit nakupovat do obchodu a taky na návštěvu ke svým přátelům a na procházku za město a večer do divadla nebo do kina.
3: Mňau, to je výborný nápad, myško, povídá kocour. Začni hrabat tunel a já zatím vymyslím, kam budeme chodit, až ten tunel postavíš.
1: Kocour si sedl do křesla, zavřel oči a přemýšlel a myška se pustila do práce. Nejdřív prohrabala tunel k vrátkům u zahrádky. Potom provrtala chodbičky na pole ke svým kamarádkám. Ale pak už byla celá upracovaná a unavená. Lehla si do postýlky a usnula. Když se kocour probudil z přemýšlení, šel se podívat, jakou práci myška udělala. Otevřel dveře a kouká. Ve sněhu je tunel dlouhý, jako pro celý vlak, ale uzoučký, jako myší dírka. Říká se, že kam kočka prostrčí hlavu, tam proleze i celým tělem. Kocour tedy zkusil vstrčit hlavu do dírky. Sníh trochu povolil a hlava zajela do tunelu. Ale dál to nešlo. Zapřel se tedy zadními tlapkami a znovu zatlačil. Sníh opět maličko povolil, ale dál už to opravdu nešlo.
3: Mňau, musím říct myšce, aby udělala tunel širší, řekl si kocour a chtěl vycouvat.
1: Ale ouha, nešlo to. Hlava byla v tunelu jako zazděná. Marně zkoušel dupat tlapičkami a kroutit ocáskem. Hlava zůstávala v tunelu. Kocourek už začínal mít strach.
3: Myško, halo, myško, pojď mě vytáhnout,
1: zavolal do tunelu. V tunelu to jen zahučelo, ale myška spala.
3: Myško, mňau, myško, myšinečko,
1: volal kocourek, ale myška spala a spala. A kocourek volal a jeho hlas se nesl tunelem až na pole k dírkám polních myší. A myška spala a spala a spala. Ale polní myšky nespaly. Vylezli ze svých dírek a šli se podívat, kdo to na druhém konci tunelu tak volá. A vida, na konci tunelu trčí kocouří hlava a má slzičky na krajíčku.
3: Myši, myši, pojďte se podívat,
1: volali na sebe.
3: Tu je ale legrace, kocouří hlava v tunelu. Pane kocoure, kam jste dal hlavu? Kde jste zapomněl nohy? Kam tak pospícháte? Hihihi.
1: A myšky se smály a smály. Ale kocour se nesmál.
3: Mňau, Počkejte, myši, až vás chytím. Já z vás udělám nudličky. Já z vás udělám tlačenku. Já z vás udělám myši karbanátky. Mňau.
1: Ale myši se smály a smály a pořád se smály.
2: To musíte, pane kocoure, počkat až do jara, až roztaje sníh. A to vám pak, pane kocoure, pěkně provlhne kožíšek. To pak budete, pane kocoure, vypadat jako zmoklá myš. Potom se vás, pane kocoure, nebude bát ani mravenec.
1: A myšky se smály a smály a smály. Když se dost nasmály, začalo jim být kocourka líto. Vyhrnuli si rukávy a pustili se do práce. Hrabali a hrabali, rozšiřovali tunel, až byl tak vysoký a tak široký, že by jim mohl kocour projít docela pohodlně, třeba až do biografu. Ale kocour nešel do biografu. Honem vycouval z tunelu zpátky do dveří a hubky do postýlky. Však už měl tlapky i uši celé skřehlé. Přikryl se pěkně peřinou a usnul. A tak spal kocour, i myška spala a oba tam v té zasněžené boudě spali až do večera a od večera zas do rána a od rána zase skoro do večera, ale pak už se jim nechtělo spát a tak si chvilku povídali a chvilku si hráli na schovávanou a chvilku na slepou bábu, až toho zase usnuli. Když se pak ráno probudili, bylo po sněhu.
2: Jestli pak nám ještě letos napadne sníh?
1: Ptala se myška.
2: Tolik bych si ho přála.
1: Ale kocourek se mračil, nechtěl už o sněhu ani slyšet.
4: Švagrová, nedojel jsem! Trošičku jsem štrechnul v obarák.
5: Vidíš? Vidíš to?
4: Safra, kde jsi to vzala?
5: Ty trpaslíky.
4: Jo.
5: Představ si, to mi dali děti.
4: Co, dali?
5: No, za to, že jsem pro ně hlasovala.
4: Pěkný kousky. Sádra, sakra.
5: Toniku, představ si, v neděli se předává hrad dětem. Už se s tím nedá nic dělat. Bude to velká sláva.
4: Ty, švagrová, a nevypadám já teď jako, že mám něco proti mládeži?
5: No, někdo by to mohl tak vzít.
4: Víš co? Hernajs. Věřit předsedovi, že chci mít na slavnosti projev. A ty trpazlíky tam krásně při té příležitosti speněžíme.
5: Jak to speněžíme?
4: No, přijedou tam určitě cizinci. Ty se po nich přímo odlučou. No podívej, není to nádhera? To bude kšeftíček. Našim pionýrům, naší mládeži. Podívejte se na náš krásný hrádek, jaký byl před rokem a jak je dnes. A já se vás táži, čí je to zásluha? Kdo to tu tak pilně pracoval a odpracoval v této akci?
6: Leontinko, udělej mu něco.
7: A co?
6: Co chceš?
7: Tak dobře.
4: A já vám ještě něco řeknu. Když jsem sem. Já jsem hrdý, ale když jsme si radí při zemi, přátelé.
8: Vtipný výstup, že?
4: Protože to jsou děti dobře živené.
6: Leontinko, vyšlo by to, aby se mu prášilo od huby.
4: Dobře živené, kdyby naše samoobsluha nebyla dobře zásobená, a sám si odpovídám, kdyby nebyla, tak by nebyly. Kromě toho, doporučuji vaši ctěné pozornosti. Zde, tento stánek, s těmito půvabnými, rozkošnými, vysoce umělecky stvárněnými trpaslíky. Prosím, račte se podívat. Nádhera. Kromě toho vlastní každý trpaslík svou vlastní lopatičku. Též vysoce umělecky vyvedenou. A cena? Jeden každý pouhých 300 korun.
9: Předražil nás, kamarádi, pojďme.
4: Jsou vkusní, jsou obyvatelní, jsou barevní a jsou... Fuď.
9: O kouli z Moulin. Pohádka francouzské poštovní známky.

To bylo tenkrát, když se francouzský král s pruským králem nepohodli a pruská vojska obléhala Paříž tak, že by neproklouzla myš, natož listonož s brašnou. Tehdy svolal pošmistr pařížských poštovských skřídků valnou hromadu a pronesl k ním řeč. Prvním a nejdůležitějším přikázáním v zákoníku poštovských skřídků je věrnost dopisu, který má být doručen adresátovi. Toto přikázání ctí poštovský skřítek v zasněžených pláních severu stejně jako poštovský skřítek, který provází sudánského pošťáka na velbloudu. Skřítek na saních obléká kožíšek, aby nezmrzl. A skřítek z horkých pouštních krajin kryje svou hlavu plachetkou, aby si chránil oči před žárem a pískem. Z obleženého města Paříže neunikne živáček. Voda v řece Séně však pluje svobodně. Hledám dobrovolníky, kteří by v převleku z žabí kůže provázeli poštu v říčním člunu. Pošmistr zvýšil hlas. Poštovský člun se maskuje jako koule, která se vlnami prokutálí a skřítek by měl mít vodnické převlečení. Pak dal poštovským skřítkům chvíli volna, aby si rozmysleli, kdo statečný by chtěl provázet dopis v převleku z žabí kůže.

té chvíli rozjímání, v jaké u lidí před bitvou hovoří k vojsku kazatelé a připravují je k boji za vlast a králem, rozvažovali i poštovští panáčci, jak divné je to u lidí.

když je člověk se svou starostí sám, píše dopis a hledá druhého člověka, aby se mu svěřil. Když je těch lidí houf, nezdělují si starosti navzájem, ale začnou se ve jménu té velké starosti prát a vyhlašují si válku. Přerijí kopyty koní cesty, jež vedou od lidí k lidem. Rozboří mosty. A kudy pak má poštovský panáček putovat, aby doručil dopis podle prvního poštovského přikázání? Vrchní poštmistr pařížské pošty vytáhl z poštovského pytle dopis, který ležel na vrchu. Beru první dopis, který mi přišel do rukou. Poruším jeho tajemství a přečtu ho, abyste sami podle svého svědomí zvážili, jak důležité poselství obsahuje, a rozhodli, kdo z vás vezme na sebe žabí kůži jako doprovodný skřítek říčního poštovského člunu. Nejdřív přečetl adresu. Paní Marianě, Selce na statku při řece Sejně, výrobna sýrů. Pak dýchl na zalepenou obálku, aby zprůsvitněla a byla čitelná jeho poštovským brýlím. V dopise stálo. Má drahá ženo a děti, sloužím vlasti a budu hájit s obránci Paříže naše město, pokud tu bude co jíst a až do posledního žejdlíčku vína. Pro případ, že bych v boji padl, dávám ti vědět, že je nám hostinský dlužen za sýry. V číslech je to napsáno na cedulce v šuplíku police. To, abys věděla, kde vzít peníze, až je budeš potřebovat. Líbá tebe i děti Žána, Paula, Françoise, Madeleine i babičku. Opatruj vás pánbu. Vive la France, ať žije Francie. Po přečtení se hlásilo o žabí kůži hned několik párů rukou. Poštmistr vyvedl dobrovolníky před poštu a žádal, aby v kaluži, která tam zbyla po včerejší dešti, předvedli, jak kdo z nich umí plavat a jak by nejspíš obstál ve vodním živlu, kdyby říční člun ztroskotal. Nejlepší plavec pak složil slib věrnosti dopisům, jež budou svěřeny člunu, maskovanému jako zinková koule. Na památku té události se dostal obraz zinkové koule, zvané koule z Moulin, na francouzskou poštovní známku. Skřítek, který zdárně doprovodil dopis až k adresátce matce Marianě, vyprávěl, že Selka ještě přidala bochník síra rybáři, který zinkovou kouli vylovil a přinesl dopis. A skřítek v žabí kůži pak proplaval vodami Sény zpátky k mateřské poště.

0: Výkupné nebo přijímací zkouška? Pan Vavřinec se včera v noci nemýlil. Ten pocit, že ho někdo sleduje, byl oprávněný. Tulamur junior se nemohl smířit s tím, že Hejlík byl pasován na rytíře podvazkového řádu.
1: Jak si vůbec takovou poctu zaslouží? A proč mu Dederon tolik důvěřuje?
0: On té Hejlíkově proměně v lupiče a desperáta ani trochu nevěřil. A teď měl důkaz. Viděl přece jeho přítelíčka, pana Vavřince, jak odnáší pytle. Hned ráno to oznámí, už se nemohl dočkat. Kudla Dederon sice ještě trochu povlával ve svém dudlíkovém opojení, ale tahle zpráva ho vrátila na zem. Zašel se podívat do komory a když zjistil, že celý lup zmizel, začal se chovat naprosto chladnokrevně.
2: No, vidá, juniore, řekl. Teď si dokázal, že ti můžu věřit. S tím zrádcem Hihlíkem si to vyřídím. A ty, jestli chceš, můžeš jít.
1: Kam jít?
0: Vyhrkl Tulík. Takovou reakci vůbec nečekal.
2: Domů přeci.
0: Dederon ukázal ke dveřím.
1: Ale...
0: Začal Tulamur junior větu, kterou nedokončil. To nebylo jenom zklamání, to byl podraz.
1: Já domů nechci,
0: řekl zarputile jako malý kluk.
1: Už nejsem malej, mně se tu líbí.
2: Tak chlapečkovi z bohatý rodiny se u nás líbí. Chtěl by mít propíchnutý uši, žít jako psanec,
0: pitvořil se Dederon, ale přestal, když Tulamur junior řekl hlasem, jakým se skládají přísahy.
1: Udělám všecko, co chceš, šéfe.
2: Tak dobrá, můžeš si vybrat. Výkupný nebo přijímací zkouška?
1: Přijímací zkouška,
0: odpověděl Tulamur junior bez přemýšlení. Dederon mu podal ruku.
2: Ale Hihlík se nesmí nic dozvědět. Vlastně vůbec nikdo. Nic si neviděl a nic si neslyšel.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Planeta Lampáře byla velice zvláštní. Bylo na ní místo jen pro lampáře a pouliční lampu. K čemu vlastně slouží planeta, která je bez domu a bez lidí, řekl si v duchu malý princ. Ale práce lampáře má alespoň smysl. Není tak zbytečná jako práce biznismena, který jen přepočítává hvězdy, které mu nepatří. Když rozsvítí svou lampu, jako by se narodila další hvězda nebo květina. Jeho práce je krásná a navíc užitečná.
5: Dobrý den. Proč jsi svou lampu zhasl?
6: Je to příkaz. Dobrý den.
5: Jaký příkaz?
6: Zhasnout pouliční lampu. Dobrý večer.
5: Ale proč jsi znovu rozsvítil?
6: Je to příkaz.
5: To nechápu.
6: Na tom není nic k nepochopení. Příkaz je příkaz. Dobrý den.
4: Lampář opět zhasl pouliční lampu a pak si otřel čelo kapesníkem s velkými červenými kostkami.
6: Je to příšerná práce. Když jsi byla rozumná, zasínal jsem ráno a rozsvěcel večer. Zbytek dne se mohl odpočívat a zbytek noci spát.
5: A od té doby se příkaz změnil?
6: Nezměnil. Je to mnohem větší tragédie. Planeta se rok od roku otáčí rychleji a příkaz se nezměnil.
5: Takže
6: teď se otočí za minutu a já už nemám ani jednu vteřinu na odpočinek. Rozsvěcuji a zasínám jednou za minutu.
5: To je divné. Dny u tebe trvají minutu?
6: A to není vůbec divné. Zatímco spolu mluvíme, už uběhl měsíc.
5: Měsíc?
6: Ano. 30 minut, 30 dní. Dobrý večer.
4: A lampář opět rozsvítil lampu. Malý princ na něj hleděl. Líbilo se mu, že věrně dodržoval příkaz. Vzpomněl si na západy slunce, které kdysi pozoroval tak, že si postrkoval židli. Teď chtěl svému příteli pomoci.
5: Víš, znám způsob, jak by sis mohl odpočinout, kdybys chtěl.
6: Samozřejmě, že bych chtěl. Člověk může být věrný příkazu, ale i trochu pohodlný.
5: Protože je tvoje planeta malá, že by si obešel třemi kroky, stačilo by jít pomalu, abys pořád zůstal na slunci. Když si budeš chtít odpočinout, půjdeš a ten den bude trvat tak dlouho, jak budeš chtít.
6: To mi moc nepomůže. Já rád spím.
5: Tak to máš smůlu.
6: Mám. Dobrý den.
4: Lampář opět zhas lampu, zatímco malý princ opouštěl jeho planetu. Uvědomil si, že je to asi jediný člověk, který mu nepřipadal směšný, tak jako král nebo biznismen. Je jediný, s kým bych se chtěl přátelit, pomyslel si. Ale jeho planeta je opravdu malá. Není na ní místo pro dva.

Pohádka o kohoutkovi a o slepičce. Studánko, studánko, dej mi krůpěj vody mému kohoutkovi. On se na kopečku dáví, zdvíhá vzhůru nohy. Studánka odpoví. Vody tobě nedám, až mě přineseš slípy lísteček. Slepička dí lípě. Lípo, lípo, dej lísteček studánce. Studánka dá vody mému kohoutkovi. Lípa praví slípce. Nedám ti lísteček, až mi očvadleny přinese šáteček. Slípka běží, švadlenu prosí. Švadleno, švadleno, dej lípě šáteček. Ona dá lísteček, studánka vodičky. Švadlena opět dí. Nedám ti šáteček, až přineseš hedvábí od královny Sáby. Slepička běží, žádá. Králičko, Sábičko, dej mi hedvábíčko. Ať je dám švadleně, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Králička praví slípce. Nedám hedvábíčko, až mi dáš od ševce překrásné střevíce. Slípka běží k ševci, praví. Ševče, ševče, dej této králičce překrásné střevíce. Ona dá mi hedvábíčko, hedvábí šáteček, šáteček lísteček, lísteček studánce a studánka dá vody. Švec slípce praví. Nedám ti střevíce, pokud nepřineseš štětiny od svině. Slípka běží, prosí. Svině, svině, dej ševci štětiny. On mi dá střevíce, dám je té králičce, králička dá hedvábí, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Svině slípce dí. Nedám ti štětiny, až mi dáš od mladců vydrobené zrní. Slípka běží, prosí. Mladci, mladci, dejte mi zrní. Ať dám této svini, ona dá štětiny, švec dá střevíce, králička hedvábí, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Mladci slípce praví. Nedáme zrní, až nám od šafářky přineseš smetany. Slípka běží k šafářce, žádá. Šafářko, šafářko, dej mladcům smetany. Oni dají zrní, zrní dáme svini, svině dá štětiny, štětiny střevíce, střevíce králičce, králička hedvábí, hedvábí šáteček, šáteček lísteček, lísteček studánce a studánka dá vody. Vody mému kohoutkovi, který zdvíhá nohy. Šafářka slípce praví. Nedám ti smetany, až spole přineseš velkou plachtu trávy.

0: Božena Němcová, Kmotr Matěj. Chcete vědět, jak lze vtipem a chytrostí zvítězit nad lakotou? Tak tedy poslouchejte pohádku, kterou vám budu vyprávět. V době, kdy se ještě lidé mnohem víc navštěvovali a promlouvali spolu než dnes, rozhodl se kmotr Matěj, že navštíví svého souseda kmotra Jíru. Zabouchl dveře chalupy, vyšel na náves a dal se tedy cestou k Jírovi, když tu potkal kmotrova malého synka Jozívka. No kampak Jozívku, zrovna jdu k vám na kus řeči, co dělá táta? Právě chtěl jíst kmotříčku, ale když vás viděl, rychle vstal a nechal jídlo být, odpověděl pravdomluvný hoch. Inu, podívejme. A proč pak? Táta povídal, že byste nám mnoho jídla snědl, a tak máma musela všechno ze stolu schovat. I podívejme, a kam pak to schovala Jozívku, zeptal se kmotr Matěj. No, měli jsme husu, tu máma dala pod lavici, uzené na skříň u kamen, klobásy se zelím ukryla do trouby, buchty do mísy na okno a dva džbány piva na schůdky do sklepa. Matěj se už dále nevyptával, usmál se a rovnou vešel do světnice. Pozdrav tě Bůh, Matěji, vítal ho Jíra. Škoda však, že si dříve nepřišel, mohl si s námi poobědvat. Ale právě dnes nám od jídla nic nezůstalo, s čím bychom tě pohostili. Nemohl jsem, milý kmotříčku, dříve přijít. Na cestě k tobě se mi přihodilo něco velice podivného, řekl Matěj. A co? Zeptal se zvědavě Jíra. Pověz mi to. No, jdu ti cestou, když tu náhle, tam u toho velkého kamene, had. A hned na mě. Zabil jsem ho touhle svojí holí. Matěj se šibalsky pousmál a pokračoval. Opravdu velmi podivný byl ten had. Měl hlavu tak velikou, jako to uzené, co máte na skříni tamhle u kamen. Tlustý byl, jako ta husa, co je pod lavicí. Bílé masíčko měl, jako buchty, co jsou v míse na okně. Dlouhý pak byl jako ty klobásy, co leží stočené na zelí v troubě. A krve z něho bylo tolik, co máte piva ve džbánech na schůdku ve sklepě. Dobře to Matěj provedl. Kmotr Jíra se za svou nehostinnost velice zastyděl. Žena musela jídlo a pití na stůl přinést a všichni v dobrém ke stolu usedli. Matějova chytrost navždy kmotra Jíru z chamtivosti vyléčila.
1: Slovinská pohádka Rybářův syn. Byl jednou na Dunaji nějaký pán a měl svého rybáře. Jednou, chtěje strojit hostinu, poručil rybáři, aby mu ve třech dnech 3 centy ryb odvedl. Rybář chodil lovit první, druhý, třetí den, ale ani rybičky dostat nemohl.

0: Když pak třetího dne popolední celý zarmoucený už domů se vrátit chtěl, připlul k němu na loďce pán v zeleném obleku a tázal se ho, proč je tak smutný. Rybář mu odpověděl a pán řekl: slib mi, že mi dáš to, co máš, ale o tom nevíš, a ještě dnes dosti ryb nalovíš. Co nevěda mám, snadno pohřeším, myslel si rybář a proto řekl: budiš to tvé. A do večera nalovil ryb tolik, že je sotva čtyřmi koňmi na voze odvezli. A víš-li, co jsi mi slíbil? Ptal se ho potom pán. Nevím, řekl rybář, ale nechť je cokoliv. Pán se usmál a řekl: věz, že právě tvé ženě narodil se hošík. Toho jsi mi tedy slíbil. Za 20 let si pro něj sem přijdu. A tak se také stalo. Rybářovi narodil se skutečně synáček. Když povyrostl, poslali ho do školy. A prospíval v učení tak, že by byl mohl svým časem na kněze býti vysvěcen. Za kněze ho nedáme, řekli rodiče, protože je zaslíben, ale dejme ho raději do černé školy. Když se v černé škole vyučil, věděl všecko, co bylo a co bude. Tehdy řekl svému otci: otče, už je čas, abychom šli. A kam? Což nevíte, komu jste mě před 20 lety slíbili, když jste tehdáž šli lovit ryb? Však nic se nebojte, jen pojďte se mnou, nic se vám ani mně zlého nestane. Když přišli k Dunaji, připlula zase ta loďka a v ní pán v zeleném obleku. Syn vstoupil do loďky, pán odstrčil a loďka s oběma se potopila. Mezi tím, co rybář zarmoucen domů se vracel, dostal se jeho syn vodou do nějakého zakletého města v podzemí, kde ani človíčka viděti nebylo. Maje hlad, nalovil si ryb, upekl je a najedl se a potom usnul. A tu se mu zdálo, aby šel na noc do zámku, aby se tam posadil za stůl, rozžal svíce a čekal. I učinil tak. O půlnoci otevřely se dveře a do pokoje přivalil se veliký had. Postavil se proti mládenci a prosil: polib mne. Ale mládenec zvolal: odstup ode mne, ďáble, nemáš ke mně žádné moci. Na to had odešel. Druhý den popolední zase usnul. I zdálo se mu, že by byl dobře udělal, kdyby byl toho hada políbil. Probudiv se, umínil sobě, že tam zase půjde a hada políbí, přijde-li. O půlnoci se přivalil ještě větší had. Měl 2 hlavy a postavil se proti němu, prosil opět: polib mne. Mládence obešla hrůza a zase jej od sebe zapudil. Třetího dne zdálo se mu zas: dobře bys učinil, kdybys byl políbil hada. Když se probudil, umínil si, že hada políbí, byť by byl ještě strašnější. Z večera šel zase do zámku, sedl si za stůl, rozžal svíce a čekal. O půlnoci přivalil se had 3hlavý, ještě větší a strašlivější než předešle. Sepnul se proti němu a prosil: polib mne. Mládenec, nakloniv se k němu, ho políbil. V tom okamžení udělala se záda překrásná panna. Byla to zakletá dcera pána toho zámku a s ní ten zámek i celé město bylo vysvobozeno. Její otec i matka přišli a přivítali jej s radostí velikou. Otec pak řekl, dám ti své království i svou dceru, líbili se ti. Mládenec ovšem byl spokojen, ale jedno rmoutilo jej, totiž pomyšlení, mně se zde tak dobře daří a můj otec na Dunaji myslí, že jsem se propadl do pekla. Kdybych aspoň mohl ještě jednou přijít k svému otci na Dunaj, abych mu řekl, jak se mi vede, byl bych zúplně spokojen. Na to mu řekla ta panna. Mám takovou věc, že bys lehko přišel k svému otci, jen kdybys potom se zase vrátil. Mládenec slíbil. Slíbil, že zase přijde. A panna se uvolila, že bude 7 let na něj čekat. Potom mu dala prsten a řekla, pohleď skrze ten prsten a mysli si, že bys byl rád u svého otce na Dunaji a budeš tam. A když potom budeš chtít ke mně přijít, pohleď zase skrz ten prsten a mysli si, že bys byl rád u mne. Ale ať ho nikomu neukážeš, sic o něj přijdeš a pak se stěžka kdy k nám dostaneš. Jeho otec i matka velmi se radovali, že svého syna zase viděli zdravého i museli jim obšírně vypravovat, co a jak se mu vedlo. Potom ho dovedl otec také k svému pánu, kterému vždy ještě ryby lovil. A tu se všichni radovali. Měl pak ten pán 2 dcery a řekl mu, zůstaň, dám ti kus svého království a jednu svou dceru, bude-li se ti líbit. On si pak pomyslel, mě tam očekává celé a větší království a krásnější žena než tato. Ale což je, zůstanu tu 2 dny, však lehko se mohu zase dostat i zpátky. Jednoho dne šel s těmi dcerami na procházku a na cestě jim ten prsten ukázal a pověděl jim také, jakou má moc. Dcery si myslili, kdybychom jemu ten prsten mohli vzít, potom by rád u nás zůstal. A posadivše se s ním do stínu pod nějaký strom, uspali jej a prsten mu vzali. I nechali ho potom v domnění, že jej ztratil po cestě. Tak u nich zůstal 5 let a pak si umínil, že půjde toho podzemního města hledat. Šel a šel a přišel pozdě večer v lese do nějakého stavení a prosil, aby ho tu nechali přes noc. Nebylo nikoho doma, než nějaká žena a ta řekla, ráda bych ti tu popřála noclehu, ale moji 3 bratři jsou loupežníci, přijdou domů a zabijí tě. Nic se neboj, řekl mládenec, přines mi víno a budu tu na něj čekat. O půlnoci přišli bratři domů. Kdo jsi? Já sám nevím. Jsem tulák. Sem tam po světě chodím, protože musím. A kterého pak si rodu? Já sám nevím. Klátím se po světě a nejsem doma nikde. A jak ti říkají? Mládenec věděl z černé školy, že ti 3 loupežníci měli bratra a že ho ztratili. I jmenoval jim toho ztraceného bratra jménem i příjmením. Zajisté ty jsi náš vlastní bratr, kterého jsme před 10 lety ztratili. Dost možná, odpověděl jim. I začali ho přemlouvat, aby zůstal s nimi a vychvalovali mu své řemeslo. A co jste dnes dostali? Tázal se jich. Oj, velmi mnoho, jako nikdy ještě. Dostali jsme střevíce, plášť a klobouk. Kdo ty střevíce obuje, ujde za půl hodiny 200 mil. Kdo ten plášť na se vezme, nikdo ho neuvidí. A kdo ten klobouk před sebe hodí, každá hora se mu otevře. A jestli je to také pravda? Ovšem, pravda, řekli a dovolili mu, aby toho sám na sobě zkusil. On pak má je na sobě klobouk, plášť i střevíce, skočil, až se země zatřásla a byl ten tam. Nejprve šel ke slunci, kde vychází. Myslel si, slunce po vší zemi svítí, bude zajisté také vědět cestu do města podzemního. Ale slunce řeklo, neznám té cesty. Musí to býti někde mezi horami, v úzké dolině, kam nikdy nepřijdu. Ale luna svítí po všech skulinách. Jdi, zeptej se jí. Mládenec šel, kde luna vychází, i tázal se jí, ví-li cestu do města podzemního. A luna zase řekla, nevím, musí to býti mezi horami, kam nikdy nepřijdu. Ale jdi k větru, on všemi skulinami proletuje, zajisté ti také cestu poví. Išel tam, kde vítr vychází a tázal se opět víli, kudy se jde do podzemního města. Kterak bych nevěděl, řekl vítr, zejtra přede dnem tam zase půjdu, králova dcera se tam vdává. Půjdu jim na svatbu foukat, aby jim nebylo příliš horko. Přede dnem šli. Přišli k ohromným skalám. Vítr se probral s kulinou a mládenec za ním nemohl. I vzal klobouk a hodil jim o skálu. Skála se otevřela a měl za větrem cestu hotovou. Kránu byli v podzemním městě. Vítr šel na svatbu foukat a mládenec do kostela očekávat svatebníků. Svatebníci přišli a kněz počal oddávati. V tom dotkl se jeho knihy a ta spadla na zem. Z vás jeden musí mít veliký hřích na sobě, řekl kněz ženichovi a nevěstě. A nevěsta i hned vyznala, že slíbila svému osvoboditeli, že na něj bude čekat 7 let a ty, že ještě neprošli. Na to kněz řekl, že musí čekat i do 7 let a prve, že si jiného nesmí vzíti. I tázal se jí, kterého měla raději, toho nebo onoho. Onoho, řekla, ale vím, že už ho nikdy víc neuhlídám. I bylo to mládenci milo slyšeti. Když se svatebníci rozešli, sundal ze sebe v královském zámku plášť a hned ho tu poznali. Panna jej objala a řekla, hleď, právě dnes bych se byla za jiného vdala, kdyby mne vyšší moc nebyla vystřežila. Brzy na to měli spolu oddavky a po oddavkách bohatou hostinu. A mě tam taky dali vína z řešeta, chleba ze sklenice a lopatou po hřbetě. A já jsem už navíc nečekal a běžel domů.
1: Byl jednou jeden hrabě, šlechtic, zaručený a schudlý. Jmenoval se Robert de Žiletka, nebo prostě Robert Žiletka, protože to de vynechávali již ve škole. To de, podle kterého se pozná šlechtický původ, bylo vlastně všechno, co zdědil po předcích, kromě hezké, urostlé blechy, která byla rovněž urozené krve. A teď vám musím ještě říci, že ten hrabě Robert de Žiletka, nebo prostě Žiletka, se stal členem malého zemědělského družstva Žejdlík na Českomoravské Vysočině. Byl tam před lety přijat s otevřenou náručí, všichni v tom družstvu si ho moc vážili a považovali. Říkalo se, že hrabě s blechou přináší štěstí. Hrabě si jen vymohl, že bude nosit cylindr i k polním pracím a tomu bylo dovoleno. Nosil tedy cylindr, nádherně smekal a v tom byl dáván za vzor mládeži. Robert taky hrál krásně na pilu a též na kosu a na hrábě. Všichni v družstvu říkali, náš hrabě hraje na hrábě. A nebo, pane hrabě, zahrajte nám na hrábě. A Robert de Žiletka odpovídal, ale s rozkoší, drazí vesničané. A pak hrál, že jediné oko nezůstalo suché. Přátel však neměl, jen tu blechu. A te hrával na pilu. Kdo viděl plakat blechu, tomu se může v životě leccos vydařit. Robert svou hrou blechu několikrát rozplakal. Sice beze svědků, ale když šlechtic řekne, že někoho dojal, tak na to můžete vzít jed. A také spolu často hovořili. Hrabě a blecha, to je ovšem bohužel běžné. Potvrdí vám to každý ředitel blešího cirkusu. Některé blechy dokonce ovládají několik jazyků. Ta naše mluvila s Robertem francouzsky, aby ji neporozuměl žádný družstevník, kdyby náhodou stál pod oknem. Tak jim ubíhaly dlouhé zimní i vlahé letní večery. Hrabě hrál s jemnocitem na pilu a blecha poslouchala. Blechy milují vrzání, protože každé vrzání jim připomíná postel a také trochu sladkou krev. Blecha uměla francouzsky říkat a okouzlující, výborné, božínku to sedlo, to cis mol se vám ale povedlo. A tak podobně. Ach, má milá, říkal zase hrabě, lid se trodí na polích a my tu provozujeme tichou noční hudbu. Není to bezcitné k těm ubohým lidem?
2: Ach, jak bezcitné,
1: říkala blecha.
2: Je to kruté. Mon Dieu, musí se něco stát.
1: Myslím, má drahá, řekl hrabě, že trochu polních prací nám neuškodí. Mám velkou chuť si zaorat v cylindru.
2: Ach, ano,
1: řekla blecha.
2: To má přece šmanc, olala.
1: To olala je velmi případné, povídá na to hrabě. Dem orat. Blecha byla vždycky pro. Ačkoliv nikdy vlastně nevěděla, pro co vlastně je. Proto byla vždycky pro. Druhý den z rána začali orat. Orali přískoky. Na to víte, zapřáhnout blechu do pluhu. Ale měla to své kouzlo. Ten den družstevníci nepracovali. Všichni se sešli na hraběcím záhumenku, který měřil 4 čtvereční stopy. Radostnými výkřiky povzbuzovali šlechtice a jeho blechu, kteří se po každém přískoku vždy uklonili.
3: Hrabě, zahrajte na hrabě,
1: zvolalo jedno z dětí. Není na to kdy, chlapče, řekl hrabě, ale zaspívat mohu, to ano, to ano. A hned se ozvala píseň, kterou právě složil.
4: O vilány, o virole, skákej blecho, skákej blecho, skoč do pole, o pole. Já vás ruchám, já vás hořu, juchám, juchám, juch. Juchám, juchám, už nemůžu.
1: Navíc už mu nestačil dech. Protože řídit blechu, dělat přískoky, skládat a ještě zpívat je na jednoho víc než dost. Zvolal tedy už jen ole, ole. Aby tu krásnou píseň dokončil, a smekl cylindr. Hravěcí píseň převzal místní klub Big Beat Naše role a hrával jako twist na družstevních tancovačkách. Přidal k tomu jen refrén. Pět. Ble, ble, ble, ble, ble, ble. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Na prostý míst, twist, twist, twist, twist. Yeah. Hra, hra, hra, hra, hra, hra. Bě, bě, bě, bě, bě, bě. Franz Chopin list pro nás, twist, twist. Twist, twist. Hrabě se to ale nikdy nedozvěděl. Každý den přískoky vyorával se svou blechou novou a novou brázdu. Práce mu velice zachutnala. A bleše snad taky. Na blechách se to totiž nepozná. Ale krásně skáčou.
5: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
6: Dobrý večer, děti. Za hezkých letních dnů si vždycky někam zmizím a u nás ve vsi nikdo neví kam. Vždyť oni by mi ani nevěřili. To víte jenom vy, kam chodívám. Že skočím na duhový můstek a tak se rázem stanu malý a po duhovém můstku vklouznu do jedné blízké, daleké země, vonavé země vysoké trávy. Večer se ale vždycky vrátím zpátky k vám, pohádky z trávy vám pak povídám. Dnes bych se mohl podívat až za les ke kukuřičnému poli, napadlo mě. Už dávno jsem si všiml, že kukuřice letos nějak divně zpívá. Všimla si z toho taky? Obrátil jsem se k rosničce, která seděla u cesty. Rosnička poskočila, mrkla na mě a šeptla pšt. Všichni jsme si toho všimli, ale pšt. O tom se tady moc nemluví, protože tam v poli nespívá kukuřice, ale strašné strašidlo, které si v kukuřici udělalo skrýš.
7: Ale di, podivil jsem se. Ty jsi ho viděla?
6: To se ví, viděla, kývla rosnička a špitá mi s vykulenýma očima. Má moří nohy, na nich černé drápy, jinak je celé porostlé zlatými šupinami. Na kolem jdoucí volá úlisným hlasem, já tě chci, chceš ty mě, pojď ke mně, pojď si se mnou hrát. A přitom se strašně šklebí, až mi z toho naskočila husí kůže. Já mám raději na sobě svoji žabí kůži, tak jsem odskákala pryč tak rychle, jak to šlo.
7: Nevymýšlej si, ozval se v tu chvíli slepíš, který se vyplazil z trávy. Vždyť to strašidlo vůbec nemá nohy, za to je dlouhé a má velkou šišatou hlavu s prasečím rypákem a podměšlýma očima.
6: Chů, takovou hloupost jsem už dlouho neslyšela, vykřikla rezavá polní myška, která zrovna běžela kolem a blízkla na slepíše jiskrnýma očkama. Co už tak může vidět slepíš? To strašidlo má zlatou hřívu, je celé porostlé zlatými chlupy, které v noci svítí. Oči má jako dva talíře a ty mu taky svítí, když z večera vychází z kukuřičného pole ven a šeptá úlisným hláskem to svoje pojď, pojď ke mně.
7: Každý mi vykládáte něco jiného, zlobil jsem se.
6: Viděl to strašidlo vůbec někdo z vás doopravdy?
7: A teď se všichni asi trochu urazili, protože se ke mně obrátili zády a zamumlali, to se ví, že ne. Takové strašné strašidlo nikdo pořádně vidět nemohl, protože pohled na něj by jednoduše nevydržel. Uvidím ho tedy já, umínil jsem si. Ale jak jsem šel dál, přece jen mi všechny ty řeči začaly vrtat hlavou. A co když je strašidlo opravdu velké a strašné? To by mohlo být nebezpečné, až mi v tu chvíli naskočila husí kůže. A já taky raději chodím v té své člověčí. A proto jsem se rozhodl, že ke strašidlu půjdu raději jako velký člověk. Honem jsem přes duhový můstek vyběhl ze země vysoké trávy do světa velkých lidí. Hned všechno vypadalo líp. I když špetka strachu ve mně přece jen zůstala. Abych ji zahnal, začal jsem si pískat. To přece vždycky pomáhá. Vykračuju si cestou kolem pole, pískám si a kukuřice šumí. Najednou slyším z pole tichý, mazlivý hlásek. Pojď, pojď ke mně, já tě chci. Chceš ty mě, pojď? Pojď si se mnou hrát na plíživou schovávanou, na neposednou honěnou, na vyjevenou jukanou.
8: To je tedy vlastně moc divné strašidlo, když si chce hrát. Taky bych od strašidla nečekal tak milý, něžný hlásek. Přemýšlel jsem a dal se rovnou za tím jemným hláskem, který vábil odkud si zprostředka pole.
7: Rozhrnuji kukuřici, ta šumí, a Hlásek šeptá, pojď, pojď. Už jdu, už jdu, zvolal jsem horlivě. Špetka strachu už úplně zmizela a já byl jenom zvědavý, koho tam v poli najdu. Pak jsem ji uviděl. Uprostřed zlaté kukuřice seděla zlatá kočka, srst, tlapky, ouška, oči, všechno se na ní zlatě třpitilo v záři zapadajícího slunce. Jenom jsem vydechl, ty jsi krásná, kde pak ses tu vzala? A ona tím hebkým hláskem plaše povídá, konečně za mnou někdo přišel. Budeš si se mnou hrát? Moc rád, vyhrkl jsem. Ale nejdřív mi odpověz, kde ses tu vzala? Proč jsi tady? Proč bydlíš v kukuřičném poli? Jestli pak víš, že se o tobě široko daleko povídá jako o strašidle. Ona se na mě smutně podívala zlatýma očima a vzdychla. Vím, jak to na světě divně chodí. Udiveně zamrkala a potom pomalu začala vykládat. Já kdysi žila u jednoho člověka a ten byl pro mě strašidlo. Byl zlý a zlostný, křičel na mě, neměl mě rád, nenašel pro mě dobré slovo, nedal mi ani jméno. Byl to moc smutný život a proto jsem nakonec od toho zlého člověka utekla. Nějaký čas jsem bloudila světem, až jsem si našla místo tady v kukuřičném poli. Myslela jsem si, tady mi bude dobře, budu daleko od zlostných lidí, nikdo na mě nebude křičet, budu svou paní. Ale nějak to vůbec nevyšlo. Byl to pořád moc smutný život. Byla jsem sama. Proto jsem volala na všechny, kteří šli kolem, pojďte si se mnou hrát. Ale každý se dal na útěk. Zkoušela jsem to znovu a znovu. Tím nejjemnějším hláskem jsem na každého volala, že ho potřebuji. A každý ve mně viděl strašidlo a bál se mě. Nerozumím tomu. Co pak bych já mohla někomu ublížit? Jsem přece hodná kočka domácí. Jak může někdo vědět, že jsi hodná kočka domácí, když bydlíš v kukuřičném poli? Usmál jsem se a pohladil jí zlatá ouška. A ona vzdychla, chápu, já zkrátka musím jít jinam, hledat si pravé místo pro sebe. Ne, nikam nechoď, řekl jsem honem, to pravé místo najdeš u mě. A hned ti dám i jméno, od téhle chvíle si moje zlatá kočka Aurelie. Kočce zazářily zlaté oči a vyhrkla. Opravdu? Ty jsi od téhle chvíle opravdu můj člověk, který si se mnou bude hrát? Ah, to je krásné. Našla jsem svoje místo. Mám jméno. A tebe. Každý potřebuje najít své pravé místo. Pak je mu hej, řekl jsem vesele. A potom jsme šli se zlatou kočkou Aurelií ke mně domů. Ukázal jsem jí místečko u krbu a řekl. Tady ti bude nejlíp. To je to nejsprávnější místo pro domácí kočku. Taky jsme spolu pili mlíčko, ona pila z misky, já z malovaného džbánečku. Za malou chvilku Aurelie spokojeně usnula. Koukám se na ní a říkám si, až přijdou podzimní plískanice, tenhle pohled mi vždycky připomene dnešní letní den. Den, který začal povídáním o strašidle, co žije v lánu zlaté kukuřice, a pak se ze strašidla vyklubala ta nejroztomilejší zlatá kočka. S ní jako by mi zůstal v domě kousíček léta. A mít schovaný kousíček horkého léta na studenou zimu, to se vždycky moc dobře hodí. Dobrou noc.

Jsem červenec, první měsíc prázdnin a budu vám vyprávět pohádku o věrném přátelství ještěrky a netopíra. Tak poslouchejte.

0: Na zelené louce mezi řekou a lesem se od nepaměti tyčila veliká skála. Vypadala jako obrovská krtčí hromádka nebo jako ten největší narozeninový dort. Ale místo svíček ji zdobily štíhlé břízky a místo cukroví bochánky mechů a lišejníků. Povídali se o ní divné věci. Skrývá prý ve svých útrobách bludiště křivolakých chodeb a kdo tam vejde, nenajde cestu zpátky. V těch chodbách prý žijí strašliví tvorové, napůl myši, napůl ptáci, kteří se živí krví zvířat a lidí. Povídačky, smála se ještěrka a byla ráda, že se lidé skále vyhýbají. Aspoň je tu klid, říkala si. Ani ve snu by ji nenapadlo, jak se to všechno může rázem změnit. První tu zprávu přinesl vítr. Přes celou zemi stavějí lidé betonovou cestu. Až dorazí sem, odvalí skálu a na jejím místě postaví pilíře pro veliký most. Nikdo tomu nevěřil, copak se taková skála dá jen tak odvalit, jako hromada hlíny či osamělý balvan. Nevěřil nikdo, jen skála ano. Za dlouhá tisíciletí zažila příliš mnoho, aby nevěděla, že ani život kamenů a skal netrvá věčně. Tak promluvila. Přišel čas rozloučit se. Vy, kteří umíte běhat či létat, brouci, motýly, hadi, i ty, ještěrko, vydejte se hledat nový domov. Vy, břízky, které rostete z mých puklin a škvír, zpřetrhejte své kořeny a poproste vítr, aby vás přenesl do měkké lesní půdy. Jen vám, mechy a lišejníky, poradit neumím. Příliš jsme spolu srostli. Zůstaneme s tebou, skálo, řekli mechy a lišejníky. A skála zvrhla, jako by kdesi hluboko v srdci zaplakala. Smutkem zloučení i radostí, že na to všechno nezůstane sama. Skálo, je to pravda, že ve tvých podzemních chodbách žijí podivní tvorové? Neměli bychom je varovat taky? Zeptala se ještěrka. Ano. Žijí tu odedávna a já je nemohu ani varovat, protože ve dne spí a jejich spánek je hluboký jako mé nitro. Vzbudím je, křikla ještěrka a už klouzala po hladkých stěnách ke dnu skály. Obklopila ji studená, hustá tma a hrozivé ticho. Hej, je tu někdo? Zvolala ze všech sil, ale nikdo se neozval. Vstávejte, hrozí vám nebezpečí. Zase nic. Jenom nad hlavou se jí cosi zavlnilo, jako když větřík rozhoupá pavučinu. Kdo jsi a kdo tě posílá? Uslyšela hlásek tenký jako pípot ptačího mláděte a zároveň řezavý, jak tráva ostřice. Jsem ještěrka, posílá mě skála, musíte rychle pryč, volala ještěrka do hluboké tmy. Nemůžeme, dokud nezapadne slunce, to už bude asi pozdě, vykřikla ještěrka a tu ji cosi pevně uchopilo a neslo vzhůru. Hrůzou zavřela oči, když je otevřela, spatřila myš s velkými průsvitnými křídly. Jsem netopír, nemusíš se mě bát, řekl ten podivný tvor. Nebojím se tě, ale proč jsi chtěl čekat až na noc? Ve dne nás lidé pronásledují, oškliví si nás, vymýšlejí si o nás děsivé věci. Ještěrka chtěla říct, že přece vůbec nezáleží na tom, jak někdo vypadá, ale na tom, jaký je. Když v tom se ozval hromový rachot, to lidé odstřelili skálu, aby měli místo pro svou betonovou cestu. Ještěrka se rozplakala a netopír smutně svěsil křídla. Jenomže smutek ani pláč nikomu nepomůžou. A tak se ti dva vydali hledat nový domov. Netopír jej našel v dutině starého dubu. Ještěrka v opuštěné jezevčí noře. Prospali tam celou zimu. Sotva jarní slunce vyhřálo lesní pěšinky, vydala se ještěrka za netopírem. Děkuji ti, že jsi přišla, usmál se. A co ostatní? Usadili se v kostelní věži, řekl netopír. Já bych si tam nezvykl, je to moc blízko lidí. A nestýská se ti? Zeptala se ještěrka. Jsou to přece tvoji kamarádi. Někdy v noci s nimi létám, ale můj domov je tady. Nikdy by mě nenapadlo, že budu bydlet v dutině stromu, ale je mi tu dobře a vlastně jsem docela rád. A víš, že já taky, souhlasila ještěrka. Aspoň to k sobě nemáme daleko a můžeme se navštěvovat. A tak od jara do prvního mrazíku scházeli se ještěrka s netopírem každý den. Povídali si, vzpomínali a bylo jim, jako by je ta jejich skála poslouchala a radovala se z jejich přátelství.
1: Haló lidi, haló brouci, haló celé rodiny, potřebujeme přes něj jdoucí přesýpací hodiny. Tomu, kdo nám odpoví, dáme poklad medový. Do týdne, do týdne, do týdne, do týdne.

0: med je skvělý, je to pravý luční med. Kdo nám hodiny své střelí, ten bude žít 300 let.
1: Sosáčky ho sosáme, do domu ho dodáme, do týdne,
0: do týdne,
1: do týdne,
0: do týdne,
1: tomu, kdo nám přes sípačky nalítne.
2: Stalo se něco zvláštního. Kudla Dederon se potěšeně prohlížel v prasklém zrcadle, které viselo v Kilimandžáru za barem. Právě z místního aparátu zavolal na číslo, které dostal od Tulamora juniora. Představoval si, jak se na druhém konci drátu velký šéf tváří. Pěkně to na něho vychrlil. Ten mocný páprda se nezmohl ani na slovo. Kudla Dederon vytáhl z malého stříbrného pouzdra dětskou ponoštičku a namočil ji do piva. Zkušeným pohybem z ní udělal dudlík a začal se sjíždět. Až po několika hodinách sešel do jedné z komor v suterénu. Tady za železnými dveřmi věznil Tulamora juniora. Byla to samotka se sporým světlem, ale žádná pouta a žádný roubík vězeň neměl. Kromě Dederona nikdo k němu nesměl, ale kdykoliv přišel, tak si povídali. Kudla si vzpomněl hned na ten první rozhovor po tom, co ho s třemi parťáky v noci popadli a unesli, aniž si toho někdo z tuláků u řeky všiml.
3: Já jsem Kudla Dederon, představil se. A který seš ty? Padre má přece dva synáčky a rovnou dvojčata, Tulamora juniora a Ramsese.
4: Ten první, odpověděl Tulík. Ale kdo je ten padre?
3: No, přece vážený pan Tulamor senior, padre, velký šéf, komotr všech komotrů.
2: Tulamor junior zalapal po dechu tak upřímně, že mu tu nevědomost musel uvěřit.
3: Tak takhle je to.
2: Dusil se Dederon smíchy. Papínek už je na penzi a zapírá hříchy mládí.
3: No nevadí, však se to dozvíš, až nám za tebe předá výkupný. Ale do té doby se od tebe nehnu, nebo tě tu mám nechat samotnýho.
4: To ne,
2: vyhrkl Tulík. Stalo se totiž něco zvláštního. Něco, čemu sám tak docela nerozuměl. Když viděl, jak se tu všichni kudli Dederona bojí a když slyšel, jak vládne celé téhle divoké čtvrti a přitom byl jen o málo starší než on, začal toho desperáta se spínacími špendlíky v uších obdivovat. Také se od něho konečně dozvěděl, co všechno jeho otec dokázal kdysi, když vládl lichožroutskému podsvětí. Začal se v odlesku záře svého otce, velkého šéfa, vyhřívat jako chřestýš v písečném úvalu.
3: Tak se mi líbíš, poplácal ho po zádech Kudla Dederon. Koukám, že bys taky byl rád šéf, jako tvůj otec.
2: A Tulamor junior nejdřív zrudl pýchou a pak vyhrkl.
4: To bych teda chtěl, ale ještě radši bych byl jako ty.
5: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
6: Práce horečně pokračovaly. Tisíce lidí se míhali s vozíky, lopatami, krumpáči, odevšad se ozývalo bouchání, skřípění a řinčení. Po novém asfaltovém chodníku se k pařezu přivalila válcovačka. Její řidič se na zvířátka rozkřikl:
7: Proč tu překážíte? Tady se staví velkoměsto a hlavní křižovatka má být útulkem pro zvířata. S tím se musí něco udělat.
6: A zavolal na policii. Policista jen vyjeveně koukal a říkal: Už jsem viděl lecos, ale pařez uprostřed křižovatky, to tedy ne.
8: Tady máme na papírku něco napsané. A že je na tom razítko?
6: Policista si povolení přečetl, zrozpačitěl, ale pak se mile zatvářil. Všecko je jasné. Samozřejmě, že dodržíme do puntíku, co je na cedulce napsáno. Zvláště, když to má razítko. Nikdo vás z pařezu nesmí vyhánět. Nikdo vám nesmí ublížit. A odjel.
8: Slep!

0: Ani ne za hodinu se ale přihnalo policejní auto. A pan policista si prohlédl papírek a zamyslel se. No, vyřídíme to rychle a jednoduše, víme? Pařez přece může stát i jinde, že? To nám nikdo nemůže zakázat.
1: A co s námi chcete udělat?
0: To uvidíte, jenom klid, víme? Utěšoval Krtka pan policista. To už před zvířátky s burácením zastavil auto jeřáb. Jeho rameno si to namířilo k pařezu, obrovité čelisti ho pevně podchytili a zvedli nad ulici.
2: Já se bojím, co když padneme?
1: Nikdo nám přeci nesmí ublížit.
0: Teprve když jeřáb složil svůj neobvyklý náklad na střechu policejního auta, kamarádům se trochu ulevilo.
1: No vidíte, stalo se nám něco? Nestalo. Tak se ještě projedeme.
0: Brzy na to zastavili před jednou z nejvyšších budov. Policisté sundali pařez z auta a vlekli jej po schodech vzhůru až před samotného ředitele. Ten nabídl zvířátkům bonbony a sklonil se nad papírem. Pak začal telefonovat na všechny strany.

0: doufám, že budete spokojeni. Řekl kamarádům mezi telefonováním a zakrátko se na schodišti sousedního věžáku objevil zástup mužů v kombinézách. Nesli štafle, nářadí, kbelíky, hadice a veliké balíky. Zatím tu počkejte, řekl ředitel zvířecím kamarádům, kteří chroupali do brůdky. Až bude čas, dám vás odvést nahoru.
1: Kam nás odvedou?
2: Slyšíte to?
3: Nezdá se vám to divné?
0: Hlasy, které se z dálky ozývaly, říkali například: pozor, ať to slunce nespadne, nebo musíš tu trávu víc natáhnout, nebo přifoukni ten smrček, anebo přišrouboval si ten kámen k jezírku. Netrvalo dlouho a pro kamarády si přišel jeden z montérů. Zavedl je až ke dveřím, otevřel je a hlaholil. No prosím, vážení, jen vejděte. Dali jsme si záležet, aby vám nic nechybělo. Když budete přece jenom něco potřebovat, zmáčkněte knoflík. Ode dneška je tohle váš byteček, tak přeju hodně štěstí. Zvířátka osaměla uprostřed pokoje. Ani nevěděla, kam dřív pohlédnout.
1: Podívejte na ty smrčky, jedle a zelenou trávu.
3: Na palouku jsou i houby a porůvky.
2: A na obloze vysí se sluníčko.
1: Hele, nahoře je ptačí hnízdo. A dokonce je tu i krtina.
0: Krtek skočil do hromádky hlíny, ale ta jej okamžitě vymrštila až ke stropu.
4: O lišce nám babička říkala, že je všemi mastmi mazaná. To znamená, že liška se nedá jen tak přelstít, napálit nebo přechytračit. Ale Čápovi se to přece jen jednou povedlo. Napálil lišku. Chceš vědět, jak se to stalo? V lese u jezera žili liška a Čáp. Čáp u břehu chytal svým dlouhým zobákem rybky, liška zase čenichala po okolí a hledala, kde by bez velké námahy našla něco dobrého k snědku. Když uviděla Čápa, jak si pochutnává, začaly se jí zbíhat sliny a povídá. Čápe,
5: už se tak dlouho známe. A ještě jsme nikdy nebyli jeden u druhého na návštěvě. Co kdybys mě někdy pozval k sobě, připravil nějakou hostinu a společně bychom se najedli? A druhý den bych zase na oplátku pozvala já tebe. Ale proč ne, Liško? Jenomže tě všichni tady v lese znají. Že ty každého převezeš a napálíš. Jako třeba vránu krákalku, které si snědla její sýr. Víš co? Raději připrav první hostinu ty a teprve potom já pozvu tebe.
6: No, dobrá.
4: Nerada souhlasila liška.
5: Tak se sejdeme dnes večer u velikého pařezu, kde mám svoje doupě.
4: Liška nazbírala pár slimáků a žížal a uvařila z nich polívku. A když večer Čáp přišel na hostinu, liška tu řídkou polívku nalila na dva veliké a mělké talíře. Sama pak začala jazykem polívku pohodlně lízat, ale chudák Čáp svým dlouhým zobákem jenom klapal na prázdno a nemohl si z talíře nabrat ani sousto.
5: Ale Čápe, to mě mrzí, že ti u mě nechutná.
4: Posmívala se mu Liška.
5: No nevadí, přece takovou dobrotu nevyhodím.
4: A rychle vylízala i Čápův talíř.
5: Ale nezapomeň, Čápe, zítra musíš pozvat na hostinu ty mě.
4: Čáp druhý den pilně chytal na břehu jezírka a když Liška přišla na večeři, postavil před ní vysoký džbán s úzkým hrdlem, plný malých rybek. Liška do džbánu nemohla nasoukat ani čumák, ani packu a ani jazykem do něj nedosáhla. Za to Čáp strkal dovnitř svůj dlouhý zobák, vytahoval si rybičku za rybičkou a pochutnával si.
5: Vidíš, Liško, myslela jsi, že každého napálíš a mně se teď povedlo ti to oplatit. Jsme vyrovnáni.
4: A tak se hladová Liška zahanbeně rozloučila a od té doby se už nikdy nepokoušela Čápa přelstít.

Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Tři karafiáty. Byl jednou jeden venkovan a ten měl hodnou a krásnou dceru. Jednoho dne se vracel z pole a našel při okraji lesa tři červené karafiáty. Opatrně je utrhl a přinesl domů.
1: Dcera, jmenovala se Maria, měla z karafiátů velikou radost. Prohlížela si je ze všech stran a neustále volala otce. Pojď se podívat, jak jsou krásné. Mají barvu jako plamen, jako když slunce zapadá do červánků. Dva karafiáty dala na stůl do vody a třetí si vpletla do černých vlasů.
0: Stalo se však, že rozdělávala oheň, aby uvařila otci večeři. Karafiát jí vypadl z vlasů rovnou do žhavých uhlíků a schořel. Z plamene vystoupil mladý muž a zeptal se, co to děláš? Proč jsi mě hodila do ohně? Maria se tak vylekala, že nedokázala odpovědět ani slovo. Mladý muž si smutně povzdechl a řekl, ty na mě nemluvíš. Škoda, protože mě už nikdy neuvidíš. Sotva to dořekl, zmizel a plamen zhasl.
1: Maria rozdělala znovu oheň. Nevěděla, zda to byla skutečnost, anebo zda se jí všechno jenom zdálo, když se dívala do plamenů. Vzala proto druhý karafiát a hodila ho do ohně. V tom okamžiku vystoupil z plamene jiný mladý muž, ještě krásnější než ten první, a zeptal se, co to děláš? Proč jsi mě hodila do ohně? Maria pochopila, že to nebyl sen. Chtěla odpovědět, ale v hrdle se jí zadrhlo a mlčela. Mladý muž si povzdechl a řekl tiše. Tak tiše, že ho bylo sotva slyšet. Ty na mě nemluvíš. Škoda, protože mě už nikdy neuvidíš. Pak zmizel v plameni a plamen zhasl.
0: Maria rychle rozdělala oheň po třetí a hodila do něho třetí karafiát. Z plamene vystoupil třetí muž, nejmladší a nejkrásnější. Pohlédl na Mariu a zeptal se, co to děláš? Proč jsi mě hodila do ohně? Couvl zpátky k ohni, ale pak se ještě jednou pomalu obrátil a dodal tiše. Kdybys mě chtěla vidět, najdeš mě u kamenů celého světa. Domluvil, vstoupil zpátky do plamene a plamen zhasl.
1: Od toho dne byla Maria tak zasmušilá, že jí otec nepoznával. Napadlo ji, že ti tři od ní čekali nějakou pomoc a že je zklamala. Proto se rozhodla, že je najde a napraví svou chybu, i kdyby je měla hledat celý život.
0: Rozloučila se s otcem a vydala se na cestu. Šla od vesnice k vesnici, od města k městu a všude se ptala, kde najde kameny celého světa. Avšak nikdo jí neuměl odpovědět a nikdo o nich nikdy ani neslyšel. Po dlouhém bloudění a putování došla do vypráhlé skalnaté krajiny. Tráva tam žloutla v palčivém slunci. Všude jen kameny, kameny a skály, nikde nezaspíval ani ptáček. Maria byla unavená dlouhým

0: putováním, usedla do stínu pod tři vysoké skály a ze samého smutku se rozplakala. A plakala tak usedavě, že by se byl nad ní i kámen slitoval.
1: A slitoval se doopravdy. Jedna ze skal se otevřela a vystoupil z ní mladý muž. Maria ho hned poznala, i když ho viděla pod závojem slz. Byl to ten třetí, ten nejkrásnější, ten nejsmutnější. Přistoupil blíž a zeptal se, proč pláčeš, co tě trápí? Maria mu chtěla všechno povědět, ale pláč jí znovu stáhl hrdlo. Ani teď se mnou nechceš mluvit, zeptal se mladý muž mírně. A když Maria stále mlčela, řekl soucitně, otři si slzy a přestaň plakat. Podívej se na tu skalnatou horu na konci pláně. Za tou horou je velký bílý dům. Jdi tam a požádej paní, aby tě vzala do služby. Muž vstoupil znovu do skály a skála se za ním zavřela.
0: Maria si otřela slzy a vydala se přes vypráhlou pláň. Sestoupila do údolí, došla k bílému domu a požádala paní, aby ji vzala do služby.
1: Paní viděla, jak je zbědovaná, slitovala se nad ní a řekla: dobrá, když chceš, můžeš zůstat. Právě mi odešla pradlena, budeš u mne prát. Od toho dne prala Maria u potoka prádlo. Ráno přicházela k vodě s velikými koši špinavého prádla, večer se vracela s prádlem čistounkým a vonavým, vybíleným sluncem. Paní si brzo povšimla, jak je Maria pilná a pečlivá, a po nějakém čase ji začala mít ráda jako svou vlastní dceru.
0: Ostatní děvečky krásné pradleně záviděly a rozhodli se, že jí uškodí. Přišli ke své paní a řekli jí: vaše nová pradlena se tváří, jako by neuměla do pěti počítat, ale je to pěkná hrdopíška. Prý neví, proč máte tolik služebných, když na těch pár kousků prádla by snadno stačila sama za jediný den.
1: Paní zavolala Mariu a zeptala se jí: říkala jsi, že bys všechno prádlo vyprala sama za jediný den? Ne, paní, něco takového jsem nikdy neřekla. Paní se však zamračila a řekla chladně: děvečky tě slyšeli. Přece nechceš tvrdit, že si to vymysleli. Něco ti povím. Když si tak troufáš, buď vypereš zítra všechno prádlo sama, nebo odejdeš z mého domu.
0: Na zítří ráno nanosili sluhové k potoku koše špinavého prádla. Maria věděla, že tolik prádla nevypere ani za 7 dní. Náhle si vzpomněla na 3 skály. Rozběhla se k hoře, přelezla ji a bez dechu doběhla ke 3 skalám. Usedla do kamení a znovu se rozplakala. Tu se otevřela skála, vystoupil z ní krásný mladík a řekl: už zase slzy, proč pak pláčeš? Já vím, tvoje paní ti dala vyprat prádlo z celého domu. S tím si nedělej starosti. Vrať se k potoku a zavolej všichni ptáčkové na světě, přileďte a pomozte mi. Když to řekl, zmizel.
1: Maria se vrátila k potoku a k horám prádla. Postavila se před modrou tůňku a zvolala: všichni ptáčkové celého světa, přileďte a pomozte mi. Sotva to řekla, začali se ze všech stran slétat ptáci. Malí i velcí, barevní jak duha i šediví jako myšky. A bylo jich tolik, že téměř zakryli oblohu. Uchopili prádlo za cípy a namáčeli je v potoce tak dlouho, až všechna špína odplavala po proudu. Potom zanesli vyprané prádlo na louku a rozprostřeli je do trávy, aby se vybílilo a rychle uschlo.
0: Služebné věděli, že paní má nemocné oči. Kdysi měla 3 syny, ale ztratili se na lovu a už se nikdy nevrátili. Matka se pro ně trápila, že si málem oči vyplakala. Paní, řekli děvečky, vaše pradlena tvrdila, že ví o vodě, která by vám vyléčila nemocné oči. Tože řekla, vykřikla paní, hned ať sem přijde. Když Maria přišla, zeptala se jí přísně. Tvrdíš, že víš o vodě, která by vyléčila oči? Buď mi tu vodu přineseš, nebo odejdi z mého domu.
1: Maria neměla ani tušení, kde by mohla léčivou vodu hledat. Vydala se smutně ke třem skalám, posadila se na kámen a z očí jí tekly slzy. Ze skály vystoupil mladík a řekl vlídně: já vím, co ti uložila tvoje paní, ale neměj starost. Jdi zpátky k potoku, vezmi si malou skleničku a zavolej. Všichni ptáčkové na světě přileťte a pomozte mi. Až přiletí, poprosíš je, aby ti každý dal svou slzu. Až přiletí poslední, popros ho o peříčko. To peříčko namočíš do skleničky a potřeš jim oči své paní. To je všecko. Teď už jdi a přestaň plakat. Sotva to dořekl, zmizel. Maria neměla ani čas mu poděkovat.
0: Udělala všecko, co jí mladík poradil. Když měla skleničku plnou ptačích slz, přiletěl poslední ptáček. Měl peříčka modrá jako nebe. To nejmodřejší peříčko pustil dívce k nohám. Maria se rozběhla ke své paní, namočila modré peříčko do ptačích slz a zlehka jí přetřela oční víčka. Paní vykřikla: já zase vidím jako dřív. Od té chvíle milovala Mariu ještě víc.
1: Když služebné poznali, že se jim lest zase nevydařila, zmocnila se jich závist ještě větší než dřív. Jednoho dne přišli ke své paní a řekli jí: víte, co tvrdila vaše pradlena? Že by přivedla i vaše tři syny, kdyby chtěla. Paní sklonila hlavu a neodpověděla. Potom dala zavolat Mariu a zeptala se jí smutně: ty jsi říkala, že bys mi uměla přivést zpátky mé tři syny. Nic takového jsem neřekla, zvolala Maria. Děvečky o tobě říkají, že se vychloubáš, řekla paní smutně. Ale zatím si splnila všechno, co si slíbila. Jdi a přiveď mi je. Prosím tě o to.
0: Maria vyšla z domu a pomalu kráčela ke kamenné hoře. Skála se otevřela a vystoupil z ní mladý muž. Já vím, co ti paní uložila. Tvá paní je naše matka a my tři jsme její synové. Jdi zpátky a vezmi svíčku. Jakmile se večer začne stmívat, přijď sem ke třem skalám. Až bude úplná tma, zapálíš svíčku a třikrát obejdeš skály. Musíš však dávat pozor, aby ti přitom svíčka nezhasla.
1: Večer Maria v závětří velkého balvanu zapálila svíčku. Chránila plamínek dlaněmi a pomalu začala obcházet skály. Když je obcházela po třetí, plamínek jí v náhlém porivu větru zhasl. Maria upustila svíčku a vykřikla: zhasla mi. Co teď bude s vámi třemi? A co bude s tebou, ty můj nejmilejší?
0: V tu chvíli se všechny tři skály otevřely do kořán a vyšli z nich tři bratři. Nejmladší přistoupil k dívce, usmál se na ní a řekl: konečně si promluvila. Jen tak si mohla zlomit kouzlo. Zlý čaroděj nás kdysi proměnil ve tři karafiáty a uzavřel nás do kamenů. Mohl nás vysvobodit jen ten, kdo by hodil karafiáty do ohně a promluvil u všech kamenů světa. Ty jsi to dokázala. Teď si vyber jednoho z nás za muže.
1: Maria mu podala ruce a řekla: tebe chci.

0: Anička.
1: Pavučinka. Nad tím naším paloukem mluví pavouk s pavoukem.
2: Co to vidím, drahé dítě? Kdo tě učil soukat nítě? Tohle má být síť? Kdo si myslíš, že se chytí do tak potrhaných sítí? Všechny mouchy uletí ti, ty jsi truhlík, viď?
0: A ten malý pavouk na to. Když já strašně škytám, táto. A jak škytnu? Škyt! Přetrhnu si nit.
3: A teď ještě jednou.
1: Pavučinka. Nad tím naším paloukem mluví pavouk s pavoukem.
2: Co to vidím, drahé dítě? Kdo tě učil soukat nítě? Tohle má být síť? Kdo si myslíš, že se chytí do tak potrhaných sítí? Všechny mouchy uletí ti. Ty jsi truhlík, viď?
0: A ten malý pavouk na to. Když já strašně škytám, táto, a jak škytnu, škyt, přetrhnu si nit.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

Zima ubíhala moje strašně pomalu. Od té doby, co se narodil malý tatu, měli na ní mnohem méně času nejen máma Kidživu a táta Richard, ale i babička Kamba. A hrát se s tetou Šindou, která dovede být pořádně zlomyslná, to není jen tak. Proto moja samou radostí povyskočila, když jí rodiče jednoho předjarního dne konečně dovolili vyběhnout ven. Hned zamířila na kopec, aby se rozhlédla po krajině a zjistila, co se za dlouhou zimu změnilo. Už od malinka totiž z vršku ráda sledovala výběhy, klece a rybníčky, kde žijí nejrůznější zvířata. Ptáci, antilopy, želvy a taky velikánské kočky. O nich moja od babičky Kamby věděla, že se jmenují geparti a žijí v Africe. Vždycky se proto snažila dohlédnout až daleko dozadu za gepardí výběh, kde, jak si myslela, jsou africké pralesy, ve kterých si Kamba jako gorilí holčička hrávala. Snad to bylo tou dlouhou zimou, kdy nesměla ven, ale jak moja o překot utíkala na kopec, z čista jasna se jí zapletly ruce s nohama. Uf, uf! Udělala kotrmelec a skutálela se až do rákosí u vody. Ještě, že do ní nespadla. Rákosí sice náraz změkčilo, ale i tak jí bolelo koleno a palec na pravé ruce. Už se chystala natahovat moldánky a v tom na své bolístky zapomněla. Z vodní hladiny se k ní nesly tiché hlasy. Co tam může být? Postavila se a opatrně rákosí rozhrnula. Na vodě se pohupovali dva ptáci. Jeden byl celý hnědavý, druhý měl v křídlech krásná modravá pírka a na hlavě nápad,

0: a tak se ozvala trochu hlasitěji. Dobrý den. Hnědavý pták otočil hlavu, podíval se na moju a lehce šťouchnul zobákem do svého společníka.
1: Na. Dobrý den, na.
0: Kejhavě pozdravili oba naráz a zhoupli přitom hlavami. Moja se jim představila a zvědavě se zeptala. A kdo jste vy? Kde jste se tu vzali?
1: A jsme kachny, na.
0: Odpověděla jí ta hnědavě zbarvená.
1: Na. Ty jsi kachna, na.
0: Skočil jí do řeči pták s bílým pruhem na hlavě.
1: Na. Já jsem kačer, na.
0: Kachna naklonila hlavu ke straně, jakoby z vrchu se na kačírka podívala a pak se otočila zpátky k moje.
1: Zastavili jsme se tu, na, abychom si odpočinuli. Na. Ale co nevidět, poletíme dál. Na.
0: Poletíte? A kam? Podívala se moja.
1: Na. Přece domů,
0: řekla kachna.
1: A každý rok létáme tam a zase zpátky. Na. Tak daleko, že si to ani neumíš představit. Cestujeme až do Afriky.
0: Spustil důležitě kačer.
1: Vždycky koncem léta se vydáme na jih. Přes zimu jsme v teple v Africe. A na jaře, jako zrovna teď, se zase vracíme domů.
0: Moja se podrbala na hlavě. Nešlo jí to na rozum. Afrika je snad támhle, nesměle ukázala k výběhu gepardů. Jen kousíček odtud. Byla bych tam co by dub?
1: Na.
0: Zasmál se kačer.
1: Že prý je Afrika tady za rohem, na. Ale mojo, do Afriky je veliká dálka, na.
0: Vysvětlovala kachna.
1: Pěšky bys tam šla nejmíň rok. Tak,
0: pokýval kačer.
1: Do Afriky můžeš jedině doletět. Na.
0: Pokynul moje a zamával křídly.
1: Naschledanou, mojo. Na.
0: Loučila se kachna.
1: Musíme domů.
0: A pak oba, kachna i kačer, odstartovali. Moja se úžasle dívala, jak stoupají výš a mizí v dálce. Jedině doletět? Mumlala přitom. Do Afriky jedině doletět? Jo, umět tak létat, to by bylo něco. Pomalu se sbírala z rákosí, že si půjde hrát. A v tom jí to napadlo. A proč vlastně ne? Proč bych se také nenaučila létat? Nejdřív se podívám, kdo bydlí v těch velikých pavilonech se spoustou oken. Potom poletím ještě dál a až po vyrostu rozletím se do Afriky. Od babičky slýchala, že v pralesech je na stromech spousta prolézaček a lián a na svazích, že tam jsou úžasné skluzavky. To bude něco? Je. Rozběhla se, že to poví mámě a tátovi a taky babičce a tetě. V zápětí však zpomalila. No jo, jenže co když se jim to nebude líbit? Co když mi létání zakážou? Zpomalila ještě víc, už se sotva loudala. Nakonec se zastavila a v zamyšlení usedla do trávy. Kde pak? Radši s tím počkám. Až se naučím lítat, rovno jim to předvedu. Ti budou koukat. Létat, to se snadno řekne. Ale jak na to? Jak tak moja seděla, zkusila mávat rukama. Mávala a mávala pořád rychleji, jenže ani stéblo by spodní nepodstrčil. Byla na zemi jako přilepená. Že bych zkusila taky nohy? Lehla si na záda a mávala rukama i nohama. Sotva popadala dech, ale zase nic. No, tak jinak, zafuněla. Vyskočila na nohy a znovu zkusila mávat rukama. Ani takhle to nepůjde. Musím vymyslet něco jiného. Unaveně si sedla do trávy a zamyslela se. Jak oni to všichni dělají? Kachny jenom zamávali křídly a fí a byli pryč. Mouchy to dělají taky tak. A co vrabci?
2: Jú, já už vím.
0: Moja si vzpomněla, že vrabci si vždycky sednou někam na větvičku, skočí z ní a je to. Jsou ve vzduchu a letím to samo. Je, tak odkud poletím? Rozhlédla se a pak se rozběhla k úplně nejvyššímu stromu. Byl suchý a holý, jen na horních větvích zůstaly zbytky kůry. Moja objala kmen a pokusila se vyšplhat nahoru. Jenže hladké dřevo jí klouzalo pod rukama i nohama. Vždycky se dostala kousek nad zem a buch, sjela dolů. Jen dosáhnout na první větev a pak už to půjde, řekla si a přivlekla ke stromu dlouhou tyč. Opřela ji o kmen, vyšplhala po ní a vyšvihla se na nejbližší větev. To je ono. Ale abych se pořádně rozletěla, musím výš. Moja šplhala a šplhala, větve byly pořád slabší, na vrcholek zbýval jenom kousíček. A najednou se ozvala rána, pod mojou praskla větev. Buch! Moja padala dolů. O jednu větev se uhodila do nohy, o druhou do zad, ale třetí se na poslední chvíli chytila. Visela vysoko nad zemí, držela se dvěma prsty, na létání si už ani nespomněla. Spadnout z takové výšky, to by nebylo jako skutálet se do rákosí. Pomoc, mami, pomoc, tatí! Naštěstí moju zaslechla Šinda, která se vyhřívala na jarním sluníčku a ládovala se čerstvými lístečky. Znepokojeně se rozhlédla. U všech bílých goril, támhle je. Honem se rozběhla za Kidživu, Richardem a Kambou. Pomoc, moja, pomoc! Ale to už moju uviděl táta Richard. Přiběhl ke stromu, jedním skokem byl na nejnižší větvi, druhým na půli cesty k moje. Ještě jeden skok? Mojo, vydechl, jakmile svou gorilí holčičku pevně držel. Teď se mě chyť kolem krku. A pomalu s ní slézal dolů. K mámě Kidživu, která si se starostlivým výrazem držela ruce na uších, k odfukující Šindě a k chápavě se usmívající Kambě, již se křečovitě držel malý tatu. Mojo, co tě to napadlo? Pustila se do ní Kidživu, když se s tátou Richardem ocitla zpátky na zemi. Moja s provinilým výrazem vyprávěla, jak se rozhodla naučit létat, jak se chtěla podívat, kdo bydlí v těch velkých pavilonech a hlavně, jak plánovala doletět do afrických pralesů, o kterých ji vyprávila babička. A že si to zkoušela rovnou z takové výšky, podivil se táta Richard. Když však viděl, jak se na něj podívali Kidživu se Šindou, vzal moju kolem ramen. Bylo by to krásné, jenže gorily létat nemohou. Za to umíme jiné věci. A ty jsi, mojo, chytrá holka a určitě se je všechny brzo naučíš.

0: Kapitola čtvrtá. Proč je lepší, když kočka nemluví lidskou řečí?
1: Profesor Kurama seděl ve své laboratoři u okna a zamyšleně vyhlížel ven.
0: Spozoroval, že venku na lavičce sedí jeho známá holčička a čte knížku.
1: I hned se za ní vypravil.
2: Nazdar, holčičko. Co pak to čteš?
3: Pohádku. Čtu si pohádku o tom, jak můžeme rozumět řeči zvířat a ptáků. Znáte ji?
2: Znám. To si nasadíš kouzelnou čapku a hned víš, co si povídají, že?
3: Ano, tak je to.
1: Tu dostal pan profesor nápad.
2: Co kdybych vynalezl přístroj, pomocí kterého by zvířata a ptáci mohli mluvit lidskou řečí?
1: Jen to domyslel, už neměl žádné stání.
0: Ani se s holčičkou nerozloučil.
1: A pospíchal do laboratoře.
0: Bez otálení se dal do práce.
2: Musí to být malý strojek, tak malinký, aby se vešel ptákům do hrdla.
1: Jako obvykle nespal.
0: Pracoval několik dní a několik nocí, dokud nebyl s vynálezem hotov.
1: Pak vyhlédl oknem ven, ale holčičku v parku nespatřil.
2: Aspoň si teď chvilku odpočinu.
1: Pan profesor si lehl na pohovku přímo v laboratoři.
0: Protože byl unavený, usnul tvrdým spánkem. Spal dlouho, už byla tma, když se probudil. Pohlédl na stůl a zjistil, že jeho nový vynález je pryč.
1: Co se přihodilo? Prohledal celou laboratoř. Přístroj nikde. Podíval se pod stůl, kde ležela jeho kočka a škytala.
0: Škytala a panu profesorovi se zdálo, že docela jasně slyší lidskou řeč.
4: Co pak, tohle je nějaká myš? Kočka si tady nemůže ani pořádně zívnout, aby jí hned něco nespadlo do krku.
2: Cože?
1: Pan profesor vytřeštěl oči.
2: Ty jsi vážně spolkla můj strojek.
1: Kočka pohlédla přezíravě na pana profesora a pravila.
4: Nevím, jestli to byl zrovna váš strojek, ale každopádně jsem ho spolkla. Spadl mi totiž přímo do pusy.
2: To je nadělení. Nemohla bys mi ho vrátit?
4: Ani mě nenapadne. Co jednou spolknu, to nikdy nedávám zpátky.
1: Řekla kočka, dlouze zívla, protáhla se, vyskočila na okno a byla venku.
2: Počkej, neutíkej.
0: Volal za ní profesor, avšak po kočce nebylo ani slechu, ani vidu.
1: Pan profesor spěšně zavolal do redakce nejrozšířenějších novin.
2: Utekla mi kočka, která mluví lidskou řečí. Prosím vás, napište do nejbližšího vydání výzvu, aby mi byla vrácena, jestli ji někdo chytí.
0: Ze sluchátka zazněl smích.
5: Pan profesor zase celou noc studoval a je teď poněkud přepracovaný, že ano?
1: Když po několika dnech profesor Kurama otevřel noviny, upoutalo ho titulek.
2: Senzace? Kočka mluví?
0: Přesně tak to tam bylo. Velkými písmeny a černé na bílém.
1: A pod tím fotografie kočky. Profesor Kurama se bez meškání odebral do redakce, aby si kočku odnesl domů, ale ta o tom nechtěla ani slyšet.
4: Jsem teď nejslavnější kočka na světě.
0: pravila pyšně.
2: Jen nepovídej. Náhodou si spolkla strojek. Na tom přece není nic slavného. Jsi úplně stejná jako ostatní kočky.
4: Říkejte si, co chcete, ale já se proslavím. Udělám něco moc slavného.
1: Kočka naježila vousiska a prskla nepřátelsky na pana profesora.
2: A čím by ses chtěla proslavit, prosím tě?
4: Třeba poletím v raketě do vesmíru.
2: To není nic nového. Tak už létali psi a opice.
4: Ale ti nemluvili lidskou řečí a proto nemohli říci, jak vypadá Země z vesmíru.
2: To už všem pověděl člověk, že je Země modře zbarvená.
1: Kočka otráveně mžourala na pana profesora.
0: Pak souhlasně přikývla.
4: Dobrá, nevzlétnu tedy v raketě, ale v balónu. Budu první kočka na světě, která poletí balónem do vesmíru.
2: To je nesmysl,
1: namítl profesor Kurama.
0: Chtěl ještě dodat, že balón nemůže letět do vesmíru, protože tam není vzduch. Ale raději mlčel. Stejně by mu kočka nerozuměla.
2: Buď rozumná, kočko. Nejlíp uděláš, když se vrátíš se mnou domů.
4: Ani nápad,
1: odsekla kočka a pak hlasitě vykřikla.
4: Páni novináři, dávejte dobrý pozor. Já, slavná mluvící kočka, zítra startuji do vesmíru. Nepoletím raketou, nýbrž v balónu. Napište o tom do všech novin. Hovořte o mém činu v televizi.
2: Výborně.
6: Výborně.
2: Výborně. Výborně.
1: Volali novináři a shromáždili se kolem kočky.
0: Profesor Kurama si zhluboka povzdechl.
1: Nadešel den, kdy měla kočka odletět s balónem do vesmíru.
0: Lidé z celého města se shromáždili a nedočkavě vyhlíželi.
1: Když kočka viděla ty nepřehledné zástupy, dělalo jí to moc dobře a div nepraskla pýchou.
0: Jen profesor Kurama si dělal starosti.
2: Nezlob se, kočko, ale měla bys toho raději nechat, dokud je čas.
1: Avšak kočka o tom nechtěla ani slyšet. A nejen to, před celým tím shromážděním začala profesora Kuramu pomlouvat.
4: Jen se na něj podívejte,
0: vřískala.
4: Říká si profesor a neumí ani chytat myši. Ani na plot nevyleze, ani rybu pořádně neokouše, tak jako já. A ve tmě vůbec nevidí. Náš pes o něm říká, že chodí strašně pomalu. Včera v laboratoři mi to povídal.
1: Pan profesor se zarazil. Vlastně to všechno bylo pravdivé, co tu kočka vyprávěla.
4: Taky mi štěbetali vrabci na střeše, co všechno profesor Kurama tropí,
0: pokračovala kočka.
4: Vyplivuje z okna pecky, kouše si nechty.
1: Lidé se náramně bavili a pokřikovali na pana profesora.
2: Plive z okna a kouše si nechty.
1: Pan profesor byl velice smutný, neboť právě zjistil, že i zvířata dovedou pomlouvat.
0: Všecek zatrpklý se vrátil domů.
1: Kočka se chystala ke startu do vesmíru.
0: Lidé se zájmem pohlíželi na balón, který se pomalounku zvedal od země.
1: Kočka byla na vrcholu blaha, když viděla tolik dychtivých zájemců.
4: Jsem jediná kočka na světě, která se proslavila,
1: myslela si.
4: Určitě mi postaví pomník. Jak pak asi budu vypadat jako pomník? To mi budou ostatní kočky závidět. A nejen kočky, nýbrž i psy. To je báječný pocit.
0: V tom se k jejímu balónu přiblížila vrána. Kočka ji spatřila.
4: Ach, vrána. Vrabce už jsem jedla, ale vránu ještě nikdy. Že bych zkusila, jak chutná?
1: Ani nedomyslela a už vyšplhala na okraj koše, který nesl balón.
0: V té chvíli zapomněla na svůj let a na celý vesmír.
1: Skočila po vráně, jenže ta jí samozřejmě uhnula.
4: Pomoc!
1: Stačila ještě vykřiknout, ale to už padala k zemi.
0: O kočce je známo, že dovede skákat z velké výšky. Když se řítí ze střechy třeba hlavou dolů, dovede se těsně nad zemí otočit a dopadne na nohy.
1: Ale tentokrát to bylo něco jiného. Když kočka myslela, že už se blíží k zemi, obrátila se, ale zmýlila se, neboť padala dál. Znovu se obrátila, avšak pořád letěla vzduchem. Začala se jí točit hlava.
4: Pomoc!
0: Vykřikla ještě jednou a pak se velkým žuchnutím dopadla na zem.
1: Spadla právě na zahradu profesora Kurami. A při nárazu jí vylétl z krku strojek, který předtím spolkla. Strojek narazil na kámen a rozbil se.
4: Mňau! Au, au, mňau! Au, au!
0: Naříkala kočka.
1: Odpusťte mi to, pane profesore, teď už vím, že jsem vás měla poslechnout. Nezlobte se na mne. Chtěla říci.
0: A ona to určitě říkala, jenže pan profesor slyšel pouze
4: mňau, au, au, mňau, au, au, mňau.
2: No, dobře, jen pojď ke mně. Kde pak tě co bolí?
1: Profesor Kurama ji vzal do náručí a kočka se schoulila do klubíčka.
0: Pan profesor viděl oknem, že v parku na lavičce sedí holčička.
2: Musím jí o tom vyprávět,
0: řekl si.
1: Kočka se zvedla a zlostně seskočila na zem.
0: Nedovedla už sice mluvit lidskou řečí, ale rozuměla tomu, co pan profesor povídal.

0: Běží koza rohatá, za ní koza chlupatá. Rohama trk trk, zadečkem drc drc.
1: Piggy vtip.
2: Maminko, děti ve škole mi říkají, že mám velké a špičaté zuby.
3: Ale Pepíčku, přece bys jim nevěřil. Vždyť ty máš zuby jako perličky.
2: Fakt?
3: Ale teď už běž do pokojíčku, abys nám tu nepoškrábal podlahu.
2: Maminko!
1: To bylo u upíru.
4: Opravdu, byli to malí cvrčkové, kterých bývá v létě pod kameny až hrůza a báli se chuděrky malé, proto tak křičeli to své mamí. Teď byste je měl, strejdo, aspoň trošku rozveselit, spustili na pytlíka broučci, ať to aspoň nějak napravíte. Byla to pravda, je-li pytlík jenom trochu dobrák, tak opravdu pro cvrčky něco udělá. Tak jo, vzdychl pytlík za chvíli. Proč ne, to já rád. Chcete, dětičky? Já vám budu dělat koníčka, nabídl se, hned klekl a vzal dva cvrčíčky na záda a chodil s nimi jako kůň. Hop, hop, říkal cvrčíčkům do taktu. Hop, hop, chodil mezi kamínky, až cvrčíčci z radosti tleskali rukama. Ale najednou se pytlík zarazil. Caparti, víte co? Já mám nápad. Uděláme to jako v cirkuse. Celé představení. Postavil cvrčky do řady za sebou a teď začal běhat do kolečka jako cirkusový kůň. Jeden cvrček se rozběhl a vyskočil mu na záda. Postavil se, za chvíli za něj skočil druhý, pak za něj třetí jako krasojezdci v cirkuse, za něj čtvrtý a teď začali schromáždění brouci tleskat. Malá broučata začala hrát na slámky jako cirkusová hudba, jedna můra do toho začala dělat šaška a za chvíli uháněl pytlík už se všemi 8 cvrčky na zádech. Nadšení neznalo mezí. Tu si dokonce někdo mezi nimi vzpomněl, že v pořádném cirkuse by měli být také sloni. Tak začal křičet, my chceme slony, my chceme slony. A ostatní obecenstvo spustilo za ním, my chceme vidět slony, my chceme vidět slony, my chceme vidět slony. Jo, ještě vám budu dělat slona, řekl pytlík, zastavil se a sešoupil cvrčky na zem. Udělám ale něco jiného. Svezu malé cvrčky na vozíčku, prohlásil slavnostně. A vytáhl pánbu ví odkud malý vozíček se 4 koly. Zvolali všichni s údivem, protože jak tu byli, nikdo nic podobného neviděl. Tu se však malí cvrčci rozplakali. My do toho nepůjdeme. My se bojíme. A už zase brečeli na celé kolo a volali mami, mami. Neplačte, dětičky, to je přece legrace. Pytlík vám ukáže, jak se na tom jezdí. No? Kdo chce tahat? Přihlásila se jedna velká bzučivá moucha, že chce tahat. Jedeš ty, opice? Ty bys tomu dala. Lítala bys s tím jako blázen, vyhodil jí pytlík. Já potřebuji nějaké hodně malé koně.
5: Prosím, tak my bychom třeba tahali.
4: Ozval se kdosi tenkým hláskem. Všichni se rozhlíželi udiveně, kdo to může být, až se najednou pod jejich nohama vymotali dva malincí broučci se žlutými krovkami. Sotva je bylo vidět, nebyly větší než blechy a že by tedy tahali.
2: Tak bonbon, mrňouskové, jásal pytlík, s vámi to bude prima. Vy aspoň daleko neutečete.
4: Tak, cvrčci, podívejte se, jak se to vozí.
2: Jdu, to nic není, nebojte se. A vlezl do vozíčku. Sotva se tam vešel.
4: Malí broučci na sebe mrkli a zapřáhli se.
5: Tak napřed hodně pomalu.
2: Neptejte se, hloupě, trpaslíci. Jako byste dovedli také běhat rychle, vy kratinoškové. Budete rádi, když poběžíte rychleji než šnek? Tak, alou!
5: Broučci na sebe znovu mrkli a teď zapištěli a rozjel se vozík s pytlíkem jako bouře. Vyletěl dopředu jako blesk. Pomoc! Křičel pytlík a držel se, aby nesletěl. Spřežení se řítilo šílenou rychlostí, že nebylo možno ani počítat kilometry, jinak by z toho byl světový rekord. Docela samozřejmě, vždyť ti malí broučci to byli dřepčíci, skákači, nejrychlejší skokani broučího světa a letěli jako divocí. Na jedné cestě, kde byla zakázána rychlá jízda, si chtěli strážníci zapsat jejich číslo. Štěstí, že žádné neměli a štěstí vůbec, že zmizeli. Protože tím řevem, který brouci kolem cirkusu stropili, se zase probudil potemník a chtěl pytlíka hrozným způsobem strestat.

chlapec, neuspávala ho večer maminka, kde pak? Neuspávala ho ani babička, kde pak? Neuspávala ho dokonce ani oper, kde pak? Uspával ho tatínek. A tatínek, ten nade vše miloval...

0: Vždycky cvičení a jdeme na to! Ahoj, holky a kluci!
1: Ahoj, Hanko,
0: Hanko, je tady s námi Hanka Kynichová, promiň, já jsem tě zapomněla
1: představit. Ale to je jasný, že tady jsem, nevím, protože my jsme už na dosmrti spolu spojeni.
0: Hanko, já mám nápad. Co kdybychom si dnes povídali o tom, jak se dřív skákalo přes gumu?
1: A já jsem hrozně ráda, že se na to ptáš, protože když jsme se minule loučili, tak je to vlastně poslední věc, kterou jsme jako dětem dali jako nápad, že můžou skákat přes gumu. My jako malé děti jsme to dělali v podstatě skoro pořád. Takže jak to probíhalo a jestli to naše děti dneska znají, o tom by nám třeba mohli napsat.
0: Ale mě by zajímalo, jestli bychom si o tom mohli říct teď, ještě než nám napíšou.
1: Tak prosím vás, milé děti, my jsme celé přestávky skákali mezi židlemi a jmenovalo se to skákání přes gumu. Ta guma se dávala různě vysoko.
0: Jaká guma to byla? Jaká to byla guma?
1: Tak prosím tě, dlouhá spojená guma na konci sešitá.
0: Taková guma, jako třeba je v
1: kterou kalhotách, dáváš do kalhot.
0: V trenýrkách.
1: Ano. Dneska už ty gumy jsou také, jsou různě barevné, protože přece jenom sem tam to ještě děti někde objeví a tuto hru si zahrají. Mělo to jednu výhodu. Ta guma se natáhla buď mezi na tvoje nohy
0: a
1: na moje nohy.
0: Jak potřebuju?
1: Minimálně 6 metrů, jo. 7 metrů.
0: Dobře.
1: Ale také 3 metry. Je to úplně jedno, podle toho, jak chcete být od sebe vzdálení. Já bych řekla průměr 5 metrů. Dobré. Koupím si 5-metrovou gumu, máma mi sešije.
0: A nebo se dá jenom uzlík třeba na ní udělat.
1: Dá se uzlík. Ty si dáš na kotníky, já si dám na kotníky.
0: A stojíme proti sobě. A ta guma, ta guma udělá takovou vodu mezi náma.
1: Tak, vodu a pak se přesto různě skáče. Ať už třeba
0: gumy.
1: Zevnitř, ven. A nebo naberu gumu, skočím dovnitř. Ale to si myslím, že dnes už na internetu se tato sestava dá najít. V každém případě naším cílem bylo, co dětem tuto věc připomenout.
0: No a počkej, a teď to bylo tak, že vždycky myslím, že ta guma se dávala nejdřív ke kotníkům, pak když se odskákala nějaká sestava, tak ta guma se zdvihla, dala
1: třeba
0: se
1: o 2 centimetry.
0: Ke kolenu.
1: Ano, a byla to vlastně soutěživost, kdo jak je zdatný, kdo jak
0: pružný,
1: má zbyté nohy a pružný.
0: Vyskočí.
1: Ano.
0: Aha, a poslední, a může být třeba i u pasu, a to už je veliká výška.
1: Ale samozřejmě, my se tady bavíme o něčem, co naše děti neznají. Takže já si myslím, že oni by si měli takovou gumu koupit, poprosit maminku, aby jim ji sešila, nebo si udělali uzlík a vyzkoušeli kouzlo této hry. Nepotřebujete k tomu nikoho. Ano.
0: Já myslím, že je velmi zajímavé,
1: ano,
0: že se ty hry ztrácejí. Jak je to možné, že třeba maminky nebo babičky děti hrály nějaké hry a děti už je neumějí.
1: Víš, čím to je?
0: To je škoda.
1: Protože mají počítač, mají televizi, mají video, můžou využít čas jakkoliv a ten smysl toho pohybu se v nich vytrácí. Ale my dva jsme tady od toho, abychom je to znova učili.
0: Děti, zeptejte se doma vašich maminek, babiček, tatínků, starších brášků, strejdů, dědečků, jaké hry hráli, když byli malí.
1: Přesně tak. A o tom nám napište.

0: O dobrmanech. Pravda, někteří jiní psi mají také useknuté ocásky. Například dobrmani. Však víš, jak vypadá dobrman, ne? Je to takový černý nebo hnědý halama, samé nohy a ocásek má ufíknutý u samého zadečku. Ale to není na památku po Foxlíkovi, kde pak? Seď tiše a já ti povím, proč se dobrmanům utínají ocásky. Byl jednou jeden dobrman a měl takové hloupé jméno. Astor nebo Felix, tak nějak. A ten Astor nebo Felix byl tak hloupý, že si neuměl jinak hrát, než že si honil do kolečka svou vlastní oháňku. Počkej chvilku, brčel na ní. Já si do tebe jen tak drobátko kousnu. Nepočkám, řekl ocásek. Počkej, nebo se budu zlobit, zaštěkal dobrman. Nepočkám, smál se jeho ocásek. Když nepočkáš, hrozil dobrman, tak tě sežeru. A že nesežereš, vsázel se ocásek. Tu se ten dobrman dopálil, skočil po svém ocásku, chňapl po něm a sežral jej. A byl by možná sežral sebe celého, kdyby nepřiběhli lidé a nerozehnali ho koštětem. Od té doby lidé usekávají dobrmanům ocásky u samého zadečku, aby si je ti dobrmani nemohli sežrat. Hotovo. To nám to dnes rychle šlo, co?
1: Tiki kalendář! Dnes je 2. října a svátek má...
2: Olivie.
1: Tohle jméno vzniklo opravdu podle slova...
2: Oliva. Co vlastně oliva je?
1: Oliva je takový strom? Ty jsi nikdy nejedl olivy.
2: Asi jen. Ne.
1: Jsou to takové zelené, malinké, tvarově to vypadá jako švestičky a je to moc dobré. Ono mu taky bývají černé olivy.
2: Je, a dělá se z nich vlastně olej.
1: Ano. A ten olej už se dělá z oliv od pradávna. Takže se často pěstovaly ty stromy, které se jmenovaly olivovníky. Vidíš, jak to není vůbec špatné, že chodím k Justýně. Vidíš to, co já všechno vím?
2: Ty seš tak šikovnej.
1: Jméno Olivie se možná dávalo těm dívkám, které ty olivy pěstovaly.
2: Olivy byly kdysi považovány za plody určené pro bohy.
1: A najednou olivy znáš.
2: No jo, no, když jsem si to tady přečet.
1: Oliví je u nás jen něco kolem stovky.
2: Je, stovka oliví, to je strašně moc.
1: Třeba nás zrovna nějaká poslouchá.
2: Takže jí přejeme všechno nejlepší.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Letecký den. Když čmeláci nemají zrovna co na práci, tak si hrají. Čmelda s Brundou znali spoustu všelijakých čmeláčích her, ale nejradši měli všecko lítá, co křídla má, protože nad stonožkou pokaždé vyhráli. Komár lítá, včela lítá, váška lítá, blecha lítá. Chyba, chyba, křičel Brunda, spletla se stonožko, protože blecha skáče. Vždyť při tom skoku letí vzduchem, smlouvala stonožka. Ale je to skok a ne let. Blecha nemá křídla. Pamatuj si, stonožko, že ten, kdo nemá křídla, nemůže létat. Ty taky nelítáš, poučil stonožku Čmelda. Ale ráda bych, povzdychla si stonožka. Když tak na vás koukám, jak přelétáváte z květu na květ, připadá mi to docela snadné. Ozvalo se v tu chvíli Vzpomněnek a hop, jedním skokem se mezi nimi objevil zelený koníček. Létání půl zdraví, vyvolával. Letecký den i pro neletce, letecký den pro každého, kdo má chuť a odvahu. Já mám chuť, volala stonožka a potichu dodala. I odvahu. Zelený koníček se rozřechtal na celou louku. Ty, stonožko, víš to jistě? To tedy vím, zamračila se stonožka. Ale co ještě nevím, co jsi nám zapomněl povědět, je, kdy a kde se ten letecký den koná. Koníček smíchy až poskočil. Právě přece teď na paloučku, u paloučku. A už mě nezdržuj, musím ještě oběhnout celou louku. A byl zase jedním skokem pryč. Tak ty chceš jít opravdu na letecký den, kroutil hlavou Čmelda. Snad nevěříš tomu hopsálkovi, i kdyby smávala všema nohama, stonožko, neuletíš ani metr, vsaď se. Klidně, řekla stonožka. A jestli se mě podaří vzlétnout, tak vy dva nevěřící brundibáři poletíte se mnou.

0: doušce se zlobil malinkatý pavouk.
1: Rošťáci, darebáci, uličníci!
0: Křičel, rozčíleně poskakoval a vyskakoval a olizoval si svých šest noh, ale marně. Na provázek od balónu nedosáhl.
2: Copak, divil se Čmelda, copak se ti stalo?
1: Někdo mi odvázal balón, stěžoval si pavouček. Co když mě uletí? Celý letecký den mám zkažený.
0: Tak ono se dá opravdu létat bez křídel, žasla stonožka. S tímhle krásným balónem jsem to mohla dokázat i já. To je ale smůla, litovala a bylo jí do pláče. Brunda s Čmeldou na sebe mrkli.
1: Co dáš, pavoučku, když ti balon přitáhneme dolů?
0: Pavouček se hned začal usmívat, jak to dovedou jen šťastní pavouci.
1: Jestli to dokážete, tak si může vaše kamarádka dneska létat zadarmo, jak dlouho bude chtít.
0: A zase si olízl svých šest nohou. Stáhnout balón zpátky k zemi, to byla pro čmeláky hračka, když měli křídla. Pavouček potom držel balón pevně za provázek a pobízel stonožku.
1: Nastup si, stonožko, letecký den právě začíná. Tram, pa, pa, pa.
0: Zatroubili Čmelda s Brundou slavnostní fanfáru, ale stonožka se najednou do létání nehrnula. Okukovala balón ze všech stran.
1: A unese mě? V poslední době jsem trochu přibrala.
2: Můj balón by unesl 10 stonožek, uklidňoval jí pavouček.
1: Ale místo je tu jen pro jednu.
0: Stonožka si tedy nastoupila, čmeláci do balónu strčili a pavouk pustil provázek.
1: Drž si klobouk, stonožko, volali na ní. Poletíš vzhůru.
3: Já, jaký klobouk, polekala se stonožka. Je, já žádný nemám.
0: A pak zase, když se podívala dolů.
3: O, to je hloubka. Pomoc, Čmeldo, Brundo, kde jste?
2: Pozor, ať nevypadneš, nenahýbej se, napomínal jí pavouček a prosil čmeláky.
1: Poslyšte, Brundi Barci, ta vaše kamarádka je neucházněná. Domluvte jí, ať se nechová ve vzduchu jako na zemi.
2: Ale stejně je na ní legrační podívaná tady od spodu. Smáli se čmeláci a vydali se vzhůru za stonožkou.

0: Stonožku brzy přešel strach a létání se jí začalo líbit. Dostala chuť namířit si to výš a ještě výš a ještě. Už dost, dál ani kousek, varovali jí čmeláci. Byli teď tak vysoko, že kolem nich pluli bílé mráčky.
1: Je, vy se bojíte,
0: posmívala se jim stonožka. Nevydržíme tak dlouhý let a tady nahoře není kam si sednout ani kde se schovat.
1: Jenže mě to nevadí, já mám balón a ten je lepší než vaše křídla. Ponese mě vzhůru, pořád vzhůru, jenom vzhůru.
0: Rozjařeně volala stonožka a opravdu její balón stoupal stále rychleji.
2: Přeskočilo jí z toho řídkého vzduchu tam nahoře, usoudili svorně čmeláci, když se vraceli na zem a stonožčinu písničku slyšeli s čím dál větší dálky.

0: Než stonožka dospívala, bílé mráčky, obláčky se kolem ní hustě nakupily a z jednoho najednou proti ní vyrazil ostrý ptačí zobák.
1: Ale podívejme, housenka, kde se tady bereš?
2: Já tady létám. Promiňte, omlouvala se stonožka. A nejsem housenka, ale stonožka.
1: Opravdu, podivil se ten ptačí zobák. Tak to tedy mám štěstí, stonožku jsem ještě nikdy nejet.
2: Nejsem k jídlu, urazila se stonožka. A nechte mě být.
1: Ale my rorejsové si nevybíráme. Uvidíš, že mi budeš chutnat. Pojď sem.
0: Mávnul pták křídlem a málem stonožku se zobl.
2: Oh, tohle bylo jen ovlásek, polekala se stonožka. Čmeláci měli pravdu, tady není kam se ukrýt.
1: To není a na zem je daleko,
0: liboval si rorejs.
1: Tak už neuhýbej, stůj, nebo mě rozlobíš.
0: Další rorejsův útok přežila stonožka jen zázrakem. Balón letěl chvíli vzhůru, pak zase uhýbal do stran, ale dolů to nešlo.
2: Kdyby tady byli Čmelda s Brundou se mnou, určitě by mi poradili, naříkala stonožka.
1: Taky bych je sezob, jako tebe.
0: Rorejs se znovu rozehnal zobákem, ale stonožku minul a trefil se do balónu.
3: Jak se Rorejs tvářil na splasklý balón, to už stonožka neviděla. Snášela se rychle dolů, přistála s pořádným žuchnutím, ale byla šťastná, že je zase zpátky na zemi. Tak si stonožka užila svůj letecký den. Ale víckrát prý už létat nechce. Na zemi je to pro stonožky pohodlnější a dá se tam hrát všecko lítá, co křídla má.
2: Komár lítá, včela lítá, váška lítá, blecha.
3: Jenže teď už stonožka nikdy neprohraje.

0: ponorka. Měl jsem dotaz na norka. Víš, co je to ponorka? Norek dumá a pak poví, je to vdova ponorkovi.
1: A teď ještě jednou.
0: Ponorka. Měl jsem dotaz na norka. Víš, co je to ponorka? Norek dumá a pak poví, je to vdova ponorkovi.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
2: Tak pojď, musím ti to tady všechno ukázat.

0: Už jedou! Nejedou!
1: Divoký byl. Stalo se to dávno. Tenkrát, když ještě v Americe bylo míň lidí a víc bizonů. Tenkrát, když nikdo nikam nespěchal, když měl i každý bizon spoustu volného času. V té době se bizonům líbilo. Měli rádi závody nebo zápasy, ale nejvíc si potrpěli na hodně dlouhé společné výlety. A také na oslavy narozenin, když jich bylo pohromadě co nejvíc. Tam se sešli příbuzní, známí, ale i další a další bizoni a jejich hosté. V té velikánské tlačenici pak spolu jedli, pili a veselili se a když už snědli úplně všechno a nikde nezbyla ani travička, stěhovali se všichni zase o kus dál. V jejich Americe bylo pro všechny místa dost. Tehdy se jednou odpoledne procházel po prérii malý bizon a každému, koho potkal, říkal: tak tohle to všechno kolem, široko daleko, kam až dohlédnete, to je moje louka. A když potkal někoho, kdo byl ještě menší než on, jako třeba mravence nebo sisla, tomu řekl jenom hello. Když se ten bizonek před rokem narodil, maminka s tatínkem uspořádali náramnou oslavu a synáčkovi dali jméno Bill. On sám si ale brzy začal říkat divoký Bill, protože si tak líp připadal. Jeho kamarádi z prérie mu však neřekli jinak než bizonek hello. A to se Billovi ani trochu nelíbilo. Chtěl být co nejdřív veliký a silný bizon, zkrátka divoký Bill. A teď se měli slavit jeho první narozeniny. Bizonek o to vůbec nestál.
2: Co to je první narozeniny? To je zatraceně málo,
1: bručel si potichu pro sebe, aby ho nikdo neslyšel. Taková ošklivá slova jako zatraceně totiž malí bizonci říkat nemají. Bizonek si přál, aby měl narozeniny nejmín 10. Napadlo ho také, že kdyby mohl slavit narozeniny častěji, třeba každý měsíc, bylo by mu 10 určitě dřív.
3: Jistě, přesně za 10 měsíců, řekl kojot prérijní, který uměl počítat, jako když bičem mrská. Ale nač potřebuješ, aby ti už bylo 10?
2: Abych mohl chodit pozdě spát, abych směl říkat zatraceně, abych už konečně byl divoký byl. Takhle mě pořád někdo hlídá a nikam sám nesmím, stěžoval si bizonek.
3: Mě nehlídá nikdo, chlubil se kojot. Jdu si, kdy chci, kam chci a viděl jsem i tvůj dort k narozeninám. Už je skoro hotový.
2: Ty se máš, vzdychl bizonek. Co bych dal za to, kdybych byl veliký? Už teď hned.
3: A dal bys třeba i svůj dort?
1: Olízl se mlsně kojot.
3: Jestli jo, prozradím ti tajemství. Platí?
1: Aby neplatilo, za takové tajemství by slíbil bizonek všechno na světě.
3: Tak mě dobře poslouchej,
1: šeptal kojot bizonovi do chlupatého ucha.
3: Vydáš se prérií rovnou za nosem a půjdeš tak dlouho, dokud nepotkáš čarovného ptáka rejdováka. Rejdovák je takový mocný čaroděj, který zná všechna kouzla. Poví ti, co máš udělat, abys honem vyrostl. Abys tebe byl hned teď veliký, divoký byl. Tak běž, ať ptáka najdeš dřív, než se setmí. Já si zatím dojdu pro ten tvůj dort.
1: Bizonek se tedy rychle rozběhl prérií, uháněl tak, jak mu kojot řekl, rovnou za nosem, ale i když utíkal, co mohl, čarodějného rejdováka pořád nikde neviděl. Běžel ještě chvíli a zastavil, až když se začalo stmívat. Kolem všude byla jen prérie a nic než prérie. Bizonek byl úplně sám. Od někud se ozvalo strašidelné brůčení. Něco zafunilo a pak mlasklo. Co to asi bylo? Brr, určitě nějaká hrůza. Teprve teď bizona napadlo, jestli ho kojot nenapálil.
2: Jasně, že jo. Čarodějného ptáka si vymyslel, aby dostal můj narozeninový dort. Co pak se může pták jmenovat Rejdovák? Zůstanu malý byl a ještě přijdu o dort. Asi začnu plakat, napadlo Bizona. Ale kdo mě tady uslyší? Ještě žádný malý bizon v Americe nebyl tak opuštěný a nešťastný.
0: Hello,
4: ozvalo se najednou od někud z trávy.
0: A nejsi ty náhodou bizonek Hello, co má dneska ty slavné první narozeniny?
2: Ano, jsem, to jsem já, zaradoval se malý byl. A kdo jsi ty? Je už taková tma, že tě nevidím.
0: Přece jsi sel. Koukám, že ses zatoulal nějak moc daleko. Tak abych tě radši dovedl domů. Tahle naše zatraceně veliká prérie není v noci dobré místo pro malé ztracené bizonky.
4: Zatím se už všichni bizonci sešli k oslavě narozenin a jako pokaždé byla kolem dortu veliká tlačenice. Jdeš zrovna včas, řekla bizonkovi maminka. Málem jsme načali dort bez tebe a hned dala kousek i Sislovi.
3: Dort to musel být velikánský, když se tenkrát na oslavě prvních narozenin bizona Billa dostalo na všechny. Jen na kojota prý ne, snad příště.
4: U bizonů se přece narozeniny slaví každý rok a budou se slavit ještě moc krát, než z malého Billa vyroste divoký Bill.
5: Dobrý čaroděj a kůň se zlatou hřívou. Byla kdesi země ze všech stran uzavřená horami. Temná a smutná, protože sluníčko tam nikdy nezasvitlo. Naštěstí tu vládl král, který měl neobyčejného zlatohřívého koně. Když hlavou pohodil, sršely z jeho hřívy jiskry na všechny strany, jako by je slunce rozsévalo. Jednoho dne však kůň zmizel. Marně ho lidé ze tmy vyhlíželi. Neobjevil se ani na zítří, ani později. Den a noc se spekla v jeden černý kámen. Zarmoucený král svolal jezdce i zdatné pěšáky, aby prohledali krajinu křížem krážem a sám se také vydal se svým věrným sluhou Vinskem zlatohříváka hledat. Došli až ke skalám a tam, jakoby tmou něco prosvítalo. Nebylo toho jasu víc, než vydá plamínek svíčky, ale přesto se král zaradoval. Ve skalní rozsedlině se choulila malá chaloupka. U trojnohého stolku seděl starý muž v dlouhém kabátě a četl si při světle svíčky. Když král vstoupil, stařec zvedl hlavu od knihy a řekl: Můj králi, vítám tě. Máš statečné srdce, ale na to, abys našel svého zlatohříváka, ti síly ani důvtip nestačí. Svěř ten úkol raději mně. Jsem čaroděj, zběhlý ve čtení tajných knih a tuším, kde tvého koně hledat. Nech mi tu toho mládence jako doprovod a sám se vrať domů. Ať lidé vědí, že mají krále, který je v neštěstí neopustil. Věř mi, že se ti královsky odměním, když koně přivedeš, odpověděl král. Král odjel a čaroděj řekl Vinskovi. Čeká nás dlouhá pouť, chlapče. Půjdeme ve dvou, aby nám líp cesta ubíhala. A o třech, aby nám ubíhala rychleji. O třech? Stařec uchopil dlouhou hůl a jednu kratší podal Vinskovi. Už víš, proč o třech? Usmál se. A šli. Šli dlouho. Šest zemí prošli a teprve v sedmé se zastavili. Stáli před hradem s třemi věžemi. Královala tu zlá čarodějnice. Do její země nesměl nikdo vstoupit. O to dbali její tři synové, kteří krajinu na koních objížděli. Čarodějnice jim vybrala za nevěsty tři sestry, ale uvěznila je ve věžích, kam ani větřík nezafoukal. Chlapče, schovej se tady za tu kamennou zeď. Až přijde čas, tak tě zavolám, řekl čaroděj a proměnil se v zeleného ptáčka. Ptáček si načechral peříčka a vzletěl jako šíp do okénka první zámecké věže.
6: Jak jsi šťastný. Lítáš si po světě a já ven nemůžu. Kdyby přišel můj zlý ženich, vyhnal by tě. Ještě štěstí, že se vrací až s večerem. Třetinu krajiny na koni objíždí.
5: Posteskla si nevěsta nejstaršího syna. Ptáček jí daroval za tu zprávu trylek a odletěl. Za chvíli zaťukal na římsu okna druhé zámecké věže.
6: Jak jsi hezký a svobodný. A já jsem tu navěky uvězněná,
5: řekla smutně nevěsta prostředního syna.
6: Můj krutý ženich se vrátí zítra s večerem, až dvě třetiny kraje na koni objede.
5: Zelený ptáček jí zaspíval a odletěl ke třetí nevěstě. Od té se dozvěděl, že nejmladší syn zlé čarodějnice se vrátí až pozítří, protože tři třetiny krajiny na koni objíždí. Teď už čaroděj věděl všechno, co potřeboval. A tak se vrátil k Vinskovi a přikázal mu, aby se přichystal na cestu do města. U nejlepšího kováře dáš vykovat meč, řekl. Ale musí ti sát až k pasu. A třeba by se kovář zdráhal, musí vybrousit trojí ostří.
7: Trojí ostří? Podivil se Vincek. Nediv se, brzy se dozvíš proč. Usmál se čaroděj. A teď už běž.
5: Chlapec ve městě dobře pořídil a vracel se lesní cestou. Díval se přímo před sebe a v tom, ouha, zakopl o kořen. V tu ránu čaroděj stál před ním. Vzal meč s trojím ostřím a šli. Šli lesem k dřevěnému mostu, po kterém se tři synové zlé čarodějnice vracívali domů. Stařec potěžkal meč a jedním rozmachem skácel strom u cesty. Pak přehodil kmen přes roubení mostu. Kdo tudy chtěl projet, chtě nechtě musel zastavit. Slunce zapadalo a tu se ozval z dálky zvuk kopyt. Nejstarší syn zlé čarodějnice vjel na most a tak, že před překážkou koně strhl. Kdo se to opovážil? Zvolal rozhněvaně a hned tasil meč.
7: Já to byl, řekl čaroděj. Hněváš se, vzácný pane?
5: Můj meč ti odpoví. Zazněla odpověď a zablýskala se ocel. I stařec zvedl svůj meč s trojitým ostřím, čepel o čepel zazvonila a nejstarší syn zlé čarodějnice padl mrtev k zemi. Jedno ostří čarodějova meče bylo však dočista stupené. Příští den, po západu slunce, vyjel na most druhý syn. Uviděl překážku a hned zamával mečem. I čaroděj tasil svůj meč s dvojitým ostřím. Čepel se zablýskla a druhý syn zlé čarodějnice padl mrtev k zemi. Druhé ostří bylo však stupené. Třetí den, když slunce zapadlo, řekl stařec Vinskovi. Dneska musíš mít oči do kořán, nediv se ničemu a udělej všechno, co ti přikážu. Sotva to dořekl, rozlil se kolem jas. To nejmladší syn přijížděl na zlatohřivém koni. Zastavil se na mostě a zlost mu sršela z očí.
8: Kdo se to opovážil? Zvolal.
7: Já, řekl stařec a potěžkal svůj meč. Ocel se blýskala. Meč zazvonil o meč, jak se ti dva do sebe pustili, ale uplynula hodina boje a nebylo vítěze ani poraženého. Meči nic nepořídíme, řekl nejmladší syn zlé čarodějnice.
8: Proměníme se v plameny a budeme se pálit tak dlouho, dokud jeden druhého na uhel nespálí.
7: Čaroděj souhlasil.
8: Proměnil se v bílý plamen, proti němu vyšlal rudý plamen, v který se proměnil jeho sok. Pálili se a proplétali, chvíli měl navrch ten, chvíli onen. Hej, pocestný, křikl najednou rudý na Vinska. Naber do klobouku vodu, ať hroznou žízeň uhasím.
7: Chlapec poslechl. Už chtěl bílý plamen pokropit, ale ten zvolal. Počkej, dej napřed tady příteli. Má jistě větší žízeň nežli já. Vincek tedy vychrstl klobouk plný vody proti rudému plameni. Ten jen zasyčel a zmizel. Z nejmladšího syna zůstala jen trocha mokrého popela. Vincek nevěřil svým očím a podivil se ještě víc, když se bílý plamen proměnil zase v dobrého čaroděje. A teď už zbývá jen dovést zlatohříváka domů. Ale nebude to snadná cesta, řekl stařec vážně. Jeli dlouho pustými skalami a opuštěnými dolinami a hlad je sužoval a žízeň trápila. Po 7 dnech se jim konečně do cesty postavila jabloň s jablíčky tak šťavnatými, že byla radost na ně pohledět. Vincek hned vstáhl ruku po nejbližším jablku, ale čaroděj sáhl po meči a zatěl jej do jabloně. Kmen se rozpůlil a vyšla z něho krásná dívka. Poděkovala dobrému čaroději za vysvobození a zmizela. Vidíš, jaká jablíčka bys jedl? Zlá čarodějnice proměnila nevěstu svého prvního syna v otrávenou jabloň, aby nás v cestě zastavila. Nebohou dívku jsme vysvobodili a teď se může vrátit ke svému otci, řekl stařec. Jeli dál opuštěnými dolinami a pustými lesy, když tu narazili na chladnou studánku. Vincek hned seskočil a chtěl se napít. Ale čaroděj vzal meč a ponořil jej do studny až po jílec. Voda se otevřela a z hlubiny vyšla krásná dívka. Byla to nevěsta prostředního syna zlé čarodějnice. Vidíš, jakou vodu bys pil? Řekl stařec Vinskovi. Jeli dál, když tu se jim do cesty postavil růžový keř. Chlapec se sklonil v sedle, aby alespoň ke kvítku přivoněl. Ale stařec rychle keř podtěl. A tu se objevila nejmladší ze tří sester a děkovala dobrému čaroději za vysvobození. Vidíš, k jaké růži si chtěl přivonět? Naštěstí teď už čarodějnice ztratila mnoho ze své síly. Ale sotva to dořekla. Prudce se setmělo. Z dálky se ozval hrom a tmavé nebe protál blesk. Kůň se vylekal, bolestně zaržál, oba jezdce schodil a v mžiku se ztratil v hlubokém lese.
8: Vy jste mi pěkný čaroděj, řekl Vincek, když se zvedl z trávy. Pořád jen ničemu se nediv. A teď tu sedíte na zemi a divíte se sám. Tolik kouzel umíte, ale na jednu obyčejnou bouřku jste krátký.
7: Chlapče, to nebude obyčejná bouřka, zavrtěl hlavou stařec. Ale máš pravdu. S tímhle posledním kouskem zlé čarodějnice jsem nepočítal. Jenže ani ona neví, že já mám ještě jedno kouzlo v rukávu.
8: A jaké?
7: Chtěl vědět Vincek. Neptej se, vždyť ho znáš, usmál se stařec. Umím se proměnit v bludný kořen. V tu chvíli se čaroděj proměnil v černý, uzlovatý kořen. Zaklikatil se v trávě jako had a pak už se rychleji než blesk proplétal lesem. Zanedlouho zlatohříváka dostihl. V jeho sedle seděla čarodějnice. Zlatohřívák sehnal tryskem, nedíval se vlevo ani vpravo a v tom... Ouha! Zakopl o kořen, který se mu z nenadání do cesty připletl. Čarodějnice přeletěla koni přes hlavu a spadla do tůně. Chvíli se zmítala na hladině, ale pak ji vír stáhl do zrádné hlubiny. To už se bludný kořen proměnil zpátky v dobrého čaroděje. Kůň k němu sklonil svou zlatou hřívu a několikrát hrábl kopytem. Už se těšíš domů, viď? Řekl stařec a kůň pokýval hlavou, jako by mu rozuměl. Tak čaroděj nasedl a vrátil se lesem pro Vincka. Ten už se ničemu nedivil. Skočil do sedla za starce a vyrazili k domovu. Kůň vesele hlavou pohazoval a z jeho zlaté hřívy sršely jiskry, jako by je slunce rozsévalo. Ten jas probudil zemi ze sklíčeného spánku a krále ze smutného přemítání. Lidé vybíhali z domů do krajiny, po dlouhém čase zase ozářené sluncem, a květiny začaly kvést a obilí zrálo. Král za dobré služby svého sluhu Vincka bohatě odměnil a trval na tom, aby čaroděj zůstal na zámku jako přítel a moudrý rádce. Ale ten kromě díků nic nepřijal a vrátil se do své chýše ve skalách. Už se těšil, až zase usedne za stolek o třech nožkách a dá se do čtení. I když věděl, že všechny tajné knihy dosud nikdo nepřečetl a nikdy nepřečte.

0: Cwak. Piggy vtip.
1: Dva hadi se plazí v poušti.
2: Je obrovské vedro. Jeden had povídá tomu druhému.
1: Zaskřípej zubama, třeba nám přeběhne mráz po zádech.

Lovci se vydali na lov. Když se přiblížili k velkému háji, spatřili na jeho okraji nádherného jelena. Hned ho začali pronásledovat, ale jelen vběhl do háje a schoval se mezi keři. Lovci jelena marně hledali, rozhlíželi se na všechny strany a nakonec, plní zklamání, odcházeli pryč. Jakmile jelen spatřil, že jeho pronásledovatelé zamířili domů, začal žrát listy, které ho skryly před nebezpečím. Listy začaly vzdychat. Co je vám, ptali se stromy, že tak žalostně vzdycháte? Trápí vás, že jste se stali potravou jelena? Proto se nermoutíme, odpověděli listy. Litujeme jelena, který nás žere. Neví chudák, že ho lovci zakrátko objeví. Jelen však listy neposlouchal. Požíral jeden za druhým, jako by mu jejich dobrodiní nezachránilo život. A zakrátko jelenovo tělo prosvítalo mezi keři. Nezvyklý šelest v háji zaujal jednoho lovce. Podíval se, odkud vychází, a v prořídlých keřích spatřil jelena. Lovec rychle přivolal své druhy a v okamžiku jelena ulovili. Dostalo se mi trestu, jaký si zasloužím, zvolal jelen před svou smrtí. Zapomněl jsem na pohostinnost listů. Za dobro jsem se jim odvděčil zlem. Jak by mě nestihlo neštěstí?

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Tady je Figy a Hanka Kynichová a hlavně Hanka Kynichová.
2: A hlavně Figy a vy, děti, na které jsem se moc těšila. A ještě dneska bych se chtěla chvilinku zastavit u toho, že vánoční svátky byly dlouhé, protože trvaly dost, skoro 2 týdny. Co, Figy?
0: Vždycky ty nejdelší svátky a prázdniny připadají hodně krátké.
2: To se zdá i mým dětem a myslím, že i dětem doma. Ale víte co, my se sice naučíme teď cvik, kterým budeme formovat zadeček po Vánocích, ale vy ten cvik můžete cvičit v průběhu celého roku.
0: Zadeček?
2: Protože se hodně sedí ve škole, hodně sedíte u počítače. Maminka má třeba taky sedavý způsob zaměstnání a já bych teď chtěla prospět vašim hýždovým svalům, respektive tvaru vašeho zadečku. Figy, co? Otoč si ke mně prdelkou, No jo, to je potřeba. Takže postavíme se děti rovně. Třeba se opřete o židli. Rukama chyťte židli.
0: Takže stojím proti opěradlu židle.
2: Proti opěradlu židle. Oběma rukama. Pravou nohu dej do zádu a opří o špičku.
0: Jo, dobře.
2: Na levé noze stojíš. Máš stabilitu? Děti,
0: co
2: máte
0: stabilita?
2: To je jako, že nepadáš, proto se držíme té židličky.
0: A myslel, že to je jako chřipka nebo tak.
2: Ne. A teď tu nohu zanožíme nahoru.
0: Nahoru.
2: A pustíme dolů.
0: Dolů.
2: A já ti budu tempovat, protože to potřebuji dělat v rychlejším aerobním tempu. A pojď. Zdvihnu nohu, povolím nohu. Zdvihnu nohu, povolím nohu. Zdvihnu nohu, povolím nohu. Zdvihnu nohu. A až tě to bude bolet, tak mi dej nějaké znamení, jo? Tý-da-dý, ta-ta. Ta. Zdvihnu a povolím. Zdvihnu
0: Hanko,
2: a povolím.
0: A myslím,
2: zdvihnu a
0: že
2: povolím. Tak a v tomto okamžiku ještě chvilku vydrž, drž a malinký hmyty nahoru patou. 5, 4, 3, 2 a pustíme nožku dolů. Takže, kde tě to pálilo?
0: No,
2: na zadečku.
0: Na té půlce té nožičky,
2: a
0: co
2: aby
0: cvičila.
2: Ta jedna noha té druhé nezáviděla, tak se všechno musí udělat úplně stejně na druhou stranu. Takže stojíme na druhé nožce, opačnou dám do zanožení.
0: Kopítko dozadu.
2: Děti mají patu nahoře, špičku opřenou o zem a jdeme na to. Zanožím a vrátím. Tý-da-dý-da-dá. Zastav to nahoře a malinký hmyty dozadu. 5, 4, 3, 2, 1. Uf.
0: Já bych mohl ještě.
2: No tak super, tak si dáme ještě jednu sérii. Připrav druhou nožku a jdeme do zanožení a vrátím špičku na zem. Do zanožení a vrátím špičku.
0: A to mi opravdu s tím zadečkem pomůže?
2: Pomůže, zpevníš ho, on se ti vytvaruje a malinký hmyty nahoře. A teď už hmytáme nahoře 10, 9, 8, 7, 6, 5 a hotovo.
0: Děti, a druhá nožička sám už.
2: Druhou sám a já budu počítat do 8, zdvihneme nahoru nožku a pustím špičku na zem, zdvihnu nahoru, pustím špičku, zdvihnu nahoru, pustím, zdvihnu nahoru, pustím, zdvihnu nahoru a zastavím nahoře.
0: Vytám.
2: Super. Takže Piggy, teď musíme dětem vysvětlit, že toto byl posilovací cvik. A protože ten nám sval zpevní, tím pádem se dá říct, že se zkrátí. My opět ten sval musíme dostat do dobré kondice tím, že ho protáhneme. Takže si teď uděláme jeden stretchingový cvik. Postav se do roznožení, nožky dáme mírně od sebe a pomalu se předkloníme, až si prsty rukou chytíme špičky na nohou. A hmytám a táhne nás tu pod prdelkou.
0: Ještě, že už jsme cvičili minulé to bříško.
2: Že už se můžeš předklonit vy. Tak a teď pomalinku obratel po obratli jdeme zase nahoru. Takže děti, Piggy, tento cvik se věnoval posilování a protahování hýžďových svalů. Vždycky ho můžete použít v okamžiku, kdy budete mít pocit, že je váš zadeček uvolněný. Mějte se moc hezky a příště se budeme učit, víš co?
0: Nevím.
2: Správně sedět.
0: Hanko, víš, že to bylo moc příjemné. Děkuju.
2: Ahoj.
0: Ahoj, děti.
3: O zvířátkách a loupežnících. Domácí zvířata se nabažila živobytí na hospodářově dvoře a tak si řekla, že půjdou do světa na zkušenou. I pustili se do světa psík s kočičkou, kozel s beránkem a husa s kohoutkem. Šli celý den. Večer se ocitli v lese a nevěděli kudy kam. Radili se, co budou dělat. Chytrý psík navrhl, aby kohoutek vyletěl na vysoký strom a podíval se, jestli někde v okolí neuvidí nějaké světýlko. Ta rada se zalíbila a tak kohoutek vyletěl na větev a pak skákal z větve na větev a poletoval výš a výš, až se dostal na vrcholek stromu. Ohlédl se na všechny strany. Napravo za lesem spatřil světlo, natáhl krk a plným hrdlem zakokrhal kikriký, napravo se svítí. Potom sletěl zase zpět mezi své druhy. Dali se na pravou stranu a dostali se šťastně z lesa. Tam spatřili chaloupku, ze které vycházelo to světýlko. Tiše se připlížili k chaloupce a jeden po druhém nahlédli dovnitř. Ale jak se vyděsili, když u stolu uviděli několik loupežníků, kteří měli před sebou veliké hromady peněz a právě se o ně dělili. Zvířata se zalekla loupežníků, protože se bála, aby je nechytili a nezabili. Ale najednou se kozel postavil na zadní nohy, vrazil hlavou do okna, až se rozbilo sklo a ukázal loupežníkům svou bradatou tvář a dlouhé rohy. Loupežníci se lekli a mysleli, že se na ně dobývá čert, nechali peníze na stole a byli ti tam. A tak se zvířata nastěhovala do chaloupky. Každé z nich si vybíralo místo na nocleh. Kozel pravil: já rád klásky, a usadil se do stodoly. Beránek řekl: já miluju chládek, a zůstal v síni. Kočička povídala: já ráda mlsám, a sedla si v kuchyni na ohniště. Pejsek zase řekl, že rád okusuje kosti a lehl si ve světnici pod stůl. Kohoutek, který byl zvyklý sedat vysoko, si sedl na bydlo u kamen. A husa, která se přehrabovala ve smetí, zůstala na dvoře. Zatím loupežníci, kteří utekli do lesa, se brzy vzpamatovali a moc litovali peněz, které nechali v chaloupce. Rádi by byli věděli, co se děje v chalupě, ale žádný z nich si netroufal se vrátit. Loupežníci měli u sebe pacholka a toho tedy vyslali na zvědy. Mysleli si, že ho nebude škoda, kdyby se mu něco stalo. Pacholek tedy šel. Když vyšel z lesa, obcházel z dálky chaloupku a protože neviděl žádné světlo, osmělil se a vešel dovnitř. Když vstoupil do síně, beránek ho začal hlavou tlouci do boků. Pacholek se ulekl a pospíchal do světnice. Ale v tom kohoutek zakokrhal kikriký a pes pod stolem zaštěkal haf, haf, haf, haf. Pacholek se rychle obrátil a běžel do kuchyně. Ale tu na něho skočila kočka a poškrábala mu ruce do krve. Když se dostal na dvůr, hnala se za ním husa a štípala ho do nohy. Pacholek, který nevěděl, kam se podít, běžel ke stodole, ale tam byl kozel, ten ho nabral na rohy a mrštil pacholkem o zem, až mu kosti zapraštěly. Když se konečně pacholek vzpamatoval, vzal nohy na ramena, přiběhl k loupežníkům a vypravoval jim o těch ukrutnících, kteří se jim nastěhovali do chaloupky. Och, milí bratři, pravil, do nejdelší smrti mě tam nedostanete. Poslouchejte, jak se mi vedlo. Když jsem přišel do síně, byl tam bednář, který do mě nemilosrdně tloukl palicí. Vešel jsem do světnice a tam kdosi zuřivě vzkřikl: podej mi ho sem. A jiný přitakával: tak, tak, tak, tak. Ze světnice utíkám do kuchyně, ale tam byl švec a ten mi rozedřel ruce do krve. Na dvoře mě honil kovář a kleště mi mě štípal do nohy. A když jsem se chtěl ukryt ve stodole, byl tam sedlák s vidlemi, popadl mě a mrštil mnou o zem, až mě omráčil. Jakmile jsem se vzpamatoval, běžel jsem k vám, abych vám tu zlou novinu oznámil. Loupežníci se lekli, nechali chalupu i peníze a začali si hledat novou skrýš. Zvířata se rozdělila o peníze a s veselou se vrátila domů.

0: Dnes je 2. října a svátek má...
1: Olivie.
0: Tohle jméno vzniklo opravdu podle slova...
1: Oliva. Co vlastně oliva je?
0: Oliva je takový strom. Ty jsi nikdy nejedl olivy.
1: Asi ne.
0: Jsou to takové zelené, malinké, tvarově to vypadá jako švestičky a je to moc dobré. Ono mu taky bývají černé olivy.
1: Je, a dělá se z nich vlastně olej.
0: Ano. A ten olej už se dělá z oliv od pradávna. Takže se často pěstovaly ty stromy, které se jmenovaly olivovníky. Vidíš, jak to není vůbec špatné, že chodím k Justýně. Vidíš to, co já všechno vím?
1: Ty seš tak šikovnej.
0: Jméno Olivie se možná dávalo těm dívkám, které ty olivy pěstovaly.
1: Olivy byly kdysi považovány za plody určené pro bohy.
0: A najednou olivy znáš.
1: No jo, no, když jsem si to tady přečet.
0: Oliví je u nás jen něco kolem stovky.
1: Je, stovka oliví, to je strašně moc.
0: Třeba nás zrovna nějaká poslouchá.
1: Takže jí přejeme všechno nejlepší.
2: Má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: dolů pokryta vyřezávanými růžemi a tulipány. Byly na ní ty nejpodivuhodnější ozdůbky a z nich hlavami vystupovaly jelínkové z mnoha parůšky. A uprostřed skříně byl vyřezán celý muž. Byl náramně pitvorný na pohled a opravdu se pitvořil, nedalo se říci, že se směje. Měl kozlí nohy, malé růžky na čele a dlouhý vous. Děti v pokoji mu vždycky říkali seržant nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama, poněvadž se to jméno dalo těžko vyslovit a hned tak někdo takový titul nedostane. A vyřezat ho, to asi byla také pěkná prácička. Ale teď byl přece tady. Díval se pořád na stůl pod zrcadlem, neboť tam stála rozkošná malá pastýřka z porcelánu. Střevíčky měla ozlacené, šaty půvabně podkasány rudou růží a pak měla zlatý klobouček a pastýřskou hůl. Byla překrásná. Hned vedle ní stál malý kominíček, černý jako uhel, ale jinak také z porcelánu. Byl stejně čistý a hezký jako kdokoliv jiný. A že byl kominíčkem, toho přece jen představoval. Mistr z něho mohl zrovna tak dobře udělat prince, neboť to bylo jedno. Stál tam docela půvabně se svým žebříkem a s obličejíčkem bílým a růžovoučkým jako nějaké děvčátko. A to byla vlastně chyba, protože aspoň trochu černý mohl být. Stál docela blízko pastýřky. Oba byli postaveni tam, kde stáli, a když už tam byli postaveni, tak se spolu zasnoubili. Vždyť se k sobě hodili, byli mladí, byli ze stejného porcelánu a oba byli stejně křehcí. Hned vedle nich stála ještě jedna figurka, třikrát větší než oni. Byl to starý Číňan, který dovedl kývat hlavou. Byl také z porcelánu a říkal o sobě, že je dědečkem malé pastýřky. Však to nemohl dokázat. Tvrdil, že má na ni vliv a proto kývl na seržanta nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama, který se o malou pastýřku ucházel. Tady máš muže, řekl starý Číňan. Muže, který je, jak se domnívám, se vší pravděpodobností z mahagonového dřeva. Může tě učinit paní seržantovou nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama. Má celou skříň plnou stříbrných věcí, kromě toho, co má v tajných skrýších.
1: Nechci do temné skříně, pravila malá pastýřka. Slyšela jsem vyprávět, že v ní má 11 porcelánových žen.
0: Tak ty můžeš být 12., řekl Číňan. Dnes v noci, jakmile to ve staré skříně zapraská, budete mít svatbu, jakože se Číňan jmenuji. Pak zakýval hlavou a usnul. Ale malá pastýřka plakala a dívala se na svého z nejmilejšího porcelánového kominíčka.
1: Myslím, že tě budu muset poprosit, pravila, abys se mnou odešel do širého světa, neboť tady nemůžeme zůstat.
0: Udělám všechno, co budeš chtít, řekl kominíček. Pojďme hned, však já tě při svém řemesle už nějak uživím.
1: Jen abychom se dobře dostali ze stolu,

0: pravila pastýřka.
1: Nebudu šťastná, dokud nebudeme v širém světě.
0: A komíníček ji těšil a ukazoval jí, jak má klást nožku na vyřezávané hrany a na pozlacené listy kolem nohy od stolu. Vzal na pomoc i svůj žebřík a tak se dostali dolů na podlahu. Ale když pohlédli na starou skříň, vládlo tam velké vzrušení. Všichni vyřezávaní jelínkové natahovali hlavy, vystrkovali parůžky a otáčeli krky. Seržant nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama vysoko vyskočil a volal na starého Číňana. Utíkají, utíkají! Tu se trochu uprchlíci polekali a skočili rychle do zásuvky ve výstupku. Tam leželo několik karetních her, které nebyly úplné, a loutkové divadélko, které bylo postaveno, jak to zrovna šlo. Hrála se v něm komedie a všechny dámy, kára a srdce, kříže a piky seděly v první řadě a ovívaly se tulipány. A za nimi stáli všichni spodci a ukazovali, že mají hlavu nahoře i dole, jak už tomu je u hracích karet. Komedie pojednávala o dvou, kteří se nesměli za sebe dostat, a pastýřka se z toho rozplakala, poněvadž to byl jako její vlastní příběh.
1: Nemohu to vydržet, naříkala, musím ven ze zásuvky.
0: Ale když se dostali na podlahu a podívali se na stůl, starý Číňan se probudil a třásl celým tělem, vždyť byl ze spodu kusem dřeva.
1: Starý Číňan jde,
0: vykřikla malá pastýřka a padla rovnou na svoje porcelánová kolena. Tak byla zarmoucena.
1: Mám nápad, řekl komíníček.
0: Což abychom vlezli do lahve od voňavky, která stojí tamhle v rohu. Tam bychom mohli ležet na růžích a na levandulích a mohli bychom mu házet sůl do očí, kdyby přišel.
1: To by nebylo nic platné, řekla pastýřka. A kromě toho vím, že starý Číňan a láhev od voňavky byli spolu zasnoubeni. A když si dva lidé byli tak blízcí, vždycky v nich zůstane trochu ohledů. Ne, nezbývá nám nic jiného, než odejít do širého světa.
0: Máš skutku tolik odvahy odejít se mnou do širého světa? Zeptal se jí komíníček. Uvážila si, jak je ten svět velký a že se už nikdy nebudeme moci vrátit?
1: Ano, ano, uvážila,
0: odpověděla pastýřka. A komíníček se na ní upřeně zadíval a pak řekl. Moje cesta vede komínem. Máš opravdu odvahu lézt se mnou kachlovými kamny, bubínkem i rourou. Tak se dostaneme do komína. Tam se vyznám. Vystoupíme tak vysoko, aby nás nemohli dostihnout. A až docela nahoře je otvor do širého světa. A přivedl jí ke dvířkům od kachlových kamen.
1: Jaké je to tam černé,
0: řekla pastýřka, ale přece jenom s ním šla a lezla bubínkem i rourou, kde byla tma jako v pytli. Teď jsme v komíně, řekl komíníček. A podívej se, vidíš? Tam nahoře svítí překrásná hvězdička. A byla to opravdová hvězda na nebi, která svítila přímo dolů na ně, jako by jim ukazovala cestu. A oni lezli a plazili se. Byla to hrozná cesta, tak vysoko, převysoko. Ale kominíček ji zdvihal a nadnášel, držel ji a ukazoval jí ta nejvhodnější místa, kam měla klást své porcelánové nožky. A tak se dostali až na okraj komína a na ten si sedli, neboť byli notně unaveni. A jak by také ne. Nebe se všemi svými hvězdami bylo vysoko nad nimi a všechny střechy v městě hluboko pod nimi. Viděli daleko kolem, daleko do širého světa. Chudinka pastýřka si to takhle nikdy nepředstavovala. Položila svou hlavinku kominíčkovi na rameno a tolik plakala, až se jí odprýsklo zlato z živůtku.
1: Ach, to je příliš, vzdychala. Nemohu to vydržet, svět je tak velký. Kéž bych byla opět na stolku pod zrcadlem. Nebudu šťastná, dokud tam zase nebudu stát. Šla jsem s tebou do širého světa, ale teď tě pěkně prosím, pojď zase ty se mnou zpátky domů, jestli mě máš aspoň trošinku rád.
0: A kominíček jí to rozumně rozmlouval. Mluvil o starém Číňanu a o seržantovi nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama. Ale ona tak přenáramně vzlikala a líbala svého malého kominíčka, že nemohl jinak, než ji vyhovět, i když to bylo pošetilé. A tak zase s velkou námahou slézali komínem a plazili se bubínkem a rourou. Nebylo to docela nic příjemné. A pak stanuli v černých kachlových kamnech. Číhali za dvířky, aby zjistili, jak to vypadá v pokoji. Bylo tam naprosté ticho. Vykoukli ven. Ach, tam uprostřed na podlaze ležel starý Číňan, spadl ze stolu, když je chtěl pronásledovat a rozbil se na tři kusy. Z celých zad zbyl jeden střep a hlava se zakutálela do kouta. Seržant nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama stál, kde vždycky stával, a přemýšlel.
1: To je strašné,
0: naříkala malá pastýřka.
1: Starý dědeček se rozbil na kusy a my jsme tím vini. Ach, nikdy to nepřežiji.
0: A lomila ručkama. Dá se ještě zdrátovat, utěšoval jí kominíček. Docela dobře se dá zdrátovat, jen se tolik neunáhluj. Když mu slepí záda a dají mu do krku dobrou sponku, bude zase jako nový a může nám ještě povědět lecjakou nepříjemnost.
1: Myslíš, řekla pastýřka.
0: A tak vylezli zase na stůl, kde stáli dříve. Vidíš, kam až jsme se dostali, pravil kominíček. Mohli jsme si ušetřit všechny tyhle starosti.
1: Jen abychom dali starého dědečka dohromady, řekla pastýřka. Bude to stát hodně peněz.
0: A dali ho dohromady. Rodina mu dala slepit záda, dostal dobrou sponku do krku, byl jako nový, jenom hlavou nemohl kývat. Vy jste nějak spišněl od té doby, co jste se rozbil na kusy, pravil seržant nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama. Opravdu nevím, proč byste proto měl být tak domýšlivý. Tak co? Dostanu ji, nebo ji nedostanu. A kominíček i malá pastýřka se dívali na starého Číňana tak tklivě. Tolik se báli, aby nepřikývl. Ale on nemohl. a bylo mu nemilé vyprávět cizímu člověku, že má navždycky sponku v krku. A tak ty porcelánové figurky zůstaly spolu a žehnali dědečkově sponce a měli se rádi, dokud se nerozbili.

0: Gigi básnička. Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam

Malicherná princezna. V království krásné země vládl hodný král s královnou a těm se narodila princezna. Když přišla na svět, stály jí u kolébky tři sudičky a radili se, co dát dceři královského rodu do vínku. Konečně pravila nejstarší. Dostaneš ode mne zlaté vlasy. Dlouhé a husté, jemné a zářivé jako slunce. Druhá dodala. Nebude jich ubývat ani přibývat, budou zlatou korunou, o kterou se bude mnoho mužů ucházet. Třetí, stará a přísná sudička, dlouho přemýšlela se zamračeným čelem, pak řekla vážně a přísně. Nebude tvých vlasů přibývat ani ubývat. Dej však pozor, aby s vlastní vinou jejich počet nezmenšila. Neboť kolik jich na hlavě tvé do 30 let ubude, tolik neštěstí snese se na tvou hlavu. Král byl přitom a velmi se divil, jaké divné to dary jeho děťátku sudičky dali. Ale poděkoval jim zdvořile a když odešli, vyprávěl všechno královně. A věštba první sudičky se brzy vyplnila. Holčičce v kočárku brzy zezlatověla hlavička. Za několik měsíců už měla tolik vlasů, že jich byl plný kočárek. A když byly princezně 3 roky, měla celé dětství zatíženo svou zlatou krásou, protože si nemohla ani podovádět, ani se proběhnout. Stále za ní musel chodit panoš s oranžovým pérem na klobouku a nosit za ní její zlaté kadeře jako vlečku. Ale pak už vlasy nerostly a rostla princezna. Když byla veliká, sahali jí přes pas dolů jako zlatý déšť. Nazvali ji princezna Forzítie. Forzítie jsou krásné keře, které mají z jara na holých bezlistých větvičkách plno květů zlatých a svítivých jako hvězdy. O těch keřích se mnoho krásného povídá. Dříve prý na nebi svítily hvězdy stříbrné a zlaté. Ty zlaté prý však byly pyšné a vypínaly se nad bílé stříbrné hvězdičky. Pán Bůh jim mnoho kázal o svornosti, ale protože jsou hvězdy ženského rodu, šlo to těžce. Když se konečně notně rozozlobil, zahnal spupné zlaté hvězdičky do nebeské komory a zamkl je. Stříbrné svítily skromně lidem i lesům, ptákům a plachým srnám a na zlaté se docela zapomnělo. Tenkrát stvořil ještě mnoho krásného, protože lidé byli hodnější a víc se navzájem milovali. Tak posílal jednou do světa mnoho nových květin a keřů, aby krášlili zemi, rozespívali ptáky a potěšili lidi. Už všechny keře byly poděleny listím a květy, jen ještě jeden stál v koutku skromně a chudě a čekal, až bude podarován. Trpělivost nese zlaté ovoce. Na to si pán Bůh vzpomněl a přemýšlel, čím by trpělivý keřík odměnil. Vzpomněl si taky na zlaté hvězdičky, které tam v nebeské komoře zahálely, a řekl si, že už je na nebe pustit nemůže, protože by se zaspřeli. Otevřel tedy komoru a naházel hvězdičky na holé větve stromečku. Keříček se až zarděl nad bohatstvím a krásou, kterou obdržel, a slíbil, že bude s jejich světlem dobře zacházet. A usadil se na zemi.
V zimě jsou hvězdičky zhasnuté, proto je nevidíme. Ale z jara slunce král božího světla rozkáže a forzíty je rozsvítí tisíce zlatých hvězdiček, které se zlatě smějí a volají na lidské oči, aby se nedívali jen k nebi na jejich stříbrné družky, ale také na stráně, parky a sady. Tam, že se také zasmějí a poděkují za takovou krásu. Vidíte, to je pověst o Forzítii. Tu pověst povídala princezně a králi princeznina stará chůva. A králi se tak líbila, že nechal celý park kolem dokola posázet těmito zlatými keři. A princezna se každé jaro chodila dívat, jak rostou. Konečně bylo princezně 18 let. Vyrostla ve skvělou krasavici, takže mnoho princů a knížat se o ní ucházelo. Když bylo jaro, celá královská zahrada zlatě rozkvetla a zazářila. A princezna Forzítie tam chodívala v poledne, když slunce svítilo, a komorná jí česala zlaté vlasy. Česala vždycky pomalu a opatrně, aby ani vlásek nevytrhla, protože královna byla vždycky přitom, prohlížela počesání zlatých hřeben, zdali v něm ani vlásek nezůstal. Jednoho dne přijelo do zámku zase mnoho krásných šlechticů, kteří se chtěli ucházet o princeznu. Mezi nimi byl princ z jižní země. Měl černé vlasy, dlouhé a lesklé, jako voda zahradního bazénu v noci. Nepřinesl princezně dary, jen černý leknín, který jí složil k nohám. Princezna se do něho velmi zamilovala. Princ byl nejšťastnějším člověkem v království. Chystala se svatba. A král jim stavěl nový, krásný zámek z černých kamenů, jak si princezna přála, protože se černý zámek krásně hodil k její zlaté hlavě. Princ seděl nyní celé dny u princezněných nožek. Nemluvil a jen se díval. A když mluvil, tu jen o kráse kadeří a o tom, jak jimi princezna v celém jeho životě slunce rozsvítila. Forzítie byla v nebi, jen si však často myslela, že by ji jistě princ neměl rád, kdyby svých zlatých vlasů pozbyla. Naštěstí vlasy nerostly a neubývaly. Byly stejně zářivé a stejně krásné, jako když je za ní, za tříletou holčičkou, páže nosilo. Až jednoho dne se něco přihodilo. Komorná ráno v rozkvetlém sadě česá princeznu Forzítii. Královna dohlíží na zlatý hřeben. Keře voní a ptáci zpívají. Princezna se dívá do zrcadla a princ sedí u jejich nožek a zastěňuje si rukou oči, jako by hleděl do slunce. V tom se princezna zadívala do zrcadla a zbledla na úběl. Nastojte. Nad levým spánkem se bělaly v zlaté záplavě tři úplně šedivé vlasy. Princezně se zastavila krev v žilách, ale ani nepípla, protože se bála, že by princ, kterého milovala, na ní zanevřel. Ale když myslela, že se nikdo nedívá, škup! Vlasy vytrhla a hodila na zem. Ale díval se někdo, a to královna. A ta hned stropila křik a nářek a řekla princi a princezně, jaký osud předpověděli sudičky Forzítiiným vlasům. Tu zbledla princezna ještě víc. Zbledl i princ.
a hned se schýbali k zemi, aby tři šedivé vlasy zdvihly. V tom však sletěl ze stromu šedivý ptáček. Sletěl až princezně k nožkám, vzal do zobáčku tři šedé vytržené vlasy a frr, už byl v křoví. Královna byla neštěstím tak zničena, že se nemohla ani hnout. Ale princ vyskočil, vyskočila princezna a utíkali za ptáčkem. Ptáček letěl křovím i nebem, princ se chtěl už několikrát vrátit, ale princezna naříkala, že musí všechny vlasy mít, jinak že ji potká trojí velké neštěstí. Tak utíkali lesem a houštím a jak se křovým za šedým ptákem prodírali, nepozorovala princezna, že pro tři ztracené vlasy se jí trhá zlatá záplava a plno zářivých vlasů zůstávalo viset na stromech a trní. Tak utíkali mnoho hodin, ptáček pořád před nimi. A princezna už padala únavou a princ zase žalostí nad princeznou a všude samé vrchy a kamení. Jen zatřpitilili se cestou potůček s veselou vodou, napili se oba, osvěžili unavené údy a utíkali dál. Konečně se za černým lesem otevřela širá pláň, bílá a pustá jako poušť. A tam nebylo ani stromečku, ani kamene, jen bílo. Bílo jemného písku. Ale když přišli oba blíž, viděli, že to není písek, že jsou to samé bílé a šedivé vlasy, které vytrhávaly malicherné ženy a ještě malichernější mužové, a nad tím kroužilo několik šedivých ptáčků, takových jako ten z královské zahrady. Odlétali do světa a vraceli se s plnými zobáčky zavržených vlasů. A skládali je tady v ohromná pole a kopce. V tom letěl nad oběma snoubenci ptáček s prázdným zobáčkem. Princezna ho poznala a viděla, že už její vlasy složil také někam do ohromné spousty bílých vyvrženců. Klekli si tedy oba na kolena a přebírali bílá vlákna, hledajíce mezi nimi princezniny vlasy. Hledali a hledali, až je těla bolela od nezvyklého schýbání. Když přišla noc, ustlali si na bílé hromadě vlasů a ráno hledali dál. A každý den přilétali šediví ptáčci a tiše, bez hlesu a beze zpěvu nosili lidské stárnutí na bílý ostrov. Princ s princeznou hledali od rána do noci, od svítání do západu, nepromluvili ani a neodpočívali. Až jednoho dne se podívala princezna na prince a viděla, že už není černý, ale šedivý jako ta pláň. A princ se podíval na princeznu a přestal hledat šedivé vlasy, protože na bělovlasé princezně poznal, že už jí dvakrát minulo těch 30 let. Tak stáli oba, staří a šediví, a v jejich smutných duších všechno umřelo, jako na tom bílém starém ostrově. Neřekli nic, ale věděli oba, že už nepotřebují hledat, aby zabránili neštěstí, protože celá polovina vlasů staré princezny byla pryč a druhá polovina byla bílá jako mléko. Věděli, že prožili spolu celý život. A ani všechny ztracené vlasy princezniny by nevyslovili, jak byl nešťastný.

0: významnému zoologovi ukazují v místní zoologické zahradě klec, v níž se vedle vlka prochází ovečka.
1: To je zajímavé. Jak se vám tohle povedlo?
0: Podivuje se vědec.
1: To je absolutní světová rarita.
0: Celkem jednoduše. Třikrát denně měníme ovečku.
2: Každý večer se táta Richard a máma Kidživu sejdou u Mojina Perišku. Nejdřív se přijde pomazlit máma. Má ráda, když jí Moja drbe za ušima. Za odměnu si ji vyzvedne na nohy a nadhazuje do výšky. Moja přitom vždycky výská blahem. Když se dost vyřádí, schoulí se mámě do náručí a to je takové tajné znamení pro tátu. Richard někdy dělá, že to tajné znamení vůbec nevidí. Dneska se ale přišoural blíž a nárnul si pod sebe slámu, aby se mu pohodlně sedělo. Budeš mi vyprávět něco veselého? Žebronila Moja. Ale táta Richard řekl. Tentokrát nic veselého, nýbrž poučného. Už si, Mojo, dost velká, abych ti pověděl o kouzelné díře. U všech bílých goril tak velká přeci ještě není, vykřikla Kidživu polekaně. Ale jo, mamko, trvá na svém Richard. Uteklo to jako voda a právě teď je ten správný čas. Kidživu se přesto polekaně podívala z Moji na Richarda a z Richarda zpátky na Moju. Nakonec ale vzdychla. Tak dobře, pověsí to. A po tváří jí stekla maličká slzička, protože najednou viděla, že je Moja už opravdu velká holka. Tak tedy, začal táta Richard. Budu ti vyprávět o kouzelné díře. Moja se zachumlala do slámy, ale pak znovu vystrčila hlavu. A bude to dlouhá pohádka. Nebude ani dlouhá, ani krátká, zahučel Richard. Bude tak akorát a už nevyrušuj. Moja si spokojeně mlaskla. Zavřela oči a nastavila své malé gorilí ouško, aby jí tam pohádka vklouzla sama. Tak tedy, začal táta Richard znovu od začátku. Kde si na oněch místech, kde přesně ví už jen hrstka nejstarších goril, je ukrytá kouzelná díra. Každé gorilí mládě ji jednou musí navštívit. A je to ta nejdůležitější chvíle v celém gorilím životě. Skrze kouzelnou díru se totiž dá přivolat velký gorilák, který může splnit malé gorily jakékoliv přání, pokud si to zaslouží. A jak si to může zasloužit? Zeptala se Moja. Nesmí nikdy provést žádnou rošťárnu, ze které by byl někdo nešťastný, ale hlavně, a to je ze všeho nejdůležitější, nesmí nikdy nikomu ublížit. Jednou se pokusila malá gorila jménem Sába velkého goriláka obelstit. Kouzelná díra se otevřela, ona jí pošeptala svoje přání, ale v tom se kouzelná díra začala otevírat víc a víc, Sábě se propadla půda pod nohama a ona do té díry spadla. To se velký gorilák rozlobil, protože věděl, jak moc Sába ublížila svému malému bratříčkovi. Byla to strašná událost. Sába tolik žárlila na nové miminko, které se její mamince narodilo, že se k němu v nestřežené chvíli přikradla a ukousla mu tři prsty. Proto velký gorilák přikázal kouzelné díře, aby Sábu spolkla, a jak přikázal, tak kouzelná díra vykonala. A co se s tou žárlivou holčičkou potom stalo, špitla Moja. To nikdo neví. Někteří tvrdí, že bloudí v kouzelné díře dodnes. Jiní zase říkají, že jí velký gorilák odpustil, protože slíbala, že už bude hodná. A udělal z ní gorilí vílu. Moja vykulila oči. Ony jsou nějaké gorilí víly? Já jsem žádnou nikdy nepotkal, ale kdo ví? Pokrčil táta Richard rameny a než se ho Moja stačila ještě na něco zeptat, usnul.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Co jsi smutný, Piggy?
2: Oj, Hanko.
1: No?
2: Hanko.
1: Co?
2: Já jsem se tě chtěl na něco zeptat.
1: Tak směle do toho.
2: Hanko, co mám dělat, když jdu za medvědem Hugem a medvěd sedí a čte knížku a já mu řeknu, medvěde, Hugo, hraj si se mnou. A medvěd mi říká, no ale já nevím na co.
3: Jo, tak to já ti poradím. Dvě věci. Buď můžeme pro medvěda Huga vymyslet nějakou soutěž, anebo budeš muset jít za Vojtou, protože ten jako sportovec tě určitě veštichne.
2: Hanko, když Vojtovi řekneš slovo soutěž,
3: tak
2: Vojta bude dělat úplně všechno.
3: Já vím, takže pojďme zpátky k medvědovi, protože o toho nám jde, aby nebyl tlustý, aby byl pohyblivý. Tak co si myslíš, že by ti medvěd řekl na to, kdyby dneska jsem tě já naučila skákat s nožmo a po jedné noze z místa a ten z vás, kdo skočí nejdál, tak vyhraje.
2: Jo, takže já bych řekl tohle, Hugo, budeme skákat s nožmo z místa soutěž a Hugo vytáhne encyklopedii a bude hledat, co to je s nožmo.
3: Tak jo, tak já ti to všechno vysvětlím. Nejdříve potřebujeme, jestli by vůbec se dal medvěd přemluvit ke sportování.
2: Dá,
3: tak jo.
2: Takže dobrý plán.
3: Takže, ahoj Hugo.
2: Ahoj, Hugo.
3: Já jsem dneska přišel s nápadem, že budeme skákat. Co říkáš?
2: Budeme dneska skákat, co říkáš?
3: No, a co, kdyby jsme si zasoutěžili? Prostě, kdo z nás skočí dál?
2: No, a jaká bude výhra?
3: Jaká bude výhra? To Hanka teprve vymyslí.
2: Dobře, výhru ti Hanka teprve vymyslí.
3: No, tomu neříkej.
2: Jo, ne.
3: Tomu neříkej. Jaká bude výhra? To se uvidí, až časem teď musíme natrénovat samozřejmě ten typ toho skoku, aby jsme pak věděli, kdo z nás vyhraje a kdo z nás se prostě na tu výhru bude těšit.
2: Dobře.
3: Takže budeme skákat s nohama u sebe. Jo, péruj v kolenou, používej ruce dozadu, dopředu a ještě řeknu teď, tak skočíš ze startovací čáry co nejdál oběma nohama dopředu. Ještě ti doporučím, aby si ty nohy dal lehce před svoje tělo, je to velmi těžké a dopadnul tam napřed na paty a teprve potom na špičky a pozor, nesmíš kecnout zadečkem na zem, protože to by ti délku toho skoku zkrátilo.
2: Zkrátilo o ten zadeček, to znamená, že já si nejdřív musím nakreslit startovní čáru.
3: Tak, takže udělejte si čáru křídou na zemi, nebo tam položte švihadlo, nebo si tam dejte vařečku.
2: Kraj koberce.
3: Jdeme, špičky máme na okraj koberce na startovací čáře. Pérujeme v koleno. Pozor, odraz, teď letím. Bum.
2: Stojím.
3: No, takže jsem tě pěkně trošinku předběhla, ale přeskočila, ale to vůbec nevadí.
2: Ty protože jsi gymnastka, na tebe já nemám.
3: Ne, já jsem hlavně trenérka, takže já ti musím jako správný trenér říct, že si ty nohy nechal za sebou. To prostě pak tě přeskočí úplně každý, i možná ten medvěd. Takže my jsme si v začátku říkali, že ty nohy při tom výskoku musím dávat dopředu.
2: Jo, když letím v tom vzduchu?
3: Jo. A pak přeskočíš i Vojdu Kocoura.
2: Dobře. Tak, schválně.
3: Jdeme, startovací čára, špičky na ní, pérujeme.
2: Ano, odraz,
3: hop, a super, podívej se.
2: Já jsem skočil dál.
3: Jseš o půl metru dál. Výborně.
2: To je hodně.
3: Tak ještě jednou, do třetice. Kolik mají atleti pokusů? To ti klidně řeknu.
2: Atleti, kolik mají
3: pokusů, když skáčí do dálky?
2: No, nevím. Kolik jim kdo dá?
3: Tři. Takže teď máš poslední možný pokus.
2: Takže myslíš, že až budeme s Hugem trénovat, abychom porazili Kocoura Vojtu, tak taky tři?
3: Taky tři.
2: A když budeme trénovat, tak můžeme víc.
3: No, ale vy si uděláte takovou soutěž, že ty tři vás vždycky budou motivovat k tomu nejlepšímu výkonu. Připravíme se. Pozor, odraz. Letím. Teď. Vidíš to? Takže to je jeden typ soutěže, kterou můžeš motivovat našeho
2: Huga, aby vstal z postele.
3: A nebo můžete skákat po jedné noze. A to možná bude, no neříkám, že jednodušší. Pojď, takže stoupni si na pravou nohu. Odraz se ze startovací čáři, kde máš umístěnou špičku.
2: Po jedné noze, jak daleko skočím?
3: Jenom jeden pokus máš. Připrav se. Pozor, skoč teď, hop! No, bylo to takový pomalý. No, chtělo by to asi se odrazit.
2: Větší švih.
3: Takže, dej nohu nahoru. Stojno, pokrč kolenu. Musíš zpevnit všechny svoje páteře. 3, 2, 1, skoč, hop! A to už bylo lepší.
2: A chce to pořád mít kolínko povolené, víš?
3: Nesmíš stát právě na té stojné noze, která má dopnuté koleno. Pořád musí být pokrčené.
2: Kdybych zkusil druhou nohu.
3: Tak zkus, protože každý máme jinak nohu posílenou. Tak, Piggy. Piggy. Myslíš si, že tohle by ti stačilo? Já totiž dneska strašně pospíchám, já se hrozně omlouvám.
2: Já teď ale zajdu k Hugovi, Hanko.
3: Přesně
2: ty
3: tak.
2: Běž trénovat děti.
3: Ano.
2: Já zajdu k Hugovi,
3: ano.
2: A budu trénovat
3: přesně
2: Huga.
3: Tak.
2: A pak si dáme soutěž.
3: A já vám upeču něco dobrého. A to bude právě ta výhra. Co říkáš třeba na jablečný koláč?
2: To si dá Hugo líbit.
3: Ne, on si třeba dá líbit i Piggy, protože ho bude chtít přeskočit.
2: Tak Piggy si dá vždycky líbit jablečný koláč.
3: Tak jo, utíkej za medvědem a já se s tebou loučím. Ahoj.
2: Ahoj, děkujeme.
4: Čarodějnický rok se pomalu chýlil ke konci a víc se blížila Filipo-Jakubská noc. Malá čarodějnice si v těchto dnech opakovala svědomitě všecko, čemu se naučila. 3 dny před Filipo-Jakubskou nocí přiletěla teta Bimbula. Vystoupila z černého mraku a řekla: přicházím z pověření vrchní čarodějnice. Zvu tě před čarodějnickou radu. Pozítří o půlnoci se máš dostavit na rozcestí za červeným kamenem na pastvině. Jestli jsi to ale rozmyslela...
5: Co bych si rozmýšlela?
4: Vykřikla malá čarodějnice. No, tak tedy naschledanou pozítří. Havran Abraxas by byl nejraději letěl s malou čarodějnicí, ale neměl na čarodějnické radě co pohledávat.
5: Nedej se zakřiknout,
4: volal za ní na rozloučenou.
5: Stala se z tebe dobrá čarodějnice a to je hlavní věc.
4: Úderem 12. dorazila malá čarodějnice na rozcestí za červeným kamenem na pastvině. Čarodějnická rada už byla pohromadě.
5: Tak začněme,
4: zvolala vrchní čarodějnice.
5: A prozkoumejme, čemu se malá čarodějnice naučila.
4: A začali jí pořadě dávat úkoly. Dělat vítr, hrom, odčarovat červený kámen z pastviny, přivolat kroupy a déšť. Malá čarodějnice nepřišla ani jednou do rozpaků. Ani když teta Bimbula od ní žádala. Vyčaruj, co stojí na straně 324 v kouzelnické knize. Malá čarodějnice si hned věděla rady. Prosím, řekla klidně a vykouzlila bouřku s kulovým bleskem.
5: Stačí,
4: zvolala vrchní čarodějnice.
5: Dokázala s nám, že umíš čarovat. Dovoluji ti proto napříště tančit s námi o Filipo-Jakubské noci, třeba že jsi ještě notně mladá.
4: Ale teď se ozvala znovu teta Bimbula.
5: Mohu prosím dokázat, že je přesto špatná čarodějnice.
4: A z kapsy u zástěry vyhrabala notes.
5: Celý rok jsem jí tajně pozorovala. Zapisovala jsem, co tropila.
6: Ale jen to klidně přečti, vykřikla malá čarodějnice. Jestli to nejsou samé lži, nemám se čeho bát.
5: To se ukáže, řekla teta Bimbula.
4: Potom předčítala čarodějnické radě, jak pomohla ženám, které sbírali dříví, jak vyléčila lesníka, jak pomohla kouzli chudé květinářce, jak v zimě zahřála kaštanáře a taky o tom Sněhulákovi a o zlodějích vajec.
5: Je to pravda?
4: Ptala se vrchní čarodějnice.
6: Ovšem,
5: volala malá čarodějnice, je to pravda.
4: A byla na to pyšná. Vylekala se proto, když vrchní čarodějnice najednou pohoršeně vykřikla.
5: A tuhletu jsme málem pustili na skalnatou horu. Fuj, taková špatná čarodějnice.
6: Jak to?
4: Dotčeně se zeptala malá čarodějnice.
6: Vždyť jsem vyčarovala vždycky jen samé dobro.
5: No, právě proto, hubovala vrchní čarodějnice. Jen čarodějnice, které vždy a všude působí zlo, jsou dobré čarodějnice. Ty jsi ale špatná čarodějnice, protože ustavičně děláš dobro. A kromě toho, přisolila si teta Bimbula, čarovala v pátek. Sice za zavřenými okenicemi, ale já koukala komínem.
7: Cože?
5: Vykřikla vrchní čarodějnice. Ještě tohle? Pavoučími prsty chytla malou čarodějnici za vlasy a vykrákala jí. Posměšně jí pak přikázala. Za trest budeš na skalnaté hoře sbírat dříví na kouzelnou hranici. Ty sama jediná. A potom tě někde přivážeme ke stromu a celou noc budeš stát a dívat se, jak my tancujeme.
0: Díky kalendář! Dnes je 2. října a svátek má...
8: Olivie.
0: Tohle jméno vzniklo opravdu podle slova...
8: Oliva. Co vlastně oliva je?
0: Oliva je takový strom. Ty jsi nikdy nejedl olivy.
8: Asi jen. Ne.
0: Jsou to takové zelené, malinké, tvarově to vypadá jako švestičky a je to moc dobré. Ono mu taky bývají černé olivy.
8: Je a dělá se z nich vlastně olej.
0: Ano. A ten olej už se dělá z oliv od pradávna. Takže se často pěstovaly ty stromy, které se jmenovaly olivovníky. Vidíš, jak to není vůbec špatné, že chodím k Justýně. Vidíš to, co já všechno vím?
8: Ty seš tak šikovnej.
0: Jméno Olivie se možná dávalo těm dívkám, které ty olivy pěstovaly.
8: Olivy byly kdysi považovány za plody určené pro bohy.
0: A najednou olivy znáš.
8: No jo, no, když jsem si to tady přečet.
0: Oliví je u nás jen něco kolem stovky.
8: Je, stovka oliví, to je strašně moc.
0: Třeba nás zrovna nějaká poslouchá.
8: Takže jí přejeme všechno nejlepší.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

i konec. V Damašku nebyl rodiny, kde by pro někoho nenaříkali. A nejvíce byl zasažen mečíř Behemrila. Ze 13 synů 10 mu zemřelo během jediného měsíce. Kde donedávna hlaholil smích a mladé hlasy, zavládlo mrtvé ticho. A jen z dílny doléhaly rány kladiv do ocelových čepilí, jak je tam mlčky vykovávali zbylí tři bratři. A byli to podivní bratři. Hrbáči to byli. Všichni tři. Hrbáči. Na levé oko slepí a kulhali na pravou nohu. K tomu ke všemu byli k nerozeznání jeden od druhého jako cechín od cechínu. Nejstarší z nich byl Inat, nejmladší Babekan. Prostřední se jmenoval Siahuk. A zruční mečíři to byli. Kovali dýky a meče, uměli kalit ocel po damašském způsobu a pracovali od rána do večera, aby nebyl čas myslet na neštěstí, které je potkalo. Děti se jim posmívali. Vymýšleli na ně potupné přezdívky, plivali po nich, posuňkovali a pokřikovali, protože děti bývají někdy velmi kruté. Neboť z čeho by rostli zlí lidé, ne-li ze zlých dětí? Hrbáči si toho nevšímali, zdálo se, že to ani nevnímají. A přece, kluk Murat, jedináček bohatého kupce, zlobou duše a sprostáctvím jazyka, vynikal nad všechnu chátru Damašku. Dosud mu prošla každá lumpárna a neřest. Táta měl dlouhé prsty a vždycky všecko ututlal, po dobrém nebo po zlém. Dnes Murat zlobou zrovna soptil, stál v otevřených dveřích dusné dílny a vykřikoval neslýchané urážky, až, jak básníci rádi říkají, číše hněvu Babekanova se naplnila. Koval zrovna krásnou damascenskou čepel. Náhle se prudce obrátil a vrazili spratkovi Muradovi do břicha. Přibouchl dveře a s bratry se v tmavé a parné dílně zabarikádovali. Bylo to celkem zbytečné, protože Kádí přišel s 8 ozbrojenými pochopy a když bratři nechtěli otevřít, dal rozkaz dveře vyrazit. Bratři stáli jako pokroucené sochy u doutnající výhně. Kádí si prohlížel jednoho po druhém. Tak, který z vás to byl? Hrbáči mlčí. Honem! Máte tu vedro k zalknutí. Který z vás? A spod turbanu mu začal crčet pot. Zavalili očité svědky. Jo, propích, ale jako kerej, no to je, no jeden z nich to musel být, ale holenku, jestli tenhle ten nebo tamhle ten. Kádí ze svědků víc nevysoukal. Kádí ho zavolal kalif. Co to mám za sudího, když je neví rady? Každému z nich po storanách na bosách chodidla, však oni se rozespívají. Dali jim pro jistotu po 120 ranách baštonády, ale bratři se nerozespívali. Tak kalif rozkázal, aby je vyhnali z Damašku na věky věků. Dokymásili se až k malinké studánce, napili se a usedli kolem. Chladili si rozbité nohy. Babekan se dívá do hladiny studánky jako do zrcadla a povídá: vidíte, co vidím já? No a co vidíš? Vidím jednoho kulhavýho, ošklivého hrbáče s jedním okem. Pohled, který budí soucit. A teď se nahněte nad hladinu i vy dva, no. A teď vy vidíte toho ubožáka třikrát. Třikrát. To už není takový pohled pro soucit. Třikrát. To už je pro smích. Musíme se rozejít. Vydali se tedy každý po svém. Babekan se toulal po Sýrii, nikde mu však štěstí nepřálo, až přišel do Bagdadu. Tam žil jistý nahout, nožíř. Člověk strašně žárlivý na svou ženu. Žádný pomocník u něj nevydržel, každého nakonec stloukl a vyhnal. K
Kromě toho

0: byl pijan. Když se nepral, tak pil. Obchod upadal a žena byla nešťastná. Babekan se u něj scháněl po práci a na hout ho přijal. Na šeredu hrbáče nebude muset žárlit, řekl si. A když pak viděl, co všecko Babekan umí, dal si i poradit. Z nožíře se stal mečířem, prodával kalené dýky i meče do tenka vykované a obchod šel, jako když praští. A na hout pil, jak nezavřený. Pil, až byl tak prosáklý kořálkou, že jednou, když se pokoušel rozfoukat oheň, jeho dech se vzňal a nahout schořel celé dílně před očima. 2 dny se mu ještě kouřilo z uší, takže museli odložit pohřeb. A potom Babekan se oženil s nahoudovou vdovou. A vdova mu svěřila, co před neboštíkem pijanem tajila, že totiž ví, jak se z kvašených datlí destiluje kořálka. No zbraně a kořálka, to víme všichni, jsou nejvýnosnější obchod na světě. Není tedy divu, že Babekan se brzo stal jedním z nejbohatších Bagdaďanů. Jelikož chudí příbuzní mají odjak živa na bohaté příbuzné, tedy, jak se řekne, nos, teď říkáme radar, bratr Siahuk a bratr Inat se to dozvěděli a div do sebe nevrazili v Bagdadu zrovna před Babekanovou kovárnou a kořalnou. No, měli dost rozumu, aby přišli nenápadně až za šera. Babekana to netěšilo, naopak. Velice se rozčílil. Co pak jsme si neřekli, že se už nikdy nesejdeme? Co pak nám nestačí, co nás postihlo v Damašku? On vyplatil každému z nich 50 zlatých cechínů a ještě toho večera je vyvedl nejkratší cestou z Bagdadu. Siahuk a Inat došli kousek za Bagdad. No a než se uložili ke spánku, měli zajímavý rozhovor. 50 zlaťáků je hodně peněz, uvažovali. Ale na to bohatství, kterým Allah Babekana zahrnul, to ani tak moc peněz není. Není moc, říkáš, já říkám, že to je málo. No já říkám, že skoro nic. Almužna je to, urážka. Víte, pocit vděčnosti člověka většinou ponižuje. No tak ti, kteří nechtějí být ponížení, se stávají nevděčníky. A tím se jim velice pak uleví. Nejradši bych mu hodil pod nohy to všechno, pravil Inat. Siahuk dobře věděl, že by to Inat za nic neudělal a přece se přidal. Já taky, pacholech jedna lakomá. Vrátíme se a neodejdeme, dokud nepřidá. Však on rád přidá. A pěkně se jim usínalo. Druhého dne popolední stali před Babekanovým obchodem, špacírovali sem a tam a těšili se, až Babekan vylítne jako cvrček z pelíšku, vtáhne je do domu a rád zvýší výpalné. Jenže Babekan nevylítl, protože odcestoval. Měl se vrátit až za 12 dní. To jim sdělila jeho žena, když je byla v Lídně pozvala do domu. Pohostila je, zrovna dojedli bohatou večeři a chystali se zapálit nargile, když někdo začal bušit na dveře jako blázen a křičet jako 2 blázni. Otevřete, otevřete, otevřete! Babekan se vrátil. Zabije nás všecky, když nás tu najde. Do sklepa, rychle, rychle do sklepa. Zahnala bratry do sklepa a tam je ukryla za sudy datlové kořalky. Honem zahladila stopy po pohoštění a otevřela dveře zuřivému Babekanovi. Prohledal celý dům i do sklepa nakoukl, ale zasudy nebylo vidět a bratři ani nepípali. Pak si kecl na nejlepší polštář a zachroptil. Máš štěstí, že jsi tu neměla chlapa. Zmeškal jsem karavanu. S tím si nepočítala. Co? Jeho žena znala ta jeho zmeškání. S oblibou se náhle vracel. Ze žárlivosti. Neboštík nahout také žárlil, ale nelíčil na ní pasti. Žárl z lásky, srdcem. Babekan žárl z rozumu. V hloubi duše si říkal, že ženská s tak ošklivým, kulhavým, jednookým hrbáčem za muže, že by nebyla opravdická ženská, kdyby nezatoužila po pěkném chlapíkovi. Ale jeho žena snad nebyla opravdická ženská, nebo byla opravdická až moc, protože ho celou noc prakticky přesvědčovala, jak netouží po nikom jiném než po něm. No a tím se stalo, že Babekan skoro celý příští den spal a povaloval se a teprve k večeru se oblékl a odešel ke svému příteli na večeři, klidný a celkem dobré náladě. Sotva vytáhl paty, žena letěla do sklepa pro bratry. Leželi na zemi vedle sebe jako dvě poražená dobytčata. Studení a bez dechu. Lomcovala jedním a pak druhým. Pokoušela se chudák i o umělé dýchání a přitom zoufale přemýšlela, co bude dál, co bude dál. Vzpomněla si na Halefa Hasana, nejsilnějšího a také nejhloupějšího nosiče v Bagdadu. Vyvlekla ze sklepa jednoho z bratrů do chodby a pak běžela pro Hasana. Namluvila mu, že jakýsi hrbáček přišel žebrat a trefil ho šlak. Dej ho do pytle a hoď ho do Tigridu. Dáš 4 zlatý setíny? Dám ti 2. Až to provedeš, dostaneš 2. Silák strčil hrbáče do pytle a šel k řece. Zatím žena přinesla ze sklepa 2. A když se Silák vrátil pro doplatek, spustila na něj: jakej ty seš nešika, koukni, teď on se vrátil, byl tu dřív než ty, špatně jsi to vykonal.
1: A to udělal dobře, paní, ale a je to nějaký syčák mazaná, a ho mrsknuju daleko, daleko od břehu.
0: Tentokrát už bluňklo dál od břehu a Hasan se dobře koukal, jak se pytel potápí. Až teprve, když už nic neviděl, vracel se pro 2 cechíny. Ujde pár kroků po nábřeží a vidí, jak hrbáč, kterého zrovna hodil do vody, si vykračuje a ještě si tiše prospěvuje, pacholek. Trošku se motá, to je pravda. Ale kdo by se nemotal po 2 studených lázních v Tigridu?
1: Jeden uličníku, neutopitelná, zařval Hasan
0: a popad vyjeveného Babekana, který se podroušil na večeři u svého přítele a teď se potácel domů. Popad ho, nadhodil, chytil za nohy, nad hlavou roztočil a vší silou jim mrštil do řeky.
1: Ten už se k vám nevrátí,
0: smál se Hasan, když to vyprávěl Babekanově ženě. Vrahu, vrahu, pištěla Babekanová, to byl můj muž.
1: Co si to všechno nemyslíš, bábo?
2: Abys mě nemusela zaplatit lůžny 2 cechiny,
0: zlobil se Hasan.
2: Kádí ho zavolám, roztvrtit tě dám, vrahu mýho muže.
1: Neplatila ještě, ke všemu vyhrožovat to mám rád.
2: Tak pojď, zápraveš si taky, ropucho.
0: Popatí za vlasy a vláčeli k řece. Lamentovala, křičela, svolávala lidi na pomoc, ale marně. Lidi spali. No a kdo nespal a slyšel volání, tak dělal jako, že spí a že neslyší. Ještě by mohl mít oplétání s úřadem, kdo si co uvaří, ať si to sní. Tehdejší malý člověk a dnešní malý člověk jsou na fous stejně malí človíčkové, víte, a opatrní. Když už byli kousek od nábřeží, ze tmy se ozval hlas, který pravil: pustu ženu. Řekl to vysoký snědý muž s tak konečnou platností, že Hasan povolil pěst, ruka se otevřela a Babekanová se mu vytrhla. Utíkala oněmělá hrůzou domů, zamkla na 11 západů a omdlela. Vysoký muž poručil Hasanovi, aby šel za ním. Zavedl ho k rybářům, od kterých koupil, co chytnou prvním raním zátahem sítí. Muž poručil Hasanovi, aby si na každé rameno dal po jednom pytli úlovku. A ten třetí už jste připravili? Ptal se rybářů. Zde v pytli. A pomohli mu s ním na rameno. Muž s Hasanem prošli Bagdadem, až došli do krásné zahrady, kde dlouhá alej cipřišů je zavedla do malého letohrádku. Složili pytle na koberec. Vysoký snědý muž tasil dýku a ráz na ráz pytle rozpáral. Vykutalili se tři hrbáči z Damašku. Hasan vykulil oči a pak zařval. Pusťte mě šavli, efendi. Já jim useknu hlavy, jinak se budou množit do nekonečna. Velice se rozčílil silák a hlupák Hasan. Byl neodbitný, takže vysoký snědý muž uznal za vhodné zatleskat. Jen tak učinil a rozhrnula se opona a vešel nubiec, otrok, ne tak mohutný jako Hasan. Za to facka, kterou Hasanovi přilepil, ta byla mohutná. Hasan po ní na chvilku usnul. Když přišel k sobě, vyprávěl o tom, co ho potkalo, a snědý pán se pěkně bavil. Tak zavolali lékaře. Ti dva jsou úplně namol. Tenhle ten ne tak docela. Dýchají, sice slabě, ale přežijí to. Dostanu 50 zlatých cechínů. Snědý pán se usmál, nubíjec pokročil k lékaři. Lékař uznal, že se přeřekl a vzal 5 cechínů. Vysoký snědý muž byl vznešený a moudrý kalif Vatik Bilach, vnuk Haruna al-Rašida. Chodil mezi lidi, aby zažil život tak, jak jej lidé žijí. Tentokrát se zajel až do Bagdadu. Chtěl se přesvědčit, jaké mají úlovky rybáři a zdali cena ryb odpovídá námaze spojené s jejich lovením. Co rybáři chytili, už víme. Zatímco hrbáči vyspávali, kalif jim dal ušít krásné obleky do detailu přesně stejně. Když se probudili, kázal je vykoupat, bradýřem stejně přistřihnout, obléknout a předvést. Stáli proti němu v řadě. Kalif si pomyslili, že kdo vidí jen jednoho, už vlastně nemusí vidět druhé dva. Kdo vidí druhé dva, nemusí už vidět třetího, nebo také kdo jednoho potkal třikrát, může si myslit, že potkal všechny tři po sobě, nebo prvního dvakrát a třetího jednou, nebo třetího dvakrát. A honem vstal a odešel vedle, aby se jim nemusel chechtat do očí. Kázal přivést Babekanovu ženu. Ukázali vyšňořené bratry a pravil. Vyber z nich svého muže. Koukala z jednoho na druhého. Brada se jí roztřásla. A kalif zase musel vedle a tam se chechtal, až se válel po koberci. Když se vrátil, stáli ti čtyři lidé proti sobě a mlčeli. Tak to zkusíme jinak, povídá kalif. Babekane, obejmi svou ženu. Babekan chce poslechnout, ale jeho bratři ze zlosti a z pomsty činí to, co činí on. Všichni tři objímají Babekanovou, ta skoučí studem i zlosti, hrbáči můžou umačkat, kalif zapomíná na dobré vychování a chektá se, řve smíchy, pláče smíchem, bránice se svírá v křeši smíchu, podechu lapá, zase se chechtá, padá na záda, nohy kreby a řve, chraptí, škytá, tak dost, dost, povídám, už dost. A musel zatleskat. Přišel nubiec, bábu vytrh z klubka a postavil za kalifa. Ticho a klid. Kalif si utírá uslzené oči, trochu heká, trochu se stydí, že podlehl směšnosti tak, jak se na kalifa nepatří. Tak. Tak. Odechl si. A obrátil se k nubíci. Vezmi z nich toho, který je Babekan, a vysázíš mu 1000 ran baštonády. Siahuk a Inat odskočili každý do jiného kouta. Babekan sám jako kůl v plotě stojí a pomaloučku se sveze na kolena a spíná ruce. Proč? Co jsem učinil? Své bratry si z města vypudil. Zapřel společnou krev. Ne společnou krev, pane. Společnou šrednost. Společné neštěstí. Vše, co jest, jest z vůle Allaha. Má vás tak, jak vás chtěl mít. Nechtěl, pane. Nechtěl. Allah jen žertoval. Napadlo ho jednou stvořit něco, co by mu na tváři vyloudilo smích, co by mu zahnalo starosti. Allahovi je všecko známo, i to, že smích lidem prospívá. Ale když nás postavil vedle sebe, tak poznal, že smích, který budíme svou šrednou bohostí, že ten smích lidem neprospívá, neboť hloupí a zlí se nasmějí nejvíc. Hodní a slušní si však někdy neumí pomoct a smějí se také, ale pak se v hloubi duše stydí a jsou smutní. Vězte, pane, byl to boží žert, který Allah trochu přehnal a zapomněl napravit. A nebo snad nechtěl, neboť, pane, čím větší moc, tím menší povinnost nápravy. Allah mě netrestej. Mluvíš směle, mečíři, ale nemluvíš hloupě, pravil kalif. Pokusíme se to rozřešit sami, pod vedením Allaha samozřejmě. Ožením tvé bratry dobře a bohatě, ty je vezmeš za své společníky. Až budete nejbohatší a nejlepší zbrojíři mé říše, lidi zapomenou, že jste bývali nejšerednější ze všech chudáků. Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Patrně jiný žert Allahův. Kalif dal rozhlásit, že dívky, které si vezmou bratry za muže, dostanou po 20 000 zlatých cechínů věna. Doufal, že se nějaká zvadlá chudinka přihlásí. Přihlásilo se jich 11 111 a pak ještě jedna. A nebyly zvadlé. Byly mladé a krásné. A byly přístupné. Přístupné každému možnému, ba i nemožnému vyzkoušení. S radostí ochotné. Bratři zkoušeli, vybírali, zvyšovali požadavky. Kalif se dlouho bavil a smál. A pak už jen vrtěl hlavou v údivu. Až konečně nařídil svatby do 2 dnů a bylo to. 3 bratři se stali společníky, dali hlavy dohromady, postavili fabriky, dodávali zbraně armádě a lidu kořalku a byli vážení a ctění. Lidi se jim neposmívali, netupili je, neponižovali. Naopak. Záviděli jim.
3: Mám pro vás novou Piggy básničku.
4: Už je podzim, hnědá hlína lepí se nám na paty.
5: A z modrého nebe zbylo jenom Hance na šaty.
4: Draku, hledej mezi mraky ještě kousek plátinka.
5: Ať si může modrou sukni ušít také maminka.
6: A teď ještě jednou.
4: Už je podzim, hnědá hlína lepí se nám na paty.
5: A z modrého nebe zbylo jenom Hance na šaty.
4: Draku, hledej mezi mraky ještě kousek plátinka.
5: Ať si může modrou sukni ušít také maminka.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
6: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: potwora, nie chcę mu zawolać doktora.
1: Urwinku!
2: No?
1: Nasadneme si tady na tu lavičku.
0: Proč?
1: No, je tu krásně. Koukni na to barevné listí. Co?
0: No, je barevné. A co tu budeme dělat?
1: A tak nejspíš si budeme hrát

0: sedíme si tu na lavičce, co?
1: No, a co?
0: Jo, sedíme. A já přitom musím běžet.
2: Počkej, kam spěcháš?
0: Přihlásila jsem se do výtvarného kurzu. Budu se učit modelovat.
2: Ty brdě, to by mě bavilo.
0: No, no.
2: Můžu taky.
0: No můžeš, ale musíš za ty hodiny zaplatit 300 korun.
2: Kde bych je vzal?
0: Jo, to já nevím, to už je tvoje starost, já spěchám. Tak čau, čau, čau.
2: Čau. 300 korun. No jo, no. No co, však já už vymyslím, kde je vzít.
3: Kde pak na Hurvínka si nikdo nepřijde? Jsem kos, však já tady něco najdu, co se dá zpeněžit. A hele, můj zimní kabát, je podzim, než přijde zima, tak něco vymyslím.
2: Stejně tady v předsíni pořád překáží. Prodám ho do bazaru a bude ze mě boháč. Dobrý den.
4: Nazdar. Tak co pak bys rád, chlapečku?
2: Paní prodavačko, já jsem přinesl k prodeji tenhle ten zimník.
4: Aha, no. Už je ti malý, co?
2: No to teda zrovna ne, ale kolik za něj dostanu?
4: No, je už hodně obnošený, tak 40 korun?
2: Jo, jenom.
4: To je ti málo?
2: Je. Tak já děkuju a spěchám. Naschledanou. Počkej, Jerry, dnes na tebe nemám čas. Nepláč. Jen co dám dohromady 300 korun, budeme si hrát. Jo, a teď už nezdržuj. Zanesu balík papíru do sběru. Je ale nějaký lehký. Musím ještě něco přidat. A hele, matika. Zeměpis. Čítanka. Jo, a tenhle atlas je hodně těžký. To bude korunek. Honem do sběrných surovin.

0: kolik pak mi to všechno vyneslo? 99, 100, 110 plus 40, to máme 150. 150. To je na dělení. Jednou tolik mi ještě chybí. Ach jo, nedá se nic dělat. Došlo na mé prasátko. Tak mi ukáž, kolik máš v bříšku. No, něco tam je. Tak kde mám kladivo? Tady. Připravit. Pozor. Teď. Je mi líto, prasátko, ale jinak to nešlo. Tak kolik pak mi to vyneslo? 150! No to snad není možné. 150 a 150 je 300. Jobí, mám, co potřebuji a teď honem do kurzu. Kurz výtvarné výchovy. Správně, tady to je.
1: Stopte.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co pak si přeješ, chlapče?
0: Sím, pane učiteli, já bych se rád naučil modelovat. A tady je zápisné. Celých 300 korun.
3: Pane učiteli, to je můj kamarád Hrvínek.
0: Je, ahoj, Máni.
3: Ahoj.
1: Tak teď už děti nerušte. Hrvínku.
0: Ano.
1: Sedni si k Máničce a no. Zkus něco namalovat.
0: Dobře.
1: Tady máš pastelky a papír.
0: Děkuju. Malovat je hračka.
3: No, jen nám nemysli, Hrvínku.

0: panu učiteli se jen tak něco nelíbí?
1: A tobě?
2: Hele!
0: Co to je?
2: Ty se nepoznáváš.
0: No cože? Tahle ta brejlatá brambora, že mám být já?
2: Jo.
3: Co pak se tu hádáte, děti?
0: Hurvínek mě udělal pěkně hnusný portrét.
3: Ukáž, Hurvínku.
1: To není, prosím, Mánička. Já maloval brejlatou bramboru.
3: No, fantazie ti tedy nechybí. Ale budeš se muset ještě hodně učit.
1: Když pančeli, já bych raději zkusil něco vymodelovat.
3: A co třeba?
1: Třeba Máničku.
0: Ne, jen to ne.
3: To by bylo na začátek moc těžké, Hurvínko. Zkus třeba nějaké zvířátko.
0: Zvířátko, jo. Tak to já vymodeluju, Hurvínka.
1: Ne, jen to ne.
3: Raději mi ukaž, Máničko, čím mě dnes překvapíš ty?
0: No, já vás asi překvapím tím, že nic nemám.
3: A co jsi tady celý ten čas dělala?
0: Dívala jsem se na to, co dělá Hurvínek.
3: Tak dost žertů. Do konce hodiny nám zbývá ještě 20 minut.
4: Hurá!
5: Tralala, nazdar, Hurvínku. Jak vidím, máš skvělou náladu.
1: To ano.
5: Za to já jsem tady umíral strachy.
1: Proč?
5: Ty se ještě ptáš? Celý den ses někde toulal a já nevěděl, kde jsi.
1: Já byl s Máničkou. Učili jsme se modelovat.
5: No to je hezký.
1: Jenže mě to stálo 300 korun.
5: To není hezký.
1: Ale ty peníze jsem si sám vydělal.
5: To je hezký. A jak?
1: Musel jsem rozbít prasátko.
5: To není hezký. A co jsi vymodeloval?
1: Prasátko.
5: Ukáž?
1: Hele.
5: Je, to je hezký.
1: Je jo. Ačkoliv si myslím, že za ty peníze mohlo být klidně ze zlata.
6: Ptačí sněm. Poslouchejte bajku o tom, jak špatně dopadne ten, kdo se chlubí cizím peřím. Stalo se to v dávných dobách, kdy v Řecku, na hoře Olympu, vládli bohové. Nejmocnějším ze všech byl Zeus. Z nebeské výše sledoval všechno dění na zemi. A rád pozoroval i přepestrou ptačí říši v povětří. Co zde bylo tvarů a barev, co různých druhů, od trpasličích kolibříků schovaných ve květech orchidejí, po mohutné dravce, kteří rozepjatými křídly zastínili i slunce. Zeus se zaposlouchal do hlasů ptáků a slyšel pípání, cvrdlikání, tlukot, klokot, štěbetání, krákání, houkání i zpěvy plné sladkých melodií. Jak je podivuhodný ptačí svět! Proč dosud nemá svého krále? Pomyslel si bůh Zeus a hned svolal velký ptačí sněm. Do 7 dnů, ať všichni ptáci přiletí k jeho trůnu a ten nejkrásnější se stane jejich panovníkem. Poté zprávě vypukla mezi opeřenci panika. Nebylo ptáka, který by se na tu událost nepřipravoval. Studánky i jezírka, kde se ptáčci po celý den koupali a krášlili, byla v obležení. Hladká vodní plocha jim nakonec posloužila jako zrcadlo. Všichni chtěli být co nejkrásnější, mít pírka čistá, načechraná a každé na svém místě. Ta nepotřebná musela pryč. Při té práci si nikdo z ptáků nepovšiml, že odhozené peří kdo si pečlivě sbírá. to jedna opelíchaná Kafka dostala chuť na královský trůn. Pestrá pera svých přátel pečlivě zastrkala mezi svoje tmavá a výsledek byl ohromující. 7. dne stál před Diovým trůnem barevný pták, jakého svět neviděl. Hejno kolem obdivně zašumělo. I pyšný páv s duhovými pery před ním mlčky sklonil hlavu. Bůh Zeus uchopil žezlo, aby je předal novému králi. Když jedna sova vykřikla: chci zpět svoje peří! A vrhla se k přestrojené Kafce.
4: To je pomluva, alež peří je moje!
6: Bránila se podvodnice, ale nebylo jí to nic platné. Rozhněvaná ptačí havěť poznala svá pírka a milou Kafku důkladně oškubala. Stála tam nakonec přede všemi, jen v obyčejném černém kabátku. Zeus nevěřil svým očím.
7: Vždyť je to Kafka. Všechno ostatní bylo cizí peří. Nuže, chce jí snad někdo za krále?
6: Bouře smíchu mu byla odpovědí. Kdo se povyšoval a vychloubal, sklidil jen posměch a ponížení. Ptáci dál létají svobodně povětřím a bez krále.

0: vtipk. Strýčku, máš tetu?
1: Ne, žiju sám.
0: A kdo ti říká, co máš dělat?
2: Kdysi dávno, kdesi daleko, byl mramorový les. Neuvěřitelný, neuvěřitelně krásný. A tak se v něm děly i neuvěřitelné věci. Na tom, že objevili les lidé, nebylo nic překvapujícího. Vždyť lidé už přišli na tolik věcí. Ale že našli les jednoho dne i děti, byl div divoucí. Mramorový les totiž ležel daleko, moc daleko. Toho dne, kdy do něj vkročily první dětské nožky, byla středa. A v ten den s pravidelnou neúprosností na mechovém palouku jeden z hříbků pod dubáků společně s kropenatou muchomůrkou parádnicí česali mech. Hříbek se snažil, ale muchomůrka ohrnovala nos. Taková ošklivá práce, ještě si ušpiním své puntíky. A co chvíli se zhlížela v zrcadle studánky, jestli se opravdu neušpinila. Náhle tichem lesa zazněl dětský hlas. Podívej! A prst neznámé dětské ruky zamířil k hříbku s muchomůrkou. Na palouku totiž stál David a jeho sestra Pavlína. Kam se mám podívat? Támhle, ukázal znovu prst. Houby moc dobře věděli, že člověk, byť i docela malý, přináší do lesa nebezpečí. Hříbek se ohlédl po muchomůrce, aby ji jako správný muž ochránil. Ale kde pak muchomůrka? Ta už pelášila pryč. O kamaráda se ani trochu nestarala. Vzala svoji štíhlou nohu elegantně na rameno a zamířila k pařezu u stoleté kapradiny. Dobře věděla, že dorazili tam dřív než podubák, bude mít vyhráno. Běžela, až jí bílé puntíky nadskakovaly. Hříbek viděl, že se o přítelkyni starat nemusí, ba naopak. A tak podle jejího příkladu vzal na rameno svoji tlustou a nemotornou nohu a rozeběhl se za muchomůrkou. Počkej na mě, volal, ale docela zbytečně. Ani mě nenapadne, myslela si muchomůrka v duchu. Proč utíkáš tak rychle, funěl hříbek. A mám snad utíkat pomalu, smála se pro sebe muchomůrka a ještě zrychlila. Já už nemůžu, naříkal hříbek, ale to už byla muchomůrka u pařezu. Kdyby tolik nepracoval a odpočíval jako já, myslela si, mohl tady být dřív. A to by bylo zlé. Pařez totiž dokázal v případě nebezpečí schovat jen jedinou houbu, anebo dvě žáby, anebo 10 žížal. Věděla to muchomůrka, možná to věděl i hříbek, ale ten sotva dýchal a klopítal, takže neměl čas přemýšlet, kam to vlastně běží. Vrátka, vrátka, otevřte se, nebezpečí bojíme se, řekla muchomůrka. Vrátka vrzla a pařez se otevřel. Muchomůrka vběhla dovnitř a v tu chvíli, jako by se po ní země slehla. Muchomůrka zkrátka zmizela. Hříbek dosupěl k pařezu jako druhý. Vrátka, vrátka, smilujte se. Hříbečkovi otevřte se. Vydechl. Nestalo se však vůbec nic. Pařez mlčel. Jen odkud si zevnitř bylo možné zaslechnout vítězoslavné chichotání muchomůrky. Kdo dřív přijde, ten dřív mele, posmívala se a hříbku nezbylo, než pochopit, že prohrál. Svěsil hlavičku, usedl do trávy, sklopil zrak a čekal na svůj konec. Vydal se dětem na pospas dobrovolně. Ale David s Pavlínou jakoby nic. Usedli na pařez. Vezmeme si ho domů? Zeptal se kluk. Proč? Já mám radši zmrzlinu. Máš pravdu, přisvědčil David. Zmrzlina je lepší. Po chvíli se děti zvedly a odešly. Asi na zmrzlinu. Hříbek si oddychl a když se vzpamatoval, vrátil se na mechový palouk dodělat svoji práci. A muchomůrka? Ta se uvnitř pařezu tak dlouho vrtěla a chichotala, až vrátka zaskočila a nešla několik dní otevřít. Možná ji chtěl pařez potrestat. Kdo ví? Vždyť myslet jen a jen na sebe se nikdy nevyplácí.

0: třesou.
1: Kam pak, Julčo, tolik utíkáš?
0: Volal Křemílek.
2: Ale ztratila jsem pět peněz, a tak je scháním.
0: Řekla ve spěchu křepelka Julča a běží dál a pírka jí vadnou od starosti. Křemílek nad tím kroutil hlavou.
1: Asi je nechala ležet někde pod mezí. Jdi se po nich podívat, pochomůrko.
0: Řekl a sám se vrátil domů do chaloupky. Vochomůrka došel pod mez, nakoukl tam do každé skrýšky, obrátil každý kámen, ale křepelčí peníze ne a ne najít. Až pod tím zeleným listem leží pod ním kovařík Lukášek a střásá si na bříško pět křepelčích peněz.
1: Kdo jsi je vzal?
0: Povídá Vochomůrka.
1: Co? Já je nevzal. Já je našel,
0: řekl Lukášek.
1: Tak mi ale i hned dej, já je vrátím křepelce,
0: povídá Vochomůrka a rovnou na Lukáška a pobral mu pět peněz. Jenže v tom kovařík Lukášek vykřikne.
1: Já měl ty peníze jako závaží, teď musím strašně vysoko vyskočit. Hoperdum!
0: A zaluskal klouby a přeskočil Vochomůrku. Vochomůrka mohl na tom skoku oči nechat. Potom strčil pět peněz do kapsy a šel domů do chaloupky.
1: Tak co? Našel jsi?
0: Povídá Křemílek. Vochomůrka nic, jen třese s penězi v kapse.
1: Tak tohle není pícha jen od pěti peněz,
0: povídá Křemílek.
1: Takže není,
0: řekl Vochomůrka.
1: Naučil jsem se totiž od kovaříka Lukáška znamenitou věc. A co je to za věc?
0: Ptá se Křemílek. Ale s Vochomůrkou už nebyla řeč. Začal luskat palcem, obcházel svou postel a všelico s na ní měřil od hlav až do noh. Potom se položil do peřin a na břicho si vysypal pět křepelčích peněz.
1: Co to děláš?
0: Povídá Křemílek a Vochomůrka mu nakázal.
1: Tak podívej, až řeknu, tak mi ty peníze seber z břicha. A já tě přeskočím. To je taková znamenitá věc, co jsem se naučil od Lukáška. No jo, stejně bys jinak nedal pokoj,
0: řekl Křemílek a sebral mu z břicha pět peněz. V tom Vochomůrka zaluskal všemi klouby a křikl po kovařicku.
1: Hoperdum!
0: Ale nějak přitom zatrhl patami do peřiny. Vyvalilo se peří, hrne se okny ven, valí se ze dveří. Co nemohlo jinudy, vyletělo komínem. Kolem chaloupky se bíle chumelí.
2: Je sníh,
0: řekla mladá pěnička, moudrá jen od jara do léta. Uslyšeli to i kytky na pasece.
2: Honem, honem, do zelené ložnice.
1: No vidíš, a máš to,
0: povídá Vochomůrkovi Křemílek.
1: To je z té tvé kovařické špumprnády. Udělal jsi na pasece zimu. A co teďko, no?
0: Začali sbírat peříčko po peříčku, ale závěje neubývalo. Až tam přiběhla křepelka Julča a byla samá starost.
2: Už jste našli pět peněz.
1: Ale kutálejí se tamhle někde pod postelí,
0: řekl Křemílek. Julča se rozběhla k pěti křepelčím penězům. A jak se k ním hnala, zdvihl se jí od křídel takový vítr a fučení, že to odfouklo všecko peří až někam za třetí les.
2: Je, už to zase přešlo,
0: zavolala pěnička. A kytky znova rozkvetly. Jen Vochomůrka smutně louskal kloubkem, že mu uletěla peřina.
3: Tiki kalendář! Dnes je 2. října a svátek má
4: Olivie.

0: To jméno vzniklo opravdu podle slova...
1: Oliva. Co vlastně oliva je?
0: Oliva je takový strom, ty jsi nikdy nejedl olivy. Je takový strom, ty jsi nikdy nejedl olivy.

o dvou dcerkách a dobré lesní víle. Byl jednou jeden kmotr, byla jednou jedna tetka. On byl vdovec, ona vdova. On měl dcerku, ona taky, a tak se dali dohromady, že jim spolu bude líp. Jenže jim líp nebylo. A kdyby bylo bývalo, nebylo by teď co vyprávět. Tak dobře poslouchejte. Oboří se jednoho dne tetka na kmotra a vymýšlí si, až se práší. Ta tvoje holka je drzá, lenošná a neposlušná. Už si s ní nevím rady. Kmotr vzdychne. Už dávno poznal, že proti té ženské, co si uvázal na krk, nic nezmůže. A darebná tetka si dál mele svou. Ať mi jde z domu. Jestli ji nevyženeš, pod jednou střechou s tebou nezůstanu. Chudák kmotr to přemílal ze všech stran, ale nenašel jak z toho. I zavolal se s těžkým srdcem dcerku a povídá. Děvečko zlatá, ty sama víš, jak to u nás vypadá. Jsi rozumná, k práci se umíš postavit a jsi už dost velká, aby ses o sebe dovedla postarat. Jdi, kam tě oči povedou a nohy ponesou. Nepůjdeš-li, macecha nás oba k smrti utrží.

Лисий Випрос, а я за ней перу.

0: Antilopy a pštros. Není antilopa jako antilopa. Některá je malá, jiná velká. Jedna je brouškovaná, druhá strakatá, třetí všelijaká. Jak říká pštros, antilopy jsou různé a je jich plná Afrika. A pštros to musí vědět. Pokaždé, když si jde ráno zabíhat, vykukují na něho antilopy z každého křoví. Sledují mě, chtějí okoukat můj běžecký styl, aby mě mohli předhonit. Stěžoval si pštros své milé pštrosici, sotva doběhl domů. A paní pštrosová ho vždycky napomínala, aby tolik nekřičel, zvlášť když vykládá takové nesmysly. Pšt, co kdyby tě někdo slyšel? A pamatuj si konečně, že tvůj pštrosí běžecký styl se hodí jenom pro tvé dvě pštrosí nohy. Antilopy mají vlastní běžecký styl pro své čtyři nohy. A protože čtyři je víc než dvě, počítej s tím, že by tě antilopa stejně vždycky předhonila. No tak tohle musel pštros uznat. Ale hlavně se nechtěl hádat. Chtěl si jen každé ráno v klidu proběhnout. A nepřál si, aby ho přitom antilopy pozorovali. Proč to jenom dělají, tomu nepřestávalo vrtat hlavou. Pravda je, že ty antilopy byly jen dvě. Dvě antilopí holky, jmenovaly se Tydly a Fidly, a měly dlouhou chvíli. Otravovalo je každý den nacvičovat tu známou antilopí schovávačku, kterou už znali nazpaměť, a proto řekli:
1: to je pořád jenom hop do křoví, hop z křoví, hop tam, hop ven. My se nechceme od rána do večera jenom schovávat. Chceme, aby na nás bylo ze všech stran vidět.
0: Antilopy jsou všechny moc hezké a těmhle dvěma to slušelo obzvlášť. Tak se stalo, že dostali nápad, za který by je nikdo, kdo se v Africe aspoň trošku vyzná, nepochválil.
1: Místa je tady všude dost, uspořádáme nějaké závody. Na závody vždycky přijde spousta diváků a ti všichni nás uvidí,
0: řekla Tydly.
1: No jenže při závodech běžíš tak rychle, že si tě nikdo nestačí pořádně prohlédnout,
0: napadlo hned Fidly.
1: Lepší než závody by byl ples, nemyslíš? No jasně, že by byl ples, to bude to pravé, jásala Tydly.
0: Když mají antilopy radost, tak málo kdy tleskají, místo toho radši skákají. Tydly a Fidly začaly nad svým báječným nápadem vyskakovat a zároveň přemýšleli, co si na ten ples vezmou na sebe, aby byli ze všech nejkrásnější.
1: Je, co takhle pštrosí péro, za každé ouško jedno.
0: A tím pštrosím pérem to vlastně všechno začalo. Místo hop do křoví, hop z křoví, začaly Tydly a Fidly nacvičovat na ples všechny možné nové tance, ale hlavně začaly hlídat pštrosa. Pozorovali ho každý den, dávali pozor, kdy už konečně ztratí některé své nádherné péro. Sledovali každý jeho ranní běh, až už jich měl pštros plné zuby. Jednou ráno, když zase běžel, tak udělal něco, co by od něho nikdo nečekal. V tom nejprudším běhu se zastavil. Zabrzdil antilopám přímo před nosem a rozlobeně vykřikl:
2: proč koukáte?
0: Když se antilopa lekne, vyskakuje ještě výš, než když má radost. Skáče prostě jako blázen. A tak vyskakovali Tydly a Fidly jedna výš než druhá, místo aby pštrosovi na jeho otázku slušně odpověděli.
2: Ty antilopí holky jsou asi praštěné, pomyslel si pštros. Měl bych se jít radši zeptat někoho jiného, ale koho?
0: Tolik potřeboval pštros vědět, proč po něm antilopy pořád koukají, až se nakonec rozhodl pro krokodýla. Krokodýl je starý a proto bude i moudrý a zkušený. Jedině on mi může povědět, proč po mně antilopy koukají. Na krokodýla si vzpomněli i ty dvě hezké antilopy hned, jak se trošku uklidnili a přestali tolik vyskakovat. Jen moudrý a hodný děda krokodýl bude vědět, jak by se dala sehnat pštrosí péra na ples. A tak ještě dopoledne navštívili krokodýla pštros i obě antilopy. Zdálo se, že krokodýl spí, ale nespal. Také to nebyl moudrý, hodný děda. Byl velice zkušený a byl to zkrátka Zkrátka krokodýl. Chňapl nejdřív po antilopách a když včas uskočili do křoví, tak jak to měli naučeného ptám ho ven, ohnal se alespoň po pštrosovi. Pštros měl štěstí. Zkušený krokodýl se tentokrát netrefil, minul pštrosa jen opírko, tedy přesně o dvě pírka, která mu uvízla mezi ostrými zuby. Ozdobil se potom těmi nádhernými pštrosými péry, ačkoliv je známo, že krokodýlové na plesy nechodí. A konečně spokojeně usnul. Po téhle příhodě Tydli a Fidli už víckrát na pštrosa z křoví nekoukali. Pštrosí peří nepotřebovali, protože se na ples nechystali. Radši znovu a pilně nacvičovali známou antilopí schovávačku hop do křoví, hop z křoví, která je pro antilopy tak důležitá. A pštros se zase mohl každé ráno v klidu proběhnout tak, jak to měl rád. Jen ho mrzelo, že se nenašel nikdo, kdo by mu vysvětlil, proč tenkrát ty antilopy na něho z křoví pořád koukaly.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
4: Zachránil mě Franta Šramota. Bylo pěkné, teplé odpoledne. Vyhříval jsem se u lesa. Najednou koukám, v trávě se sune nějaký ocásek. Lezl a lezl a vůbec nikomu nepatřil. Lezl docela sám. Řekl jsem si, že to musím vyzkoumat. A ocásek jsem trochu packou napálil. Ocásek začal lézt rychleji. Vzal jsem ho trochu drábkem a on lezl ještě rychleji. Začalo to být velice zajímavé. Ocásek uháněl a já pořád do něho ťáv, ťáv, ťáv, ťáv. Ocásek se najednou zastavil, stočil se do kolečka a já koukám, uprostřed toho kolečka se zvedá hlavička. Na hlavičce dvě malé oči, pod očima tlamička a z ní každou chvíli vyběhnou dva červíčci a zase se schovají. Malá očka se na mě upřeně dívají a tlamička dělá jen... Sedím a koukám, jak se ta hlavička pořád víc zvedá. Její oči se na mě dívají velice zlé. Já sedím a dívám se do těch zlých očí, jako bych docela zdřevěněl. Tlamička se blíží k mému čumáčku a já vidím, že z ní nevybíhají dva červíčci, ale tenký jazyk na konci rozdvojený. Tlamička říká velice zlé, seknu, kočky. Nemohl jsem se ani hnout. Čuměl jsem na tu tlamičku, která pořád říkala, seknu. A nesekneš, zafuněl nějaký hlas. Pak to chruplo a hlavička klesla k zemi. Vidím, že za tou hlavičkou je zakousnutý dlouhý špičatý rypáček a za tím rypáčkem a kolem něho samé pichláky. Rypáček pořád chrup a za chvíli z toho ocásku nezbylo docela nic. Rypáček se otočil ke mně, pichlavá očka na mne zamžourala a rypáček řekl, máš víc štěstí než rozumu, modrá očko. Kdybych byl náhodou nepřišel, dostal si rovnou do čumáčku a bylo po tobě. Velice mě udivilo, že mě špičatý rypáček zná, ale divil jsem se ještě víc, když řekl, ty bydlíš tady s tím člověkem v chaloupce. Náhodou vím o tobě všechno. No, a kdo pak jsi ty? Ptám se špičatého rypáčku. Já jsem Franta Šramota. Franta Šramota? To je divné jméno, takové nějaké, ne naše, ale člověčí. A on povídal, no však mi ho také dal ten tvůj člověk. Já jsem náhodou ježek. Loni jsem s tvým člověkem žil v chaloupce, zrovna tak pohodlně jako ty. Každý den miska mléka a jiné dobroty. Nakonec mě toho mrzelo a utekl jsem na svobodu. Nemohl jsem se s tvým člověkem dohodnout. On v noci spí, já náhodou nejraději v noci lovím. Celé noci jsem po jeho chalupce běhal, ale ani kobylky, ani šváby, zkrátka nic pořádného tam nebylo. A tvůj člověk ještě huboval, že celou noc šramotím, že jsem Franta Šramota. Tak jsme se rozešli. Víš, modročko, není nad svobodný život. A co je to svobodný život, Franto Šramoto Ježku? Zeptal jsem se. Ježek nakrčil čelo, až mu bodliny zakryly skoro celou tvář a povídá, víš co, říkej mi, fanouši, to je hezčí. Tak mi říkal tvůj člověk, když se na mě náhodou nezlobil. Ježek potom vykládal, že žít na svobodě znamená nepatřit vůbec nikomu. Všechno si sám udělat, o všechno se postarat, nečekat, až někdo všecko připraví pod nos. Ukázalo se, že Franta Šramota, totiž fanouš, je veliký lovec. Že loví myši, šváby, žáby, brouky a že se nebojí ani tak zlého zvířete, jako je ocásek s hlavičkou, kterému se správně říká zmije. Franta Šramota tvrdil, že zmije dovede kousnutím zabít i člověka. A já byl velice rád, že jí Franta snědl. Co bych si počal, kdyby zmije zabila mého člověka? Já nedovedu žít na svobodě. A Ježek mi pak vyprávěl, že žít na svobodě je zajímavé, ale že to není žádná legrace, protože když se jeden zmýlí, nikdo mu nepomůže. Jak si kdo ustele, tak si léne. Někteří kamarádi si na zimu špatně ustlali a na jaře, když se měli probudit, tak se neprobudili, protože byli zmrzlí. A taky, že je veliká starost s tím, aby se v létě hodně jedlo, aby se tloustlo, aby bylo při dlouhém zimním spánku z čeho trávit. Bylo to všecko velice podivné. Ale Franta Šramota najednou zdvihl rypáček, zavětřil a řekl, jestli mě můj nos nemýlí a já mám náhodou moc dobrý nos, tak je nablízku ten tvůj člověk. Raději zmizím. Buď zdrav, modročko, a zmým se vyhýbej, ty nejsou náhraní. Franta si to odšramotil do křoví a nevzal můj člověk do předních tlapek a hladil mě, protože měl radost, že jsem se mu nestratil. Protože jsem musel pořád přemýšlet o tom svobodném životě, zapomněl jsem na předení a tak můj člověk ani nepoznal, že je mi s ním dobře.
5: Tak už je duben. Měsíc čiperných blech. Celou zimu dají jakž tak spokoj. Občas vás sice kousnou, ale to jen abyste věděli, že nejste na světě opuštěný, že jsou při vás alespoň blechy. Jakmile však přijde duben, vylíhne se kdeco. Housata, kachňata, kuřata, kůzlata, štěňata a mám dojem, že i blešata. Nebylo, jestli je to snad tím, že v lehkém jarním kožichu je jim u mě přece jen chladněji a musí se zahřát pohybem, no to přesně nevím. Vím jen, že se v dubnu mohu udrbat. Duben mi tedy avizují blechy. Avizovat je cizí slovo, které znamená hele, už to tu bude. Mému tatínkovi avizovali duben kromě blech i čápy. Pocházíme totiž z jižních Čech a ty jsou domovem rybníků a tudíž i kaprů, čápů a mého tatíka. Můj člověk mě tam dostal a převezl mě sem, co tu jsem. Původně jsem se domníval, že tu chce zřídit taky rybníkářství a já, že tu mám být jako rybníkář. Tak jsem se do toho bez dlouhých průtahů dal a začal jsem dělat rybníčky, kudy jsem chodil. V kuchyni, v parádním pokoji, v zadním pokoji i v ložnici, ale sklidil jsem za to jen nevděk. Asi proto, že ty moje rybníčky byly mrňavé. Tenkrát jsem byl ještě štěně a na takový Rožnberg bez drev nebo horušický rybník jsem si netroufl. Ty jsou moc veliké, na ty musí být podle mého aspoň Bernardin nebo Dobrman. A tak jsem tu rybníkářství nezaložil. A na čápy jenom vzpomínám. Hlavně na toho, co hnízdil na našem komíně. Ne, že by se toho jeden od něho dověděl moc. Čápy jsou němí. Nekdákají ani nekokrhají na to, že by štěkali. Jen syčí jako husy. a hlavně klapají zobákem. Ale i tak se tatík dověděl, že se k nám vracejí z jižní Afriky a že denně uletí asi 150 kilometrů a že u nás je jim nejlíp. U nás je každý považuje za člena rodiny, ale kde jinde je hledí dostat spíš na pekáč. A to jsou přitom například v Africe ještě víc k užitku než u nás. V Africe dovedou spořádat hejna kobylek, co byla postrachem a pohromou celé země. V Evropě čápům vadí prý jen dráty. Já nevím, proč musíte po té Evropě natahat tolik drátů, pustil se vždycky náš čáp do mého tatíka. Nás kvůli ním přijde za rok o krk tolik, že si to neumí nikdo představit. Já žádné dráty po Evropě nenatahuju, bránil se vždycky tatík. Já nepotřebuju ani telefon, ani žárovky. Kam chci, tam doštěknu a kam nedoštěknu, tam nechci. A místo žárovky máme my psi čumák. Není nad náš čumák. Žádná žárovka neočuchá patník. Natož, aby avizovala listonoše nebo kominíka. Když čapí pár přiletí, sepere se nejdřív o své hnízdo s jiným párem. Ono těch hnízd není tak moc. V Evropě je jich sice přes 90 tisíc, ale v Čechách jen 300. Proto se o ně čápí perou jako hasačerti, ale rytířsky. Čáp s čápem a čápice s čápicí. Nikdy se nepere čáp s cizí čápicí. V tomhle jsou ti ptáci tak vychovaní, jako my psi. Kdo vyhraje, ten si hnízdo opraví a vysedí na něm obyčejně 3-4 mláďata. Někdy až 7. Ale čapí mláďata. Lidé totiž tvrdí, že čápy nosí mimina. Mně se to tedy nikdy nezdálo. A jednou jsem se osmělil a toho svého čápa jsem se zeptal, jestli je na tom něco pravdy. Něco jo, řekl, ale vlastně nic. Pravda je, že nosíme jenom žáby, kluky ne. Ale kromě žab sbíráme i čolky, mloky, hady a ještěrky a v polích a u rybníků i krtky a hlavně hraboše. Víš, kolik my pochytáme hrabošů, když je takový myší rok? I přes 40 za hodinu. Chytil jsi někdy 40 hrabošů za hodinu? Nechytil, přiznal jsem se tenkrát. Jenže já jsem ještě štěně. Až dorostu do psa, chytím jich za hodinu 80. Holedbal jsem se. Smál se čáp. Jestli jich chytíš za hodinu 80, tak ti uštípnu špičku ocásku a připíchnu ji v Africe na nástěnku. Celá Afrika se ti tam bude chodit klanět. Měl pravdu. 80 jsem jich nikdy nechytil. Jenže taky je mi špička ocásku milejší na oháňce, než na nástěnce v Africe. Ale stejně je škoda, že mi vyprášili z kožichu to rybníkářství. Tady si lidé sázejí pod okna růže a já nevím co. A nevědí, že obyčejný komín s čapým hnízdem a čápaty je taková krása, jaké se nic na světě nevyrovná.

0: Miška měla taky jedno oko a učíme se o něm dodnes.
1: Hele, když se na to nebudeš šmatat, když se nebudeš platit a když nebudeš mrkat, tak to vydrží.
0: Hele, Honzo, a hlavně se neboj. Řekni, že zastupuješ 20 dětí z naší obce.
1: Proč děti? Ať řekne klidně mládež, ne?
2: Jasně, mládež.
3: Mládež.
0: No takže zastupuješ 20 mládeží z naší obce a když pořád chtějí nějakou tu činnost, tak ať nám koukají ten hrad navalit.
2: No jasně, správně.
4: K poslednímu bodu promluví ředitel školy Vávra.
5: Jak víte, příští rok odcházím do důchodu. Každý člověk po sobě rád něco zanechá, někdo se pisuje paměti. Já se pisoval žádosti, aby se něco udělalo s naším hradem Brtníkem. A nic. Nic. Památkáři ho mají v plánu za 5 let. Až najednou přišel tenhle ten návrh našich dětí, který jste si jistě všichni přečetli.
6: No to teda přečetli. A řeknu vám, že...
5: Než se dáme do diskuze, snad bychom měli pozvat toho chlapce dál.
4: Jen do pocem.
7: Dobrý den.
4: Sedni si, chlapče.
7: Děkuji.
4: No tak se posaď.
6: Tak já jsem si teda přečet, co ty děti sepsali. A řeknu vám, mě to připadá jako hloupost. Co? No. Dát dětem hrát. Co pak to je normální?
0: Slovo si vzal Jouza. Jenda stojí, voko normální, nikdo si ničeho nevšim. Pilátová alias Černá kronika se šklebí a kejvá hlavou.
8: Pilátová se šklebí a kejvá hlavou.
7: My nechceme celý hrad, chceme jenom věž. Ve věži by byla klubovna a dole muzeum.
6: Ta švagrová Pilátová by vám nejlépe řekla, co děti bez dozoru dovedou. Prosím, švagrová Pilátová by řekla nejlépe, co děti bez dozoru dovedou. Prosím.
9: V obci Kukleny si vyšli 2 nezletilí chlapci ke stohu slámy. Pomocí 2 kamenů zkoušel vykřesat oheň. Pokus se podařil, stok schořel do posledního písmenka. Jste velká. V obci Vraná ploštice skupinka nezletilých si hrála se stavidlem rybníka o rozloze 2 hektarů, až rybník zcela vypustila. V obci Bouchálka odbrzdili nezletilý bagr.
0: Černá kronika furt něco malé.
10: Měli bychom se podívat na ty její jahody. Vitamíny už stejně nepotřebujeme.
8: Ano. Vyplenit Černý kronice zahradu.
9: S náloží dynamitu a vyhodili do povětří skladiště mykané příze.
6: No, a ještě přeští švagrová, co se stalo v obci Hulín.
9: V obci Hulín nezletilí...
4: To by snad stačilo, ne? Tak vy tedy myslíte, že... Posaď se, chlapče. Vy tedy myslíte, že by ty děti mohly na hrádku způsobit škodu?
5: Neplač, Jendo, ještě jsme neprohráli. Ty teda myslíš, že je lepší nechat ten hrad bez užitku chátrat, než svěřit ho dětem?
6: Pozor, bez užitku ne. Vypracoval jsem následující plán.
11: Profesor v županu. Půda profesora Kadeřábka se proměnila v noclehárnu. Na jedné palandě chrápal Vasil, na druhou se natáhl Carlos a Ramses si lehl vedle otce na železnou postel. Probudilo ho prudké slunce a štěkot. To se Hubert v přízemí domáhal Procházky.
12: Na schodech určitě zůstaly nějaké ponožky, uvědomil si Ramses. Bernardin půjde po stopě.
11: Rychle se vykradl na chodbu. Měl pravdu. Sem tam nějaká visela ze zábradlí a jedna byla dokonce před profesorovým bytem. Zrovna ji zvedal, když se otevřely dveře a v nich stál profesor Kadeřábek v županu. Ramíku, zvolal překvapeně, ty mě hledáš. Ano, zalhal Ramses a nalezené ponožky schovával za záda. Hubert už dole táhl na šňůře paničku k rannímu venčení. A když profesor Kadeřábek v pracovně radostně zvolal: příteli, musíme si toho tolik povědět, Ramses přestal lhát a ke všemu se přiznal. Přiznal, že celý život strávil s bratrem a se svým otcem a s maminkou Mochitou, na kterou se ale už moc nepamatuje, tady v téhle vile na půdě. Profesor celou dobu mlčel, stál a poslouchal. Posadilo ho teprve sdělení, že jejich otec býval mafiánským šéfem a půda ohromným skladištěm, Ramík řekl, impériem nakradeného galanterního zboží, jmenovitě punčoch, punčochových kalhot, dupaček, podkolenek a ovšem ponožek. Jak to, že byla? Přerušil Ramíka. To už není, zvolal lítostivě. Představa, že něco tak velkolepého nemůže zdokumentovat, popsat a zakreslit do svého díla, ho na chvíli zdrtila.
12: Není. Včera v noci vydrancoval gang kudly Dederona.
11: Profesor Kadeřábek strnul. S posvátnou úctou opakoval slova, která v životě lichožroutu zazáří zlověstným třpitem. Vydrancoval gang kudly Dederona.
12: A to není všechno, vyrušil ho Ramses. Tulík se s ním spřáhnul. Stal se guvernérem našeho horního města.
11: Profesor sáhl po džbánu vody, kterou si připravil k zalití fíkusu. Vyprahlo mu, celý džbán vypil.
12: A kde jsou teď Tulík a ten Dederon?
3: V Kilimandžáru.
12: V Kilimandžáru?
11: Profesorovi v hlavě hučelo, jako by z dálky slyšel bušení tamtamu.
3: To je jejich hlavní stán v dolním městě,
11: vysvětloval Ramses už trochu netrpělivě. Moc se tu zapovídal, měl by se vrátit nahoru. A jeho citlivý profesorský přítel to poznal.
12: Jdi za otcem, řekl. Musela to být pro něho hrozná rána. Nenechávej ho samotného.
11: Vyšel s ním do předsíně a tak otcovsky se na něho usmál, že mu Ramík málem pověděl, že jeho otec přece samotný není, když tam je i Sibiřan Vasil a Mexičan Carlos. Ale aspoň tohle si nechal pro sebe. Profesor Kadeřábek a tajemný hlas. Profesor Kadeřábek měl báječnou náladu. Dokonce ho napadlo, jestli ještě svede kotrmelec. Podařilo se. Točila se mu hlava, ale tak nějak příjemně. Vzpomínal, kdy naposledy mu takhle bylo. Jak? Chvíli hledal pro svůj duševní stav správné slovo a našel ho.
12: Je mi závratně, zvolal nahlas.
11: Jednou už něco takového pocítil. Proto měl na zdi pověšenou tenisovou raketu, třeba že se do jeho pracovny hodila jako kožich do sauny. Co by samotářský student a premiant začal navštěvovat tenisový oddíl. Žádného spoluhráče nepotřeboval, vystačil si s betonovou tenisovou zdí. Pinkal do ní s tak náruživou silou, až se drolila. Ani si nevšiml, že ho už několik dní sleduje štíhlonohá plavovláska, která na vedlejším kurtu hrávala s přítelkyní. Jednou však přišla sama a odvážně navrhla, že by si mohli zapínkat spolu. Renému se zatočila hlava. A když se ta dívka na lavičce u kurtu přezouvala do tenisek, pocítil náhlou závrať. Spatřil, jak se jí z bílých ponožek klubou růžové prstíky. A už tehdy se o ponožky velice zajímal a tohle spojení ho ochvátilo. S úsměvem mu nabídla první podání. René Simíček nadhodil a uchváceně do něho praštil, jak byl zvyklý, tedy jako do betonové zdi. Drobná plavovláska se po přímém zásahu sice poměrně brzy vzkřísila, ale víckrát se už na tenisových dvorcích neobjevila. A tak René pověsil raketu na hřebík. Všechen svůj čas začal věnovat studiu ponožek. Poznal jejich historii i současnost, zkoumal ponožky z celého světa, ale především se snažil odhalit věčnou záhadu. Proč a kam se lidem ponožky ztrácejí? A toho dovedlo k jeho pravé a skutečné lásce, k lichožroutům. Je mi

0: Ze slastných myšlenek ho vyrušilo drnčení telefonu. Drnčel tak silně, že sluchátko ve vidlici nadskakovalo. Hlas mu zadrhával, když sluchátko zvedl a řekl: prosím.
1: Správně. Prosit budeš, abych ti synáčka vrátil. A já ti ho možná vrátím za malý výkupný. Pár pytlů licháčů. Různý velikosti, různý série a žádnej podraz. Zase se ozvu.
0: Prásk a ticho. Sladká závrať rázem zmizela. Profesorovi dosad zatělo drápky zvířátko jménem Strach.

0: Bylo jednou jedno pole a to pole rozkvetlo začasného léta celičké růžovým jetelem. Jakmile jetelové paličky otevřely své kalíšky do sluníčka, začaly hned tak sladce a omamně vonět, že přivábily včely ze žlutého úlu, co stál v cípu louky u lesa. Jestli to nevíte, jetel je náramně zvědavé kvítí. Jetelíček kvítek z medu lákal k sobě na besedu zlatou včeličku. Povídej mi, slečno včel, co se u vás v úle dělo. Poseď chviličku.
1: Kde pak? Na sezení a povídání nemám čas.
0: Kam pořád spěcháš?
1: Mám plné nožičky práce, co pak nevidíš? V každé plný košík pilu. Sotva je donesu domů, musím letět znovu.
0: Pro koho potřebuješ tolik pilu?
1: U nás ve včelím království není nikdy pilu dost. A i kdyby bylo, my máme jiné starosti než plané klávosení.
0: Jaké starosti? A s kým?
1: Přece s naší královničkou. Všechny, co je nás v úle, se od rána do večera nezastavíme, děláme všechno proto, jen aby byla šťastná a spokojená.
0: A je šťastná?
1: Moc ne. Sedí si na svém medovém trůně a je smutná. Smutná a protivná. Máme s ní soužení, jetelíčku.
0: Včela sebrala své pilové košíčky a horem pádem s nimi uháněla domů, jen aby se včelí královnička nehněvala. Nehněvala se, jen byla očividně smutnější a také protivnější. Už ani nemluvila, jen fňukala a chřadla.
1: Takhle to dál nejde. Musíme pro ně najít nějakou silnou medicínu, jinak nám načisto umře.
0: Včely se poplašeně vyrojily z česna a rozletěly se znovu po kraji. Teď najednou jim bylo jetelové kvítí dobré.

0: Jetel je sice zvědavé kvítí, ale není skoupý. Našenkoval včelce plný čbáneček léčivého nektaru, co pomáhá proti všem neduhům. Jenže včelí královnička nejspíš chytila neduh nad neduhy. Jen co vypila léčivý čbánek, fňukala dál.
1: Ach, já nešťastná, já ubohá, fňu.
2: No tak, královničko, nech už toho naříkání a pověz, co tě bolí.
1: Nic mě nebolí, vlastně všecko mě bolí, chůvičko.

0: Jacyczko.
1: A nie wymyślisz si tak trochu?
0: Nie wymyślim. Nie. Nie. Nie.
1: A gdzie cię boli najwic?
0: Najwic? Najwic mnie boli u srdca, abys wiedziela. Chciela bych. Poslyš, nevíš, co bych vlastně chtěla?
2: Včelka se usmála. Byla to velice moudrá včela. Dělala královničce od malička chůvu a věděla, že jak začne včelí královna takhle fňukat, má to pokaždé stejnou příčinu.
1: Už vím, co ti je. Poslyš, královničko, tebe posedlo vdávadlo.
0: Vdávadlo? To je jistě nějaká hrozná nemoc.
1: Ano, je to nemoc, kterou dostane každá včelí královnička, když vyroste z dětských křidílek a stane se z ní velká královna. Ty nepotřebuješ žádné lektvary, potřebuješ najít ženicha. Tak je to.
0: Ženicha?
1: No, tak dobře,
0: já ho jdu hledat.
1: Co tě napadá? Žádná královna si nemůže hledat sama nápadníka. Královna musí čekat, až jí bude nápadník představen. Hned zítra ti přivedu urozené pány a ty si z nich někoho vyvolíš.
0: Nikdy jsem u nás v úle žádné pány neviděla, natož pak urozené.
1: Urozené pány, ženichy, mám pro tebe v rezervě. Ve zvláštních zásobních komnatách.
0: Co tam dělají?
1: Nic. Polehávají, klábosí a čekají, až ti budou představeni, aby se mohli ucházet o tvou královskou nožku.
0: A kdo vlastně jsou ti urození ženiši?
1: Však sama uvidíš. A až uvidíš, sama si mezi nimi vybereš.

0: nejurozenější královno, dovol, abych ti představila tvé nápadníky. To jsou oni.
1: Vešli tři tlouštíci, jeden větší břichopásek než druhý. Ani se kvůli tloušťce nemohli před trůnem náležitě uklonit.
2: Proč jsou tak vypasení?
0: Proto, že na tebe museli tak dlouho čekat. Od čekání se tloustne.
2: Moc se mi nelíbí.
0: Líbí, nelíbí, když jsi královna, jednoho si musíš vybrat. Tak aspoň jim něco řekni, ať vidí, jak jsi vychovaná.
3: Tedy můžete povstat, pánové, ať si ta břicha netlačíte. Kdo pak jste?
1: Tlouštíci se s úlevou narovnali a ten nejkulatější předstoupil před královničku. Povídá. My jsme, prosím, trubci.
3: Trubci?
1: Ovšem, veličenstvo. Jeden jako druhý s dlouhým rodokmenem, jeden jako druhý se šlechtickým titulem. Já jsem baron Trubec z Troubova. Zde bratránek, rytíř, Trumber, Strubčan. A zcela vzadu, račte si všimnout, synovec Zeman Trouba od Troubovy Hůrky. Písemné rodokmeny se seznamem předků předkládáme.
3: To nebude třeba.
1: Už jsi snad vybrala, rozářil se baron Trubec jako lívanec.
3: Já nevybrala.
1: Ale ty musíš, nač bychom jinak tak dlouho čekali v zásobních komnatách.
3: Musím se trochu rozmyslet.
1: Dobrá, ale nedlouho.
3: Do zítřka.
0: Slyšeli jste, pánové, její veličenstvo královna musí pečlivě zvážit, kdo z vás se stane jejím ženichem, potažmo manželem. Slyšení je u konce. Pokračování zítra.

0: ještě za posledním nápadníkem nezaklaply dveře a včelí královnička byla už zase jedno slzavé údolí.
1: Ach, já nešťastná, já ubohá, fňu.
2: Ale co zase naříkáš? Koukej se rozhodovat.
1: Ach, chůvičko, jak se mám rozhodnout, když je jeden ženich ošklivější než druhý?
2: Možná, že máš pravdu. Krásy nepobrali, za to urozenosti.
1: Co jsou mi platní urození tlustoši? A ten Zeman Trouba, vždyť má pléš.
2: No, on rytíř Trumbera taky není zrovna do módní přehlídky. Všimla si z těch nožiček do O.
1: Baron Trubec má zas nohy do X a pupík, že se přes něj nevidí na špičky těch xatých nohou. Moc se nesměj, ty si je brát nemusíš. Ach, ouvej.
0: A včelí královnička začala tak hrozně vzdychat a plakat, že by se nad ní kámen ustrnul.
2: Chudinko moje malá, kdybych věděla, pro koho tě vychovávám.
1: Pane Chůvo, ani jednoho si nevezmu. I kdyby mě to mělo stát královský trůn.
0: Včelí chůva ožila.
2: To by šlo. To není nejhorší nápad.
1: Co jako?
2: Jediná cesta z toho zádrhelu je, že utečeš. Zítra, až se trubci dostaví k rozhodujícímu slyšení, oznámím jim, že jsi zmizela.
1: Chůvičko, ty bys to pro mě udělala.
2: To víš. Z čerstva královskou korunku dolů a pospěš si, pustím tě zadním česnem.
1: Ale kam jít?
2: Kam tě oči povedou a křídla ponesou, královničko? Svět je velký, voní růžovým jetelem a ty se v něm jistě nestratíš. No tak leď, štěstí na tebe čeká jinde než v náručí hloupých trubců.
1: Sbohem, chůvičko. A nezapomeň na mě.
2: Nezapomenu, královničko. Nikdy nezapomenu.
0: Včelí královnička rozebíjela křídla a rozletěla se nad jetelovým polem. Jetelíček jí voněl na cestu, mával jí růžovými paličkami a královničce bylo najednou veselo a volně, inu tak, jak může být jen tomu, kdo si letí hledat opravdové štěstí.

0: Bylo jednou jedno pole a to pole kvetlo růžovým jetelem. Jetelové paličky otevřely své kalíšky do sluníčka a voněly sladce, přesladce, až se z té vůně hlava zatočila. Jistě víte, co je to za pole. Od květu na květ, od lístku k lístku jím bloudí včelí královnička, která potají utekla ze svého rodného úlu, aby si v dalekém světě našla opravdické štěstí. Třeba už ho našla, to štěstí.
1: Možná, že trošičku štěstí už jsem našla. Rozhodně je ho tu víc než doma v úle. Nemusím sedět na trůně, nemusím panovat a všecko řídit. Nemusím se vdávat za žádného nemotoru trubce. Ještě kdybych si uměla tak pěkně zaspívat, jako jetelové paličky ve větru.
0: Kdybys poprosila, možná, že by tě jetelíček svou písničku naučil.
1: Poprosila? Včelí královna prosit neumí. To mě chůva neučila.
0: Inu, tak se to budeš muset naučit sama. Jen to zkus.

celou od medu. Dala ti kvíti, voní louka, sluníčko ti s tebou prouka. Prosím, ať

0: Falešně, falešně, chichotaly se jetelové paličky. Musíš výš. Ještě výš.
1: Víš, už to nejde.
0: Včelí královnička si uraženě sedla na prostředek trojlístku, mračila se a fňukala z rovínka, jako když sedávala na medovém trůně a nechala se rozmazlovat od chůvy a všech svých včel. Jenže teď byla chůva daleko, nikdo nepřispěchal, aby královničku politoval, aby se zeptal, co ji bolí.
1: Ach, já ubohá, já opuštěná. Všem jsem jen pro smích i tomu jeteli. Fňu. Že já ho jen prosila. Ponižovala se jako nějaká obyčejná včela.
0: Ta je ale protivná, inu královnička, že tys radši nezůstala doma. Mohla se se slávou vdávat, mohla s tebe být urozená paní Trubcová. Přestaň se vztekat a utři si nos, ať tě tu takhle nikdo nevidí.
1: Kdo by mě viděl? Široko daleko není včelí nožička.
0: Včelí snad ne, ale pod lístkem na tebe kdo si pokukuje.
1: Je mine kluk, jak hromotluk. Jdi odtud.
2: Jsem tady doma. Kdo vlastně jsi, že poroučíš?
1: Královnička.
2: A jak se jmenuješ?
1: Nepotřebuju se nijak jmenovat, protože jsem jedna, jediná a první ze všech.
2: To je divné. U nás se každý nějak jmenujeme. Já ku příkladu se jmenuju Brunďa.
1: Brunďa? Ty jsi ale velká včela, Brunďo. A co to máš za kabát z černého sametu? Jako bys nevěděl, že včelí móda je zlatě medová.
2: Co pak jsem včela?
1: A kdo jsi?
2: Přece Brundibár. A moc si na mě nevyskakuj. My čmeláci Brundibáři pod žádnou královničku nespadáme. Ani pod včelí, ani pod jinou. My jsme sami pro sebe.
1: A kdo pro vás sbírá pyl do košičku?
2: Sami si ho nazbíráme, sami si ho užijeme.
1: A kdo vás řídí? Kdo za vás panuje?
2: Nepotřebujeme řídit ani panovat. K ničemu to nevede. Kdo v životě moc řídí a panuje, nakonec se umí jen vztekat a fňukat, jako ty, včelo.
1: Neříkej mi, včelo, jsem královnička. Co pak si neslyšel?
2: Královnička nic není. Potkal jsem tě na medovém jeteli, budu ti říkat medunko. Chceš?
1: Když ale budu medunka, nebudu královnička.
2: To ne, buď jedno nebo druhé.
1: Medunka se mi líbí, ale co budu dělat, když nebudu panovat?
2: To, co my Brundibáři, a my nejlíp ze všeho umíme zpívat. Budeš zpívat s námi.
1: Je mi ne, to ne, já umím jen falešně.
2: Neboj se, medunko, naučím tě zpívat po našem. Po Brundibársku.
0: Plácli si. A v tu chvíli věděli, že budou kamarádi. Brunďa vzal královničku medunku k ním domů a tatínek Brundibár s maminkou Brundibárkou si mohli hlavy ukroutit, koho si to vede.
2: To je medunka, tati. Moc ráda by uměla zpívat jako Brundibár, jenže je trochu rozmazlená a hned fňuká, když jí něco nejde.
0: S nějakým hloupým fňukáním, řekl tatínek Brundibár, si u nás, medunko, moc neužiješ. Fňukání nech včelým královnám. Ty prý jsou ukňourané až běda, jak se k nám, Brundibárům, občas donese. Medunka ani muk. Za nic na světě by na sebe neprozradila, že ještě včera nosila na hlavě královskou korunu. U Brundibáru se jí totiž moc líbilo.
2: Pozor, začneme s učením. Tati, vem A.
0: Tatínek Brundibár vzal A, z komory vytáhl basu, maminka Brundibárka sedla k pianu a Brunďa spustil tu jejich.

0: šrumy, šrumy, šrum.
1: Co koukáš, medunko, zpívej přece taky.
2: Já si netroufám.
1: I jen si troufni. A. Ah.

0: myšrom, myšrom, myšrom.
1: Co vám mám povídat? Než se týden s týdnem sešel, notovala si včelí královnička z Brundibáry, jako by se mezi nimi narodila. Na medový trůn, královskou korunu a urozené trubce si ani nevzpomněla. Jen pochůvě se jí občas zastesklo. Brundia, protože ji měl ze všech Brundibárů nejraději, to na ní hned poznal.
2: Co je s tebou, medunko? Nespíváš, nebroukáš, ani na jetelové vůni si nezamlsáš.
3: Vzpomínám, co doma.
1: A tak se Medunka s Brundou dohodli, že se na večer tajně vypraví do včelího úlu. Proč tajně? Inu proto, aby před Brundibárovic tatínkem a maminkou neprozradili, koho si to vlastně přivedl Brundia domů na vyučení. Přilítli na Česno. Nikde nikdo, ani jediná včelička nebyla doma.
3: To je divné. Jindy tu byl touhle dobou největší schon.
2: Je někdo doma?
1: Zase bylo dlouho ticho. Pak se dveře na škvírku otevřely a vykoukla chůva.
3: Pro pána! Spaste včelí duše, Brundibár! Počkej, chůvo, nezavírej před námi. To je přeci Brundia, můj kamarád. A já, co pak mě nepoznáváš? Královnička, naše královnička. No, to jsem se dočkala. Přivede jí domů Brundibár. Co jsi kde provedla, nešťastnice? Nehuboj, radši mi pověz, proč je to tak pusto a prázdno? Veliké neštěstí přišlo k nám do úlu, královničko. Jak si zmizela, zmizeli i urození trubci. Šli si hledat nějakou jinou královnu. A ostatní včely přestal bez královny bavit svět. Nemají se o koho starat, nemají pro koho sbírat sladký nektar do košíčků.
4: O mne už se nikdo starat nemusí. Naučila jsem se u Brundibáru starat se sama o sebe. A taky už umím zpívat. Chceš si, chůvo, poslechnout?
3: Co je to platné, že mi tu budeš zpívat jako Brundibár? Měla bys, královničko, vládnout a panovat. A to se ti, jak tak koukám, nechce, viď?
4: Nechce.
3: Já to věděla. Je konec s naším úlem. Včely bez královny jsou jako tělo bez hlavy.
4: Ledaže by mi s tím panováním pomohl tuhle Brundia. Co říkáš, Brundio? Chtěl bys mě dělat prvního královského rádce?
2: Co pak o to? Zkusit bych to mohl. Jenže kdo to kdy viděl, aby včelí královna měla za rádce Brundibára?
4: Víš co, Brundio, nech planého mudrování. Raději mi poraď, jak jen těm mým včeličkám nejlíp oznámit, že už jsem zase zpátky doma.
2: Snad nejlíp písničkou.
4: To je nápad. A kterou?
2: Přece tou naší, Brundibárskou.
4: Včeličky, kde jste která? Už jsem zase doma!
1: Jakmile královnička zavolala, najednou se celé jetelové pole rozespívalo. Ale nebyl to zpěv. To se včeličky zblízka i zdaleka slétaly za svou ztracenou a znovu nalezenou královnou.
4: Jen poleďte blíž, to jsem já a tohle je Brundia. Můj kamarád a první rádce. To on mě odnaučil vztekat se a fňukat. Za to mě naučil něco lepšího. Poslouchejte, bude to po Brundibársku.

0: Za pár dní stála kuchyně a velká kuchyňská kamna, sklep na mléko a jiné věci. Jednou po ránu seděl na skválniček Mezulán v lidu prázdné jídelně, kterou postavili poštolky. Seděl na stole, kýval nohama a pusu měl do podkůvky.
1: Pojď, pojď, pojď. Budeme se podívat, jak družiny staví vlajkový stožár, Mezulhane. Šup.
2: Ale.
1: Jaké pak ale? U stožáru bychom neměli chybět.
2: Já nikam nepůjdu. Mě už to nebaví.
1: Aha, aha. Tebe už to nebaví.
2: Ne.
1: Milospán si myslí, že každý v životě dělá jen to, co ho baví. To by bylo snadné, kdyby se dalo dělat jenom to, co jednoho baví. To by se to žilo, kdyby život byl jedno velké varieté. A co pak tě vlastně už nebaví? Čím pak ses tak přepracoval, že se ti do ničeho nechce?
2: Já jsem se ničím nepřepracoval. Mě nebaví pořád jenom škodit, škodiblíku. Nebaví mě dělat kazy světa a kazit dětem stanové podsady, táborové brány nebo kamna. Ono jim to dá tolik práce. A my se okolo jen ometáme a děláme každému to nejhorší.
1: My, že děláme jen to nejhorší?
2: Jo.
1: My? My, že neděláme užitečné věci?
2: Ne.
1: Ty to máš v hlavě teda moc ošklivě srovnáno. Ty máš v hlavě pořádný myšmáš. Tak pojď. Necháme stožár stožárem a pěkně si popovídáme o tom, co je posláním na schválničku. Mělo by ti to být už dávno jasné, protože jsme to probírali už mnohokrát. Ve škole. A na školení taky. Jenže ty hol žádné přednášky a hodiny nepotřebuješ. To by je nejlíp, když můžeš lelkovat. Lelkovat, okounět a koukat, kde co lítá. Nač je ti potřeba poučení, když je lelkování příjemnější, co?
2: Hele, já náhodou nikde nelelkoval. Já dostal jedniček a hvězdíček a sludíček víc než celá ta schválničkovská třída.
1: A za co? Když máš v hlavě takový myšmáš. Měl bys je všechny vrátit, protože, milí Mezuláne, naším posláním vůbec není něco kazit a někomu škodit posláním na schválničku, je? Klekni si. Mezuláne, klekni si. No. Posláním na schválničku je vychovat táborníky tak, aby to nebyly lajdačiska, lemplíci a ledabílci. Povstaň, Mezuláne, povstaň.
2: To já náhodou dobře vím, co je naším posláním. Jenže nevidím nic výchovného v tom, když někomu něco zkazíme.
1: Milý Mezuláne, neříkej, že jsi ve škole a na přednáškách nelelkoval, když můžeš plácnout něco tak nehorázného. Čím dosahují na schválničce svého poslání? Klekni si. Mezuláne, klekni si. Tak na schválničci dosahují svého poslání tím, že učí a trestají nedbalce jeho vlastní chybou. Povstaň, Mezuláne, povstaň. My přece nekazíme nic, co je dobře uděláno. My dorazíme jenom to, co někdo ožulí, co není takové, jaké by to mělo být. Já vyrazil z ruky kladívko Karkulkovi, ale protože ho nedržel správně, pevně. Vyléval jsem polévku dětem na tepláky, ale jen z jídelních stolů, na které byl Linduška líní vzít vodováhu. I to je pravda, že se z nových táborových kamen ozývaly rádi jako z děla. Když tam rozdělali oheň, ale praskala břidlice, ze které se sporák stavět. Co? Neměl! I hřebíky jsem dětem ohýbal při zatloukání, ale naučili jsme je, že se neohýbají, když je dřevo pěkně, co? Podložené. To si budou pamatovat. Co? Celý život. My na schválničci máme, milí Mezuláne, velikou odpovědnost před budoucností. My z těch dětí musíme udělat pořádné lidi. Jen se podívej dneska na dospělé. Proč dělají dveře, které se nedají pořádně zavírat? Proč vážou knihy, které se dětem rozpadnou dříve, než je dočtou? No, proč klidně zapustí kanálovou mříž o decimetr níž, než je vozovka? Protože nemají naší průpravu. Lidé, milí Mezuláne, jsou různí, ale takovýhle vyrostou, když si je my nevezmeme do parády. A to my uděláme už proto, že musíme znovu stvrdit naše poslání velena schválení přísahou. Klekněme si, milí Mezuláne, klekněme si.
2: Ano. My na schválničci jsme si vědomi,
3: že jsme nejlepší a nejdůležitější bytosti pro člověka. My z člověků uděláme lidi, ať se jim chce nebo ne.
1: No, a teď můžeme jít. Od zítřka začíná normální táborový život.
0: Oba naschválníčci vstali a šli se podívat na stožár zblízka. Družiny už ho postavili. Naschválníčci si ho prohlíželi, ale ať se dívali, jak chtěli, stožáru se nedalo nic vytknout. Však i to je naše zásluha, řekli si, a měli svatou pravdu.
4: Pojď si hrát s Piggym!
5: Křemílek a Vochomůrka šli lesem. V tom se Vochomůrka zastavil, protáhnul se, zívnul si, položil se pod borovici, dal si pod hlavu polštářek mateří doušky a spal. Křemílek si lehl jen tak bez polštářku a usnul taky. Spali sotva chvíli, když se na ně zhora sesypal oblak borových semínek a šišek.
2: To musíš zrovna mě na nos.
5: Rozlobil se na šišku Vochomůrka, ale nahoře na borovici se někdo zasmál. Seděla tam Veverka a povídá.
6: Já jsem se teď trošičku zasmála, ale jinak jsem strašně smutná.
2: A co pak to?
5: Politovalý křemílek.
6: Ale scháním na zimu trochu jídla, jenže šišky jsou letos jalové a o houbu jsem ještě ani nezavadila.
5: Vzdychla si Veverka a odskočila výš, jestli by tam nenašla výživnější šišku.
2: No, to víš, každý má své trápení.
5: Potěšilý křemílek. Vochomůrka si přestlal mateří douškový polštář a oba znova usnuli. A tu k Vochomůrkovi přišel sen a zaťukal mu na čelo.
6: Můžu, prosím?
2: Jen rečte dál,
5: zamumlal Vochomůrka. Sen mu udělal nad čelem znamení dvěma palci a Vochomůrkovi se zdálo, že stojí na vysoké špičaté hoře. U nohou mu plyne obláček a povídá, Vochomůrko, proč ty taky nelítáš? Vochomůrka jen povyskočil a už letí. Chvíli letí jako pták, chvíli plave jako ryba. Doletěl až na to místo, kde spali s křemílkem. Vochomůrka se chvíli obcházel, pak si vlezl sám do sebe a probudil se. Šťouchl do křemílka a povídá.
2: Já ti měl krásný lítací sen. Ale to bylo.
5: Broukl rozespale křemílek a otočil se na druhé ucho. Jenže Vochomůrka mu nedal pokoj. Leží, dívá se rovnou do nebe a pořád jen osnu.
2: To já nejdřív stál na takové vysoké špičaté hoře.
5: Sotva to dořekl, začalo ho to zvedat nahoru a pořád výš.
2: A pak jsem jen rozpřál ruce a už jsem letěl.
5: A Vochomůrka rozpřáhl ruce a už letěl. Vyrostla totiž pod ním bedla a teď z ní sletěl jako z balkónu.
2: No tak, co to vyvádíš?
5: Lekl se křemílek. Vochomůrka se na bedlu zle rozlobil.
2: No tak nemůžete dát pozor, kde vyrostete vy houbo.
5: Bedla byla krasavice. Nesla se štíhle, měla paraplíčkový klobouk a závoj a na Vochomůrku se ani kale nepodívala.
2: Tse, takový píďa a jak ono to křičí.
5: Vochomůrka si to nedal líbit.
2: Vy se nestydíte být tak, tak nohatá.
5: Bedla už řekla jen och, och a byla na omdlení. Křemílek vzal Bochomůrku za ruku.
2: Pojď radši pryč.
5: Když odešli, Bedla se ještě chvíli tiše vztekala a nakonec řekla.
6: Teda, tohle si odnesete, tohle si ale pořádně odnesete.
5: Sáhla pro sypátko a začala kolem sebe sypat po lese i po pasece. Křemílek s Vochomůrkou měli k pařezové chaloupce ještě kus cesty a v tom Křemílek klopítne a klopítne i Vochomůrka. Jde se jim pořád hůř. Paseka je najednou plná kopečků a už tam vyskakují ze země bedly. Jedna za druhou. Narostl jich celý les a Křemílek s Vochomůrkou v tom bedlovém lese zabloudili. Byli by tam bloudili dodnes, když v tom zaslechli písničku.
6: Hupky, hupity, smrk a jedle, houpy, houbity, bedla k bedle, chroupy, chroupity, houby, houbity, out.
5: A ona to byla veverka. Sklízela bedly na zimu a už jich měla pár otýpek. A povídá,
6: nepřekážejte a radši si tu na chvíli sedněte. Já vám pomůžu, abyste trefili.
5: A Křemílek s Vochomůrkou se moc rádi posadili.

Dobrý večer, děti. Poslyšte, co se kdysi dávno přihodilo. Vy jste sice už byli na světě, ale byli jste ještě tak malinké, že si na to vůbec nebudete pamatovat, protože jste neuměli ani mluvit, ani chodit, leželi jste v postýlkách a kolíbkách a dělali do plínek a říkali a a b, b. To bylo tak všechno, co z vás člověk dostal. A tak vás rodiče, ale hlavně maminka, chovali, krmili, přebalovali a dávali vám pusy na zadeček. A tehdy se nějak rozmnožili myši. Ono totiž bylo teplo a sucho a to mají myši rády. Co pak o to? Myši sami o sobě můžou být i docela roztomilé. Ale když mají hlad, tak všude lezou, všechno sežerou, v noci dupou a pobíhají a nenechají nikoho v klidu spát a roznášejí špínu a nemoci. A to se tenkrát stalo. Lidi už byli zoufalí. To si třeba někdo nechal večer jablíčko na talíři, že si ho ráno sní. A tak ráno vstane, jde si pro něj a ono už bylo nejen to jabko pryč, ani stopka nezůstala, ale i ten nebohý talířek byl ohlodaný. Nebo u jedněch sousedů, nějací Filisovi to byli. Pan Filis se díval na televizi, paní Filisová pletla nebo četla, no to už je teď jedno, a na mističce měli moc dobré sušenky. Už jich bylo jenom pár. A pan Filis povídá, musím se jít vyčurat. A taky šel. A paní Filisová zase, že zatím uvaří čaj. Tak jo, za chvilku se vrátili a sušenky pryč. Pan Filis nadával, že mu je paní snědla a paní Filisová zas, že to on si je všecky naráz nacpal do pusy, žádnou, že ji nenechal, zkrátka pohádali se, málem, že nepadla i nějaká ta facka. A pak spolu dlouho nemluvili, a každý si kupoval sušenky sám a tajně se jimi cpal a stloustli. A to se stalo ve víc rodinách. A tak se lidi hádali, fackovali a tloustli i hubli a kdo ví co. A zatím všechno sežrali myši. A žrali dětem ve školách svačiny z tašek a ze stolků. V obchodech bylo všechno nahlodané a rychle se to kazilo. A dokonce prý ty myši, když se jich sešlo víc, nebo se třeba na tom domluvili a udělali takovou válečnou výpravu, sežrali někomu psa. A třeba u nás v domě takovou vzácnou kočku, Tamaru, celá šedivá byla, dokud žila. A tak to trvalo dost dlouho. Myší bylo pořád víc a byli čím dál tlustší a drzejší. Jedna prý dokonce vlezla k tobě do postýlky a hrála si s takovým chrastícím panáčkem. Naštěstí vaši slyšeli ten hluk, přiběhli, maminka se lekla, objala tatínka a ten jí musel vysadit na skříň, dokud tu myš nezažene. Ale tatínek chytil tu drzou myš za ocásek a odnesl jí do zoologické hadům. Ti se tím živí. Ale to už opravdu byl vrchol. Všude se o tom mluvilo, v rádiu, v televizi, tam dokonce ukazovali nejtlustší myš na světě a ta byla velká jako malé selátko. I noviny toho byly plné. Lidi nadávali, proč, že se s tím nic nedělá, co pan prezident, proč prý taky nechytá myši a jak pak ministři, ti, že by taky mohli pomoct a vojsko a policie, že se už úplně ztratili z ulic a kdo ví, kam utekli. No, nespokojenost byla obrovská a dokonce udělali takovou soutěž, vlastně dvě. Jedna se jmenovala Myšlionář a tam ten, kdo chytl milion myší, tak dostal milion korun. A ta druhá se zase jmenovala Superchytač a tam zase, kdo nachytal nejvíc myší a donesl na důkaz toho nejvíc ocásků, tak tomu nebo té vydali jim osobně naspívanou písničku Nejkrásnější myšlenka. Pořád se to všude hrálo a tak člověk neměl nikde od těch myší pokoj.
A taky byly všude plakáty a poutače, kdože přijde na to, jak se těch myší zbavit, ten, že se může zúčastnit soutěže o titul Náš vyhubitel, že je to velmi čestný titul a uznávaný v celém světě. A tehdy, když tatínek našel tu myš v té postýlce, když se maminka tak polekala a když se pořád nikdo jiný nehlásil, tak tatínek řekl, já jdu do toho. Něco mu totiž už hlodalo v hlavě, ale nebyla to myš, byl to nápad. Tak se dal zapsat jako uchazeč o titul vyhubitele, sedl si ke stolu a přemýšlel. Někdy taky přemýšlel třeba odpoledne na lůžku, někdy různě na záchodě, prostě kudy chodil, tudy přemýšlel. A pak ho zavolali, maminka ho viděla v televizi a byla na něho pyšná. I tu vaši postýlku otočila tak, aby z ní na něj bylo vidět, kdyby na to přišlo. A byli tam i jiní uchazeči, nějací dva páni, Lauda a Vrabec, navrhovali vylákat myši hrou na píšťalu. Ale to se to mluví, že? A když to pak někdo zkusí, tak to nefunguje. Ba právě naopak, přiláká to ještě i krysy a potkany. A navíc tatínek ani na píšťalu nemůže hrát, protože chudák nemá hudební sluch. Ale přišel s jiným nápadem. Vyhrál s ním tu soutěž a že se to teda tak zkusí. Tak jo. Na náměstí dovezli velký nákladák, na plošinu dali ale opravdovou horu toho dírovaného ementálu, kolem posadili píšťalovou filharmonii a ještě instalovali takové větráky, které tu vůni síra rozháněly do okolí. A skutečně netrvalo dlouho a myši se začaly zbíhat k tomu síru. Lezli po vyklopených stěnách nahoru, zahryzávali se do síra a prokousávali se hlouběji a hlouběji. Napřed jich proudili celé zástupy, pak to řídlo a nakonec už přibíhala jen sem tam nějaká myš. A až už nepřicházela žádná, i když pískala filharmonie do píšťal, jak nejsilněji uměla, tak se seběhli ti televizní moderátoři a hostesky, zaklapli ty boky toho velikého nákladňáku a byl konec. Nákladňák odjel daleko a daleko a ty myši, které po cestě všechny ten sýr sežrali, vyklopil do moře a tam se utopili a byl od nich pokoj. Řidič pak auto umyl, naložil banány a jel zase zpátky domů. Tatínek skutečně taky dostal toho vyhubitele, myslím toho našeho. Museli ale bohužel s maminkou zaplatit ten ementálský sýr, protože to televize platit nemůže. Na to nemá, aby za každého platila, co ho napadne. Ale tatínek s maminkou měli přece jenom nějaké peníze uspořené, něco jim dali děda a babička, tak se to nějak srovnalo, i když to nebylo zadarmo. Ale maminka dala tatínkovi opravdu sladkou pusu za to, že ji zbavil těch myší, kterých se tak bála a vy jste už taky mohli klidně spát a nikdo vám nelezl do postýlky. A teď teda už taky běžte, ať jste zítra tak šikovní a silní jako ten váš tatínek. Dobrou noc.

0: Narodil se chlapeček, malý jako paleček. A hned se měl čile k světu. Začal pobíhat po světnici a vyptával se maminky na všechno možné. Maminka právě dávala do košíku jídlo a chystala se ho odnést tatínkovi, který byl na poli a oral. Paleček jí ale řekl, proč bys, maminko, nosila jídlo na pole, když máš mě? Já sám tatínkovi oběd donesu. Dal si košík na hlavu a uháněl za tatínkem. Představ si, paleček byl tak malý, že ho pod tím košíkem nebylo ani vidět. Tatínek právě obracel koně na konci pole, když tu si všiml košíku s jídlem, který k němu sám běží po cestě. Nemohl věřit svým očím. Ale to už na něj paleček vesele volal. Tatínku, tatínku, já jsem tvůj synáček a nesu ti od maminky oběd.
1: To mám ale šikovného chlapce.
0: Zaradoval se tatínek a s chutí se pustil do jídla.
2: Tatínku, dovol mi na chvíli řídit koně a zorat kousek pole,
0: poprosil paleček.
1: Jak bys to chtěl udělat?
0: Podivil se tatínek.
1: Vždyť jsi tak maličký.
2: Nech to na mě,
0: vesele odpověděl paleček a vlezl si přímo do koňského ucha. Tak ho kůň dobře slyšel a paleček mu jen rozkazoval.
2: Hie, hie, prr.
0: Kůň sám tahal pluh a oral a paleček ho řídil přímo z ucha. Po cestě okolo pole zrovna projížděl velký kočár a v něm seděl bohatý kupec.
1: Halo, hospodáři, co to znamená?
0: Povídá ten kupec tatínkovi.
1: Viděl jsem košík, který sám nosí jídlo? Teď vidím koně, který sám oře. Jak to děláš?
3: Ale to nedělám já, ale můj synáček. Je silný a šikovný. Ale tak malinký, že mu říkáme paleček.
1: Víš co? Prodej mi ho, dobře ti za něj zaplatím.
0: Navrhoval kupec a už se těšil, jak palečka někde v cizině draze prodá.
1: Kde pak? To nejde,
0: zavrtěl hlavou tatínek.
1: Takový klučík není na prodej.
2: Ale ano, tatínku, prodej mě.
0: Rychle mu zašeptal do ucha paleček.
2: Však uvidíš, já se ti brzo vrátím.
0: A tak tatínek poslechl a palečka prodal. Kupec mu zaplatil hromadu peněz, strčil si palečka do kapsy a jel. Paleček ale na nic nečekal. Byl malý jako myška a měl právě tak ostré zoubky. Rychle v kapse prokousal malou dírku, protáhl se jí a za chvíli už utíkal po cestě zpátky domů. To bylo radosti, když se paleček vrátil k tatínkovi a mamince. Za tu hromadu peněz od kupce si postavili nový krásný dům a všichni v něm dlouho, šťastně a spokojeně žili a dokud neumřeli, tak tam žijí dodnes. A jednoho dne paleček zazvonil na zvonec a pohádky je konec.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: Druhá vsuvka o Františkovi, Květuš a Hubertovi. Před vilou profesora Kadeřábka stál starý nákladák. Na jeho korbě byla skříň, pohovka, pár židlí, stůl, křeslo a stojací lampa. Paní Květuš právě vyšla ze vrat s kupou šatstva, jen tak halabala převázenou provazem, a za ní pan František nesl v náručí televizor. Právě televize to náhlé stěhování zapříčinila. František Bartoš totiž v reportáži z demolice poznal domácího Květuš Voráčkové. Okamžitě telefonoval, že ji v domě toho šílence prostě bydlet nenechá. Kdo se jednou vrhnul na jeřábníka, může se podruhý vrhnout na osamělou ženskou, hulákal do sluchátka. I ona tu scénu v televizi viděla, ale přesto profesora trochu hájila. Víte, Františku, že by se na mě někdy vrhal. Tak to nikdy. Ale tajnůstkář a vědec, to on tedy je. A takoví jsou právě nejhorší. Květuš. Naše známost je krátká, ale srdečná. A víte, co já říkám? Nikdy není pozdě. Po tomto sdělení se v paní Květuš ozvalo něco dávno zapomenutého. Ano, začneme nový život, zvolala paní Voráčková. Hubert se sice vzpouzel, ale společným úsilím ho nakonec do kabiny nákladňáku natlačili. Nový život, to by byl pěkný název pro pension, pomyslel si profesor Kadeřábek, který to všechno z okna pozoroval.
6: Byl jeden domeček. Byl jeden domeček, v tom domečku stoleček, na stolečku mistička, na mističce vodička, v té vodičce rybička. Kde je ta ryba? Kočka ji snědla. Kde je ta kočka? V lesi zaběhla. Kde jsou ty lesy? Na prach schořeli. Kde je ten prach? Voda ho vzala. Kde je ta voda? Voli ji vypili. Kde jsou ti voli? Páni je snědli. Kde jsou ti páni? Na hřbitově pochováni.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček. Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jelena je tráva, fotbal to je hra. Taťuldův večerníček.
2: Ber ho! Neber ho! Podrž ho! Ale nedrž ho!
1: Brýle! Taťuldo, ty se díváš na televizi.
2: Asi vidíš, ne?
1: A nedávají náhodou večerníček.
2: A nemáte náhodou psát domácí úkoly?
1: Ne. Si my dneska žádné nemáme.
2: To je škoda. Kam to kopeš, ty nádhero?
1: A budeš se ještě koukat dlouho, taťuldo?
2: Pozor na něj.
1: Na Horvínka. Proč na mě?
2: Šmanko, to je moula.
1: Horvínek.
2: Co?
1: Že jestli Horvínek.
2: Co je s ním?
1: Jestli je moula.
3: Já?
2: No jo, no.
1: Taky si to myslím. A co vy?
2: Co já?
1: Koukáte na fotbal, že jo?
2: Rád bych, Máni, rád bych. A pokud možno v klidu.
1: To se vám nedivím.
3: No baví tě to.
2: No jo, porad. Já, to je něco.
1: Jo. No ukažte, já se na tu televizi taky podívám, když je to tak nový, nový, jo?
2: Máni, kam to lezeš? Prosím tě, stoupni si někam stranou.
1: Proč?
2: Stojíš mi před obrazovkou, nevidím.
1: Hned, já si jenom na chvilku kouknu, jo? To je teda, to jsou věci, to je, jestli teda tomu vašemu fotbalu dobře rozumím. Tak ten pán, co stojí v té síčce, mezi těma dvěma tyčkama, ten míček, co mu do ní ty jeho kamarádi kopají, nechce, že jo?
2: Prosím tě, jak to myslíš?
1: No, protože ho pořád odkopává ten balonek, že jo?
2: Ale no jo, pořád nechce ho, no.
1: Jsem si to myslela, jenomže proč mu ho tam teda pořád kopají, když ho nechce?
2: Prosím tě, uhni.
3: Máni, to neřeš, fotbal je hra, ve které vítězí to mužstvo, které pošle nejvíc míčů do soupeřovy branky, no.
1: Poštou?
3: No.
2: Máni, uhni.
1: Jo.
3: No.
1: A proč?
2: Děti, nemůžete si povídat někde stranou a ne před televizí. Já nic nevidím.
1: Hned, už to bude. Hele, Horvínku, a kde asi...

0: se na takovou hloupost měl dívat. Já to vypnu, jo? Tak.
1: Ne! Mamani, co to děláš? Zapni tu televizi honem. No tak, rychle.
0: A tak jo, no.
1: To je konec.
0: Konečně, já to zase vypnu. Tak.
1: Dali jsme vítězný gól. A já ho neviděl. Švanko, já to nepřežiju. Já to prostě nepřežiju.
0: Ano, nebojte se, pane Spejble. Tohle vám pomůže.
1: Co to má znamenat? Máni, ty jsi mě polila čajem?
0: Ano, prosím, ale studeným.
1: Cože?
0: To znám totiž z domova. Babinka vždycky říká, že šok se má léčit šokem.
1: Já ti dám šokem.
0: No, ale měl byste se jít utřít, jste celý zmáchaný. Tak se nenastydnete, pane Spejble.
2: To určitě, taťulda, to určitě.
1: Co, já?
0: Jo.
2: Tati, až se utřeš, tak utři prosím i tu podlahu, jo?
0: Správně, vždyť tady to tak vypadá, sama voda.
1: Já tady nebudu.
2: Ty, Mani, to nám to vyšlo, viď? Hezky jsme si to na taťuldu vymysleli. Televize je naše. Teď se konečně můžeme kouknout na ten večerníček.
0: Moje řeč, zapni honem tu televizi.
2: Provedu.

0: Byla jednou jedna dálnice a ta vedla do velikého města. Jezdilo po ní tolik aut, že by je nikdo nespočítal. Některá mířila tam a některá zase zpátky. A aby se ta auta mezi sebou nesrazila, byl uprostřed dálnice zelený pruh trávy. A právě tady, do všeho toho spěchu a rámusu, vyrostl jednou docela potichu malý kopeček hlíny.
1: Je, to ne! Kde jsem se to vyhrabal?
0: Auta si krtka vůbec nevšímala. Co pak mají čas brzdit u každé krtčí hromádky? Za to krtek z nich byl celý pryč.
1: To je a jedno hezčí než druhé. Jen kdyby tolik nepospíhala. Halo, auta, pomalu, ať vás můžu prohlídnout.
0: Šňůra aut jako na povel zpomalila, zabrzdila a řidiči hned stahovali okénka a volali, co se to tam vpředu stalo, zase nějaká bouračka, to nám ještě tak scházelo. Za to krtek si liboval. Právě před ním totiž zastavilo auto ze všech nejkrásnější. Celé bledě modré a seděl v něm bílý chlupatý pes.
1: Oni i pejsci mají auta, to jsem nevěděl.
0: Mezitím se auta na dálnici znovu rozjela, svištěla kolem jako o závod, ale krtek už se po nich ani moc neohlížel. To bledě modré s pejskem mu nasadilo brouka do hlavy. Sedl si na svůj kopeček hlíny, klapky pod bradou,

0: 들었네요.
1: 아, 들었으니 아우디 죽고 아님 비는 무서워 믿플레이 못들아 저다 베스드 브라 червена на босалена на башрута стачило би ми мале маленьката ян гриби ястило точил бих волатен аутичко би весело врчало а гриби на хут так би се сатробил ту-ту, ту-ту.
2: Zesnění Krtka vyrušil až příjezd montážního vozu. Vyskákali odtud mechanici, jedno nepojízdné auto odtáhli vedle dálnice, aby nepřekáželo, a hned se dali do práce. Tohle Krtek musí vidět. A hezky zblízka. Prokličkoval mezi auty na druhou stranu a byl to div divoucí, že ho žádné nezajelo. Za to teď se mohl dívat mechanikům rovnou do ruky.
1: To by mě ani nenapadlo, že se auta skládají ze samých kousků. Kdybych ty kousky měl, dal bych si autíčko dohromady sám. Jedna, dvě bych s tím byl hotov.
2: Jinou tak už to na světě chodí. Čemu nerozumíme, to nám vždycky připadá náramně snadné. Co Krtek o autech věděl? Dohromady nic. Jenomže jezdí po dálnici a mají čtyři kola. A koukáním se taky o moc víc nedozvěděl.
1: Taková velká kola, ani bych tak velká nepotřeboval. Ale kola musí mít každé auto, jinak by nemohlo jezdit. Tak se mi zdá, že kola jsou u auta hlavní věc. Ale kde je vzít? Kdybych měl kola, začnu stavět třeba hned.
2: Jenomže pak si Krtek prohlédl auto zdola a musel uznat, že i podlaha je důležitá. Kam by jinak ta kola přidělal? A kam by přidělal sedátko a volant? A houkačku a pedály? Spravené auto zatím odjelo. Auto, autíčko, šťastnou cestu!

0: zápětí pak odstartovali i mechanici, protože je honem honem volali telefonem zas k jiné bouračce. Zbyl tu po nich kolem dokola jen velký nepořádek. Poškozené součástky, šrouby, matky, ozubená kolečka, hadice, hadičky, kousky kabelů, dokonce i děravá nádrž od benzínu.
1: Ale na docela malé autíčko by to možná stačilo.
0: A Krtek začal všechno to hrampádí snášet na jednu hromadu. Uviděla ho myška a nestačila se divit. Ty, co s tím, Krtku, budeš dělat?
1: Budu stavit, myško.
0: Zvědavá myška si však nedala jen tak odbít.
2: Co budeš stavět, Krtku? Řekni, třeba ti poradím.
1: Neřeknu, můžeš hádat. Prčí to, trobí to a jestí to. A tomu myšky nerozumějí.
0: On tomu moc nerozuměl ani Krtek, což bylo horší. Dával dohromady kousky aut, jak ho napadlo. Namísto kol našrouboval hranaté matky, podlahu udělal z benzínové nádrže, kde si opodál objevil i rozbitý reflektor, dvě vypálené svíčky a ulomený volant. Dalo mu to spoustu práce, spoustu schánění, tahání a montování, ale nakonec to celé vypadalo, aspoň z dálky, skoro jako malé autíčko.
1: A to bylo nasedat. Motýlku, nechce svést, sedni si na vant a dobře se drž. Tak znova. A do četice. Copak? Proč mě zlobíš, autíčko? Proč nechceš jezdit? Šlapu na pedály, točím volantem a ty nic? Ani nevrčíš, ani nebřučíš a kdybych si chtěl zatroubit, musím troubit sám.
0: Jestli to nebude tím, že autíčku chybí motor. U opravdových aut je motor schovaný pod kapotou a tak Krtek vůbec netušil, že bez motoru auto nejde. Všechno sváděl na hranatá kolečka.
1: Kdyby moje autíčko mělo kola kulatá s opravdickými pneumatikami, určitě by jezdilo.
0: A najednou se zdálo, že nastal den splněných přání. Ke Krtkovi se právě takové kolečko zakutálelo.
1: Je, kde se tu vzalo? Kdybych měl tak aspoň ještě jedno, nebo aspoň tři.
0: A nežli to Krtek dořekl, věřte, nevěřte, z kopečka se k němu kutálela trávou další tři kolečka. Jen tak, že je stačil pochytat. Co to? Co se to tam děje?
1: Asi někdo něco spravuje.
0: Nebo spíš rozbíjí. Krtek se utíkal podívat a zůstal s pusou do kořán. Na louce za kopcem jakýsi kluk uličník rozbíjel kladívkem červené autíčko na klíček. Proč to dělal? Kdo pak ví? Nejspíš, aby si dokázal, kolik má síly. A teď celý pyšný upaluje i s kladívkem cestou k městu. Krtek se nad tou spouští div nerozbrečel.
1: Tohle já bych autíčku nikdy neudělal. Co se teď počne?
0: Někdy je každá rada drahá a brečet nestačí. Naštěstí se v pravou chvíli objevila myška. Ta byla všude a vždycky všechno věděla. Vykoukla z odpadkového koše a řekla:
2: nabouraná auta se spravují v autoservisu. Je to tady hned naproti.
0: Krtek se podíval tím směrem a rázem poznal, že si myška nevymýšlí, že to tak skutečně je. Montážní vozy tam ze všech stran svážely rozbitá auta, která už nešla opravit jen tak u silnice. Jeřáb s velikým hákem a klepety je popadl, kam si je odnesl a z autoservisu pak vyjížděla všechna auta opravená jako nová.
1: To je teda něco. Pojď, autíčko, taky to zkusíme.
0: Dalo to dost práce. Krtek se pořádně zapotil. Než svázal provázkem dohromady všechny zbytky autíčka, všechna čtyři kolečka, a než je odtáhl do servisu. A co když je nakonec nevezmou? Co když berou jenom velká auta? Ale hák na jeřábu ani nemrkl a odnesl Krtkovo červené autíčko jako každé jiné. Čekání bylo nekonečné, skoro jako v nemocnici, ale nakonec se Krtek přece jen dočkal. Červené autíčko na klíček vyjelo ze servisu krásně opravené. Jenom už nebylo červené, ale přelakovali je na růžovo.
1: Nevadí, teď si autíčko ještě hezčí.
0: Krtkovi se zkrátka vyplnilo další veliké přání. Měl autíčko, které bzučelo, vrčelo, troubilo. Stačilo je klíčkem natáhnout a už se jelo.
1: Díky za radu, Miško, nechceš se svést.
0: Ale Miška se jen uchychtla a řekla: po dálnici? Ani náhodou. Jeď si sám, Krtku. A dávej pozor, ať nikoho nezajedeš.

Ono to pro Krtkovo autíčko vážně nebylo na dálnici nijak snadné. Krtek musel každou chvíli zastavit, natáhnout je klíčkem. Takže ostatní auta byla netrpělivá. Řidiči stahovali okénka a volali: uhni s tím mrňou sem, my spěcháme. A bílý pejsek v bledě modrém veleautě si dokonce významně tukal na čelo. Teprve na večer, když aut na dálnici trochu ubylo a všechna krásně svítila, i to maličké růžové, Krtkovi se konečně podařilo odbočit z dálnice na polní pěšinku. Tam se mu jelo moc hezky. Nikomu nepřekážel a ta pěšinka ho dovedla až domů na lesní stránku. Zaparkoval autíčko před svou krtinou, vytáhl klíček, aby mu s autíčkem nikdo neodjel, a šup do pelíšku. Tu noc se mu pak zdály samé báječné sny.

0: Bez auta se dneska nikdo neobejde. Nebo ne? Tebe už autíčko omrzelo? Dřív si Krtku jezdil od rána do večera, až k lesu a zpátky? Nebo k dálnici a zpátky?
1: No právě. Na dálnici překážím a tam a zpátky mě nebaví. To není žádné překvapení.
2: A taky mu od samého vysedávání v autě narostlo bříško a nemohl dopnout kalhotky.
1: Nepomlouvej, já tě slyšel, takže...
0: Takže?
1: Takže hurá za dobrodružství!

0: jak se jim šulístek okoukal. Dešťové mraky se toulaly bůh ví kde a ten mrňavý mráček ani nestál za ždímání. Ale sluníčko to muselo zkusit, protože vodu moc potřebovalo. Myšáček šulístek totiž zůstal zase na suchu. To bylo škemrání a slibování, než si ho kocourci vyprosili. A najednou, jako by ho neměli. Dokonce je ani nenapadlo, že se taky potřebuje napít, když je horký den. No a tak šulístkovi nezbylo, než nastavit mističku a čekat, jestli něco ukápne. No, moc toho nebylo. Jedna kapka, druhá, třetí a konec. Víc vody mráček nevydal, ale šulístek byl rád i za málo. Na letní žízeň to nestačilo, no ale přece jen se ovlažil, než zalezl do boudičky, kde bylo taky vedro, ale aspoň stín. Za to macourek a camfourek se měli. Strýc Mour zaléval až po západu slunce a tak pumpa na zahradě byla volná celý den. Stačilo trochu zapumpovat a vytryskla voda chladná, pitná a když se tlapkou přiucpala trubka, tak i krásně stříkavá. Tak si u té pumpy lebedili a šulístek jim vůbec nescházel. Jen camfourek si jednou přece jen vzpomněl. Ty, macourko, myslíš, má šulístek vodu? Asi ne, ale nestarej se, třeba mu někdo dá. Stejně už mě nebaví chovat myš, jako kdekdo, ohrnul nos macourek. Taky by jsem radši choval něco vzácnějšího, souhlasil camfourek. Třeba křečka. Ale kdo ho vzít? Já jednoho potkal. Předevčírem. Fakt. A čí byl? Ničí. Bude náš, když si ho vyplavíme, jelikož vím, kde má noru, pochlubil se macourek. A nelhal. Předevčírem to opravdu věděl, jenomže netušil, že dneska už to neplatí. Křečkovi totiž byla ta stará nora těsná. A tak si vyhrabal novou, krásnou, čtyřpokojovou. Zrovna před ní odpočíval po včerejším stěhování, když se objevili ti dva legrační kocouři. Vlekli spolu kone v plnou vody, dotáhli ji k jeho staré noře, vylili tu vodu dovnitř a číhali, co bude. Když nebylo nic, tak přestali číhat, usoudili, že jedna konev nestačí a šli pro druhou. Potom pro třetí a pro čtvrtou. No a když se připachtili s pátou, křeček se už neudržel. Vyprsknul smíchy a tím se prozradil. Mamo! Skočil po něm macourek a připásnul ho slamákem. Ale neměl. Chrup, chrup, chroust. V slamáku se prokousala díra, vyrazil z ní křeček a zaprskal tak hrozně, že macourek sedl leknutím. Ale sotva dosedl, už byl zase na nohou. Upaloval k rybníku a kvílel. Jau, jau, jau, jau. Co se stalo? Co je ti? Běžel za ním camfourek. Zakousl se do mě křeček. A už se pustil, když jsem ho namočil. To nebyl křeček. Ale brabenec, tamhle se hrabe z vody, podívej, ukazoval camfourek. Jenže macourek už neměl o mravence zájem. Teď ho zajímal strýc Mour. Schrupnul si opodál na břehu v tom horku a měl moc krásný prut. A dokonce zbytečně, protože když spal, tak ho nepotřeboval. Přesně takový se nám hodí. Liboval si macourek, když si ten prut potichoučku vypůjčil. Než se strejda vzbudí, stihnem nachytat spoustu ryb a pořídíme si akvárium. Jestli ovšem dneska berou, staral se camfourek, ale zbytečně. Než to dořekl, už jedna zabrala. A byla kus. Nehnuli s ní, i když oba táhli, co to dalo. Až najednou, z ničeho nic, když to vůbec nečekali, vystřelila z vody daleko na břeh a plác, to je. Co je? Kdo je? Co se děje? Zděsil se strýc Mour, kterému právě přistála na hlavě. Ale než se rozkoukal, potom spaní, už neviděl nic. Kocouři už dávno pelášili od potoka kolem křeččí nory po louce až dolů na zahradu. A tam si teprve troufli vydechnout. Mám prostě dneska smůlu, no, žehral zamračeně Macourek. Nic si z toho nedělej. Akvárium v bytě stejně darmo překáží. Křeček bude lepší, těšil ho Camfourek. To teda nebude. Žádného křečka nechci, i kdyby sám přilezl a škemral. Takhle poletí. Popadl Macourek padavče a mrskl s ním někam do koruny stromu, aby ukázal jak. No, a že měl dneska doopravdy smůlu, strefil se. Jedno vosí žihadlo nestojí za řeč. Dostal ho už skoro každý. Macourek taky. A Camfourek dokonce dvě. Jenže to, co na ně vyrazilo ze hnízda, mělo dohromady 1000 žihadel. Jestli od rybníka jen tak pelášili, teď prchali o život. Za nimi to bzučelo a hučelo a vířilo až hrůza, čím dál blíž, jak je vosy doháněli. Vosí hnízdo sice vydrželo, ale stejně bylo zle, dokonce ještě hůř, protože tenhle roj byl nejsilnější v okolí. Kocouři ztráceli dech, opravdu už mleli z posledního, když zaslechli myší pískání. Ten šulístek, co na něj zapomněli, rozčileně poskakoval u boudičky a mával na ně. Rychle, rychle, sem! Byl to vážně ten nejlepší nápad. Když za sebou zabouchly dvířka, vosy na ně nemohly. Chvilku ještě trvalo, než jim to došlo, ale nakonec to vzdali. Když šulístek pootevřel dvířka, ani jedna vosa už nebyla v dohledu. Hodný myšáček, hodný, hodný, hladil ho Camfourek. Však my ti to oplatíme, ale, zapolikal na sucho Macourek, napřed bych se napil, kde máš vodu? Ale jen se zeptal, už se zastyděl. A bylo proč. Šulístek totiž, jak už byl zvyklý, nastavil prázdnou mističku a čekal, jestli zhora něco ukrápne. Jenže na obloze nebyl žádný mráček, sluníčko už nemělo co ždímat a tak neukráplo nic.
1: Vidíš, přece neměl vodu, vyčítal Camfourek. No jo, neměl, přiznal zahambeně Macourek. Ale bude mít, ode dneška pořád,
0: prohlásil, popadnul šulíska do náruče a zamířil rovnou na zahradu. Strýc Mour zaléval až po západu slunce, takže byla pumpa ještě pořád volná. Dost dlouho na to, aby se všichni mohli dosyta napít a vyšpláchat. A co vy? Jestli máte doma pejska, kočku, křečka, morče, nebo co já vím, taky spoléháte, že mu třeba někdo dá? A nebo má vody dost? Běžte se radši přesvědčit.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: U studánky pod stromem jedlovým v lese Svákově se scházívali Toník s Mariánkou. Poznali se o sobě slavské pouti a hned se do sebe zakoukali. Toník Mariánce koupil srdce z marcipánu a Mariánka Toníkovi marcipánového husara. Od té chvíle byli nejraději spolu. Jenže Mariánka sloužila u sedláka v Klenovicích a Toník až ve Vlastiboři. Obě vesnice jsou od sebe náhodným vzdálené, ale v půli cesty je les Svákov a v něm studánka. Pěknější místo by široko daleko nenašli. Těch pár honů nemohlo být v jejich lásce překážkou. Vodeď by bylo. Co se jen natěšili, až přijde večer a poběží si do náruče. A právě ve studánce měla Mariánka schované pusinky. Věděl to ale jenom Toník a strašidílko Doudlo, které je, jak se patří, hlídalo. Když Toník na Mariánce loudil, jednu nebo pět hlídala a Toník se
2: adresa, po každé zase usmíval. Audio archiv, archiv pořadu, Goldwave, Windows Internet, radio napřený audio.
1: Dobrý večer, děti. U studánky pod stromem jedlovým v lese Svákově se scházívali Toník s Mariánkou. Poznali se o sobě slavské pouti a hned se do sebe zakoukali. Toník Mariánce koupil srdce z marcipánu a Mariánka Toníkovi marcipánového husara. Od té chvíle byli nejraději spolu. Jenže Mariánka sloužila u sedláka v Klenovicích a Toník až ve Vlastiboři. Obě vesnice jsou od sebe náhodným vzdálené, ale v půli cesty je les Svákov a v něm studánka. Pěknější místo by široko daleko nenašli. Těch pár honů nemohlo být v jejich lásce překážkou. Vodeď by bylo. Co se jen natěšili, až přijde večer a poběží si do náruče. A právě ve studánce měla Mariánka schované pusinky. Věděl to ale jenom Toník a strašidílko Doudlo, které je, jak se patří, hlídalo. Když Toník na Mariánce loudil, jednu nebo pět mu jich dala a Toník se po každé sladce usmíval. Taková sladkost se hlídat musí. I teď víte, že je Doudlo ve studánce hledalo, aby také ochutnalo a i žáby Kvandy se ptalo, ale nevěděla. Také nikdy od nikoho žádnou nedostala. Jenže pusinky ve studánce pít museli. Odkud by je Mariánka brala? Toník často vedl svou, že musí do světa vydělávat zlatky, aby koupil chalupu a kus pole a s Mariánkou hospodařili na svém. Aby do světa nešel, přidala Mariánka pusinku navíc a zase byli spolu med a mandle. Tohle všechno strašidýlko Doudlo z větve vidělo a slyšelo. Ale co se nestalo? V Klenovicích, kde Mariánka sloužila u sedláka, měla chalupu Blažej Erteple. Chalupu a pole zdědil po rodičích, ale hospodařil od 10 k 5. Chodil postavení od ničeho k ničemu, křížem z blane přeložil, nejraději sedával v krčmě a objímal sklenici. A tenhle Erteple začal nadbíhat Mariánce. Hospodní, že by byla, dobře se měla, půl chalupy, že by jí nechal. Ale Mariánka se na vějíčku slibů nachytat nedala. Jednou na večer, kdy si Toník s Mariánkou říkali u studánky pěkná slovíčka a Doudlo na větvi poslouchalo, najednou vidí, že z houští někdo vykukuje. A on to Erteple. Právě ve chvíli, kdy Toník na Mariánce loudil pusinku. Mariánka jednu ze studánky vzala a dala mu ji. Erteple na to koukal vyjeveně jako zajíc na nový sníh. Sotva Mariánka s Toníkem odešli, vrhl se ke studánce a začal šmátrat ve vodě. Doudlo hned spustilo své strašení. Dlo, dlo, dlo, dlo, dlo. Packu si chystalo k plácnutí, když se s hukotem přidali sovy. Erteple nechal hlupu a hledal, kudy odtud cesta. Svého úmyslu se však nezdál. Doběhl do krčmy, poručil si kořelku, aby zahnal strach a aby ho něco napadlo. No to byste museli Ertepleho znát. Tomu, když se náhodou někdy něco v hlavě vylíhlo, tak to nebylo nic dobrého. Za chvíli začal v krčmě vykřikovat. Jen počkej, Mariano, takhle tě budu mít v hrsti. Už vím, jak na to. Ráno Erteple vypáral ze slamníku zlatky, které měl po rodičích na nejhorší časy. Několik jich uložil do šuplete, ostatní do kapsy, která byla jakž tak pevná, do druhé se dala ruka po loket strčit a vydal se do sobě slavy na rychtu. A tam hned bez okolků, že koupí studánku v lese Svákově pod stromem jedlovým a odveze si ji na svá humna. Končele ho zdali jako své boty. Nadkoupí, hlavou nekroutili a že prodají. Proč by neprodali? Aby se s ním dlouho nezdržovali, písař sepsal kupní smlouvu. Studánku v lese Svákově pod stromem jedlovým prodávají Blažeji Erteplemu v Klénovicích rozenému s tím, že ji odveze na svá humna Bezpídě lesa. Bezpídě bylo třikrát podtrženo. Když tak neučiní zítřejší den, studánka i tři zlaté obsy zůstanou. Erteple prohlásil, že nechce ani kousíček lesní půdy, jenom studánku. A tři zlaté okamžitě zaplatil. I to se ví, neprozradil, že má ve studánce Marianka schované pusinky. Rozradostněný nad tím, jak dobře koupil, šel zapít kup do krčmy. Pil, pil a snoval plány, jak bude Marianka k němu chodit s prosíkem, aby jí nějakou pusinku dal. A dá, proč by nedal, ale musí mu je dávat zpátky. Tak chytře to měl vymýšleno. Když se pozdě v noci vracel domů do Klenovic, posadil se na mes a počítal, kolik zlatek mu zbylo. Tak dopočítat se nemohl, ale bylo jich dost. Jak měl v hlavě, dal zlatky do kapsy, do které se dala ruka po loket strčit a když šel dál, zlatky trousil po cestě. Letěla tudy kavka a když viděla tolik rozesetého třpitu, dala se do sbírání. Zlatku po zlatce nosila do svého hnízda v dutině starého stromu poblíž studánky. Doudlo se divilo, cože má kavka tak napilno, a nedalo mu, aby se nepodívalo. Jú, bylo to trpitivé, kulaté a bylo toho dost. Ráno se Erteple divil, že tolik peněz propil, ale jaké zlé, měl ještě v šupleti. Obešel chalupy a najmul chasníky na převezení studánky. Chasníci se smáli do rukávů, ale šli. U studánky byl písař a dráb jako dohlížející, aby byla podle smlouvy převzata jen a jen studánka. Erteple poručil chasníkům kopat. Doudlo nevědělo, co si má počít. Tolik lidí strašit najednou se neodvážilo. Letělo tedy na Svákovské hradiště vzbudit Býra Velkého, zvaného Bubo Bubo. Králi noci, poraď, co dělat. Bubo Bubo poradil. Nic. A poradil moudře. Erteple musel odejít s nepořízenou. Ani s nejmenším kousíčkem lesní půdy se studánka nedá přenést. Natož bez něho. Erteple šel do krčmy, propil zbylé zlatky a chasníci se smáli od ucha k uchu. Večer se sešli u studánky Toník s Mariánkou. Toník zase vedl svou, že musí do světa, aby vydělal zlatky, tady, že mu do klína nespadnou. Doudlo napadlo, že zlatky to je možná to kulaté třpitivé, co má kavka ve svém hnízdě. Vzneslo se a mátlo packou do dutiny stromu a sypalo Toníkovi do klína jednu po druhé. To bylo divení a radosti. Toník s Mariánkou si propachtovali od erteplého chalupu a pole a protože dobře hospodařili, dobře se jim vedlo. Mariánka chodila každý večer lán cesty se čbánem do lesa Svákova. Ve studánce pak nabrala pusinky, aby jich měla pro Toníka dost a dost.

0: Jo, dneska je fotbal. Tatínek už tam šel?
1: Jasně, už dávno.
0: Tak to já musím za ním.
2: Řekl Maxi Pes Fík a ostrým sportovním tempem doběhl až ke bráně stadionu. Před pokladnou se ale zastavil a hezkou chvíli tam nerozhodně přešlapoval, protože nevěděl, co má dělat. Byly tam napsané ceny vstupenek pro diváky, pro vojáky i pro děti, ale nikde nebylo napsáno, co stojí lístek pro psa.
0: No, to je potom těžký.
2: A ještě ke všemu tam byl nad pokladnou veliký plakát, kde bylo napsáno: Fandi, ale zůstaň člověkem.
0: Jo, to se jim snadno řekne. A co teďka já?
2: Řekl si Fík a potom se rozhodl, že si koupí člověčí lístek, protože na černo tam přece jenom vlézt nechtěl.
0: Nejdřív si ale musím vyzkoušet, jestli vůbec projdu tím kolovrátkem.
2: Tedy správně se tomu kolovrátku říká turniket, je to taky v metru a je to takové počítadlo na lidi. No jo, právě že jen na lidi. Pes by možná taky prošel, ale na Maxi psa to bylo moc malé. Jenom se mu podařilo pěkně ucpat vchod a už tu byl pořadatel a netrpělivě ho vyháněl. Člověče, nezdržujte tady provoz. V maskách se tam nesmí. Tady není žádnej maškarní bál, člověče. To víte, pořadatelům se dá těžko něco vyvracet nebo vysvětlovat. Takže Fík radši poslušně vycouval, dal si pořádný rozběh a přenesl se přes vchod parádním maxipsím skokem. Jak ten pořadatel pořád pozorně civil na turniket, ani si nevšiml, že mu nad hlavou letí pes. On taky málo kdo by počítal s tím, že by mu mohli nad hlavou lítat psi.
0: No, a jsem tady. Teďka ovšem, jak najdu v tom davu tatínka?
2: Ale nebylo to obtížné. Fík sice neviděl tatínka, za to tatínek hned na dálku bezpečně spatřil Fíka. On takový maxipes se taky dá sotva přehlídnout. Zapískal na něj a Fík se hned rozběhl správným směrem. Za to hráči na hřišti přestali běhat, protože si mysleli, že to zapískal rozhodčí.
3: Tak podívejte, pane, co jste tím pískáním způsobil za zmatek? Vidíte, co jste spískal?
2: Zlobil se pořadatel a chtěl tatínka dokonce vyvést. Jenže to už se přiřítil Maxi Pes a pořadatel, když viděl, že to obrovské zvíře patří k napomínanému pánovi, radši toho napomínání hned nechal a spěšně se vzdálil. Ani se nepokusil zkontrolovat Fíkovi vstupenku.
0: Já stejně žádnou nemám,
2: přiznal Fík tatínkovi, když byl pořadatel z doslechu.
0: Býval bych si koupil, vážně, ale oni žádný vstupenky pro psy nemají.
2: Kdyby i měli, stejně by tí neprodali.
0: Proč pak?
2: To by museli mít leda vstupenky pro slony.
0: Náhodou, tak velký zase nejsem jako slon. No, a koupil bych si ty psí lísky třeba tři, no.
2: Tohle už opravdu zapískal pan rozhodčí a na hřišti se zase začalo hrát.
1: Horký párky limonáda, horký párky limonáda, horký
0: párky limonáda. A s houstičkama.
1: Je libo jeden páreček, prosím, nebo dva?
2: Dejte to sem celé, ukázal tatínek na košík, který už byl stejně z poloviny vyprodaný. Ten zbyteček mi klidně sníme. Na půl, viď, Fíku?
0: Jasně, každý půl.
2: A taky, že to tak udělali. Tatínek snědl půl párku, Fík půl koše párku. Prodavač jen udiveně zamžikal očkama a nesměle se zeptal.
1: Budete si přát taky limonádu?
0: Jasně.
1: Aha, samozřejmě, asi tak 20. Že, prosím?
0: Depak,
2: ohradil se Fík.
0: To není zdravý moc se nalejvat. Kdepak 20? Stačí 18.
2: Kopaná se sice hraje na hřišti, no ale někdy ovšem ten míč taky vletí až na tribunu. A zrovna těsně vedle Fíka.
0: Já si kopnu,
2: radoval se Fík. Tatínek ho chtěl včas varovat, ale už to nestihl. Dej pozor!
4: Fíku! To ses do toho musel zas tak opřít.
0: Když já zapomněl.
2: Fík zkrátka zas jednou zapomněl, že má moc velkou sílu a dal takovou ránu, že to protrhlo síť.
0: Já nerad.
2: Křičel přes celé hřiště, ale nikdo ho neslyšel, protože davy ještě obdivně hučeli nad tou dělovkou.
0: Ještě, že jsem netrefil tyč. Brána je dražší než síť, že jo?
2: Vyděšený brankář se zaryl za tyčí do země jako krtek. A když ho vyhrabali, ještě se nějakou chvíli třásl strachy a pak teprve mohl rozhodčí písknout a zápas pokračoval. Diváci pěkně fandili, ale potom zas rozhodčí odpískal nějakou chybu a na protější straně se ozvala banda výrostků.
0: Copak, to se smí?
2: Samozřejmě, že se to nesmí urážet rozhodčího, jenže výrostkové si to pořád jaksi nechtějí nechat vysvětlit.
0: No, tak já jim to teda vysvětlím.
2: Rozhodl se Fík, třemi skoky tam skočil mezi ně a pořádně štěknul. Už jenom od toho štěknutí čtyři upadli, jaký to udělal vítr. A když k ním pak Maxipes silným hlasem promlouval, drželi se výrostci jeden druhého, aby to s nima moc necloumalo.
0: Tak, pánové, aby bylo jasno, já sice nejsem pořadatel, ale jestli budete na toho černýho pána hrubý, spořádám vás pořádně. Chce si to snad někdo se mnou rozdat?
2: Ale to samozřejmě nikdo nechtěl, protože až takovou odvahu zase neměli. Když potom opět rozhodčí jednou chybně zapískal, jenom se slušně hlásili jako žáci ve škole. A teprve, když jim dal Fík mávnutím tlapy svolení, zvolali sborem. Jenže teď zase ztratili rozum hráči na hřišti. Pár se jich tam začalo strkat a pošťuchovat, někteří se dohadovali s rozhodčím a dokonce do něj strkali. Fík už se na to nemohl dívat. Skočil tam mezi ně jako vítr a mocným hlasem křikl.
0: Co je to za způsoby?
2: Hráči strnuli na místě jak personál v šípkové růžence, rozhodčí strachy upustil píšťalu a úprkem sehnal pryč, jak je na to z některých hřišť zvyklí.
0: Vidíte, vy chytráci, teď vám utek rozhodčí,
2: řekl Fík a sebral pohozenou píšťalku.
0: Budu vám to muset pískat sám, ale žádný hlouposti, to vám povídám.
2: Znovu zahájil hru a byla to tedy hra. Všichni hráli tak vzorně slušně, že rozhodčí Fík ani moc pískat nemusel. Když konečně přece jen písknul, byl to omyl. Chtělo se mu jenom kýchnout, jak ho včelka pošimrala na nose.
0: Promiňte, já jsem se upísk,
2: řekl Fík a omluvně rozpřáhl tlapy.
1: Ale vždyť se nic nestalo, pane rozhodčí,
2: řekli mu oba kapitáni a banda výrostků na pokyn toho nejstaršího hned zborově zvolala.
5: Rozhodčí je také člověk.
2: No, třeba si ani nevšimli, že rozhodčí je teďka zrovna pes. Třeba to nemysleli nijak zle. Potom už pískl Maxi pes jenom dvakrát a vždycky správně.
5: Správně, ruka! Správně, penalta!
2: A když písknul soudce Fík po třetí, byl to konec utkání.
1: Teda, to byl dneska fotbálek, co?
2: Libovali si fanouškové.
1: No víte, rozhodčí byl sice, takhle bych řekl, byl sice pes, ale pořádek si udržet uměl, to teda jo.
2: No ale to už Fík neslyšel, protože seděl doma v houpacím křesle, na šňůře se mu sušily dva páry kopaček a Maxi pes důležitě vykládal Áje.
0: To bys neřekla, Ájo, jak je to soucování namáhavý. Musím si trošku odpočinout.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: První sníh padal celou noc a ráno se údolí říčky Křemelné probudilo zahalené do bíla. Zdálo se, že závěj se malinko pohnula. Pak se z ní vynořil černý knoflík a za ním tlamička s dlouhými vousy a bystrýma očima. Vidrýsek vykoukl ze sněhu, povylezl, otřepal se a nevěřícně se rozhlížel na všechny strany. Poskočil a jako na saních sjel až k samé vodě. Na vteřinu strnul a pak bez zašplouchání, snad aby nenarušil šumění řeky, zmizel pod vodou. Ledňáček se skočil z pozorovatelny a těsně nad vodou odletěl někam proti proudu. Vidrýska sníh trochu zaskočil. Plaval při břehu a vypadalo to, že se bojí vylézt z vody. Vyhýbal se dokonce i balvanům v proudu a ani neznačkoval své území. Celý les i stráně nad řekou se zdály být úplně bez života. Vidrýsek ulovil dva malé pstruhy a snědl je ve vymletém břehu v jakési jeskynce, kam se s nich nedostal. Proti proudu řeky zamířil do jednoho ze svých příležitostných příbytků. Půl metru pod hladinou si do něho v příkrém břehu vyhrabal vchod a šikmou chodbou se dostal až do prostorného, suchého doupěte.

Následujícího dne se kraj úplně změnil. K polednímu vyšlo slunce a oteplilo se. Jižní vítr přinesl oblevu. Z větví padaly kusy sněhu a všude ze stromů kapalo. Příštího rána už sníh stmavnul vodou a brzy úplně zmizel. Vydrýsek opět cestoval po řece, jednou přespal v kořenech stromu a podruhé o několik kilometrů dál v upravené noře. Už zapomněl na nejistotu vyvolanou prvním sněhem. Začas se však znovu ochladilo. Nepadal sníh, za to v noci přišel pořádný mráz. Nejprve zamrzly tišiny a tůně a pak se hezky od břehu led rozšiřoval dál do proudu. Vydrýsek vyhledával nezamrzlá místa, jenže po mrazivých nocích jich bylo stále méně a méně, až zůstaly otevřené pouze peřeje. Dokonce i malé vodopády se přeměnily v ledové kaskády. Pstruzy se ukryly do nezamrzlých prostor u dna, kam za nimi Vidráček nemohl. Ten už dostával pořádný hlad. Na řece zůstalo jen několik míst, kde mohl do vody nezamrzlými ledovými oky. Dokázal se dostat pod vodou od jednoho k druhému, ale taková hra v řece bez ryb jej nenasytila. Pustil se tedy opět proti proudu.

Za své cesty, během níž hledal domov, si pamatoval jedno místo se spoustou ryb. Kousek od soutoku šumavských řek se nacházely pstruží sádky a do nich se hladový vydrák vypravil. Trochu si dělal starosti, jak se dostat na oplocené prostranství. Zkoušel to vodou, tam jej však zastavili těsné mříže. Pokusil se tedy obejít plot a najít v něm nějaký otvor. Po dlouhé době a s trochou hrabání se nakonec dovnitř dostal. Na každé nádrži čeřila vodní hladinu v jediném nezamrzlém místě velká vrtule. Většina divokých vider by se takového zařízení bála, ale vydřísek měl z dětství strach z lidí i jejich věcí stále malinko potlačen. Ponořil se do vody a v mžiku byl venku s velkým duhovým pstruhem v tlamičce. Snědl jej úplně celého. Pak chytil ještě jednoho a stejnou cestou, jako přišel, se vrátil k řece. Usádek se zdržoval několik dnů, než mrazy povolili. Jakmile znovu napadl sníh, objevili jednoho dne rybáři zbytky pstruhu a cestičku z vydřích stop. A když vydřísek přišel na oběd do pstruží restaurace, čekalo tam nemilé překvapení. Díra v plotě byla pečlivě opravena a kolem běhal velký vlčák. Občas se zastavil a štěkal něco o tom, že vidrám je dosádek vstup zakázán.

0: Sníh popadával i v následujících dnech. Vydrýsek se vrátil zpět do zátočiny na Křemelné. A protože mrazy povolili, opět se otevřela uprostřed řeky vodní hladina. Zase mohl lovit pstruhy, potápět se a cestovat řekou. Nežil v nadbytku, občas měl hlad, ale tak už to v přírodě chodí.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Cipísek pobyl doma sotva pár dní a řekl, už se mi zase chce do světa. Manka ho dovedla k prutu divizny. Já nevím, Cipísku, co tam pořídíš. Vždyť divizna má hlavu ještě pořád výš než ty. Rumcaj to poslouchal, zasmál se do vousu a povídá, jen ho, manko, nech. Mému synkovi nesmí být svět pro strach. A tak se Cipísek vypravil. Šel a šel, až přišel na udupanou louku u Jičína. Všude tam bylo plno vojáků, troubili a bubnovali, naládovali pušky a vystřelili. Uprostřed louky stál stan. Bydlel v něm generál, měl modré kalhoty a bílou kazajku a na klobouku nosil kohoutí ocas. Ten generál každou chvíli vyšel ze stanu a zavolal na vojáky.
3: Mám radost, že tolik střílíte a bubnujete!
2: Pak se vrátil do stanu a posílal na všechny strany vyzvědače, aby vyzvěděli, jestli nepřítel přijde od Kbelnice nebo od Kopídlna. Nikdo mu to nedokázal povědět. Generál si koulel zlatým knoflíkem, ale jednou mu to vyšlo tak a podruhé zas naopak.
3: A potřeboval bych šikulku, co by nakoukl do nepřátelských lejster a přišel mi to říct.
2: Vzdychal generál, až se mu čeřilo kohoutí peří na klobouku. V tom tam přijde Cipísek a povídá, ten šikulka jsem já. Generál si luskl prsty.
3: Víš co, já to s tebou zkusím.
2: Odvedl Cipíska do stanu, kreslil bílou křídou na černou tabuli a k tomu vykládal.
3: Tuhle je řeka a tuhle je les. A v tomhle údolí leží nepřátelské vojsko. Uprostřed vojska je stan s praporkem a v něm stůl s lejstry. Někde v těch lejstrch je napsáno, jestli na nás maršálek přijde útokem od Kbelnice nebo od Kopilna. A ty tam doskočíš a vyzvíš to.
2: Generál dopověděl, česal si kartáčem peří na klobouku a Cipísek šel. Kam jdeš, Cipísku? Volali na něho vojáci. Kam mě poslal váš generál? Odpověděl Cipísek a vojáci vzdali čest a ustoupili mu z cesty. Jak říkal generál, musel Cipísek nejdřív přes řeku, protože měl bukovou kazajku a kalhoty z dubové kůry. Přeneslo ho to jako loďka na druhou stranu. Prošel lesem a už tam byl. V tom údolí, kde leželo cizí vojsko. Jak byl Cipísek maličký, jen se mihl nepříteli před očima a zastavil se až ve stanu s praporkem. Stojí tam u stolu s lejstry maršálek. Na čáce má krocaní ocas, pořád bere se stolu lejstro a pořád jen to jedno lejstro, čte si v něm, kroutí hlavou a vzdychá. To bude to lejstro, kde je napsáno, co chce vědět náš generál v Jičíně, pomyslel si Cipísek.

0: a čtvrt lotu soli.
1: Pomávit bitevní lejstro!
0: Rozkřikl se generál.
1: Ty věci měl maršálek nakoupit maršálici na polívku. Ale on zapomněl a proto tolik vzdychal.
0: Když se Runcaj s Mankou v lese Řáholci o co je kdo věděli, co za scipísek vyvedl, vypravil se Runcaj s generálovi a povídá mu:
1: půjčte mi kanón, já tam střelím, ustřelím maršálkový krocaní ocas z klobouku a on už si rozmyslí, táhnout na Jičín. Jak bys tam mohl střelit?
0: Odsekl generál.
1: Když nevíme, jestli je maršálek u Kvelnice nebo u Kopilna.
0: No kanón Rumcajsovi nepůjčili. A bylo nejhůř, ale nakonec to všechno napravila Manka. Navařila hrnec hovězí polívky a donesla ji maršálici. Maršálice maršálkovi poručila: veď se bude obědvat. A tak maršálkovic obědvali, pak si maršálek musel zdřímnout a už byl čas k večeři. Po večeři šli spát, ráno se nasnídali, ale už zas, aby obědvali. No a k válce se nedostali. A proto tenkrát nepřišlo na Jičín vojsko ani od kvěl.

0: Kristýnko, je čas k obědu, kde pak jsi? No tak, Kristýnko, teď si nehrajeme na schovávanou, vylez. V kolně není, u kůzlat taky ne. Mourinko, Punťo, neviděli jste to dítě? Mámko, te, vrátka do zahrady otevřená. A zadní do lesa taky. Že ta holka zase utekla.
1: Babička se mohla pominout. Jen jí chvilku spustí z očí a je pryč. Utíká do světa. Nejblíž z babičiny chalupy je do světa přes les.
2: La, la, la, la, la. Je maliny, borůvky, natrhám si do dlaně. A ty krásné houby, jako červené deštničky, s bílými puntíky. Až se vrátím ze světa, vezmu je babičce. Bude mít radost.
1: Proč Kristýnka utíká? Je zvědavá. A to je dobře. Ničeho se nebojí. Jenomže to je špatně. Ještě neví, co všechno se jí cestou do světa může stát. Za to to ví babička.
0: Co když někam spadne? Nebo si zobne jedovaté bobule? Co když si spete rulík zlomocný s borůvkou? Mně se něco stane. A houby taky skoro nezná. Jestli ochutná muchomurku, nebo šlápne na zmii, nebo uteče na silnici a zajede jí auto nešťastné dítě.
1: Usoužená babička měla strach až na půdu a viděla všechno černě. Ale nezůstala jen u toho.
0: Punťo, jdeme. Hledej. Kristýnko! Kristýnko! Tady jsi. Co to máš? Zahodíš to?
2: Babi, takhle krásnou houbičku. Je pro tebe.
0: Pěkně děkuju. Ani pro mě, ani pro tebe.
2: A proč ne?
0: To je muchomůrka červená, pěkná jedovatka.
2: Jo?
0: Nic si v lese nejedla.
2: Jenom maliny, ale ty znám. Borůvky, koukej, co jich tu je.
0: Tak to jsou opravdu borůvky. Nic jiného?
2: Ne.
0: Tak pojď domů.
2: Ale babičko...
0: Žádné odmlouvání. Aby svěděla, já se zlobím.
1: K obědu měli báječné jahodové knedlíky a babičino nasupené mlčení. Kristýnka se tvářila dotčeně a zalezla s kočkou Mourinkou na své oblíbené trucovací místečko.
2: Něco ti řeknu, Mourinko. Babička mě nikam nepustí. Nic mi nepřeje. To je toho, že jsem šla do světa. Naši jsou tam taky. O, ani jsem se nestratila. Hned mě našla.
1: Babičku, když jim

0: měla doma, brzy přešel strach a zlost. Poslouchá Kristýnčiny stížnosti kočce a přemítá, jak jen malé cestovatelce rozmluvit utíkací spády. Svět, do něhož se tak dychtivě hrne, může být pro ně nebezpečný. I když je to les, který chundelatými tlapami borovic a smrků sahá málem do zahrady.
1: Kdyby tady byla holčička, která by chtěla slyšet pohádku...
2: Pohádku, jo?
1: Tak by tu byla babička, která pohádku zná.
2: Ta holčička je tady, babi.
1: Ano. Tak bylo jedno malé mourovaté koťátko. Narodilo se ve stavení na kraji velikého lesa a dostalo jméno Mourinka.
2: Jako naši kočka. Jmenovalo se jako ty, Mourinko.
1: A to koťátko bylo velice zvídavé a hravé. Kdo udělal černé ťápoty na koberci? Kdo pak vlezl do uhlí?
3: Miau! Když z uhláku na mě svítilo žluté kocouří oko.
1: Jaké pak oko? Knoflík, který si tam zašantročila, Mourinko. No, aspoň vím, kde je. A kdo roztrhal noviny?
3: Chtěla jsem vědět, co je na nich tak zajímavého, když do nich pořád koukáte, ale nic jsem nenašla.
1: Už. Na židli je med. Jak se tam dostal?
3: V hrnci to tak sladce vonělo.
1: Ty nezbednice mourovatá, že na tebe vezmu smeták. Mourinka nečekala, hop a skok, vzala to oknem do zahrady.
3: To zrovna. Budu čekat, až mě vymetou. Půjdu sama a hned. Když si neváží kotěte v domě. Miau! Vůbec nic nesmím. Každý mi radí. Miau, co mám a co ne. Tůze mi to vadí. Vůbec nic nesmím. Hnedle se zlobí. Miau, přitom musím říct, kotě domov zdobí. Miau!
1: Hop a skok a Mourinka zmizela v lese.
2: Jako já?
1: A nebylo to poprvé. Proto, ať se jí to líbilo nebo ne, nosila kolem krku uvázanou velikánskou bílou mašli. Nejradši si hrála ve vysoké trávě. Hledej pak neposedné kotě, ne větší než mourovaté klubíčko. Stačilo se porozhlédnout, kde se mezi květinami třepotá ohromnatánský bílý motýl.
2: A byla tam Mourinka. Dali jí mašli, aby ji našli.
1: Teď ale hopsala tak daleko, že z chalupy by nedohlédli ani cípek její krásné pentle. A Mourince se ztratil plot zahrady i celá chalupa.
3: Co to tu voní? A lítá a utíká a šumí a šplouchá. Je a mokří. Málem se mě to nechalo. To se dělá vodo. Nejsem ryba. Jsem koťa. A stejně je to v lese lepší než doma. Doma nic nesmím. Uhlí černí, med medí. Klubičko se zacucha, knoflíky zakutálejí a když skočím na stůl pozdravit dědečka a polije se kafem, je to taky na mě. Ne, nevrátím se. Na krku mašli, aby mě našli, stejně jim uteču tam, kde všechno smím. Mňau, všichni to slyšte, za uši pište, domů se nevrátím, to dobře vím. Mňau, au, jau, co mě to píchlo do čumáčku a do tlapek, jau, pustíš mě, nepr se se mnou, nebo.
1: Mourinka se zapletla do trnitého maliní a vylezla celá zdrápaná. Dokonce v něm uvízl i cípek její mašle.
3: Takhle škrábat. A to se říká škrábe jako kočka.
1: Brzo však malé neposluše otrnulo. Hrála si se slunečními zrcátky v trávě, číhala, kde se co šustne a pokoušela se to lapit. Až z toho všeho usnula. Ve snu ji nenapadlo, že v chalupě je boží dopuštění. Kde je Mourinka? Žena utekla do lesa. Já se zblázním, co když někam spadne? Nebo ji něco uloví?
2: Babičko, od takhle se zbála o mě.
1: Ani mi to nepřipomínej. A ty by ses nebála, kdybych se ti ztratila? Tak vidíš. Padl soumrak, ztratili se stíny a v lese se udělala tma tmoucí.
2: Je, kde to jsem? Mám hlad a je mi zima. Kde je moje mlíčko? O, babičko, dědečku. Co to na mě letí? Pomoc!
1: V poslední chvíli se koťátko vzchopilo a vtisklo se do prohlubně mezi kořeny pařezu, jak jen mohlo nejhlouběji. Kolem prošuměla obrovská křídla. Zasvítily žhavé oči, větší než největší knoflíky, které kdy vidělo. Vír, noční dravec, se vydal na lov. To už babička s dědou s baterkami prohledávali les.
4: Podívej, na malině je cárek Mourinčiny mašle. Jdeme dobře.
5: Mourinko, kde jsi?
4: Mourinko!
5: Mourinko!
4: Dědo, dědo, posviť sem pod pařez. Nezabílala se tam pentle?
2: Dědečku, babičko, chtělo mě to sníst. Chci domů. Já už budu hodná.
1: A tak to všecko dobře dopadlo. Ale nemuselo.
3: Dali mi mašly, aby mě našli. Domů mě odnesou, to dobře vím. Mňau.
6: Všichni to slyšte, za uši pište. Neuteču vám tam, kde všecko smím.
0: Věřte nebo ne, když tu písničku zpívala kočce Mourince a hladila jí po hřbetě, jako by se zkušená a světa znalá Číča pousmála pod vousy.
2: Babičko, uvážeš mi mašly? Že nezlobím jako to koťátko z pohádky?
1: No, někdy ne.
0: Ne, že by babiččiny starosti s Kristínkou končily, ale do světa jí sama přece jen neutíkala. Chodili tam spolu. Babička vnučce vypravovala, co kde roste, leze, běhá, poletuje a co od čeho může čekat. Aby, až přijde čas, kdy se vydá pěšinkami sama, věděla, že ne všechno neznámé a krásné na pohled je bezpečné a

V městečku Jendonu žil nadmíru silný a odvážný mladý muž. Byl tak znamenitým lukostřelcem, že jeho šíp trefil ouško jehly zabodnuté do přídě loďky v silném proudu. Jednoho dne se vydal složit zkoušku dospělosti. S lukem a toulcem na rameně si vykračoval horskou stezkou, až konečně došel k hoře Dekaksanu. Vystoupil na její vrchol a odpočíval. Rozhled nádherný po širém kraji, foukal chladný větřík a všude kolem posvátné ticho. Najednou nedaleko zazněl naříkavý hlas bažanta. Mladík se rozhlédl a pod mohutným cedrem uviděl, jak veliký, silný had obtáčí tělo krásného bažanta a chystá se ho sníst. Bažant se marně zmítal a snažil se vyprostit. Mladík nemohl snést pohled na bezmocného ptáka v obětí zlého hada. Uchopil luk, napjal tětivu a vystřelil. Šíp zasvištěl vzduchem a zasáhl hada. Had pustil bažanta a bezvládně klesl k zemi. Zachráněný pták vzlétl, zakroužil nad mladíkem, jako by chtěl poděkovat, a zmizel v lese. Odpočatý mladík vstal, rozradostněný, že bažantovi pomohl, a svižně kráčel dál. Šel dlouho a že žádnou únavu necítil, nedbal, že slunce už zapadalo za hory. Když nikde poblíž neviděl žádné lidské obydlí, vylezl na rozložitý strom a v úžlabině uviděl světýlko. Zaklepal na dveře domu s doškovou střechou a po chvíli mu otevřela stará žena s podivnýma očima. Mohu poprosit o nocleh pro unaveného poutníka? Žena jen pokynula a pustila ho dovnitř. Po chvíli mu přinesla večeři. Mladík jídlo ochutnal, ale nepochutnal si, ačkoliv měl hlad jako vlk. Raději šel spát a jak si lehl, ihned usnul. Jak dlouho spal, nevěděl, ale probudila ho velká tíha na prsou. Otevřel oči a poznal, že ho od nohou až po krk ovinul obrovský had. Čekala jsem tě. Pomstím se ti za svého manžela. Mladík se chtěl vysvobodit ze sevření, ale ačkoliv byl hbitý a silný, sevření hada bylo neúprosné. Pochopil, že hadem je žena, která mu otevřela. Postřelil si ho a teď možná umírá. Zazníli z opuštěného chrámu na úpatí hory tři údery zvonu. Bude to znamení, že můj manžel žije a já tě propustím na svobodu. Ne-li. Had nedomluvil. Tiskl mladíka tak silně, že ten už ani dýchat nemohl. Z posledních sil promluvil. Kde by se v opuštěném chrámu vzal zvon? Chceš-li mě zabít, neotálej. Nepospíchej, opovážlivče. Vyčkáme do svítání. Čas plynul, ale všude ticho. Cinkání zvonu se neozvalo. Další hodiny čekal mladík v sevření hada. Potom se ozvalo tiché cinknutí, po chvíli druhé a po nekonečných minutách třetí. Můj manžel mi podal zprávu, že žije. Máš velké štěstí. Jsi volný. S těmito slovy uvolnil had sevření a mladík rychle vyběhl do lesa. Chtěl pokračovat v cestě, ale pak si vzpomněl, že nikde žádný opuštěný chrám neviděl. Rozhodl se, že se přesvědčí. Obešel celou horu a až na jižním svahu
našel nevelkou, polorozbořenou svatyni. Vydal se ke zvonici a pod největším zvonem našel mrtvého Bažanta. Bažant, kterému včera zachránil život, se obětoval pro svého zachránce a hlavou třikrát silně udeřil do zvonu. Mladík vzal mrtvého Bažanta do náručí a začal ho litovat a hladit. Když na mrtvé tělo krásného ptáka padla mladíkova první slza, Bažant se pohnul. Když skanula druhá, barevná péra se proměnila v duhový závoj a třetí slza způsobila, že před mladíkem stála krasavice, jakou v kraji nikdo neviděl. Statečný mladík a krasavice se měli rádi. Spokojeně spolu žili a lidi z okolí se chodili dívat, jak může vypadat štěstí.

0: Poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym.
1: Jednou se Víla a Málka houpala na zelené větvi jako na houpačce. V tom přiletěl pěnkaváček, usadil se na větvičku a žaluje. A Málko, asi se stalo neštěstí. Snad ne, plekla se Amálka. Pěnkavička ráno vyletěla z hnízda a ještě se mi nevrátila. Žaluje pěnkaváček. A to já se po ní podívám, řekla Amálka, sebrala do ruky cípy závoje a rozběhla se hledat pěnkavičku. Ptala se na ní všech sedmi ozvěn v lese, ale ty nic nevěděli. Až tu pěnkavičku našla v houští červených proutků. Tady si, vydýchla Víla a Málka, pojď honem se mnou, pěnkaváček tě už od rána schání. Já bych ráda, jenže já jsem chycená, řekla na to smutně pěnkavička. Víla a Málka se líp podívala a vidí, že pěnkavička je chycená za jedno křídlo a za ocásek. To ptáčník Sklopeček tu nalíčil lep, stěžuje si. Podej mi druhé křídlo, já tě odlepím, řekla Amálka. Opřela se patami a táhne za křídlo, co má síly. V tom zafoukal lesní vítr, Amálčin závoj se rozevlál a všechno to uvázlo v lepu. Teď jsme chycené obě, vzdychla si Amálka. Za chvilku v červeném houští zapraskalo a zahrála tam píšťala, co vábí ptáky. To jde ptáčník Sklopeček, špitla pěnkavička. Amálka rychle řekla slovo livivililivili a přeptáčkovala se z Víly v ptáčka. Byl z ní ptáček pěkný a nevídaný. Hele, povídá ptáčník Sklopeček, když udělal poslední krok z houští. Chytili se hned dva? Ten první je pěnkavička, ale ten druhý? Já se budu muset doma podívat do knížky. Opatrně oba ptáčky odlepil a posadil je do klece, co si přinesl sebou. Druhému ptáčkovi se nemohl dost vynadivit. Ty barvy, ty lehoučké peroutky a jemné nožky. A ten hlásek, až zaspívá. Jenže v tom opodál v lese tarara na trubku. Ona to byla královna. Vyjela si na lov, ztratila koně, ztratila myslivce, zbyla jí jen trubka. Královna v kulatém kloboučku vyšla z houští a povídá, ah, to jsem ráda, Sklopečku, že tě vidím. Co pak si to chytil? To je ale krása. Hned zítra mi toho ptáčka přineseš, aby mi zaspíval. Druhý den přinesl Sklopeček klec s oběma ptáčky do královniny světnice. Necháme je v kleci spolu, poručila královna. Ať pěnkavička obveseluje toho většího a ten větší ptáček, ať mi pěkně zaspívá. Jenže ani pěnkavičce, ani Víle a Málce v ptačím peří nebylo do hopsa. Seděli v kleci a mlčeli. Královnu to zlobilo pořád víc. Teď poručíš Sklopečku po ptáčnicku, křikla. A jestli mi ten větší nezaspívá, tak všichni uvidíte. Sklopeček poroučel po ptáčnicku, i na píšťalku předříkával, ale jak měla Amálka v ptačím peří zaspívat jako pták, když to Víly neumějí? Všecko to půjde do vězení, škrtla rukou královna. Malý ptáček, větší ptáček a Sklopeček taky. A hráli smutné trumpety a ty tři vezli na dřevěném voze v železné kleci na do smrti do vězení. Hlídal je jeden z píků ale pěnkavička přece stačila špitnout Amálce. Udělej nějaké výlí čarování a utečeme a bude to. Já nemůžu, špitla Amálka pěnkavičce, protože jedeme polem a já polní čarovánky neumím. A pak jeli lesem. Tak teď, naváděla pěnkavička Amálku. Jenže to bych musela mít lamželískový kořínek, řekla Amálka. Vězení už bylo blizoučko, co by dohodil Šiško. Ale v tom se tam nese pěnkaváček, co pořád ještě věrně hledal svou pěnkavičku. Volá, vítr mi donesl všechno, co se tu mluvilo nahlas i potichu. Tuhle je, Amálko, lamželískový kořínek. A jak dopověděl, pustil kořínek na kles. Co se dělo, to se dělo. Všecko kované železo se rozlítlo, koně se splašili a odvezli sebou prázdný vůz. Sklopeček tam zůstal sedět v mechu u cesty a dívá se, jak před ním poskakují tři ptáčci. V tom se ten nejpěknější z nich převrhl přes kolínko a je z něho Víla Amálka. Sklopečku povídá, já vím, že stejně dál budeš chytat ptáky, protože jsi ptáčník, ale na pěnkavičku a na pěnkaváčka mi nikdy ani nesáhneš, řekla Víla Amálka.
2: Léto se chýlilo ke konci. Strýček Sekáč svolal všechny pavoučky z okolí a oznámil jim, že se budou slavit jmeniny. Jmeniny? Co to je? Divili se pavoučci. Jmeniny jsou pro mladého pavouka veliký svátek, vysvětloval strýček. Jméno může dostat jen ten, kdo něco dokázal pro dobro druhých. Dejte hlavy dohromady a rozhodněte, kdo z vás by měl jmeniny slavit. Pavoučci se poradili a řekli jedním hlasem Pája. Správná volba, usmál se strýček Sekáč. A pak se postavil v pavučině a pravil, slyšte, dávám k slavnostním jmeninám Pájovi své vlastní jméno. Od této chvíle jsem pro vás jen pouhý strýček a Pája je pavouk Sekáč. Ať žije Pája Sekáč, volali pavoučci, listí se třáslo a jehličí se sypalo a po pěšině se šoural truchlivý slimák. Léto je pryč a tady ještě někdo má náladu na hloupé jásání, stěžoval si. Dobrý den, pane Truchloune, volal Pája. Já mám dneska jmeniny. Tak to jo, zabručel slimák. A jak se budeš jmenovat? Pája Sekáč, křičeli pavoučci. Hrdé jméno, řekl Truchloun a šoural se k domovu. Strýček se chystal k další řeči, ale najednou kolem něho něco zadrnčelo. Pořádně ho to vylekalo.
3: Ujo, čo se bojíš? Já jsem dobrý chalán. Já jsem komár z Komárna.
2: Pája hned poznal starého kamaráda. Servus, volal. Servus, Pišto. Servus, Sekáči, hlaholil komár. Servus, Pájo. To je dneska návštěv, bručel strýček, protože se trochu styděl za to své leknutí. Pak se obrátil na komára. Tak se u nás posaď, řekl Pájův přítel, je i náš přítel. Kde pak? Já mám hlad jako vlk, zadrnčel Pišto. Musím nejdřív navštívit tu chutnou paničku, co bydlí za lesem v chatě. Tak servus, Pájo, servus ve spolek. Komár oddrnčel a strýček se zase nadechl ke slovu. Pavoučci a pavouci, zvolal. Oslavy skončí a přijdou dlouhé podzimní dny. Obloha nebude modrá a mušky nám přestanou padat do sítí. A právě v takových časech musíte držet nejvíc pohromadě. Chtěl bych vám říct něco, na co Pája přišel docela sám. Chtěl bych vám říct, že dobré srdce je víc než plný žaludek. A pěkný příběh je víc než tučná moucha. Náš Pája Sekáč, tohle už ví. A proto mu přeju jen jedno, aby ulovil zlatou mušku, aby dokázal to, co mně se nikdy nepodařilo. Pavoučci zatleskali a sem tam se v pavučině zatřpitila slzička. Celý podzimní les dostal zlatavý nádech. Slunce se zlatě lesklo na listech i pavučinách. Ale nejvíc nad tou Pájovou tam dokonce něco zlatě zacinkalo. Já jsem nezapomněla, ozval se zlatý hlásek. Jsem tady, můžeš si mě chytit. Zlatá muška, zvolal strýček nevěřícně. Chyť ji, Pájo, volali pavoučci. Ale Pája se jen díval a usmíval se jako ze sna. Pájo, zacinkala zlatá muška, dnes máš velký svátek, tak nekoukej a chyť si mě. Chyť ji, křičeli pavoučci, tak dělej, chyť zlatou mušku. Ale Pája se ani nepohnul. Zlatá muška nosí štěstí a štěstí se nedá chytit do sítě, jako se duha nedá vymalovat na oblohu, řekl najednou dospělým hlasem Pája. Podivili se pavoučci. Je to tak, strýčku? Zeptal se Pája. Mám pravdu? Strýček chvíli přemýšlel. Já nevím, chlapče, řekl nakonec, ale když ti neumí poradit hlava, ať ti poradí srdíčko. Všichni čekali, jak se Pája rozhodne. Zlatá muška stále seděla v rohu jeho pavučiny. Pája k ní pomalu přišel, naklonil se nad ní, připravil se ke skoku. Zlatá muška ulekaně zablikala. Strýček stál na špičkách, vykloněný z pavučiny. Pavoučci zapomněli dýchat, slunce nad sebou zatáhlo mráček, osika se rozklepala. A Sekáč Pája poodstoupil, narovnal se a zešeptal, leď, leď si kam chceš, zlatuško. Mráček se roztřepil a vzduch se znovu zlatě zatřpitil. Šepot barevného listí ustal, jen osika se pořád ještě ustrašeně třásla. Za tohle tě, Pájo, nikdy neopustím, řekla zlatá muška a rozzářila se jako hvězdička na nočním nebi. Já vím, řekl Pája, vždycky kouzelná. A co ještě jsem, zašeptala muška. Jsi moje potěšení, řekl Pája. A tajemství, zašeptala zlatá muška. A zlehýnka odletěla. A to je všecko. Konec jednoho léta i pohádky.

0: Dobrý den, pane Svinko.
1: Tiše, tiše, chvilku.
0: Jo. Co je, tatí?
1: Abys byl chvilku ticho.
0: Teď já jsem úplně ticho, tatí. Jak to, že nejsem ticho, když náhodou jsem?
2: To jsem mluvila já prvé, to nemluvil Horvínek.
1: Mlčte, šmanko, ty. A poslouchejte.
0: Co?
1: Slyšíte?
0: Simano, tatí.
2: Já ne, pane Spejble.
1: Jak to, že ne?
0: A ty něco slyšíš?
1: Kukačku, kdybyste chvilku mlčeli, tak byste ji slyšeli taky.
3: Před chvílí kukala kukačka.
2: Jo, to já bych taky chtěla slyšet kukat. Já ještě neslyšela kukat.
3: To je strašně zajímavý pták, kukačka, nemyslete si.
2: Jo.
0: A co je na ní zajímavého, že je tak zajímavá?
3: Všechno je na ní zajímavé.
2: A co nejvíc, pane Spejble, co nejvíc?
3: Zajímavé je na ní například to, že kukačka nikdy nekuká.
2: Jejda.
0: Kuká, tatí, já ji slyšel tolikrát, že už bych mohl kukat sám.
3: To je právě ta mýlka. Ono totiž, když něco kuká, tak to nikdy nekuká kukačka.
2: A kdo tedy kuká, když nekuká kukačka?
3: No zamyslete se trošku, když nekuká ona kukačka, tak to může být jedině no.
2: Pan kostelník, pane Spejble.
3: Ale kostelník, co pak kostelník kuká? Kostelník přece zvoní, Máničko, od toho má zvon, aby zvonil, když je třeba poledne, žano, a ne aby kukal.
0: A vždyť pan kostelník nezvoní, tatí, pan kostelník přece peče rohlíky a housky, si říkal, a na to nepotřebuje zvonit.
3: Moment, abychom si rozuměli, ty myslíš pana kostelníka z pekárny?
0: Ano, tatí, já myslím pekaře pana kostelníka.
3: No proto, já myslel, že myslíš kostelníka.
0: Ne, taťuldo, já myslel pana pekaře.
3: No moment, ty myslíš pekaře kostelníka, ale ne pana pekaře.
0: Já přesně nevím, koho myslím, tatí.
2: Já myslela toho pana kostelníka, co peče, pane Spejble.
3: Protože to je rozdíl. Pan kostelník je pekář, ale pan pekař je doktor, to je zubář. Ten mi dělal přece stoličku.
2: Kdo vám dělal stoličku?
3: Pan doktor pekář.
0: Jsi říkal, že jsi koupil v prodejně tu stoličku.
2: No.
3: Ale tadyhle stoličku v puse sedmičku. Aha. No, tu mi dělal pan doktor pekář, ten mi plomboval.
2: Protože byla děrová, vidíte, ta
3: ovšem, stolička. Ovšem, samo sebou.
0: No. On přitom kukal?
2: Jo.
3: Ale koukal, proč... Šmanko, ty proč by přitom měl kukat? Už jsi viděl doktora, který by při ošetřování pacienta kukal?
2: Já teda nikdy ne, pane Spejble, to
3: no
2: teda
3: tak,
2: ne, to.
3: Proto ti povídám, že kuká kukačka, že ano. Jenomže, když kuká kukačka, tak nikdy nekuká ta kukačka, ale kdo? No, ne ta kukačka, nýbrž.
0: Pan doktor, tatí.
3: Šmanko, teď jsem o tom...
0: Kominík, tatí.
3: Ale kominík, už jsi slyšel kukat kominíka?
0: Slyšel, tati, včera po chodníku šla nějaká občanka a kominík na ní kukal z komína, aby si všimla, že vymetá a že je užitečnej.
3: Jenomže když v lese něco kuká, tak to není kominík a není to ta kukačka, je to vždycky a jedině kukaččák, kukačák, čák, sameček od kukačky.
2: A samečka nekuká nikdy?
3: Ovšem, že ne, to... Ovšem, že ne, to je ta zvláštnost, kterou lidi nevědí.
2: A co teda dělá samečka od kukačky?
3: No, hledá nějaké cizí hnízdo, aby tam snesla vajíčko.
2: Samečka.
0: Jak to cizí?
3: Protože ona do svého hnízda vejce nesnáší. Ona je podstrčí cizím ptákům, to jsi ještě neslyšel, pojem kukačí vejce.
2: A co dělá ve svém hnízdu teda kukačka?
3: Nic. Ona své hnízdo ani nemá. Ona ho ani nestaví.
0: A co teda staví?
3: Proč by ho stavila, když podstrkuje svá vajíčka do hnízda třeba kosovi, strnadovi a tak?
2: A proč je strčí ke kosovi nebo ke strnadovi?
3: Protože své hnízdo nemá, Máničko. Teď jsem to povídal a vysvětloval.
2: No?
3: Vajíčko musí být kde? V hnízdě.
2: Hnízdě.
3: Kukačka hnízdo nemá, tak ho snese do hnízda třeba kocholoušovi.
0: Říkal strnadovi.
3: No tomu taky, prostě k cizímu. A oni jí mládě vylíhnou a vychovají.
0: A jak ho naučí kukat?
3: Jak to kukat?
2: Jak naučí tu malou kukačku kukat, když oni nekukají?
0: Strnad přece nekuká.
2: No.
0: Chocholouš taky ne a
2: no.
0: Nikdo.
3: Co by ho učili kukat? To umí mládě od přírody samo. Co pak ty neumíš kukat?
0: Umím, tatí.
3: No tak vidíš.
0: A ona mě snesla kukačka, tatí?
3: Cože?
0: Jestli mě snesla kukačka.
1: Co to povídáš za nesmysl? Kde je tvůj otec?
0: No já původně myslel, že ty, tati, jenomže když pojídáš...
1: Jak to myslel? Jak to původně? Kdo je tedy původně šmangote podle tvého tedy tvůj otec?
0: Jsem kukačka, tati.
1: No? Prosím tě, seber se trošku. Ptám se tě vážně. Kdo je vlastně tvůj otec? Ptám se tě vážně. A ty plácneš, že kukačka.
0: Tak ocholouš, tati, já jsem řekl kukačka, protože jsem myslel...
1: Šmangote, ty máš zase dneska den? To mi zase začíná stoupat krev do hlavy.
2: Slyšeli jste to? Teďka zase zakukala, ale hodně vdáte, ani to nebylo slyšet.
1: Prosím vás, vemte se za ruce a dejte si odchod, nebo z vás začnu kukat já sám.
0: Šmano, tati, pojď máni, jdem poslouchat kukačku.
2: Naschledanou, pane Spejble.
1: Naschledanou.
0: Ahoj, tati.
4: Má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: U maminky zelenoočky. Druhý den mě Bělovou z Zrzunda vedl přes naši zahradu do jiné zahrady, až jsme přišli k velikému domu. Tam v pelíšku ze suché trávy ležela zelenoočka a u ní kvikaly malé živé drobečky. Jednoho z nich zrovna velmi důkladně milá. Tak tady máš zelenoočku s její rodinkou, pošeptal mi Bělovou ze Zrzunda. Buď zdravá, zelenoočko, jak pak se ti daří? Zelenoočka po mně otočila oči, vůbec nebyly zelené, ale celé tmavé a řekla, buďte zdraví. Blíž ani krok. No, tak jsme se slušně posadili, ocásky otočili kolem předních nožek a koukali na ty kočičí děti a já povídám Bělovousu Zrzundovi. Ty, Zrzundo, ta koťátka jsou ale ošklivá, viď? Vždyť ona jsou, myslím, i slepá. Zelenoočka vyskočila a vlepila mi z každé strany jednu. Pak popadla do tlamičky to děťátko, které zrovna domila a utíkala s ním pryč. Za chvíli se vrátila pro další, potom pro to poslední a už se neukázala. To jsi neměl říkat, modroočko. Každou maminku bolí, když jí někdo pohaní děti. Nemyslí si, že ty jsi byl hezčí, když ses narodil, povídal Zrzunda. Ale slepý jsem nebyl. I byl jsi slepý jako každé kotě. Já nevěřil, protože jsem se na to nemohl upamatovat. Zrzunda mi vyprávěl, že každé kočičí dítě, ať z něho vyroste kočka tak veliká, jako je tygr, nebo lev, nebo puma, nebo jaguár, nebo levhart, nebo rys, nebo tak malá, jako jsem já a Zrzunda. Každé koťátko přichází na svět s očkama zalepenýma. Když jsem se ho zeptal, jak dlouho to trvá, řekl, že tolik dní, kolik máme my dva dohromady nožek a ještě k tomu musíme připočíst jeden ocásek. V zahradě jsme si našli teplé místo, že se budeme slunit. Zrzunda se položil na záda, roztáhl všechny čtyři a spokojeně předl. Mně to ale pořád nešlo do hlavy. Šťouchl jsem do něj. Ty, co to je za kočky? Ten tygr, lev a ty ostatní. Jak jsou velké? No tak to je různé. Ty největší jsou skoro jako kráva, povídá ospale Zrzunda. Ale já nevěděl, co je kráva. A nechtěl jsem se přiznat, že to nevím, jenže Bělovou se Zrzunda to poznal a povídá... Ty největší kočky jsou tak veliké, že jejich tlapka je větší než si ty. To mě docela vylekalo. Pomyslel jsem si, jak by to se mnou dopadlo, kdybych takové lví nebo tygří mamince poháněl děti a ona by mi dala z každé strany jednu. Ptal jsem se proto, ve které zahradě, u kterých lidí tyhle veliké kočky bydlí. Bělovou s Zrzundami řekl, abych se nebál, protože ty veliké kočky žijí v domech, které pro ně lidé postavili. Jednou se tam půjdeme podívat, řekl Zrzunda. A kde je to, Zrzundo?
6: V zoo.
5: zívl Bělovou ze Zrzunda, obrátil se ke mně zády a usnul. A já nevěděl, jestli jen tak nahlas zívl, nebo jestli to zoo je něco, kde bydlí veliké kočky, co se jich lidé bojí. Zrzundu už jsem si budit netroufal a myslel jsem na to, jestli tyhle veliké kočky také předou a jaký je to asi rámus. A myslel jsem tolik, že jsem z toho usnul. Zdálo se mi, že přišla velká kočka a měla vousy delší než já ocásek, otevřela velikánskou tlamu, popadla mě za kůži na hřbetě a nesla mě do svého doupěte. Začal jsem křičet, až jsem se probudil. Za kůži na hřbetě mě držel můj člověk a moc se zlobil, že se toulám.
6: Pohádky ovčí babičky. Budu vám vyprávět pohádku o hloupém vlku a chytrém beránkovi. Tak se pěkně posaďte a tiše poslouchejte. Vlk číhal u lesa na beránka a beránek se klidně pásl na nedaleké louce. Najednou vlk vyskočil a vyštěkl. Teď tě sežeru, hloupý beránku. Beránek se však nelekl a řekl, ne, ne, ještě hloupější vlku, já ti uteču. A běžel a utíkal seč mohl, ale vlk ho stejně doháněl. Tu se beránek zastavil. Stát, hloupý vlku, stát. Udivený vlk se opravdu zastavil a beránek pokračoval. Jak můžeš, ty hloupý vlku, chytat beránka, když jsi sám? Co když já poběžím kolem vody a ty třeba kolem lesa? Jak pak si mě nadběhneš? Chceš-li mě chytit, musíte být přece alespoň dva.
7: No jo, to je pravda, uznal vlk. Hned si zavolám kamaráda.
6: Dlouze zavil a za chvíli tu byli vlci dva. Ale beránek na nic nečekal a už zase běžel. Uběhl kus cesty, utíkal se, č mohl, ale vlci ho za chvíli přece jen zase doháněli. U starého buku se beránek zastavil a vykřikl.
7: Stát, hloupí vlci, stát. Dost jsme si už nahráli nahoněnou. Teď si budeme hrát na kolo mlýnský, ano?
6: Překvapení vlci se nejdříve dívali jeden na druhého, potom zase na beránka a nakonec se zeptali, no a jak se to hraje?
7: No, na to musí být čtyři, vysvětloval beránek.
6: Jeden, dva, tři, počítali vlci, no to je nás málo, ale jen počkej, hned si zavoláme kamaráda. Zavili, jak to jen vlci dovedou, a už tu byl třetí vlk. Beránek i vlci se pěkně chytili za ruce, tancovali kolem starého buku a prospěvovali.
7: Kolo mlýnský, za čtyři rýnský, kolo se nám polámalo, mnoho hluku nadělalo, koulelo se kolem buku, udělalo bác.
6: A už se všichni vlci kutálejí od starého buku z kopce dolů. To bylo ran a boulí. Když se vlci vzpamatovali, vzpomněli si na beránka. Ale ten už zase uběhl kus cesty. Běžel, utíkal, seč mohl. Ale to víte, vlci jsou vlci a za chvíli ho zase doháněli. U posečené louky ho téměř chňapli.
7: Stát, hloupí vlci.
6: Co zas? Zavrčeli vlci.
7: Teď si budeme hrát na slepou bábu, rozhodl beránek.
6: No jo, jak se to hraje? Ptali se otrávení vlci.
7: Já vám nejdřív všem zavážu oči, řekl beránek, a pak mě budete hledat.
6: Pečlivě jim zavázal oči a hned se rozběhl loukou zase pryč. Vlci se zatím motali po louce a naráželi jeden do druhého. Už tě mám, beránku, já tě mám, beránku, tady jsi, beránku.
7: To si ty, Beránku?
6: Ale Beránek